0: Nezapomněl se zmínit ani o tom, co postihlo doktora Pataka a hlavně lesníka Nikadeka. Kníže naslouchal vyprávění velice pozorně.
1: Já jsem nikdy nevěřil v nadpřirozené bytosti, ale co když se usídlili na hradě zločinci?
2: Zločinci, pánbu s námi?
3: To by chtělo četníky.
1: Nepřeji si, aby je někdo rušil? A tak se snaží lidi zastrašit nějakými triky.
4: Jaké pak triky? Straší tam. Všude tady straší. Co ten hlas, který Nika varoval, ozval se zrovna tady, v téhle místnosti. A druhou noc ho slyšel krčmář znovu.
1: Vysvětlení proto nemám a přesto na žádné čáry nevěřím.
3: Za to já v ně věřím a nikde zrovna tak. Kdo ví, jestli mu památka na hrad nezůstane na dosmrti?
4: Ani mne nikdo nepřesvědčí, že v tom nejsou čáry.
1: Vy jste přece učitel.
4: Ale vím svoje, kníže.
1: Ujišťuji vás, přátelé, kdybych se mohl jen o dva dny déle zdržet, sám bych se svým sluhou rokem hrad navštívil. Věřte mi, že bych brzy přišel na kloub tomu tajemství.
3: Ach, kníže, v krčmě u krále Matyáše je nebezpečné takhle hovořit ten hlas.
1: Žádný hlas na světě, ani sám ďábel by mi nezabránil v tom, abych se do toho vašeho hradu nepodíval.
4: Určitě, určitě vás slyší.
5: Kníže Teleku, kníže Teleku, dokaž svou odvahu a přijď. Zvu tě na Karpatský hrad.
1: Co tomu říkáš, Roko?
6: Záhadná věc, pane.
1: Měl bys chuť, abychom se té záhadě podívali na kloub? Co se stane, zdržíme-li se o dva nebo tři dny?
6: Vlastně nic, pane.
1: Nože, podíváme se na ten hrad. Jsem stále víc a víc přesvědčen, že se tam usídlili zločinci.
3: Ale ten hlas, jak se jen o vás dověděl?
1: Ti lidé z hradu mají své společníky i zde. Někdo z nich nepozorovaně promluvil do nějaké roury, jaké používají na lodích námořníci. A tak vzbuzují v pověrčivých lidech strach a děs.
3: Kéž byste měl pravdu, vzácný pane.
1: Jistě se nemýlím a dokážu to. Ještě dnes se s Rokem vypravím na hrad.
6: Poradili jsme si už se všelijakými dareby, pane. Proč by se nám to nemělo podařit i v tom tajemném Karpatském hradě?
1: Komu vlastně patří ten hrad, hospodský?
3: Baronu Gorcovi, kníže.
1: Baronu Gorcovi?
0: A krčmář Jonáš si všiml, jak kníže Telek při vyslovení jména barona Gorce nápadně pobledl ve tvářích. A nyní vraťme čas o několik let zpět, do oné doby, kdy se kníže František Telek zasnoubil se slavnou pěvkyní Stylou. Připomeňme si onen tragický večer, kdy Styla zpívala naposledy a Telek se stal svědkem její náhlé a nevysvětlitelné smrti. Vzpomínáte si?
7: Jak divno!
0: V této chvíli se v louži nejbližší jevišti vstyčil jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli hrůzně bledá tvář, jako by přitahovali oči zpěvačky. Při pohledu na toho muže se Style náhle roztřásl hlas a její krásný obličej mrtvolně zbledl. A tu pojednou... jako by Stylu ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví, zavrávorala a skácela se. Kdo by byl v té chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už jí onen vysoký muž s plnovousem opustil. Zmizel i jeho společník. Jen kníže Telek věděl, kdo byl onen člověk v loži. Byl to muž, který nevynechal jediné představení, v němž Styla zpívala. Muž, který už několik let nabízel Style manželství a šlechtický titul spolu s nesmírným bohatstvím. Byl to muž, jehož Styla nemilovala a tvrdošíně odmítala jeho nabídky a který ji proto pronásledoval a vyhrožoval jí. Byl to baron Gorc. Od onoho představení v nápolské opeře San Carlo kníže Telek barona Gorce nespatřil. Byl přesvědčen, že jeho hrůzné a neočekávané objevení vylekalo Stylu tak, že jí způsobilo smrt. Odhodlání knížete Teleka navštívit tajemný hrad v Karpatech tímto nenadálým odhalením jenom vzrostlo. Rozhodl se však dříve zajít za lesníkem Nicholasem Deckem.
1: Poslyšte, pane Decku, co je vám známo o baronu Gorcovi?
7: Myslíte majitele hradu? Už 20 let o něm nebylo nic slyšet. Kdo si přinesl do Verstu zprávu, že zahynul?
1: Baron Gorc byl ještě před 5 lety živ. A teď dál. Co byste říkal mé domněnce, že se nyní vrátil a zavřel se ve svém hradu?
7: Aby se tam ukryl? Před čím, proboha?
1: Třeba před trestem za zločin, který kdysi spáchal.
8: To není možné.
7: Jestliže se ukrývá v hradu baron Gorc, pak bych musel věřit, že je horší než sám ďábel.
1: Baron Gorc je ďábel, milý pane Decku.
0: Kníže Telek se vrátil do krčmy u krále Matyáše. Byla opuštěna a tak mohl v klidu přemítat o posledních událostech. Seděl v pohodlném křesle a pomalu se ho zmocňovala ospalost, ale i v polospánku vnímal každý zvuk kolem. Náhle zaslechl cosi zvláštního. Pokojem se nesl jakýsi sladký a jasný hlas. Neviditelné rty zpívaly výraznou melodii. Melodie skončila. Hlas zvolna slábl, až se vytratil docela. Kníže Telek otevřel oči a vytrhl se ze své strnulosti.
1: Ten hlas? To byl přece hlas Styly. Hlas, který jsem tolik miloval. Spal jsem, nebo se mi to jenom zdálo?
0: Druhého dne se mladý kníže probudil s duší přeplněnou vzpomínkou na včerejší přelud. Sešel do hospodské místnosti. Zastihl tam už svého sluhu Roka a několik hostů.
1: Je všechno připraveno na cestu, Roko?
9: Všechno, pane.
10: Tak jste si to nerozmyslel, kníže?
1: Naopak, jsem k cestě do hradu odhodlán pevněji nežli včera.
10: Ochraňuji vás tedy Bůh.
1: Na Boha spoléhat nemohu. Ale prosil bych vás o jedno, rychtáři. Pošlete do města někoho se žádostí, aby sem byli posláni četníci. Vyrazí-li do hradu okamžitě, mohou tam být za 2 hodiny po nás.
9: Z duchy si ani četníci neporadí.
1: To poznáme, milý pane učiteli. Nuže, rychtáři.
10: Zařídím všechno potřebné, kníže. Do večera jsou četníci u hradu. Vám i jim se půjde snáze nežli Nikovi a Patakovi, kteří se museli prosekávat houštinami.
1: Díky, pane Kolci. A nyní, Roko, vydejme se na cestu.
10: Šťastnou cestu, kníže.
0: Ještě za světla dorazili oba odvážlivci na hřeben Orgalské planiny. Hrad nevypadal nijak vábně ani za denního světla, ale také nepůsobil hrozivě.
9: Ještě je čas, pane, obrátit se k tomu prokletému místu zády. Co tím získáme, vnikneme-li dovnitř?
1: Mnoho, Roko. Moje důvody brzy poznáš.
9: Nechci je znát. Půjdu všude tam, kam půjdete vy, ale rád bych vás, kníže, ještě upozornil, že se už začíná šeřit a nežli se vyšplháme nahoru až k hradu, uplyne dobrá půlhodinka a to už bude tma.
1: Nemám to v úmyslu. Nechci přijít k úrazu jako Nick s tím doktorem. Přespíme tady na planině a ráno. Ráno uvidíme, Roko.
0: Orgalská planina potemněla. Roko vyhledal příhodné místo k přenocování, potom skromně pojedli a ulehli do vysoké trávy. Ještě se na tmavé obloze neobjevily hvězdy, když tu se na hradní plošině z nenadání objevila nejasná postava. I Roko ji spatřil. Oba vyskočili a hleděli na podivné zjevení. Byla to žena s rozpuštěnými vlasy, oděná v dlouhou bílou řízu. Kníže Telek okamžitě poznal Stylu. Stála tam na hradbách nehybná, s rukama vstaženýma ke knížeti a s pronikavým pohledem upřeným na něho. A pak zaslechli i její hlas.
7: To je přece Styla. Ona žije, Roko. Žije. Styla žije.
0: Zjevení zmizel a hlas stichl. Knížeti se zjevila strašlivá pravda. Zbožňovaná žena je už 5 let vězněna uprostřed 7 hradských Alp v útrobách starobylého Karpatského hradu. Tehdy, když se v Neapoli zmítal v horečkách vyvolaných zdánlivou tragickou smrtí Styly, když se nemohl zúčastnit ani pohřbu, tehdy se baron Gorz Styly zmocnil a odvlekl jí do Karpat. Neapolští ctitelé pěvkyně truchlili před prázdnou rakví.
7: Roko, zdá se mi, že pozbývám rozumu.
6: Ne, pane. Já tu ženu viděl a slyšel její hlas.
7: Ten bídák Stylu pouze uspal a potom ji unesl. Roko, musíme ji vyrvat z baronových rukou.
6: Půjdu s vámi, pane.
7: Ne, příteli, ne. Do hradu vniknu sám.
6: Kníže, vzpomeňte na lesníka.
7: Ano, Deka. Vím o nebezpečí a vyhnu se mu.
6: Dva si snáze poradíme.
7: Prosím tě, Roko. Jdi naproti četníkům. Nebudu-li tě čekat, až přijdou, pak vnikněte do hradu za mnou.
6: Četníci sem trefí i beze mne, kníže.
7: Slyšel jsi?
6: Dobrá, učiním, jak si přejete.
0: Kníže Telek rychle stoupal k hradu. Ve chvíli zmizel věrnému sluhovi z očí, ale Roko se neobrátil k hradu zády. V patřičné vzdálenosti, aby ho jeho pán nespozoroval, sledoval každý jeho krok s pistolí v ruce, připraven ochránit ho, kdyby mu hrozilo nebezpečí. Bylo to poprvé, co knížete neuposlechl. Kníže zatím vystoupil až k hradu. Nezdržel se, aby do tmy nevykřikl jméno své milované.
7: Stylo! Stylo!
0: A jakoby ho zbožňovaná bytost zaslechla, osvětlilo se v hradní věži okno. Pruh světla zalil vodní příkop před branou do hradu. A stalo se, co Telek nečekal. Padací most byl spuštěn. Kníže bez rozmýšlení proběhl až k bráně a opřel se do nízkých okovaných vrátek. Branka se s tichým vrznutím otevřela. Kníže vklouzl do hradu. Pohltila ho rázem tma, protože světlo v okně zhaslo. A padací most se s rachotem zvolna zvedal a dolehl pevně na bránu, ale o vteřinu dříve stačil po něm proklouznout i Roko. Oba odvážlivci byli uvězněni v Karpatském hradu. Roko sevřel pevněji pistoli a rozhlédl se. Ve tmě však nemohl vidět, že jakási postava se náhle vztyčila za knížetem a prudkým úderem do hlavy ho skolila. Silné paže knížete uchopili a kam si ho vlekli. Těžké a bolestivé otřesy však přivedly knížete k vědomí. Pootevřel oči. Ocitl se v prostorné zámecké kapli a v záři louče viděl bledý obličej barona Gorze. Muž, jenž sem knížete dovlekl, uvolnil sevření a kníže padl bez hnutí k zemi. Telek v něm poznal člověka, který sdílel s baronem Gorzem v onen nešťastný den loži v opeře San Carlo.
8: Je v bezvědomí, orfaniku. Neprobere se do rána, barone. Tím lépe pro nás. Aspoň nám nebude překážet. Elektrické spojení se všemi podzemními chodbami je připraveno?
11: Vedení i dynamitové nálože, barone.
8: Budeme mít dost času k útěku do bezpečí, až zapneme proud?
11: Nálože jsou přesně načasovány. Výbuch nastane v době, kterou sami předem určíme.
8: Bohužel, výbuch zničí i tvoje geniální přístroje. Kdy se narodí vědec, který dokáže zachytit na kovový válec lidský hlas a bez drátů ho přenést na obrovskou vzdálenost, jako si to dokázal ty, milí příteli? Kdo dokáže věrně zachytit a opět promítnout obraz?
11: Plány a tabulky přístrojů jsou navěky uloženy v mé hlavě, milý barone Gorzi. Ty nezničí nikdo.
8: Ano, ano. Nuže, milý orfaniku, je čas zapnout přístroj, který přivodí výbuch.
11: Stačí 15 minut, barone?
8: Daruj mi půl hodiny, orfaniku. abych se ještě mohl rozloučit se Stylou.
0: Přimhouřenýma očima pozoroval kníže Telek, jak se orfanik sklonil nad hodinovým přístrojem a posunul jeho ručičky na 30. minutu. Potom stiskl páčku a pekelný stroj začal odtikávat poslední vteřiny Karpatského hradu.
8: Nyní mne, orfaniku, nech o samotě. Chci ještě naposledy vidět a slyšet svou zbožňovanou. Za 20 minut se sejdeme u východu stajné hradní chodby a potom překročíme vulkánský průsmyk.
11: Jak si přejete, pane? Jenom se neopozděte. Hodinový stroj je nařízen přesně.
8: Neobávej se, orfaniku.
0: Orfanik tiše vyšel dvířky dovedně maskovanými kamennými kvádry. Telek přimhouřenýma očima pozoroval stále barona. Gorc zapnul jednu z mnoha páček a z přístroje vytryskl proud světla. Osvětlil protější bílou stěnu kaple a před zrakem knížete Teleka se objevila Styla. V téže bílé říze, jako v noci na hradbách. Gorc zapnul jinou páčku a Styla počala zpívat.

0: Kníže Telek zadržel dech. Pochopil, že obraz, styly i její hlas byly vyvolány skvělým vynálezem baronova pomocníka fyzika Orfalika. Obraz i hlas byly tak věrné, že se Telek nezdržel, aby nevykřikl.
1: Stylo! Stylo!
0: Baron Gortz se prudce otočil a upřel hrozivý pohled na Teleka.
2: Vy, Teleku?
3: Já, barone. Přišel jsem, abych vyrval Stylu z vašich rukou.
2: Styla je už 5 let mrtva, kníže. A její obraz, její hlas nebudou nikdy patřit vám. Vaší vinou mě Styla odmítla. Vy jste způsobil, že předčasně skonala. Utrápila se. A za to zemřete mou vlastní rukou.
0: Baron Gortz vytrl ze zánětří dýku, přiskočil ke knížeti a chystal se zasadit mu smrtící ránu. V tom okamžiku baron vykřikl a zvolna otočil hlavu směrem, odkud výstřel zazněl. Mohl ještě zahlédnout věrného Telekova sluhu Roka, který svíral v ruce pistoli. Pak skřivil obličej bolestí a dýka mu vypadla z ruky. Uchopil křečovitě přístroj a zřítil se i s ním k zemi. Fenomenální vynález Orfanika se roztříštil na mnoho kusů. Obraz Styly rázem zmizel a stichl i její hlas. Telek se vrhl v místa, kde naposledy uzřel obraz své milované.
4: Všechno je zničeno, Roko. Všechno. Styla je teď skutečně mrtva pro celý svět.
5: Je přece mrtva už 5 let, pane. A já děkuju Bohu, že žijete vy.
0: V tu chvíli otřásl hradem mohutný výbuch. Hrad se otřásl v základech a hlavní věž se zřítila. Jak se to mohlo stát, když stroj měl vybuchnout až za 30 minut? Orfanik totiž zaslechl výstřel z Rokovy pistole, vytušil nebezpečí a tmavou chodbou spěchal svému pánu na pomoc. Ve tmě se zapletl do spleti elektrických drátů, vznikla jiskra a ta způsobila předčasný výbuch dynamitové nálože pod hradem. Orfanik si sám uchystal hrob. Když po necelé hodině vnikli do trosek kdysi pyšného hradu četníci, nalezli Teleka i Roka v bezvědomí. Naštěstí hradní kaple nebyla podminována, tak následky výbuchu nebyly pro ně tragické. Po několika dnech opustili kníže Telek s Rokem Berst, když ještě předtím mohli upřímně blahopřát k sňatku šťastným manželům Miriotě Kolcové a již zcela uzdravenému odvážnému lesníku Nikolasi Dekovi. Krčma hospodského Jonáše u krále Matyáše se opět denně plnila hosty a nikdo z Verstu už nepomyslel na vystěhování. Učitel dětem ve škole s pýchou ukazoval záhadný elektrický přístroj nalezený Telekem v podkroví Jonášovy krčmy. Umožňoval baronu Gortzovi až z Karpatského hradu varovat odvážlivce, kteří chtěli rušit jeho plány. Přístroj však už nepromluvil, protože jeho vynálezce byl mrtev. Zcela jistě však nadejde doba, kdy onen zázrak techniky bude jiným geniálním vědcem vzkříšen a doufejme, že tentokrát bude sloužit jen a jen dobré věci.

Herec Masaryn se rozhodl, že si zajede do Moskvy podívat se na divadlo. Uprostřed měsíce září nasedl do zeleného vlaku, jedoucího na východ, s kufrem, brašnou přes rameno a s dárkovým balíčkem od babičky. V kapse měl pas, vízum a skromně peněz. Žena ho dovedla do správného vagónu, políbila ho a dala mu několik dobrých rad o cestování obecně a o cestě vlakem do Moskvy zvlášť. Děti byly ještě ve škole. Masaryn si stoupl k oknu, mával a vlak se dal do pohybu. Masaryn byl ještě mladý herec, nikoliv příliš mladý, ale také ještě ne středního věku, prostě tak starý, že mohl hrát jak staršího, tak mladšího. Ideální věk pro herce. Hrál v malém finském divadle, byl zvyklý na všechno, na cestování, na dřinu, na nouzi. Jedna část divadelního souboru zkoušela Tři sestry. Premiéra měla být koncem podzimu. Druhá část hrála právě domácí hru Jak psi koušou. Pro nedostatek místností na zkoušení a také díky onemocnění Iriny dostali sestry týden mimořádné dovolené, již měli herci využít k sebevzdělávání. Masaryn, který si vybojoval roli Veršinina, si ihned rezervoval místo ve vlaku jedoucím na východ. Chtěl se ponořit do nefalšované ruské atmosféry. Jeho výkon v roli plukovníka musí být nepřekonatelný. Velipek a Masaryn uměl jen velice málo rusky. Trochu se naučil jako dítě od babičky. Masarynův rod pocházel z Ruska. Část rodu žila dodnes v Moskvě, část byla rozptýlena po velké zemi. Jedna větev rodu, Masarynova, pak vyráběla a prodávala zmrzlinu ve městě Helsinky. Když se babička dozvěděla, že Masaryn jede do Moskvy, pozvala vnuka k sobě a podala mu poměrně velký balíček v silném hnědém papíru převázaný válečným papírovým motouzem. Vem tohle tetě pole, to je moje moskevská sestřenice. Je tam kousek síra, kus salámu, květinový šampón, co ještě, panenka a autíčko pro Poliny děti. Vlastně vnoučata. Napíšu ti její adresu. Babička napsala adresu ruskými a finskými písmeny a pro jistotu přidala fotografii tety Poli, vybledlý obrázek mladé ženy, která měla vysoká ňadra a vlasy do drdolu, na tváři ale přesto laskavý výraz. Fotka pocházela z roku 1925, kdy Pola učila ve Voroněži číst děti. Vem si ještě tenhle, řekla babička. Vzala z dubové komory druhou fotografii a vyndala ji z rámečku. To je její rodný dům v Moskvě s velkým dvorem. Nemůžeš se splíst. Na vybledlém snímku byl prostorný dvůr, nad ním téměř bezmračné nebe. V pozadí se tyčil dvojkostel. Jednu část tvořily cibulovité věže, jedna větší, pozlacená uprostřed a čtyři menší kolem. Z druhého křídla vyrůstala poschodovitě sklenutá zvonice s malou, pozlacenou cibulí na špici. Při levé straně dvora stál dost velký dvouposchodový dřevěný dům s mansardovou střechou, za plotem rašily stromy a keře, napříč dvorem se táhla dlouhá, nízká, kůlně podobná stavba, na trávníku stál rovně jako svíce hnědák zapřažený do vozu, žena nesla na tyči vodu, jednu ruku měla nataženou, bylo tu i něco jako studna. Před studnou zkoumalo dítě květinku, dvě další děti zápasily v trávě a na zemi jako malá tečka seděl úplně malý prcek a řval pusu do kořán. A před kůlnou slepice a kohout s velkým hřebínkem.

Je to zvláštní. Přejedeš hranici a stromy jsou stejné, krajina stejná, cesty a pahorky stejné. Domy se začnou trochu měnit barvou i tvarem. Chvíli se upřeně díváš a připadají ti známé a normální. Ve Výpory Masaryn vystoupil, vyměnil si peníze a koupil si láhev. V Leningradě už spal a v Moskvě se probudil. Hotel přetékal okázalou, přežilou elegancí. Masarynův pokoj byl v 9. poschodí. Ženština, která seděla v hale a v případě potřeby dovedla být pěkně rázná, mu podala klíč spolu s několika mateřskými radami, který Masaryn nerozuměl. V pokoji zapnul rádio, svlékl se a osprchoval. Poobědval v prostorné restauraci v přízemí. U jeho stolu seděl Japonec, podle oblečení letec nebo navigační důstojník. Aviatik se zdvořile usmál a Masaryn kývl hlavou. Japonec jedl polévku, Masaryn žvíkal před krm. Na levé půlce Japoncova obličeje svítila jizva po popáleninách. Následek leteckého neštěstí? Masaryna napadlo, jak se asi letci dívají na kolegu, kterého postihlo neštěstí a on vyvázl. Přináší štěstí nebo smůlu? Měl chuť se zeptat. Samozřejmě, že se však nezeptal. Po hlavním chodu Japonec měl rybu, Masaryn roštěnou. Japonec pravil jako v odpověď na Masarynovy myšlenky. Hiroshima, 45. Ukázal na svoji tvář a vyndal z náprsní tašky fotografie. Malý japonský chlapec, obličej v obvazech, z kterých smutně zářily kulaté černé oči. Japonec ukázal palcem na sebe. Pak předvedl obrázek 10letého školáka v džínách, který držel v ruce míč. My son, řekl letec. Odkašlal si a fotografie zase rychle schoval. Potom vstal, zákusku si ani nevšiml, uklonil se a šel. Masaryn sledoval ohromeným pohledem. Myslel snad příliš hlasitě? Masaryn si došel pro babičin balíček, podařilo se mu ulovit před hotelem volný taxík, vsoukal se do něj a ukázal adresu tety Poli. Šofér převracel lístek ve velkých dlaních, kroutil hlavou nad staroruským písmem Masarynovy babičky. Nakonec však zařadil rychlost a vydali se na cestu do severní části staré Moskvy. Kvůli síru, vysvětloval Masaryn finsky. Salám může být trvanlivý, ale sír je sír. Jím si nemůžeš být nikdy jistý. Když pak jeli 3/4 hodiny, párkrát objeli poslední čtvrť a zeptali se několika kolem jdoucích na cestu, taxíkář zastavil před dveřmi 3-patrového činžáku. What, pravil a dodal, tam. Jeli tut. Masaryn hleděl nedůvěřivě na omítnutý barák, který mu vracel pohled mnoha očima. Dům byl postaven v 50. letech, odhadoval, a v duchu se ptal, co tím chtěl architekt říci. Rozhlédl se. Stejné domy na druhé straně ulice. Kde je kostel? Chci vidět dvůr, řekl. Dvůr? Zamířili na dvůr. Kostel nikde. Studna taky ne. A kůň? Za to auta tu stála 3. Zamířili k domovníkově špeluňce, Masaryn se zeptal na tetu Polu, ukázal babičkou napsané jméno a adresu. Stařík obracel papír a kroutil hlavou. Masaryn předvedl podobenku učitelky. Stařík vyjádřil hlasitý obdiv. Taková žena mu byla po mysli. Milý strýčku, tohle je stará fotka. Té holubičce musí být dneska už nejméně 70, řekl šofér. Domovník se za krasavici urazil a zamumlal něco o nestárnoucí vnitřní kráse, kterou léta nedokáží rozhlodat. Pak potřásil hlavou a prohlásil, že nikdo toho jména v činžáku nebydlí. Nakonec všichni 3, Masaryn, taxikář a domovník, zaklepali na dveře nejstaršího nájemníka domu a zeptali se staré paní, neznala-li ženu jménem Pola, která vypadala kdysi takto.
Stařena vyzkoušela tři páry brýlí, dokonce i dvoje na sobě, studovala obrázek, nakonec však zakroutila hlavou. Je to moje babička, snažil se Masaryn. Jsem její vnuk. Já vnuk. Masaryn lhal pouze trochu, pro dobrou věc. Stará žena a domovník porovnali fotografii s Masarynovou tváří. Nepřesvědčil je. Tvář této ženy vyjadřuje charakter, vysvětloval domovník s autoritou znalce lidí. Velké oči, vysoké čelo, rýhy kolem úst vypovídají o ráznosti a rozhodnosti již v tak mladém věku. Masaryn si prohlédl obrázek pozorněji. Byl velice zretušovaný. Obličej tety Poli byl hladký, téměř bez jediného stínu. Zatímco vaše oči, vytkla mu stará žena, vaše oči jsou malé a pichlavé. Měl bych vlastně nosit brýle, přiznal Masaryn ve své rodné řeči. Pak mával balíčkem a pokusil se vysvětlit, že je to dárek, že je tam i něco, co se může zkazit. Chtěl bych to tu nechat. Domovník potřásal hlavou. To nejde, lituji, to si nemůžeme vzít na odpovědnost. Napíšete stvrzenku, navrhl taxikář, jestli se babička najde, balíček ji předáte. Totožnost si samozřejmě ověříte. To jste to teda vymyslel, řekl domovník ironicky. Mladí muži pracují v branži 60 let. To by si kdokoliv mohl přijít a nechat jakýkoliv balíček, jakýmkoliv jménem pro kohokoliv. Masaryn si vzpomněl na fotografii dvora. Vyndal ji z pasu a ukázal. Stará žena první poznala kostel za dvorem. To je kostel Šimona Stility. To tady je kůň. Teta Pola, babička, bydlí tady, řekl Masaryn a ukázal na dřevěný dům. Domovník pohlédl přísně na taxikáře. To je odtud aspoň 10 kilometrů. Tenhle mládenec přijede z ciziny, přinese babičce dárky a vy ho zavezete tak špatně, jak jen můžete. Občane, odvezte cizince k Stylitově kostelu. Tam snad trefíte, ne? A ne, abyste mu tu zajišťku počítal. Taxikář se zachmuřil a zamířil do centra města. Masaryn se opět těšil z okružní jízdy a sledoval pozoruhodnosti. Stačil přečíst na jednom rohu jméno ulice Novaja Bašmanaja a křikl na řidiče stoj. Pak se zeptal, zda ještě stojí červená kasárna. Taxikář ukázal rukou, tímhle směrem, přes park, přes most, tam, ale to už nejsou kasárna, teď to jsou úřady. Kasárna nebo úřady, v tom není velký rozdíl, soudil Masaryn. Zaplatil zajízdné až k těm úřadům, vzal svůj balíček a pokračoval v cestě pěšky. Taxikář zakroutil hlavou, spíš jen, aby se neřeklo, neboť ve skutečnosti byl rád, že se zbavil přízraku. Masaryn prošel parkem ve stavu mírného vzrušení. Došel k altánku, v němž se dávali Moskvané již po 200 století, a také usedl na lavičku. Z křoví se ozýval šustot a šepot. Masaryn zvědavě čekal a po chvilce se z křovitého porostu vynořili mladý muž a mladá žena. Vytřepávali si oděv, sbírali jeden druhému ze svetrů lopuchy. Zamilovaný páreček, pomyslel si Masaryn schovývavě. Obity je nouze. Pak si však všiml proutěného košíku. Našli jste? Zeptal se Masaryn fínsky a trochu rozpačitě za ty svoje představy. Žena zakroutila hlavou a ukázala, že košík je téměř prázdný. Na dně bylo pár malých houbiček. To je skutečně málo, politoval houbaře Masaryn. Ve Finsku byl mimořádně dobrý houbový rok. To přirozeně houbaře neutěšilo. Mužův pohled se zakalil a jakoby náhle něco uviděl, vnořil se opět do podrostu, sledován ženou. Masaryn kráčel dál, došel nakonec aleje, prošel bránou a stál na široké třídě. Že by tohle byla Staraja Bašmanaja, uvažoval a dychtivě se rozhlížel. Jméno ulice však nikde neviděl. Kousek od

se připomenout si slovo za slovem repliky své role, avšak zadrhával hrůza, měl by to už umět nazpaměť. A tu, jak došel k mostu, Masaryn uviděl uniformovaného muže opírajícího se o zábradlí a hledícího do vody. Veršenin. Plukovník Veršenin tam stál živý, o něco menší, než si ho Masaryn představoval, bez vousů, štíhlý a na svůj věk silný, také uniforma byla novodobější. Plukovník hleděl do vody v hlubokém zamyšlení. Masaryn soustředil všechnu svou obrazotvornost a slyšel Veršeninovy myšlenky. Kdyby jeho dvě dcery spadly do téhle studené vody, nemohl by udělat nic k jejich záchraně, neboť řeka byla prudká a on už nebyl mladý. Jeho mladé dcerky ve studené vodě, jen v košilkách. Jeho malé dcerky v ohni požáru, jen v košilkách. Jeho malé dcerky pronásledované nepřátelskými houfci v patách tatarské hordy. A jeho neschopnost, bezmoc. Čím to bylo? Nesnažil se seč mohl? Pokoušel se dokonce i číst knihy. Neměl však dost síly. Nebo četl nesprávné knihy? Nebo přestal uprostřed? Kdo ho za to může kárat, že uprostřed čtení začal snít o tom, jaký bude život na zemi za 100, za 200, za 1000 let? Plukovníci přece nesní, odporoval Masarynův kritický vnitřní hlas. Tenhle ale snil, je to citlivý člověk, byť to je plukovník. Je podruhé ženatý, druhá žena je stonavá, nervózní, nosí copy, čte básně, čas od času vypije kapku jedu, aby potrápila svého manžela. Masaryn potřásl hlavou. Snad tenhle Veršenin je šťastně ženatý. Jeho žena vyučuje na střední škole matematiku, fyziku a chemii a dělá silniční cyklistiku v ženském družstvu CSKA. Masaryn udělal pár kroků, opřel se o zábradlí a také se zahleděl do proudu. Pak začal finsky, jako by mluvil sám k sobě. Plukovníku, řekl jste ve Třech sestrách, že dřív bylo lidstvo zaměstnáno válkami a celou jeho existenci naplňovali vpády, tažení, vítězství. Ale teď je to všechno přežitek. A zůstalo potom obrovské prázdné místo, které zatím nemáme čím naplnit. To jste řekl pár let před rusko-japonskou válkou, více než 10 let před první světovou válkou a 40 let před tím, než hunská stáda nacistů zaútočila ze západu. Války neskončily, plukovníku. Naopak, staly se neličtějšími a nesmyslnějšími než dříve. Vy to přece víte nejlíp, jako voják, profesionál. Ale řekněte, plukovníku, existuje ještě naděje, že ta nejhorší vojna, ta ještě nepodstoupená válka, že nepřijde? V čem je naše naděje, plukovníku? Stali se snad lidé lepšími, jak jste předvídali? Vy a poručík Tuzenbach? Veršenin pohledl udiveně na Masaryna, pak se opět zahleděl do vody, jako by hledal odpověď v jejich vírech. Potřásl hlavou. Takže tedy naděje není, zkusil to Masaryn ještě jednou. Kde je nadějda? Plukovník se na něj znovu podíval, pak se usmál, v očích se mu objevily jiskřičky, pokynul Masarynovi a ukázal pod sebe na břeh, kde jeden z rybářů, starý muž, právě vytáhl z vody kroutícího se okouna. V zápětí se ozvala dětská říkanka. Po mostě kráčeli, držíce se za ruce, brašny na zádech, ve vlasech mašle, dvě školačky. Já hraju na harmoniku, ty zasmňoukáš na housle, Jurij břinká na piano, chceš anebo ne? La la la, li la li la li la la la la la la la. Byla to odpověď? Byla to otázka? Uvažoval Masaryn.

hleděli za poskakujícími děvčátky, Veršinin zamával Masarynovi, vykročil směrem k červeným kasárnám a brzy zmizel ve schonu ulice.

Masaryn, balíček v podpaží, bloudil po městě a hledal svoji pratetu. Leč marně. Našel kostel Šimona Stility. Bylo v něm muzeum ochrany přírody, úplný trpaslík uprostřed nových 20-poschodových budov. Dvůr tety Polin nenašel. Nikdo si nevzpomínal, že by tu něco takového kdy viděl. V okolí byly staré, elegantní domy, v jednom bydlel básník Lermontov, ve druhém pobýval Gogol, avšak kde byla slepičárna tety Poli, kde kůň, kde řvoucí dítě? Masaryn se vzdal, unaveně se vlekl k hotelu. V hotelu povečeřel, dvě balkánské kotlety s přílohou byly hrozně tučné, také asi měly být. Proti němu seděl opět japonský letec a jedl rybu. A tu se Masarynovi přihodila drobná nehoda. Píchl nožem do jedné ze šťavnatých kotlet a z masa vystříkla tenká sprška tuku na náprsenku jeho košile. Pokud Masaryn klel, tak výhradně ve své mateřštině. Japonec se zasmál rychle a nervózně, avšak Masaryn se neurazil, neboť někde četl, že muži Dálného východu se smějí pouze proto, aby zakryli svoje rozpaky, aby nestratili svou tvář. Masaryn se také usmíval, aby získal naspět svou tvář, kterou ztratil, když klel. Výborně se bavili, třeba že Japonec nezískal naspět to, co jeho tvář ztratila, když spadla atomová bomba. Pak Japonec vstal, uklonil se a odešel. V pokoji Masaryn namočil košili do vlažné mýdlové vody a doufal, že zvolil správný roztok k odstranění mastných skvrn. Zapálil si doutník a zahleděl se na nebe. Bolely ho nohy a bylo mu těžko od žaludku. Cítil se osamělý. Když člověk přijde sám do velkého cizího města, musel by být bez citu, kdyby neměl pocit osamělosti, hájil se Masaryn. Monotónní tok myšlenek přervalo zazvonění telefonu. Masaryn se ohlásil svou lámanou ruštinou. To je kapitán Yamamoto? Zeptal se ženský hlas nářeční angličtinou. Ne. Kdo jste? Zeptala se žena podezřívavě, jak je to také ve velkém městě na místě, byť to bylo tak klidné město, jako je Moskva. Jsem člověk bez košile, jinak bezradný, řekl Masaryn. Co děláte v pokoji kapitána Yamamoto? Zeptala se energická ruská žena s nebojácnou přímočarostí. No bydlím tady, řekl. S kapitánem? Myslím, že bydlím sám. Přijel jsem teprve dnes. Masaryn si uvědomoval, že jeho slova působí zmateně. Třeba kdybyste popsal, jak kapitán vypadá, navrhl, aby dokázal, že je schopen logické výměny myšlenek. A proč ho vůbec hledáte, toho onomata, Yamamoto? Opravila žena. Buďte tak laskav a řekněte kapitánovi, až ho potkáte, že vůz čeká v 10 ráno před hotelem. Ale já, jak... Začal Masaryn, žena však zavěsila. Masaryn chvíli sbíral myšlenky, pak si vzal novou košili a sjel výtahem do přízemí. Potřebuju sodu na žaludek, opakoval si v duchu. Mířil do restaurace, v hale se však zastavil. Před věšákem stáli v kroužku tři japonští letci a dvě panenkově krásné letušky. Všichni měli skloněné hlavy. Jeden z letců byl určitě Yamamoto, pokud Yamamoto byl ten, který... Společnost zřejmě odcházela k letu. Masaryn si řekl, že počká, aby se s Yamamotem rozloučil. Najednou se však vyřítil k výtahu a spěchal do svého pokoje. Vrátil se ke skupince ve chvíli, kde ceremonie skončila. Japonci se na sebe usmívali, tiskli si ruce, uklánili se, chápali se svých elegantních tašek a odcházeli hlavními dveřmi hotelu. Masaryn spěchal za svým soustolovníkem a dostihl ho dole na schodech. Tady podal překvapenému Japonci balíček tety Poli. For your son. Pro vašeho syna, odechoval těžce. Hračky, pro vaši ženu šampon s květinovou vůní. Sýr je pro vaši pratetu, pokud nějakou máte. Salám můžete sníst sám. Vemte si to, prosím. Načež spěchal zpátky do schodů, dřív než jeden z nich začne litovat, běžel až do svého pokoje, svlékl se, zhasl a lehl si.
Samozřejmě, že balíček rozbalí, blesklo mu hlavou, než usnul. Rozřežou sýr a salám na kousky, budou hledat malou bombu. Přesto šťastnou cestu, Yamamoto, šťastnou cestu, všichni motové, nechcou vám bozy příznivý, nechť hvězdy osvěcují vaši krásnou cestu. Masaryn usnul a energická žena toho večera již nezavolala. Ráno řekli Masarynovi v předprodejní kanceláři hotelu, že na podzim touto dobou moskevská divadla hostují v jiných městech. Za to mohou nabídnout cirkus, koncerty, zoologickou zahradu, sportovní utkání, módní přehlídky. Těžkými kroky vyšel Masaryn z hotelu a zamířil k taxíku, o kterém předpokládal, že je volný, otevřel dvířka. Šofér, mladý muž, připomínající boxera Rybakova, zvedl oči od knihy a zakroutil hlavou. Na chodníku stála copatá dívka. Přistoupila k Masarynovi. Vy jste snad kapitán Yamamoto? Vypadám snad, začal Masaryn ironicky, ale pak pokračoval, kapitán musel nečekaně odletět. Velice se omlouvá. Požádal mě, abych vám to vyřídil. Žena vzdychla, čekáme už hodinu. Objednal si tenhle taxík a mě na objížďku po muzeích, dodala spěšně. A co kdybych chtěl místo něj, navrhl Masaryn. Dívka se na něj chvíli dívala, pak se usmála. Proč ne? Ten je stejně ztracený. Nastupte si. Boxer šofér vrhl na Masaryna úžasný pohled, pak nerad odložil knihu a nastartoval. V Treťakovské galerii se Masaryn zastavil jako očarovaný před jedním obrazem a odmítal pokračovat v prohlídce. Světlý obrázek Vasila Polinova Moskevský dvůr z roku 1879 nebyl nijak velký ani nijak nápadný. Avšak Masaryn studoval každý jeho detail. Ach, babičko, babičko, mumlal a potřásal hlavou. Copatá průvodkyně, jmenovala se Věra, si stoupla vedle něj a zeptala se, líbí se vám? Moc. To je kostel Šimona Stility, vysvětlovala Věra, vědoma si své povinnosti. Já vím, řekl Masaryn. A ta žena, která nese vědro, je prateta Pola. Nese vodu tomu koni. Pak pleskne ty peroucí se děti a zvedne ten nejmenší plačící uzlíček do náruče a bude ho utěšovat. Věra vrhla na Masaryna tázavý pohled. Vy teda máte fantazii, řekla. A teď pojďte, je tu ještě mnoho co prohlížet. Masaryn poslušně následoval copaté moskevské děvče. Nemusel chodit sám.

Mědění chlapi na věži s hodinami uhodili jednou do zvonu. Za 1:55. Ten zvuk se patrně musel velice líbit, protože vyvolal aplaus. Takovej zpočátku nesmělej. Dalo by se to popsat jako ojedinělé plácání, které narůstalo do spontánního aplauzu. A víte, co to bylo? To holuby plácali křídly. Kde se vzali, tu se vzali. Stále jich bylo víc a víc, desítky, stovky, miliony. A daleko hezčí, než by je Picasso svedl, věřte mi. Přilétali od všech lagun, od kanálů, z Řím, z Abání a usazovali se na všem, co vyčnívá nad náměstím svatého Marka a kolem něho, na výstupcích, na hlavách soch a na nosech jejich a na ramenou a na žezlech dožat a všude všemožně a řadili se a tlačili se, těsnili a chtěli druha vyšťouchnout z lepšího místa. Přeletovali do nejvýhodnějších pozic, až dokonale všechno všude olemovali polokoulemi holubých volat, která se leskla jako kov. A jak se každý z nich nafukoval sebevědomým usedlictvím a jak si vrkal se sousedem, tak mě připadali jako stadion nabitý diváctvem, které čeká nějakou senzaci. A senzace se asi měla dostavit směrem od kampanily, protože všechny zobáčky tím směrem ukazovaly. Vrkání najednou stouplo o tercí. Od kampanily vyšel muž v uniformě městského zřízence. A nes velikou červenou kropící konev, ale bez cedníku, a kráčel k protějšímu konci náměstí. Nedočkavci, tedy holuby nedočkavci, vzlétli a vzniklé letky začaly kroužit. A protože radostná holubí nedočkavost je spojena s uvolněním, abych tak řekl, jistého svalu, tak mnoho turistů na náměstí se zastavovalo v pohoršeném údivu a říkali, proč zrovna na mě, a hledali kapesník, aby si utřeli oděv. A najednou další holuby začaly kroužit. Běželi jsme za mužem z konví a postavili jsme se do kruhu diváků, který tam mezi tím vznikl. Muž stanul, konev k noze a trval v pozoru. Letky holubu zakroužili níž. Mědění chlapi uhodili 4/4 a pak bim, bim, 2. Holuby se zvedly a zatmělo se. Mrak holubů zahalil nebe. Muž vzal konev a vykročil. Kráčel pomalu cestou myšlené spirály a lil hrdlem konve proud kukuřičného zrna. Mrak holubu pomalu začal řídnout a opět svítalo. To, jak sedali na žluti kutálivých zrníček, těsně v patách muži, až došel do středu spirály a odstl se uprostřed modře se lesknoucí záplavy holubu sám s prázdnou konví. Zůstal stát bez pohnutí a díval se s námi, jak přilétali další a další, jak usedali a zobali a jak ti noví nemajíce místa sedali na ty první a šlapali po nich, jak hledali mezeru, kterou by se protlačili blíž k zrnu, blíž k zrnu, blíž k zrnu a noví sedají na ty hledající šlapou po sobě hlava nehlava, peří poletuje a vrkají, vstekle vrkají, padají, klopítají, klofou po sobě. Tři patra, tři živé vrstvy jedna na druhé, už ne bratřičci z Bání a Říms, ale volata chtivá zrna, chamtivé zobáky zobají a zobají a peří lítá. Díval jsem se na to holubí dopuštění a najednou mi svítlo. To je ta holubičí povaha v praxi.

Eduard Petiška z Rudolfínské Prahy. Císař Rudolf II. Byl stále lačný neobvyklých kratochvílí a dychtil odhalovat tajemství, která byla obyčejným smrtelníkům uzamčena na 9 zámků. Proto prý patřil k okruhu jeho rádců i slavný rabín Lev, stvořitel umělého člověka Golema. Jednou poslal císař pro rabína Leva kočár a sotva se rabín s úklonami objevil před císařem, už ho panovník netrpělivě oslovil. Učiň, abychom spatřili praotce Abraháma, Izáka, Jakuba a jeho syny, pozítří pořádám hostinu. Rabína zavedli sloužící do rozlehlé síně v málo obývaném křídle hradu. Rozjařená společnost čekala divy. Císař se usmál na vysokého rabína a pokynul mu, aby začal. Císařská výsosti, řekl rabín, dříve než začnu, prosím, aby byla odstraněna všechna světla a pak, ať se děje, co se děje, nikdo se nesmí smát. Sluhové odnesli světla a síň se ponořila do tmy, ale ne nadlouho. Před žasnoucí společností vyrostl bílý matný oblak. Chvěl se, stříbrně jiskřil, měnil rozměr i tvar a stále víc a víc nabýval lidské podoby, až se z oblaku stal obrovitý stařec, praotec Abraham. Kráčel pomalu a velebně sálem a dlouhý vous mu čechral vítr, ačkoliv v síni bylo bezvětří. Abraham zmizel, jako by vešel do stěny. A už se objevil nový oblak. Temnou síní přecházely světlé postavy Izáka, Jakuba i Jakubových synů, židovských prapředků. Císař a vznešená společnost zatajovali dech. Všem se ulevilo, když po vážných zakladatelích židovského rodu se objevil Jakubův syn Naftali, ryšavý, pihovatý, který jakoby v běhu poskakoval a císař se dal do smíchu a po něm se rozesmáli i šlechtici. Jakmile zazněl smích, zjevení se propadlo do tmy a vznešená společnost uslyšela nad sebou tlumený praskot dřeva a skřípění, jako když se kameny třou o sebe. Pohlédli vzhůru a ve svitu měsíce, který právě opustil potrhané mračno, spatřili, že se strop síně níží. Propukl zmatek. Zděšení hosté marně hledali po tmě východ a s hrůzou naslouchali skřípění stále klesajícího stropu. Rabíne Leve, pomoz nám přece, volal císař. Rabín vstáhl proti klesajícímu stropu paže a se vstaženýma rukama odříkával nesrozumitelná slova. Strop se zvolna zastavoval, až se zastavil, jako by narazil na železné sloupy místo na slova a už se nevrátil na své místo. Síň od té doby nikdo nenavštěvoval ze strachu, že se snížený strop dá znovu do pohybu a pohřbí zvědavce pod sebou. Rabín Lév prý také pozval císaře k sobě, do svého domu v židovském městě. Císař znal židovské domky v této části Prahy, viděl je, když tudy projížděl a věděl, že jsou malé, proto řekl: dobrá, přijímám tvé pozvání, ale přijdu s celou svou družinou. Myslel si, jak uvede rabína do rozpaků, ale rabín jen poděkoval za prokázanou čest. Netrvalo dlouho a židovské město prožívalo nevídané vzrušení. Císař se svým doprovodem zastavil u domu rabína Leva. Před domem nebylo k hnutí prokočáry, koňská spřežení a osedlané koně. Vysoký rabín Lév jim vyšel vstříc a uvedl je do chodby svého domku. Strnuli údivem. Nechápali, jak se mohla do malého domku vejít tak prostorná chodba se stropem zdobeným štukem a na podlaze s dlaždicemi, které si nezadali s dlaždicemi v kterémkoliv zámku.
Císař byl unesen tou nádherou, obdivoval drahocené vázy a mísy a nejvíce ze všeho rabína Léva, který to všechno vykouzlil. V císařově družině byl také šlechtic, kterému vykouzlená nádhera nedopřávala klidu. Netěšil se z ní jako císař a ostatní dvořané, ale toužil poznat, jakých učeností je třeba, aby člověk nabyl tak neslýchané a nevídané moci. Když se císař se svou družinou s rabínem loučil, ukryl zvědavý šlechtic pod pláštěm zlatý pohár a odnesl si jej domů. Po několika týdnech se donesla šlechtici zpráva podivuhodná a neuvěřitelná. Někde na Moravě zmizel nádherný zámek i s celým zařízením a po několika hodinách se opět vrátil neporušený na své místo. Ani obraz, ani váza, nic se nestratilo. Chyběl jenom jeden jediný zlatý pohár. Jakmile se to šlechtic dověděl, zdálo se mu, že už drží v ruce klíč k tajemství, po němž dychtil. I hned vyhledal rabína Léva. Vím, řekl šlechtic, že jste rabíne mistr v tajném židovském učení v kabale. Nemůžete mi to zapřít. Naučte mne tomu, co umíte vy. Jsem bohatý, mám vlivné známosti, mohl bych vám být užitečný. Pane, odpověděl rabín, nemohu vás naučit ničemu z toho, co byste si přál. Rabíne, zvolal šlechtic, jsem bohatý a mám vlivné známosti, mohl bych všeho použít pro vás, ale také proti vám, mějte se na pozoru. Nechtěl jsem, pane, pokračovat v rozhovoru o tajném učení, řekl rabín, ale vy mne k tomu nutíte. Dovolím si tedy na něco se vás zeptat. Neukřivdil jste za svého života někomu? Jste opravdu bez viny? Jen ten, kdo je bez viny, jenom dobrý a spravedlivý člověk se může obeznámit s tajným židovským učením. Jen tomu bude k užitku a nikoli ke škodě. Jsem úplně bez viny, řekl hrdě šlechtic. Ohlédněte se, pane, vyzval ho tiše rabín Lev. Šlechtic se ohlédl a zbledl. Za ním stála průzračná postava jako utkaná z řídké mlhy. V její tváři poznával smutné rysy své sestry. Kdysi před lety byl příčinou její smrti, protože se chtěl zmocnit jejího majetku. Jako štvaný vyběhl šlechtic z rabínova domu a nikdy se už v židovském městě neukázal.

Malý svět Louise Stillmana. Louis Stillman se tiskl v tmavé, číhající, bezvětrné noci do stínu budov na jedné straně Wilshire Boulevardu. Tiše oddychoval, v ruce držel pistoli a se zvířecí kradmostí postupoval směrem k Western Avenue. Plíživě našlapoval na beton chodníku s chladlý nocí. Míjel vyplundrované obchody s oděvy, drugstory a laciné krámky s pootevřenými vrzajícími dveřmi. Město Los Angeles, malované studeným měsíčním svitem, bylo jediným nesmírným hřbitovem. Zmlčenlivé dlažby se tyčily vysoké a bílé náhrobní kameny budov, orámované stíny osamělé. Ulice byly pokryty převrácenými kovovými mrtvolami nákladních aut, autobusů a osobních vozů. Na okamžik zůstal stát pod širokým obloukem Fox Lightonu. Nad hlavou mu rozevíraly tlamy celé šňůry rozbitých barevných žárovek, ostré skleněné zuby v dřevěných čelistích. Louis Stillman měl pocit, že mohou každou chvíli spadnout a zprobodat mu tělo. Ještě 4 bloky. Cíl cesty, malé lahůdkářství na rohu Western Avenue, 4 bloky jižně od Wilshire Boulevardu. Větší obchody jako Safeway nebo Thrift, kde byly k mání jen zásoby exotických jídel, chtěl dnes v noci minout bez povšimnutí. Co potřeboval, mohl najít spíš v nějakém menším krámku s potravinami. Vypátrat základní potraviny bylo stále těžší a těžší. Ve velkých samoobsluhách zbývaly už jen konzervy a sklenice exotických či silně kořeněných jídel a kaviáru a ústřic měl už plné zuby. Když přecházel Western Avenue a byl už skoro na protějším chodníku, spatřil, jak se k němu blíží pár drobných stínů. Byli to oni. Okamžitě klesl na kolena a dolezl zarezivějící vrak Oldsmobile. Zadní dveře byly otevřené a tak se opatrně vsoukal na zadní sedadlo opuštěného vozu. Odjistil pojistku pistole a rozbitým oknem vyhlížel 6 či 7 postaviček, které se rychle přibližovaly ulicí. Pane bože, viděli ho? Nebyl si jistý. Třeba o něm vědí. Měl radši zůstat na otevřené ulici, kde by jim mohl utéct. Kdyby dobře mířil, mohl by jich většinu zabít, ale přestože jeho zbraň měla tlumič, mohli ji uslyšet a seběhnout se ještě další. Nevystřelí, dokud si nebude jist, že ho objevili. Přicházeli blíž a jejich malá, temná těla zaplňovala celý chodník. Bylo jich 6. Klábosili, poskakovali, krutá ústa otevřená, oči lesknoucí se v měsíčním světle. Už nejsou daleko. Jejich vřískavé fistulky zesílily, nabyly na pronikavosti. Ještě blíž. Rozeznával teď jejich ostré zuby a zcuchané vlasy. Už jsou jen pár metrů od auta. Ruka na pažbě pistole zvlhla potem. Srdce mu divoce bušilo v prsou. Už jen pár vteřin. Teď. Louis Stillman vyčerpaně padl na zaprášený polštář opěradla a pistole v rozechvělé ruce mu klesla. Přešli. Minuli ho. Jejich tenké fistulky se vytrácely, slábly s každým krokem. Kolem se opět rozhostilo hrobové ticho pozdní noci. Ukázalo se, že lahůdkářství je pravý roh hojnosti. Police se zbožím byly zcela nedotčené a nabízely bohatý výběr konzerv. Našel prázdnou lepenkovou krabici a začal do ní spěšně ukládat plechovky z nejbližší police. Jakýsi hluk ze zadu. Šouravé, škrábavé zvuky. Louis Stillman se pruce otočil, pistoli připravenou k palbě. Proti němu stál obrovský sparchantělý vořech. Z hlouby hřtánu mu vycházelo temné vrčení, všechny 4 zapřené k útoku. Tupé uši měl přitisknuté ke krátkosrsté lebce a z vražených čelistí odkapával tenký pramínek slin.
mocné hrudní svaly zvířete se napjaly ke skoku, když v tom Stillman zareagoval. Věděl, že pistol je k ničemu, výstřely by bylo slyšet. Mrštil tedy po psovi těžkou konzervu vší silou levé paže. Trefil ho přímo do hlavy. Úderem přiomráčené zvíře zavrávoralo a nohy pod ním poklesly. Stillman spěšně pozbíral zásoby a opět vyšel na ulici. Jak dlouho se mě ještě bude držet štěstí, uvažoval Louis Stillman, když za sebou zrážel zástrčku na dveřích. Položil krabici s konzervami na dřevěný stůl a zapálil lampu stojící vedle. Komíhavé oranžové světlo ozářilo úzkou místnost s nízkým stropem. Dvakrát, říkal si v duchu, dvakrát se jí dnes v noci unikl. A v obou případech tě mohli snadno uvidět, kdyby tě hledali. Nevědí, že jsi naživu, ale až na to přijdou. Zapudil myšlenky někam do pozadí mozku, co nejdál od té hrůzy, a rychle začal vyndávat plechovky z krabice a stavět je na dlouhou polici na druhém konci místnosti. Začal myslet na ženy, na dívku jménem Joan, na to, jak bláznivě do ní byl zamilovaný. Svět Louise Stillmana byl malý a tmavý, byl úzký, a jeho chladné kamenné zdi ho tísnili na každém kroku. Chodil už několik hodin, chvílemi také běhal, neboť věděl, že si musí udržet perfektní svaly na nohou. Teď ale kráčel za tenkým žlutým paprskem zakryté lucerny, hledal. Dnes v noci říkal si, snad najdu někoho, jako jsem já. Někdo tady dole určitě musí být. Když budu pořádně hledat, určitě někoho najdu. Musím někoho najít. Předem ale věděl, že nenajde. Věděl, že v dlouhých tunelech, táhnoucí se před ním, najde jen mrazivou prázdnotu. Už 3 roky hledal v tomto světě pod městem nějakého muže či ženu. Za 3 roky proslídil celých těch 700 mil kanalizačních stok, které se větvily pod kůží města Los Angeles, jako žíly obrovitého těla, a nenašel nic. Nic. Ale ani teď, po všech těch dnech a nocích bez výsledného pátrání, nemohl se smířit se skutečností, že je poslední živý člověk v 7milionovém městě. Mlčky nad ním stála překrásná žena. Oči jí ve tmě někce planuly, něžné rudé rty se usmívaly, kolem nehybné postavy se jí neustále vlnila a vzdouvala pěnově bílá róba. Kdo jste? Zeptal se vzdáleným, neskutečným hlasem. Záleží na tom, Louise. Její slova, jako 4 kameny padlé do tiché tůně, rozčeřila jeho nitro. Vyburcovala celé jeho tělo. Ne, řekl. Teď už nezáleží na ničem, jenom na tom, že jsme se našli. Bože, po všech těch osamělých měsících a letech čekání, myslel jsem, že jsem poslední, že už se nedožiju toho. Pst, miláčku. Sklonila se a políbila ho. Rty měla vlhké, roztoužené. Teď jsem tu. Natáhl ruku, aby pohladil po tváři, ale ta už začala mizet a splývat s tmou. Vykřikl a zoufale zatápal po její natažené ruce. Ale už byla pryč a jeho prsty spočinuly na hrubé zdi z vlhkého betonu. Tunelem odplouval v líně se svíjejících kotoučích vítr mléčné bílé mlhy. Déšť. Dlouhé dny deště. Stoky byly plánovány tak, aby zvládly i průtrže mračen, takže déšť Louise Stillmana nijak zvlášť neznepokojoval. Zbudoval si příbytek dost vysoko, bezmála 3 metry nad podlahou tunelu, a té úrovně voda ještě nikdy nedosáhla. Nerad ale tady pod zemí naslouchal zvukům deště, orchestrálnímu dunění rozléhajícímu se tunely, nepřetržitému bubnování proudů vody na poklopě vchodů, násobenému podzemními prostorami. A poněvadž se nemohl věnovat svým každodenním činnostem, četl si víc než obvykle. Povídky od Veltyové, Gordmerové, Aikena, Irvina Shaw, Hemingwaye, básně od Frosta, Sandberga, Millayové a Dylana Thomase. Bylo to zvláštní, jak neskutečný mu připadal současný svět, když četl jejich slova. Nicméně tato neskutečnost byla jen prchavá a v okamžiku,
kdy zavřel knihu, opět na něho dolehla osamělost a úzkost z budoucnosti. Doufal, že déšť brzo přestane. Blhko. Studené zdi, zima a blhko ze všech stran. Nekonečné zurčení a odkapávání vody. Hluché, pleskavé šplíchání padajících kapek. Zdálo se, že vlhko mu prostupuje celým tělem, i když ležel na palandě, zachumlaný do silných pokrývek. Zvuky, slabé výkřiky, pištění, štěbetání, písklavý šepot nad hlavou. Vlekli cosi ulicí, nejspíš nějaký úlovek, nějaké zvíře, snad kočku nebo psa. Louis Stillman se zavrtěl a přitáhl si přikrývky ještě těsněji kolem těla. Oči měl křečovitě zavřené, naslouchal jasným, šouravým zvukům na chodníku a hořce je proklínal. Čert vás vem, řekl, čert vás vem všechny. Louis Stillman utíkal dlouhými tunely. Za ním se hnala lavina trpasličích stínů, sahajících od zdi ke zdi. V uších mu zněly vysoké řezavé výkřiky zdvojnásobené a strojnásobené ozvěnou. Chňapaly po něm drápy, v tíle cítil jejich sípavý dech jako žhavý dým. Plíce mu div nepukly, tělo v jednom ohni. Pohledl na svoje rychle se míhající nohy, konali svou práci se svědomitostí pístů. Zaposlouchal se do práskavého pleskání svých podrážek na betonové podlaze tunelu a napadlo ho, můžou mě každou chvíli zabít, ale moje nohy jim uprchnou. Poběží dál nekonečnými stokami a nikdy je nikdo nedohoní. Pohybují se tak rychle, zatímco moje těžké a neohrabané tělo se nad nimi kolébá a kymácí, brzdí je, unavuje, budí v nich vztek. Jak mě ty nohy musí nenávidět. Musím ale být chytrý a pozbuzovat je, musím je poprosit, aby mě odnesli do bezpečí, jak dobře běží, jak měkce, jak rytmicky. Pak ucítil, že se rozpojuje. Nohy se začaly oddělovat od těla. Vykřikl hrůzou a bušil pěstmi do vzduchu, úpěnlivě je prosil, aby ho neopouštěli. Nohy se ale krutě uvolňovaly dál. V návalu děsu Louis Stillman cítil, jak se kácí a padá na vlhkou zem, zatímco jeho nohy žijící vlastním animálním životem se hnaly dál. Otevřel ústa umístěná vysoko nad těma šílenýma nohama a zaječel. Hrůzostrašný sen se přetrhl. Posadil se toporně na posteli a lapal po dechu, zalitý potem. Dlouze se nadechl, stále ještě smrazením v zádech, sáhl po cigaretě a třesoucí rukou si zapálil. Noční můry byly čím dál horší. Uvědomil si, že jeho mysl se ve spánku bouří a evokuje v nočních hodinách všechny nashromážděné obavy dne. Opět si připomněl, jak to všechno před 6 lety začalo. Proč je dosud naživu? Lodi invazorů z vesmíru zaútočili na zem z nenadání, bez výstrahy. Byl to dokonale promyšlený a smrtící útok. Během několika málo hodin byli vetřelci se svým důvtipným posláním hotovi. Veškerá mužská i ženská populace země byla vyhlazena. Několik lidí přežilo, tím si byl jist. Nikdy nikoho z nich nespatřil, ale byl přesvědčen, že pár jich žije. Los Angeles přece nebylo celý svět. A když unikl on, muselo se to na země kvůli poštěstit i jiným. Ve chvíli, kdy vetřelci udeřili, pracoval zcela sám ve stokách, kde dokončoval jakousi speciální práci pro svou stavební firmu v tunelu B. Dodnes se mu vybavoval osudný a příšerný hluk mamutích kosmických lodí a cítil nesmírný žár, který se od nich šířil. Ze stok ho vypudil hlad a přes noc se z něho stal unikát. Poslední žijící muž. 3 roky mu nikdo neublížil. Pracoval s nimi, naučil je mnoha věcem a snažil se získat jejich důvěru. Posléze ho však někteří začali nenávidět, podezírat ho pro příbuznost s těmi ostatními. Naštěstí se mu podařilo prchnout do kanalizačních stok. To se stalo před 3 lety a od té doby na něho dávno zapomněli. Pro příště se vydával na výpravy nahoru do města jen pod pláštíkem tmy a nikdy se neodvažoval výjít do ulic, pokud ho k tomu nedonutili stenčující se zásoby potravin. Jednopokojový příbytek si zbudoval v těsném sousedství mříží uličního kanálu, dost daleko, aby neriskoval, že bude spatřen, ale dost blízko,
aby do něho za dne pronikalo alespoň trochu světla. Postrádal hřejivé dotyky slunečních paprsků na holém těle téměř právě tak, jako postrádal společnost lidí, ale nesměl se vystavovat riziku a opustit stoky za bílého dne. Když přestalo pršet, krčil se pod mřížovým pouličních kanálů, aby vstřebal co možná nejvíc slunečního světla z toho málo, které propouštěli. Sluneční paprsky však byly skomíravé a jejich nepatrná teplota jen stupňovala jeho touhu, aby ucítil slunce na nahých ramenech. Sny, pořád jen sny. Je ti zima, Luizi? Ano, ano, zima. Tak pojď ven, můj drahý, na sluníčko. Nemůžu, nemůžu ven. Los Angeles je přece tvůj svět, Luizi. Jsi v něm poslední mužský na světě. Ano, ale teď patří jen jim, patří jim každá ulice, každý dům. Nepustí mě ven, umřel bych, zaplí by mě. Pojď ven, Luizi. Splývavý snový hlas slábnul a snábnul. Ven na sluníčko, můj drahý, neboj se. Tu noc pozoroval skoro hodinu měsíc otvory v kanálovém říži. Měsíc byl kulatý a plný, jako obrovský žlutý reflektor na temné obloze. A Louis Stillman si vzpomněl poprvé po mnoha letech na večerní baseballové zápasy na Blue Stadion v Kansas City. Zamiloval si ty zápasy pod světly mamutího stadionu, kam chodíval s otcem, a kde hřiště vypadalo jako rybník pokrytý ledem bílého světla a hráči připomínali neskutečné figurky na snové šachovnici. Malému chlapci tehdy připadal noční baseball jako kouzelná hra. Někdy ho napadaly šílené myšlenky, někdy za takových nocí, kdy ho samota drtila jako sevřená pěst a nemohl jí déle snášet, myslíval na to, že si jednoho z nich přivede dolů do stok. S jedním by se možná dalo vyjít. Pak si ale vzpomněl na jejich ostražité divošské oči, na jejich zvířecí neskrotnost a uvědomil si, že to je nemožné. Kdyby jeden z nich zmizel náhle a beze stopy, ostatních by se jistě zmocnilo podezření, začali by ho hledat a to by znamenalo konec všeho. Louis Stillman se zabořil do tapolštáře a snažil se neposlouchat vzdálené skřeky, pištění, pronikavé výkřiky, zaléhající sem dolů z ulice nad jeho hlavou. Konečně usnul. Odpoledne strávil s papírovými ženami. Probíral se zvolna stránkami nějakých zašloutlých módních magazínů a prohlížel si všechny ty krásné pózující modelky v půvabných šatech. Ženy na papíře byly štíhlé a okouzlující, dívali se chladnýma svůdnýma očima a pootevírali ústa v dokonalých úsměvech, krása sama, něha, lesk a vířící látka. Něžně se dotýkal prsty jejich postav, hladil jejich žlutohnědé papírové vlasy, jako by jim mohl nějakým čarovným zaklínadlem vdechnout život. A přesto bylo docela snadné představovat si, že tyto ženy nikdy opravdu nežily. Že byly pouze namalovány do nejpodrobnějších detailů nějakými lstivými umělci, kteří chtěli, aby vyvolali zdání fotografií. Nerad přemýšlel o těch ženách a o tom, jak zemřeli. Ať žije odvaha, usmál se Louis Stillman a zvedl do výše sklenku vína. V temně karmínové tekutině zajiskřila lampa osvětlující místnost. Ať žije odvaha a chlap, který má víc než dost. Vyprázdnil sklenku do dna a rychleji znova naplnil z vysoké láhve, stojící na stole vedle postele. Vy se mnou nenapijete, pane H., zeptal se postavy sedící schlíple za stolem proti němu, s hlavou složenou na rukou. Opravdu musím pít sám? Postava neodpověděla. No prosím. Naráz do sebe převrhl sklenku a postavili na stůl. No já vím, co se od chlapa čeká. Aby vyhrál. Aby sám a bez pomoci dal celému tomu zatracenému světu na frak. I kdyby ta ryba tam venku byla velká jako hora a hnusná, jak všechny hříchy světa, od chlapa se čeká, že půjde a dostane ji, co? No jo, papáha. Ale co když je celý svět plný velkých ryb? Může pak zvítězit nad všema? Jeden chlap sám? Ovšem, že nemůže. Kde pak papá? To si pište, že nemůže.
Stillman v rávorově přistoupil k polici v koutě dřevěného pokojíku a vytáhl z ní tenkou knížku. Tady máte, pane H., tu vaši nejslavnější. Tu, co jste napsal nejčistěji a nejlíp. Stařec a moře. Předvedl jste, jak se jeden chlap dokázal postavit tomu svinskému moři. Odmlčel se a pak opět rozčileně zvýšil hlas. No tak mi sakra ukažte a teď, jak se porovat s tímhle mořem. Moje moře je plné ryb zabijáků a já jsem jediný chlap a na všechno sám. No tak, čekám na odpověď. Sedící postava zůstala sticha. Dostal jsem vás, co papá? Na tohle odpovědět neumíte, že? Odvaha nestačí. Člověk se nenarodil proto, aby žil sám, aby sám bojoval, aby sám chlastal. Ani když má odvahu, nesvede sám nic a potom je všechno marný. Jo, povídám, že všechno je marný. Táhněte s tou vaší knížkou k čertu a vy sám taky. Louis Stillman mrštil knížkou po hlavě nehybné postavy. Oběť se zvrátila do židle, paže jí sklouzly ze stolu a malátně se rozhoupaly. Byly pod látkou saka samé boule a chyběly jim ruce. Stále častěji se Louis Stillman v myšlenkách vracel ke vzpomínkách na svého otce, na dlouhé túry měsíční krajinou v povodí Missouri, na lovecké výpravy a sálající táboráky, na hluboké lesy, v létě tak zelené a štědré. Vzpomínal na naděje, které otec vkládal do jeho budoucnosti a často se mu vybavovala slova toho vysokého, šedovlasého muže. Bude z tebe dobrý lékař, Louisi. Poctivě studuj a pracuj a budeš mít úspěch. Vím, že to dokážeš. Vzpomínal na dlouhé zimní večery, kdy se učíval u otcova velkého mahagonového psacího stolu, louskal lékařské knihy a žurnály, dělal si poznámky, excerpoval a třídil fakta. Vzpomínal zvlášť na Ericksonovo velkolepé třísvazkové dílo o chirurgii, skvostně vázané a zdobené zlatem. Oblíbil si ty knihy nade všechny ostatní. Kde vlastně sešel z cesty? Sen nějak pobledl, cíl se vytratil a zmizel z dohledu. Po roce přípravného studia na Kalifornské univerzitě se vzdal medicíny na dobro. Ztratil odvahu a odešel z koleje, aby přijal místo laboranta u stavební společnosti. Ironií osudu to snad bylo právě toto rozhodnutí, které mu zachránilo život. Chtěl pracovat rukama, potit se a namáhat svaly. Chtěl si vydělat dost peněz, aby se mohl oženit Joan, a pak později chtěl dokončit studia. Důvody pro odchod z univerzity, zmaření otcových nadějí, to všechno mu dnes připadalo tak vzdálené a dávné. Pojednou se ho zmocnila nepřekonatelná touha, touha probírat se opět stránkami Ericksonových knih, osvěžit si byť jen na krátkou chvíli pohodu a štěstí dětských let. Viděl kdysi to třísvazkové vydání ve druhém patře Pickwickova knihkupectví Hollywoodu v antikvárním oddělení. A teď si uvědomil, že se za ním musí vydat a odnést si je do stok. Byla to nebezpečná a pošetilá touha, ale věděl, že ji uposlechne. Navzdory tomu, že riskuje smrt, vydá se pro ty knihy ještě dnes v noci. Dneska. Jeden kout Stillmanova příbytku byl vyhrazen zbraním. Jeho píchou byla Thompsonova automatická pistole, kterou získal ze zbrojnice Los Angeleské policie. Thompsonku doplňovali dvě automatické pušky, Leaker 45 Colt a Hornetova 22 opatřená tlumičem. Vždycky sebou bral jen tuhle poslední, nejmenší zbraň, kterou nosil v pouzdru v podpaží. Neměl ve zvyku chodit do města s většími zbraněmi. Dnes v noci to ovšem bylo něco jiného. Kanalizační stoky končily 2 míle od Hollywoodu, což znamenalo, že cestou do knihkupectví musí překonat dlouhý a obzvlášť nebezpečný úsek na povrchu. Rozhodl se proto, že sebou kromě malé ruční zbraně vezme ještě pušku s automatickým nabíjením, Savageovu 30. Jsi blázen, Louisi, řekl si, když vytáhl na olejovanou zbraň z koženého pouzdra. Riskovat život kvůli 3 knížkám stojí vůbec za to? Ano, odpověděla jeho druhá polovina, stojí za to. Chceš přece ty knihy.
A tak jdi za tím, co chceš. Brání-li ti strach, abys usiloval o tom, co si opravdu přeješ, drží-li tě strach v temnotách jako krysu, si horší než zbabělec. Jsi zrádce. Zrazuješ sám sebe i civilizaci, kterou reprezentuješ. Když člověk něco chce a je to správné, musí zatím jít bez ohledu na to, jakou cenu zaplatí. Jinak se musí zdát práva na to, aby ho nazývali člověkem. Je lepší s odvahou umřít, nežli žít jako zbabělec. Ach, papa Hemingway, vydechl Stillman a usmál se svým myšlenkám. Vidím, že jste opět se mnou. Vaše slova přece jen zabrala. Tak dobrá. Vydejme se za tou naší rybou, pokusme se jí dostat. Snad bude moře klidné. Louis Stillman si přehodil přes rameno těžkou pušku a vydal se do tunelů. Běh mrazivým nočním větrem, tráva teď zas dlažba a opět tráva pod nohama. Skrčit se do stínu, plíživě projít kolem obchodů a biografů, rychle přeběhnout pod vysokým chladným měsícem, bulvár San Monica, pak Highland, pak Hollywood bulvár a konečně po celé věčnosti zběsilých úderů srdce knihkupectví. Pickwickovo knihkupectví. Louis Stillman s puškou přes rameno a sleskou malou pistolí v ruce vklouzl tiše do krámu. Před očima se mu rozkládalo papírové bitevní pole. Celou podlahu přízemí pokrýval bílý příkrov roztrhaných knih, zalitý slabým měsíčním světlem. Stillman se otřásl. Dovedl si je představit, jak ječí, drápou se na police, divoce po sobě házejí knihy, pisklavě vykřikují, trhají, ničí. Jak to asi vypadá v ostatních patrech? A jak v oddělení lékařských knih? Vykročil ke schodům a vyrvané stránky mu šustily pod nohama jako spadalé podzimní listí. Nedočkavě vyběhl po prvním krátkém úseku schodiště do mezipatra. Stejný chaos. Pospíchal a klopítal nahoru ke druhému patru, vyděšen představou, co tam může najít. Když tam s bušícím srdcem vyběhl, zašilhal do šera místnosti. Knihy byly netknuté. Zřejmě je ta hra unavili dřív, než se dostali dovnitř. A až sem. Sundal pušku z ramene a postavili u schodů. Podlaha kolem něho byla pokryta tlustou vrstvou prachu a když procházel úzkými uličkami, zdvíhal se prach vzhůru a vířil mu kolem nohou. Ve vzduchu vládla vlhká, kožnatá stuchlost, pach plísně a staroby. Louis Stillman se zastavil před vybledlou, ručně napsanou tabulkou lékařské knihy. Všechno bylo tak, jak si pamatoval. Zastrčil pistoj do pouzdra, rozškrtl zápalku a zakrývaje plamen sevřenou dlaní, postupoval podél regálu s téměř nečitelnými tituly. Carter, Davidson, Enright, Erickson. Zhluboko nabral dech. Všechny tři svazky zlacené tituly osleplé prachem, ale stále ještě čitelné, stály pečlivě vyrovnané a nedotčené na polici. Louis Stillman potně vytáhl každý svazek opatrně z regálu a sfoukl z něho prach. Konečně byly všechny tři knihy oprášené a neodvolatelně jeho. Tak si to přece jen dokázal, získal si ty knihy a teď jsou tvoje. Pomyslel na okamžik, kdy usedne se svým pokladem ke stolu a bude se probírat těma úžasnýma stránkama a usmál se. V zadní části krámu našel prázdnou papírovou krabici a do té knihy uložil. U schodů si přehodil pušku přes rameno a začal sestupovat k mezipatru. Zatím řekl si, se mě štěstí ještě pořád drží. Jakmile se však noha Louise Stillmana dotkla posledního schodu, štěstí ho opustilo. Bylo jich plné přízemí. Ševelili jako mračno velkého hmyzu. Stahovali se k němu. Oči se jim v polosvětle divoce leskly, stáli už i na schodech. Čekali na něho. Náhle už nezáleželo na knihách. Záleželo teď pouze na životě a na ničem jiném. Ustoupil zpátky, až narazil na tvrdé dřevo brlení schodiště a karton s knihami mu vyklouzl z rukou. Stáli u paty schodiště, hleděli vzhůru k němu, nenávist v očích.
Když se dostaneš na ulici, říkal si Louis Tillman, budeš mít pořád ještě 50% šanci. To ale znamená, že se musíš mezi nimi prodrat ke dveřím. Tak do toho. Kupředu. Louis Tillman stiskl kohoutek pistole. Dva z nich pod jeho střelami padly a v zápětí se Tillman vrhl přímo do jejich středu. Ucítil, jak se mu do košile zaťaly ostré nechty. Uslyšel trhavý zvuk vyrvané látky. Bez přestání do nich pálil z malé automatické pistole a pod krupobitím střel klesly tři další ječící bolestí a překvapením. Ostatní se s řízkotem stáhli od dveří. Pistole byla prázdná. Na ulici odhodil a strhl z ramene těžkou pušku. Plíce mu naplnil chladný a svěží noční vzduch a na okamžik mu to dodalo nové naděje. Pořád jim ještě můžu uniknout, myslel si Tillman, když přeskočil obrubník chodníku a rozběhl se přes ulici. Jestli nebylo slyšet střelbu, jsem pořád ještě ve výhodě, mám dobré nohy, nedohoní mě. Tu noc ho však štěstí úplně opustilo. Nedaleko křižovatky Hollywood, Boulevardu a Highlandu se na něho z druhé strany ulice vyřítila svěží smečka. Klesl na koleno a vypálil do nich. Automatická puška se mu začala škubat v rukou. Rozprášil je do všech stran. Jako stroj se dal do běhu středem Hollywood bulváru a když se k němu přiblížili, používal těžké pušky jako kije. Až skoro u Highlandu se mu tři vrhly přímo do cesty. Tillman vystřelil. Jeden se popadl za břicho a bláznivě padl bokem do roztříštěné zubaté výkladní skříně. Další se po něm sápal, když zahýbal kolem rohu na Highlandu, ale podařilo se mu ho setřást. Ulice před ním byla prázdná. Teď mu přijdou vytrénované nohy náramně vhod. Dvě míle. Uběhne je dřív, než mu další odříznou cestu. Útěk

0: Nocí se rozlehlo dunivé prásknutí mocné zbraně. Pálil ránu za ránou. Pažba ho byla do ramene. Chřípí měl plné čpavého dýmu ze spáleného střelného prachu. Bylo to marné, bylo jich příliš mnoho, neprostřílí si cestu. Louis Stillman věděl, že brzy zemře. Konečně byla puška prázdná, poslední střela vypálená. Neměl kam běžet, neboť ho obkličovali ze všech stran a jejich kruh se zvolna uzavíral. Přelétl pohledem prstenec drobných krutých obličejů a pomyslel si, ti vetřelci se zhostili svého úkolu dokonale. Zabránili zemi, aby dosáhla raketového věku, zabránili ji v tom dřív, než mohla ohrozit planety ležící za jejím měsícem. Byl to nesmírně schytralý plán. Vyhubit všechny pozemšťany starší 6 let a pak odejít stejně rychle, jako přišli a zanechat tu civilizaci živořící na primitivní úrovni, neboť dobře věděli, že páteře země byla zlomena a ti, kdo přežili, promění se v divoké barbary, až jednou dospějí. Louis Stillman upustil prázdnou pušku k nohám a rozpřál se. Neblázněte, zapřísahal je. Vždyť já jsem jeden z vás. Co nevidět, budete všichni jako já. Prosím vás, poslouchejte mě. Ale kruh kolem Louise Stillmana se nemilosrdně zužoval. Když se sevřel docela, ozvalo se ze středu dětských postaviček hrůzné věk.
1: Čekal jsem na signál ke startu. Krajina, která mě obklopovala a kterou se mohl pozorovat kopulí z plexiskla, byla bílá, ostře vykreslená světlem prosincového měsíce. Když jsem zatáčel s malou stíhačkou na startovací pás, viděl jsem vzadu dráty ohraničující leteckou základnu jejího královského veličenstva. Čekal jsem na hlas kontrolora. Přede mnou byla startovací dráha, hladká černá stuha asfaltu, orámovaná 2 řadami jiskřivých světel, přesně vymezujících cestu očištěnou sněhovými pluhy. Daleko vpravo mezi hangáry, které mechanici zabalení do kožichů právě zamykali, stála štíhlá kontrolní věž, připomínající zažehnutý svícen. Věděl jsem, že personál věže čeká pouze na můj odlet, aby skončil službu, nasedl do aut a odjel se bavit do kasína. Několik minut po mém startu zhasnou světla a zůstanou pouze hangáry, jakoby stulené v očekávání mrazivé noci, přikrytá letadla, uspané cisterny s palivem a nad tím vším blikající jasně červená světla, míhající se mezi bílou a černou letiště a signalizující lhostejnému nebi Morzeovkou své jméno. Sally. Ale tuto noc nebude pilotů, kteří by si při přeletu chtěli podle signálu opravit svůj kurz. Byly Vánoce roku 1957 a já jsem byl tehdy mladým pilotem pokoušejícím se dostat co nejrychleji na sváteční dovolenou domů do Blighty v Británii.
2: Charlie Delta.
1: Hlas kontrolora, který se ozval ve sluchátkách, byl tak silný, že už jsem měl dojem, že mi vřeští přímo do ucha. Určitě měl v sobě kalíšek nebo dva. Proti předpisům, pochopitelně. Ale co? Vždyť jsou Vánoce.
3: Charlie Delta kontrole.
2: Charlie Delta, povoluj start.
1: Už nebylo co odpovídat. Levou rukou jsem posunul páku plynu dopředu, pravou udržoval vampíra ve středu dráhy. Moje stíhačka se rozjela. Světla ohraničující startovací pás se míhala stále rychleji, až se slila do jedné čáry. Zobec stroje se lehonce zvedl. Držel jsem letadlo stále nízko a nabíral rychlost, a když jsem zahledl dole konec startovací dráhy, vampíra jsem zvedl, vybral ladný oblouk doleva a současně zasunul podvozek.
3: Charlie Delta, opustil jsem letiště, podvozek zasunut.
2: Charlie Delta, v pořádku, přejdi na kanál D. Veselé Vánoce.
1: Ta poslední slova byla jasným poručením předpisů. A i když jsem byl tehdy velice mladý a disciplinovaný, odpověděl jsem.
3: Děkuji kontrole a přeju všechno nejlepší.
1: K pravému stehnu jsem měl přivázanou mapu s modře zakresleným kurzem mého letu. Znal jsem ho nazpaměť. Obrat nad letištěm Sally na kurz 265 stupňů a stále stoupání až do výšky 8000 metrů. Pak tentýž kurz a rychlost 875

km v hodině. Navázat spojení s kanálem D a pak přímý let nad holandským pobřežím na jih od Beavelandu na Severním moři. Po 45 minutách přeladit na kanál F a požádat kontrolu v Lakenheathu o naváděcí radiovou vlnu. Po 14 minutách musím být nad Lakenheathem a pak už jenom poslouchat instrukce. Přivedou mě k přistání radiem. Jen rutina. Včetně startu a přistání 66 minut. Vampír měl zásobu paliva na 80 minut. Dole se černobílá mapa severního Německa stále zmenšovala a černé obrysy borových lesů se slévaly s jasnými plachtami polí. Tu a tam zablízkla světelka vesnic a malých městeček. Po vesele osvětlených ulicích určitě chodili koledníci klepající na ozdobené dveře, aby zaspívali

0: a čekali na několik feniků pro dobročinné účely. Vestfálské hospodyně dozajista pečou husy a šunku. O 600 kilometrů dál to vypadalo velice podobně. Slova kolet tam zněla sice anglicky, ale melodie jsou převážně stejné. Jen místo hus se peče krocan. Ale svátky, ať už se nazývají Weihnachten nebo Christmas, jsou stejné v celém křesťanském světě. Ale to je dobře, když se člověk může prožít doma. Kdesi dole byla holandská krajina. Byl jsem ve vzduchu 21 minut. Vše šlo dobře. Po dalších 10 minutách letu to už takové nebylo. Obtíže začaly tak nenápadně, že jsem si je uvědomil až po chvíli. Ani jsem nepostřehl, že nízký tón ve sluchátkách zmlkl a že nastalo hrobové ticho. Teprve když jsem pohledl na kompas, abych překontroloval kurz, uvědomil jsem si, že něco není v pořádku. Střelka na místo, aby ukazovala neustále 265 stupňů, líně se protáčela dokola. Chvíli na východ, chvíli na západ, na jih, na sever. Přes sváteční náladu jsem začal nadávat nejen na kompas, ale i na mechanika. To není žádná legrace být v kabině letadla v noci bez kompasu, i když svítí měsíc tak jasně jako teď. Ale za několik minut se spojím s Lakenheathem a dostanu přesné instrukce k přistání. Povedou mě sekundu po sekundě a budou sledovat můj stroj na obrazovce radaru. Podíval jsem se na hodinky. Byl jsem ve vzduchu 43 minut. Mohl bych zkusit navázat spojení s Lakenheathem. Byl na hranici dosahu mého rádia. Volám.
1: Charlie Delta, volám severní kontrolu Beaverland.
0: Nemělo cenu se namáhat. Namísto normálního praskání vznikajícího z atmosférických poruch a ozvěny mého hlasu bylo ve sluchátkách slyšet pouze tlumené hučení z kyslíkové masky. Moje slova nepronikala nikam a k nikomu. Zkusil jsem to podruhé. Výsledek stejný. Daleko za mnou v teplé a veselé atmosféře betonové budovy severní kontrolní stanice v Beavelandu seděli lidé před kontrolními panely, vesele si povídali, popíjeli horkou kávu nebo kakao. A nic. Nemohli mě slyšet. Moje rádio nefungovalo. Nebe je velice pustým místem, zvláště v zimní noci. A jednomístná stíhačka je strašně opuštěným prostorem. Malé, ocelové pouzdro, řítící se mrazivou pustinou na krátkých křídlech, poháněné plamenem vystřelovaným z krátké mroury, která sekundu co sekundu ze sebe vyplivuje sílu odpovídající síle 6 000 koní. Ještě než jsem skončil marné pokusy na kanále J, který je mezinárodní poplachovou frekvencí, už jsem věděl, že můj přístroj z 10 kanály vypověděl službu na dobro. Někde v těch kilometrech barevných kabelů došlo k závadě. Přes 2 roky mě učili pilotovat stíhačky a větší část té doby byla věnovaná instruktáži, jak postupovat v případech nečekaných těžkostí. Vzpomněl jsem si na slova starého lišáka, seržanta pilota Norrise.
2: Především je třeba nejprve snížit rychlost, abychom se udrželi ve vzduchu co nejdéle. Nebudeme přece zbytečně plýtvat palivem, ne, pánové? Budeme ho velice potřebovat. Snížíme tedy otáčky motoru z 10 000 za minutu na 7 200. Pak poletíme sice pomaleji, ale déle se udržíme nahoře. Je to tak, pánové?
0: Seržant Norris předpokládal, že všichni se jednou ocitneme v takové situaci. Posunul jsem páku plynu dozadu a podíval se na otáčkoměr. Nefungoval. Byl to rovněž elektrický přístroj. Pocítil jsem, že stroj zpomalil. Pilot má před sebou 6 hlavních přístrojů. Vedle kompasu je to rychloměr, výškoměr, ukazatel vychýlení, přístroj, který ukazuje, zda letadlo letí rovně po trase letu, či zda se nepohybuje vpřed bokem, a konečně přístroj, který udává vertikální rychlost, tedy zda se letadlo propadá nebo vertikálně stoupá. Přístroje napájené elektrickým proudem. Ty přestaly fungovat spolu s kompasem. Takže mi zůstaly pouze 2 pracující na základě změn tlaku. Rychloměr a výškoměr. I v té nejjasnější noci jsou jediným orientačním bodem pro pilota světla města. Viděná z hora mají typický vzhled. Manchester vypadá docela jinak než Birmingham. Je možné poznat Southampton díky velké černé skvrně přístavu, kontrastující s rozářeným kobercem městského osvětlení. Znám dokonale Norwich. A kdybych mohl jen zahlédnout obrys tvaru pobřeží hrabství Norfolk od Lovstoftu přes Yarmouth do Cromeru, pak bych najisto trefil do Norfolku. Věděl jsem, že 8 kilometrů na sever od Norwich je letecká základna stíhaček Meriam St. George. Snadno bych v té notě zahlédl její červeně morzovkou pulzující signál. Kdyby zaslechli hlas mého motoru nízko nad zemí, určitě by zapnuli světla letiště. Pak bych mohl bezpečně přistát. Horečně jsem počítal čas ztracený sníženou rychlostí. Hodinky mi napovídaly, že jsem ve vzduchu 45 minut. Musel jsem být asi tak 10 kilometrů od pobřeží Norfolku. S vděčností jsem se podíval na měsíc zářící na rozhvězděném nebi jako reflektor. Úměrně s tím, jak moje stíhačka klesala ve směru k Norfolku, zvětšoval se tíživý pocit opuštěnosti. Noční nebe mi připadalo jako obrovité vězení obehnané mrazivým neprostupným plotem. A tam dole byl nejhorší nepřítel, velké a brutální vlny Severního moře. Byli připraveni mě pohltit i s letadlem a stáhnout navěky do mokrého hrobu, kam neproniká žádný zvuk. A nikdy se nikdo nedoví, kde mé tělo leží. Ve výšce 4 500 metrů jsem si uvědomil, že se objevil další a zřejmě snad poslední nepřítel. Nalevo i napravo, kam jsem jen dohlédl, vpředu a určitě i za mnou, se měsíční světlo odráželo od nekonečného oceánu mlžné běloby. Mohla být tak 30, možná 60 metrů hluboká, dostačující k tomu, aby likvidovala veškerou viditelnost, aby mě zabila. Mlha dokáže během 30 minut pokrýt obrovitý kus pevniny. Ve výšce 3 000 metrů jsem vyrovnal stroj a trochu zvýšil rychlost, abych udržel rovnováhu. Spotřeboval jsem tím o něco více cenného paliva. Znovu jsem si vzpomněl na instrukce seržanta Norrise.
2: Jsme-li zcela ztraceni v hustých mracích, musíme, pánové, uvažovat i o eventualitě vyskočit z letadla s padákem. Je to tak, pánové?
0: Samozřejmě, seržante. K mé smůle se však katapultovací sedadlo typu Martina Bakera do jednosedadlových kabin vampíra nemontují. To letadlo je proslulé tím, že se z něj nedá vyskočit. Dva piloti, jim se to podařilo, přišli o obě nohy. Co dál, seržante?
2: V takovém případě musíme nejprve nasměrovat let letadla nad volné moře, co nejdále od lidských sídel. Ti lidé tam dole nám platí za to, abychom létali a ne padali spolu s ječící příšerou, zhotovenou z 10 tun ocele na jejich hlavy. A navíc ještě o vánoční době. Jsou tam děti, nemocnice, domy. Je tedy třeba co? Letět nad moře.
0: Bylo to dokonale promyšlené. Ale autoři této instrukce zapomněli na to, že pilot houpající se na ledových vlnách Severního moře má jednu naději ze 100 přežít třeba jen jedinou hodinu. Bičuje ho ledový vítr, led mu slepí řasy, ústa i uši a lidé pronášející vánoční přípitek o 40 kilometrů dál nemají ani potuchu o jeho osudu.
2: Existuje, prosím pánové, ještě poslední způsob, jak postupovat v případě náhlé havárie.
0: To už zní lépe, seržante, protože jsem právě v takové situaci.
2: Všechna letadla blížící se k pobřeží Velké Británie se objevují na obrazovkách radarů našeho obraného systému. Když nefunguje palubní rádio a nemůžeme nikomu dát zprávu o havárii, zkusíme na sebe upozornit radarové služby netypickým chováním. Děláme to tak, že vyletneme nad moře a děláme ve vzduchu velké trojúhelníky tak, že vedeme letadlo doleva a nakonec zase doleva. Tak, aby každá strana trojúhelníku vznikla během 2 minut letu. To nám může dát naději, že si nás někdo všimne. Uvědomí letovou kontrolu a kontrolor přikáže nějakému letadlu, aby nás vyhledalo. Když nás najde a to letadlo bude mít určitě rádio v pořádku, poletíme za ním a ten pilot nás dovede k bezpečnému přistání přes mraky či mlhu.
0: Tak to byl poslední způsob záchrany. Vzpomněl jsem si teď i na jiné podrobnosti instruktáže. Záchranný letoun, který vede ztracence k bezpečnému přistání a letí tak, že má konec svého křídla u křídla jeho stroje, ten se nazývá pastýř. Mrkl jsem okem na hodinky. 51 minut ve vzduchu. Paliva mi zbývá na 30 minut. Položil jsem vampíra do levé zatáčky a začal kreslit první stranu trojúhelníku. Po 2 minutách jsem stočil opět doleva. Neměl jsem kompas a tak jsem využil za přibližný orientační bod měsíc. Mlha dole objala celý horizont. Táhla se právě tak za mnou, jako přede mnou. Uplynulo 10 minut. Končil jsem druhý trojúhelník. Nemodlil jsem se dobrých několik let. Nebylo to tedy teď pro mě snadné. Bože, zachraň mě z tohoto neštěstí. Ne, tak s ním mluvit nemohu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, už 100 000krát to slyšel a znovu 100 000krát v dnešní noc uslyší. Prosím tě, Bože, učiň, aby si mě někdo všiml, aby někdo postřehl moje trojúhelníky a poslal mi na pomoc pastýře k bezpečnému přistání. Pomoz mi a já ti slibuji. Co mám vlastně slíbit? On mě nepotřebuje. A já, který ano, a prosím o pomoc, jsem si na něj nespomněl kolik let. Když moje hodinky dosvědčily, že jsem ve vzduchu už 72 minut, věděl jsem najisto, že se žádný záchrance neobjeví. Jehla kompasu stále bloudila po stupnici sem a tam a ručičky jiných mrtvých instrumentů byly na nule. Pocítil jsem, jak ve mně narůstá vztek a rozpaky a beznaději. Ukazatel obsahu nádrže ohlašoval 1/8, tedy množství, tak na 10 minut letu.
3: Vy zaslepenci, proč se nedíváte na obrazovky radarů? Určitě jste všichni na mol a nemůžete plnit své povinnosti. Bože, proč mě nikdo nevidí?
0: Pak můj vztek začal vyprchávat a potom jsem se rozbrečel jako malé dítě. Po chvíli jsem s určitostí věděl, že této noci zahynu. Co bylo divné, neměl jsem strach. Jen mě obklopil nevýslovný smutek. Žál, že jsem nestačil udělat tolik věcí, neviděl tolik míst, nesetkal se s tolika lidmi. Není to dobré. Není zábavné umírat, když je vám 20 let, když jste vlastně ještě nic neprožili. Nejhorší není sama smrt, ale pocit nesplněného a nenaplněného života. Natočil jsem levé křídlo k měsíčnímu terči, abych narýsoval nocí poslední stranu posledního trojúhelníku. Pode mnou, pod nosem křídla, přímo ve spojovací čáře s měsícem, protěl bělomlžné duchny tmavý pruh. Sekundu jsem myslel, že je to můj vlastní stín, ale měsíc byl vpředu, tedy můj stín musel být za mnou. Bylo to tedy jiné letadlo letící blíže k mlžné pokrývce a udržující stejný kurz jako já s tím rozdílem, že o 0.5 kilometru níž. Abych nestratil z očí dole letící letadlo, držel jsem se v oblouku. Totéž udělal tamten a oba jsme obletěli celé kolo. Teprve pak jsem pochopil, proč letěl níž a nedotáhl se na mou úroveň, aby držel se mnou konec svého křídla těsně u mého. To letadlo bylo mnohem pomalejší než moje a nedokázalo by se vedle mě udržet. Vroucně jsem si přál uvěřit, že to není náhodně proletávající stroj, který po chvíli zmizí ve vrstvě mlhy. Posunul jsem páku plynu a začal se spouštět v jeho stranu. Ve výšce 0.5 tisíce metrů jsem pochopil, že letím stále ještě moc rychle. Nemohl jsem však už víc obrátky motoru snížit. Mohl bych ztratit vládu nad vampírem a způsobit jeho zřícení. Abych zvolnil let, použil jsem vzduchovou brzdu. Když se rychlost letadla snížila na 500 km v hodině, vampír se citelně zachvěl. Tamten začal stoupat ke mně, k mému levému křídlu. Stále zřetelněji jsem viděl na pozadí mlhového promítacího plátna jeho černou siluetu, až se konečně ocitl vedle mne, ne víc než 30 metrů od mého křídla. Vyrovnali jsme směr letu. Měsíc jsem teď měl zprava, takže můj stín zakrýval tvary tamtoho. Postřehl jsem však dvě vrtule. Poznal jsem, proč nemůže letět tak rychle jako já. Moje letadlo bylo proudové, jeho vrtulové, mnohem starší generace. Byl jsem už najisto přesvědčen, že je to pastýř poslaný proto, aby mě doprovodil dolů. On měl kompas a radio, já ne. Udělal obrat o 180 stupňů, pak vyrovnal a nechal měsíc za zády. Poprvé jsem si ho mohl dobře prohlédnout. Ke svému údivu jsem poznal, že pastýř byl Havilland Mosquito, stíhací bombardér z druhé světové války. Vzpomněl jsem si, že meteorologická eskadra v Gloucesteru používá ještě posledních moskytů k odebírání vzorků v horních vrstvách atmosféry. Viděl jsem tu eskadru na přehlídce při příležitosti výročí letecké bitvy o Anglii. Tehdy 15. září se na obloze objevují Spitfirey, Hurricany a Lancastery.

kabině Moskyta na pozadí měsíčního světla jsem uviděl hlavu pilota a když se podíval bočním okénkem ke mně, spozoroval jsem dva kroužky jeho ohromných brýlí. Pomalu zvedl pravou ruku tak, abych viděl, že má dlaň otevřenou s prsty vpřed. Pak mi naznačil směr vpřed a prsty dal dolů. Znamenalo to, budeme klesat, drž se za mnou. Kýval jsem a rychle zvedl levou a prsty ukázal na palubní desku. Potom jsem zvedl všech pět prstů a nakonec jsem si sáhl dlaní na hrdlo. Značilo to, že mám paliva na 5 minut. Potom přestane motor pracovat. Do kožené přilby skrytá hlava, kyslíková maska a velké brýle přikývly, že rozumějí. Klesali jsme přímo k neviditelnému Norfolku. Podíval jsem se na výškoměr, 700 metrů, šli jsme níž. Představoval jsem si proud instrukcí plynoucí od radaru do sluchátek člověka, který letěl sotva 30 metrů ode mne. Nespouštěl jsem ho z očí a držel se co nejblíže, abych sledoval každé gesto jeho ruky. Měsíc už zašel, ale bílý cpit mlhy umožňoval obdivovat krásu tamtoho stroje. Krátký předek, břichatá kabina, kopulka z plexiskla docela vpředu a dvě děla připravená k boji, dlouhé a štíhlé zavěšené gondoly a v každé vynikající motor Merlin produkce Rolls-Royce rozřezávající noc ve směru k mateřské základně. Po 2 minutách můj druh zvedl k okénku zaťatou pěst a pak ji rozevřel, všech 5 prstů položil na sklo. Jakoby říkal, spusť podvozek. Jakobych ta jeho slova slyšel. Zasunul jsem spouštěcí páku dolů a uslyšel dutý úder, když se všechna 3 kola vysunula ven z lože. Naštěstí fungoval podvozek na podstatě hydraulického tlaku. Pilot pastýře ukázal dolů a nařídil další sestup. A když se při přechýlení trochu zachvěl, spatřil jsem příď Moskyta jasně. Byly na něm vymalovány 2 velké černé litery, J a K. Zřejmě volací znak Juliet Kylo. Začali jsme oblétávat pravidelné kruhy a mě zaléval studený pod krk a stékal po zádech a slepoval kůži s nylonovou kombinézou. Náhle pastýř vyrovnal svůj let tak rychle, že jsem jen s obtížemi dokázal vyjít ze zatáčky. Po sekundě jsem spatřil, že mi rukou dává signál. Přistaň. Pomalu jsem klesal z 30 metrů do neznáma. Šedá a vířící příze milionů chapadel, usilujících omotat a udusit, se otírala o stěny kabiny s vilnou mazlivostí a naráz zmizela. Viditelnost klesla k nule, oko se nemělo čeho zachytit. Jen vlevo, ne dál než 15 metrů, se jemně rýsoval tvar Moskyta, letícího jistě a bez váhání k něčemu, co jsem neviděl. Až teď jsem si všiml, že můj pastýř letí bez světel. To zjištění mě zarazilo a překvapilo, ale jen na chvilku. Hned potom jsem pochopil moudrost toho člověka. Světla v mlze jsou zrádná a hypnotizující, mohou vyvolat halucinace. Možno se do nich dívat, narůstá chuť se k ním co nejvíce přiblížit. Pro 2 letadla letící v mlze v šiku to znamená katastrofu. Můj pastýř věděl, co dělá. Koutkem oka jsem zahledl 2 přístroje. Výškoměr byl na nule. Ukazatel paliva také. Obě ručičky se už netřásly. Rychloměr ukazoval 210 km za hodinu. Při 170 se musí ta prokletá rakev zřítit. Náhle bez varování ukázal pastýř prstem směrem ke mně a pak přímo před sebe. To znamenalo, a teď leď dál a sedni. Co si zablesklo zleva, potom zprava, pak záblesky z jedné i z druhé strany. Ozdobené aureolou prosvícené mlhy se po bocích míhala světla. Napínal jsem zrak, abych se přesvědčil, co je mezi nimi. Temná pustina. A najednou běžící bílá čára pode mnou. Rozechvělý jsem zcela ubral plyn a udržoval kormidla rovně a modlil se, aby se vampír nevychýlil a sedl rovně. Světla se ocitla takřka na úrovni mých očí, ale stále jsem ještě nebyl na zemi. Pak náraz kola se dotkla asfaltu.
Znovu a znovu citelné nárazy kol, opět dotek se zemí. A zase odraz na několik centimetrů nad černý a mokrý startovací pás. Ještě dvakrát, třikrát a přistál jsem. Kola dosedla na povrch dráhy a přilnula k ní. Vampír tančil rychlostí 150 km v hodině mořem šedé mlhy. Brzdil jsem pozvolna, abych nesjel či nevybočil z přímého směru. Světla po obou stranách stroje se míhala stále volněji, volněji, volněji. Vampír se zastavil. Uvědomil jsem si, že mám prsty křečovitě zaťaté do držadla řídící páky. Nevím, jak dlouho to trvalo, než jsem pochopil a než jsem uvěřil, že jsem skutečně na zemi. Vypínat motor bylo celkem zbytečné. Zasl sám z nedostatku paliva. Pomalu jsem si začal odepínat pásy padáku a sedadla.

0: Mnoho tatínků, žádný tatínek.
1: Krajský trestní soud v Praze.
0: Užívej, říkávala matička. Já měla taky užívat, byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou. Byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy. Byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením o ceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. Vyprovázel Otylku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otylce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral trombonistovi nástroj a chtěl na něm hrát. Neuměl to a všichni se smáli. Vzal Otylku k tanci, ona se k němu tulila i vyšli na zahradu se ochladit. Všude bylo ticho, jen v trávě zpívali cvrčci. I agrárníci měli zábavu ohromnou a báječnou. Slečny přišly v krojích, tančili se moderní tance a hoši se náramně vytahovali. Byl tam jeden fešák, sloužil u dragounů, vypil 10 piv a nic na něm nebylo znát, povalil orchestrion a hostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otylku, tančili doleva a foxtrot. Načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti, ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otylka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otylka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Pak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otylku šťastnou. Nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otylka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otylka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa, Otylka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala, plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl, a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků. A matička, když si ji odváděla domů, pravila: vždycky jsem ti říkávala, neužívej, já taky neužívala. Neposlechla jsi? A teď to máš.
1: České slovo, 6.4.1932. Pán na roztrhání.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 14. září.
1: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, obručil František, mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. 3x denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny 4 strany, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si položil několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry s vitriolem. Vyhověl návrhu státního zástupce doktora Šímy a odsoudil Miladu do žaláře na 3 měsíce. Nemusí si trest odsedět, jestliže 3 roky nepolije žádného milence žíravinou.
0: Lidové noviny, 15.9.1934. Albínka a Valentín.
1: Krajský soud v Praze, Praha, 12. srpna.
0: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkrc, 42letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. Dovedl sníst na posedení vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentín moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí, je taková hubená. A vy jste sprostáci, já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem, jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest, trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařinčilo u Humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musila přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentín dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.
1: Lidové noviny, 13.8.1933.

Nevím, zda je správné, abych vám vyprávěl tento příběh, řekl Raymond West, protože vám nemohu podat jeho rozluštění. Ale fakta jsou tak zajímavá a tak zvláštní, že bych vám ho rád předložil k diskusi a snad společně dojdeme k nějakému logickému závěru. Odehrálo se to před 2 roky, když jsem jel na svatodušní svátky do Cornwallu k muži jménem John Newman. S Newmanem jsem se seznámil několik týdnů předtím a zjistil jsem, že je to nanejvýš zajímavý společník. Inteligentní chlapík s velkou dávkou romantičnosti, finančně nezávislý. Pronajmutí Orlího hnízda bylo výsledkem jeho romantického koníčka. Byl znalcem alžbětinské doby a popsal mi velmi živým a plastickým způsobem porážku španělské armády. Zdá se, že nějaká loď náležející armádě, která měla obsahovat obrovský poklad zlata odněkud z pobřeží Panamy, ztroskotala na pobřeží Cornwallu na pověstných a zrádných hadích skalách. Jak mi Newman řekl, několik let se konaly pokusy vytáhnout loď a získat poklad. Utvořila se obchodní společnost, která se pak položila a Newman mohl koupit práva na celou tu věc za babku. Projevoval v tom směru veliké nadšení. Podle něho to byla otázka nejnovější moderní techniky. Zlato tam bylo a on neměl žádné pochybnosti, že se dá získat. Musím říct, že jsem se nakazil jeho nadšením. Slova španělské zlato vzrušují chlapce i dospělé muže. Kromě toho jsem v té době pracoval na jednom románě, jehož děj se zčásti odehrával v 16. století. A tak jsem měl vyhlídku, že získám od svého hostitele cenný místní kolorit. V pátek ráno jsem vyjel z Paddingtonu v nejlepší náladě a těšil se na svůj výlet. Kupé bylo prázdné až na jednoho muže sedícího v protějším rohu. Byl to vysoký chlapík, vypadající na vojáka, a nemohl jsem se zbavit dojmu, že jsem ho už někde viděl. Lámal jsem si chvíli marně hlavu a nakonec jsem na to přišel. Můj spolucestující byl inspektor Bedworth a setkal jsem se s ním, když jsem psal sérii článků o případu Eversonova zmizení. Přihlásil jsem se k němu a brzy jsme si příjemně povídali. Když jsem mu řekl, že jedu do Polperenu, poznamenal, že je to podivná náhoda, protože tam má sám také namířeno. Nechtěl jsem se zdát zvědavý, a tak jsem se ho nezeptal, co ho tam vede. Místo toho jsem mu vykládal, proč to místo zajímá mě, a zmínil jsem se o ztroskotané španělské galioně. K mému překvapení, inspektor o tom všechno věděl. To bude asi loď Juan Fernandez, řekl. Váš přítel nebude první, kdo v ní pohřbí své peníze při hledání zlata. To jsou romantické nápady. A pravděpodobně není na té historii ani trochu pravdy, řekl jsem. Žádná loď tam nikdy nestroskotala. Ale ano, loď se tam opravdu potopila, řekl inspektor. A s ní ještě další. Byl byste překvapen, kdybyste věděl, kolik je na tomto pobřeží vraků. Kvůli tomu tam vlastně jedu. Před 5 rokem tam ztroskotal Otranto. Pamatuji se, že jsem o tom četl, řekl jsem. Nikdo, myslím, nepřišel o život. Nikdo nepřišel o život, odpověděl inspektor, ale přišlo se o něco jiného. Není to obecně známo, ale Otranto vezl náklad zlata. Ale, zeptal jsem se s velkým zájmem. Nasadili jsme samozřejmě potápěče na záchranné práce, ale zlato zmizelo, pane Veste. Zmizelo? Zvolal jsem, hledě užasle na něho. Jak mohlo zmizet? To je záhada, řekl inspektor. Skály roztrhly bok lodi v místě, kde byla pancéřová komora. Potápěči se tak mohli snadno dostat dovnitř, ale pancéřová komora byla prázdná. Otázka zní, bylo zlato ukradeno před ztroskotáním nebo po něm? A bylo vůbec v pancéřové komoře? A já tam teď jedu, abych to vyšetřil. Našel jsem Newmana, jak na mě čeká na nádraží. Omluvil se, že nemá sebou vůz, byl v opravě. Místo toho přijel s nákladákem ze statku, který náležel také k jeho majetku. Vyhoupl jsem se k němu a opatrně jsme zahýbali úzkými uličkami rybářské vesnice. Jeli jsme po příkrém svahu nahoru, pak kousek točitou polní cestou a zabočili k bráně Orlího hnízda zdobené žulovými sloupy. Bylo to pěkné sídlo, leželo vysoko na útesech a mělo
krásný výhled na moře. Pěkně vás vítám v Orlím hnízdě a u znaku Zlaté galiony, řekl Newman. A ukázal nad přední dveře, kde visela dokonalá reprodukce španělské galiony s napjatými plachtami. Můj první večer byl velmi příjemný a poučný. Hostitel mi ukázal staré rukopisy týkající se Juana Fernandese. Rozvinul přede mnou mapy moře a ukázal mi na nich místo vyznačené tečkovanými čarami a předložil mi nákresy potápěckého přístroje, který pro mě zůstal naprostou záhadou. Pověděl jsem mu o svém setkání s inspektorem Beckworthem. Jevil o ně velký zájem. Tady kolem pobřeží jsou podezřelí lidé, řekl přemýšlivě. Mají v krvi podloudnictví a plenění lodí. Když na jejich pobřeží ztroskotá loď, nedovedou se ubránit, aby na ní nepohlíželi jako na právoplatnou kořist určenou pro jejich kapsy. Je to jeden chlapík, kterého bych vám rád ukázal. Je to zajímavý typ ze starých dob. Druhý den bylo jasné, zářivé ráno. Newman mě zavedl do Polperenu a tam mi představil svého potápěče, muže jménem Higgins. Newman s ním projednal nějaké zcela technické věci a pak jsme šli ke třem kotvám. Korbel piva rozvázal chlapíkovi trochu jazyk. Přijel jsem nějaký detektiv z Londýna, zavrčel. Říkají, že ta loď, co se tu potopila loni v listopadu, vezla obrovský náklad zlata. No, nebyla první, co šla ke dnu a nebude taky poslední. Baže, baže, přizvukoval hostinský od tří kotev. To je svatá pravda, co tu říkáte, Bill Higginsi. To si myslím, pane Kelvine, odpověděl Higgins. Pohlédl jsem trochu zvědavě na hostinského. Byl to pozoruhodný chlapík, tmavovlasý a snědý, s neobyčejně širokými rameny. Oči byly podlité krví a měl zvláštní, kradmý způsob, jak se vyhnout pohledu. Nechceme, aby na tomhle pobřeží cizáci strkali nos do našich věcí, řekl trochu sveřepě. Víte, Newmane, že mi to připadalo jako hrozba, řekl jsem, když jsme kráčeli do kopce směrem k domovu. Přítel se zasmál. Nesmysl, já těm lidem tady nedělám nic zlého. Potřásl jsem pochybovačně hlavou. Kelvin měl v sobě něco zlověstného a necivilizovaného. Cítil jsem, že jeho mysl se asi ubírá podivnými neznámými cestami. Od té chvíle, myslím, začal můj nepokoj. Nedovedu skrývat své city a Newman si všiml změny na mě. Co je to s vámi, Veste? Jste dnes ráno uzlíček nervů? Nevím, doznal jsem, ale mám hrozný pocit, jako by se mělo stát něco zlého. To je tím počasím. Ano, možná. Toho večera můj neklid vzrostl. Venku hučela a sténala bouře. Kolem 10:00 se uklidnila. Newman se podíval z okna. Vyjasňuje se, řekl. Nedivil bych se, kdyby za půl hodiny nastala krásná noc. V tom případě se půjdu projít. Zívl jsem. Jsem hrozně ospalý, řekl jsem. Málo jsem na dnešek spál, půjdu dnes asi brzy na kutě. Což jsem také udělal. Předešlou noc jsem spal málo, dnes jsem spal těžce, ale můj spánek nebyl klidný. Když jsem se vzbudil, ukazovali ručičky na hodinách 8:00. Hlava mě ošklivě bolela a dosud mě tížily hrozné noční sny. Ten dojem byl tak silný, že když jsem šel k oknu a vytáhl roletu, ucouvl jsem zpátky do pokoje, jak mě zaplavil nový pocit hrůzy. Neboť první, co jsem uviděl, nebo co jsem si myslel, že vidím, byl muž kopající hrob. Minutu nebo dvě mi trvalo, než jsem se sebral. Pak jsem si uvědomil, že ten hrobník je Newmanův zahradník a že hrob je určen pro tři růžové keře, které ležely na drnu a čekaly, až budou pevně zasazeny do země. Zahradník se podíval nahoru, uviděl mě a dotkl se klobouku. Dobrý tropané, máme to dneska pěkné ráno. Asi ano, řekl jsem pochybovačně, neboť jsem dosud nebyl schopen setřást ze sebe dnešní skleslost. Sešel jsem dolů na snídaní, hvízdaje si nějakou melodii.
Služebné u Newmana nebydleli v domě. Dvě sestry středních let, bydlící vedle ve statku, přicházely každý den a starali se o jeho prosté potřeby. Když jsem vešel do pokoje, jedna právě stavěla na stůl konvici s kávou. Dobré jítro, Elizabeth, řekl jsem. Pan Newman ještě nepřišel? Šel ven asi velmi časně, pane, odpověděla. Nebyl tady v domě, kdy jsme přišli. Můj nepokoj se okamžitě vrátil. Včera a předevčírem ráno přišel Newman k snídani trochu pozdě. Nemyslel jsem, že by měl ve zvyku brzy vstávat. Hnán před tuchou běžel jsem do jeho ložnice. Byla prázdná a navíc v posteli zřejmě nespal. Krátká prohlídka pokoje mi ukázala další dvě věci. Jestli šel Newman na procházku, musel jít ve večerních šatech, neboť ty chyběly. Byl jsem si teď jist, že moje zlé tušení je opodstatněno. Newman odešel, jak řekl, na večerní procházku. Z nějakého důvodu se nevrátil. Proč? Potkala ho nějaká nehoda? Spadl z útesů? Bylo třeba okamžitě zahájit pátrání. V několika hodinách jsem sehnal velkou skupinu pomocníků a společně jsme hledali všemi směry po útesech a dole pod skalami, ale po Newmanovi nebylo stopy. Nakonec jsem v zoufalství vyhledal inspektora Beckwortha. Jeho tvář velmi zvážněla. Připadá mi to, jako by v tom bylo nějaké darebáctví, řekl. V těchto místech je pár chlapíků s hodně širokým svědomím. Viděl jste Kelvina, hostinského o tří kotev? Řekl jsem, že ano. Věděl jste, že byl před 4 roky ve vězení za násilné přepadení? To mě nepřekvapuje, řekl jsem. Jak se zdá, lidé tady jsou toho názoru, že Newman příliš rád strká nos do věcí, které se ho netýkají. Doufám, že se mu nic zlého nestalo. V pátrání se pokračovalo se zdvojenou silou. Teprve pozdě odpoledne bylo naše úsilí odměněno. Objevili jsme Newmana v hlubokém příkopu na jeho pozemku. Nohy a ruce měl pevně svázané provazem, ústa měl ucpaná šátkem, aby nemohl křičet. Byl hrozně vyčerpaný a měl velké bolesti. Třeli jsme mu zápěstí a kotníky a když si dlouze loknul z ploché láhve whisky, byl schopen vyprávět, co se mu přihodilo. Když se počasí vyjasnilo, vyšel si kolem 11. na procházku. Cesta ho vedla kousek kolem útesů podél místa obecně známého jako Pašerácká zátoka, neboť tu bylo mnoho jeskyní. Tam si všiml, že nějací muži vynášejí něco z malého člunu a sešel dolů, aby se podíval, co se děje. Zdálo se, že to má velkou váhu a muži to odnášeli do jedné z nejvzdálenějších jeskyní. Newman neměl sice opravdové podezření, že je něco v nepořádku, ale přesto byl udiven. Dostal se k ním docela blízko, aniž byl zpozorován. Náhle se ozval poplašný výkřik a okamžitě se do něho pustili dva mohutní námořníci, až upadl do bezvědomí. Když zase přišel k sobě, shledal, že leží v nějakém motorovém vozidle, které s velkým otřásáním mířilo, pokud mohl uhodnout, po cestě vedoucí od pobřeží k vesnici. K jeho velkému překvapení nákladák zabočil k bráně jeho vlastního domu. Tam si muži mezi sebou něco šeptali a pak ho konečně vytáhli ven a hodili do příkopu v místě, kde bylo dost hluboko, aby ho nebylo možno hned najít. Pak jel nákladní vůz dál a, jak si Newman myslel, vyjel jinou branou, která je asi 1/4 míle blíž k vesnici. Nemohl nijak popsat své útočníky, leda, že to byli námořníci a podle řeči Cornwallci. Inspektora Beckwortha to velmi zajímalo. Věřte tomu, že poklad byl ukryt tam, zvolal. Nějak ho z vraku zachránili a ukryli ho někde v opuštěné jeskyni. Rychle odešel, aby zahájil pátrání. Objevil zřejmý důkaz, že to bylo schováno zlato, jak se myslelo, ale znovu bylo odneseno a nenašla se žádná stopa, která by ukazovala k novému úkrytu. Jedna tu však přece byla. A inspektor sám mi ji druhý den ukázal. Po téhle cestě jezdí velmi málo motorových vozidel, řekl. A na jednom nebo na dvou místech máme velmi jasné otisky pneumatik. Je tu částečný hluboký otisk jedné pneumatiky velmi určitý. Ukazuje směrem k bráně, tu a tam je slabý otisk. Z něho se dá usoudit, že vůz vyjel druhou branou, takže není velkých pochybností o tom, že sledujeme správný vůz. Proč asi vyjeli druhou branou? Zdá se mi zcela jasné, že nákladák přijel z vesnice. A tam není mnoho lidí, kteří vlastní nákladní auto. Tak 2, na nejvýš 3. Kelvin, hostinský od tří kotev, má 1.
Co bylo Kelvinovým původním povoláním? Zeptal se Newman. To je zvláštní, že se mě na to ptáte, pane Newmane. Zamlada býval Kelvin potápěčem. Pohlédli jsme s Newmanem na sebe. Hádanka do sebe zapadala kousek po kousku. Nepoznal jste v některém z těch mužů na břehu Kelvina? Zeptal se inspektor. Newman zavrtěl hlavou. Obávám se, že nic takového nemohu říct, pravil s politováním. Neměl jsem opravdu čas něco vidět. Inspektor mi velmi laskavě dovolil, aby ho doprovodil ke třem kotvám. Garáž byla v postranní ulici. Velká vrata byla zavřená, ale když jsme šli postranní uličkou, nalezli jsme malé dveře, které vedly také do garáže. Velmi krátká prohlídka pneumatik inspektorovi stačila. Máme ho, hrome, zvolal. Tady na levém zadním kole je přesně stejný vzor.

0: ale objevila se mimořádná překážka. Zrovna proti velkým vratům ke garáži měla na léto pronajatou vilu nějaká malířka.
1: Ach, tyhle malířky.
0: Jak říkáš, ach, tyhle malířky. Tahle malířka byla několik týdnů nemocná. Pečovali proto oni dvě ošetřovatelky. Ošetřovatelka, která měla noční službu, si přitáhla křeslo k oknu, kde byla vytažená roleta. Prohlásila, že nákladní auto nemohlo vyjet z protější garáže, aniž by je viděla, a přísahala, že tu noc skutečně z garáže vůbec nevyjelo.
1: To, myslím, není těžké vysvětlit. Ošetřovatelka samozřejmě usnula, to se jim stává často.
2: Tedy jest známo, že se takové věci už staly, řekl rozvážně pan Peterik. Ale zdá se mi, že přijímáme fakta, aniž jsme je dostatečně prozkoumali. Než připustíme ošetřovatelčino svědectví, měli bychom důkladněji prošetřit její hodnověrnost. Tak podezřele pohotové alibi musí budit v člověku podezření.
0: Je tu rovněž svědectví té malířky. Prohlásila, že měla bolesti a že byla skoro celou noc vzhůru. A tak by byla jistě slyšela nákladní auto, které by dělalo neobvyklý hluk, zvláště v tak tiché noci, jaká byla po bouřce.
2: To je jistě další fakt k dobru. Měl Kelvin sám nějaké alibi?
0: Prohlásil, že byl doma v posteli od 10 hodin, ale nemohl uvést žádné svědky na podporu tohoto tvrzení.
1: Ošetřovatelka usnula a pacientka také. Nemocní lidé si vždycky myslí, že celou noc nezamouřili ani oko.
0: Raymond West se tázavě podíval na doktora Pendra.
2: Víte, mně je toho Kelvina líto. Podobá se to příliš onomu tvrzení, že není radno věřit tomu, kdo jednou šlápne vedle. Kelvin byl ve vězení. Ale kromě stopy po pneumatice, což je jistě pozoruhodná schoda, se nezdá, že by toho proti němu bylo víc, kromě jeho nešťastného trestního rejstříku.
0: A co vy, Sir Henry?
2: Sir Henry zavrtěl hlavou. Náhodou o tom něco vím, řekl s úsměvem. Takže jasně nesmím mluvit.
0: Tak teď tetička Jana. Nemáš k tomu co říci?
3: Počkej minutku, můj milý, řekla slečna Marplová. Obávám se, že jsem špatně počítala. Dvě obrace, dvě hladce, jedno sejmout, dvě obrace. Ano, je to správně. Tak co jsi říkal, můj milý?
0: Jaký je tvůj názor?
3: Můj názor by se ti nelíbil, chlapče. Mladým lidem se nikdy nelíbí, jak pozoruji. Lepší nic neříkat.
0: Nesmysl, tetičko Jano. Ven s tím.
3: Milý Raymonde, řekla slečna Marplová, která položila pletení a podívala se zpříma na synovce. Myslím, že bys měl být při volbě svých přátel opatrnější. Jsi tak důvěřivý, můj milý, dáš se tak snadno oklamat. Je to asi tím, že jsi spisovatel a máš moc fantazie. Celá ta historie se španělskou galionou. Kdybys byl starší a měl víc zkušeností, tak by ses měl okamžitě na pozoru. A pak znal si toho člověka jen pár týdnů.
2: Sir Henry se dal náhle do hlučného smíchu a plácal se do kolen. Tak tě tentokrát dostala, Raymonde. Slečno Marplová, vy jste báječná. Tvůj přítel Newman, chlapče, má jiné jméno. Vlastně několik jiných jmen. V této chvíli není v Cornwallu, ale v Devonshiru, v Dartmooru, abych byl přesný, jako trestanec ve vězení Princeton. Nechytili jsme ho při aféře s ukradeným zlatým pokladem, ale v případu vyloupení pancéřové komory v jedné londýnské bance. Pak jsme si vyhledali jeho rejstřík a našli velkou část ukradeného zlata zakopanou na zahradě Orlího hnízda. Byl to docela šikovný nápad. K celému tomu kornvalskému pobřeží se vážou příběhy o ostroskotaných galionách plných zlata. Tím se dal vysvětlit ten potápěč a později zlato. Bylo však zapotřebí obětního beránka a Kelvin byl pro ten účel ideální. Newman zahrál svou malou komedii v

0: Velmi dobře. A náš přítel Raymond jako proslulý spisovatel byl spolehlivým svědkem.
1: Ale co ty stopy po pneumatikách, namítla Joyce.
2: Ale to jsem pochopila hned, má milá, ačkoliv o motorech nic nevím, řekla slečna Marplová. Jak víte, lidé vyměňují kola, často jsem to viděla. A samozřejmě mohli vzít kolo z Kelvinova nákladního auta a vynést je malými dveřmi do uličky, přidělat je k nákladňáku pana Newmana a odjet s ním jednou bránou na pobřeží, tam na něj naložit zlato a odjet druhou bránou a pak kolo asi zase odnesli zpátky a přidělali je k nákladnímu autu pana Kelvina, zatímco někdo pana Newmana spoutal v příkopě. Bylo to pro něho velmi nepohodlné a pravděpodobně nečekal, že to bude trvat tak dlouho, než ho najdou. Patrně tohle obstaral ten člověk, co si říkal zahradník.
3: Proč říkáš, že si říkal zahradník, tetičko Jano?
2: Co pak to mohl být opravdový zahradník? Přece každý ví, že zahradníci na svatodušní pondělí nepracují. Usmála se a složila pletení. Tahle maličkost mě vlastně přivedla na pravou stopu. Až budeš mít svůj dům, hochu, a vlastní zahradu, tak tyhle věci budeš znát.

0: Ano.
1: Haló?
0: Kdo volá?
1: Tady doktor Pardon.
0: Maigre. Co pak?
1: Promiňte, že jsem vás probudil, ale...
0: No, co?
1: Stala se taková divná věc, která... Myslím, že patří do vaší kompetence.
0: Tak co se stalo?
1: Snad by bylo lepší, kdybyste přišel sem ke mně.
0: Proč?
1: Je to dost důležité.
0: Za chvilku jsem u vás.
2: Co se děje?
0: Já nevím. Pardon volá, abych k ním hned přišel.
2: A vždy jsme od nich odcházeli v 11 a teď je 2:30.
0: Tak já jdu.
2: Neměla bych jít s tebou. Třeba by paní Pardonová potřebovala...
0: Ne, prosím tě, tam náledí, proč máme padat, že vás spí.
2: No, tak se ale teple obleč.
0: Jo.
2: A dej na sebe pozor.
0: Jo.
3: Promiňte mi ještě jednou, Megrete.
0: Ale to nic, doktore.
3: No, tak co se děje?
4: Zaplet jsem se do takové choulostivé situace.
0: Ale prosím vás, doktore.
4: Připravil jsem zatím čaj. Dáte si?
0: Ale prosím, rád. No tak povídejte, začal jste zajímavě.
4: Tak když jste od nás odešli, žena si šla lehnout a já jsem...
0: Ano.
4: Právě tady v tom křesle
0: ano.
4: Seděl. No a chvíli si četl.
0: Na co?
4: A najednou se ozval zvonek, tak jsem šel otevřít a přede dveřmi stála...
0: Slečna?
4: Ale ne, taková divná dvojice.
0: Jo, dvojice. A jak divná?
4: No především nebyli z téhle čtvrti. Ona měla na sobě nádherný kožich z mořské vidry a on se mě mimochodem s cizím přízvukem zeptal, jestli jsem doktor Pardon, a žádal mě, abych rychle prohlédl tu ženu, že je zraněna. Ona si bez slova svlékala kožich a na zádech jí skrz šaty prosakovala krev. Sotva se držela na nohou.
0: Kolik bylo hodin?
4: Kolik bylo... Počkejte, když zazvonili, byla 1:10. Všechno se to odehrávalo velmi rychle, daleko rychleji, než vám to teď povídám. Pozval jsem je tady vedle do ordinace. Měla asi 8-centimetrovou ránu mezi 3. a 4. žebrem a silně krvácela. Když jsem to místo do hloubky desinfikoval, spadlo cosi na zem. Nejdřív jsem si toho nevšímal.
0: Kulka?
4: Ano. Ptal jsem se té dámy, co se vlastně stalo. Ale místo ní odpověděl ten muž a ona, představte si, za celou návštěvu neřekla ani slovo.
0: A mlčela dobrovolně.
4: Jak to myslíte?
0: No, jestli ten člověk k mlčení nenutil.
4: Ne, to si nemyslím.
0: No a co on říkal?
4: Říkal, že šel tady po Voltaireově bulváru a proti němu, že šla ta žena. Když byli od sebe asi 100 metrů, že jí mílo auto zpomalilo a že někdo z vozu vystřelil.
0: Všiml si blíž toho auta?
4: Běžel prý hned k té ženě a na auto zapomněl.
0: A kdo mu řekl, aby šel za vámi?
4: Prý nějaká stará paní, která šla kolem.
0: V 1:00 v noci? Na tom náledí? Stará paní?
4: No vidíte... Vždyť jsem vám říkal, že se mě zdála od samého začátku ta záležitost velmi podivná. Bylo mi jasné, že bych měl co nejdřív o tom uvědomit policii, ale co jsem měl dělat? Chápejte, jsem doktor. Musel jsem především tu ranu ošetřit.
0: No tak jste ji ošetřil a co bylo dál?
4: Odvedl jsem ji zpátky sem, posadil do křesla a požádal, aby chvíli počkali. Chtěl jsem si sundat rukavice a plášť byl samá krev.
0: Jak dlouho jste je nechal o samotě?
4: Těžko přesně určit. Vzpomínám si, že jsem zdvihl kulku, která padla na zem, když jsem čistil ránu, uklidil špinavou vatu a obvazy.
0: Tak bylo to víc než 5 minut?
4: Ne, to ne.
0: Víc než 2 minuty?
4: Ano, asi 2 minuty.
0: No, a když jste se vrátil, byli pryč.
4: Ano, a v tom okamžiku jsem uslyšel startovat auto. Když jsem otevřel okno, viděl jsem odjíždět červený sportovní vůz. Udělal jsem chybu, Megrete.
0: Proč myslíte?
4: No, že jsem mě nejdřív ošetřil a teprve pak volal vás.
0: No, nějak už to zvládneme. Vy jste říkal, že se vám zdálo, že nejsou z téhle čtvrti.
4: Určitě, vždyť tady mám praxi už pár let.
0: A ta žena nepromluvila za celou tu dobu ani slovo. Proč? Třeba proto, že je cizinka?
4: A víte, že je to možné? Nordický typ, mléčná pleť, plavé vlasy.
0: Neobarvené.
4: Samozřejmě, říkám nordický typ.
0: Nějaké zvláštní znamení?
4: Asi 2 cm jizva mezi levým okem a uchem. Podle prsů se zdá, že odkojila 1 nebo 2 děti.
0: A jak vypadal on?
4: No, tmavá pleť, tmavohnědé oči, vlasy, něco jako jihoameričan, krasavec, tak asi 25 roků. A podle oblečení a vyjadřování patří rozhodně k vyšším vrstvám.
0: Ukažte.
4: Prosím?
0: Tu kulku.
4: Jde asi o zločin, ne?
0: Podívejme. 6.35. Tahle hračka je totiž nebezpečná, jenom když se z ní střílí na blízkou vzdálenost. Z auta. To určitě. No tak se do toho dáme, doktore.

0: Co koukáš? No co na mě pořád takhle koukáš? Lapoene!
1: Čekám, že mi řeknete, co mám dělat, šéfe.
0: Kdybych to věděl, tak bych ti to asi řekl, ne?
1: Ano.
0: No tak.
1: Chcete kafe?
0: Jdi na kolo. Teď jsem vypil třetí.
1: Nemocnice a hotely Lika obtelefonoval.
0: No a co? Nic? Samozřejmě.
1: Dvojice, na kterou by se hodil váš popis, nikde.
0: Ten případ nemá žádnou logiku. Z které strany do toho?
1: Snad jít po tom auťáku, z kterého bylo vystřeleno.
0: Prosím tě, prosím tě. Kdo střílí z jedoucího auta? Kdo střílí z jedoucího auta?
1: Gangstři.
0: No tak. A znáš gangstra, který pracuje s pistolí ráže 6.35? Znáš? A vystřelí jenom jednu ránu? Při útoku z auta se vyprázdní celý zásobník.
1: Fakt, to střílení z auta je nesmysl. Budeme na to muset jít jinak.
0: No tak prosím, tak povídej.
1: Cizinci.
0: No, výborně. Pokračuj.
1: On španělský typ, ona nepromluvila ani slovo. Neuměla asi francouzsky.
0: Že? Proč zastavili právě na Voltaireově bulváru? Proč právě doktor Pardon?
2: Tak už ho máte, šéfe.
0: Prosím.
3: Já si už...
0: Prosím.
3: Máte toho...
0: Tady se nedá pracovat. Tady se nedá klidně pracovat. Tady se hvízdá, tady se řve. Místo, aby mi pan Lika přinesl zprávy z letiště.
2: Taky jenese.
0: Ano. A teď mi začne povídat, že na parkovišti před letištěm stojí červená Alfa Romeo.
2: A víte, že jo? S pařížskou značkou.
0: Ano, ale prosím tě. A zamčena.
2: Ano.
0: A dvojice, která odpovídá popisu, samozřejmě odcestovala.
2: Ve 3:10 do Amsterdamu.
0: Ano. A na jejich jména se samozřejmě nikdo nepamatuje.
2: Ví se, že muž měl kolumbijský a žena holandský pas.
0: Ano, a ví se, kdy má přiletět letadlo do Amsterdamu.
2: Ve 4:17.
0: No a teď máme kolik?
2: Moment, 4:30.
0: Takže už jsou dávno...
2: Fuč.
0: Na to věděl. Jsou zprávy. To jsou zprávy. Takhle to dál nejde. Já si jdu lehnout.
2: Správně, šefe.
0: A jsem doma jenom pro nejnutnější případy.
2: Samozřejmě.
0: Já byl celou noc vzhůru. Já se musím vyspat.
2: Samozřejmě, šefe.
0: Jasný.
2: Jasný.
0: Lapoene.
2: Lapoene.
1: Šefe, jasný.

0: Ano.
1: Promiňte, laskavě.
0: No co je zase?
1: Komisař Maigret?
0: Ne, Šípková růženko. Co se děje?
1: Tady je Lapoen.
0: No to je milý překvapení.
1: Promiňte, mám tady případ.
0: Já jsem ti jasně říkal, ano, že ano. Se chci vyspat.
1: Ano, ano, já vím, pane komisaři, ale je to vražda.
0: Vražda? No, tak poslouchám.
1: Telefonoval komisař Manie ze 14. okresu. Dnes v noci zavraždili nějakého muže. Přišla na to před chvílí uklízečka, když nastupovala ráno do práce. Mrtvý se jmenuje Naur a je to Libanonec.
0: Sakra. Nejdřív Kolumbiec a Holanďanka, teď zase Libanonec. To je hotová cizinecká legie.
1: Nebo Babylon, že?
0: Heleď, heleď, nebav se a přijeď pro mě.

0: Tady je vedro, otevři okno na pojene. Ty závěsy na oknech byly zatažené, když jste přišel, komisaři?
1: Ano, tak jak jsou teď. Tak tady je Felix Naur, Libanonec, 42 let.
0: Lékař přijde.
1: Už jsem tam volal, čekám o každou chvíli. Ale je to jasné i bez něj. Kulka pronikla hrtanem a zasáhla krční tepnu.
0: To je krve. Maniere přikryté o něčím. Zavolejte mu Hersovu skupinu, ať se nejdřív kouknou na tu zbraň, co má mrtvý v ruce. Přiložte jim k tomu tuhle kulku.
1: Už jsou na cestě.
0: No. Kdo pak je tohle?
1: Kdo?
0: Tady ta blondýna na té fotografii. Jeho žena?
1: Předpokládám. V našich záznamech je zapsaná jako Evelina Naurová, rozená Fiemersová z Amsterdamu.
0: Ale podívejme se. Je v domě?
1: Ne. V jejím pokoji je nepořádek, postel nebyla odeslaná.
0: A koho tady vlastně máme?
1: Její panskou, uklizečku a tajemníka pana Naura.
0: Lapoje, nejdi do kuchyně, vem si do prádla tu uklizečku a panskou, až s nimi budeš hotov, podáš mi zprávu. Já se zatím podívám na toho pana tajemníka.
1: Je ve vedlejším pokoji.
0: Tam?
1: Ne, tady, šéfe. Prosím. To je pan Fuad Ueni.
0: Komisař Maigret. Doufám, že hovoříte francouzsky. Ano. Nemusíte se s námi zdržovat, komisaři.
1: Rozkaz.
0: Předpokládám, pane Ueni, že jste informován o tom, co se stalo dneska v noci vedle v pracovně.
2: Ne.
0: Přece víte, že pan Naur byl zavražděn.
2: Ano, to vím.
0: Byl jste doma dneska v noci?
2: Od 1:30.
0: A do té doby?
2: V klubu Saint-Michel.
0: Co to je?
2: Ruleta, hráčský klub.
0: Co jste tam dělal?
2: Zaznamenával jsem si čísla.
0: Sám jste nehrál?
2: Ne.
0: Když jste se vrátil, svítilo se ještě v pracovně?
2: Nevím.
0: Zaclony byly zatažené?
2: Myslím, bývají zatažené každý večer.
0: Jaké měl auto pan Naur?
2: Bentley.
0: Je v garáži?
2: Neověřoval jsem si to.
0: Paní Naurová nemá auto.
2: Má Triumf zelené barvy.
0: Včera večer byla venku?
2: Nevím, nemám v povinnosti starat se o ní.
0: Kdy jste odešel z domu?
2: Asi v 10:30.
0: Byla doma?
2: Nevím.
0: Pan Naur?
2: Nevím.
0: No. No tak teď se pokusím shrnout, co jsem se od vás dozvěděl. V 10:30 jste odtud odešel a nevěděl jste, kdo je a kdo není v domě.
2: Ano.
0: V 2:30 jste se vrátil a pořád jste nevěděl, kdo tu je, kdo tu není.
2: Ano.
0: Nic jste neviděl, neslyšel. Čekal jste, až vás vzbudí a oznámí vám smrt pana Naura. Je to tak? Co víte o rodinném životě pana Naura?
2: To mě nezajímalo.
0: Bylo to šťastné manželství?
2: Nevím.
0: Měli děti?
2: Dvě.
0: Kde jsou?
2: Žijí s vychovatelkou na Côte d'Azur.
0: Pana Naur má nějaké příbuzné?
2: Ano, pana Morise.
0: Kdo je pan Morris?
2: Otec pana Naura.
0: Žije tady?
2: Ne, v Libanonu.
0: Dál?
2: Pan Pije, bratr.
0: Ten žije kde?
2: V Ženevě. Jak jsem se dozvěděl o neštěstí, hned jsem mu telefonoval. Za několik minut přistane pan Pije v Orly, sedl na první letadlo.
0: Co dělá v Ženevě?
2: Je bankéř.
0: A pan Morris v Bejrutě?
2: Také bankéř.
0: Pan Felix Naur také bankéř?
2: Ne. Neměl žádné zaměstnání.
0: Pojďte se mnou vedle do pracovny, pane Ueni.
2: Prosím.

0: tady pod tím přehozem?
1: Ano, to je pan Naugura. A teď se rozhledněte kolem sebe a řekněte mi, jestli tu něco nechybí. Jděte, nemusíte stát na místě a prohlédněte si všechno a pořádně.
0: Ano.
1: Kolik je vám vlastně let?
0: Nevím, v horách, kde jsem se narodil, neexistovaly civilní úřady. Podle zápisu v pase 41.
1: Myslíte, že jste starší nebo mladší?
0: Nevím, je mi to jedno.
1: Pracoval jste dlouho pro Felixe Naura?
0: Já pro něj nepracuju, nejsem zaměstnanec.
1: Myslel jsem, že jste tajemník.
0: Pomáhám mu. Někdy řídím auto, někdy mu vařím snídani, připravuju grafy a statistiku vyhrávajících čísel.
1: Takže jste vlastně dva profesionální hráči.
0: Já nehraju nikdy. Mohu otevřít zásuvku v psacím stole?
1: Samozřejmě. V pořádku.
0: Chybí tu automatická zbraň.
1: Jaký druh?
0: Browning.
1: Ráže?
0: 6.35.
1: Proč si pan Naur vybral zbraň, která se všeobecně považuje za ženskou?
0: Kdysi patřila paní Naurové.
1: Prosím vás, co je to tady za listiny s těmi sloupci čísel?
0: To jsou seznamy čísel, které vyšly na ruletách velkých kasín. Pan Felix je dostával od úředníků v hernách.
1: To je zajímavé.
2: Mohu vás na chvilku vyrušit?
1: Okamžik, okamžik. Děkuji vám, pane Ueny. Neodcházejte zatím z domu, dokud vám to nepovolím.
0: Mohu si jít uvařit kávu?
1: Jistě. A sem do pracovny nemá teď někdo přístup. Výjima policie.
0: Ano.
2: Pane komisaři.
1: A počkej, prosím tě.
2: Prosím.
1: Pojď, půjdeme vedle Lapojena, já se nerad dívám na krev. Tak co je?
2: No, tak mluvil jsem s tou uklízečkou, ale nemohl jsem z ní nic dostat. Baba mlčí jako hrob.
1: Co je zajímavé, pan tajemník taky.
2: U té uklízečky je to celkem pochopitelné, že nás nemá moc v lásce. Její starý totiž sedí přes rok v kriminále, dostal 15 let.
1: No, tak to už má rok za sebou. Co ta panská?
2: Prosím?
1: Co ta panská?
2: No, pěkná.
1: Prosím.
2: Prosím? No, že to byla pěkná historie. Ona totiž neumí francouzsky, já neznám holandsky, tak jsme zvolili angličtinu.
1: Ty umíš anglicky? To jsem nevěděl.
2: Já do dneška taky ne.
1: To bych rád slyšel, tu vaši konverzaci.
2: No, náhodou to nebylo tak nezajímavé. Figurou trochu připomíná Bardotku.
1: Podívej se. Takže jsi se nedozvěděl vůbec nic, co?
2: No.
1: Ale pošim tebe, světáku. Ani o té figuře, jak tě znám.
2: Tvrdí, že o tom, co se tady v noci dělo, neví vůbec nic. Šla po desáté do postele a má prý takovou náturu, že jak si lehne, tak okamžitě spí.
1: Prý? Tak to by si měl ověřit, ne? Co? A dál?
2: Zatímco jste mluvil s tajemníkem, přišel doktor Collinet. Po první prohlídce vylučuje sebevraždu.
1: Taky jsem ji nepředpokládal.
2: Kulka, kterou jsme našli, prošla krkem a dutinou lebeční. Vzdálenost odhaduje na 3 až 4 metry. Revolver, co měl v ruce, je 6.35, ale kulka byla 7.65.
1: Kdy nastala smrt?
2: Podle prvního odhadu kolem půlnoci. Až provede pitvu, pošle písemné hlášení.
1: Tak Lapojene.
2: Prosím?
1: Vem fotku téhle plavovlasé dámy, zajď okamžitě za doktorem Pardonem a zeptej se ho, jestli tu dámu náhodou někdy neviděl. Voltaireův bulvár
2: 28, já vím. Nesem zpátky. Promiňte.
3: Ne, prosím, vy promiňte.
1: Pan Pierre Naur.
3: Vy jste od policie?
2: Komisař Megre, sám šéf kriminální policie.
1: No, tak můžeš jít, Lapojene.
2: Ano.
1: Prosím.
3: Co se stalo s bratrem? Kde je jeho tělo?
1: Pracovně. Ne, prosím, nechoďte, tam není to hezký pohled. Dostal kulku do krku.
3: Jak se to stalo?
1: Zatím se neví nic určitého, posaďte se, prosím.
3: A co je s Rinou?
1: To mluvíte o paní Naurové?
3: Ano, teď myslel jsem, že tady není.
1: No, postel je neodestlaná. Odnesla si také nějaké věci.
3: Aha. A kde byl u Eny?
1: Říká, že v herně. Na bulváru Saint-Michel. Jestli máte chuť, zapalte si.
3: Ne, děkuji.
1: Dovolíte.
3: Samozřejmě.
1: Rád bych vám dal několik otázek, pane Naure. Promiňte, prosím, že budou poněkud indiskrétní. Jaký byl váš vztah k bratrovi?
3: Velmi dobrý. Ovšem, vídali jsme se zřídka.
1: Proč?
3: Podívejte se, pane komisaři, my jsme bankéřská rodina. Otec je v Bejrutu, já v Ženevě, švagr v Istanbulu a bratr... Bratr byl v poslední době tady, v Paříži. Proto jsme se scházeli málo kdy.
1: Takže váš otec, švagr, a vy kontrolujete značnou část libanonského obchodu.
3: Ano, řekněme tak čtvrtinu.
1: A váš bratr nebyl bankéřem. Pan Ueny tvrdí, že neměl žádné zaměstnání.
3: To je tak. On byl nejmladší. Začal na Sorboně práva, tak jako my všichni, a zřejmě ho to nebavilo. Začal navštěvovat herny, objevil poker, dokázal u něj strávit celé noci.
1: Tehdy se také seznámil s Uenym.
3: Nechci Uenym ukřivdit, ale mám za to, že na změně v bratrově životě měl velký podíl.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak z vašeho bratra se stal profesionální hráč.
3: Dá-li se tu hovořit o profesi. Otec se proto na něj dodneška hněvá.
1: A kde hrával váš bratr?
3: Všude, kde jsou velká kasina.
1: V Deauville?
3: Taky.
1: V Cannes?
3: Taky.
1: Kdy se oženil váš bratr?
3: Počkejte, to bylo před 7 lety.
1: Znáte jeho ženu?
3: Samozřejmě.
1: A jaký je to typ?
3: Nevím, co na to říct.
1: Proč?
3: Viděl jsem ji jen 2x.
1: A váš otec schvaloval to manželství?
3: Nemohu mluvit za otce.
1: A vy?
3: Byla to bratrova záležitost.
1: Jak se vlastně seznámil váš bratr se svou ženou?
3: Pokud vím, tak to bylo v Deauville. Konala se tam volba Miss Evropy a titul získala 19letá holanďanka Lina Fiemersová.
1: No, on se do ní zamiloval, rozumím. Promiňte, prosím. Maigret.
4: Lapoen, volám vás, šéfe, od doktora Pardona. Tu ženu na fotografii hned poznal. Je to ta raněná, kterou v noci ošetřoval.
1: Dobře, zastav se pro mě, pojedeme na prefekturu.
4: Ano.
1: Promiňte, pane Naure. Vlastně už mám jenom jednu otázku. Můžete mi říct, jestli si váš bratr se ženou dobře rozuměli?
3: Je mi líto, pane komisaři, ale nikdy jsem se nezajímal o bratrovo intimní soukromí.
1: To je škoda. No tak já se pokusím teď zrekonstruovat, co se tady stalo dnešní noci. Přesněji řečeno, co víme. Tak kolem půlnoci někdo vystřelil z pistole 7.65 na vašeho bratra. Kulka ho zasáhla do krku. Ale i váš bratr měl v ruce zbraň. Revolver ráže 6.35. Držel ho v ruce ještě po smrti. Podívejte, my nevíme, kdo všechno byl v místnosti, když padl výstřel, ale víme určitě, že vaše švagrová tam byla.
3: A jak to můžete vědět?
1: Byla raněná. A zasáhla jí kulka z revolveru 6.35.
3: Aha, tak.
1: Paní Naurová vyhledala s jedním mužem po 1 hodině v noci lékařskou pomoc.
3: A kdo byl ten muž?
1: Víme jenom, že je poměrně mladý a že je to kolumbijský občan. A teď, pane Naure, nemáte tušení, kdo by to mohl být?
3: Nemám!
1: No dobře, dobře. Zranění vaší švagrové není vážné.
3: A kde je teď, prosím vás?
1: Pravděpodobně v Amsterdamu. Vyložil jsem vám karty, pane Naure. Čekám, že budete stejně otevřený. Tak já jdu na prefekturu.
3: No já bych snad mohl...
1: Byl bych rád, kdybyste zůstal tady. Až se vrátím, budete mi muset zpřesnit údaje o vztazích mezi vaším bratrem a jeho ženou. Možná také mezi nimi a dalšími lidmi. Poručím se.

0: Teď si něco poslechněte, pane komisaři.
1: Haló?
2: To jsem já. Neruším.
1: Ne, nerušíš.
2: Co lékař? Přišel?
1: Před půl hodinou. Uvěřil všemu, co jsem mu řekla. Rána je v pořádku. Měla jsem ještě jednu návštěvu. Policii.
2: A co?
1: Oznámili mi manželovu smrt. Notář mě potřebuje, aby mohl otevřít závěť. Slíbila jsem, že zítra ráno poletím.
2: Půjde to?
1: Mám jen 37,5 a už to tak nebolí.
2: Mám letět s tebou?
1: Ne, ne, ne. Radši ne. Snad až dalším letadlem.
2: Zajdu k tobě.
1: Prosím tě, teď ne. Potřebuju se trochu prospat.
2: Tak dobře. Přijdu okolo páté.
0: Co je to?
3: Magnetofonový záznam telefonického rozhovoru paní Naurové s panem Alvaredem.
0: To je ten Kolumbiec?
3: Asi. Poslal to dnes v noci sám šéf amsterdamské kriminálky.
0: To je rychlost. Volal jsem ho včera předpolednem, aby nám trochu pomohli.
3: Zajímavé na tom telefonu je, že když se ten chlápek dozvěděl, že paní Naurové přišla policie oznámit smrt jejího manžela, neřekl na to ani slovo. Všim jste si té pauzy?
0: Kdy přiletí ranní letadlo z Amsterdamu?
3: Pár minut po desáté.
0: Tak to je nejvyšší čas, musím před příletem paní Naurové promluvit ještě jednou s bratrem toho zavražděného. Teď tam jedu, beru si sebou Likase. Ty jeď na letiště, pověz se na paty té Holanďance a hlavně panu Alvaredovi.
3: Ano, šéfe, a ještě něco. Volal Moers, že ta kulka, co zranila Naurovou, byla určitě vystřelena z revolveru, který měl mrtvý v ruce.
0: Výborně. Už nám to přece jenom začíná zapadat.

0: Pane Naure, řekl jsem, že s vámi hraju otevřenou hru. Chci hrát i dál. A čekám, že i vy.
1: Samozřejmě, pane komisaři.
0: Ano, dobře. Tak v tuhle chvíli přistává na Orli letadlo s paní Naurovou, víte o tom?
1: Nevím, ale nepřekvapuje mě to. Dal jsem jí totiž prostřednictvím našeho právního zástupce zprávu o smrti jejího manžela. Vzkázal jsem, že její přítomnost při otevření závěti je nezbytná.
0: Jak se jmenuje ten advokát?
1: Leroy.
0: Hovořil jste s ním o té závěti? Ano. Dozvěděl jste se něco?
1: Jenom to, že přibližně před 2 lety bratr zrušil starou závěť a sestavil novou.
0: A proč to udělal?
1: Prý to byly vysloveně osobní důvody.
0: A v jakém smyslu byla závěť změněna?
1: To mě Leroy neřekl.
0: Ale pane Naure...
1: Nezapomeňte, pane komisaři, že i právníci mají určitá pravidla své profese.
0: Jistě.
1: Že určitá dávka diskretnosti vůči svému klientovi.
0: Jistě, ale váš bratr byl zavražděn, pane Naure.
1: Mohu vám říct jenom tolik. Jestliže Lina znala text prvního testamentu, bude dost nepříjemně překvapená, až bude číst závěť novou.
0: Děkuji vám. A ještě jednu otázku. Za těch 24 hodin, co jste tady, jste měl jistě možnost číst bratrovu korespondenci. Myslíte, že se bratr nějak provinil proti zákonům? Nebo takhle, myslíte, že profesionální hráč může existovat bez podvodu?
1: Profesionálními hráči jsou de facto pouze ředitelé kasin. Pane komisaři, protože hrají proti zákazníkovi. Ale řada lidí, řekněme profesionálů, používá počtu pravděpodobnosti, se kterým se dá na vědeckém podkladě snad ovlivnit hráčské štěstí. Je to dost komplikované a předpokládá to vysoký základní kapitál. To dělal můj bratr s pomocí UNIO a je to bezpečně v mezích zákona. Určitě nebyli členy žádného hráčského gengu. Jestli jste myslel na to.
0: A nezdá se vám UNIO postavení v tomto domě trochu podivné?
1: Jak to myslíte?
0: No tak není ani tajemníkem, ani šoférem.
1: Víte, u nás, Libanonců, je pojem rodiny trochu širší než u vás. Nekončí jen u příbuzných.
0: Rozumím.
1: Staří sluhové a přátelé, kteří žijí v domě, se stávají rovnoprávnými členy.
0: Ano, a vy byste přijal UNIO do rodiny?
1: Ne.
0: A proč ne?
1: Především, protože je mi nesympatický a potom...
2: Promiňte, šefe, paní Naurová.
1: Lima.
3: Dobrý den, Pierre.
0: Dobrý den, paní. Jsem komisař Maigret, vyšetřuji smrt vašeho manžela.
3: Kde je?
0: Na prosektuře.
3: Kde se to stalo?
0: Tady za psacím stolem.
1: Vystřelili na něho.
3: Trpěl dlouho nebo byl hned mrtvý?
1: To se neví.
0: Promiňte, prosím, já se omlouvám, ale jistě chápete milostivá paní, že vám musíme položit několik otázek. To je inspektor Lika.
2: Dobrý den.
1: To je moc dobře, Lino, že si přijela, protože...
0: Pane Naure, vás bych zatím poprosil.
1: Ano, jistě. Jistě. Počkám na tebe, Lino, nahoře v pokoji. Sbohem, pánové.
0: Milostivá paní, mohu se vás zeptat, kde jste byla v noci zpátku na sobotu?
3: Odešla jsem z domu asi kolem 8.
0: Jela jste vlastním vozem?
3: Ne, bylo hrozné náledí. Vzala jsem si taxi.
0: Kam jste se dala zavést?
3: Jela jsem na večeři do restaurace k Marignanovi na Champs-Élysées.
0: Měla jste tam schůzku?
3: Ne, večeřela jsem sama.
0: Dokdy jste tam byla?
3: Asi... Do 10.
0: A potom?
3: Trochu jsem se prošla po Champs-Élysées.
2: Ale počkejte, madam, vždyť bylo přece hrozné náledí.
0: Chodníky už byly čisté, že?
3: Ano.
0: Když jste se vrátila domů, viděla jste manžela?
3: Ne, šla jsem do svého pokoje, kde Nelly balila už kufry.
2: Chystala jste se na cestu?
3: No přece do Amsterdamu.
0: Když jste odcházela, rozloučila jste se s manželem?
3: Ne, věděl, že odjíždí.
2: A pak?
3: Jela jsem taxíkem na nádraží. Ale vozovka byla v tak hrozném stavu, že jsem zmeškala vlak. Odjela jsem tedy na letiště.
0: Po Voltaireově bulváru.
3: Voltaireův bulvár. Kde to je?
0: To přece víte právě tak dobře jako já.
3: No, dovolte.
0: Tady v té místnosti jste byla zraněna kulkou, kterou vystřelil váš manžel z revolveru 6.35.
2: Nejela jste o tu taxíkem, ale červeným autem vašeho přítele Vicenta Alvareda.
0: Na Volterově bulváru jste si u doktora Pardona nechala ošetřit ránu.
2: Ano, a váš přítel namluvil doktorovi kupu nesmyslu o vašem zranění.
0: A když si doktor šel umýt ruce, zmizeli jste po Anglicku.
3: Co ode mě chcete?
0: Lika si řekně, milostivé paní, co chceme.
2: Slyšet pravdu. A rychle. No tak. Tak honem.
3: Pokusím se vám to vysvětlit. S Felixem jsme už léta žili jako cizí lidé.
2: Měla jste za tu dobu hodně milenců?
3: Vicent byl první.
2: Jak dlouho jste se znali?
3: Asi 2 roky.
2: Věděl o tom váš muž?
3: Asi.
2: Co to znamená asi?
3: Neskrývali jsme to.
2: Tak dál, prosím.
3: Alvaredo chtěl, abych se rozvedla a vzala si ho. Věděla jsem, že to nebude lehké. Na úrovni lpěli na rodině a neuznávali rozvod. Domluvili jsme se s Vicentem, že to manželovi řeknu tento pátek a že hned odcestujeme.
2: Proč do Amsterdamu?
3: Prožila jsem tam své dětství.
0: Máte nějaký majetek?
3: Ne, ale Alvaredo je mnohem bohatší než celá Naurova rodina.
0: Tak vida. Jak jste se seznámila se svým manželem?
3: Bylo to v Deauville, když mě zvolili mis Evropy. Stála jsem u rulety, podstrčil mi mnoho hracích žetonů, abych je vsadila na 14.
2: A vyšla?
3: Hned ne. Až při 3. partii vyšla 2x za sebou. V životě jsem neviděla tolik peněz, když jsem si žetony vyměnila v pokladně.
2: A proto jste si ho vzala?
3: Líbil se mi život, jaký vedl.
0: Přímořské lázně, hotely, kasina, že?
2: Miloval vás?
3: Vždycky se mnou jednal jako s malým dítětem, mile celkem a něžně. Myslím, že měl radši Uényho, se kterým trávil daleko víc času než se mnou.
0: A jaký je váš vztah k Uénymu?
3: Nemám ho ráda.
0: Proč?
3: Nevím. Snad proto, že měl příliš velký vliv na mého muže. A nebo proto, že náleží k jiné rase, které nerozumím.
0: Jak se choval Uény k vám?
3: Myslím, že mě vůbec nevnímal. V každém případě mnou hluboce opovrhuje, jako každou ženou.
0: Tak se vrátíme k tomu pátečnímu večeru.
2: Kdy pak jste se vrátila domů?
3: Okolo 11:30. Zdrželi jsme se v jedné malé restauraci na Montparnasse.
2: Vy s Alvaredem?
3: Ano, často tam chodí, bydlí vedle.
2: A když jste sem přišli?
3: Alvaredo zůstal ve voze. Já jsem šla sem, nahoru.
2: Váš manžel tady byl sám?
3: Ne, byl s ním Uény.
0: A jeho přítomnost vám nevadila?
3: Byla jsem zvyklá, že Uény byl vždycky s námi.
0: Vem to.
2: Haló? Ano, je tu. Moment, předám.
0: Ano?
4: Tak šéfe, už přijel. Je doma na bulváru...
0: Montparnasse.
4: Vy už to víte? Sedím naproti v malém bistru.
0: Trochu si s ním pohovoř, čekej na další zprávu.
4: Ano.
3: Vicent přijel?
0: Ano, je doma.
3: Proč ho sledujete?
0: To je přece naše povinnost.
3: Ale nikdy jsem ani nevkročil.
2: Prosím, pokračujte. Vešla jste tedy do této místnosti.
0: Začala jste mluvit hned o svém odchodu?
3: Ano. Oznámila jsem mu, že odjíždím do Amsterdamu a že můj advokát podá žádost o rozvod.
0: Co udělal?
3: Dlouho se na mě díval. Mlčel a pak zašeptal, to není možné.
0: Vy jste stála tady?
3: Ne.
0: Kde přesně?
3: Tady.
2: Váš manžel stál nebo seděl?
3: Seděl.
2: Tady?
3: Ne.
2: Tady za psacím stolem?
3: Ano.
2: Uény seděl naproti?
3: Ne. Stál vedle něj.
2: No?
3: S nějakými papíry v ruce.
2: No, s papíry dál?
3: Otočila jsem se ke dveřím a v tom jsem uslyšela výstřel. A v zápěti jsem ucítila bolest, jako by mě něco pálilo v rameni. Otočila jsem se a Felix stál u stolu s pistolí v ruce. Ještě teď vidím jeho vyjevené oči.
0: A Uény?
3: Stál vedle něho jako socha. Bála jsem se, abych neumdlela v tomhle domě. Došla jsem ke dveřím a za chvilku jsem už byla u auta. Vicent otevřel dveře.
2: Neslyšela jste druhý výstřel?
3: Ne. Další už víte. V Amsterdamu jsme se ubytovali každý z vás.
2: Abyste se vyhnuli obvinění z cizoložství, ano?
3: Už jsme nemuseli být tak opatrní. Po tom výstřelu mi Felix nemohl rozvod odmítnout. Alvaredova rodina má víc peněz než Naurovi. Nic od nich nechci.
0: Takže to byla pro vás nakonec celkem výhodná záležitost.
3: Když už se mnou mluvíte tímhle tónem. Ano, byla.

0: Tak co, Likasi, co říkáš ty Holanďance?
1: Těžko říct. Podle těch poměnkových očí vypadá, že se do celé té záležitosti dostal jako Pilát do kréda.
0: Prosím tě, co sem zase pleteš liriku? Co sem pleteš poměnkový oči a Bibli? Věcně a střízlivě, co vlastně o ní víme?
1: To, že to byla bezvýznamná stenotypistka v Amsterdamě, no. Pak manekinka pěkná, která se přihlásila do soutěže o královnu krásy.
0: No, vidíš to. No. A najednou se stane zázrak. Objeví se boháč záhadného zaměstnání, posílá jí květiny, zve jí na večeři do nejlepších restaurací a nabídne jí manželství. Najednou má šaty, šperky, kožichy, ale v Deauville, v Cannes, všude tam, kam jí tahali, je vlastně sama. A pořád s nimi ten Uény. Co dělala celé dny? Scháněla povyražení? Asi. Pak přišlo dítě, ale nestarala se o ně, hodila ho na krk vychovatelce. Přešlo pár let a ona, pořád ještě mladá a hezká, potkala Alvareda. Že by tohle děvčátko s poměnkovýma očima zavinilo celé to drama?
1: Je, to vykládáte hezky, šéf.
0: Viď?
1: Ty poměnkový oči a tak to. Ale to není prozatím žádný důkaz. Jejich výpovědi nehrají. Tohle je jasná vražda ze žárlivosti.
0: No jo, ale kdo tady žárlí?

0: Pane Ueni, včera jste, myslím, říkal, že jste byl v pátek večer od 11 do 1:30 v herně na Saint-Michel.
1: Samozřejmě.
0: No dobře, ale paní Naurová tvrdí, že když přišla v pátek kolem půlnoci sem do pracovny, stál jste vedle pana Naura, tady u psacího stolu. No?
1: Nemám co měnit na své včerejší výpovědi, konečně můžete si to ověřit u ředitele herny.
0: Co jsme udělali, ředitel potvrzuje, že jste odešel okolo jedné.
1: No prosím.
0: No dobře, ale neví, kdy jste přišel, mohl jste tam přijít až po půlnoci. Vaše výpovědi si odporují.
1: Někdo z nás dvou asi lže.
0: To asi. To je velice bystrý postřeh. Byl jste někdy ženatý?
1: Jedna stará moudrost našeho národa říká, sůl pochází z vody, ale hodí-li se zpátky do vody, rozplyne se. Tak i muž je zrozen z ženy, ale připoutá-li se k ní, zahyne.
0: Jako například pan Naur, že? Ale občas jste se stýkal s ženami, že?
1: Já nejsem homosexuál, jestli to francouzskou policii zajímá, dodám jména i adresy.
0: Žen?
1: Jistě.
0: Děkuji. Co myslíte, měl pan Naur svoji ženu rád?
1: Nevím. Ta žena je prokletí.
0: I vaše? Kdy jste se dověděl, že paní Naurová má milence?
1: Nezajímal jsem se o to.
0: Pan Naur to věděl?
1: Netajili to.
0: Zuřil?
1: Nikdy jsem ho neviděl zuřit.
0: A když to pan Naur věděl, proč nutil 2 roky svou ženu, aby s ním žila ve společné domácnosti?
1: Nevím.
0: Nebylo v tom trochu msty?
1: Možná.
0: Podívejte, vy znáte Naura už mnoho let. Za celý ten čas jste ho nikdy neopustil. Z Naura se stal v podstatě profesionální hráč, který pracoval, dejme tomu, na vědeckém podkladě. Vy jste mu svými výpočty pomáhal k výhrám, dělili jste se?
1: Ne.
0: Dostával jste pravidelný plat?
1: Ne, když jsem něco potřeboval, tak mě dal.
0: Kolik velké sumy, uspořil jste si něco?
1: Neměl jsem nikdy nic, jen svoje šaty.
0: Takže jste nebyl ani jeho společníkem, ani zaměstnancem, je to tak?
1: Dejme tomu.
0: Takže vaše vzájemné vztahy byly vztahy pána a sluhy. Je to tak?
1: Byla to moje dobrá vůle, že jsem mu ve všem pomáhal.
0: Připusťme, pane Ueni, že jste nenáviděl muže, který se jmenoval Felix Naur.
1: Nesmysl.
0: No tak připusťme to.
1: Nevím, proč by ho měl nenávidět.
0: Protože u něj žijete 20 let jako chudý příbuzný. Nemáte žádný titul, děláte všecko, dostáváte za to jakési spropitné, a to jenom tehdy, když si o ně řeknete. A tu se naskytne příležitost pomstit se. Naur střílí na svou ženu, když odchází navždy. Vy vystřelíte na něj, protože dobře víte, že obviní ji nebo jejího milence. A vám stačí, když si v herně na Saint-Michel uděláte alibi, co tomu říkáte?
1: To je zajímavé. A co kdybyste připustil, že ona nenáviděla svého manžela?
0: To je zajímavé. Pak bych řekl, že se rozhodla získat svobodu za každou cenu.
1: Správně, za každou cenu.
0: Obviňujete paní Naurovou z vraždy svého muže?
1: Ne. V tomto příběhu byla zainteresována ještě jedna osoba.
0: Alvaredo?
1: Kde byl v onu osudnou chvíli?
0: V autě před domem.
1: Vy tomu věříte? Jde o velmi zamilovaného muže, ne?
0: Zdá se.
1: A věděl, jaká rozhodující partie se hraje ten večer, chápete?
0: Ano.
1: Řekněte mi, pane Megrete, kdybyste byl na jeho místě. Nechal byste svoji milenku samotnou na pospas žárlivému manželovi? Myslíte skutečně, že klidně čekal venku před domem?
0: Vy jste ho viděl?
1: Ach, to je příliš nápadná past. Nic jsem neviděl, protože jsem tu nebyl. Chci vám jenom dokázat, že přítomnost toho muže zde byla mnohem věrohodnější než má.
0: Máte nějakou zbraň, pane Ueni?
1: Ne. Nechci se plést do vašeho řemesla, ale měl byste tuto otázku položit také panu Alvaredovi.
0: A víte, že to asi udělám. V každém případě vás prosím, abyste neodcházel z domu. Jste i nadále pod dozorem mého inspektora.
1: Jsem velmi trpělivý, pane Megrete.
0: Já také, pane Ueni. Děkuji za zajímavý rozhovor.
1: Bohem, pane komisaři.
2: Lapoene. Lapoene.
3: Ano? Dostal jste z něj něco, šéfe?
0: Jistě. Že jsou ženské prokletím mužům.
3: Aha.
0: Co Alvaredo? Jaké má alibi na pátek kolem půlnoci?
3: Tvrdí, že čekal dole v autě a že jsem do domu nikdy nevkročil.
0: Tak jdeme znovu za paní Linou. A musíme to vzít pěkně ostře.

0: Při své první výpovědi jste říkala, paní Naurová, že pan Alvaredo byl po celou dobu vaší poslední rozmluvy s manželem v autě před domem.
1: Ale to je pravda.
0: Podívejte, já chápu vaši snahu uchránit svého snoubence před veřejným skandálem. Ale pochopte i vy, že vaše pravdivá odpověď je pro vyšetření celého případu nesmírně důležitá. Jak to bylo doopravdy?
1: Byl v autě.
0: Ueny říká něco jiného.
1: Co vám říkal?
0: Že Alvaredo vešel s vámi do pracovny. A když na vás vystřelil váš manžel, Alvaredo vytáhl z kapsy pistoli a vystřelil také.
1: Tak to nebylo.
0: Jak to bylo?
1: Už jsem vám to říkal.
0: Řekněte mi to ještě jednou. Jaká byla vaše první věta, když jste vešla do místnosti? Přesně, prosím.
1: Řekla jsem, rozhodla jsem se, a to definitivně. Odcházím.
0: Kde stál Ueny?
1: Vedle něho za stolem.
0: Tady? Před zásupkou s revolverem?
1: Myslím.
0: Myslíte, nebo jste si jistá? Ano, nebo ne?
1: Jsem si jistá.
0: Co odpověděl váš manžel?
1: Že ví o mém milenci a že na mě čeká venku s autem.
0: A Ueny?
1: Nic. Poodešel několik kroků od stolu.
0: Co udělal váš muž?
1: Pomalu vstal. Byl bledý.
0: Pokračujte.
1: A myslím, že právě tehdy otevřel zásuvku psacího stolu.
0: Dál?
1: Řekla jsem mu, že mu děkuju za všecko, co pro mě udělal. A že můj advokát ho v nejbližších dnech navštíví.
0: Kde byl Ueny?
1: Nestarala jsem se o něj. Myslím, že několik kroků ode mě.
0: A v tom okamžiku váš manžel vystřelil?
1: Ne.
0: Kdy vystřelil?
1: Ještě ne. Znovu mě říkal, že za žádnou cenu nepřistoupí na rozvod.
0: A dál?
1: Otočila jsem se ke dveřím a zazněl výstřel.
0: Ne, zazněly dva výstřely. Právě jste se podřekl.
1: Chcete říct, že jsem ho zabila?
0: Vy ne, Ueny. Nebo Alvaredo.
1: Když jsem byla v domě, padl jeden výstřel.
0: Vážená paní, je nejvyšší čas, abyste přestala lhát. Jinak na vás nechám vystavit zatykač.
1: Proč by ho Ueny zastřelil?
0: Protože vás miluje.
1: Ueny a někoho milovat?
0: Nehrajte mi tu divadlo, paní. Jak dlouho vám to trvalo, než se stal Ueny vaším milencem?
1: No dovolte.
0: Odpovězte.
1: Tak on vám to řekl.
0: Odpovězte.
1: Několik měsíců po svatbě.
0: Ano. Ueny až do svatby Naura ovládal. Teď mu začal unikat. Kvůli vám. Tím, že se s vámi vyspal, pomstil se za všechno minulé i budoucí ponižování. Jak dlouho trval váš poměr s Uenym?
1: Přísahám vám. Když to s Alvarerem začalo být vážné.
0: Co ti myslíte?
1: Když jsem pochopila, že mě má skutečně rád, skončila jsem to všecko s Uenym.
0: Souhlasil s rozchodem?
1: Pokoušel se všemi prostředky, abych se k němu vrátila.
0: Uvědomovala jste si, že vás pořád ještě miluje?
1: Ano.
0: Prosím vás, jak jste pro boha mohla před Ueným hovořit s manželem o rozvodu a o svém záměru znova se vdát?
1: A co jsem měla dělat, když tam byl taky Vicent?
0: Oba výstřely padly téměř současně, že? Proč jste mi neřekla pravdu hned?
1: Jakou pravdu?
0: Že Ueny zastřelil vašeho muže.
1: Kvůli Vicentovi. Nechtěla jsem, aby věděl.
0: Co? Uklidněte se, prosím. Co jste nechtěla, aby věděl?
1: Že já a Ueny. Bála jsem se, že když ho prozradím, všecko řekne. Že se s Vicentem pak už nikdy nevezmeme.
0: A co Alvaredo? Toho nepřekvapilo, když Ueny zastřelil vašeho muže?
1: Dlouho si hleděli do očí. V autě jsem mu potom napovídala, že Ueny vždycky nenáviděl Felixe. Co teď se mnou bude, pane Megrete?
0: Vicent Alvaredo vás přece miluje, milostivá paní.

0: No, tak bychom měli zase jeden případ za sebou. Bankéřská rodinka, aneb případ Naur.
1: To je dobrý. To se někam poznamenej. To se ti hodí, až budeš psát paměti.
0: Tenhle případ tam šéfe nedám, chybí mu poenta.
1: Poenta je jasná.
0: Vy si myslíte, že ta ženská potom všem Alvareda přece jen užene?
1: To ví, že jo. Už je na tom ujeny. Muž je zrozen z ženy, ale připoutá-li se k ní, zahyne. Co koukáš? To říkal Ueny a ty si to pamatuj. Hele, včera jsem byl při otevření závěti Felixe Naura. V prvním testamentu odkazoval Ueny mu na důkaz díků za odanost a služby 15 milionů. A ve druhém ani frank.
0: Asi věděl o tom, že se s ním jeho žena spustila. Žárlivost, vykořisťování, aspoň má u Ueny polehčující okolnost. Kolik asi dostane? 10 let?
1: Asi.
0: No, ale měli bychom to zapít, šéfe.
1: Nemůžu, že na mě dneska čeká s večeři.
2: To jsem rád, že jste ještě tady, šéfe.
0: Právě volali z 13. revíru.
1: Co je zase?
0: No, gratuluju vám k vyřešení případu.
1: Já už se lek, že se něco děje.
0: No a mimo to mají pro vás dvojnásobnou vraždu v hotelu Majestic.
3: Prosím tě, šéf musí domů na večeři.
0: Ale sakra.
1: A tak to vidíš, Lapoen. Poslouchej, Likasi, nezavolal bys to k nám domů, ty?
0: Muž je zrozen z ženy, ale připoutá-li se k ní, zahyne. Vidíte, že si to pamatuju, šéfe.
1: Och. Tak pojď na pivo.
0: Kam?
1: Do hotelu Majestic.

Kapitola 8. Znovu na Zelené hoře. Za dva dny byl Kefalín opět na ošetřovně v příkladné péči desátníka Voháníky. Jak vidím, nic se tady za tu dobu nezměnilo. Zhodnotil situaci, když se pomalu rozhlédl kolem. Na ošetřovně bylo velice příjemně a představa, že se tu bude několik týdnů vyvalovat, nebyla k zahození. Voháníka ho v tom plně podporoval. Za chvíli tu je jaro, liboval si, a to už to všechno bude jinak utíkat. Já jdu za pár dní do civilu a ty budeš starý máza. Hochu, jak já se těším, o tom nemáš ponětí. Pak se dostavil na své pracoviště kapitán Hořec, pozorně pročetl chorobopis a ujistil Kefalína, že jeho choroba si pravděpodobně vyžádá delší léčení. Stav bojové připravenosti na Zelené hoře se ustavičně zhoršoval. Nemocní a pracovně nevýkonní jedinci byli z pracovišť stahováni do strany.

která byla obdivuhodná již při nástupu prezenční služby, ustavičně vzrůstala a skýtala jedinečnou fascinující podivanou. Důstojníci při pohledu na něj šíleli a dostávali nečekané záchvaty zořivosti. Macháček, teď vy jste úplně blbej, křičel náčelník štábu kapitán Honec. Vy máte ten mozek dočista vylízaný. Vysvětlete mi, jak jste mohl udělat doktorát. Náhodou, cudl se Macháček a hleděl přes hlavu běsnícího představeného, kam si dodáli. Pouze jednou jedinkrát byl učiněn pokus postavit Macháčka do stráže. Svěřili mu samopal, 8 nábojů a zavedli ho do strážní budky před skladiště svršků. O několik minut později ho přistihl dozorčí vojskového tělesa, jak se prochází v nedalekém lesíku a láskyplně si prohlíží přírodní scenérie. Samopal s patronami pochopitelně zanechal v strážní budce. Macháček, proč nejste na svém stanovišti? Zavil službu kodající nadporučík. Já jsem se tam nudil, odvětil s úsměvem doktor. A tady je tak hezky, podívejte na ty srostlé břízky. A kde máte zbraň? Co kdyby přišel nějaký diverzant? My už bychom se nějak domluvili, ujišťoval ho Macháček. A byl tak spokojen, že nebylo možno mu to nezávidět. Po této politování hodné události, která vážně ohrozila obrany schopnost Zelené hory, byli Macháčkovi svěřeni 3 erární vepři. Až dosud je vyživoval vojín Černík a jeho odchodem do důstojnické jídelny se toto prominentní místo uvolnilo. Leč ani to si doktor Macháček nedovedl vážit. Po několika dnech se na něj osopil kapitán Honec. Chlape, prasata žvou hlady a jsou jim vidět žebra, krmíte je vůbec? Macháček přisvědčil. Jsou to ovšem zvířata velice vyvíravá. Dosud nesjedla to, co jsem jim před 3 dny naservíroval. Kapitán se chytil za hlavu a letěl do ohrady. Hladoví a zdivočelí vepři se na něho vrhli a bojovně chrochtajíce počali mu okusovat uniformu. Důstojník je zahnal klackem a vykonal kontrolu. Macháček, řval po chvíli na usmívajícího se doktora. Vy jste jim dal čalamádu! To nevíte, že prasata kyselý nežerou? No při troše dobré vůle to sežrat mohla, prohlásil Macháček a kapitán vztekle uplivuje se dal raději na ústup. Vepři byli svěřeni kouzelníku Pavlovi a Macháček dostal za úkol zametat jídelnu s přilehlými objekty. Kefalín byl konečně propuštěn z nemocničního ošetřování a stal se členem strážního oddílu. Hned první den mu byla svěřena funkce dozorčího roty na zámku. Sedl si ke stolku a počal číst osudy dobrého vojáka Švejka. Zaujalo ho to do té míry, že přehlédl přicházejícího majora Lušku. Kefalín, kdy mi podáte hlášení? Dozorčí roty vyskočil a prohlásil, že po dobu jeho služby se nic zvláštního nestalo. Akože nie, podíval se Terasky. Som major, který má 2 metry a vy ma nevidíte. Voják má podat hlásenie, i keby major mal iba metr. No to by byl velice malý major, řekl Kefalín zdvořile. Dalo by se říci přímo mrňavý. Bol, připustil Haluška. Ale bol by to váš představený. Ukažte tu knihu, Kefalín. Vzal do ruky osudy dobrého vojáka Švejka a zamračil se. Tuto knihu zabavujem. Máme veľa švíkov u našich jednotok. Odešel s knihou do své kanceláře, ale za chvíli se vrátil ke Kefalínovu stolku z náručí válečné literatury od sovětských autorů. Voják má čítať takéto knihy, pravil. Ale on nemá čítať vůbec. Další část služby proběhla bez závad, až na to, že Kefalín podal hlášení vicmrdlému Eisenboňákovi, který přišel navštívit svého syna. Odpoledne se opět u stolku objevil Terasky. Dozorčí, vežahorí! Provedu, odvětil Kefalín, ačkoliv neměl nejmenší tušení o tom, co se na něm požaduje. Věděl však, že nemá smysl se pouštět s Teraským do diskuze.

Toto podivné slovo vežahory mu sice chvíli vrtalo hlavou, ale pak na ně přestal myslet, neboť měl svých starostí dost. Asi za hodinu se Terezky vrátil. Hovoril jsem vám, dozorčí, vežahory! Provedu! Zařval Kefalín a tentokrát se poctivě snažil přijít na kloub majorovu přání. Vežahory, vežahory, co ten chlap vlastně chce? Mumlal si pro sebe. Mám jít něco koupit do army? Vežahory, to vypadá na tlačenku, ale mohlo by to být i něco jiného. Uplynula další hodina. Znovu se objevil major a byl nesmírně smutný. Vždycky, když se setkal s totálním neúspěchem, ztratil svou bojovnost a přepadla ho jakási chándra, která z něj vyzařovala široko daleko. Chvíli vyčítavě mlčel. Hleděl na Kefalínu stolek a pokyvoval hlavou. Teprve po několika minutách těžce a odevzdaně zamumlal. A ty hasiči se ani nezošli. Máchl rukou a těžkým krokem se odebral k svému domovu. Kefalín konečně pochopil, oč byl žádán. Měl zalarmovat požárníky k hašení strážní věže. A nyní mu bylo skoro líto, že Terezky mu neudělal radu.

0: Stojíme na plošině Citadely Káhirské a hruď se nám zdvíhá rozechvěním. Procestovali jsme hodný kus Orientu, takže naše vnímání palem a biblických postav poněkud otupělo a přece jsme tímto výhledem okouzleni. Hleděli jsme z hor Skutarských na svět Evropy a Asie. Hleděli jsme na Bospor i Cařihrad, na Černé i Bílé moře. Z výšin judských viděli jsme moře středozemní i mrtvé. Stáli jsme u paty tichých velikánů sinajských, na rozhraní mezi Asií a Afrikou a přece jsme netušili, jaký dojem nás v Káhiře zasáhne. Velká část severního Egypta leží před námi rozprostřena co pestrý velkolepý koberec, vyšívaný rukou mistrovskou, koberec koupající se v jasu. Nekonečná šedá poušť prostírá se do nedohledna a obrovité pyramidy strmí k nebesům. Starý Nil se valí ve dvou mocných proudech k severu a od jeho temné hladiny se odrážejí světle zelené, kypré, úrodné břehy. Pod nohama se nám rozkládá Masr el Káhira, neboli vítězná mstící Káhira, světkyně stovek bojů, o jejíž zdi se roztříštily i fanatické lebky křižáků. Růžové zlato časného jitra teče po stovkách minaretů, po fantastických kopulích a brčálových zahradách a hukot probouzejícího se města k nám doléhá jako vzdálené dunění moře. Nebe je jasně modré, vzduch voní a nám je najednou uprostřed té dojemné krásy neskonale smutno.
1: Ašhadu Muhammadan Rasulallah.

úžasný i nešťastný je dnešní Egypt. Poezie mizí a nastupuje próza. Tradice vymírá a jelikož dnes dokážeme přečíst hieroglyfy, víme, že tajemná mystéria nebyla mnohdy ničím jiným než hloupou pověrou. Rovněž příroda poněkud upadla. Proslavené růžové zahrady se zmenšily, papyrus a lotos skoro vyhynuli, keř balzámový zmizel docela. Všude se rozkládají lány tabáku, kukuřice, rýže a dalších plodin, které přinášejí feláhům pot a emírům miliony. Káhira je sličná, ze tří stran obklopená palmami a poli a ze čtvrté do ní bíjí vlny Saharského moře. Lépe než ostatní města si zvenku i zevnitř udržela ráz starovýchodní. A nám v ní je jako v arabské bajce, neboť dodnes jen některé ulice mají jména. A číslován není ani jediný dům. Jak je v Orientu zvykem, ulice jsou úzké, nepravidelné, plné koutů, záhybů a zřícenin. Vesměs kamenné domy s ozdobnými portály mají v patře arkýře, které místo skla zakrývá dřevěné mřížový, za kterým mohou posedávat ženy a pohodlně hledět do ulice, aniž by byly spatřeny. Četné mešity s lodžiemi a minarety, bíle a červeně napříč pruhovanými, znášejí se nad okolní zástavbou. Od střechy ke střeše bývají přes ulice položena prkna nebo zavěšeny koberce, aby byl v ulici stín a chládek. Však smetišť a smradu je tu také víc než dost. Hlavní třída, začínající hned za náměstím Esbekie, je proslavená musky. Je asi o třetinu uši než naše příkopy, ale aspoň půl hodiny dlouhá. V musky převládá pestrá orientální móda a i Evropané po ní chodící nosí různé části místního oděvu nebo aspoň fez veselých barev. Ulicí se žene kočár nějakého paši, žene se bezohledně davem lidu, před ním utíká mladík, tříská bičem dokola a volá guarda, guarda. Dlouhá karavana velbloudů vleče stavební dříví. Na prvním zvířeti pohodlně a vznešeně sedí beduín, nevzrušeně shlížeje do lidské vřavy. Za velbloudy se prodírá stádo černých a vysokých kos. Lidé do nich kopou, zvířata po nich šlapou, mekota bědování až ohlušuje. Hned za stádem se žene úprkem houf lidí nesoucích mrtvolů na márách. Doprovázejí je ženské a přestože prorok podobné excesy zapověděl, zoufale pokřikují a házejí písek a prach do výšky, sypou si bláto na ňadra. Pak bez rozruchu kráčí chudé polonahé děvče a sbírá do ošatky čerstvé koňské koblížky, které prodává do starodávných líhní, kde se už po několik tisíciletí uměle líhnou kuřata. Náhle se dav na ulici rozletí a hlasně nadává, neboť majitel krámu uznal za vhodné vylít na ulici škopek vody, aniž se obtěžoval zavolat pozor. Z druhého krámu, opět bez upozornění, letí celý koš slupek a kostí, po kterých se okamžitě vrhne smečka prašivých a nevýslovně hubených psů. Po chvíli bez varování prořízne dav několik ozbrojených jezdců na bujných koních a za nimi kráčejí ve dvou řadách vojáci v bílých kabátcích a světlých pantalonech. Mezi sebou vedou tlupu spoutaných Arabů. To jsou zdejší rekruti, kteří se získávají tak, že vojsko obstoupí ves a sebere každého, kdo je schopen udržet zbraň. Za nimi se valí zvědavé káhiřanky. Valí se skutečně, neb těla mají beztvará a tučná, zahalená černým nebo bílým pláštěm, z něhož vykukují barevně vyšívané trepky na vysokém podpatku. Jedny žvatlají v houfu, některá si nese palmový vějíř, jiná má k ovívání černého sluhu. Třetí nafoukaně cvála na oslíku, držena s obou stran klusajícími kleštěnci. Mohou-li, zakoketují si tu zrády. Třeba z Korán za nevěru určuje trest smrti
a mnohá už s kamenem na krku byla do Nilu potopena, když neměla dost peněz na uplacení soudců. Ono také odkud čerpat lásku a věrnost, když si bohatý muslim bere 4 ženy podle Mohamedova nařízení a k tomu hezkou řádku otrokyň a konkubín, jen aby se mohl pochlubit zámožností. Chudý si jich vezme také několik, především proto, aby mu pomáhali ruční prací vydělávat. Jak se mu ale některá znechutí, dá jí část věna zpět a vyžene ji. Vyhnaná se naštěstí, či na neštěstí, jak to vezmete, pak může bez problému provdat a tak leckterá žena vystřídala do svých 16 let 5 až 6 mužů. Nezakryté ženy feláhů kráčí dlouhými kroky. Docela nahé malé děti, skoro ještě nemluvňata, sedí jim na ramenou jako v sedle, držíce se jich za hlavu. Oči dětí není ani vidět. Místo nich jen 2 černé kupky much, sajících jim v africkém vedru oční vláhu. Dítě se přitom ani nepohne. A matce také nenapadne, aby mouchy odehnala. Vždyť i dospělí bez mrknutí trpí v očích mouchy. A každou chvíli potkáte houf slepců, vedených napůl vidoucím. Sluneční žár, jemný moučkovitý písek k pouště, obrovská nečistota a mouchy. To je ona pravá egyptská oční nemoc. Nejstarší káhirská mešita, starší než Káhira sama, je Tulum, vystavěné podle plánu Káby. Stojí na místě, kde prý Abraham místo Izáka nakonec obětoval berana. A také zde podle pověsti najela na mělké dno archa Noémova, když skončila potopa. Velký otevřený vnitřní dvůr mešity je obklopen arkádami. Jejich ostře se zbývající sloupy jako by předjímali gotický oblouk. Na dvoře splétají provazníci útky provázků do silného lana. V ostatních prostorách bydlí chudina a celou mešitou hýbou nemoci, nečistota, paraziti. Architektonicky nejkrásnější a tisícerými vyobrazeními po celém světě známá je mešita žoldnéře Hasana. Ten po dokončení dal staviteli utnout pravici, aby na žádnou podobnou už nemohl narýsovat plány. Horší je, že se zvolna rozpadá. Nejskvostnější je mešita Mohameda Aliho v Citadele. Má rozkošné jako jehla tenké a vysoké minarety a vevnitř je celá pokrytá vzácnou egyptskou úbělí. Je to nevýslovně divukrásný pohled, když raní slunce po ní rozprostře své zlato. U dveří téhle slavné káhirské mešity na naše smysly zaútočili 2 úděsné obrazy. Šílený otrhaný stařec skáče po schodech nahoru a dolů, blekota je přitom jako zvíře. Kolem jdoucí se usilují zmocnit jeho ruky a políbit ji, neboť pro muslimy jsou blázni osobami ryze svatými. Nahoře na schodech, hned vedle dveří, leží jeho žena a pracuje ke smrti. Chytila choleru a taky odnesli sem, aby umřela na místě posvátném. Je to strašný pohled, jak k ní lidé přistupují, aby se jí dotkli, neboť žena v horečkách sténá, hází sebou a tluče pěstmi na všechny strany. Nebe je jasně modré, vzduch voní a jak na ty ubožáky hledíme, naše rty šeptají, Bůh jim buď milostiv. Neboť nic víc a na tomto místě pro ně učinit nemůžeme.

Kolotoč mého dětství. Pěkný kus cesty nad kanálskou zahradou, tam, kde pole přestávala a květinářské zahrady ponenáhlu přecházely v pustinu, na ní se později rozrostlo náměstí krále Jiřího, stával za našeho dětství kolotoč. Odbočovala tu široká pěšina k Olšanskému hřbitovu, několik stromků bylo závdavkem zeleně na příští sad a mezi nimi stál nízký, osmiboký dřevěný pavilonek, jehož dvě stěny byly otevřeny. A tam jsme tedy stávali, v němém vytržení zírajíce na nádherné oře a vzpínající se jeleny, kteří hnáni tajemnou silou kroužili kolem mocného sloupu. Krejcár byl tehdy pro kluka peníz veliký. Za krejcár bylo možno se vyšvihnout na koně, opřít nohy ve třmenech a škubat je uzdou, aby se zdálo, že se kůň pod námi vzpíná do nebes. S krejcarem jsme tedy náramně škudlili. Mnohokrát se musel přendat, všecek už teplý, z kapsy do kapsy, než si zaň člověk koupil arch kapslí do pistole nebo koženého slavíka s blankou. Neboť bylo-li krejcarů několik pohromadě, stálo už za to vypraviti se za vinohrady ke kolotoči, dlouho nerozhodně na tu nebeskou krásu čumět, pak konečně to načít s prvním krejcarem a pak frajersky na rapu nebo šimlu prorajtovat celé klukovské jmění. O pár let později vyrostla arci vinohradskému kolotoči nebezpečná soutěž. Opodál se zastavil se svým komediantským vozem pan Hubička, loutkoherec, a jeho pimprlata, reprodukující v mnohonásobném převaření a zhuštění Shakespearea, Marlowa, Schillera i taškařice barokní frašky, dráždila dětskou představivost mnohem bohatěji a složitěji než pouhá jízda na brůně nebo jelenu. Kolotoč také později zanikl. Často jsme k němu přitáhli a našli jsme všech osm stěn pevně zabedněných a nikdo nám nemohl říci, co se děje uvnitř s jeho štíhlokrkou a velkookou zvěří. A když jsme po letech přišli opět v ta místa, kde už zatím trčeli činžáky a břinčeli zvonce tramvají, osmiboký domeček zmizel. Pryč byl i pan Hubička a žádné Fauste, Fauste, co děláš, že se čertu zadáváš, nezaznívalo po náměstí krále Jiřího šišlavým patosem starého principála s kozí bratkou. Zmizení pimprlat nebylo konec konců nic divného. Žlutý vůz se zelenými okenicemi mohl se kdykoliv rozjet na druhý konec světa. Ale zmizení kolotočového domečku byla jiná věc. Ten se nemohl odstěhovat, ten se musel nezbytně které si temné noci propadnout i s ohnivými pohledy svého komoňstva do země a ta se nad ním slehla jako v pohádce. Tam, kde si v hlubinách pod bledým nedokrevným parčíkem, který vyrostl na jeho místě, krouží asi a obíhají dále červenobílí koníci s vyceněnými zuby a šedostříbrní dělínkové sparohy, které jim vyrůstaly přímo mezi očima krasavecky vybulenýma. A ještě nyní, kdykoliv jsem projížděl tímto náměstím, nemohl jsem se nepodívati, zda mezi křovým nespatřím kolotoč svého dětství. Nadarmo. Zmizel jako ten Hubičkův rozpustilý šišolebý kubíček, který hubatostí přetrumfnul i Kašpárka a námi byl obzvláště zbožňován, protože se na něho každé chvíle snesl ze sufit nedivadelní pásek principálův, aby mu za jeho darebnosti vypráskal, pro kterouž tragiku my měli pochopení náramné. Všechno to zmizelo.

Konečně přišel den, kdy byly Kulišovy plány dokončeny. Na nadcházející nedělní schůzi se hlasování mělo rozhodnout, zda se začne s prací na stavbě větrného mlýna. Když se zvířata shromáždila ve velké stodole, vystoupil Kuliš a přestože byl často přerušován bečením ovcí, přednesl své zdůvodnění stavby mlýna. Pak vystoupil s odpovědí Napoleon. Řekl velmi tiše, že celý větrný mlýn je nesmysl a že nikomu nedoporučuje, aby hlasoval pro. Mluvil stěží půl minuty a zdálo se, že je mu téměř jedno, jak jeho proslov zapůsobí. Poté opět vyskočil Kuliš, překřičel ovce, jež znovu začínali bečet a vášnivě obhajoval své plány. Až doposud byly sympatie zvířat rozděleny téměř rovnoměrně. Kulišovo nadšení je však teď uchvátilo. Zářivými slovy vykresloval obraz farmy zvířat, jaká bude, až se zvířata zbaví otrocké práce. Nechával se svými představami unášet mnohem dál, než jen k řezačkám nebo cirkulárkám. Elektřina bude sloužit pro pohon mlátiček, pluhů, bran, válců, sekaček a samovazačů, bude dodávat světlo do každé stáje, horkou i studenou vodu. Topit! Jakmile domluvil, nebylo již pochyb o tom, jak budou zvířata volit. Ale v tomto okamžiku se postavil Napoleon, podivně se na Kuliše podíval a z hrdla mu vyšlo pištivé zakvičení, jaké od něj ještě nikdo předtím neslyšel. Zvenčí se okamžitě ozvalo hrozné štěkání a do stodoly se vřítilo 9 obrovských psů s obojky pobitými ocelovými trny. Vrhli se rovnou na Kuliše, který tak stačil včas vyskočit a vyhnout se jejich chňapajícím čelistem. Ve vteřině vylétl ze dveří psi v zádech. Vyděšená a ohromená zvířata sledovala bezdechu ze dveří štvanici. Kuliš běžel napříč dlouhou pastvinou vedoucí k cestě. Běžel tak rychle, jak jen mohl, psi však měl v patách. Náhle uklouzl a zdálo se, že už ho dostanou. Opět se ale vzchopil a běžel ještě rychleji. Pak ho psi zase začali dohánět. Jeden z nich skoro dosáhl svými zuby Kulišovi na ocas. Ten se mu ale stačil vysmeknout. Pak ještě z posledních sil zasprintoval, prorazil díru v živém plotě a navždy zmizel. Mlčky a vyděšena vracela se zvířata zpět do stodoly. Psi se vrátili za malou chvíli. Zpočátku nikoho ani nenapadlo, odkud se vůbec vzali. Brzy se to však objasnilo. Byla to ta štěňata, jež Napoleon odebral jejich matce a pak je v soukromí vychovával. I když nebyli ještě plně dorostlí, byli velcí a měli divoký vlčí výraz. Drželi se při Napoleonovi a zvířata si povšimla, že se k němu lísají stejně, jako se psi dříve lísali k panu Jonesovi. Následován svou smečkou vystoupil Napoleon na vyvýšené místo, odkud kdysi mluvil starý major. Oznámil, že ode dneška se ruší v neděli ranní schůze. Řekl, že jsou zbytečné a ztrácí se jimi čas. Odteď se veškeré otázky spojené s prací na farmě budou řešit ve zvláštním výboru prasat. Jemuž bude předsedat on. Zasedání budou uzavřená a rozhodnutí pak sdělována ostatním zvířatům. Zvířata se nadále budou v neděli dopoledne scházet, aby vzdala čest vlajce, zaspívala zvířata Anglie a převzala rozkazy na další týden. Diskutovat se však již nebude. I přes šok, který pro ně znamenalo Kulišovo vyhnání, byla zvířata tímto sdělením poněkud rozčarována. Některá by snad i protestovala, kdyby měla po ruce nějaké vhodné argumenty. Dokonce i boxer byl vyveden z míry. Klopil uši a potřásal hlavou, snažil se uspořádat si v hlavě myšlenky. Nakonec stejně nevymyslel nic, co by mohl vyslovit. Ale i mezi prasaty se našlo pár pochybovačů. 4 podsvinčata v první řadě začala nesouhlasně kvičet, vyskočila a začala jedno přes druhé mluvit. Psi sedící kolem Napoleona však náhle hrozivě zavrčeli. Podsvinčata zmlkla a zase se posadila.
Ovce pak spustili 4 nohy dobré, 2 nohy špatné a bečeli dobrých 15 minut, takže další diskuse byla znemožněna. Pištík byl později vyslán, aby po farmě vysvětlil nové uspořádání. Soudruzi, řekl, jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nemyslete si, soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení. Naopak, je to hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna. Byl by šťasten, kdyby vás mohl nechat rozhodovat samotné, ale vy byste mohli někdy rozhodnout špatně, soudruzi. A kam bychom se pak dostali? Představme si, že byste se například rozhodli pro Kuliše s jeho vidinou větrného mlýna. Pro toho Kuliše, který, jak dnes víme, nebyl nic jiného než zločinec. Ale v bitvě u Kravína bojoval statečně, řekl někdo. Statečnost není všechno, řekl Pištík. Důležitější jsou loajalita a poslušnost. A pokud jde o bitvu u Kravína, jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy vyjde najevo, že Kulišovi zásluhy v této bitvě jsou značně přehnané. Disciplína, soudruzi, železná disciplína, to je heslo dneška. Jeden chybný krok a máme nepřítele v zádech. Soudruzi, jistě byste nechtěli, aby se Jones vrátil. A opět na tento argument odpověď nebyla. Jistě, že nikdo nechtěl, aby se Jones vrátil. Pokud měli nedělní schůze přispívat k jeho návratu, pak tedy rozhodně museli přestat. Boxer, který už si mohl všechno v klidu promyslet, vyjádřil všeobecnou náladu takto. Když to říká soudruh Napoleon, musí to být pravda. A od té doby ke svému osobnímu motu budu pracovat lépe a radostněji, přidal slogan Napoleon má vždycky pravdu. A to už se zima nachýlila ke konci, byl čas na jarní orbu. Místnost, kde Kuliš kreslil své plány, byla uzamčená a mělo se za to, že plány větrného mlýna byly z podlahy smyty. Každou neděli v 10 hodin dopoledne se zvířata scházela ve velké stodole, aby vyslechla příkazy na další týden. Lebka starého majora, nyní již holá, bez masa, byla vykopána z hrobu a umístěna na špalek vedle pušky u paty stožáru vlajky. Po vstyčení vlajky musela zvířata před vstoupením do stodoly projít uctivě kolem lebky. Dnes už uvnitř nesedávala pohromadě, jako kdysi. Napoleon s Pištíkem a dalším prasetem jménem Minimus, jež mělo pozoruhodný talent skládat písně a básně, sedávali v popředí na vyvýšeném prostranství, 9 psů kolem nich tvořilo půlkruh a za nimi seděla ostatní prasata. Zbytek zvířat seděl čelem k nim v hlavním prostoru stodoly. Napoleon četl týdenní rozkazy přísně, téměř vojensky. A po jediném přespívání písně Zvířata Anglie se zvířata rozešla.

třetí neděli po Kulišově vyhnání Napoleon zvířata poněkud překvapil sdělením, že větrný mlýn se přece bude stavět. Důvody, které ho vedly ke změně názoru, neuvedl. Pouze zvířata varoval, že splnění tohoto náročného úkolu vyžaduje ještě tvrdší práci. Možná bude třeba i snížit příděly žrádla. Nicméně všechny plány již jsou připraveny až do nejmenšího detailu. Zvláštní výbor prasat na nich pracoval celé poslední 3 týdny. Podle propočtu bude stavba větrného mlýna a dalších vylepšení trvat 2 roky. Toho večera Pištík všem soukromně vysvětlil, že Napoleon ve skutečnosti nikdy nebyl proti větrnému mlýnu. Naopak, byl to právě on, kdo jej od počátku podporoval a plány, které nakreslil Kuliš na podlahu inkubátoru, byly ukradeny z Napoleonových listin. Větrný mlýn byl vlastně výtvor Napoleona. Někdo se otázal, proč tedy proti mlýnu tak ostře vystupoval. Tady se Pištík začal tvářit velmi vychytrale. Byla to, jak řekl, mazanost soudruha Napoleona. On byl jen jako proti větrnému mlýnu. Byl to jen manévr, jak se zbavit Kuliše, který byl nebezpečný a měl na zvířata špatný vliv. Nyní, když byl Kuliš odklizen, může plán v klidu pokračovat bez jeho rušivého vlivu. Tomu se říká, jak pravil Pištík, taktika. Několikrát zopakoval. Taktika. Soudruzi, taktika. A přitom poskakoval a s veselým smíchem mrskal ocáskem. Zvířata si sice nebyla úplně jista, co to slovo znamená, avšak Pištík mluvil tak přesvědčivě a 3 psi, kteří náhodou byli s ním, vrčeli tak hrozivě, že jeho vysvětlení bylo přijato bez dalších otázek.

0: nás, bo my taky budou naše v onen den.
1: Po celý ten rok dřela zvířata jako otroci. Byla přitom ale šťastná, nelitovala žádného úsilí či oběti, protože si dobře uvědomovala, že to, co dělají, dělají jen pro svoje dobro a pro dobro těch, kdo přijdou po nich, a ne pro nějakou bandu líných lidských zlodějů. Přes jaro a léto byl 60-hodinový pracovní týden a v srpnu Napoleon ohlásil, že se navíc bude pracovat také v neděli odpoledne. Tato práce byla přísně dobrovolná, ale každé zvíře, které by se jí nezúčastnilo, čekalo zkrácení přídělů žrádla na polovinu. I tak však bylo nutné nechat některé úkoly stranou. Žně dopadly o něco hůře než ty loňské a dvě pole, kde měla být zasázena řepa, ležela ještě začátkem léta ladem, protože se nepodařilo včas dokončit orbu. Z toho se dalo předpokládat, že nadcházející zima bude krušná. Větrný mlýn přinášel neočekávané potíže. U farmy sice byl dobrý vápencový lom a ve skladištích se našlo dost písku a cementu, takže všechen stavební materiál byl po ruce, ale zpočátku neřešitelný problém představovalo pro zvířata lámání kamene na potřebnou velikost. Zdálo se, že to nepůjde jinak než pomocí špičáků a sochorů, s kterými ovšem zvířata zacházet neuměla, protože žádné nedokáže stát na zadních nohách. Po týdnech marného úsilí napadla někoho spásná myšlenka. Využít gravitační síly. Na dně lomu se povalovaly obrovské balvany, které nemohly použít pro jejich velikost. Zvířata kolem nich uvázala lana, a pak je všechna dohromady, krávy, koně, ovce, každé zvíře, jež mohlo pomoci i prasata, někdy v kritických okamžicích přiložila ruku k dílu. Vytahovala pomalu po úbočí lomu na cvach, odkud je pak zvrhávali, aby se dole roztříštili. Přeprava již rozbitých kamenů pak byla poměrně jednoduchá. Koně je odvážely na kárách, jednotlivé kusy vytahovali ovce a Majka s Benjaminem se zapřáhli do staré bričky a přispěli svým dílem. Do konce léta byla schromážděna dostatečná zásoba kamenů a za dozoru prasat se začalo se stavbou. Byla to však pomalá a vyčerpávající dřina. Často se namáhali celý den, než se podařilo vytáhnout jediný velký balvan, a někdy se stalo, že se pak po dopadu na dno lomu na menší kusy nerozdělil. Bez boxera, který měl sílu jako snad všechna ostatní zvířata dohromady, by se asi nedokázalo nic. Když balvan začal prokluzovat a zvířata se již viděla stažena dolů jeho vahou, boxer se zapřel do lana a balvan zarazil. Pohled na boxera, jak kousek po kousku táhne lano, lapá po dechu, obrovské boky má zalité potem a kopita zarývá do země, naplňoval každého obdivem. Lupina ho občas varovala, že se nesmí tolik přepínat, ale boxer ji nikdy neposlechl. Jeho dvě hesla: budu pracovat lépe a radostněji a Napoleon má vždycky pravdu, jakoby pro něj byla dostačující odpovědí na všechny problémy. Domluvil se s kohoutem, aby ho ráno probudil o 3/4 hodiny dříve místo o 30 minut. A v řídkých okamžicích oddechu, kterých tak jako tak už mnoho nebylo, chodíval do lomu, nakládal káru kamením a sám ji tahal na staveniště. I přes těžkou práci se během léta zvířatům nevedlo nejhůř. Neměla sice o nic víc žrádla než za dnu pana Jonese, ale neměla ho snad ani méně. Výhoda toho, že krmila jen sebe a nemusela se starat o 5 marnotratných lidí navíc, převažovala nad řadou jiných nevýhod. A způsob práce zvířat byl v řadě případů účinnější a šetřil práci. Například odplevelování polí se dělo s pečlivostí, jaké lidé nikdy nebyli schopni. A protože žádné zvíře nyní nekradlo, nebylo nutné oddělovat pastviny od polí ploty, což ušetřovalo spoustu práce s udržováním živých plotů a branek. Nicméně v průběhu léta začal statek pociťovat nedostatek různých materiálů. Chyběl parafinový olej, hřebíky, provazy, suchary pro psy a železo na podkovy pro koně, tedy věci, které si farma vyprodukovat sama nemohla. Později bude zapotřebí osiva a umělých hnojiv i různého nářadí a strojů pro větrný mlýn. Jak tohle všechno opatří, to si nikdo nedovedl ani představit. Jedno nedělní dopoledne, když se zvířata shromáždila, aby vyslechla příkazy, oznámil Napoleon, že se rozhodl pro novou hospodářskou politiku. Od nynějška bude farma zvířat obchodovat se sousedními farmami. Pochopitelně, že ne za komerčním účelem, ale jen proto, aby mohla získat nejpotřebnější materiál. Větrný mlýn musí stát nad vším ostatním, řekl. V současné době proto dojednává prodej fůry sena, části letošní úrody ječmene a později, bude-li nutné získat další peníze, domluví se prodej vajec, pro které je ve Wellingtonu vždy odbyt. Jak řekl Napoleon, slepice by tuto oběť měly uvítat jako svůj zvláštní přínos pro stavbu větrného mlýna. A zvířata opět zažívala zvláštní tíseň. Nikdy se nebude jednat s lidmi, nikdy se nebude obchodovat, nikdy se nebudou používat peníze, což pak to nebylo v nejstarších rezolucích přijatých na první triumfální schůzi po vyhnání Jonese? Všechna zvířata se na přijetí takových usnesení pamatovala, nebo si aspoň myslela, že se pamatují. Čtyři podsvinčata, která protestovala, když Napoleon zakázal schůze, se nesměle ozvala, okamžitě však byla umlčena rezolutním vrčením psů. Pak začaly ovce bečet své obvyklé čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné a chvilkové napětí bylo rozptýleno. Nakonec vyzval Napoleon máchnutím nohy ke klidu a oznámil, že všechno již domluvil. Zvířata nebudou muset přicházet do styku s lidmi, což by pochopitelně nebylo žádoucí. Rozhodl se, že celé břemeno převezme na svá bedra. Jistý pan Wimper, advokát z Wellingtonu, již souhlasil, že bude fungovat jako prostředník mezi farmou zvířat a okolním světem. Vždy v pondělí ráno si přijde na farmu pro instrukce. Napoleon svoji řeč zakončil obvyklým zvoláním, ať žije farma zvířat, a po přespívání zvířat Anglie dostala zvířata rozchod. Pištík pak obcházel farmu a zvířata uklidňoval. Ubezpečoval je, že rezoluce proti obchodování a používání peněz nejenže nebyla nikdy přijata, ale nebyla ani předložena ke schválení. Je to úplný výmysl, jehož vznik má počátek nepochybně ve lžích rozšiřovaných Kulišem. Některá zvířata nicméně stále pociťovala určité pochybnosti. Pištík se jich však ostře zeptal. Soudruzi, není pravděpodobnější, že se vám to jen zdálo? Máte o takových rezolucích nějaké důkazy? Je to snad někde na papíře? A protože nebylo pochyb, že nic takového nikde zapsáno není, přijala zvířata vysvětlení, že se zmýlila. Jak bylo dohodnuto, každé pondělí dopoledne přicházel na farmu pan Wimper. Byl to drobný mužík s licou, si který působil prohnaným dojmem, celkem podřadný advokát, ale dostatečně mazaný, aby si s předstihem uvědomil, že farma zvířat bude potřebovat zprostředkovatele a že objednávky by mohly být výhodné. Zvířata pozorovala jeho příchody a odchody se smíšenými pocity a kde bylo možné, vyhnula se mu. Nicméně pohled na Napoleona, jak stojí na čtyřech nohách a uděluje pokyny Wimperovi, stojícímu zpříma, je naplňoval hrdostí a částečně i směřoval s novým vývojem. Jejich vztahy k lidem už nebyly jako dřív. Nenávist vůči farmě zvířat se teď, když prosperovala, nezmenšila, spíše naopak. Nenáviděl ji ještě víc. Každý člověk považoval za otázku svého přesvědčení, že farma dříve či později zbankrotuje a hlavně, že větrný mlýn bude prohra. Po hospodách si lidé na nákresech větrného mlýnu navzájem dokazovali, že stavba musí spadnout, a když ne, takže v žádném případě nebude fungovat. Ale ať chtěli nebo nechtěli, při pohledu na to, jak zvířata dokázala své záležitosti zvládnout, získala farma u lidí určitý respekt. V tomto ohledu bylo příznačné, že začali farmu zvířat nazývat jejím správným jménem a přestali předstírat, že jde o panskou farmu. Také přestali udržovat styky s Jonesem, který už se vzdal naděje získat svůj statek a odstěhoval se do jiné části země. Mimo pana Wimpera nebyl nikdo z vnějšího světa s farmou ve styku, ale stále se šeptalo, že Napoleon má v úmyslu uzavřít buď s panem Pilkingtonem z Lištína, či s panem Frederikem ze Stračína důležité obchodní dohody, ale nikdy s oběma současně, jak se říkalo.

Asi v té době se prasata náhle přestěhovala do Jonesova domu a začala tam bydlet. A zvířatům se opět zdálo, že si vzpomínají na nějakou rezoluci, již kdysi přijala. A opět je musel Pištík přemlouvat a vysvětlovat, že tomu tak není. Jak řekl, bylo naprosto nezbytné, aby prasata, která jsou mozkem farmy, měla k dispozici místo, v němž bude klid potřebný pro práci. Důstojnosti vůdce, v poslední době, když mluvil o Napoleonovi, tituloval ho vůdce, přísluší bydlet v domě a nikoli v obyčejném chlívku. Některá zvířata byla přesto zneklidněna, když slyšela, že prasata nejenže žerou v kuchyni a používají obývací místnost pro odpočinek, ale také spí v postelích. Boxer to jako obvykle odbyl svým... Napoleon má vždycky pravdu. Ale Lupína, která byla přesvědčena, že si určitě pamatuje na pravidlo týkající se postelí, se odebrala za stodolu a snažila se vyluštit 7 přikázání, která tam byla zapsána. Když zjistila, že sama není schopna přečíst víc než jednotlivá písmena, došla pro Majku. Majko, řekla, přečti mi 4. přikázání. Neříká se tam něco o tom, že se nesmí spát v postelích? S určitými potížemi se Majce podařilo nápis přečíst. Žádné zvíře nebude spát v posteli sprostě radli, řekla konečně. To je podivné, pomyslela si Lupína, že si nevzpomínám na prostě radla ve 4. přikázání. Když to je ale jasně napsáno na zdi, bude to tak. A Pištík, který šel v doprovodu 2 či 3 psů náhodou kolem, rád uvedl celou záležitost na správnou míru. Tak jsou družky. Jistě jste slyšeli, že my prasata teď spíme v domě v posteli. A proč by ne? Snad si nemyslíte, že se někdy přijalo nějaké usnesení proti postelím? Postel to je prostě místo, kde se spí. Když se to tak vezme, je i otepslámi ve stáji postelí. Přijalo se usnesení proti prostěradlům, která zavedli lidé. My jsme prostěradla odstranili a spíme mezi dekami. Ano, postele jsou pohodlné. Ale ne víc, než potřebujeme, soudružky, při naší namáhavé duševní práci. Snad byste nás, soudružky, nepřipravili o zasloužený odpočinek. Nechcete přece, aby nás naše povinnosti utýrali. Jistě byste si nepřáli, aby se Jones vrátil. V tomto bodě ho zvířata okamžitě ujistila, že nechtějí, aby se Jones vrátil. A o spaní prasat v domě se už nemluvilo. A když bylo o několik dní později oznámeno, že od nynějška budou prasata ráno vstávat o hodinu později než ostatní zvířata, nikdo si ani nepostěžoval.

Člověk, který chce pomocí řeči, pomocí logických výkladů uchopit a vyjádřit člověka, mi připadá jako dítě, které se postaví s kbelíčkem a lopatkou u paty atlasu a představuje si, že horu uchopí a přenese jinam. Člověk je tím, čím je, a ne tím, co je vyjádřeno. Samozřejmě, že každé vědomí směřuje k tomu, aby se vyjádřilo, ale vyjádřit se je dílo těžké, pomalé a křivolaké. A je omyl si myslet, že to, co nelze vyslovit, neexistuje. Neboť vyslovit a pojmout má jeden a týž smysl. Až dodnes jsem se však naučil pojmout z člověka jen chabou část. A to, co jsem jednoho dne dokázal pojmout, existovalo nicméně už včera. A lichotil bych si, kdybych si představoval, že to, co z člověka nemohu vyjádřit, není hodno zájmu. Vždyť ani horu nemohu vyjádřit, jen označit. A označit a uchopit je dvojí. Označit mohu tomu, kdo už zná. Kdyby však neznal, jak bych mu dokázal tlumočit horu se všemi jejími rozsedlinami, v nich se kutálí kamení, a s poli levandule a s horským hřebenem, který se vlní pod hvězdami. A poznám, kdy to není zborcená pevnost či bárka postrádající směr, jejíž provaz lze libovolně odvázat od železného kruhu a vést ji, kam se zachce. Nýbrž, kdy to je nádherná existence, jež má své vnitřní zákony tíže a své mlčení, velebnější než mlčení hvězdného soustrojí. Je zde tedy ten svrchovaný rozpor, že obdivují člověka poddaného a zároveň člověka nepoddajného, který projevuje to, čím je. A třeba, že ten problém chápu, nedokážu ho formulovat. Neboť právě ti lidé, kteří jsou podřízeni nejtvrdší disciplíně a půjdou na smrt na mé jediné znamení, kteří planou pro mou víru a zároveň jsou poslušností tak utuženi, že jim mohu vmést do tváře urážky a vládnout jimi jako dětmi. Právě ti lidé projeví nakonec v činu, ve srážce s protivníkem, tvrdost kalené ocele a ušlechtilý hněv a odvahu před smrtí. Pochopil jsem, že člověk má prostě dvě tváře. Že ten obdivuhodný člověk, který nám připadá nepoddajný jako zrno, či ta nepodmanitelná žena, která je v mém náručí, nepřítomná jako loď na širém moři, že takový člověk, kterého nazývám mužem, protože nesmlouvá, nevyjednává a neustoupí, ani se s obratností, lačnosti či únavy nevzdá části sebe, a nevymačkám z něho olej tajemství, kdybych ho drtil třeba mlýnským kamenem, že takový člověk, který nese v srdci onu tvrdou olivovou pecku a já ho nedám utlačovat davem ani tyranem, neboť se v srdci stal diamantem, že takový člověk má vždycky ještě jednu tvář. Pokorný, poslušný a plný úcty, víry a odevzdání. Je moudrým synem určité duchovní rasy a přechovavatelem jejich ctností.

0: Tvorba neexistuje bez spolupráce a usilování všech. Tvorba neexistuje, jestliže kmen stromu není stmelen láskou. To však neznamená, že každý je podřízen všem. Nýbrž naopak. Jde o směřování mízy, jež vytvoří pod nebem korunu větví jako chrám. Je to stejný omyl, jako když logik postřehne ve stvořeném předmětu plán a myslí si, že tvorba vznikla z plánu, zatímco plán je jejím výrazem, zatímco plán je tvář, jež se ukázala. Nejde o to, aby byl každý podřízen všem. Nýbrž, aby byl každý podřízen dílu. A každý, aby ty ostatní nutil růst. A třeba i tím, že jim oponuje.
1: Řeknu ti něco o porozumění. Otevřeš-li dveře tulákovi a on usedne, nevyčítej mu, že je jiný, nesuď ho. Hladověl totiž především potom, aby někde byl. Aby v celé své tíze se svým břemenem vzpomínek, obtížným dechem, holí odloženou do kouta, byl u někoho. Aby byl tady v teple a míru tvé tváře, a právě s celou svou minulostí a všemi svými nedostatky, ale jakoby z nich vyslečen. Se svou berlou, kterou však necítí, neboť na něm nechceš, aby tančil. Proto se uklidní a pije mléko, jež mu naléváš, a pojídá chléb, jež mu ulomíš. A když mu věnuješ úsměv, je to jako teplý plášť. Jako slunce pro slepce. Nepleť si lásku s vlastnickým šílením. Z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky. Jestliže miluji Boha, budu se především snažit, abych ho přinesl druhým. Třeba bych měl jít i pěšky a tvrdě se plahočit. A nebudu si dělat z Boha otroka. Z toho, co dá on druhým, budu živ i já. A proto člověka, který doopravdy miluje, poznám podle toho, že nikdy nemůže být podveden. Nemůže být podveden říší člověk, který pro říši zemře. Ten či onen člověk může snad být nevděčný, ale jak by mohla být nevděčná říše? Říše je vybudována z toho, co jí dáš. A jaké by to bylo špinavé počtářství žádat od ní projevy vděku? Ten, kdo svůj život věnoval chrámu a za chrám se směnil, ten doopravdy miloval. Jak by se však mohl cítit podveden chrámem? Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš. A je-li k tomu, aby se člověk naučil milovat lidi, tak důležitá modlitba? Pak právě proto, že na ní není odpovídáno.

Snadné je pro něho blížit se velikými skoky k vysvobození, jak snadné je ve snu se napít, když ti tvé kroky mohou přinést vodu jako dobře zaplacení otroci a nikde není žádné trní, jež by tě zadrželo. Ale ta budoucnost bez nepřátel se nikdy neuskuteční. A ty ležíš v agonii, v zubech ti skřípe písek a palmový háj, pomalá řeka i zpěvy pradlen se zvolna propadají v smrt. Kdo doopravdy jde, ten si rozdírá kotníky o kameni, ten zápolí strním a skrvavuje si nechty osuť. Ani jednoho stupně není v tom šplhání ušetřen a jeden po druhém je musí překonat. Vodu vytváří pozvolna svým vlastním tělem, ze svalů, pochýřů v dlaních a rozedřených nohou. Svazuje rozporné skutečnosti a tak vlastníma rukama dobývá vodu z kamenné pouště, jako když pekař hněte těsto a cítí, jak těsto pozvolna tuhne a svalovatí a tvoří hrudky, které je třeba rozmačkat. A tehdy pekař zadělává na chléb. Tak jako básník či sochař, když zprvu pracoval na básni nebo na kameni s volností, v níž se ztrácel. Neboť mohl své tváři libovolně vtisknout úsměv či pláč, sklonit ji napravo nebo nalevo a nebyl schopen se v té svobodě uskutečnit. Přijde však chvíle, ryba se zakousne a prut začne klást odpor. Přijde chvíle a ty nevyslovíš, co bys rád řekl. Neboť je tu i jiné slovo, které chceš zachovat, které chceš také říci. A tyto dvě pravdy ti začnou klást odpor. A začneš škrtat, anebo z hlíny vytvářet úsměv, který ti náhle vzdoruje. Nezvolíš jedno či druhé, jak by tomu chtěla slovní logika, ale budeš hledat klembový svorník svých rozporných pravd, neboť nic se nesmí ztratit. A náhle pocítíš, že báseň vzniká, nebo že z hlíny už brzy vyvstane tvář, neboť si konečně obklopen milovanými nepřáteli. A proto nikdy neposlouchej lidi, kteří ti pro tvé dobro radí, aby ses odřekl některé ze svých tužeb. Ty své poslání znáš, cítíš jeho tlak v sobě. A když je zradíš, sám sebe zbavíš tváře. Uvědom si však, že pravda vyvstane zvolna, neboť tu nejde o nalezení vzorce, ale o zrození stromu. A svou roli tu hraje především čas. A ty se musíš stát jiným a zdolat obtížnou horu. Neboť ta nová bytost, ta jednota vydobitá z rozličnosti věcí, se ti nenabídne v podobě rozřešené hádanky, nýbrž v podobě usmířených rozporů a vyléčených ran. A její sílu poznáš teprve, až se uskuteční. Proto jsem vždycky za to nejcennější pro člověka považoval ony dva příliš zapomenuté bohy. Ticho a pomalý rytmus.

Buduji řád, říkal můj otec, ne však ve jménu prostoty a úspornosti. Vždyť nejde o to zvítězit nad časem. Nezajímá mne, zda lidé stloustnou, budou-li stavět sýpky místo chrámů a vodovody místo hudebních nástrojů, neboť pohrdám každým lakotným a marnivým lidstvem, třeba i žilo v blahobytu. A v první řadě mi záleží na tom, jaký tu bude člověk. Zajímá mne pouze takový člověk, který se dlouho

ho koupal v ztraceném čase chrámu, či který pozoroval mléčnou dráhu, jež v něm rozevře prostor, či který připravoval své srdce k lásce modlitbou, na niž se mu nikdy nedostane odpovědi. A kdyby byla modlitba placena odpovědi, stal by se člověk ještě lakotnějším. A člověk, němž často zazněla báseň. Neboť když přestanu stavět chrám, který je lodí kamsi směřující, když přestanu zkrášlovat báseň rozeznívající lidská srdce, ušetřeného času budu pak muset použít zase především k tomu, abych lidské plemeno zušlechtil a ne vykrmil. A začnu tedy vymýšlet básně a chrámy. Vím například, že pohřbívat mrtvé je ztracený čas. Že by lidé mohli obdělávat zemi nebo z ní sklízet úrodu, místo aby ji vykopávali a vkládali do ní tělesnou schránku nebo štíka. Přesto však spalování na hranicích zakazuji. Neboť k čemu by mi byl získaný čas, kdybych přitom ztratil lásku k mrtvým? Vždyť neznám krásnějšího obrazu lásky, než obraz hrobky, k níž přicházejí blízcí zesnulého, když cestou mezi náhrobky vyhledali ten svůj. A vědí, že se mrtvý vrátil do země jako zrno sklizně a stal se opět látkou přírody. Že však z něho přesto zbývá cosi jako relikvie ve schránce. Tvar ruky, jež kdysi hladila. Lebeční kost, ta prázdná pokladnice, kdysi tak plná zázraků. A přikazuji, aby byl podle možnosti každému mrtvému postaven dům, což je ještě méně užitečné a ještě nákladnější, aby bylo možné o svátečních dnech se v něm scházet a pochopit nejen rozumem, nýbrž každým pohybem duše i těla, že mrtví a živí jsou navzájem spojeni a tvoří strom, který roste. Vidím totiž, jak pokoleními prochází stále táž báseň, stále táž křivka lodního kýlu, stále týž pilíř, a jak je stále krásnější a čistší, neboť člověk je zajisté pomíjivý, pokud mu hledíme do tváře přes příliš zblízka jako krátkozrací. Není však pomíjivý ve stínu, který vrá, a v odlesku, který po sobě zanechává. A kdybych přestal pohřbívat mrtvé a stavět pro ně příbytky a chtěl pak ušetřeného času užít k ukování pouta mezi pokoleními, aby skrze to pouto stoupala tvorba přímo k slunci jako strom, neboť jsem usoudil, že tento vzestup je člověka víc hoden než rostoucí objem břicha, po dobré rozvaze bych ho zas věnoval na pohřbívání mrtvých.

Řád, který buduji, říkal otec, je řádem života. Řádu podléhá strom, přestože tu jsou zároveň kořeny, kmen a větve a listí a plody. A řádu podléhá člověk, přestože má rozum a srdce a nevykonává jen jednu funkci, jakou je například obdělávat pole či udržovat rod. Nýbrž je zároveň tím, kdo obdělává i kdo se modlí, tím, kdo miluje i lásce vzdoruje, tím, kdo pracuje i odpočívá a naslouchá večerním zpěvům. Někteří lidé však postřehli, že v slavných říších panoval řád. A hloupost logiků, historiků a kritiků je přivedla k přesvědčení, že otcem slávy v těch říších byl jejich řád, kdežto já tvrdím, že řád i sláva tu byly pouze plodem horoucnosti. Abych vytvořil řád, musím vytvořit tvář, která je milována. Pro ně však je řád konečným cílem. A po všech rozpravách a zdokonalování jim z něho zbude hlavně úspornost a prostota. A co se dá těžko vyslovit, to prostě vynechají. Ačkoliv vyslovit se nedá právě to, na čem skutečně záleží. A ještě nikdy jsem nepotkal profesora, aby mi dokázal prostě říci, proč mám rád vítr pod hvězdným nebem pouště. Na užitkovém se všichni shodnou, neboť řeč, jež vyjadřuje užitkové, je snadná. Nemusím se bát, že by mi někdo vyvrátil, když řeknu, že tři pytle ječmene platí víc než jeden. Myslím si však, že lidem poskytují něco víc, když je někdy nutím kráčet pod hvězdným nebem pouště a pít tak onen nápoj, kterým se v člověku otvírá prostor. Řád je znamením života a ne jeho příčinou. Stejně jako je plán v básni znamením, že je dokončena. Je to projev její dokonalosti. Nepracuješ ve jménu plánu, ale prací plánu dosahuješ. Kdežto oni říkají svým žákům, pohleďte na to veliké dílo a na jeho řád. Nejdříve nastolte řád a vaše dílo bude pak velké. Dílo však bude jen kostrou bez života a muzeálním smetím. Založím lásku k panství a hle, jak se všechno pořádá a vzniká hierarchie nájemců, pastýřů a ženců a v čele otec. Stejně jako se pořádají kameny chrámu, donutíš-li je, aby sloužili k oslavě Boha. Řád se pak zrodí z vášně architektů. Dávej si proto pozor na svou klopítavou řeč. Pokud nastolíš život, buduješ řád. Ale když nastolíš řád, nastolíš smrt. Řád pro řád je karikatura života.

0: Od včerejšího večera se pohřešuje desetiletý Milan Brouček z Karlína. Naposledy byl viděn v parku
1: no,
0: poblíž
1: prosím,
0: náměstí.
1: Zase v parku.
0: Jeho zmizení může mít souvislost s výskytem nebezpečného zloděje, několikrát trestaného Karla Drsňáka,
1: je pamatovat,
0: zvaného Vousáč, který se pohyboval ve stejných místech a po kterém veřejná bezpečnost pátrá.
1: Vousáč.
0: Drsňák, vulgo Vousáč, je 175 cm vysoký.
1: Pamatovat, Jerry.
0: Má nápadně červený nos.
1: Slyšíš červený
0: opakuji,
1: nos, Jerry?
0: Nápadně červený nos.
1: Červený nos.
0: Nosí plnovous a černé brýle.
1: Pamatovat, Jerry.
0: Zvláštní znamení. Mluví velmi hlubokým, chraplavým hlasem.
1: To je taky důležité,
0: naposledy Jerry. Byl oblečen v hnědý svrchník, šedou, kostkovanou čepici a černé holinky.
1: Počkej, Jerry, nemotej se tady, ať mohu vypnout televizor. No vidíš, prosím, tomu už by mohl krájet a Hurvínek ještě není doma. 8 hodin. Ano jo, pořád. Myslíš, že já o něj starost nemám? Ale já mu to jeho věčný toulání osladím. Týden si nesedne, to mi věř. A ty jsi taky takovej. Nemůžeš na něho dávat pozor? Každou chvíli člověk slyší v televizi, pohřešuje se. Co když se taky ztratil? No, tak ne. Ale co když se mu něco stalo? Ty jsi se vším hned hotovej. A kde je tedy? No, leda, že by se zapovídal s Máničkou u paní Kateřiny. No, že mě to hned nenapadlo. Honem tam brnknu. Kolikže má číslo? 8, 6, 5, 3, 6. A to poslední je kolik, Jerry? 2, no vidíš, to mi vždycky vypadne z hlavy.
2: Prosím?
1: Dobrý večer, paní Kateřino. Promiňte, že ruším, ale Hurvínek by už měl jít do postele. Poslala byste ho laskavě domů?
2: Cože? Hurvínek ještě není doma? Ale u nás dneska vůbec nebyl.
1: Šmankote, u Máničky nebyl, Jerry. Nebyl, říkáte? No s tím klukem už to není k vydržení.
2: To víte, dítě. Hraje si a na hodiny zapomene.
1: A že vždycky zapomene jenom Hurvínek. A Mánička nikdy. Tu nemusíte pořád schánět po všech čertech, paní Kateřino. Zrovna před chvíli hlásili v televizi, že se ztratil nějaký chlapec. Já vám řeknu, já už z toho mám hlavu jako kedluber. Musí chlapodát.
2: Ale okamžiček, pane Spejble. Máničko, pojď sem.
3: Cep a koza. Ne kosa. Báseň. Štíhlá koza, kosa, pěkná pana, zafičí a šle.
2: Volá pan Spejbl, nevíš, kde je Hurvínek?
1: To je doba, než se ta holka vymáčkne.
3: Odpoledne jsme si hráli v parku.
1: No prosím, zase v parku.
3: Ale domů se mnou nešel. Stalo se něco?
1: Kde pak, já asi volám z dlouhý chvíle.
2: Slyšel jste?
1: Jo, vždyť jsem čekal, vlastně čekal u telefonu. To bych přišel o nervy. Hned jak se Hurvínek vrátí, dáme se do toho, paní Kateřinu, jak jsme se domluvili, ať se kluk chytí do pasti. V tom převlečení to sehrajete jako nic. Mám v šatníku ošacení, který se hodí úplně, ale úplně přesně k popisu toho, jak on se jmenoval... Drsňáka, ano, Drsňáka, vulgo Vousáče, jak ho popisovali v televizi. Znamenitý zlotřelec s fousama, nikdo vás od něj nerozezná.
2: No, když myslíte.
1: Myslím, paní Kateřino, moc vám děkuju. Hned to převlečení nachystám a pak vám brnknu.
4: Bájo, ještě jednu nahoru. A ještě na jízda s kluzma po žbrdlení neboli klandru. A hopla! No nazdar.
5: Džuzna v kaťatech. To zas bude binec. To si taťulda vymluví plíce. I jiné vnitřnosti. Co se dá dělat? Jde si domů. A tu tudy, tu tudy, co se dá dělat?
6: Tak, tady to máme. Hnědej kabát, šedivá čepice, černý holínky, černý brejle. Ty fousy s tím červeným nosem jsou zvlášť povedený. No řekni, že nebude paní Kateřina celý drsňák. V tom oblečku z ní bude zlotřelec jedna báseň. Ticho, pš! Jož já ty začínej, stačí, že si sousedi stěžou na hurlínka. Jo tak. Za dveřmi je náš milost pán.
7: Jo.
6: Šmanku, ty to oblečení, kam bych to schoval? Už vím, do jeho pokojčku, do skříně, tak? A teď se schovám za dveře.
5: Pš, Jiriku, tiše. Tiše. Tiše, žerej, ticho, nebo mě uslyší taťulda a udělá hroznej binec.
1: To tedy udělá.
5: Je takovej velký a schovává si za dveřmi, co kdybych se lék. Taťulinku, tolik hodin a ty ještě nespíš.
1: Kde jsi byl?
5: Totiž, taťulinku, já jsem, ty jsi...
1: My jsme, oni jsou, časování by ti šlo. Ale přijít jednou domů včas, to se dělá? Toulát si po večerech? Co kdyby se ztratil?
5: Ale taťuldo, vždyť už nejsem žádné malé dítě, než kvůli batole.
1: Nic nechci slyšet. Podívej se, jak vypadáš, celej ušmudlanej. Po dole ti kouká? Ukáž, já ti ho zastrčím. Co to má znamenat? Když jsi odcházel, byly ty kaťata celý.
5: No, teď je tam taková dovírka.
1: Já ti dám dovírku. Co jsi dělal?
5: Já za to nemůžu.
1: A kdo pak tedy? Svatý Dindindon nebo kdo?
5: Knoflík na klandru.
1: Na klandru, na zábradlí se říká. Jak to?
5: Pokaždý si skočím před ním, ale při poslední jízdě jsem jaksi pozapomněl.
1: Jo, určitě. No, to je hezký. Nejenže se touláš po nocích, ale navíc pěstuješ takovýhle zábavičky? To se dělá? Jezdit po klandru?
5: Po zábradlí.
1: Po zábradlí?
5: To se nedělá.
1: No tak, chceš se zmrzačit? Už toho mám akorát. Alou do svýho pokojíčku a přivlíknout. Než se pozapomenu já.
5: Ano, taťulinku, samozřejmě, taťulinku.
1: Jestli si myslíš, tak to tvoje mě... Ano, taťulinku, na mě vůbec neplatí. Já bych ti jednou přál, aby tě to tvoje taťulínku jednou pořádně, totiž to tvoje toulání, jednou pořádně vyplatilo. A ještě dneska. Nevím, jak by ti bylo, kdybys někde v parku narazil na toho, jak on se jmenoval, Žeriku? Jo, drsňáka, vulgo, bousáče, co o něm mluvili v televizi. Neumíš odpovídat? Když s tebou mluvím?
5: Kde zas mám ty druhý kaťata? Aha, ve skříni. Co je to? Co je to tady za maškarádu? To má taťulda do plesu, nebo co?
1: Tak neumíš odpovídat?
5: Ano, taťuldo, že by mi nebylo do smíchu.
1: Ten drsňák má prý strašlivou sílu.
5: A každý den zbaští k obědu jednoho neposlušného kluka.
1: Jo. Cože?
5: Že má strašlivou sílu.
1: No to bych řekl. Vypadá prý jako krakonoš. Má takový dlouhatánský fousy.
5: Tak ono je to připravený na mě. Nos jako řekvičku?
1: Ano.
5: Šedivou čepici?
1: Ano.
5: Černý brele? Hnědej kabát? Černý holinky?
1: Ano. Jak to víš?
5: Mám oči, ne?
1: Hleď, co to tam děláš?
5: Našel jsem tady trubku, tak ji zkouším. Kde se tu vzala?
1: Moment. Dej sem, nemyslíš si, že za to svý toulání ještě dostaneš trubku? A jinam ses nedíval?
5: A kam jsem se měl dívat?
1: Do skříně ses nedíval?
5: Proč? Mám se tam podívat?
1: Co bys tam asi viděl? Sip se odsud, do obýváku, šup!
5: A dáš mi tu trubku, taťuldo, tak krásně troubila.
1: No, poslouchej.
7: Půjč mi, taťuldo.
8: Hele, naučenej seš?
7: No, naučenej jsem.
8: Naučenej seš?
7: No.
8: Naučenej seš, pojď nám?
7: No.
8: Seš naučenej?
7: Já myslel.
8: Básničku na zítra umíš?
7: Já se ji naučím.
8: Tak hýbaj k mánice. Ať tě hned vyzkouší, já se s tebou zlobit nebudu.
7: Moc ta trubka, taťuldo, ale taťuldo, já bych chtěl vědět, co s tou trubkou, taťuldo.
8: Žádná trubka, dokud z tebe nebude dítě, jak si patří. Troubit si budu já.
7: Pěkná spravedlnost, já bych se jenom držel a držel a taťulda si troubí na mou trubku. Pojď, Jerry. A tak se řekne spravedlnost. Ahoj, dívko.
3: Je? Tak ty ses nestratil.
7: Co pak jsem nějaký batole? Dobrý večer, paní učitelko.
9: Dobrý večer, Hurvínku. Ale že se nestydíš dělat panu Spejblovi takovou starost?
7: Ze samé starosti si tam taťulka teď vytrubuje.
3: Štíhlá koza. Kosa. Pěkná pana zafičí a šlehne.
7: Lehne.
3: Šlehne?
7: Šlehne.
3: Jak je to dál, Hurvínku?
7: Když si pleteš kozu s kosou, tak to taky ještě moc neumíš. Ukaž knížku. Ježkovi zraky, takovou dlouhou báseň se máme naučit.
3: No.
7: A z paměti,
3: no.
7: Že já se vracel tak brzo.
3: Ty buď rád, že se ti nic nestalo. Bábinka říkala, že pan Spejbl říkal, že v televizi říkali, že nějaký chlapec se dočista ztratil.
9: A to bude pan Spejbl. Prosím?
10: Můžete přijít, paní Kateřino. Převlečení jsem připravil. Vzduch je čistý.
9: Hned jsem u vás. Ano.
3: Štíhla!
7: Oza.
9: Učíte se, děti, učíte.
7: Učíme.
9: Tak se učte.
7: Abychom se naučili.
9: No. A já si zaskočím k panu Spejblovi.
7: Zaskočte, prosím.
9: No, děkuji, ale abyste tady něco neprovedli.
7: Taťula mi koupil trubku, heč?
3: Jú, a kde ji máš?
7: Hned mi ji zabavil.
3: Oh.
7: Ale na mě si nepřijde, já umím troubit i bez ní.
3: Se ty vrepto.
7: Se vrepto, tak dávej pozor.
3: No. No prosím tě, Hurvíku, já už tě věřím, ale přestaň.
7: Ale pleš, taťula, na trubku. Je to umím líp.
3: No umíš, ale prosím tě, netrubka.
7: Musí znít.
3: No dobře, ale ne tak nahlas.
7: Tohle že nahlas, no. Tak poslouchej teď.
3: Ne.
11: Pojďte, paní Kateřino, už tady na vás netrpělivě čekám. Všechno jsem nachystal, jen to obléknout na sebe. Fousy jsou nakulmovaný, jenom pozor, aby se vám nechtělo... kejchnout. To by vám uletěli i s nosem a s čepicí. Jo, to jsem chtěl říct.
7: Ano?
11: Ten dopis máte?
7: Mám.
11: Tak račte k nám, tam se převléknete a já budu hlídat tady na chodbě.
7: Dobrá.
11: Aby nás Hurvínek s Máničkou náhodou nepřekvapili.
9: Ale kde pak? Zabrali se do učení?
11: Ani bych neřekl. Běžte, paní Kateřino, tohle já vyřídím. Já to zarazím, pane Mrkvička, spolehněte se. Šmankote, co pak tam mají slona?
3: Někdo na nás jde? Mám otevřít?
7: Neboj. Nech to na mě.
11: Co je to tady za rambajs?
7: Padla koza do jetele. Udělala bác!
1: Zbláznil ses?
7: Je, to jsi ty, taťuldo? Promiň, já si tak strašlivánsky zabral do učení, že jsem tě dočista přeslechl.
1: A co to troubení přitom?
7: Připravuji se zároveň na hudební výchovu. No řekni, není to projev píle? Učit se dva předměty najednou?
1: No, projev píle, no prosím, to uznávám, jenomže...
7: Jenomže v tom rambajzu se nedá učit, to máš pravdu. Ať dole přestanou s tím boucháním a pokřikováním.
1: Jo, takhle. No prosím, to máš pravdu. Hned to zařídím. Počkej, já to hnedka zařídím.
3: Urvínku, to jsme ho doběhli, viď?
7: To bylo strachu, a vidíš? No, jak jsme na to vyzráli? Hele, Máni.
3: No?
7: Pojď si hrát na schovku.
3: Jo, ale jak budu rozpočítávat?
7: Ojojojojoj,
3: no.
7: Prosím tebe, tobě to jde jako psovi bastva. Ten díky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku, bos, natloukl si nos. A jukáš ty.
3: Protože jsi švindloval.
7: Nešvindloval.
3: Švindloval, ale já ti to oplatím.
7: Dobro, oplatíš, ale teď juká dvele do pokoje, Anna by zkoukala.
3: Co, ale prosím
7: tě. A počítej na hlas. Nekoukáš?
3: Nekoukám. Jedna, dvě.
7: Kam bych se schoval? Pod stůl je vidět? A už vím, do skříně. Ona bys mě prozradil, Jerry.
1: Děti se snaží, se čsou, aby se naučili, co se ještě nenaučili. A nějakej pan Mrkvička...
12: Šmakule... Kdo je to?
13: Ale snad jste se mě nelekl.
1: Dejte pokoj. Paní Kateřino, no. Z vás by člověka trefil šlak. Vy, že jste hrála princezny,
13: no.
1: V tomhle přestrojení vypadáte spíš jako Rumcajs. Nebo ten drsňák. No jo, ano, celý drsňák. Máte ty Hurvínkovy hračky?
13: No na to hlavní přece nezapomenu.
1: Klíčovou dírkou jsem viděl, že se Hurvínek schoval do skříně. Tam ho zamknete, ano. A necháte tam ten dopis. Teď je vhodná chvíle. Manička totiž juká v zadním pokoji.
7: Tiše, Jerry, to jsem já.
13: Tak zamknout skříň. Dopis dáme tady na stůl. Tak a nohy ještě na ramena.
3: 39, 40. Už jdu! Já asi neslyšela, jak za sebou zavíráš dveře. To víš, a budu tě hledat, to akorát. To je stejně, ale kluk uteče mi. Jej, Danánky, on mi tu nechal dopis. Hurvínku, třes se. To nebyl Hurvínek, přece nebude psát sám sobě. Kdo tu mohl být? Hurvínku! Hurvínku! Hurvínku, kde jsi? Jerryku, nevíš, kde je Hurvínek? Ve skříni! Prosím tě, jak ses tam mohl zamknout?
7: Já, to víš, to jsou nápady. Zamykat ve skříni, co kdybych se tam udusil?
3: Prosím tě, já tě tam nezavřela. Vážně ne.
7: Tak kdo teda, svatý din-din-don?
3: Hurvínku, někdo tady byl? Podívej, nechal ti tu dopis.
7: Dopis?
3: No.
7: No jo, to jsi sem dala ty.
3: To jsem sem nedala já.
7: Čegro ne?
3: Čegro.
7: Hurvínku, třes se.
3: No.
7: To jsi sem dala ty?
3: To jsem sem nedala já.
7: Čegro ne?
3: Čegro.
7: Sebral jsem ti tvoje nejmilejší hračky.
3: No.
7: To jsi sem dala ty?
3: To jsem sem nedala já.
7: Čegro ne?
3: Čegro ne.
7: Nikdy ti nenapadne, že bych se s nimi ukryl na... No, počkej, dělá.
3: Počkej.
7: Vousáč.
3: Vousáč?
7: Tak to teda zabavuju. To je něco tak naivního. Na to jsem měla skočit?
3: Hurvínku, já se bojím.
7: Tak se klidně boj dál. A já se vydám za tím vousáčem.
3: Ale vždyť ani nevíš kam.
7: No jak to, že ne? No, vždyť tam napsal, totiž Žerik si to vystopuje. No vidíš, Žeričku.
3: Takhle pozdě chceš někam jít.
7: Pozdě je pro vás mrňata snad, ale pro mě není nikdy pozdě. Pojď, Žeričku. Ahoj, dívko.
3: Ahoj, Hurvínku. To dítě nemá kouska rozumu? A mě tu nechá samotnou?

0: Zbytečně se nenamáhej, čmuchání už tady na chodbě, Žeričku. Jde se rovnou do školy. Ten chytrolín mi nechal stopu jako vrata. Víš, co v tom dopise napsal? Prý mě nikdy nenapadne, že se s těmi hračkami ukryl na půdě naší školy. Já asi neprokouknu, kdo ten vousáč je. A jde se. Dolů si sjedu a protože tu není taťulta, nepojedu po zábradlí, ale po klandru a já sám, vždycky sám, co je třeba, si nastrouhám.
1: No jo, Hurvínek slupnul to jako malinu. Já vím, že měl strachu plný nohavice. Tak a teď se podíváme k Máničce.
2: Je vousáč, jde na mě.
3: Otevři, Máničko. To jsem já, Spejbe.
2: Já tu umírám strachy, pane Spejble.
1: Cože, o bábinku?
2: No, ale ne o bábinku. O Hurvínka. On tu byl.
1: To je asi novina. Co pak jsem k vám Hurvínka sám neposlal?
2: Ale ne Hurvínek. Vousáč.
1: Cože?
2: No, nechal tu dopis a Hurvínek se za ním vypravil.
1: Šmánkote, to je ale nadělení. A já mu pořád říkám, aby nelítal po nocích, že jsou i zlí lidi, ale on si nedá říct a nedá. Pořád má svou hlavu, žano. No, co by taky dělal cizí, žano? Co mám dělat? Musím za ním, přece ho v té šlamastice nenechám.
2: A co já?
1: Co ty?
2: No,
1: běž spinkat, co bys dělala?
2: Bála, prosím, vousáče.
1: Cože?
2: Co kdyby se vrátil?
1: Nekvílej.
2: Prosím,
1: baby, jak by se mohl vrátit, Máničko? Helejce, co pak tě můžu vodit po nocích?
2: Jo.
1: To je nadělení.
2: Já tu sama nebudu.
1: Měj rozum.
2: Tak mě aspoň dovejte k bábince do školy.
1: No, čím dál, tím líp. Co pak o to, ale co kdybychom se minuli, Máničko?
2: Je, počkejte.
1: Kam letíš?
2: Zatelefonovat do školy.
1: Máničko, nevolej nikam. Mankote, z toho bude ostuda.
4: Tady základní devítiletka. Titěra školníku telefonu.
2: Já bych prosila bábinku.
4: Ale to je noc, škola je zavřená, nikdo tady není. A jestli si myslíš, že jsem tady pro legraci, tak jak tě potkám, tak ti naplácám, to je hotovka.
2: Haló? Takhle mluví s dámou? Bábinka tam není, pane Spejble. A školník bych se kvůli tomu naplácat.
1: Půjdeme tam, no, vezmu tě sebou, no a jo, no, co se dá dělat?
2: Jej, Danánky, to jsem ráda.
1: Babince se určitě nic nestalo. Uvidíš. Ale co uvidíš, to zase nechci vidět já.
4: Zameď si školníče u školy, budeš mít zameteno. Ha? Hele, půl desátý. Taky už sotva stojím za nohou, to je hotovka. A ta holka si klidně zatelefonuje. Je po úředních hodinách? Je. Mám někdo co vyrušovat? Nemá, to je hotovka. A za chvíli budeš v posteli a usneš jak poleno.
5: Pro pána Jana Pantitěra, jak se dostanu dovnitř? Kdyby mě viděl v tom přestrojení, budou ho omývat. Ještě, že je tady ta telefonní budka. Honem schovat.
6: Dobrý večer.
4: Nadstrážmistr. Na pochůzce. Co pak, že dnes jdete dva?
6: Ale potuluje se tu jeden nebezpečný ničema. Ale...
7: Vousatý v holinkách.
6: V černých brýlích. Kdybyste ho zahlédl.
4: Buďte bez starosti, tak vám brnknu. Spolehněte se, to je hotovka.
5: Ještě, že jsem se schovala.
6: Tak kdyby něco, pane školníku, víte o nás.
4: Spolehněte.
6: Tak dobrou noc.
7: Dobrou noc, naschledanou. A nezapomeňte.
4: Naschledanou, kde pak. No, a ještě. Zametu tuhle za rohem. A za chvíli už budu v posteli a usnu jak poleno.
5: Tak, teď mám volnou cestu. Honem tam vklouznu, než se zpátky vrátí.
8: Taky by ta vrata mohl namazat.
4: Sapra, tohle zaskřípala vrata. Halo, je tam někdo? Vrata jsou otevřená, ale na chodbě je tma. Povídám, je tam někdo?
8: To jsem já, pane Titěra. Něco jsem si tu zapomněla. Nemusíte zamykat, za chvíli jdu zpátky. Jděte klidně spát.
4: No, a já jdu na kutě.
0: Přibrzí žáli. Kdo ti má stačit, fofuleš kosmickou rychlostí? No vidíš, co jsem říkal, že můžeme klíďo, píďo rovnou do školy. Čiše, pš. Nebo vzbudíš školábra a to není o co stát. Pš.
4: Co to je, jako kdybych někoho slyšel? Je tam někdo? No proto, jinak bych s ním vyběh, to je hotovka.
0: Vidíš, Žeričku? Jsme měli kliku. A hele, jestli tady někdo neřeže dříví, tak pan Titěra usnul spánkem spravedlivých. Jdeme novému dobrodružství vstříc. Z hůru do školy. Honem, tam není vrode.
2: No vidíte, pane Spejble, už tady budeme.
9: U všech Romů někdo jde.
7: A strážmistře, že bychom se ještě podívali za školu.
6: Dobrá, to můžeme.
7: Tak jdeme, pojďte.
9: Otevřený vrata. Škola. Drsňák školákem. Tam mě nikdo hledat nebude.
10: Ale co, jestli se bábinka mezi tím vrátila, Máničko?
2: To bychom ji přece potkali.
10: Tak umíněnou holku jsem ještě neviděl. Tak pojď, no ale potichu, ať nevzbudíme školábra.
2: Pana školníka, prosím.
5: Že by tady na půdě bylo příjemně. No co, vážená paní učitelko, tuhle úlohu musíte dohrát. Tak... tady pověsíme brusle, tady položíme další dopis, trubku si nechám, semhle balon.
11: A post na hurvínko je připravena.
5: Co to? Aha, už jde. A po schodech. Takže nepřijede výtahem, ale přijde dveřmi. A v tom případě se musím schovat za ten sud.
0: Vidíš něco? Oh, to dá rozum, že tady tma jako v pytli. Cítíš někoho cizího?
5: Pst, ženy, to jsem já.
0: Co to bylo? Jereku, pejsánečku, je tam někdo cizí? A co ta rána? Aha, to si jenom zavřeli dveře. No vidíš, a ty toho naděláš, člověka bys málem vystrašil. Žery, slyšel jsi? Zase. Žeričku, pejsánečku, ty nemáš strach? Ne? No tak. Z toho můžu usoudit, že si troubil ty, viď?
5: To určitě.
0: Nepojdej, ta trubka si troubila sama, když tu někdo cizí není, že ano? A vůbec, proč si vlastně nerozsvítíme? No prosím. Ale to všecko vypadá jinak. Kde pak paní tma, kde má strach velké oči? nech už toho, jo? Šmangote, Žerečku, co pak nám to přišlo vzdušnou poštou? Hle, další dopis. Počkej, já ti ho přečtu. Hurvínku, třes se. No to akorát, já mám tak pro strach uděláno. Jsi v pasti, za své toulky zaplatíš svými hračkami. To určitě. A za to, že se tomu posmíváš, tě pověsím za dřeváky do průvanu. Vousáč. Vousáč, podepsán Vousáč, pojď sem Žary. Je ti jasný, kdo připravil tohle divadýlko? Ne, ale mě jo. Já to prokouk hned. Ta Čulda se na mě domluvil s bábinkou. Ty se tomu směješ? No proto. Ten převlek, co jsem viděl ve svém pokojičku, byl pro bábinku. Ty se tomu směješ? No tak, jestli se ještě zachechtáš, tak si mě nepřej. Jo tak, už to mám. Ty hračky jí vyfouknem a tradá domů. Je. Podívej, Žary! Co to visí na těch provazech? Moje kolečkový bruslé, pumlíč. A tady? Tady je smyčka. Fuá! V té jsem měl viset za dřeváky v průvanu? Šmonkote, kdo zhasnul?
5: Tohle na ní bude platit.
12: A mám tě, už mi neunikneš.
0: Ale uniknu, vezmu si hračky. Au, šmonkote. Snad, aby se člověk přerazil.
5: Dávej pozor, nestalo se ti nic?
12: Stejně mi neunikneš.
0: Ale uniknu!
12: Neunikneš!
0: Au! Šmonkote, to se ví, že uniknu, jenomže budu samá modřina.
13: Co se to děje? Stalo se něco, paní učitelko?
5: Pan titěra.
13: Počkejte,
5: jestli mě tu takhle uvidí. Honem pryč, honem pryč.
13: Je tu tma? Tak co by tady kdo? Ale proč to tu si na to posvítíme?
0: Ani se nehni, Žary. Tady nás neuvidí.
13: Je tu někdo?
0: Není.
13: Sakryš, jako kdyby tu někdo uhlal. Povídám, je tu někdo?
0: Není.
13: Já si hned myslel, že tu nikdo nebude. Ale co je tohle? Trumpeta, kolečkové brusle a pumlíč. Aha, to asi paní učitelka zabavila dětem při vyučování. Ale je mi něco do toho? Není. Tak to ten randál byl asi někde jinde. Důležité je, že si člověk může být jistý, že tady nikdo není. To je hotovka. Jo! Dobře, to povídám. Ale možné je, že paní učitelka je v kabinetě.
14: Jo, a paní učitelko, málem jsem vám zapomněl vyřídit, že vás volal... Hele, já tu s ním mluvím a ona tu není. Kabinet prázdný. To jsou dneska lidi. A je nechá na stole promítačku, takovej drahý aparát, kdy to stojí tisíce. No to je neopatrnost. No jistota je jistota. Kabinet zamknu a hotovka.
9: Skoro mě tu načapal piši švor jeden školnická. Ještě, že jsem skočil za toho medvěda. K čemu není dobrá medvědí kůže? Počkej, ale. To je promítačka? No, to je pěkný kousek. Ten už vynese hezkých pár korun. Romský dílo? Zase jsem někdo jde, nemám šperák.
15: To jsem si chtěl zeptat, teď přijde co?
2: Bábinčin kabinet.
15: No a půda je kde?
2: Půda je výš.
9: Co pak já ty dveře neotevřu?
15: Tak víš co, Máni? No když už jsme tady u kabinetu, tak se tam podíváme.
9: Už sem zase někdo leze.
15: Šmangote,
10: Za dveřmi je paní Kateřina v tom přeplečení. Paní Kateřino, vy jste tady? Zmizte.
9: To bych musel vědět kam.
10: Máničko, počkej na mě před dveřmi. Hned jsem zpátky.
9: Teď se otočil. Vlezu tuhle do té medvědí kůže. Je to.
2: Vy jste to tam mluvil, pane Spejble? Tady je tma, že vůbec nevidím na tři kroky.
10: No, to je štěstí. Ale to jsem si tak opakoval rozkazovací způsob. Co bys chtěla vidět? Tady nikdo není. Tak půjdeme na půdu, ne?
2: A co tam budeme dělat?
10: Víš, že máš pravdu? Proč bychom vlastně lezli na půdu, viď? Zůstaneme tady. No, a je to.
5: Pro pána, pan Spejbl.
10: Šmanko, to je paní Kateřina. Ona ještě tady.
2: Co zas je? Proč mám čekat? Já pořád vidím jenom vaše záda.
5: Nepouštějte ji sem.
10: Ne, samozřejmě. Máničko, počkej ještě chviličku. Tamhle je to, jak si medvěd. No, medvěd. No, to se ví, vyspanej, obživná, co pak? Hybaj, jdem na půdu, tam medvědi nejsou. Paní Kateřino, pryč.
5: Tady je blázinec, tak zase na chodbu.
2: Co to bouchlo?
10: Konečně pryč. Ale nic, Máničko, to mi spad kámen ze srdce, nic nebouchlo.
9: Zatra práce. Co pak nebo nejdou, já se tady udusím?
2: Já na půdu nechci.
10: Nechceš?
2: Ne.
10: No tak když nechceš, tak počkáš pěkně tady a půjdu na půdu sám, žáno.
9: Já bych se v té kůži pekl dál.
2: Co tam budete dělat, pane Spejble?
10: No co bych tam dělal? Podívám se, jestli se tam dá sušit prádlo, když tam nejsou medvědi, no. Konečně se ty holky zbavím. Pořád takového vyptávání. Tady člověk se snaží, aby ti vysvětlil, proč když na půdě... Haló? Je tu někdo? Hurvínku? Já tě slyším. No tak nebrejč. Už se nemusíš bát, to jsem já. Já vím, že jsi tady. Tak už si přestaň rád na schovávanou. Proč myslíš, že lezu za tebou, až jsem na půdu? Aby ses nebál. Mám totiž takový dojem, totiž skoro jistotu, že ten vousáč je nám na stopě. Tak slyšel jsi? Kde seš?
5: Jste tady, pane Spejble.
14: Vousáč?
5: Tiše, to jsem já, pane Spejble.
10: To jste vy?
5: No.
10: Fuj, tady je to nervy.
0: A to nevyplašíme.
10: Hurvínka, to by tady musel být.
0: A přece je tady.
10: To je ale kluk. Víte co?
5: No.
10: Pojďte se poprat.
5: Prosím.
10: Jako, ať má strach úplný nohavice. Budem kopat a mlátit do těch beden, ať to tak vypadá.
5: Jo.
10: Kubo!
5: Kubo! Opravačko!
10: Kubo!
5: Levačko!
10: Au!
5: A ještě jednu!
10: Jo!
5: A druhou rukou!
10: Jo!
5: A třetí rukou!
10: Kde nemáte? Usádnu! Pusťte mě!
5: A teď tě nacpu tady do toho sudu jako slanečka.
10: Šmangode, a to budu marinovaný nebo v majonéze. Šmangode. Žeriku, to seš ty? Já si kvůli tobě okopal celý dřeváky.
5: No to se povedlo.
10: Žerik v sudu.
5: Asi jste měl pravdu.
10: No jo. Tak co teď, Hurvínek sebral hračky a je fuč.
5: Ale za vypučenou dostal. Vystrašila jsem ho tak, že na to do smrti nezapomene.
10: No.
5: Tak abychom šli, ne? Jak pojď, Žeriku.
10: Jak myslíte, paní Kateřino, pojď.
5: Tak pojď.
0: No tak prosím, nejsou horší než batulata. To by člověk nevěřil. Vůbec je nenapadlo, že jsem v tom sudu byl žerikem schovaný i já. No tím líp. Aspoň jim to teď uděláme kapánek napínavější. A teď rychle za Máničkou. Ať se na ně pěkně domluvíme. Protože...
2: Juch,
0: dívko. To jsem já.
2: Já měla o tebe takový strach a ty se tady klidně objevíš. To jsi přišel po schodech?
0: Ne, ne, prolít jsem stropem, dívko.
9: Roma peklo, už jsou tu ti píši švoři dva.
0: Tak tohle je ten pověstný bábinčin kabinet.
2: No.
0: Prima. Tak právě tady ti, co nevidět, představím vousáče.
9: Jako mě může vědět?
2: Ty si děláš legraci.
0: Nedělám.
2: No, že si děláš legraci.
0: Nedělám.
2: Nebo máš tak bujnou fantazii, jako pan Spejbl, víš? Ten se bál, že vycpaný medvěd může obživnout.
9: Vlastně proč ne? Jinak bych se v té kůži tady upekl aspoň utečou.
0: Víš určitě, že nemůže.
2: Čeho ses tak polekal?
0: Otoč se a uvidíš.
2: No co je? Já! Medvěd, jde na nás!
9: Já vám dám ty pěši šouři. Tak a teď sundat tu kůži, pověsit ji zpátky. Tak, jo. Tu promítačku tady přece nenechám.
15: Počkejte tady, paní Kateřino, a já vyzvednu Máničku v kabinetu.
9: Honem za dveře, tam si no mě nevšimnou. A ještě štěstí, že se dveře otvírají dovnitř, dokud je nezavřou, jsem v bezpečí.
15: Jenomže to by tady musela být. Teďka můžete dovnitř, já jen aby vás neviděla v té masce.
14: Paní učitelko.
5: Robána, pan Titěra, schovejte se, pane Spejbl. Třeba do té medvědí kůže.
1: No, to máte pravdu, tam mě nebude hledat. Masku.
5: Na co potřebujete ještě masku?
1: Já neví, sundat z obličeje.
5: Vidíte, málem bych zapomněla. No, strčím ji do stolu. Pro pána, kde je promítačka?
9: Tu drží v ruce já.
14: Paní učitelko, volala vás Mánička, hledá vás.
5: Počkejte, počkejte. Vy jste uklidil promítačku.
14: Ano, prosím, totiž ne, do vašich věcí já se nepletu, to je hotovka.
5: Před chviličkou byla tady na stole, musíme ji najít.
9: To bych nerad.
14: Kde ji najdeme, když tu nikde není?
5: No, to není samo sebou, tady není něco v pořádku.
9: Teďka mě uvidí.
15: Monku, ty, o mě tady nechá. Vy jste neodešla, paní Kateřino? A mně se zdálo, no to víte, v té kůži člověk zahlídne jenom sem tam něco. Ale proč jste se zase namaskovala? Že? Jo, to máte pravdu. Co jste říkala? Poslouchejte, neměl bych se radši odklidit na půdu, než se to vysvětlí, ale musíte mi přivolat výtah.
9: Tak bych se ho zbavil. Jo.
15: Že jo, vidíte. A buďte tak hodná, do toho výtahu mě šoupněte. Já se v té kůži špatně orientuju.
9: Ale jo. No,
15: tak děkuju. A pošli mě na půdu, jo?
9: Jo.
15: Já si tam stoupnu a budu dělat, že jsem víc spaný, jo?
9: Jo.
15: Božinku. Jak vy umíte napodobit mužský hlasy, to by člověk nevěřil.
9: A můžeš se dát vyspat.
2: Jú, Hurvinku, jak jsi tomu vousáči uprchl?
0: No všem.
2: Hleď, ale sem na půdu nepřijde, viď, že ne?
0: Neboj, Máni, vousáče se vůbec nemusíš bát.
2: Ne.
0: Až ti řeknu, kdo to je.
2: Tak kdo se mě jde výtahem?
14: Kde jsi někde z toho funu?
2: Jej, Danánku, podívej, z výtahu leze medvěd. Uteč!
0: To by přijel za námi.
14: Počkejte, já nejsem žádný medvěd.
2: Je.
14: Hora, Hurvinku, počkej, sebej mi to kůži.
0: Nechoď za mnou, medvěde, já jsem zlej, já se nedám, já jsem strašně zlej, žerej pomoc!
14: Bonce!
2: Pomoc!
14: No,
2: Ani,
16: ticho!
2: Tak, tady v kabinetu budeme v bezpečí. Jej, taranky!
0: Co je?
2: Vousáč!
0: Klid, Máni!
9: Tady je to jako na Pražském mostě nejvyšší čas zmizet.
0: Nechte ty dveře na pokoji!
9: Cože?
0: Teď už neutečete. A sundejte si ty fousy, co vám půjčil taťulda, že nám nepřísluší hálit svou tvář po takovou spotvořeninou. Nekouše vás to?
2: Hurvinku, on jde na tebe, uteč.
0: Neboj, Máni, to je jenom taková legrace.
9: Jestli tu klapačku nezavřeš, tak ti utrhnu hlavu a hodím ti ji do obličeje, ty zprátku.
2: No, to je taky z legrace, Hurvinku.
0: Máni, to není bábinka.
9: Já ti tu bábinku osladím.
0: Prosím, bábinka se nesladí.
9: Jen se neschová, jen co tě chytí.
0: Neschovávej se!
9: Nechte mě!
0: Pomoc!
10: Pomoc! Pusť mě!
0: Z jedné strany vousáč!
2: Z druhé strany medvěd!
10: Ouajs! Vidíš, co děláš? Teď si tu kůži rozřípnul, žeriku. No, alespoň jsem venku.
0: Tati, pomoc!
10: Najednou máš strach, ty hrdino? Už je vystrašený dost. Už si tu masku sundejte, paní Kateřině.
2: Prosím, to není bábinka, pane Špejde.
9: Já ti dám, Kateřino.

0: Jdeme, pojďte, dostali pojďte, jste mě!
1: Pojďte. Mimochodem, nemají být ty děti už dávno v postýlce?
2: Slyšíš to, Hurvínku? Neříká ti to nic?
3: Prosím tebe, Taťuldo, pojď domů.
4: Najednou se ti třesou kolena, viď? Už tě to toulání přešlo.
3: Přešlo. Vyhubuješ mi až doma, Taťulko. Víš, doma je doma. Tam se malému člobrdíčkovi nemůže nic stát. Žáno, děti.
5: Každý má nějakého koníčka. Mým koníčkem bylo schánět se po poutavých příhodách, kde se jen dala z rozhovoru tušit nějaká zajímavost. Už jsem vytahoval z kapsy zápisník a tušku. A tak vznikla sbírka příběhů, z nichž některé vám teď chci vypravovat. Jsou ze všech koutů světa a skutečně se staly. Ten dnešní má název Tábor ztracených. Musíme rozhodně něco podniknout. Celá věc je už podezřelá. Dnes měl přijít z hry znova tábora posel a opět nepřišel. Už třetí týden nemáme zprávy, říká správce, a dva inženýři a dva dozorci dřevařské společnosti přítomní v kanceláři hlavního skladu kývají souhlasně hlavou. Pane správce, co aby některý z nás vzal naši fortku a jel se tam podívat, navrhuje Van Hagen, nejmladší z úředníků. Ano, to bude nejlepší, souhlasí správce. Něco podobného se nám ještě nestalo. Někdo tam musí jet. Může přitom vzít sebou poštu. Kdo se hlásí dobrovolně? Čtyři hlasy odpověděli skoro najednou. Já. Mladý Van Hagen předstupuje před správce. Pane, návrh byl můj. Dovolte tedy, abych jel já. Harrison je můj krajan. Tábor, který už delší dobu vedl inženýr Harrison, byl nejvzdálenější od hlavního skladu. Pravda, vede tam cosi, čemu se říkalo silnice, ale každá naše lesní cesta je proti ní učiněná dálnice. Džunglí vysekaná cesta plná výmolů, která se v době dešťů promění v bažinu, to je ta silnice, která vede k Harrisonovu táboru. Po ní pojede Van Hagen ve staré fortce, jediném dopravním prostředku široko daleko. Tábor byl vzdálen přes 200 kilometrů a tak se Van Hagen vydal na cestu časně ráno. Na zadních sedadlech fortky měl několik plechovek benzínu a oleje, něco potravin a pytel pošty pro mužstvo pracující v táboře. Inženýr Harrison tam byl jediný běloch. Ostatní v počtu 55 mužů byli vesměs domorodci z východoindických ostrovů, Jávy, Sumatry, Bornea a Celebesu. Fortka prováděla hotovou akrobaci a skákala přes výmoly a větve, kterými byla cesta pokrytá. To však nekazilo mladému Van Hagenovi náladu. Vesele si hvízdal a jel, pokud to šlo, co nejrychleji. Kolem 10. hodiny doplnil benzínovou nádrž, najedl se a pokračoval v cestě. Krátce popoledni dojel do pracovní oblasti Harrisonova tábora. Byl udiven tím, že nikde neviděl ani stopy po tom, že by se tu pracovalo. Všude vládl nepochopitelný klid a ticho, které nevěstilo nic dobrého. Uvšak všudy, copak všichni vymřeli? Nevidím v táboře jediného člověka. No, konečně támhle někdo vylézá z chalupy. Je to on, ten starý lesní muž Harrison. Ale proč jde sám? Mluví polohlasně Van Hagen. Potom přikládá obě ruce k ústům a křičí dolů k táboru z plných plic. Haló, Harrisone, přijela návštěva z města. Vezmi pár chlapců, vezu poštu. Inženýr Harrison kráčí přímo k Van Hagenovi a na znamení, že ho vidí a slyší, zamává rukou. Van Hagen je překvapený.

0: Harrison jde bez sebemenší známky radosti nad neočekávaným shledáním se svým přítelem. Jde unaveně, bez zájmu, jako by nerad. Hej, co lezeš jako lesní šváb? Já se hodiny plahočím v té staré rachotině, abych tě viděl, a ty? Volá Van Hagen. Co je s tebou? A vůbec se všemi tady? Vypadá to tady jako po vymření. Oba přátelé docházejí k sobě na pouhých 20 metrů. Teď se inženýr Harrison zastavuje. Van Hagene, zůstaň stát, kde jsi. Zakazuji ti přiblížit se k táboru už třeba jen o krok. Mladík mu vpadne do řeči. Co k čertu blázníš? Myslíš, že jsem přijel proto, abych si tady sedl k silnici na pařez? Pojď a padni mi do náruče. Žertuje Van Hagen a kráčí dál. Harrison ustoupí o několik kroků zpátky, rychlý pohyb pravice k pasu a v zápětí zahřmí údolím výstřel. Ani o krok dál, volá Harrison. Radši ti prostřelím koleno, než abych ti dovolil přiblížit se k tomu proklatému táboru ztracených. Van Hagen strnul na místě, kde mu kulka z Harrisonova revolveru vyryla důlek u nohy. Proboha, Harrisone, co se s tebou děje? Myslel jsem, že žertuješ. Mluv, co se tady děje. Inženýr usedá unaveně na zem a kyne rukou svému příteli. Posaď se a odpust mi, musel jsem tě zastrašit. Jinak bys byl snad neuvěřil a já bych musel před tebou utéci. Celý tábor i já jsme zachváceni malomocenstvím. Nevím, který z dělníků přivlekl lepru do tábora. Z mnohých už opadává maso. A já jsem byl nucených pár, Bůh mi odpusť, zastřelit. Chtěli utéci. Tady nejsme, brachu, ve městě, kde by nás nahnali do tábora malomocných obehnaného dráty nabitými elektřinou. Tady jsme v táboře ztracených. Nevyvázne nikdo. Kéž jsem já ten poslední, abych nakonec to proklaté hnízdo lepry zapálil. Van Hagene, vyhoď ten pytel s poštou z vozu. Já ho po tvém odjezdu odnesu těm ubožákům tam dole. A vyřiď pánům od společnosti a správci, že jsem mu říkal už před 5 lety, aby nechal každého nového dělníka očkovat. Tamhle u řeky leží za 100 000 dřeva a nikdo se ho nesmí dotknout. Na jeho kůře je malomocenství. Jeď zase domů, příteli. A jestli ti můžu radit, opust tyhle mizerné ostrovy. Teď už víš, proč jsem pánům od společnosti neposlal povinné hlášení. Věřit jim to a řekni jim, aby odpustili, že už žádné z tábora nedostanou. Stará Fordka rachotí zpátky na cestě k hlavnímu skladu. Za volantem sedí Van Hagen a po tvářích mu stékají slzy.
1: Dobrý den. Setkáváme se posté 33. a to v roce 1348. Ještě před pouhým 1,5 rokem ležel Karel, tehdy římský král a moravský markrabě, ve francouzském klášteře Urzikampus, vážně raněn, opuštěn a jaksi jen velmi teoreticky vladař dvou říší. Uplynulo 18 měsíců a v Praze se na Karlovu výzvu sešel v plném lesku sněm všech zemí českých. A na tom sněmu byla vydána zlatá bula o založení univerzity.

0: Toulky českou minulostí.
1: Carolus Dei Gratia Romanorum Rex Semper Augustus et Bohemie Rex. Ad perpetuum rei memoriam. Karel z boží milosti římský král, povždy rozmnožitel říše a český král. Na věčnou paměť. Mezi tužbami našeho srdce, které královské naše úvahy neustále ovládají, především vyniká snaha, jak bychom ozdobili naše české království, které obzvláštní náklonností milujeme nad všechny ostatní naše důstojenství a nade všechny ostatní naše statky. Nepřejeme si, aby věrní naši obyvatelé království českého, kteří po vědění neustále touží, nuceni byli doprošovati se v cizině milodarů vzdělání. Je s naší vůlí, aby nalezli doma v království českém stůl prostřený, připravený ukojiti jejich žízeň po vzdělání.
2: Hlad po vzdělání si museli před rokem 1348 našinci ukojit v Itálii nebo ve Španělsku, ve Francii a nebo v Anglii.
3: Čili vlastně na obvodě kontinentu.
2: Na ohromném zbývajícím území střední, severní a východní Evropy tehdy neexistovala jediná vysoká škola.
3: To všechno se změnilo dekretem Karla IV. Ze 7. dubna 1348.
4: Toho dne měl pan král zřejmě na pilno.
2: Ano, protože podepsal i 13 dalších významných listin, které upravovaly vztahy českého státu k říši a právní poměry uvnitř lucemburských držav.
4: Ale jenom tak mezi námi, Pražská univerzita nebyla jedinou, kterou římský a český král založil.
3: Ono zakládání vysokých učení bylo takovým Karlovým koníčkem.
2: Jak někam přijel, už tam zakládal vysokou školu.
3: Ku příkladu ve švýcarské Ženevě.
2: A nebo ve francouzském Orange.
3: Karel má na svědomí i univerzitu ve Florencii.
2: A také v Luce.
3: A ještě v dalších 6 městech.
2: Samotná zakládací listina, kterou bylo v Praze zřízeno
1: Studium generale,
2: tak tedy ta listina sama o sobě univerzitu nevytvořila.
3: O něčem podobném se už jednalo několik let.
2: 2 roky předtím získal arcibiskup Arnošt z Pardubic v Avignonu papežovo svolení.
3: To byl náramně důležitý krok, protože Karel snil o škole, která by zahrnovala studium celé scholastické moudrosti.
2: On totiž chtěl, aby v Praze fungovaly všechny 4 fakulty.
3: Fakulta svobodných umění.
4: V dnešním slovníku fakulta filozofická.
3: Dále lékařská, právnická a teologická.
2: Povolení zejména té poslední.
4: Tedy teologické.
2: Znamenalo takový malý zázrak.
4: Proč?
2: No, protože Avignon žárlivě střežil monopol pařížské teologie a souhlas, aby se obor přednášel i jinde, udělovala papežská kůrie opravdu, ale opravdu nerada a výjimečně.
1: Rozhodli jsme se, po předcházející zevrubné úvaze, že v této naší pražské metropoli, městě nejlíbeznějším, pro bohatou žírnost svou k tomu nejvhodnějším, zřídíme, ustanovíme a obnovíme Studium generale.
4: Studium generale znamená obecné učení.
3: Ale jinak vysoké učení.
2: Pojem univerzita v Karlově době už znali, jenomže znamenal něco jiného než dnes.
3: Latinský výraz universitas je totéž co obec, společenství. V tomto případě všichni doktoři, mistři.
4: Mistři to byli profesoři.
3: A žáci obecného učení dohromady.
1: Universitas scholarium
3: rovná se obec členů školy.
4: Svědčí o tom i nápis na stříbrném pečetidle Pražské univerzity z roku 1348.
1: Sigillum universitatis scholarium studii pragensis.
4: Neboli
1: pečeť studentské obce pražského učení.
3: Byl to původně jakýsi cech.
4: Společný cech mistrů a učedníků?
3: Ano, cech profesorů a studentů.
2: Zakladatelem vysokého učení byl jeden člověk.
4: Karel IV. Samozřejmě.
2: Ale zakladatelů univerzity bylo v krátké době na 11 000.

0: U stolu vědění se u nás hodovalo nikoli od onoho zásadního roku 1348.
1: Ale už od loňska.
2: Tedy od roku 1347.
0: První profesoři přišli z řádových učilišť, pražských nižších škol, anebo byli do Prahy povoláni z ciziny.
2: Kde se tenkrát učilo, kde probíhaly přednášky?
1: Učilo se v pražských klášterech a v katedrálním chrámu svatého Víta na Pražském hradě.
0: S učebnami byl problém, i když už vysoké učení existovalo.
1: Zpočátku chyběly učebny, vyučovalo se tedy v soukromých bytech mistrů.
0: A hlavně v klášterech, odkud vzešli první učitelé řeholníci, papežskou stolicí povýšení na doktory.
3: Pan Karel pak, vida, že se toto učení znamenitě a chvalně rozšiřuje, daroval univerzitě židovské domy a zřídil v nich kolej mistrů, aby tam denně přednášeli a disputovali. Zřídil pro ně knihovnu a daroval jim dostatek knih nezbytných pro studium. A ti mistři dostatečně zaopatření měli kromě stravy, kterou dostávali od studentů, zaručeny dostatečné roční příjmy.
2: Tedy, že by začátky univerzity byly nějak zvlášť bohaté?
1: To se fakt nedá tvrdit.
0: Spíš než bohaté, byly dost chudobné.
1: Teprve za 4 léta po založení se podařilo z výnosu zvláštní daně, kterou král uložil duchovenstvu, zakoupit pro univerzitu první statky a získat tak alespoň minimální krytí profesorských platů.
0: Arcibiskup Arnošt z Pardubic věnoval,
1: se souhlasem svých dvou bratří pořádek musel být,
0: část rodových statků ve Hřmeníně a Vazicích, odkud byl vyplácen lektorovi plat víc než 23 kop pražských grošů.
2: To je 1380 těchto peněz.
0: Svatovická kapitula k tomu přidávala pravidelný roční plat 10 kop.
2: Neboli 600 grošů.
0: Potom byly ještě získány vsi Zlatníky a část Hodkovic, ze kterých se zabezpečovala prebenda lektora teologie.
1: A kupovalo se dál. Univerzita zakoupila vesnice Chudolazy, Zálezly, Borovou a Veselou Lhotu a dvory ve vsi Brocany.
0: Nejbohatším a největším univerzitním statkem se staly Horní Počernice nedaleko Prahy a sousední Čertousy.
1: Z obou těchto vesnic a ještě z dalších plynuly peníze pro profesorský salár.
2: Neboli mzdu.
0: 10 let po založení vysokého učení koupil arcibiskup dům pro studenty artistické fakulty.
1: Ten dům se jmenoval U věže a nacházel se u kostela svatého Haštala.
0: Předtím zřejmě žili, kde se dalo. Nejčastěji byli nastěhováni u svých učitelů.
1: Až celých 18 let po zrodu vysokého učení vydal Karel zakládací listinu Karolína, první univerzitní koleje.
0: Karolínum tehdy sloužilo za útulek 12 mistrům svobodných umění a jejich žákům.
1: V koleji se žilo i přednášelo, tady mladí scholárové disputovali se svými profesory o problémech věru odtažitých, ale i o tom, co uvařit k obědu, když kapsa je prázdná.

0: Pražské vysoké učení zakládal Karel jako instituci jednoznačně českou.
1: Tedy nikoli říšskou nebo dokonce německou, i když německým historikům to asi nikdo nevysvětlí.
0: Jenomže argumenty jsou jasné. Pražská univerzita byla dotována výhradně z českých prostředků.
1: Římská říše nepřispěla ani jediným grošem.
0: Kancléřem byl český arcibiskup.
1: Nezbytným symbolickým ochráncem byl český patron svatý Václav. Jehož obraz je na univerzitní pečeti.
0: Zakládací listinu podepsal Karel jako král český, nikoli římský.
1: Teprve později vydal král v Eisenachu další listinu, tentokrát už jako římský panovník.
0: Dovolával se v ní založení pražského vysokého učení a potvrzoval mu všechny milosti, pocty a svobody, kterých užívala jiná obecná učení.
2: In quorum omnium testimonium et ad certitudinam pleniorem presente, toho všeho na svědectví a bezpečnější jistotu list tento zhotoviti jsme dali a nařídili, aby přičiněním byla zlatá pečeť pořízená pečetítkem našeho majestátu. Dáno v Praze léta páně 13.48. v prvém 15. letí v den 7. před Idami Dubnovými v království našem roce 2.

0: Vedoucí postavení měla na Karlově vysokém učení fakulta teologická.
1: Udržela si je 602 roky až do 18. května 1950, kdy byla z univerzity vyobcována a odstěhována do Litoměřic.
2: Když papež Kliment VI. Svolil, aby ji Karel v Praze založil, byl to zvláštní projev přízně vůči svému bývalému žáku.
1: Avignonští papeži jinak žárlivě hlídali, aby pařížská Sorbona nepřišla o svůj monopol.
2: Jestli měla Praha držet krok s pařížskou a jinými teologickými fakultami v západní Evropě, tak pro ně musel panovník opatřit způsobilý profesorský sbor. A to nebyla zrovna malá starost.
3: Protože si slavný pan Karel, český a římský král, přál, aby řečené obecné učení mělo dobré a šťastné výsledky, povolal a svým listem nařídil přivolat mistry a doktory z různých učení jiných zemí a řádně a milostivě se o ně postaral, aby za svou práci měli potřeby tohoto života a štědré zaopatření.
0: Říká kronikář František Pražský.
2: Král Karel poslal do Boloně v této věci i zvláštní list.
3: Ctihodní, nejdražší přátelé, poněvadž obecné učení zřízené v našem slavném městě pražském jest od Boha daná nová štěpnice, rádi a z duše bychom viděli její větve a milé odnože se rozpínati, aby to, co bylo započato v době naší vlády, bylo rozšířeno a uzavřeno prospěchem. Proto naléhavě žádáme a vybízíme, abyste ráčili určiti z vašeho lůna jisté způsobilé osoby, které by v našem pražském městě pro slávu našeho učení a s pomocí boží jako mistři přednášeli, aby se naše univerzita těšila týmž úspěchům, jakými se honosí učení pařížské a oxfordské, zvláště když je to naše pražské učení obdařeno výsadou, že se tam může konat i všechno, co je kterýmkoliv jiným učením propůjčeno.
1: Naštěstí nemusel hledat jenom venku. Ony už tehdy existovaly školy v českých klášterech.
0: A nejkvalitnější z nich byla u dominikánů.
1: Jejich lektor Jan Moravec byl taky jako první vybrán profesorem nové fakulty.
2: Protože ještě neměl doktorát, požádal Karel IV., aby mohl Jana Moravce promovat na mistra teologie.
1: Karlova suplika obsahuje cenné údaje o dosavadní Janově akademické dráze. Studoval v Paříži, v Oxfordu a na jiných školách a v Praze působil 5 let.
2: Je pravděpodobně autorem českého zpracování díla Život Krista Pána a staročeského pasionálu.
0: Kvalitní pedagogy našel Karel i u minoritů.
1: Od nich byl za profesora vybrán lektor Albert Bludův. Pocházel z panského rodu, pravděpodobně moravského, studoval v cizině, taky v Paříži.
2: I jeho povýšil papež na žádost Karlovu na doktora.
1: Zachovala se o něm zpráva, že v disputaci konané na Pražském hradě prohlásil, že do 20 let má přijít antikrist.
2: V teologii byl kapacita, jako matematik poněkud slabší.
0: A třetí zdroj budoucího profesorského sboru Karlovy univerzity Augustiniáni.
1: A mezi nimi Mikuláš Zloun.
2: Také on studoval na zahraničních učeních, byl představeným bavorské provincie tohoto řádu a vrchol jeho kariéry znamenal úřad světícího biskupa Řezenského.
1: Mikuláš byl ve velmi přátelském styku s panovníkem. Ještě před založením univerzity přednesl 2 slavnostní řeči, před nastolením Arnošta arcibiskupem a před korunovací Karla králem.
3: Bylo pak 5 mistrů teologie, z nichž jeden kázal a četl v kostele pražském, jemu ctihodný otec a pán, pan Arnošt, první arcibiskup pražský, obstaral důstojné a hojné zaopatření. Ostatní mistři četli svatou teologii v klášterech svého řádu.
0: Podle tvrzení kronikáře Františka Pražského bylo prvních profesorů teologie v Praze 5.
2: Zbývají tedy ještě 2, ale ty už se nám asi nepodaří určit.
1: Na teologické fakultě bylo studium ze všech fakult nejsložitější, nejnáročnější a hlavně nekonečně dlouhé.
2: Na získání teologického bakalářského gradu,
0: neboli hodnosti,
2: čekal posluchač 6 let. K doktorátu teologie se propracoval nejdříve za dalších 6 roků.
0: Vydržel to někdo?
2: No, málo kdo. Pokud je známo, tak za prvních 50 let existence univerzity absolvovali celou teologii jenom 3 Češi.

0: Fakulta svobodných umění, tedy obdoba dnešní filozofické fakulty, byla jakousi přípravkou ke studiu na oborech ostatních.
1: Říkalo se jí také artistická, ale se žongléry ani jinými komedianty nic společného neměla.
2: Vznikla ze zanedbané školy při týnské faře.
1: Karel ji svěřil do péče lékaři svého otce, krále Jana.
2: Ten se jmenoval mistr Walter.
3: Aby zde netoliko četl, vyučoval lékařství, fyziku a jakékoliv jiné umění, ale i vykonával všechny akty spjaté s výcvikem k mistrovskému titulu.
1: Výuka svobodných umění se konala v poněkud tísnivém prostoru týnského hřbitova.
2: Vhodnější sídlo získali artisté až za 10 let na to. Výstavní dům se zahradou poblíž klášterů svatého Františka a blahoslavené Anežky na starém městě pražském.
1: Teprve však založení koleje v domě žida Lazara jim zajistilo důstojné útočiště.
2: Když začal posluchač studovat na fakultě svobodných umění, tak se asi po 1,5 roce stal bakalářem.
1: Jeho povinností bylo studovat dál k mistrovskému gradu.
2: A současně konat přednášky v určených lehčích disciplínách.
1: To znamená diktovat studentům základní texty.
0: Čili cosi jako pomocná vědecká síla.
1: Po dalších asi 3 letech mohl bakalář dosáhnout hodnosti magistra a přehodit přes svůj bakalářsky zřasený plášť ještě krátkou kožešinovou pelerinku.
2: Napříště měl právo
1: a zpravidla i povinnost
2: přednášet,
0: říkalo se tomu číst,
2: bez jakéhokoliv omezení.
1: Vysokoškolská studia byla dost nákladná. 4 léta na artistické fakultě přišla nejméně na 24 kop grošů.
0: Tedy 1440 grošů. Bylo to moc nebo málo?
1: Tehdejší nádeník si tolik peněz vydělal za 5 až 6 let usilovné práce.
0: 3. fakultou byla práva.
2: Učená práva. Byla 2. Římské a kanonické.
0: V zakládací listině se však mluví pouze o kanonickém právu.
1: Však taky o tento druh práva měli studenti hlavní zájem. Oni se potřebovali vzdělat v právu církve, protože v církevní hierarchii doufali udělat kariéru a také se hmotně zabezpečit.
2: Římské právo bylo jenom jakési doplňující studium pro lepší proniknutí do práva církevního.
3: Pro učení právu kanonickému povolán byl doktor práv z Bononie.
0: To znamená z Boloně.
3: Jiným učitelem téže třídy byl mistr Štěpán, arcibiskupův kancléř.
0: Dozvídáme se od Františka Palackého.
1: Ani založení Pražské univerzity neznamenalo konec studijní turistiky Čechů do zahraničí.
2: Na druhé straně však přinášelo i zvýšení počtu domácích uchazečů a taky příliv studentů hlavně ze severských zemí, z Němec, Uher, Polska nebo Rakouska. Ti všichni dávali přednost Praze.
0: Proč?
2: Protože byla blíž než vzdálená Itálie nebo Francie a pak platilo tu něco, co platí i dnes.
0: Co platilo tedy i dnes?
2: Že u nás bylo a je pro cizince levněji.
1: Už v nejstarších dobách jsou zprávy o tom, že se právníci neměli s ostatními fakultami rádi.
0: A důvod?
1: No, zatímco ku příkladu takový artisté.
0: Zopakujme si, to byli studenti fakulty takzvaných svobodných umění.
1: Takže takoví artisté byli většinou mladí lidé. Za to na právech byli zapsáni posluchači daleko zralejší. Často to byli už nositelé církevních hodností.
0: No a poněkud zámožnější.
1: Mnohdy velice zámožnější. Nositelé takových zakulacených pytlíků se neradi podřizovali stejnému systému kázně a rovnému obsahu práv, jaký měli i posluchači nejnižší fakulty artistické.
2: Však ještě za Karlova života právníci z vysokého učení vystoupili a založili samostatnou univerzitu.

0: Zbývá nám ještě poslední fakulta.
1: Poslední v pořadí, nikoli svým významem.
2: Fakulta lékařská.
1: V Praze se přednášky konaly podobně jako na jiných fakultách, nejprve v bytech profesorů, slavnostní zasedání v některém kostele.
2: První kolej dostali medici darem od Karla IV. V domě v Kaprové ulici.
1: První známou osobností lékařské fakulty byl mistr Walter.
0: Ten už učil i na fakultě svobodných umění.
1: Walter léčil krále Jana i jeho syna Karla.
2: Mistr Havel ze Strahova, kromě lékařství, vynikl i v astronomii a matematice. Sepsal pro Karla IV. Latinskou životosprávu.
0: A co pak pan Havel panu králi radil?
2: Ale nic jiného než dnešní doktoři. Střídmost v jídle a pití a co nejméně stresových situací.
0: Jestli to dnešní lékaři od starého mistra Havla nakonec neopsali.
1: Ve druhém spisku věnovaném panovníkovi popisuje doktor Havel ochranu proti moru.
2: Pojednal i nauku o moči a o vodách.
1: O těch vodách se to zachovalo dokonce i v české verzi.
2: Pan Havel ze Strahova se zasloužil i o založení nového města pražského.
1: Údajně panovníka přesvědčil, aby dal při výběru místa přednost argumentům zdravotně hygienickým.
2: Doporučil mu, aby zvolil snadnější přístup k vodě mezi Starým městem a Vyšehradem oproti původně navrhované Letné.
1: Mistr Havel formuloval i některé další hygienické zásahy.
2: Například zakládání zahrad a prostorných přímých ulic nutných pro řádné provětrávání města.
1: Nemenším věhlasem se mohl chlubit mistr Albík z Uničova.
2: Patřil svého času k předním evropským medicínským kapacitám.
1: Na rozdíl od svých kolegů se Albík nerozptyloval astronomií, matematikou a botanikou a všechny síly věnoval medicíně.
2: Jeho specialitou bylo revma a dna.

0: Dala se nějak srovnat úroveň jednotlivých fakult vysokého učení Karlova?
1: Byla dost rozdílná.
2: V cizině měla nejvyšší kurz teologie.
1: Stále více se oceňovala fakulta svobodných umění.
2: Poněkud hůř na tom byli právníci.
1: A popelkou byla medicína.
0: Na jakém oboru bylo nejvíc studentů?
2: Na tom nejsnazším.
0: Co to bylo?
2: Svobodná umění.
1: Roku 1385. se na této fakultě konaly 234 bakalářské zkoušky.
2: Ze statistik jiných středověkých univerzit je možné odvodit, že bakalářské hodnosti dosahoval každý čtvrtý posluchač.
0: To by znamenalo, že počet posluchačů fakulty svobodných umění dosahoval tisícovky.
1: Koncem 14. století přednášelo na Pražské univerzitě přibližně 50 řádných profesorů a nejméně 200 dalších učitelů.
2: Z toho 40 až 80 Čechů.
3: Ti, kdo nadáni jsou vrozeným vnějším důvtipem, stanou se vzdělaní i věděním knižním. Nadále tedy nikdo už nebude nucen za věděním světa kraje obcházeti a u cizích národů o vědomosti žebrati. Nikomu toho třeba, ba za zbytečné to bude mníti a naopak za čest bude sobě považovati, že může jiné lidi z ciziny k nám do Českého království zváti k účasti na lahodnosti a vůni stolu vědění.

Dnešními s tými 33. toulkami českou minulostí vás provázely hlasy Ivany Valešové, Františka Derflera, Igora Bareše a autora Josefa Veselého. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.

0: Je to už dávno, co takhle volali poprvé, ale slyším je, jako by to bylo dneska. Všechny, bez nichž by nevznikla tahle ani další knížky.
1: Pozor, co to bylo?
2: Ale to nic. To je jen nějaká kachna.
1: Už jsme u loděnice. Vidím lebku.
0: Nad vjezdem do velké otevřené loděnice visela obrovská lebka se skříženými hnáty, vyřezaná ze dřeva, a její bílá barva děsivě svítila do tmy. Ale Amazonka uvnitř nebyla. Jen papír se stejným pirátským znamením a nápis s obrovskými písmeny HAHA.
2: Jasně. Schovali ji někde nahoře na řece. Jedem dál.
0: A vlaštovky se na své loďce vydali stále větším šerem proti slabému proudu řeky Amazonky. A v tu chvíli se u jejího ústí, tam, kde předtím zakvákala jakási kachna, pohnulo rákosí a z něj se prodrala loďka s oběma pirátkami Amazonkami. Na jezeře vztyčili stožár a natáhli plachtu.
3: Z hůru na ostrov divokých koček. Teď jsme jim to natřeli.
0: Vzpomínáte? To byl konec posledního pokračování, večerní výprava za zajmutím Amazonky přímo do pirátské tvrze, daleko od ostrova. Vydali se na ní jen John, Zuzana a Roger, protože Titi musela zůstat na ostrově, aby po setmění zapálila majákovou svítilnu a pak na znamení i obě lampičky na směrových světlech v přístavu. Jinak by vlaštovky nemohly hodně přistát. Byla teď sama jako Robinson Crusoe a čas se jí vlekl nekonečně pomalu. Konečně nastal soumrak. Rozsvítila velkou lucernu a vytáhla ji nahoru na borovici na severním útesu. V táboře pak rozdělala malý ohýnek a natáhla se na deku vedle něj.
4: Možná, že právě teď zajímají Amazonku.
0: Člověk prostě najednou usne a je to. A to se stalo i Titi. Probudil ji náraz větru do obličeje a táhlé soví houkání.
4: Co to je? To byla přece sova, smluvené znamení.
0: Ano, John, Zuzana a Roger už určitě pojí ve tmě s vlaštovkou i s ukořistěnou Amazonkou. Musí rozsvítit směrová světla v přístavu.
4: Jsou to oni. Teď se přehouplo ráhno, jak se otáčela loď.
0: Rychle doběhla do přístavu a zapálila svíčky v obou lampičkách. Najednou jí těsně nad hlavou, mezi oběma směrovými světly, proletla sova. Asi jí vyplašila jejich záře. Znejistila. Možná, že to, co slyšela, ani žádný sový signál nebyl. Možná, že vlaštovka je ještě daleko odtud.
4: Ale ne, to zaskřípání bylo určitě ráhno.
0: Už chtěla radostně zavolat vlaštovkám na uvítanou, když v tom zaslechla něco nečekaného. Hlas kapitána Nancy.
3: To byl ale bezvanápad zavěsit na značky světla.
4: Všecko jsem zkazila. To houkala opravdová sova.
0: Proč jenom usnula? Kdyby byla vzhůru, nespletla by se. Teď posvítila Amazonkám na cestu do přístavu a až se vlaštovky vrátí, najdou ostrov v rukách nepřítele.
3: Jen nechápu, Peggy, jak se sem dostali dřív. Přece jsme je slyšeli jet nahoru po řece.
5: Asi nám proklouzli někde na jezeře, když jsme křižovali proti větru.
3: To by museli veslovat jako diví. Jdeme za nimi do tábora.
0: Amazonky přešly tak těsně kolem prvního námořníka Titi, že do něj div nenarazili. A Titi nevěděla, co si počít. Je to porážka, temná a strašná porážka. A její vinou.
6: Ahoj, vlaštovky! Kapitáne Johne, vylezte!
0: Pirátky se vracely. A v tom dostala Titi nápad.
4: Vždyť je to přece docela jedno, kdo z vlaštovek Amazonku zajme. A ta je teď v přístavu sama, nikdo ji nechrání.
0: Ve chvílce už byla ve vodě a strkala Amazonku zádí dopředu kolem vysoké skály ven z přístavu. Pak vytáhla baterku a rozsvítila ji, ale jen na chviličku, aby našla vesla. S jedním pádlovala a nespouštěla oči z obou směrových světel. Věděla, že ať se děje, co se děje, musí být přesně jedno nad druhým. Jinak by loď narazila pod vodou na útesy.
4: Hurá! Povedlo se. Skoro nikde jsem s ní nežuchla.
0: Na volné vodě se rázně opřela do obou vesel a vzdalovala se od ostrova.
4: Ale kam teď? Nemůžu přece veslovat celou noc.
0: Musí někde zakotvit. Zaveslovala reči k západnímu břehu jezera, aby byla co nejdál od ostrova divokých koček. Kdo ví, jak dobře dovedou obě pirátky plavat? Tady to bude jistější. Najednou zaslechla úplně blízko zašplouchání vln o skalisko.
4: To je ostrov kormoránů. Málem jsem na něj ve tmě narazila.
0: Spustila už reči kotvu. Amazonka popojala ještě kousek a pak se s lehkým trhnutím zarazila.
4: Vlaštovka bude vlajková loď. Teď už se nemůže nic stát.
0: Ale byla na omylu. Tohle nemá člověk nikdy říkat. Za chvilku totiž něco zaslechla. Byly to ostré, rychlé nárazy vesel a blížily se víc a víc.
4: Tohle nejsou vlaštovky. Jsou to domorodci. Ale co tu dělají tak pozdě v noci?
0: A pak slyšela, jak veslice přistála u ostrova a dva mužské hlasy se dohadují. Pojď mi pomoct tím kufrem. Tady ho nikdo hledat nebude, říkal jeden. A druhý tvrdil, na motorku se to nevejde, musíme si sem proto časem zajet auťákem. Podle toho, jaká je to tíha, to určitě nebude k zahození. A dělej, ať už jsme radši pryč. A pak se znovu ozvalo veslování a rychle zanikalo v dálce.
4: Kdo to asi byl? Na přátelské domorodce teda vůbec nevypadali.
7: Já určitě zas usnu. Určitě usnu.
0: Mezitím s prvním důstojníkem Zuzanou u vesel, plavčíkem Rogerem na hlídce na přídi a kapitánem Johnem u kormidla plula vlaštovka houstoucím šerem z hůru po řece Amazonce. Najednou se řeka rozšířila a vjeli do otevřené tůně kolem dokola obrostlé vysokým rákosím.
2: V téhle laguně mají Amazonku nejspíš schovanou.
4: Něco mě táhne za vesla. Nemůžu je zdvihnout.
2: To jsou lekníny. Vidím je, ale mizerně. Je už strašná tma.
4: Pověsili se mi na vesle jako chobotnice.
0: Zuzana dělala, co mohla. Ale dlouhé, tlusté a hladké stonky leknínů se zamotávaly a držely vesla jako silná lana. A navíc se dostali mezi loď a kormidlo, takže s ním nešlo pohnout.
4: To je úplná laguna chobotnic. Poslyšte, vždyť v takovéhle tmě Amazonku stejně nenajdeme.
2: To je fakt, necháme toho.
4: A ty je na ostrově sama.
0: Otočili se a nechali vlaštovku unášet proudem. Podívali se znovu do loděnice a když ani teď Amazonku nenašli, vrátili se na otevřené moře. V dálce viděli světla městečka, kterému říkali Rio. A teprve někde daleko za ním je jejich ostrov.
4: Jak se tam v téhle tmě dostaneme?
2: Zkusíme plachtit podle kompasu.
0: Šlo to jen krátkými oblouky, které musely být zhruba stejně dlouhé. Jinak by zajeli nebezpečně blízko ke břehu.
4: Světla v Riu zhasínají, podívejte!
0: Opravdu. Jedno za druhým mizelo a vlaštovka byla ještě kus od ostrovů před zátokou Ria. Kapitána Johna začali trápit pochybnosti.
2: Nesmím s vlaštovkou ztroskotat. Tatínek mi důvěřuje. Věří, že nejsem ňouma. Ale teď bych to tak jistě netvrdil.
0: A když najednou uslyšel vítr ve stromech, takže jen tak nenarazili ve tmě na jeden z ostrovů před Riem, rozhodl se.
2: Přistaneme u nějakého můstku a počkáme, až se rozední. Jinak by se vlaštovka mohla někde rozbít o skálu.

0: Temná moc oblohy začala za východními kopci blednout, když se kapitán John probudil. Slunce ještě dávno nevycházelo, ale bylo už dost světla k vyplutí. Vyrazili. Ještě nikdy neviděli zátoku Ria tak opuštěnou. Nikdo nebyl vzhůru. A o chvíli později pluli kolem zátoky u statku Cesmínový háj.
1: Tam spí maminka a Vicky.
0: John se Zuzanou na sebe pohlédli. Oba napadlo to tež. Ale nikdo nic neřekl. Nebyla to totiž nijak příjemná myšlenka. Minuli Darienský štít, zátoku houseboatu a za chvíli už viděli ostrov divokých koček. A taky něco jiného.
1: Podívejte, tamhle u ostrova kormoránů je loď.
2: Ale vždyť je to přeci Amazonka.
3: Vážně, ale nikdo v ní není. Asi se utrhla a uplavala.
2: Ba ne, neplave. Je zakotvená. Možná, že v ní spí Amazonky. Můžeme ji přeci jen zajmout.
0: Ale když už byli blízko loďky, vynořil se nad jejím okrajem obličej a rozcuchané vlasy prvního námořníka Tity.
3: Je bezva, jsi pašák Tity.
2: A vlajková loď je vlaštovka.
1: Tity, jak jsi to dokázala?
0: A první námořník jim vyprávěl svůj příběh, zatímco táhli Amazonku k ostrovu. Tam už na ně čekala bílá vlajka vzdávajících se pirátek.
4: Hromské dílo první námořníku. Udělal jste přesně to, co jsme chtěli udělat my. Vlaštovky, vyhráli jste. Ale teď rychle. Nikdo neví, že tu jsme. Máme být v posteli a tak musíme stihnout snídani.
1: K obědu přijde návštěva. Ale pak už smíme přijet tábořit sem na ostrov. Hurá!
0: Byl takový zhon, že vlaštovky si až na poslední chvíli vzpomněli na vzkaz od uhlířů pro kapitána Flinta.
1: Dobře, řekneme mu to teď cestou domů.
2: Ale to nemůžete, on odjel.
3: John mu to byl vyřídit, ale nepustil ho ke slovu.
2: Viděl jsem, jak se chystal k odjezdu.
1: Tak to už se asi vrátil. Když jsme sem včera večer jeli, viděli jsme v houseboatu světlo, vidíte si?
4: 1000 láter, Peggy, stejně mu to teď říct nemůžeme. Jsme přece jako doma v posteli. Rychle plachtu a odrážíme.
0: Všimněte si, že v téhle části knížky vlastně vůbec nevystupuju, jen se o mě trochu mluví. Za to teď se o mě začne mluvit pořádně, ale po pořádku. Amazonky odjeli, aby stihli snídani. Vlaštovky se prospaly a pak nachytali pár okounů pirátkám na uvítanou. Zrovna je čistili, když je cosi upoutalo.
1: To už je třetí loď, co vidím je do zátoky houseboatu.
3: Něco se tam strhlo. Teď tam jede motorový člun plný lidí.
2: Asi jim všem vykládá, že jsme mu provedli s lodí, kdo ví co.
1: Už pusť toho kapitána Flinta z hlavy. Co můžeme dělat, když si myslí, že jsme u houseboatu byli? My víme, že jsme mu nic neprovedli, ale toho stejně nepřesvědčíš.
0: Byla to pravda. Však jsem to taky kapitánu Johnovi potvrdil. Vzpomínáte? Řekl jsem mu, že z lháři se nebavím. Není divu, že John teď při té vzpomínce znovu hanbou zrudnul. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. A v zápětí. Posádka vlaštovky byla tak zabraná do čištění okounů, že si všimli veslice, která přirazila u přístaviště, až když zaslechli zaskřípění o oblásky. A pak uviděli velkého strážníka, který z ní vystoupil a zamířil rovnou k ním. Vyndal zápisník a tušku a vyzval je. Poslouchejte a koukejte mi odpovídat rovnou. Kdy jste byli na člunu pana Turnera?
2: Nikdy jsme se k němu ani nepřiblížili. Až na ten den, co jsem jel kapitánu... panu Turnerovi něco říct.
5: Ale děti, řekl strážník, na tohle ti nenaletím. A konec legrácek. Naposled jste tam po sobě nechali pěknou spoušť.
6: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí mi rozsoudíme bez soudce bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hamby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou Belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám,

Filipek, říkám. To je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houtkem do Velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám po krk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomendovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání

kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák u her a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného,
jako láska.

Ten příběh se stal před více než 50 lety. Zeptáte se možná, proč jsem si na něj po takové době vzpomněl. Dříve než odpovím, dovolte mi opravdu jen pár slov o sobě. Pracoval jsem tehdy na kriminálce. Býval jsem docela průměrný úředník a proto jsem to patrně nedotáhl nikdy dál než na policejního komisaře. Jako kriminalista jsem se zdál nadřízeným trochu měkký, nedůrazný a schovývavý. Zkrátka málo autoritativní. A energické a sebejisté vystupování se podle jejich představ u funkce, kterou jsem zastával, prostě předpokládalo. Několik desetiletí trvající styk se zločinem na mě samozřejmě zanechal trvalé stopy a tak Černá kronika a jiné rubriky tohoto druhu mě stále přitahují a poskytují látku k srovnávání, jak to v naší branži chodilo dřív a jak to vypadá nyní. Nedávno se mě jeden z mých přátel zeptal, jestli pozorují nějaký rozdíl mezi zločinností kdysi a dnes. Odpověděl jsem mu, že zločin zůstává v podstatě stále týž a že se mění jen jeho formy podle toho, jak se mění a vyvíjí celá společnost. Chtěl slyšet nějaký příklad. Řeknu ti to zjednodušeně, pravil jsem. Když si dřív chtěl zloděj opatřit kus vepřového masa, musel sedlákovi ukrást čuně z chlívku přímo před nosem. A to nebyla žádná legrace. Víš, kolik obratnosti, umu a odvahy musel ten zloděj vynaložit, když chtěl, aby ho sedlák příčinu nenachytal a nepřerazil o něj vidle? A dnes? Pár ničemů se domluví a z jatek mizí maso ve velkém na černo jako na běžícím pásu. Zlodějna s nevelkým rizikem a bez vtipu, usnadněná notabene lajdáctvím a lhostejností druhých. V obou případech jde samozřejmě o neomluvitelné jednání, hodné odsouzení. Jistě. Jenže zatímco ten zloděj prasete ve mně nikdy nevyvolával pocit ošklivosti, moderní rozkradači se mě hnusí. V jejich počínání není nic, co by mě mohlo třeba jen v skrytu duše imponovat. Zkrátka, takový obyčejný kasař, pracující s ruční vrtačkou a hasákem, je mě milejší než moderní lupič, otevírající bankovní sejfy pomocí nejmodernější techniky. Ale pozor, aby však nedošlo k omylu. Oba patří přirozeně za mříže a já bych jim tam docela rád pomáhal zrovna tak teď, jako tenkrát. Jenže tomu novodobému lupiči s mnohem větší radostí a chutí. Právě v těchto souvislostech jsem si vzpomněl na příběh kasaře Berga. Tehdy jsem dostal zrovna novou zapisovatelku. Byla to příjemná a hezká dívka a já jsem jí brzy dovolil, aby sem tam i ona položila vyšetřovanému nějakou věcnou otázku, ačkoliv takový postup nebyl právě podle předpisů. Vím totiž, jak je únavné, zvláště pro ženu, psát celý den na stroji a neotevřít přitom vlastně vůbec pusu. Mimo to jsem byl vždycky přesvědčen, že chytrá a přívětivá žena vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, v níž se všechno lépe daří.

0: Tak pojedeme. Zavolejte Berga, slečno Zíková.
1: Prosím, pane komisaři.
2: Pane Bergu, dovnitř, prosím.
3: Dobrý den oběma.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, sedněte si.
3: Děkuju vám.
0: Poslyšte, Bergu, včera jste nám dělal společníka skoro 2 hodiny a nikam jsme se nedostali. Jak pak dlouho s námi posedíte dnes, co?
3: To nezáleží na mě, pane komisaři.
0: No, opravdu.
3: Já obyčejně trávím své volné chvíle mnohem užitečněji. A taky mnohem příjemněji, než na kriminálce.
0: Ano, například nějaké útulné vinárničce, že? Při lahvičce dobrého vína, ne?
3: A proč ne? Ale jen v tom případě, že na tu lahvičku mám.
0: Ano, a když na ní náhodou nemáte, tak to hledíte rychle napravit, jako jste to udělal teď, co?
3: Přivdíte mi, pane komisaři, ale to není ještě to nejhorší.
0: Ne? A co je to nejhorší?
3: Že tady se mnou ztrácíte zbytečně čas, ale zatímco vám skutečný pachatel třeba uniká nebo po sobě zahlazuje stopy.
0: Vy se nějak vyznáte. Když jsme vás tu měli naposledy, tak jste se tak odborně nevyjadřoval.
3: Máte pravdu, pane komisaři. Jenže 3 roky v šeru kopky, to je moc dlouhá doba.
0: To je.
3: A mě se zahálka vždycky strašně příčila. Proto jsem tak trochu studoval předpisy, kvůli kterým jsem se dostal do maléru.
0: Takže podle vás za to mohou trestní předpisy, že jste dostal 3 roky.
3: No, tak napůl. Polovičku jsem si zavinil sám, protože jsem dělal školácké chyby. A polovičku mají na svědomí předpisy, které takové břídily, jako jsem já, zaslouženě a spravedlivě trestají.
0: Tak vidím, že máte dobrou náladu, Bergu. Teď jen jde o to, jak dlouho vám vydrží, víte? Já si totiž myslím, že jste ve vězení nebo v šeru kopky, jak říkáte, taky trochu plánoval. A že vám z toho vyšel obchůdek, řekněme bratru, no tak za 100 000 korun.
3: Co? Ty šperky mají tak ohromnou cenu.
0: Tvrdí to soudní znalec, tak asi ano.
3: To je ale pořádná smůla.
1: Co? Jak to myslíte, pane Bergu?
3: No, že v tom nejedu. Já bych se nenechal o ty šperky tak lehkomyslně připravit.
0: No tak něco na tom je. Mně už to taky napadlo. U vás se přece už moc dlouho z nějaké krádeže nic nenašlo. A že jich za poslední rok nebylo zrovna málo.
3: Je takové nepodložené nařčení přípustné. Podle platných předpisů.
0: Není, Bergu, není, promiňte, Beru je pro tuto chvíli zpět.
3: Mně to je líto, pane komisaři, že mě nevěříte. Ale já jsem toho řemesla se zlatým dnem opravdu a definitivně nechal.
0: Nebylo by přesnější říct, že jsme vám už moc dlouho nic neprokázali.
3: Kdybych měl nečisté svědomí, tak jste mě už dávno chytili a usvědčili. V tom o vás mám to nejlepší mínění.
0: Jo. Takže si tady dnes budeme dělat vzájemně komplimenty, ano? Pohlejte, Bergu. Včera jste nám řekl, že vám někdo strčil ten pytlík se šperky do kapsy svrchníku,
3: ano,
0: který jste si pověsil ve vinárně u Zlatého hroznu na věšák.
3: Ano, to jsem řekl.
1: A vy jste to zjistil teprve, když jste z vinárny odcházel. Sáhl jste do kapsy pro kapesník a našel jste pytlík s nádhernými šperky.
0: Ano, nezdá se vám to, Bergu, samotnému jako pohádka?
3: Zdá, pane komisaři.
0: No, tak to vidíte. A nechcete ji náhodou poopravit?
3: Musel bych ji poopravit na nějakou jinou pohádku.
0: Ano.
3: Ale ta by byla vymyšlená, když to tahle je pravdivá.
1: Proč jste tedy se šperky utíkal? A snažil se zmizet mezi chodci, když vás chtěl policista na upozornění číšníka zadržet?
0: No?
3: Protože nemám vaše lidi rád. Teď v nich není kouska taktu. A pak měl jsem u sebe něco, co mě nepatřilo. Taková situace přináší lidem s mým trestním rejstříkem vždycky komplikace. I kdyby byli nevinní jako novorozeňátka.
1: Počkejte, pane Bergu. Jaká pak nevinnost? Chtěl jste přece utéci se šperky, které pocházejí z krádeže.
0: Proč myslíte, že vám někdo, koho neznáte, strčil do kapsy malý poklad?
3: Tak z toho jsem sám, Janek, pane komisaři. No. Už to, že šperky byly v ušmudlaném režném pytlíku jako nějaký šmorn. To je všecko nějaký nesmysl.
0: Ale ne, smysl to určitě má, jenomže my zatím nevíme jaký. Přesto vás ale jistě napadlo nějaké vysvětlení, ne?
3: To ano. Někdo se mohl splést a dát pytlík omylem do mého místo do svého kabátu.
0: No, tak to je velice nepravděpodobné. Jestli měl ten člověk na sobě svrchník, když přišel do vinárny, a to určitě v tomhle počasí měl, pak jistě nepřinesl šperky v ruce, nýbrž je měl uschovány v kapse. A pak také neměl důvod, aby je z ní vytahoval a dával znovu do kapsy, dokonce omylem do cizího kabátu.
3: Tak jistě, to je hloupost.
0: No prosím.
1: Bylo by snad ale možné, že mu ty šperky přinesl do vinárny někdo jiný a že je dal omylem do cizího svrchníku, který už na věšáku visel.
3: Sečna asistentka mě předběhla. To mě totiž napadlo jako druhá možnost. Jenže já si myslím, že to pořád není ono. Víte, pane komisaři, takové obchody se nikdy nedělají ve vinárnách přeplněných lidmi, ale zaleze se s nimi někam, kde není ani živáčka.
0: To je pravda.
3: A tak je tady, jak vidím, ještě třetí možnost.
0: Povídejte, povídejte.
3: No, do vinárny vstoupí muž se šperky v kapse. Když si u věšáku svléká kabát, pozoruje v místnosti kriminalistu. Ten tam skutečně byl, jak jsem se později přesvědčil, na vlastní kůži. Dá tedy nepozorovaně pytlík se šperky do cizího kabátu, aby je neměl u sebe v případě zadržení.
0: Ano.
3: A přitom věří, že si je vezme zpátky, až nebezpečí pomin.
0: Jo. A tahle verze se vám, Bergu, líbí?
3: Ani trochu.
0: A proč ne?
3: Protože vím, že se nikdo s kradenými věcmi neproducíruje jen tak v nějaké veřejné místnosti. A když už tam s nimi vleze a spozoruje nějaké nebezpečí, třeba policistů, tak hledí rychle, ale rychle zmizet.
0: Poslyšte, Bergu, vy jste taková hlavička, že když se z téhle kaše vylížete, tak se přimluvím, aby vás přijali ke kriminálce. Nebo byste nechtěl?
3: No, děkuju za laskavost, pane komisaři, ale já bych na úřadování nebyl. A stýkat se pořád jen s lumpy, to by mě taky nebavilo. Já mám radši lepší společnost a svobodu podnikání.
0: Ano, ano, ono je to také o hodně výnosnější, víte. Ale teď mě něco napadá. Uvědomujete si, Bergu, že když jsme společnými úvahami skoro vyloučili, že by vám ty šperky někdo dal do kapsy, ať už omylem nebo úmyslně, že musíme společně vyslovit závěr, že...
3: Jsem si je tam dal sám, protože z nebe nespadly.
0: Výborně. Takže to takhle zaprotokolujeme. Co?
3: Počkejte s tím, pane komisaři. Já mám v hlavě určitý plán.
0: Neříkejte.
3: Zatím jen docela na nečisto. Až si všechno v mozku urovnám, tak to vyklopím. Možná, že to bude už zítra. Rozhodně se mě zítra zeptejte.
0: No, spolehněte se, Bergu, že se zeptám. A dnes tedy končíme. Můžete si jít od úřadování odpočinout.
3: Děkuju vám.
0: Janičko, co tomu říkáte?
1: Mně se ten člověk docela zamlouvá.
0: Mně taky. Pokud to ovšem dovoluje mé služební postavení. Jenže taky vím, že Berg má jak se patří za ušima. A že nám určitě něco lišáckého vyvede, když si nedáme pozor.
1: Má toho za sebou už hodně?
0: No tak, v trestním rejstříku jen dvě vloupání, ale za to dokonale provedená.
1: A jak jste ho chytili, když je to takový přeborník?
0: V prvním případě jsme ho zadrželi asi za půl roku po činu. To nám hlásili z baru u Krokodýla, že u nich nějaký namol opilý muž hostí šampaňským celou velkou společnost a že se holedbá, že už brzy udělá nějakou napěchovanou káču.
1: To byl Berg?
0: Ano. Udělali jsme u něho domovní prohlídku a našli tam pár věcí z jedné nevysvětlitelné krádeže.
1: Takhle primitivně se prozradit. Dělá dojem chytřejší.
0: No tak opilí lidé se většinou rádi chlubí a naparují, ať jsou chytří nebo hloupí.
1: Hmm.
0: My jsme ho neměli dosud v evidenci. A vůbec by nás ani nenapadlo po něm jít. Krádež byla provedena s dokonalou profesionalitou. Nikde ani náznak otisku, ani stopa po nějakém násilí. Pokladna nepoškozená, dveře u domu i u bytu uzamčeny. Majitel zjistil, že měl nezvanou návštěvu, až když si šel do pokladny pro šeky. No.
1: A jak to bylo s tou druhou krádeží?
0: Tak to měl Berg opravdu smůlu. Když vycházel v noci s lupem v kufru z domu, srazil se u zahradních vrátek s majitelem vily, který se vracel se svými dvěma dospělými syny předčasně z dovolené. Ti tři muži samozřejmě Berga snadno přemohli a přivedli na stanici.
1: A jak provedl vloupání?
0: Janičko, opět mistrovsky. V pokoji, kde stála pokladna, zůstalo po jeho odchodu všechno v takovém stavu, že vlastní chvíli vůbec nechtěl uvěřit, že by tam byl hospodařil někdo cizí. Tenkrát Berg vybral také klenoty uschované v sejfu za obrazem. A ten obraz visel vysoko nad zemí a mohlo se k němu jen po štaflích. Berg štafle vyštrachal v přístěnku na konci chodby a pak je zase pečlivě uložil na místo.
1: Ale jak poznal, za kterým obrazem je sejf?
0: Samozřejmě, že jsem se ho na to při výslechu zeptal. Uchechtával se chvíli a pak řekl. Vy jste si, pane komisaři, nevšiml, že ten obraz u stropu byl jako pěst na oko? A jestli ho tam někdo takhle nevkusně pověsil, tak proto měl vážný důvod. Měl být nepřístupný ze země i ze židle. Zkrátka sejf. No, tak jsme ho zavřeli po druhém. Odpíkal si trest a teď občas přijme nějaké lehčí zaměstnání, aby to vypadalo, že se živí poctivě.
1: A vy mu nevěříte, že se polepšil?
0: Naopak ho podezřívám, že od svého propuštění provedl další dvě vloupání. Bohužel jsme mu nic neprokázali. Opakované domovní prohlídky byly vesměs bezvýsledné. Berg se ze svých chyb zatraceně rychle poučil.
1: A co alibi, pane komisaři?
0: To je potíž. Berg, nebo lépe řečeno neznámý pachatel, abych se držel předpisů, volí pro svou práci jen takové vily, kde se dá předpokládat výdatná kořist a kde jsou její obyvatelé delší dobu mimo dům. Proto ani nevíme, kdy vlastně ke krádeži došlo. A otázka alibi je, Janičko, bezpředmětná.
1: Takže jediné vodítko je způsob práce.
0: Ano. Berg nikdy nepracuje s vrtačkami, hasáky, špičáky nebo dláty. Nikdy nic nepáčí, nevysekává, nepoškozuje. Ty zámky se před ním snad otevírají na dobré slovo sami, já nevím.
1: A vyučil se nějakému řemeslu?
0: Ano, holičství.
1: Mimořádný cit v ruce, jemné prsty. Všimla jsem si, jak si svých rukou hledí.
0: On je celý vždycky jako ze škatulky. Čistý, pečlivě vyholený, dobře oblečený. A kdybyste viděla, jaký je to pedant na pořádek. Ano, při první domovní prohlídce jsme nevěřili svým očím. Všude vzorně uklizeno jako na zámku, když má přijít panstvo.
1: Ale to je docela sympatický povahový rys.
0: To je.
1: Nedalo by se z něho pro pátrání něco vytěžit?
0: Zatím jen to, že spolehlivě poznáme, v čem Berg prsty neměl. Ale v čem je měl, to se jen dohadujeme. Důkazy nám stále chybí.
1: Nikdy jsem nic takového nečetla ani neslyšela.
0: A já ve své praxi nezažil. Ten člověk vejde do domu vždycky jen dveřmi. Projde jako duch všemi místnostmi, otevře šetrně všechny zámky, vezme si věci, které se mu líbí, a pak zase všechno pozavírá a beze stopy zmizí. Jako pohádka.
1: A zeptal jste se někdy, pane komisaři Berga, kde se naučil otvírat pokladny?
0: To víte, že ano. Řekl, že nikde a že si myslí, že to ani neumí. První pokladnu prý našel otevřenou, když ji majitel zřejmě zapomněl zamknout. A u druhé prý měl štěstí, že se náhodou strefil do správného kódu. To je samozřejmě lež, ale on trval na svém.
1: No tak, tomu se není co divit.
0: To je pravda. A právě proto jsme zkusili ho přelstít. Když si už asi rok odpíkával trest, tak jsme ho požádali, aby nám otevřel úřední pokladnu, do které ukládáme doličné předměty, než si je převezme prokuratura. To je tady ta pokladna za mnou. Tehdy jsme mu řekli, že se asi porouchal zámek a že si s tím zámečníci sdílen nevědí rady.
1: A co on?
0: Co on? Šťoural se v té kase celé odpoledne a pak prohlásil, že by to ještě rád zkusil s dynamitem, abychom mu nějaký opatřili.
1: Ale to si z vás asi dělalo legraci.
0: Samozřejmě, pak nás mrzelo, že jsme s tím vůbec začali. Berg je skutečně velmi bystrý, pohotový a nápaditý muž s velkou dávkou přirozené inteligence. No vždyť vidíte, jak obratně se vyjadřuje.
1: To je pravda.
0: No, škoda, že své dobré vlastnosti a vlohy neuplatňuje na pravém místě.
1: Vsadila bych se, že už teď ví, co nám zítra řekne a že ten případ úmyslně dramatizuje.
0: To je docela dobře možné. Ale stejně jsem strašně zvědav, s čím se ráno vytasí. No, ale Janičko, teď se sebereme a půjdeme se na večeře, abychom přišli na jiné myšlenky. Zvu vás a navrhuju zlatý hrozen.
1: Ráda přijímám. Možná, že nám tam také někdo strčí do kapsy. pytlík se šperky.
0: Ale dejte pokoj. Jedný šperky v ušmudlaném pytlíku jako hlavolam úplně stačí. Já se spokojím s pěknou porcičkou srnčího na víně. U mě ho připravit znamenitě.

0: No tak se do toho zase dáme, slečno Zíková. Posaďte se, Bergu. Jak pak jste se na to vyspal, co?
1: Děkuju špatně, pane komisaře.
0: Ale...
1: ten chlap, co je se mnou na celé den chrápal, jako když pilouře, že to je něco příčerného. A pocit, že jsem vlastně nic zlého neprovedl a přece jsem zamří, že mi to k dobrému spánku moc nepřispívá.
0: Helejte, Bergu, s tímhle už přestaňte.
1: Ale je tu ten nápad, no, kterým no, jsem no. se zmínil včera, pane komisaři.
0: No, tak ven s ním.
1: Pane komisaři, pusťte mě na den a noc z vazby na svobodu.
0: Co? Bergu, vy jste se snad zbláznil.
1: Když mě pustíte, navštívím během dne všechny vinárny a restaurace, kam obyčejně chodím.
0: No tak to je hezké, že se chcete zase trochu povyrazit, ale co s tím?
1: Myslím, že na sebe upoutám pozornost.
0: Čí pozornost?
1: Toho, komu ty šperky patří.
0: Ale, takže si přece jen myslíte, že vám ty šperky dal někdo do kapsy?
1: Ne, to už si nemyslím.
0: A co si tedy myslíte?
1: Včera jsem poprosil dozorce, aby mě přinesl ze svrchníku poznámkový sešitek a tušku. Chtěl jsem si něco poznamenat.
0: No a co?
1: Nepřinesl mě ho.
0: Ne?
1: Řekl, že ve svrchníku nic nenašel a že v protokole o úschově věcí není o nějakém notesu ani zmínka. Dal jsem si ten svrchník přinést a koukám, on není můj.
0: Co? Není váš?
1: Je úplně stejný jako ten můj, velikost, barva, výrobce, ale je úplně nový. Ten můj byl přece jenom trochu obnošený.
0: A to říkáte teprve teď, Bergu?
1: No, já v tom fofru, jak jsem upaloval z vinárny a potom, co bylo dál, zadržení, vazba a další nepříjemnosti, jsem neměl na prohlížení svrchníku čas.
0: Ale včera jste přece říkal, že nevěříte, že by si někdo nechal v kabátě tak cenou věc.
1: Jo, to jsem říkal, ale teď mě napadlo, že pod svícnem bývá tma a že na to ten člověk spoléhal.
0: A co dál?
1: Majitel kabátu a tím taky šperku o mně ví.
0: Ano.
1: Protože byl jistě ve vinárně, když se to sebělo.
0: No.
1: Jistě viděl, že jsem popadl jeho kabát a zmizel. Ale nemůže vědět, aspoň doufám, že jsem ve vazbě.
0: Dobře, a co z toho?
1: No, bude mě proto hledat a když se budu potloukat po podnicích, kam obyčejně chodím,
0: jo.
1: tak mě najde a bude chtít šperky zpátky.
0: No jo, jenomže vy je nebudete mít.
1: To nevadí. Pane komisaři, pošlete za mnou své lidi a ti mě nespustí z očí.
0: Dobře.
1: Já jim v pravou chvíli dám znamení a oni toho člověka seberou.
0: Ano. A když se na vás nikdo nepřilepí, tak
1: no, to, tak počkáme ještě přes noc. Možná, že zavětří nějaké nebezpečí. Třeba, že si vaši lidé nebudou počínat dost opatrně a přijde za mnou až v noci.
0: No jo.
1: Postavte dva tajné předdům.
0: Dobře.
1: Jakmile zapadnu do vrat.
0: Dobře.
1: Když se na mě bude někdo dobývat, tak já jim dám znamení do ulice takovým červeným světýlkem. Nejpozději, no, v 8 hodin ráno mě tady máte zpátky.
0: A co, když se nikdo neobjeví?
1: No jo, tak to mě bude moc líto a začnu vymýšlet něco chytřejšího.
0: Tak podívejte se, Bergu. Co mě tady navrhujete, má sice hlavu i patu, ale na druhé straně je to náramně riskantní. Víte, co bylo?
2: No, dobře, tak do smluvení, ať se pohneme z místa. Vy, slečno Zíková, zaříďte, co je třeba.
3: Ano.
2: Ať Bergovi vydají z úschovy civil a pustí ho z budovy nenápadně zadním vchodem.
3: Ano, pane komisaři.
2: Na paty se mu pověsí šebek a střelka.
1: No.
2: Předtím je však podrobně poučte, jak si mají počínat.
1: No.
2: Jasný?
3: Ano.
2: Tak, a teď odchod.
1: Pane komisaři, děkuju vám.
2: No.
1: Udělal jste mě velikou radost.
2: Dobře, Bergu, dobře, ale zítra nejpozději v 9.

0: Ano.
1: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Puste ho sem.
2: Dobré jítro přeju a vám, slečno Ziková, prosím, pár karafiátů.
3: To je od vás hezké, pane Bergu. Ale ty květiny přijmout nemohu, jste stáli již v vazbě.
2: Slečno Ziková, nebuďte pesimistická. Já si myslím, že mě pan komisař pustí domů ještě dnes.
0: No. Já opravdu nevím, proč bych vás měl pouštět domů, Bergu. No posaďte se, posaďte se.
2: Děkuju.
0: Já tady mám ranní hlášení. Včera jste zbrousil kdejaký podnik, všude jste se výborně bavil, ale to, co jste si

0: od toho výletu sliboval.
1: Bergu, to nevyšlo.
2: Bohužel.
0: No, v noci za vámi taky nikdo nepřišel. Máte to špatné, podezření trvá.
2: Pane komisaři, směl bych vám položit jednu otázku.
0: Jo, to si chcete jako se mnou vyměnit úlohu?
2: Ne, to rozhodně ne, ale jednu, jedinou otázku.
0: Co chcete vědět?
2: Kdyby někdo v posledních 24 hodinách udělal ve městě kasu, mohlo by padnout podezření na mě?
3: Co je to za hloupou otázku?
2: Já to hned vysvětlím, pane komisaři. Jen mě, prosím vás, odpovězte.
0: Samozřejmě, že ne. Byl jste pod nepřetržitým dozorem Šepka a Střelky.
2: Tedy alibi jako z učebnice.
0: Ano.
2: Že? Alibi přímo výstavní, protože ho vydávají samotní policejní úředníci.
0: Helejte, Bergu, začínám mít té hry naschovávanou právě dost.
2: Já se omlouvám, pane komisaři, a už budu mlčet. Ne, ne, vlastně ne, ještě ne. Na něco jsem si včera večer vzpomněl.
0: A co to je?
2: Došlo mně, že jeden z těch šperků, o kterých se pořád nemůžeme domluvit, jsem už někde viděl. Mohl byste mě ho ještě jednou ukázat?
0: Poslyšte, Bergu, přestaňte nás už konečně vodit za nos.
4: Já se přimlouvám, pane komisaři, ukažte mu ten šperk.
0: No tak...
4: Třeba vás přivede na správnou stopu.
0: Na vás je vidět, slečno Zíková, že jste se u kriminálky ještě pořádně ani neohřála. Jinak byste takovýmhle výkukům na všechno neskočila. Ale já vás o tom hned přesvědčím. Uvidíte, že je to zase nějaká lapárie. Tak podívejte se. No, tak tam.
5: Pane! No to... To snad není možný.
4: Stalo se něco, pane komisaři?
5: No samozřejmě, že se stalo. Ty šperky jsou pryč, zmizely. No pojďte se podívat, pojďte, slečno Zíková, pojďte se podívat.
4: Pokladna je prázdná, to vidím. Ale nezlobte se, pane komisaři, víte jistě, že jste ten pytlík z klenoty uschoval právě sem?
5: No samozřejmě, že to vím. No kam jinam bych dával tak cenou věc, než do úřední kasy, kterou tady kvůli tomu máme. No nejsem přece...
4: Má ještě někdo mimo vás od poklady klíče?
0: Rezervní klíče jsou v prezidiu. Ale nikdo by se neodvážil jít bez mého vědomí do pokladny, zvláště po úředních hodinách.
4: No já se přece jenom snad pro jistotu na ty klíče v prezidiu zeptám. Nebo bych tam měla zaskočit?
2: Nechoďte nikam, slečno Zíková. Už víte, pane komisaři, proč jsem mluvil o alibi? Je to jasné, Jean. Nemohl jsem ty šperky odtud odnést, protože mě hlídali celý den a celou noc policisté Šebek a Střelka.
3: Poslyšte, Bergu, co o tom víte?
2: Ten pytlík se šperky leží ve vaší registratuře v druhém šuplíku ze zdola.
3: Moment.
5: No, Bergu, já vás dám asi zastřelit. Co je to všechno za lumpárnu tohleto?
2: No teď mě snad konečně uvěříte, že s těmi klenoty nemám nic společného. Kdybych je ukradl a mohl si na ně dělat právo, no tak právo to asi není to správné slovo. No zkrátka, v tom případě byste ten pytlík teď v šuplíku nenašli.
3: No to je...
2: Odnést do odtud byla pro mě přece maličko.
3: Bergu.
2: Jenže to bych sklízel, co jsem nezasil. Chci tím říct, že i bývalý kasař může mít svou čest.
0: Čest, říkáte, jo?
2: Jo, ale je to trochu jiná čest, než ta uznávaná úřední.
4: Neřeknete nám, pane Bergu, jak jste se dostal v noci ze svého bytu ven a pak zase zpět, když dům byl hlídán.
5: To by mě taky zajímalo.
2: To pan komisař už jistě uhodl, že ano? Ale vám to, slečno Zíková, rád řeknu. Ti dva policisté hlídali dům. Jeden před hlavním a druhý před zadním vchodem. A hlídali, jak jste jim řekli, jestli za mnou v noci někdo nepřijde. Že bych mohl v noci odejít z bytu já, to je vůbec nenapadlo. Třeba jen malé přestrojení by bylo, úplně stačilo. Já jsem ale z opatrnosti prošel půdou do druhého a pak do třetího domu a odtud na ulici a stejnou cestou zpátky.
0: Neuvěřitelný.
4: A co zámky u všech těch dveří, kterými jste musel projít?
2: Jo, to je... Lidi jsou velice nepořádní a pohodlní. Nechávají většinou dveře otevřené.
4: A když nenechají?
2: No, tak to si ho člověk musí nějak poradit.
0: Bergu, nemyslíte, že už bylo toho žertování dost? Uděláme zápis.
4: Dovolíte, pane komisaři, ještě jednu otázku.
0: Prosím, prosím, ale krátce.
4: Jak jste se, pane Bergu, dostal v noci do téhle budovy a do naší kanceláře?
0: Ha?
2: Dovnitř jsem vešel zadním nehlídaným vchodem, kterým jste mě včera pustili z budovy. Zámek je tam, no, stejně jako tady. Docela obyčejný a dá se otevřít kouskem silnějšího drátu. Já bych vás to naučil za chviličku.
4: Děkuji, dávám přednost klíčům. Slyšela jsem, že jste se kdysi pokoušel na žádost pana komisaře otevřít naši pokladnu, ale že se vám to nepodařilo. Jak je možné, že jste se do ní dostal dnes v noci?
2: Tenkrát jsem měl moře času, abych si ji pořádně prohlédl a omakal. To se mě dnes v noci náramně hodilo. Neříkám, že bych ji byl neotevřel už před těmi dvěma roky, ale pan komisař na mě šel s takovým, s prominutím, průhledným trikem, že jsem mu nemohl vyhovět ani při nejlepší vůli. Byl by si o mě pomyslel, že jsem úplný prostěáček a mě na úsudku pana komisaře strašně záleží.
0: A uvědomujete si, Bergu, že jste svou třídu dnes v noci prokázal nad všechnu pochybnost?
2: Přeceňujete tuto akci, pane komisaře.
0: Takže mě doporučujete, abych na dnešní noc raději zapomněl. Je to tak?
2: Pane komisaři, já vám nemůžu přece nic doporučovat, ale myslím si, že by to tak bylo nejlepší. Umím si představit ten popras, kdyby vyšlo najevo, že jakýsi bezvýznamný vyšetřovanec vám vybral pod nosem úřední pokladnu a nebýt to, že to je dobrák od kosti. A Šperky zase vrátil, že byste mu sami museli potvrdit 100% úřední alibi.
0: Bergu, vy jste zvíře.
2: Pane komisaři, jsou výjimečné případy, kdy s vámi nesouhlasím.
4: Pan komisař to tak nemyslí, pane Bergu.
2: Já vím, slečna Zíková, já vím, vy jste anděl. Vždyť já jsem ty Šperky neodnesl bez tak jen kvůli vám. Protože jste se za mě vždycky tak krásně přimlouvala. A ještě něco, udělala byste mě velikou radost, kdybyste si ode mě vzala na památku tady ten prstýnek.
4: Ale to nejde, pane Bergu, co vás to napadlo?
0: Není to nakonec prstýnek z toho zabaveného pitlíku, Bergu?
2: Pane komisaři, můžete si ty Šperky zkontrolovat podle protokolu? Přece nejsem blázen.
0: No dobře, dobře.
2: Já ho mám po mamince. Já se v takových věcech moc nevyznám, ale řekl bych, že je docela pěkný. Nebo vám se nelíbí?
4: Líbí. Ale přece si ho nemohu nechat. Není proto žádný důvod.
2: Je jich dost. Třeba ten, že se snažíte zachovat si v tomhle nevlídném, umrtvujícím prostředí laskavé srdce. Třeba jen tím, že mě říkáte pane Bergu. To je veliká věc. Nemyslete si. Když člověk jako já upadne do rukou spravedlnosti a začne ztrácet půdu pod nohama, tak to je každé vlídné slovo jako pohlazení. Já si vůbec myslím, že by se hodně lumpů polepšilo, kdyby se s nima zacházelo ve vazbě šetrněji a nezapomínalo se na to, že mají jako každý jiný člověk právo na určitou ohleduplnost.
0: Takže vám, Bergu, nestačí, co jste mě provedl dnes v noci? Vy mě ještě dáváte lekci z dobrého chování, že ano?
2: Ne, vůbec ne, pane komisaři. Vašemu chování opravdu nejde nic, ale vůbec nic vytknout. Teď já to dávám najevo přece při každé příležitosti.
0: Ano, ano, to je pro mě veliké vyznamenání. Já vám děkuji, Bergu. No a teď už dost řečiček, sepíšeme protokol.
2: Od dnešní noci?
0: Ne, zatím ne, zatím ne. Protokol o tom, že sice zůstáváte podezřelí z krádeže klenotů, ale že vzhledem k tomu, že tady není nebezpečí maření úředních úkonů, budete dál vyšetřován na svobodě.
2: No.
0: Bez souhlasu vyšetřujících orgánů se ovšem nesmíte vzdálit z místa svého bydliště.
2: Samozřejmě.
0: Máte proti takovému rozhodnutí nějaké námitky? Pane Bergu?
2: Já si momentálně na žádnou nemůžu vzpomenout.
0: Dobře, budeme psát, slečno Zíková.
4: Jsem připravena, pane komisaři.

0: Tak to vidíte, Janičko. A jsme tam, kde jsme byli před 4 dny. Nemáme ani majitele šperků, ani zloděje. A teď už ani podezřelého.
1: Ale do protokolu jste nadiktoval, že Berg zůstává podezřelý.
0: Úředně bude podezřelý tak dlouho, dokud se případ nevyjasní.
1: A vy sám ho, pane komisaři, taky podezříváte?
0: Ne. Je to sice mizera k pohledání, ale takové divadlo by nebyl schopen sehrát. A proč se ptáte?
1: Abych se nemusela červenat za ten prstýnek.
0: Ne, to je v pořádku. Samozřejmě není potřeba, abyste to někdy zvědčili. Ano, tady je komisař Miller. Dobrý den, pane znalče, co pak se stalo? Jistě, jistě, ano, ty šperky jsou pořád ještě u mě. Ne. A safra, safra. To je překvapení. Ano, rozumím. Říkáte, že je přesně popsala? Tak to je ten její otec pěkně sklerotický. Asi ano, že? To víte, hned je asi nedáme. Musíme všechno důkladně prověřit. Samozřejmě, samozřejmě. Ano, ano, děkuji a buďte zdrav.
1: Soudní znalec?
0: Ano. Je u něho právě majitelka těch zpropadených šperků. Běhá prý už 3 dny po klenotnických obchodech a všude se vyptává, jestli u nich její starý a popletený otec nenabízel klenoty ke koupi.
1: Co?
0: No, prý některé kusy popsala tak věrně, že je znalec přesvědčen, že jde právě o ty naše šperky.
1: Takže starý pán vybral dceři šperkovici. No. Strčil klenoty do pytlíku, který byl zrovna po ruce a hajdy do města.
0: Pravděpodobně. A přitom se zastavil ve vinárně u Zlatého hroznu, aby se posilnil.
1: A Berg si jeho kabát popletl se svým a když zjistil, co má v kapse, hleděl se vytratit.
0: Ano, to ano, ale krást asi nechtěl. V tom má skoro jistě pravdu. Kdyby nechtěl být mermo moci už na svobodě, byli bychom ho teď pustili a on si mohl ušetřit všechna ta riskantní kouzla, která prováděl.
1: Ale byl by stále podezřelý, že si chtěl šperky nechat. Když to my teď víme, že to tak není.
0: Jenže to víme jen my dva. A vůbec si nepřejeme, aby se to dověděl ještě někdo další. Jsem zvědav, jak se s tím případem úředně vyrovnám. Pustil jsem Berga z vazby přece jenom asi trošku brzo. Ano.
2: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Vždyť to tu co to odešel. Puste ho dovnitř. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bergu.
0: To je ale překvapení. Vám se na svobodě nelíbí, nebo se pachatel vrací na místo činu?
3: Ani jedno, ani druhé, pane komisaři. Jen jsem o sobě kapánek přemýšlel a tak se jdu zeptat, jestli jste to myslel s mým přijetím ke kriminálce vážně.
0: Myslel jsem to samozřejmě v žertu. Víte přece, že jsme v té chvíli mluvili docela neúředně. A proč se ptáte?
3: To je vlastně úplně jedno.
0: Ne, ne, není, pane Bergu. Já mám dost známostí a možná, že bych vám mohl opatřit slušně placené místo v některém zámečnictví. Zvláště, kdyby ti dva okradení občané dostali své věci zpět, třeba od fingovaného odesilatele. Co tomu říkáte?
3: No jo, tak vy mě pořád ještě podezříváte z těch dvou loupání.
0: Po dnešní noci ještě o poznání víc, pane Bergu.
3: Zkrátka si o mě myslíte, že jsem strašně hloupý člověk, že?
0: Ne. Naopak si myslím, že jste náramně bystrá hlava.
3: No ale když jsem tak náramně bystrá hlava, jak je možné, že provádím vloupačky pořád stejným způsobem? Proč například nevyvrátím sem tam nějaké šuple, nebo nepoškodím úmyslně pár zámků, nenavrtám pokladnu, abych vás zmátl?
0: No, já už jsem se o tom také dost napřemýšlel. Opravdu tady něco nehraje.
3: Někdo se za mě, pane komisaři, schovává. A vy mu to...
0: Baštíme, že jo?
3: Možná, že máte v revíru kasaře, který to umí líp, než jsem to dělal já. Můžu se vás... Slečno Zíková, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
3: Vy mě taky podezříváte z těch krádeží?
1: Já o tom, pane Bergu, skoro nic nevím. Vlastně jen to, co mě naznačil pan komisař.
3: Ne, to nevadí, nemusíte hned odpovídat. Ale prokázala byste mě velikou čest, kdybyste se mnou někdy povečeřela. Potřeboval bych se poradit s někým, komu důvěřuju.
1: Ale to přece...
4: A se mnou byste, pane Bergu, na večeři nešel?
3: No...
4: Poradil bych vám určitě líp, než tady slečna Ziková. Mám mnohem víc životních zkušeností.
3: Vás, pane komisaři, pozvu na večeři až za první peníze, které si vydělám v tom zámečnictví. No, tak já půjdu.
4: Ale ten svrchník, co máte na sobě, ten tady budete muset nechat.
3: Proč?
4: Protože není váš. Přijde si pro něj paní, které patří ty šperky.
3: Jo. Vy už víte, komu patří?
4: Ano, víme. Telefonoval soudní znalec, že je u něho jakási žena a že popisuje šperky tak podrobně a přesně, že není pochyb o tom, že jde právě o ty naše šperky.
3: Ale jak se dostali...
4: Sebral jí je její sklerotický otec. Pak navštívil Zlatý hrozen a tam...
3: Tam měl to štěstí, že jsem si spletl jeho svrchník se svým.
4: Ano, ano, ano.
1: Štěstí, pane Bergu?
3: No, teď mohli padnout do nepoctivých rukou. A můj svrchník ta paní přinese?
4: Asi ne. Její otec přišel domů bez svrchníku a nemůže se na nic upamatovat.
3: Ne. Tak tady, pane komisaři, vidíte, jak je svět zkažený. Poctivého člověka oberou o poslední svrchník.
4: To víte, každý špás něco stojí. Jestli to zaplatíte jen ztrátou obnošeného svrchníku, tak dejte na modlení.
3: Jo, a jméno a adresu té ženy mi dáte?
1: Proč vás ta žena tak zajímá, pane Bergu?
3: No, já bych chtěl dostat zpátky ten svůj svrchník. Možná, že ho někdo vrátí.
4: Nic jiného vás přitom nenapadlo, pane Bergu?
3: Co máte na mysli, pane komisaři?
4: No, ty šperky asi nejsou zrovna moc dobře uschovány, když se dají tak snadno odnést. Víte?
3: Aha. No, já to je... Pane komisaři, poraďte té ženě, aby si uložila klenoty v bankovním sejfu. Kdyby se jí náhodou ztratili, šli byste určitě nejdřív po mně. Nemám pravdu?
4: To víte, že jo.
3: Sečno Ziková?
1: Ano.
3: To, co jsem říkal o té večeři, to jsem myslel vážně.
1: Já vám to věřím, pane Bergu.
3: To znamená ano nebo ne?
1: To znamená snad někdy.
3: Ano. Děkuju. Tak naschledanou.
1: Naschledanou.
4: Zbohem, pane Bergu. To je neuvěřitelný případ, tenhle Berg. Viděla jste to někdy?
1: Bojím se, že vám nerozumím, pane komisaři.
4: Ale rozumíte. Nejen, že se vloupá do policejního sejfu, doslova mě před očima. Ale on si snad ještě usmyslel, že odsud ukradne i vás?
1: Ale pane komisaři, v tomhle případě snad záleží hlavně na mně.
4: No... Tím si nejsem tak jistý.

Možná byste rádi věděli, jak to tehdy s těmi dvěma vlastně dopadlo. Ale zklamu vás. Žádný happy end se nekonal. Alespoň pokud vím. Slečna Zíková pracovala u kriminálky ještě asi 2 roky, pak ze služeb policie odešla. Neměla na to dost silné nervy, alespoň to tvrdila. Slyšel jsem, že se pak odstěhovala někam do jižních Čech. A Berg? Nikdy jsem se s ním už nesetkal. Ani osobně, ale především ani služebně. Ostatně, není to samo o sobě ten nejlepší happy.

Vás, kteří projíždíte naší spádovou obcí na Žatec nebo na Louny a chcete si u nás v samoobsluze koupit nějakou potravinu či nápoj, musím varovat. Bude-li se o stěnu hned vedle vchodu opírat zašlý malolitrážní motocykl Babeta, v jehož nosiči je přidrátována zelená přepravka na ovoce, nevstupujte. Máte-li dost času, počkejte, až majitel nasedne a odjede. Jste-li v časové tísni, jeďte nakoupit jinam. Ta Babeta patří muži, kterému je kolem 60 a říká se mu tady Tetřev. Nebo také Jarda Tetřev. Je to vysoká, robustní osoba, jejíž nebezpečnost spočívá v tom, že je téměř hluchá. A jak to u nedoslýchavých bývá, mluví hlasitě. Kdyby hlasitě. Tetřev má hlas jako reprobedna. Ve vší tichosti bloumá po prodejně a najednou zařve: co stojí okurky? A zákazníci leknutím zavrávorají a popadají se za srdce a pokladní Jenčová volá: Jardo, kroč se, prosím tě, to je něco hroznýho. Jednou se stalo, že Maruška, neskušená holka po vyučení, doplňovala do horních regálů kompoty a Tetřev těsně pod jejími štafličkami vykřikl: kde máte rum? Maruška se zřítila a zlomila si ruku v zápěstí. Když Tetřev nakoupí a od pokladny jako dělbuch ještě zahřmí jeho kolik, vystrašené děti po chvíli přestanou plakat a prodejnou se rozhostí ticho, v němž je zřetelně slyšet, jak si personál i zákazníci oddychli. Venku Tetřev hodí nákup do přepravky, nastartuje Babetu tím, že se nohama odstrčí a motůrek díky mírnému svahu naskočí a protože výfuk už je bez tlumiče, práská po vsi jako závodní stroj, což ovšem slyšíme jenom my, nikoli Tetřev. Jarda nejede daleko, žije asi 3 kilometry odtud na samotě, které se říká Cihelna. Ze staré Cihelny tam zbyl jen neomítnutý domek, v němž kdysi bydlel správce a teď tam bydlí on. Místo přístřešku, kde se sušily cihly, tam postavilo zemědělské družstvo stáj pro mladé bíčky. A ty Jarda krmí a vyváží jim hnůj. Tím je taky trochu cítit. A teď k církvi. Naše katolická církev má nedostatek pracovních sil. A tak na některé venkovské fary dosadila mladé velebničky z Polska. Ten náš se jmenuje Zbyšek Pšontek. Za farou vybudoval hřiště, založil mužský volejbalový oddíl a protože je to hubený dlouhán, smečuje

0: Vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
1: Zmizel Vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
0: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
1: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
2: Slabou půl hodinku, pane.
1: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
2: Co říkal pán?
0: Abyste jel dál.
2: No tak proč to neřekne rovnou? Je!
3: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
1: I nám je ctí, pane Vicomte.
3: Och, musím pana Vicomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
0: Byl zavražděn?
1: Watsone.
3: Pan Vicomte je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
1: Doufám, že se mu daří už dobře.
3: Je už pčík, mimo nebezpečí.
1: A rukopis?
3: Pan Vicomte prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
1: Pane.
3: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu, jsem vám plně k službám.
1: Znáte podrobnosti?
3: Všechny, pane.
1: Dobrá.
3: O, pardon.
1: Co je vám?
3: Rýma, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
1: Tak to se týká Watsona.
3: Watsona?
1: Podrobnosti, prosím.
3: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
1: Proč do věže?
3: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
1: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
0: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
1: Věž ale stojí. Pokračujte, pane.
3: Cabantou.
1: Prosím.
3: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
1: Podezříval vás.
3: Vyloučeno. Pčík, pane.
1: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
3: Ano.
1: Mohl jste se vrátit?
3: Pane.
1: Uklidněte se. Mohl?
3: Mohl. Ale v tom případě bych musel do pracovny vejít přes ochoz. Je to jediný vchod.
1: A kdokoliv jiný taky.
3: Zajisté.
0: A na ochozu seděl pan Vicomte nad láhví klaretu. Záhada.
1: Kolik bylo toho klaretu?
3: Láhev. 7, jako obvykle.
0: O, láhev.
3: Pán se musel ze zdravotních důvodů omezovat. O, pardon.
1: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
3: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
1: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
3: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
1: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
3: Montrivaux už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
1: Vy nemáte rád senoseč, vidíte.
3: To by byla pro mne smrt, pane.
0: To snad ne.
3: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
1: Ale Watsone je přece...
0: Holmesi, to není nutné.
1: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
4: Vysoce vážený pane Holmesi.
1: Jen žádné formality, pane komisaři.
0: Přestaňte k čertu s tím randálem.
1: Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
4: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
1: Prosím, v tom případě snad raději.
4: Tolik je jisto, vysoce...
1: Pouze Holmesi, prosím.
4: Vážený pane Holmesi, že muž jehož to

0: zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
1: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
0: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
1: A chápu.
0: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
1: Cože, pachatel se zřítil?
0: Pouze vsi, více psů jsme neměli, bohužel.
1: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
2: Průvan Holmesi, svěží až silný.
0: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
2: A proto to tak táhne.
0: Máme zjištěno, že ne všude.
1: Vy jste tam byli?
0: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
1: A stopy?
0: Žádné.
1: Samozřejmě.
2: Byl jste, Holmesi, někdy v termitišti?
1: Kdeže?
2: V termitišti. Připadá mi to tady jako gigantické termitiště.
1: Ne, neměl jsem to štěstí. Nějaká jiná pozoruhodnost, pane komisaři?
0: Ano, našli jsme v jedné chodbě skrýt s potravinami. Několik konzerv zabalených v loňských novinách.
1: Zajímavé.
0: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojuje dobré s užitečným.
1: V hospodě dobré s užitečným?
0: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. Tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
1: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
2: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
1: Na všechny strany, jak je nutno.
0: Velmi případné, pane Holmesi.
1: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
0: Staříka.
1: Kdo je to?
0: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
1: Můžete mě s ním seznámit?
0: Samozřejmě, čeká u vchodu.
3: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
1: A co bývalo?
3: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
1: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
3: Jo, to mám, to je Luftzugem.
1: Čím, prosím?
0: Jako průvanem, pane Holmesi.
1: To zajisté, ale proč?
3: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý. Pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven. A když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
1: No to bylo ještě zlé, pane.
3: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
1: Jaký člověk?
3: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
1: Lavorin?
3: Jo.
1: Snad labirint.
3: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
1: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
3: Ani za nic, pane.
1: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
3: Já vám přece nic neudělal, pane.
1: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není? Když pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem.
4: Pane, je vidět, že nemáte tušení, o čem mluvíte. Nazvat senou rýmu nejlehčím onemocněním.
5: A řekl jsem, že je to nejlehčí alergické onemocnění. Jsou přece ještě mnohem vážnější alergie.
4: Ty bolesti v čele, uších, bolení hlavy, únava a také horečka, pane.
5: Je to poměrně přesný klinický obraz choroby. Ve zvlášť těžkých případech se k tomu přidružují ještě křeče dýchacích cest s dušností.
4: Vidíte. A vy? Nejlehčí onemocnění?
5: Zde v luční oblasti, jak bylo dokázáno, může dosahovat koncentrace pilových zrn až 27 000 zrn na centimetr čtvereční.
4: Úžasné. Tolik?
1: Pane Kabantu?
4: Podívejme se. To jsem nevěděl, ale přesto jsem si někdy říkal, že je div, pane, že jsem ještě naživu.
1: Věnujte se mi, pane Kabántu. A příteli Watsonovi věřte, je to lékař.
2: Já netuším.
1: Říkal jste, že jste mi například z pana Vicomta plně k službám.
2: Úplně, pane. Vaše přání?
1: 2 fůry lučního sena.
2: Sena?
1: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
2: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
1: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
0: Nakonec ten stařík souhlasil.
1: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
0: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
1: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
0: Jak jinak, když je uvnitř tma.
1: A pan prefekt?
6: Říkal, že poslal vás.
1: To je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
5: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte, pojďte, milí Watsone, pojďte.
1: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte. Ale kam to chcete jít?
5: No, dopadnout pachatele přece.
1: Počkejte přibližně 8 až 10 hodin a prozradím vám, že přijde sám.
5: Ne.
1: Ano, sám. Chcete-li však jít mermo mocí někam hned teď, pojďte na čaj. Pan komisař nám ho nabídne. Není-liž pravda.
0: Velmi rád. Ještě trochu Trip du Comte de Foix, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
1: Ne, já už děkuji.
0: A vy, milý, vážený pane doktor?
2: Ne, ani já už ne.
0: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
0: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
1: Jak myslíte, milý Kabántu?
2: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
1: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
0: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
1: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
0: Zejména, jak to seno roztřásali.
1: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
2: Jak hrozné.
1: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
0: Ale jaké?
1: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
0: Nebohý pan François.
2: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
4: Je to bratranec pana Vicomta.
2: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
1: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí Kabantu?
4: Mohu jen říci, že jeho matka pocházela z Montrivou. A podle tradice tohoto rodu byl první Montrivo levobočkem hraběte z Foix. Jehož nezávislé panství se tu rozkládalo až do roku 1351, kdy připadlo právem od úmrtě královské doméně.
1: To ale není všemlivoc, neposlouchejte dál.
4: Ano, pan Vicomt se domnívá, že v onom rukopise...
2: V kodexu Euricianus?
4: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byly potomky vizigotských králů.
2: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vicomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
1: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vicomte dřímal, rukopis ukradl. No,
4: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
1: To mi připomínáme-li, Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
4: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi.
1: Už nikoliv. Nikoliv Giransonu. Claretu, prosím. Tento případ Claretem ve věži začal.
2: A s Claretem tedy ať skončí.

0: Aha, ale kdo pak to k nám zase? Petrušo, Mario, kde jste kdo? Neslyšíte, někdo zvoní?
1: Ano, milost pane, už jdu, už jdu. Dobrý den.
2: Je doma
0: Alice. Ivan Ivanič, pojď dál. To mám radost, že se taky ukážeš.
2: Ale...
0: jak to, prosím tě? Jak to vypadá?
2: Drahý příteli, prosím tě.
0: Kam se stěhuješ? Počkej. Lampu si dej semhle na stolek. Krabice necháme tady. A co je, co s tím velocipedem?
2: Ale...
0: kam ho vleče?
2: To je kolo pro voloďu.
0: Pěkné. Pěkné, tak pojď, posaď se a povídej. Tak, co pořád děláš?
2: Mám k tobě prosbu.
0: No.
2: Jako k příteli.
0: Co pak?
2: Alexej, Alexejč, no? Moc tě prosím, půjč mi do zítřka revolver.
0: Cože?
2: Ukaž, že jsi přítel a půjč mi revolver.
0: A na co chceš revolver?
2: Potřebuju ho. Zloboha, prosím tě, nalej mi trochu vody, rychle vody.
0: No prosím.
2: Potřebuji ho, ten revolver.
0: Ale na co?
2: V noci totiž musím jet temným lesem, víš? Tak proto já pro všechny případy, prosím tě, půjč mi ho. Slituj se nade mnou.
0: A nelžeš mě, Ivane, Ivaniči, sakru, jaký temný les. A co jsi to vymyslel? Ale co je s tebou?
2: Prosím tě, počkej, nech mě aspoň vydechnout.
0: Není ti špatně?
2: Bože, já jsem uštvaný jako pes, hlavu mám jak škopek a po těle se cítím, jako kdyby ze mě nadělali sekanu. Ne, tohle už trpět nemohu.
0: Ale no tak, hlavu vzhůru.
2: Ukaž, že jsi přítel, na nic se mě neptej, nešťourej se v podrobnostech a dej mi revolver, moc tě prosím.
0: Tak už dost. Co je to za malomyslnost? Ty,
3: otec rodiny, státní rada, ale styď se.
2: Ne, já nejsem otec rodiny, já jsem mučeník. Jsem tažný vůl, hovado, otrok, ničema, který nemá odvahu odejít na onen svět. Jsem bačkora, trouba, idiot. Proč vlastně já ještě žiju? No proč? Proč snáším nekonečnou řadu duševních a fyzických utrpení? Stát se mučedníkem za nějakou ideu, prosím, to chápu, ale stát se mučedníkem kvůli nějakým sukním cylindrům na lampu, ne. Děkuju pěkně.
0: Uklidni
2: to ne,
0: se.
2: Ne.
0: Ale já ti nerozumím.
2: Už toho mám pokrk.
0: Nekřiče.
3: Uslyší to sousedí.
2: Ne, to slyší třeba i sousedí. Mně už je všecko jedno. A když mi nedáš revolver ty, dá mi ho někdo jiný.
0: Počkej.
2: Ne, já už nechci žít, je rozhodnuto, nechci
0: Počkej, nerozčiluj se. A pověz mi to pěkně v klidu. Já stejně pořád nechápu, žiješ si dobře, státní rada, rodina, děti. No, tak co se stalo?
2: Co? Co se stalo?
0: No.
2: Ty se ptáš, co se stalo? Dobrá, já ti to tedy řeknu. Možná, že se mi i uleví.
0: Ano, sdělená bolest, poloviční bolest.
2: Tak poslouchej. Pane Bože, ta má zádušá. Alexej, Alexejči, vezměme například dnešní den. Jak víš, od 10 do 4 se dřu v kanceláři, je tam vedro, vzduch se dá krájet, mouchy a příteli, nepředstavitelný chaos. Sekretář si vzal dovolenou, Chrapov si odjel oženit se, kancelářská chamrať má v hlavě jenom letní byty, milostné pletky, ochotnické divadlo, všichni jsou ospalí, unavení, zničení, takže z nich nedostaneš nic kloudného. Funkci sekretáře vykonává individuum hluché, nalévé ucho a zamilované. Žadatelé jsou zblblí. Všichni se někam hrnou a pospíchají, rozčilují se a vyhrožují. Taková živelná pohroma, že by svolal o pomoc. Všude zmatek, příšerný rámus. I práce je otravná, pořád dokola potvrzení, hlášení, jako šplouchání mořských vln. Prostě, chápeš, člověk na to zírá jako blázen, prosím tě. Ještě trochu vody.
0: Já tě chápu, ale nerozčiluj se.
2: Děkuji. Z úřadu odcházíš úplně rozlámaný a vyčerpaný. Teď by se měl člověk najíst a pak se bude hodit do postele, že? Ale to ne. Nezapomeň, že mám rodinu na letním bytě.
0: Ale?
2: No ne, to znamená, že jsem co? Hnída, ubožák, otrok a onuce.
0: Nechápu, proč?
2: Protože za nimi denně dojíždím a na našich letních bytech se udělal takový milý zvyk, když někdo jede do města, tak kdejaký hňup, o jeho ženě už vůbec nemluvím, zkrátka, kdejaký hňup má právo a nárok naložit na tebe horu úkolů. Moje žena chce, abych zajel ke švadleně a vynadal jí za to, že jí živůtek vyšel moc volný a na zádech, že je to zase moc těsné. Soničce je potřeba vyměnit střevíce, pro švagrovou se musí obstarat purpurové hedváby podle vzorku za 20 kopějek a 2 metry kalounu. Ne, počkej, já ti to přečtu. Tady to mám. Cylindr na lampu. 0,5 kila klobásy. Hřebíky. Za 5 kopiek z kořici, ricinový olej pro míšu, 5 kilo krystalového cukru, doma vzít měděnou mísu a moždíř na cukr, kyselinu karbolovou, prášek na hubení hmyzu, za 10 kopiek pudr, 20 lahví piva, octovou trest a pro mademoiselle Chanson korzet číslo 82. A doma vzít míšu v podzimní kabátek a galoše. To jsou příkazy od manželky a rodiny. Teď tady příkazy milovaných známých a sousedů. Čerta by je vzal. U Vlasinových má zítra svátek Volodě, tomu se musel koupit kolo. Podplukovníková Vichrinová je v jiném stavu, z čehož vyplývá, že jsem povinen den co den jezdit za porodní bábou a zvát ji, aby přijela a tak dále a tak dále. V kapse mám 5 popsaných lístků a na kapesníku mám samý uzel. A tak se, příteli, od chvíle, kdyby skončí služba, do odjezdu vlaku štvu po městě jako pes s vyplazeným jazykem. Z obchodu do lékárny, z lékárny ke švadleni, od švadleny do uzenáctví, odtud znovu do lékárny. Někde zakopneš, jinde ztratíš peníze, na 3. místě zapomeneš zaplatit, oni tě pronásledují, je z toho ostuda, na 4. místě šlápneš nějaké dámě na vlečku prostě. A jak například zbalíš dohromady mosazný moždíř a paličku s cylindrem na lampu? Nebo karbolku s čajem?
0: No.
2: Jak zkombinuješ dohromady láhve s pivem a tady ten velocipéd? Nakonec stejně něco rozbiješ a rozsypeš. A na nádraží i ve vlaku stojíš s plnýma rukama, pod bradou si přidržuješ nějaký balíček, stojíš rozkročený mezi taškami, krabicemi a všelijakým tím neřádem a sotva se vlak hne, lidi začnou házet tvoje zavazadla na všechny strany, že prý si svými věcmi obsadil cizí místo. No a teď dál. Přijedu k rodině, která samozřejmě usilovně odpočívá. Člověk by se teď s pocitem dobře vykonané práce rád najedl, pěkně napil, dal si 20, nemám pravdu?
3: No, to ne. Moje milovaná žena je pořád ve střehu. Sotva stačí zhltnout polévku, už tě popadne a vleče na představení ochotníku nebo někam, kde se tancuje.
0: No to je strašné.
2: To je strašné, protestovat je zbytečné. Tak jdeš a civíš, jak ochotníci se cvičili skandál ve spořádané rodině nebo nějakou marnotratnici. Na rozkaz manželky tleskáš a trpíš, kamaráde, hlavně trpíš a každou chvíli čekáš, že už tě klepne Pepka.
3: Ale no tak, fuj.
2: A v tanečním sále, abys civěl na tance, obstarával manželce kavalíry a když jich je málo, tak abys šel sám a tancoval čtverilku. Teď vrátíš se po půlnoci, to už nejsi vůbec člověk, ale mrtvola. A už se těšíš zavřít oči a spát. Rozumíš? Všechno je najednou takové příjemné, poetické a útulné. Chápeš? Děti za stěnou nevřískají, ani žena tu není. Takový klid na duši, že si nic lepšího ani nedovedeš představit.
3: No, no,
2: už skoro spíš a najednou slyšíš.
0: Co pak? Komáři?
2: Komáři. Proklínám vás. Komáři. No to je trest boží. Inkvizice pořád. Bzučí tak žalostně a smutně, jako kdyby prosili o milost. Ale najednou tě ten darymák štípne, že se potom hodinu škrábeš. Tak kouříš, mlátíš je, zakrýváš si hlavu. Ne, nemáš šanci. Nakonec si odplivneš a vydáš se jim na pospas. Tak jen žerte mě, potvory. Ale to si ještě ani nestačíš zvyknout. Na komáry už je tu další trest boží. Manželka začíná v salonu s těmi svými tenory nacvičovat romance.
0: Cože, v noci?
2: Ano, ona ve dne spí a po nocích se připravují na ochotnické koncerty.
0: No to snad.
2: Pane Bože, tenoři, to ti jsou taková muka, že to se nedá srovnat ani s komáry.
3: To věřím.
2: Neříkej, že jsi promarnila mládí. Já opět stojím před tebou. Očarován. Darebáci.
0: Promiň.
2: Pij mi krev. Abych je trošku přehlušil, mám takový fígl. Víš? Čukám si prstem kolem ucha.
3: Ne.
2: Ano. Od tak si ťukám třeba do 4 do rána, dokud nemají tu romanci nacvičenou, kamaráde. Prosím tě, podej mi ještě trochu vody, nebo já...
0: Nerozčiluj se.
2: Já už nemám sil. Děkuju. Tak je to. A v 6 hodin vstáváš, nevyspalý. A marš na stanici vlaku. Utíkáš, máš strach, abys nezmeškal. Přitom bláto, mlha, chladno. A když přijedeš do města, tak ten kolotoč začne znova. Tak je to, kamaráde. Říkám ti, takový život bych nepřál ani svému nejhoršímu nepříteli. Já už jsem z toho letního bytu úplně nemocný. Mám záduchu, pálení, žáhy, věčně mám z něčeho strach, žaludek mi netráví, kalí se mi zrak. Věřil bys mi? Věřil bys, že se ze mě stal psychopat? A to je mezi námi.
0: Budeš muset k doktorovi.
2: Napadají mi, příteli, všelijaké nesmysly. V takovém záchvatu vzteku, když štípou komáři nebo zpívají tenoři.
0: Tak co? No?
2: Najednou se ti mi zatmí před očima. Najednou vyskočíš a jako blázen lítáš po celém domě a křičíš krev, poteče krev. Krev. Ale skutečně v tu chvíli máš chuť někoho uchnout nožem nebo praštit židlí
0: po hlavě. Musíš k doktorovi, musíš.
2: Tady to vidíš, kam až člověka dožene život na letním bytě. A nikdo mě nepolituje, nikdo s tebou necítí, jako kdyby to tak bylo v pořádku. Dokonce se ti i smějou, ale přece pochop... Já jsem živý tvor,
4: Chci žít. To není žádná fraška, to je tragédie. Poslyš, Alexej Alexejči, když už nedáš mi revolver, tak aspoň projev trochu soucitu.
0: Ale prosím, já s tebou cítím.
4: Já vím. Takhle to vždycky dopadne. No, s Bohem. Tak já vezmu tady to kolo a lampu a půjdu kravice svážu a pojedu koupit šproty, salám, pasta, na zuby je taky potřeba. A pak na nádraží.
5: A kde jste vůbec na letním bytě?
4: Na mrtvé říčce.
0: Na mrtvé říčce, opravdu? Poslyš, a neznáš tam Olgu Pavlovnu Finbergovou?
4: Znám.
0: Ale no neříkej, no to je ale
4: náhoda. Ale jsme dokonce dobří známí.
0: No prosím, jako na zavolanou.
4: A co?
0: Příteli, kamaráde, nemohl bys mi prokázat takovou malou službičku? No ukáže si, přítel. Dej mi čestné slovo, že neodmítneš.
4: A co?
0: Moc tě prosím, kamaráde, zaprvé. Vyřiď ode mě Olze Pavlovně uctivé pozdravení a řekni, že jsem živ a zdravý. A že jí líbám ručku.
4: No, to víš, kamaráde, že jí to rád vyřídí.
0: Tak a za druhé, chtěla, abych jí koupil šicí stroj a po někom jí ho poslal příteli. No, dovez jí ho.
4: Co?
0: A při té příležitosti také můžeš vzít tuhle tu klec s kanárkem, ale buď opatrný, aby se neotevřela dvířka. Co pak se na mě tak díváš?
4: Šicí stroj, kanárek v kleci, nebo číškové pěnkaví.
0: Ivane, Ivaniči, co je ti?
4: Tak kde jsem ten šicí stroj? A kde je ta klec?
0: Ač jsi tak zrudnul?
4: Nasedni na mě jako na koně a týrej člověka. Prej, doraž ho. Krev, poteče krev.
0: On se zbláznil.
4: Krev, poteče krev.
0: On se zbláznil.
4: Krev.
6: Petrušo.
4: Krev.
6: Mario.
4: Je.
6: Kde jste kdo, lidi?
4: Krev.
6: Lidi, pomoc.
4: Kolo. Lampa. Šicí stroj.
6: Pomoc.

0: jdu v suchém listí v šelestění a prázdným sálem zejesat. Ach, jaké zvláštní potěšení, co bylo, nohou pošlapat. Jak sladké, když to smyté deštěm, co jsi málo cenil, vzpomínáš. Jak truchlivé, když doufáš ještě, že jedno jaro uhlídáš.
1: Míťova láska se od začátku skoro výhradně projevovala žárlivostí. A nebyla to obyčejná žárlivost, ale nějaká zvláštní. Nepřekročili ještě s Káťou poslední hranice zblížení. I to se najednou začalo zdát Míťovi podezřelým a Káťa v něm v posledních moskevských dnech probouzela jen prudkou nenávist.
0: V den závěrečných divadelních zkoušek se mé trápení projevilo zvlášť zřetelně. To už mě vůbec neviděla, jako by patřila ducha prázdnému publiku. Jako by nepatřila mně, ale jim všem. Přátelsky a vřele jí tleskali. A ředitel? Bože můj, ten herec z první řady, s režijní knihou mých veršů, kouřil kazbeky s pomačkaným náústkem a vykřikoval samolibé naduté poznámky, aby se s ní ještě víc pochlubil.
2: Nečti to, Káťo. Nehraj, ale prožívej.
0: Jako by byla jeho soukromý majetek.
2: Tak, ještě jednou.
0: A to čte moje verše. Moje verše. Zpěvně, falešně a hloupě.
2: Ticho tam vzadu. A trochu zpěvnosti, Káťenko. Jsi přece pýchou mé divadelní školy.
0: Spí s ní už, anebo s ní teprve bude spát. Každé léto přece svede některou žačku. A kam si odveze Káťu? Na Kavkaz do Livádie? K Finskému zálivu? Anebo rovnou za hranice?
2: Tak znovu, Káťenko. Ty temné verše Dmitrije Pavloviče.
3: Hořký dým paměti, anebo raději východ měsíce?
2: Ale kdepak? Jitro přece. Napůl šrý svět.
0: To mi ještě scházelo. Můj napůl šerý svět. Jakým právem mě tak nesnesitelně mučí? Dočista jsem jim prosmích.
2: Tak, Káťo, zdřevěněla jsi? Cesta na divadelní prkna se ti právě otevřela.
3: Jitro, napůl šerý svět. Srdce 16 mých let. Zas ten spánek, jehož cíp, provonila teplá mlha z lip. Tajemný a tichý dům, krajní okno, svaté snům, stora v okně, za ní, v ní, slunce vesmíru mých dní.
4: Křivdíš mi, co pak si necítil, že jsem to přednášela tak pěkně jen pro tebe?
0: A pro nikoho jiného? Jsi přece velká herečka, už jako by si byla.
4: Z tebe se brzy stane úplný Otelo. Za to o ruských ženách soudíš na nejvýš podle domostroje.
0: To znám a už nikdy by ses do mě nezamilovala.
4: A nikdy si tě nevezmu.
0: Kdo nežárlí, ten nemá rád.
4: Proboha, měj rozum.
0: A co je to vlastně rozum, Káťenko? Sám Bůh o sobě přece mluví jako o žárlivci a mstiteli.
4: Ty jsi samozřejmě mladý Bůh s byzantskýma očima. Ztratíš mě bleskem.
0: Spíš zastřelím.
4: Mne nebo ředitele?
0: A samozřejmě, že sebe, miláčku, erární pistolí.
4: A kde jí máš?
0: V Moskvě ne. Studenti si už dávno nemohou dovolit souboji. A ještě navíc s divadelními řediteli.
4: Je na vesnici ta tvoje pistole?
0: Jistě. V otcově nočním stolku. Každé svátky ji promazával. Až do loňského roku.
4: To je mi pěkné dědictví, ta jeho ložnice.
0: Ani bys nevěřila. Ani bys nechápala. Jabloně tam škrábají na okno holou větvičkou.
4: Už brzy pokvetou i v Moskvě. Mamá mě vezme v červnu na Krym.
0: Do Livádie? No, dobrá. Já odjedu dřív. Matka je tam na všechno sama se správcem a s Parašou.
4: Tak vida. Paraša?
0: Lesničanka. Krásná a milá, jak obrázek na skle.
4: V bílé halence s červenými puntíky?
0: Jistě.
4: S puntíky na nose, na čele.
0: I na předloktí. Nevíš, proč by jí měl chránit slunečník? Musíme sušit sená, tak O vesnici nemáš ani ponětí.
4: Seno se obrací, v jeho vůni se pomalu stmívá. Spí se na salaši. A takže? A proč mě vlastně miluješ, když je na mě všechno jen křečovité a špatné?
0: Utrápíme se, Káťo, navzájem. Bude líp, když teď odjedu. A na podzim...
4: Co na podzim? Co víš? Tak si jeď, hlupáčku, ale teď se mnou smíš až na Kuzněcký most. Slíbila jsem, že koupím klavírní výtahy u Cimrmana.
0: S úctou a láskou pospěšme na Kuzněcký v pokorné službě fascinujícímu panu řediteli.
4: Nekas aspoň poslední dny. Vyprovodím tě s mamá na nádraží a ona tě jistě pozve do Livádie.
0: Tvá bude Livádie. A mě už čekají v Butyrkách.
1: Začal se chystat k odjezdu a procházel Moskvou v onom podivném opojení, kdy se ještě člověk drží pevně na nohou, ale přitom už je těžce nemocen. Byl chorobně nešťastný a zároveň chorobně dojat nadějí na Livádii. Nadějí na představu Káti v bílých krajkových šatech s titěrným slunečníkem.
0: S temně zeleným černým mořem u jejich střevíců, s nádherou bledých měsíčních nocí, s nočními slavíky, kteří budou zmírat něhou kvůli mně a kvůli Kátě. Ale to je zatím jen sen. Ovšem Káťa se o mě před odjezdem starala. Šla se mnou kupovat řemeny na zavazadla. Jako by byla moje nevěsta. Nebo moje žena.
1: Představoval si ji v domě Meščerských na půli cesty mezi železniční stanicí a domovem. Áňa s Kostěou by k ním jezdili. Áňa by se aspoň v naprostém klidu připravovala na své věčné reparáty. Měli by správce.
0: A k dětem by nám matka jistě dala parašu. Tu čistou, dobrosrdečnou parašu. Naposledy jsem ji viděl na otcově pohřbu. Ale vždyť já už zase fantazíruju. Nenapravitelný hlupák. Snílek. Jsem ještě v Moskvě plné prachu a deště. Topoli v uličkách teprve nasazují pupeny. Ale na třetím nástupišti už mi chystají dlouhý a bytelný kurský vlak. Kátěnko, milá, tentokrát jsem se opozdil já.
5: Přišli jsme, jak jsme slíbili, Dmitrij Pavloviči, hned po prvním zvonění.
4: Jsem z rodu Azrů ubohých, ti po lásce hned umírají. Pověz mi, Míťo, z kterého básníka to je.
0: Snad Heinrich Heine.
5: Zblázním se z ní, Dmitrij Pavloviči, celé dny jenom recituje. A ředitel se od nás nehne ani na chviličku. Má ubohá hlava toho kouře těch cigaret, už abychom byli na Krymu.
0: V Livádii.
4: Budu ti psát, Mítěnko, docela pravidelně.
5: Moc jí nevěřte, Dmitrij Pavloviči, ale když nedostanete dopis od mé větroplašky, napíšu vám sama.
0: Budu na takový dopis čekat.
5: Jen se zbytečně netrapte na vsi, můj milý.
4: Potřebujeme být na čas od sebe, abychom si vyjasnili naše vztahy.
5: Já všechno chápu, všeho jsem se dovtípila.
4: Mama o tobě říká, Dmitrij Pavlovič tak zhubl, jako by měl souchotiny.
5: Hlouposti, nic takového jsem přece neříkala. To dělají ty jeho byzantské oči.
4: Všichni se zblázníme z Byzantinců a z renesance. Ale to není z mé hlavy, mama. To tvrdí o celé naší společnosti právě Dmitrij Pavlovič.
0: Proč tak oficiálně? Proč najednou? Už tedy žádný Míťa. Už jenom náhodný známý. Náhodný host ve vašem salonu pro tu sebranku divadelních ředitelů.
5: Nehádejte se, děti, mám přece migrénu. A ten čout a ten hluk a toho prachu.
4: Miláčku, běž si raději obsadit místo. Po druhém zvonění už nemůžeš stát na nástupišti. No s Bohem, Míťo.
0: S Bohem, Káťo.
5: Už raději nevycházejte, ani byste se tím návalem neprodral. Kde je Káťo?
4: Tady, mama.
5: Bože můj, já jsem rozčílená, jako kdybych sama cestovala.
4: Teď už jde do tuhého. Už to budeš mít ráz na ráz odbyto.
5: Kam chodí na takové výrazy? Neposlouchejte, Dmitrij Pavloviči, to víte. More si mladé bohémy. Má generace měla ještě šarm?
0: Káťo, podej mi aspoň ruku. Musíš na špičky.
4: Míděnko, nedosáhnu. A přece... Ty blázínku, pust, nemohu běžet podle vlaku.
5: Líbat ruku v glaze, rukavičce se za mých času také neslušelo.
4: Míťo!
0: Neslyším.
4: Budu psát, ptej se na stanici a potom se sejdeme v Livádii.
5: Dmitrij Pavloviči, s Bohem, žijte si vesele. Bůh s vámi, jeďte, jen jeďte.
1: Nad zemí bez lidí se hvězdy třpití. Nádherně pableskuje konstelace psa. Náhle se stmívá, ohnivě však svítí rudý had, který protěl temná nebesa.
0: Ráno jsem přijel do Orlu a přestoupil do lokálky u vzdáleného nástupiště. Jak prostý a klidný byl ten svět ve srovnání s moskevským. Jehož středem byla Káťa. Teď nějak osamělá a politování hodná. Dokonce i nebe pomalované bledou modří mračen je tu prostší, dokonce i vítr je tu klidnější. Jedl jsem lisovaný tulský perník v skoro prázdném vagóně. Pomalá jízda mě uspala.
1: A když se znovu probudil, blížila se poslední stanice. Rachocení vlaku se rozléhalo do vůně deště a hub. Ve výšce se objevilo zelené světlo semaforu v soumraku březového lesa. Vlak s rachotem vjel na jinou kolej. Jak vesnicky ubohý a milý byl matčin správce v posmutnělých světlech nástupiště.
6: Trifone, tak mě tu máš, živého, hubeného, špinavého tatařína.
7: Buď nám vítán, mladý pane, vyrostl jste. Jako topol.
6: A jako topol se ohýbám. Hnědáka si zapřáhl. S ním budu jezdit na stanici.
7: Pro milostná psaníčka.
6: Na co hned nemyslíš?
7: Před Olgou Petrovnou bych se neodvážil, ale mezi muži.
6: Jen se posmívej, mě to nevadí. Děti už přijeli?
7: Přijedou, copak Kostě, ale slečinka Áňa bude mít reparát.
6: Už zase.
7: Já bych nepomlouval, ale to jen, aby Olga Petrovna nemusela sama. Jste přece nejstarší a už jako pán domu. Taky dostanete pánu v pokoj s oknem do jabloňového sadu.
6: Zastav na chvíli.
7: Stůj, nědáku.
6: Nesčerský dům. Tak tichý. Tajemný. Jen slavíci tlučou jako bláznivý z jednoho konce parku na druhý.
7: Všecko tu zarůstá, pořád se nemohou rozhoupat, prodají, neprodají.
6: I zábradlí na balkóně už je chatrné.
7: Co pak teprve střechy? Těžko najdou kupce.
6: Já bych koupil. Pro tu temnou alej smrku, kdybych se náhodou oženil.
7: Co byste popad čerta za rohy?
6: S ženitbou?
7: S tímhle statkem. Tráví letos sadu do pasu a nikdo ji nesíkne.
6: O, přijď. Hle září hvězdy chladné. Listí se chvěje. Listí vadne a připlouvají oblaka.
7: Tak snad pojedeme, mladý pane. Paraša už nahřívá samovar, do postele vám dala rozpálenou cihlu. Jako to dělávala její nebožka matka? Chuděra, ani nevíte, že už je v pánu. Nastydla se tenkrát na pohřbu, když jsme pána pochovávali.
6: A Paraška?
7: Jako kvítek, ale ženiši tu nejsou v samotách. Musí si něco našetřit a pak hajdy do města.
6: Tam toho chytne. Ochlastu v koskovaný čepici. A sklepním okýnkem bude vyhlížet zablácený galoše.
7: Jak vy dovedete malovat slovem? Dušoval bych se, že ji uprostřed tý bídy městský vidím. A zatím ještě v žádném městě není a já nebyl nikdy dál než na stanici.
6: O nic nepřijdete, ty ani ona.
7: Taky básničky vám jdou, jak jsem prve poslouchal. Že k čemu vlastně jsou?
6: Je v nich veliké štěstí i velký žal. Jako v lidské lásce.
7: Je, hnědáku. Už je to tak. Mladý pán se nám zamiloval.
6: Před matkou a před dětmi ani slovo.
7: Taky ne před Paraškou. Tu jste si jí zamlouval o Vánocích.
6: Ach, ty se nastaráš. Je to tvá dcera není a pořád meleš. Už ať jsme doma. Chce se mi po té dlouhé cestě spát.
1: Hrušně a jabloně opadávaly. Země pod nimi byla poseta jejich lístečky. V teplém vzduchu bylo cítit nasládlou a jemnou vůni, zároveň s pachem pařícího se hnoje na dvoře. V blažené celodenní nudě, hned tam, hned zas jinde, tloukl ten či onen slaví.
0: Celé to voné teplo ospale hučí včelami a čmeláky. Dopis nepřichází a já nežiju, jen existuju ze dne na den. Nemám s kým promluvit o svých nadějích na Krym. Neumlkající temné klokotání dalekých i blízkých slavíků mě trýzní touhou po nějakém nadlidském štěstí.
4: Určitě jste se zamiloval, Dmitrij Pavloviči. Pořád koukáte do zrcadla.
0: Dopis nepřijde a nemůže přijít. V Moskvě se něco stalo. Zahynul jsem. Jsem ztracen. Bože můj. Mé oči jsou opravdu šílené, když už nejsou byzantské. A jak jsem hubený, obočí jako uhel.
4: Smím vám tu vyvětrat?
0: Vlasy mám tuhé, skoro koňské.
4: Určitě jste se zamiloval. Mluvíte sám k sobě jako vesnický blázen.
0: Děkuju za poklonu. A co ty, Paraško?
4: Co já? Záleží snad na mě někomu.
0: No, prý za tebou chodí na námluvy. Slyšel jsem o jednom hezkém chlapci z pěkného stavení, ale ty prý neposloucháš. Nechceš.
4: Bohatý to on je, ale přihlouplý. Moc brzo se mu stmívá v hlavě.
0: Kdo ví? Možná, že si myslíš na někoho jiného.
4: Kdo ví? Možná. Olga Petrovna vás hledala, mladý pane.
0: A kde je maminka?
4: Na terase ve svém pokoji.
0: Kdy vlastně bude čaj?
4: Hned. Přinesu samovar.
0: Tak vida. Všichni to vědí. Všichni o mě něco tuší. Jak bych mohl být šťastný a bezstarostný, jako loni, v krásném vesnickém létě. Co mi kramuješ v zásuvkách, Parašo?
4: Hledám pánovu pistoli. Olga Petrovna říká, že je ve vašem nočním stolku, jak ji tam uložil krátce před smrtí. Je prý nabitá.
0: Nesahej na ní a neber mi ji.
4: Jak pak potom budu lhát?
0: Řekni, že si ji zamkla do pokoje s prádelníky a truhlami. Uděláš to pro mě?
4: Ale proč? Na co to potřebujete? Jste mladý, studovaný. Je leco skládat, prý umíte.
0: Básniček mám plný stolek. Přiznej se. Přehrabuješ se mi v zásuvkách, když uklízíš.
4: Proč bych to dělala? Trifon to povídal. Já přece neumím číst.
0: Já, hlupák. Už jsem se bál. A ty šťastná neumíš číst.
4: Ale poslechla bych si. Ráda.
0: Hle, jak šťastná růže skvělá. Jasné plátky rozevřela. Zavlažila rosou květ. Nekonečný, nepoznaný, půvabný a požehnaný je přede mnou lásky svět.
4: Tu pistoli tu nenechá.
0: Necháš, Parašo, necháš. Maminka se bojí jenom o děti. Já nepotřebuji, aby mě hlídali. A před dětmi pokoj zamknu.
1: Najednou se ve smrčině zasadem něco zlomyslně zasmálo a kukačka se ozvala tak výrazně, že touha po Kátě, aby mu dala to nekonečné, nepoznané, nadlidské štěstí, se míti zmocnila tak neurvale, zuřivě a prudce, že k největšímu překvapení Parašky dlouhými kroky proběhl kolem ní a utekl ze svého pokoje do matčina.
0: Hledala jsi mě, maminko?
5: Chtěla jsem tě jenom vidět. Vídám tě stěží u oběda.
0: Říkáš to nadmíru klidně. Ale jako bys vyčítala. Snad si přece jenom něco chtěla?
5: Zdá se mi, že se letos nudíš. Co kdyby jsi někam vyjel na Hnědáku? Je tu přece především pro tebe.
0: A kam mám jet? Jezdím každý večer na stanici pro Orelské noviny.
5: Pro dopisy nejezdíš?
0: Vlastně také. Čekám dopis od Protasova.
5: To je přítel ze studií.
0: Ano. Ano. Pozval mě. Vlastně jeho rodiče. Na léto do Livádie.
5: A kdy pak odjedeš?
0: Nevím, čekám přece na pozvání.
5: Snad zapomněli. Až někdy pojedeš na stanici pro noviny, měl bys složit poklonu u Meščerských. Mají plný dům nevěst.
0: Ach, maminko. Ty jsi tu zavřená na sedm západů a nic nevíš. Meščerských prý dům prodávají. Je tam pusto. A prázdno. Všecko se rozpadá. Snad žijí i v létě v Moskvě. A nebo jezdí také na Krym. Je to teď taková móda.
5: Tak vida, kdybych se nezeptala, podej mi mátovou pokroutku.
0: Prosím, maminko.
5: Jak to bylo krásné, když byl otec živ a mlád. Jezdili jsme k Meščerským na návštěvy. Také se tam tančívalo. Otec měl hrozně rád jejich vstupní smrkovou alej vyslanou jehličím.
0: Já ji mám také rád.
5: Připomínala mu, když zapadalo slunce, hlavní loď gotické katedrály v Míšni, Míťo.
0: Tatínek hodně cestoval, když jsem byl malý?
5: Až moc. Dá se říci, Mítěnko, že naše statky i celé mé věno promrhal. Nakonec nám zůstaly jenom butyrky. Ale byl to vzdělaný člověk. Nadání máš po něm.
6: Nemám žádné výrazné nadání, maminko. Nejsem zatím k ničemu.
5: Lupáčku, to jenom mládí tě trápí. To je tak vždycky v tvých letech.
6: Ale já jsem vůbec neřekl, že se trápím.
5: Ne, tak to jsem jenom něčemu špatně rozuměla.
6: Už musím jet, maminko.
5: Kam? Ach, ovšem, pro ty Orelské noviny.
6: Vrátím se až za tmy.
5: Dobře. Ale stejně se stav na zpáteční cestě v Aleji Meščerských, na tabulkové cestě, jak říkají mužici. Škoda, škoda, že to nechali spustnout a že už teď prodávají.
6: Proč, maminko?
5: To je jenom taková hloupost. Vždycky jsem si myslela, že se jednou zmůžeme a že se oženíš zrovna do toho domu a že tam budou běhat tvoje děti.
6: Nádhera měsíčních nocí se nedá k ničemu přirovnat. Noční slavíci se předhánějí v sladkosti a jemnosti písní. Úplně bledý měsíc stojí nízko nad domem Meščerských a ustavičně ji doprovází řídká a nevýslovně půvabná zčeřená vlna na modralých mračen. Čím mi vlastně měsíc připomíná Káťu? A připomíná mi ji vůbec? Ovšem, a dokonce něčím viditelným.
1: V tiché pozdní noci měsíc vyšel za tmou černých lip. Skřípli dveře na balkóně, slyšel jsem to jejich skříp. V hloupé hádce jen mi vzhůru byli. Přec však pouze k nám květy v temnu korun hovořili. K nám a k samotám. Bylo nám, ty jsi tenkrát 16 měla a já o rok víc. Vzpomínáš si, jak jsi otevřela dveře na měsíc?
6: Ach, Káťo, zase nic. Ani řádku, ani slovíčko. Už ti nebudu psát. Dojímat tě nemocí. Žebrat o lásku, dokonce o přátelství. Jestli nedostanu do týdne dopis, zastřelím se.
3: Ty můj hloupý, nač bych ti psala? Já jsem tu přece s tebou, žijeme spolu. Jsme dávno svoji, Míťo.
6: Káťo, Káťenko, kdybys věděla, co jsem se načekal.
3: A do Livádie se netěšíš?
6: Proč?
3: Všichni tam jezdí. Nemůžeme se jen tak zahrabat na venkově.
6: Ty blázínku, co bychom dělali v Livádii? Podělíme se o ten starodávný vesnický život v tomhle domě a v tomhle sadu.
3: Jak chceš, Míťo. Já si přeju, abys byl šťastný a klidný a vyrovnaný, aby ses, jak se říká, usadil. Ale není pro nás na tenhle dům přece jen trochu brzy? Je tak temný a zarostlý. Vůně jasmínu mě prostě omamuje.
6: Co pak to není tak dobře, Kátěnko? I mě z té vůně bolí hlava. Někdy zrovna k uzoufání. Ale musíme být především vděční, Káťo.
3: Komu nebo čemu, jasmínu?
6: Ovšem, že jasmínu. Jeho keře obklopili dům ze všech stran.
3: Jako růže v spící krasavici?
6: Neposmívej se. Já v tuto chvíli cítím tak velké a dávné štěstí, že tě opravdu zcela zřetelně vidím na obrovském sešlém balkónu.
3: No vidíš, jakou máš fantazii, básničku. A teď snad ještě trochu veršů o lásce.
6: Trifone, maminka spí.
7: Doufejme, že spí. To jste ponocoval s knížkou na sadě. Knížka je dobrá věc, Dmitry Paliči, ale všecko má svůj čas. Proč žijete jako mnich? Co pak je málo holek na světě?
6: To jsi je pro mě hledal na stanici?
7: To se ví, dopisy tam žádné nebyly, jen telegram od Kosti, že už s Aňou přijedou.
6: A proč to jedovaté, to se ví o těch dopisech na mou adresu?
7: Na vaši adresu nic nechodí, ještě píšou a nejsou s tím hotovi.
6: Čpí z tebe, pálenka. Taky si poslední dobou nezřízeně drzí.
7: Si poslušte, Dmitrij Paliči. Vy jste mě, mladý pane, vlastně urazil. A docela zbytečně.
6: Děvčata si jenom zahrávají.
7: Vy to s nimi neumíte. A taky nesmíte být lakomí.
6: Vůbec bych nebyl lakomí. Kdyby to mělo nějaký smysl. A kdyby to k něčemu vedlo.
7: Božínku, k životu to vede. O své pány já se vždycky starám. Co jinému například záleží na panským dobytku.
6: Jdi se z toho vyspat, jdi. Moc si vypil na stanici.
7: Co takhle paraša? Jenom jej třeba podstrčit nějakou cetku, hloupost, kus puntíkovanýho hadříku. A mě pětku na tapáče.
6: To je všecko moc pěkný. Jenomže já nevím, o které paraše a o čem vlastně mluvíš.
7: Nej, nespí oči klopí, cupidupy, samovar sem, samovar tam, cupidupy. Já všecko zaridím. Dobrou noc.
6: Dobrou noc. Propil by si nos mezi očima.
1: Čeleď nazývala Míťu pro jeho hubenost chrtem. Patřil k onomu druhu lidí s černýma, jakoby stále rozšířenýma očima, kterým ani v dospělosti nenaroste knírek nebo bratka. Na druhý den po rozhovoru s Trifonem se však z rána oholil a oblékl si žlutou hedvábnou košili.
6: Zvlášť pěkně a nezvykle osvětluje můj stráný a jakoby nadšený obličej. V zrcadle jsou mé oči šílené.

0: Když nechceš, nemusíš.
1: Já ale chci, Dmitrij Paliči.
0: A přijdeš za mnou večer na salaš?
1: V našem sadu se bojím. Co kdyby Olga Petrovna?
0: A co když si to maminka přeje? Co když je domluvená s Trifonem? Dělává se to tak.
1: Nehřešte, Dmitrij Paliči. Všichni vás máme rádi. Všichni.
0: Všichni? Všichni něco vědí. Všichni něco tuší. A teď ještě přijedou děti, bože můj. Co pak si přede mnou nechtěla schovat pistoli? A zrovna na přání Olgy Petrovny?
1: Utište se, Mítěnko, a netrapte mě.
0: Nechci tě v našem sadu, ty hloupá. Kde je salaš Meščerských? V trávě na půl metru. Víš?
1: Vím, ale je to daleko.
0: Dovezu tě na Hnědáku.
1: Děti nás uvidí, až je poveze Trifon ze stanice.
0: Nikdo nás neuvidí. Širý svět se o nás dva nezajímá. Jsme stejně chudí, stejně ubozí. Je tu pusto a prázdno, samota. Orelské noviny a verše ve starých časopisech. Žluté tapety z doby, kdy se k nám jezdilo na návštěvu. Pusto a prázdno. Slyšíš? Nejsme v Livádii.
1: Nekřičte. Neplačte. Pojedu s vámi na Hnědáku. Ale mluvte na mne jako na člověka, abych vám rozuměla. O Livádii jsem nikdy neslyšela.
0: Omluv mě, maminko.
2: Parašo, běž natrhat jahody a dej vychladit smetanu.
1: Hned, Olgo Petrovno.
3: Ať děti večer nakrmíme, budou mít po cestě žízeň.
0: A zlobíš se, že jsem nebyl v kostele?
3: Vypadáš velmi špatně, Mítěnko. Pojedeš dětem naproti?
0: Nepojedu.
3: Do Tarantasu by ses na zpáteční cestě stejně nevešel. Myslela jsem, že bys jel třeba na Hnědáku, udělal bys Kostěvi radost.
0: Ale když se večer na stanici neobjevím, taky dobře, ano?
3: Tolik se ti lesknou oči. Jsi zdrav?
0: Naprosto. Jenom jsem nespal celou noc.
3: Jsi podrážděný. Nejdřív se omlouváš za každým slovem a teď tak hrubě. Jdi do svého pokoje. Obědvat nebudeš.
0: Nemám hlad. Čím víc se blíží večer, tím víc se trápím. Už zapřájí. Všechno se rozléhá tak jako v době nemoci, když ležíš sám. Když ležíš sám a kolem tebe plyne obvyklý všední život. K tobě lhostejný. A proto cizí. Dokonce nepřátelský.
1: Olgo Petrovno, máte si pospíšit, koně jsou připraveni.
3: Hnědáka ať nezapřahají, kdyby se přece jen probudil.
4: Olgo Petrovno, na stanici je to dobrou hodinu a přijedou za soumraku jako ondy mladý pán.
3: Malinová šťáva je taky vychlazená. A včely ať se k ní nedostanou, Paraško.
1: Nedělejte si starost, Olgo Petrovno.
4: Tak nasedat.
3: Pomoz mi, Trifone, už je to na mne přece jen dost vysoko.

0: odjeli. V celém domě je najednou nějak podivně prázdno. S pocitem, jako bych se s nimi loučil, nahlížím do otevřených mlčenlivých pokojů, do přijímacího, pohovkového a do knihovny. V jejich oknech se večerně modrá jižní obzor. Nad ním jako růžová tečka stojí hvězda Antares.
1: Když se přesvědčil, že Paraša není ve světnici pro služebnictvo, vyskočil oknem v přízemí do zahrady. Zabodl do záhonu své dlouhé nohy. Na okamžik strnul. Pak vběhl do stáje. A za chvíli už hnal hnědáka pustou postranní alejí, hustě zarostlou akátovými a šeříkovými keři.

0: Bál jsem se, že mě oklameš.
1: Jak bych mohla, Dmitrij Paliči?
0: Strašně jsem se bál, že nepřijdeš na to místo, na kterém jsme se domluvili.
1: Musela jsem ještě pozavírat okna v jídelně kvůli včelám. Ale bojím se, že tam bude dusno, až přijedou, Dmitrij Paliči.
0: Neříkej mi tak. Zkus to jako dnes dopoledne. Když jsi byla malá, říkala jsi mi křestním jménem.
1: Zkusím to, mladý pane. Ale až bude větší tma.
0: Dnes nebude svítit měsíc.
1: Sotva. Jsou moc nízká mračna.
0: Sluší ti to. V růžovém šátečku a na hnědáku. Udržela by ses sama v sedle?
1: Bez sedla snad. Jako malá holka jsem někdy plavila koně.
0: Už se stmívá.

0: Salaš najdu po paměti.
1: Podívejme se.
0: Co si hned nemyslíte, mítěnko?
1: Urazil jsem tě. Na vesnici je přece všecko velice prosté.
0: Pojedete tabulkovou cestou?
1: Líbilo by se ti to?
0: Já nevím.
1: Když nevíš, tak snad chceš. Slez. Povedeš hnědáka za uzdu. Je tu moc velká tma a pojehličí by sklouznul.
0: Jede se vám dobře?
1: Jako gubernátoru za časů Kateřiny.
0: Co se stalo? Proč nejdete dál?
1: Neslyšíš nic.
0: Je tu ticho.
1: Skříp. Skříp.
2: To se smrky dřou o sebe.
1: Ne. Na balkóně skřípli dveře.
0: Nikdo sem nejezdí.
1: Co ty víš? Na terase někdo stojí a tiše se nám směje.
0: To já se směju. A vylezla jsem na balkón. Za chvilku přece jen vyjde měsíc. Už svítí do aleje. Za chvilku uvidíte i mne.
1: Ne, to nesmíš. Pojď dolů a hned.
0: Co jsem vám udělal?
1: Skoč, poroučím ti to.
0: Ne, bojím se.
1: Já tě chytím.
0: Utište se. Ten dům je prázdný.
1: Není. Není, je to můj dům. A moje jsou temné aleje. A moje jsou jasmíny.
0: Mítěnko, měsíc svítí. A měsíc je taky váš?
1: Nevím. Nic nevím, hloupá.
0: Salaš je na druhé straně. Hnědáka přivážeme za domem, aby ho Kostě neslyšel, jak hrabě kopitem. Proč jste mě vystrašil?
1: Povídám, že nevím. Někoho jsi mi připomněla. Snad. Nebo ten měsíc. V tom domě jsem chtěl žít. Ne jako zloděj někde na Salaši. Ale teď už je to jedno, Paraško, k čertu s celou tou poetickou tragikou lásky.
0: Musím se brzo vrátit. Je zapotřebí roztopit samovar.
1: 2-3 šálky čaje popijeme.
0: Nerozumím vám, mítěnko. Tak chcete nebo nechcete?
1: Už se mě na nic neptej, Paraško. A veď si mě kam myslíš. Psi výjí leda na měsíc.
0: Počkejte, uvážu hnědáka.

0: jak svět je smířený a jak je nahý. A na zemi vše utichlé a bědné. Sad opadává, zapomenut záhy. Nebe je širé, vychládá a bledne.
1: Cože napsal náš Míťa, maminko? Vždyť není o moc starší než já.
2: To víš, pobral rozumu za tři a my pak nosíme špatné známky.
0: Spíš pobral všechen cit i za tebe, Áňo.
1: Špatné známky si taky přivezla jen ty, jako vždycky.
0: Parašo, nos na stůl.
3: Ano, Olgo Petrovno.
0: Dmitrije Pavloviče si neviděla, na stanici nebyl a v pokoji asi taky není.
4: Tady ho vedu, Olgo Petrovno. Toulal se ještě v postraní alej i s Hnědákem. Jednou nám ho měsíc odvede.
2: No ty vypadáš.
5: Tak tě vítám, Kostě, domů.
1: Kde jsi byl? Chtěl jsem se svést na koni.
5: Tak jste tady konečně.
0: Budeš aspoň večeřet?
5: Nevím, nemám hlad.
2: Počkej, mami, mám pro něho překvapení.
1: Přivezli jsme ti psaní, dali mi ho na stanici.
0: To mělo čas, děti. Teď teprve nebude jíst.
5: To bude pozvání od Protasova.
0: Představte si, do Livádie, děti.
1: Tam jezdí sám imperátor.
2: Na našeho Míťu tam určitě čekají.
0: Nenechali by tě v klidu, jdi si ho přečíst do svého pokoje.
5: Děkuji ti, maminko.
2: Ten je ale divnej.
0: Podej ubrousek, Kostě, a po večeři nebudeme dlouho sedět, až zítra si všechno povíme. Máme na to celé prázdniny.
6: Ráno začalo pršet a pršelo od rána do večera. Míťa celý den chodil venku a celý den tak hrozně plakal, že se sám divil síle a hojnosti slz. Bílá čepice mu splihla a dostala tmavošedou barvu. Studentský kabát zčernal.
5: Paraša mě hledá. Volá na dvoře. Zve mě k obědu. Ale já se neozvu. Půjdu, kam mě nohy donesou.
6: Holínky měl po kolena od bláta. Skrz naskrz promoklý, bez jediné stopy krve ve tváři a s uplakanýma, šílenýma očima kouřil cigaretu za cigaretou.
5: Paraša mě hledá v Lipové aleji. Zve mě k svačině. Ale já se neozvu. Půjdu, kam mě nohy ponesou.
6: Velké ruce mu zmodraly, rty sfialověly a smrtelně bledý obličej dostal šeříkový odstín. Déšť šuměl všude, na střeše, kolem domu i v sadě. Šum byl dvojí, různý, jiný v sadě a jiný kolem domu, kde nepřetržitě zurčeli a šplíchali žlaby, svádějící vodu do louží.
5: Přímo vysokou mokrou trávou, odpočinu si. Hned si odpočinu, na nabobtnalých zčernalých lavičkách tabulkové cesty. Odpočinu si, hned si odpočinu pod gotickou klembou smrků, z kterých jen crčí. Lehnu si na vlhkou slámu v salaši, kde jsem spal s Parašou. A měsíc, kde je měsíc? Ztracen, navždycky, jako já. Ať velké rezavé kapky padají slaměnou střechou na všecko, na všecko. Na dopis.
3: Míťo, drahý, nevzpomínejte na mne ve zlém. Zapomeňte.
5: Zapomenout.
3: Zapomeňte na všechno, co bylo.
5: Plesk, Káťo, co pak je tohle?
3: Jsem hloupá, jsem odporná, zkažená, ale já šíleně miluji umění.
5: Šíleně, plesky, plesk.
3: Kostky jsou vrženy, odjíždím. Víte s kým?
5: Proč tak teatrálně? Vždyť je to všecko jedno, Káťo.
3: Jste schopný, jste chytrý a pochopíte mě. Zapřísahám vás, netrapte sebe ani mne. Nic mi nepiš, je to zbytečné.
6: To nenadále ty, které tak strašně připomínalo a dokonce obnovovalo jejich blízkost, zalévalo srdce něhou. Mokrý od hlavy k patě doběhl pod své okno, zvenčí pozdvihl starodávný rám se zvedací polovinou, skočil do pokoje a vrhl se na postel.
2: Kde se asi toulá, maminko?
0: Myslím, že už je ve svém pokoji.
3: Brala jsem za kliku. Neotvírá. Je zamčeno na klíč.
2: Ty jsi tak klidná, maminko?
0: Co mi zbývá, děti?
1: Já bych šel s Trifonem a vyrazil pro jistotu dveře.
0: Co by to bylo platné, když se mu nedostaneš do srdce?
2: Vůbec nikomu neukázal ten dopis. Myslíš, že ho nepozvali do Livádie?
0: Ne. Nepozvali.
3: To je smutné. Olgo Petrovno, a kdybych se šla podívat pod okno?
0: Špatně bys pochodila, Parašo. To by se ho velice dotklo, už včera odpoledne byl podrážděný a hrubý.
1: Je z rodu Azrů ubohých, ti po lásce hned umírají.
3: Co to říkáte, Kostěnko? Nestrašte nás.
2: Kostě jen plácá.
4: Jsou to všecko jen hlouposti z toho, že škrábe básničky a moc čte. Ještě ke všemu pořádně promokl. Ale teď se z toho vyspí jako mužík z opice.
0: Kdyby nebylo, Trifone, tvého selského rozumu, někdy bych si i zoufala.
2: Pojď si zahrát dámu, Kostě.
1: Dej s tím pokoj, Áňo, raději si opakuj Puškina.
2: Teď mám na něho zrovna náladu, když prázdniny teprve začínají. Je to pravda, že měl hodně dětí? A čí vlastně byli? Jeho nebo dcerovi?
0: Zahraj si s ní, Kostě. A ráno si vyjedeš s Míťou na koni.
1: Proslavné orelské noviny. Tak, které chceš, bílé nebo černé?
2: Bílé.
1: Ale ukázala si na černé.
2: Ty podvádíš.
1: Já určitě.
3: Můžu sklidit se stolu, Olgo Petrovno?
0: Uklid to tady, už nikdo nebude jíst. A potom mi přines háčkování. Je asi na terase v houpacím křesle.
5: Civím tu do tmy s otřesně jasným vědomím, že jsem zahynul. Za okny to šumí a šplíchá. A šplíchá a šumí. A toto šumění a šplíchání a šplíchání a šumění je prostě nesnesitelné. Z jídelny je slyšet hlasy dětí. A jejich smích a jejich hádku. Áňa už zase prohrává. Jako každé prázdniny. A znovu se hádají a znovu se smějí. I to je strašné a nepřirozené. Jaká hrubost života v tom je. Jak jsou lhostejné a nemilosrdné. Jaký smysl.
6: Pod tím vším všedním životem Míťa pochopil, že záchrany a návratu k podivnému přeludu Káti na balkóně Meščerských, na balkóně zarostlém jasmínem, už není a nemůže být.
5: Roste a chroste tráva hrobová, živá a veselá a zelenavá.
6: Znovu se rozplakal bolestí, která mu rozdírala hruď. Neuvědomuje si následky, tápavě nahmatal zásuvku nočního stolku. Uchopil chladnou a těžkou ocovu pistoli, hluboce a radostně si odechl, otevřel ústa a rozhodně s rozkoší vystřelil.

roste, ach roste tráva hrobová, živá a veselá a zelenavá. Déšť na dlaždice odkapává, zbytečná slova mech už zakrývá.

Život je skoro podoben výletu ke vzdálenému horstvu. Jak je to zpočátku hezké. Kráčí se nám tak lehce a vesele. Všechno po cestě nás poutá a zajímá. Těšíme se na každou novou scenérii a s touhou hledíme k oněm modravým stráním v dáli, jimiž probělávají se věže kostelů a rozptýlené dědiny. Jaké tam budou teprve krásy? A což až dostoupíme hřebenu horstva, jaký tu asi rozkošný kraj objeví se za ním. Ale když konečně dojdeme o něch lákavých horských strání, shledáváme, že jejich dědiny nejsou krásnější než dole v kraji. A co se nám zdálí jevilo jako půvabná horská údolí, to, že jsou prozaické kamenité rokle. Avšak přece plahočíme se chutě do výše příkrými stezkami, pravíce si, že vyhlídka stemene v neznámý rozkošný kraj za horami nahradí nám všechny trampoty. Támhle už je vrchol. Mýlili jsme se. Před námi nová kamenitá stráň. Nutno stoupat ji ještě výše. Několikrát šálí nás ještě omylné zdání. Ale teď, ano, teď stojíme konečně na nejvyšším vrcholu horstva. Bože, jaké zklamání. Vidíme pod sebou širou, jednotvárnou rovinu, v níž není ani stopy těch krás, kterými nás vábila rozjařená obraznost. A proto jsme se trmáceli až sem nahoru. Tu obracíme se bez děky nazad. A hle, tam je krásy plno. Hle, ta bělavá stuha silnice, kterou jsme přišli, jak se pěkně vine lučinami a roklemi přes pahorky a doly, mezi temnými lesy a blízkavými rybníky. Vzpomínáme na všechna krásná místečka, která jsme tam cestou spatřili, na milé zastávky a veselé příhody. A tam daleko v modrém pozadí, ta výška sotva znatelná, toť náš domov. Tam jsou naši drazí, přátelé a známí. Uchvacuje nás rázem stezka touha. Ani nám nenapadá pustit se z hory dále na druhou stranu do té neznámé jednotvárné roviny. Všechno nás táhne nazad, k milému domovu. Chvatně se stupujeme naspět a míjíme s ironickým úsměvem chodce, kteří s upocenými skráněmi a nadějně zářícími zraky drápou se jako dříve my na temeno horstva. I já jsem již zklamán opustil vrchol života a toužebně vracím se nazpět. Budoucnost již mě nevábí žádným třpitným vnadidlem. Všechny mé iluze jsou v minulosti. Chystaje se nyní na cestu do známého kraje pod Ohří. Mám dojem, jako bych se připravoval k návratu do mladých dnů. Jako právě teď. Hledal jsem cestovní mapu Čech ve své skromné knihovně, jejíž hlavní necností jest nenapravitelná nepořádnost. Jistě, že mi nezbude nežli přebrat jí rub na rub a že prožluklá mapa bude právě to poslední, co vytáhnu. Ale tentokrát je proti všemu nadání vypadla z první knihy, která mi přišla do ruky. Byla to Bible. Tištěná roku 1845, vázaná v červené kůži s vyzlaceným křížem na hřbetě. Kniha ctihodná a památná, posvátná schránka nejvýznamnějších upomínek rodinných. Prázdných listů vpředu a vzadu, jakož i vnitřní strany desk, používáno totiž k zápiskám týkajícím se nejdůležitějších událostí v naší rodině. Největší část psána je s rukou mého otce. Maně padl můj zrak na první zápisku vzadu.
Dne 21. února 1846 narodil se syn můj, a sice ve 4 hodiny 20 minut odpoledne. Ten syn prvorozený jsem já. A k této řadí se 16 podobných zápisek o narození, křtu a kmotrech. Za 6 z nich zapsáno je ovšem hned úmrtí. 10 nás dorostlo. 5 bratří a 5 sester. Vlhnoucím zrakem dočítám ty stručné zápisky otcovi až k posledním. Ve středu na den svatého Václava 1870 narodil se nám poslední syn Jan. Jest dítě sváteční. Zdá se mi, že vidím otce, jak odloživ péro, zářícím okem zadíval se do vzduchu, kde viděl krásnou, skvělou budoucnost svého posledního. Vždy trochu věřil báji o dítkách svátečních. Připsal také u jiného mého bratra, připomínám, že je to dítě nedělní. Dejž Bůh, aby byl šťastným a oslavil rod můj. V té dlouhé řadě narození a úmrtí, kolik tu vyjmenováno různých českých míst a krajin. Jako právě u rodiny úřadnické, nemající vlastní půdy a střechy, těkající za chlebem z místa na místo, kam se uráčí cizí vůli neb osudu. Na břehu Sázavy, v Pošumaví, na blízku Ohře u Blaníka, v údolí Brdském, na Slánsku stály rozptýlené kolébky naše a také hroby zemřelých roztroušeny jsou po různých končinách domoviny. Ano, konám cestu po Čechách. Navštěvuji v duchu venkovské zámečky, dvorce, dědiny, tiché hřbitovy. Jenže necestuji v přítomnosti. Nýbrž minulým svým životem. Otec večer obyčejně čítal. Jest mi, jako bych opět seděl ve známém pokoji, kde bývalo tak příjemno za dnů zimních, když jsem se za soumraku vrátil domů po veselém klouzání na zamrzlých kalužích nebo tuhé šarvátce sněhovými kulemi. Jak tu bývalo milo pohlížeti z tepla na bílou chumelenici v oknech, ozdobených tu a tam fantastickými stříbrnými větvicemi a lístky ledové květeny, a naslouchat zvláštní hudbě kachlových kamen, v nichž důkladně praskala hořící sukovitá polena. Kamenným uhlím se v naší domácnosti tehdáž ještě netopilo. Za kulatým stolem seděl otec, zabrán do novin nebo nějaké knihy, vedle matka, nebylo-li jí třeba v kuchyni, zabývajíc se rovněž četbou a nějakou ruční prací, dokola pak časem i my děti, mladší arci zpravidla jenom nakrátko, neboť obyčejně pozdvihl otec hrozivě prst a pokáral přísným pohledem malé neposedy, kteří jej hlasitější zábavou nebo hádkou z četby vyrušovali a napomínání stávalo se nevrlejším a důraznějším, až pak nenapravitelní rušitelé klidu přestěhování do kuchyně nebo odvedení do ložnice ke spánku. Mně, nejstaršímu, méně vadilo nutné silencium, poněvadž jsem se mnohdy také rád pohroužil do nějaké knihy, ovšem za přítomnosti otcovi jen do takové, při níž nehrozila žádná pedagogická námitka. Osvětlení naší malé čítárny nebylo nikterak brilantní. O petroli se nám dosud nezdálo a lampy jsme tuším vůbec ještě neužívali. První lampa, na kterou se z pozdější doby pamatuji, byla na obyčejný olej, který se musel vždy po krátkém čase zvláštním přístrojem ke knotu pumpovat. Ale v čase, o němž vypravuji, stával tuším uprostřed onoho kulatého stolu pouze mosazný nebo plechový svícen se svíčkou jakosti dosti chatrné.
alespoň živě vzpomínám, jak často mě bavívalo pohlížení na přepodivné bohaté trápníky, které se každou chvíli na té svíčce tvořily, a na bezděčné drobné ohňostroje, které nepravidelně hořící knot časem sypě a prskaje prováděl. Méně těšily mě ovšem tyto úkazy, když jsem byl zabrán do nějaké poutavé lektýry a když třeba na místě nejnapínavějším otec uznal za potřebné zlepšiti blikavé a skomíravé světlo. Pokusil se upravit knot navlhčenými prsty a když to selhalo, vzal na pomoc důkladný železný štipec, který ležel vždy vedle svícnu. A zatímco jsem hořel nedočkavostí, abych po odbité operaci mohl číst dále napínavý příběh, jak často se tu stalo, že štipec místo opravy plamen nadobro uhasil a v pokoji pojednou nastala čirá tma. Hmatáno pak po sirkách a několik rozškrtnuto nadarmo, než prskající modrý plamének s pronikavým sirným zápachem pomaloučku se rozhořel a svíčka znova rozžata. Vy všichni, kdož pamatujete těch nešťastných štipců a všeho ostatního, musíte uznati, ba věru svět pokračuje.

Dnem nejpamátnějším pro nás malé býval ovšem Štědrý den. Jako bývá v rodinách obyčejně. Kouzlo Štědrého večera tak mocně i později mne ovládalo, že jemu byla věnována první moje vytištěná báseň i první proza, kterou jsem napsal. A spisovatelstvo vůbec vyčerpalo tuto látku v nesčetných vánočních povídkách a básních tak důkladně, že se čtenářstvo rádo spokojí, odbuduli své štědrovečerní vzpomínky co nejstručněji. Naši rodiče velmi dbali o skvělou oslavu Štědrého dne a způsob, jakým se to dálo, opakoval se rok co rok do nejmenších podrobností s takovou přesností, jako by šlo o nějaký liturgický výkon nebo dvorní obřad. My děti znali jsme již zevrubně všechny tyto podrobnosti a vynechání jediné z nich bylo by se nás dotklo bolestně jako částečné znevážení svatého dne. Již den předtím zavládl v naší domácnosti neobyčejný ruch. Soustřeďoval se arci hlavně v kuchyni, kde konaly se již první přípravy k velkolepým hodům, o jakých se naší prosté tabuli jindy ani nesnilo. Avšak vedle ryb a jiných jedlých věcí, s nimiž měla matka plné ruce práce, objevovaly se v naší domácnosti i různé balíky, s nimiž se zase otec hlavně zabýval. Jeho vzezření bývalo přitom položartovně, polovážně tajemné a často mizel na dlouhé chvíle do jednoho pokoje, který pro nás malé v tu předvánoční dobu byl nepřístupným sanctissimem. Zachovávala se v naší rodině přísná legenda o tajemné návštěvě samého Ježíška. V prvních letech věřil jsem jí pevně. Později vyklala se ovšem tato víra čím dále tím povážlivěji, ale i ještě jako odrostlejší hoch, kdy jsem již prohlédl úplně, zavíral jsem jaksi násilně oči před tím světlem poznání, snaže se zachovat i alespoň stín tajemně blaživé nejkrásnějšími upomínkami dětství posvěcené iluze. A v ten Štědrý den, kdy mne otec poprvé vzal sebou do tajemného pro mladší mé bratry a sestry zapovězeného pokoje, abych mu pomáhal strojit vánoční strom, bylo mi teskno, jako bych navždy ztrácel překrásnou, nenahraditelnou část svého života. O Štědrý den zachovávali jsme my děti svědomitě půst, méně proto, abychom uviděli zlaté prasátko, ve které jsem alespoň já nikdy nevěřil, jako spíše, abychom se ničím neprohřešili proti zvyklostem nejvzácnějšího pro nás svátku. Okolo 5:00 sedali jsme konečně k večeři. Byl nás vždy hezký počet. Měli jsme vytahovací stůl a toto zařízení bylo velmi praktické. Postupem času musel být stále prodlužován, neboť každým rokem přibývalo k němu o nového malého jedlíka. Již v Litni bylo nás s rodiči 8 osob a osůbek, později pak vzrostla naše rodina až na 12 členů, vedle nichž přisedal ke stolu ještě hospodářský příručí nebo praktikant, časem 2 nebo i 3, někdy též některý příbuzný nebo jiný host, mnohdy delší dobu u nás meškající. K rovnému počtu štědrovečerních hodovníků úzkostlivě se přihlíželo, spíše z piety ke všem vánočním tradicím, nežli ze skutečné pověry. Popřípadě vyrovnáván počet stolovníků usazením nejmenších dětí ke zvláštnímu stolku. V ten den lesklo se na sněhobílém ubrusu nejlepší nádobí a náčiní, které jsme měli, a svícny zdobil vždy otec papírovými krajkami vlastnoručně vystříhanými.
Počet i pořad jídel byl tradicí nezměnitelně ustálen. Vždy následovaly za sebou rybí polévka, treska, černá ryba, jablkový závin, smažená ryba, šneky, modrá ryba, slaneček a dezert, skládající se z nakrájené vánočky, jablek, ořechů a lískových oříšků, načež naléval se punš do vysokých štíhlých sklenek. Onen závěrečný obyčejný slaneček přicházel na stůl jen proto, poněvadž otec jim zachovával jakousi reminiscenci na dětská svoje léta, kdy jakožto dítě rolníka slavíval Štědrý večer způsobem sice o mnoho prostším, ale budícím v něm přece nejsladší upomínky. Při tom slanečku vždy se rozpovídal s okem zářícím o dávných, o něch dobách, kdy v selském statku slavíval Štědrý večer o černém Kubovi v dolkách, slanečku a křížalách. Vždy před závinem jablkovým zvedl se otec od stolu a s tváří žertovně tajuplnou odcházel z pokoje, mna sobě ruce, což bývalo při něm výrazem radostného vzrušení. Zajisté, že v láskyplném jeho srdci otcovském obrážela se veliká část radostného toho rozčilení, jímž se naše dětské nitro zachvívalo. Po jeho odchodu z pokoje neměli jsme již poklidu. Bystřili jsme sluch, nedočkavě upírajíce oči na dveře, a když rozlehl se konečně hlas zvonku, opřekot pádili jsme s radostným křikem do pokoje dotud zapovězeného, za jehož prahem jsme však na chvilku stanuli v němém radostném úžasu ze všeho toho třpitu a jasu, jímž zářili větve vánočního stromu. Kolem rozestavěny byly židle, na každé položeny dárky pro některého člena rodiny s připojeným lístkem, na němž bylo napsáno jméno obdarovaného. Jako slepotou poraženi nepoznávali jsme ani my větší na nich povědomé písmo otcovo. Zdálo se nám vpravdě písmem nebeským. A co tu bylo jásotu nad každým dárkem, ať třeba lacinou dřevěnou krabicí s liliputánskými domky a stromky, anebo některou knížečkou douchovou či rozumovou s prostičkými obrázky. A v jakém blahém rozechvění malých i velkých stráven ostatek Štědrého večera za rozličných her a veselých řečí, až neodolatelná dřímota malým u stolu sklížela oči, nebo někdy větší z nás dočkali se zvonění na půlnoční. Za doby našeho bydlení v Litni vedla se právě válka krymská a její ohlasy zasahují silně v mé upomínky chlapecké. Pamatuji se, s jakou dychtivostí můj otec nové zprávy z bojiště očekával a jak živou účastí všechny fáze velikého dramatu válečného provázel. Jeho sympatie byly na straně Rusů. Již jako nadšený stoupenec myšlenky všeslovanské musil jim přáti vítězství. I za povahy snadno a prudce vznětlivé zářil v den, kdy došly zprávy čirou radostí, mnul si veselé ruce a rozjařen líčil matce, strýci a nám všem dětem hrdinské činy Rusů. Za to v dobách, kdy vojska spojenců dobývala úspěchů, kabonil se nad novinami jako noc, pohazoval jimi hněvivě a v mrzutém rozčilení prudce chodíval pokojem, hotov uleviti své vnitřní bouři zlobným výbuchem proti každému, kdo se mu v takovou nešťastnou chvíli namanul do cesty. Otec zabýval se rád a s láskou všemi slovanskými kmeny, ale největší sympatie choval k Rusům. A této náklonosti zůstal věren až do svého konce. Již tehdáž za krymské války horlivě se seznamoval s poměry ruskými. Kromě novin a map, na nich sledoval operace válečné, nejčastěji ležela před ním tlustá německá kniha, obsahující zevrubné vypsání ruského státu a života. Z ní vypravoval mnohdy matce i nám dětem zajímavější podrobnosti a já litoval velmi, že nebyla česká.
Takto mohl jsem se bavit i pouze jejími obrázky, z nichž utkvěl mi v paměti zejména jeden. Ruský selský domek, celý ze dřeva jako vysoustruhovaný, kterým jsem byl přímo okouzlen. Nad to líčíval ještě otec, jak příjemno je asi v takovém dřevěném domku v teploučké trávové světnici, když venku chumelí se bez konce sníh a fičí mráz ukrutné ruské zimy. Tato zima měla pro mne zvláštní půvab již z té doby, kdy jsem začal číst podivuhodná dobrodružství pana Prášila. Na začátku knihy, dokud jsem z jiných příhod ještě nepoznal bezednou prolhanost Prášilovu, skoro jsem uvěřil historce, že hrdina knihy jednou na Rusy z večera před noclehem v zasněženém poli uvázal svého koně k železnému kříži u cesty, který však byl vlastně křížem na věži kostela, až po tuto špičku úplně do sněhu zapadlého, takže pak ráno, když sníh přes noc roztál, pan Prášil ležel dole na hřbitově a jeho kůň visel nahoře na kostelní věži. Jisto jest, že ruská zima, jak jsem si ji představoval, nebyla příliš vzdálena té prášilovské gaskoňády. A zima vůbec měla tehdy pro mne velikou přitažlivost svým sněhem a ledem, třpitnými rampouchy u střechy a divnými květy v oknech, sklouzačkami a sáňkami a zvláště svým štědrým večerem. Chvílí našich nejkrásnějších snů a vzpomínek po celý rok.

0: Ríbano.
1: Vine tu.
0: Ríbano.
1: Příteli, Ríbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ríbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ríbano.
2: Haló, slyšíte?
3: Ano, co je?
2: No tak proberte se. Pane, jak si to vůbec představujete? Jste knihovník a jste tu kvůli čtenářům, co si chtějí knihy půjčovat, a ne proto, abyste si je sám četl.
3: Víte, já...
2: Moment. No, ne. Ale to jste zase vy?
3: Ano. A vy, pane soudce?
2: To je náhodička. Máme na sebe štěstí,
3: no.
2: Jednou se sejdeme v nemocnici, protože vás při přecházení ulice kvůli čtení porazilo auto. Jindy zase odejdete z knihovny s rozečtenou knihou bez ohlášení a málem vás za to musím odsoudit. A nakonec se ocitnete tady, jako knihovník.
3: No, víte, řekl jsem si, že to bude nejlepší.
2: Chápu, takhle jste mezi knížkami pořád, že? Jenže i tady jste zase duchem nepřítomný člověče. Mám tady plnou náruč knížek a kdybych nebyl poctivec, tak vám s nimi zmizím a vy si ničeho nevšimnete.
3: Jež, ono je to zrovna tak napínavé.
2: A o čem vlastně čtete?
3: Zase o Vinetuhovi a jeho bílém bratru Oldšetrhem.
2: A že mě to hned nenapadlo.
3: Totiž o Vinetuhově veliké a jediné lásce. Tajemství horské růže.
2: Vážně? Poslyšte, to mě zajímá. Povídejte.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
4: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Putoval jsem už několik dní na svém černém hřebci nekonečnou a zaprášenou prérií a na mém oblečení to bylo pořádně znát. Mířil jsem k severu, k řece Niobrara, kde mě měl očekávat Vinetu.
4: Sejdeme se u mého starého přítele Old Firehanda.
3: Old Firehand, ohnivá ruka. Jak často jsem u táborových ohňů slyšel vyprávět o chlapíkovi s tímhle válečnickým jménem. Patřil k vyhlášeným zálesákům. Žil na divokém západě už léta a teď si tam na severu založil malou společnost lovců kožešin. S Vinetuem se přátelili už dávno.
4: Poznal jsem ho ještě jako chlapec. V dobách, kdy Old Firehand jezdil k mému otci Inčučunovi, kterého spolu s květem Apačů, mou sestrou Nšoči, pak zabil ten zlosin Sentr. Naše přátelství se pak ještě utužilo, ačkoliv nás dělí tak velký rozdíl věku.
3: Jedno mi však bylo vždycky divné. Vinetu mluvil o Old Firehandovi jen málo kdy a všiml jsem si, že vždy přitom projevoval neobvyklou zdrženlivost, jakýsi ostych. Z myšlenek mě vyrušil Hatá Tytla. Odfrkl tím zvláštním způsobem, kterým zkušený prérijní kůň oznamuje, že v okolí je někdo živý. A skutečně. Brzy se na obzoru objevili dva jezdci. Cválali směrem ke mně a jeden už byl blízko. Pro jistotu jsem si připravil revolver, ale pak... Cože? Vždyť... Ano, hnal se ke mně chlapec sotva 15letý.
5: Dobrý den, muži.
3: Zdravím tě, mladíku.
5: Co pak se tak prohlížíte?
3: Jen se dívám, jestli mám v pořádku drátěnou košili, aby mě snad vaše pátravé pohledy neprovrtaly.
5: Je snad zakázáno si vás prohlídnout?
3: Ale ne, kdepak. Jen si myslím, že na mě nic mimořádného k vidění není.
5: Za to na vašem koni ano. Ostatně můj průvodce si to myslí taky. Že, strýčku?
6: Báječné zvíře. Z dálky i zblízka. A tu figuru v sedle radši nevidím.
3: Chlapcův průvodce, vyčohlý chlapík, který nás zatím dojel, si zřejmě nebral servítky. Dělal jsem, že tu urážlivou větu neslyším. Chlapec, který se na svůj věk zdál nezvykle vážný a vyspělý, po mně šlehl pohledem.
5: Ano, koně máte znamenitého. Neprodal byste ho?
3: Ani za milion. Ten vraník mi už několikrát zachránil život.
5: Má indiánskou školu. Jak jste k němu vlastně přišel?
3: Znáte Vinnetu a náčelníka Apaču? Daroval mi ho.
5: Vinnetu? Odpusťte, ale nevypadáte na to, že byste měl něco společného s Vinnetuem. Toho dobře znám. Snad mi nebudete dokonce tvrdit, že jste Old Shatterhand.
3: Moje válečnické jméno. Old Shatterhand. Drtící ruka. Pod ním jsem byl známý po širých pláních i horách divokého západu. Nikdo mě pod jiným jménem neznal. A pouze Vinnetu mi někdy říkal...
4: Charlie, můj bratře.
3: Ano, Charlie. Podle mého křestního jména Karel. Jenže teď bylo moje válečnické jméno vyslovené trochu s posměchem, s ironií. Chlapec chtěl zřejmě naznačit, že do slavného zálesáka mám hodně daleko.
5: Považoval bych vás spíš za nějakého prospektora nebo zeměměřiče. Ty vaše nablízkané revolvery, ta sváteční puška a ta druhá jako kanon, to mluví za všechno.
3: Máte pravdu, jsem spíš sváteční střelec. Ale sem tam se i trefím.
5: Ano. A co říkáte téhle pistoli?
3: Sáhl do kapsy v sedle a vytáhl stařičkou zrezivělou bouchačku, která vypadala spíš jako klacek a měla určitě aspoň 100 let. Ovšem, proč by nemohla docela dobře sloužit? Viděl jsem hodně zálesáků, kteří stříleli z podobných kusů železa a naprosto přesně. A také jsem to chlapci řekl.
5: A dokázali by taky tohle?
3: Strhl koně stranou, objel mě tryskem v kruhu, zvedl ruku a vypálil ránu přímo po mně. K čertu, co to mělo znamenat? Uvědomil jsem si malé škubnutí a musel jsem se usmát, když jsem viděl, jak mi k nohám letí kvítek, který jsem si předtím zastrčil za klobouk. Nechtěl se nakonec ten sebevědomý mladíček přesvědčit, jak to vypadá s mým svátečním střelectvím ve skutečnosti. Nechtěl mě vyprovokovat, vyzkoušet. Proto jsem mu odpověděl s ledovým klidem.
7: To svede každý slušnější lovec. Ale každý tak klidně nenastaví svůj klobouk, protože je pod ním hlava, jasné? Příště byste neměl takhle bez rozmyslu střílet, mladíku.
6: A proč by ne? Taková tulácká hlava, která se potlouká po prérii, bez toho nestojí za víc, než za trochu prachu.
3: Nechal jsem drzost chlapcova průvodce opět bez odpovědi.
5: Vy jste tu cizí, co? Nejste Američan?
3: To mluvím tak špatně anglicky.
5: Přízvuk vás prozrazuje. Ostatně já taky nejsem vlastně pravý Američan, taky nemluvím bez chyby. Otec je přistěhovalec z Evropy a matka byla indiánka.
3: Tak proto ty zvláštní rysy obličeje a osmahlý odstín pleti s nádechem do bronzova, pronikavé oči.
5: Podívejte, tamhle, jakoby ten kouř vystupoval ze země.
3: A? Tam v údolí je New Venango, kde byla nedávno objevena nafta, že? Neznáte náhodou naftového krále Emeryho Forstera?
5: Trochu. Máte s ním jednání?
3: Ne. Potřebuju si tam dole jen koupit pár věcí.
7: Ptal jsem se na Forstra jen tak, je to přece známý člověk.
5: A vy už jste ho někdy viděl?
7: Ne.
5: Ale ano, jede přece kousek za námi. To víte, v prérii se na nějaké ty seznamovací formality moc nedá.
7: Jestli chcete říct, že lidi v prérii nevědí, co je úcta k člověku, tak se mýlíte. Samozřejmě neměří člověka podle toho, kolik má dolarů, ale podle toho, co dokáže. Milionář v divočině třeba zahyne, ale spousta westmenů, co mají hluboko do kapsy, si s nebezpečím umí poradit.
5: Máte vcelku pravdu. Ale v jednom ne. Klidně vám najdu zálesáka, o kterém nejde říct, že je kdo ví jak chudý. Slyšel jste někdy o Old Firehandovi?
7: Samozřejmě.
5: Tak vidíte, zrovna on. A nebo Vinetu. Ti dva by vás mohli v horách zavést k nalezištím zlata a stříbra, o kterých nikdo nemá ani potuchy. Jsou to vlastně boháči. Ale jistě by s nějakým naftovým magnátem neměnili ani za nic.
6: Tak už dost, Harry. Doufám, že to nemá být narážka.
5: Nechme toho. Ostatně už jsme na místě. Kupředu.
3: Harry se tedy jmenoval ten hoch. Líbil se mi čím dál víc. Ale ještě jsem netušil, co všechno spolu prožijeme. Zatím jsme dojeli na okraj široké rokliny. Dole bylo vidět malou osadu, vlastně jen pár baráčků. To tedy bylo ono už proslavené New Venango. Opatrně jsme sestoupili po srázu dolů. Hatá Titlá přitom za mnou šel jako pejsek. Zatímco Harry a Forster museli svoje koně, kteří se namáhavému sestupu vzpírali, táhnout za uzdu. Dívali se po mně závistivě.
6: Hej, počkejte, člověče. Doprovodíme vás ke krámu, musím si vyřídit jednu maličkost.
3: Brzy jsem měl poznat, jakou. Seskočil jsem u krámu z koně, přehodil uzdu přes sedlo a najednou mě slavný naftový král chytil za rukáv a druhou rukou Hatá Titlu za uzdu.
6: Já toho koně koupím. Co stojí?
7: Nic. Není na prodej.
6: Dám vám $200.
7: Nenamáhejte se.
6: 300.
7: Říkám vám, že není na prodej.
6: 300 a platím všechno, co si v krámu vyberete. Ne? Tak vám přidám navíc svého koně.
7: Díky, za toho nedám ani žíně z ocasu svého vraníka.
6: Ale já toho koně chci. Líbí se mi.
7: To vám rád věřím. Ale jste příliš chudý na to, abyste si ho mohl koupit.
6: Já chudý? Co pak vám Harry neřekl, kdo jsem? Mé jméno je Emery Forster. Můžu zaplatit 1000 takových mustangů.
7: Ano, za svoje dolary dostanete jistě dobrého koně, ale mého vraníka ne. Ten má docela jinou cenu. A pusťte ho.
6: Ty chlape, tu lácka. Sláma mu čouhá z bot a bude dělat drahoty. Aspoň byste se jednou dostal poctivě k penězům.
7: Pozor na jazyk, Forster.
6: Pomalu, pomalu, pomalu. Jste v New Venangu a tady jsem pánem já. Tady platí moje slovo. A kdo se podle toho neřídí, toho přivedu k rozumu jinak. Slyšel jste poslední nabídku? Dostanu od vás toho koně nebo ne?
7: Nedostanete. A nechte ho.
6: Cože? Tak to tedy ne.
3: Najednou ztratil všechno sebeovládání. Praštil mě do prsou, až jsem se zapotácel. A pak se vyhoupil do sedla.
6: A máš to, chlape. Emery Forster umí koupit koně, i když mu ho nechtějí prodat. Tady je můj kůň, je váš. Účet v krámě vyrovnám, jak jsem slíbil. A pro dolary si zajeďte, kdy chcete. Kupředu, Harry!
3: Chlapec váhal. Podíval se na mě a ve tváři se mu zračilo napětí. Když jsem se nepohnul, vystřídal je výraz opovržení.
5: Víte, co je to kojot?
7: Ovšem. Zbabělý tvor, kterého vyděsí každé psí štěknutí.
5: Dobře to znáte. A není divu, protože vy sám jste takový kojot.
7: Tak moment, hošičku. Dej si lepší pozor na jazyk.
5: Má to snad být výhruška?
7: Hloupost. Přece nebudu vyhrožovat klukovi. Snad si vážně nemyslíš, že nechám Forstrovi koně jen o vteřinu déle, než budu chtít.
5: A jak dlouho mu to dovolíte? Můžu se zeptat?
3: Otočil jsem se k němu zády a Harry bez odpovědi odjel. Vším jsem se bavil, protože jsem věděl přesně, jak to dopadne. Stačilo by moje jediné hvízdnutí a Hatá Titlá by nevítaného pána schodil a vrátil se ke mně. Celou scénu sledovalo několik Forstrových lidí a nepokrytě mi dávali najevo, že mě taky považují za zbabělce. No nic. Nakoupil jsem v krámu, co jsem potřeboval, a šel se porozhlednout po naftarské osadě. Než jsem se dostal k Frostrovu domu, soumrak už pořádně zhoustnul a... Hatá titlá, nemohl jsem se mýlit. Ucítil mě a zafuněl. Ano, bylo to jasné. Nikdy se nenechal odvést cizím člověkem do stáje a tak ho museli nechat tady venku před verandou. Připlížil jsem se k němu, sundal si z ramene pytel se zásobami a tiše ho upevnil vraníkovi pod sedlo. Hatá titlá nedovolil, aby mu sedlo někdo sundal, a mně to teď přišlo vhod. Pracoval jsem tiše, protože na verandě spolu hovořili dva lidé, Harry a Forster.
5: Ale ne, stričku, to není poctivé nechat volně odtékat naftu z dolního vrtu jenom proto, aby se zvýšila poptávka a ceny šly nahoru.
6: Nesmysl, jaké pak poctivé, nepoctivé. Až stoupnou ceny, spustím horní vrtnou věž a budu široko daleko jediný dodavatel. Uvidíš, co vydělám dolarů, 100 000.
3: Rozhovor přerušila rána, hromové, dunivé zaburácení. Země se zachvěla a obrovský hořící sloup, snad 50 metrů vysoký, plál tam, kde byla vrtná věž, jako nějaká obří pochodeň. Ohnivý chvost se rozprsknul do všech stran, zaplavil všechno kolem sebe a začal se s úděsnou rychlostí plazit po zemi. Trvalo to jen pár sekund a najednou to vypadalo, že vzduch je sám oheň, tekoucí stěna plamenů.
8: Zhasněte světla! Okamžitě zhasněte všechna světla!
3: Proud hořící nafty se rychle rozléval po údolí, šířil se jako žhavá záplava.
8: Zachraňte se, lidi! Utíkejte! Musíte nahoru!
3: Nemohl jsem se už o nikoho starat. Chytil jsem Harryho a vyšvihnul se s ním v náručí do sedla k Hatátitlovi.
5: Co se to děje? Pusťte mě, slyšíte?
3: Divoce se bránil, snažil se mi uniknout, jenže vědomí blížícího se nebezpečí mé síly znásobil. Tiskl jsem ho k sobě a Hatátitlá nás unášel jako s větrem o závod. Skalní stezka, kudy jsme odpoledne sestupovali z prérie, už byla nesízdná. Hořící proud jí zasáhl a proměnil v ohnivou řeku. Zbývala jediná možnost úniku, ta, kterou se teď řítil Hatátitlá, podél řeky dolů. Jenže jsem nevěděl, jestli je v soutěžce dost místa a jestli na nás plameny přece jen nedosáhnou. Sevřela mě úzkost a hrůza.
8: Je tady nějaká cesta. Dostaneme se tudy z údolí ven.

0: na dušení horko, smysly mě opouštěly. A přece jsem si posledním cípkem vědomí přikazoval, že musím vydržet. Že nesmím podlehnout, vzdát se únavě a hrůze, že jde o život. O můj i o život chlapce, kterého držím v náručí.
1: Hata, ty to pryč. Pryč, kam chceš, jenom přidej, hata.
0: Příšerný žár mi zdusil slovo v ústech. Ale můj skvělý vraník žádné povzbuzování nepotřeboval. Letěl jako šíp neznámou krajinou. Ještě jeden skok. Poslední, daleký a strašlivý skok. A konečně vraník tu skalní stěnu zdolal. Vyšplhal se až nahoru. Pak ještě několik set kroků pryč od požáru do prérie. A hatá titlá zůstal stát. Já s chlapcem jsem se vysílením svezl ze sedla a zůstal bezvládně ležet na zemi. Ale byl jsem zachráněn. Zachráněn.
2: Haló, člověče. No tak vzpamatujte se.
3: Co? Co je?
2: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
3: Tak vyprávějte.
0: A zvonění. Zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
2: No ale co bylo dál? Povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
0: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Ríbano.
1: Vine tu.
0: Ríbano.
1: Příteli, Ríbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ríbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ríbano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávil jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu.

0: nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinnetouovo volání.
1: Charlie, můj bratře.
0: Můj bratře Vinnetou. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Žhavý proud zasáhl skladiště. Bylo slyšet, jak vybuchují sudy s naftou. Rozpoutala se hotová dělostřelecká palba a každá rána nás varovala, že ohnivá záplava nám je v patách. Byla to hotová stěna plamenů. Postupovala s pekelnou rychlostí přes celou šíři údolí. Vzduch žhnul, bylo k zadušení horko, smysly mě opouštěly. A přece jsem si posledním cípkem vědomí přikazoval, že musím vydržet. Že nesmím podlehnout, vzdát se únavě a hrůze, že jde o život. O můj i o život chlapce, kterého držím v náručí.
2: Hataty to pryč. Pryč, kam chceš, jenom přidej, hata.
0: Příšerný žár mi zdusil slovo v ústech. Ale můj skvělý vraník žádné povzbuzování nepotřeboval. Letěl jako šíp neznámou krajinou. Ještě jeden skok. Poslední, daleký a strašlivý skok. A konečně vraník tu skalní stěnu zdolal. Vyšplhal se až nahoru. Pak ještě několik set kroků pryč od požáru do prérie. A Hatatitla zůstal stát. Já s chlapcem jsem se vysílením svezl ze sedla a zůstal bezvládně ležet na zemi. Ale byl jsem zachráněn. Zachráněn. Svět se se mnou točil. Z dálky se ozývala země zlověstným duněním. Záře plamenů jako ohnivá opona stoupala na obzor. Ale já i Harry jsme byli v bezpečí. Díky Hatatitlovi. Vraník se ještě třásl vzrušením a námahou. Přitiskl jsem se k němu, zabořil obličej do hřívy a políbil ho.
2: Hatatitla, milý zlatý koníčku, děkuju ti. Nikdy ti to nezapomenu. A děkuju za tebe, Vinnetouovi.
0: Harry ležel vedle mě bez pohnutí. Lekl jsem se, že se snad utopil v dravém proudu řeky, zatímco jsem ho zachraňoval před plameny. Horečně se mu třel spánky, hýbal pažemi, dýchal do úst. A konečně. Jeho tělo se zachvělo, hruď se začala zvedat. Nejdřív docela nepatrně, pak znatelně. Za okamžik procitl, chvíli na mě udiveně civěl a pak s výkřikem vyskočil.
3: Kde to jsem? A co se stalo?
2: Právě jsme se zachránili z toho pekla tam dole.
3: Z toho ohně? Proboha, Newfenango hoří a Forster?
0: Jako by si při tom jménu uvědomil, co se odehrálo. Jako by si připomněl ty, co zůstali dole. Zvedl proti mě pěst.
3: Vy jste zbabělec, člověče. Hnusný zbabělec, kojo, tak už jsem vám řekl. Vy jste mohl zachránit všechny, ale místo toho jste se sebral a utekl. Já vám i pohrdám. Musím k ním do údolí.
2: Nikam. Tady zůstaň. Jim už stejně nepomůžeš a sám se zničíš.
3: Puste mě!
0: Vytrhl se mi a řítil se dolů jako zběsilý. Ucítil jsem něco v dlani. Prsten. Asi se mu při tom silném škubnutí se smekl z prstu. S povzdechem jsem si ho navlékl na malíček. To tedy zbylo z celé mé nadlidské námahy. Byl jsem k smrti unavený, ale přesto jsem noc skoro probděl. Každou chvíli jsem přistupoval k okraji rokliny a pozoroval, jak se z ní stále valí černý kouř z hořící nafty. Teprve ráno se oheň uklidnil. Na údolí byl smutný skličující pohled. Kromě malého domku na návrší, kam se plameny nedostaly, zmizelo skoro všechno a zbylo jen trochu popela. Tamhle je Harry. Ano, s několika lidmi postával před domkem, který snad zázrakem ušel pohromně. Sestupoval jsem po stezce dolů. Lidé od domku si mě všimli, snad je Harry upozornil, nevím. Jisté je, že jeden muž vešel dovnitř, po chvilce se vrátil s puškou a namířil na mě.
3: Vypadněte! Jinak vás dám zastřelit!
4: Chci vám pomoct!
3: To známe, tuhle pomoc!
4: Musím vám něco dát?
3: Nedělejte z nás hlupáky! Rád bych věděl, co takový obejde jako vy má na rozdávání! Nejdřív se ukáže jako zbabělec a potom z pomsty zapálí!
0: Nebyl jsem mocen slova. Cože? Já, že jsem... O mně si myslí...
4: Co tě to napadlo, blázne? Ten požár jste si zavinili sami svou nedbalostí. Co pak bych kvůli tobě nasazoval vlastní život?
3: Hloupé vytáčky! Všichni se mohli zachránit, kdybyste jen chtěl. Ale místo toho se upekli, uhořeli. A strýček? Za to zasloužíte kulku!
0: Sotva dořekl, zarachotila rána. Střelec naštěstí mířil špatně. Zasvrběly mě prsty, ale ovládl jsem se. Otočil jsem se k hloučku zády, vyběhl nahoru, vyhoupl se do sedla, popleskal Hatátytlu po šíji a pobídl ho ke klusu. Chtěl jsem být co nejdřív pryč, hodně daleko od toho místa, kde jsem místo vděku za záchranu života sklidil obvinění ze zločinu. Jel jsem k severu několik dní, než jsem se dostal k řece Niobrara. V uších mi stále zněla ozvěna výstřelu, který po mě dal vypálit chlapec, jemuž jsem zachránil život. Ale pak se můj smutek rozptýlil.
1: Charlie, můj bratře.
0: Můj bratře Vinetu. Byli jsme zase spolu. A podle dohody jsme zamířili do hor k místu, kde měl Old Firehand se svou loveckou společností skrýš. Cestou jsme však narazili na indiánskou stopu.
5: Na cestě ohnivého oře leží rudí mužové. Chtějí ohnivého oře přepadnout.
0: Rozhodli jsme se k rudochům přiblížit. Bylo jich asi 30. Všichni pomalovaní válečnými barvami a vyzbrojení nejen luky a šípy, ale i střelnými zbraněmi. Byli v pilné práci. Vláčeli na kolejnice kmeny stromů a těžké balvany.
5: Jsou to Ponkové. Nejbojovnější a nejkrutější kmen Siouxů.
6: A je s nimi běloch, podívej. Vždyť to je. Rychle zpátky.
0: Nevěřil jsem vlastním očím. Můj rudý bratr, obvykle tak klidný a zdrženlivý, se přímo chvěl vzrušením a oči mu svítily jako šelmě.
6: Vinetu zná toho bělocha?
5: Je to Paranoch, náčelník Ponků. Uf, jako touží prérijní tráva po kapce rosy, tak toužilo Vinetuovo srdce po pomstě na tomhle muži. Teď ta chvíle přišla.
6: Co, oni mají bílého náčelníka?
5: Ano. Nejdřív ho přijala mezi sebe rada starších kmene Atabasků. A když všechny šedivé vlasy odešly do věčných lovišť, dostal náčelnický kalumet a ukořistil mnoho skalpů. Zaslepil ho však zlý duch. Zacházel se svými bojovníky jako s otroky a Atabaskové ho vyhnali. Teď zasedá v nejvyšší radě kmene Ponků.
6: Odkud zná Vinetu toho muže?
5: Je to ničemný vrah. Vinetu s ním skřížil Tomahav, když...
7: Vinetu! Pomoc! Vinetu!
5: Je to dávno. Ale běloch nebojuje čestně, přepadává ze zálohy. Teď ho však Manitu vydal do apačových rukou. Žádná moc mu nepomůže.
0: Jeli jsme vstříc vlaku, abychom cestující varovali. Pomalu padala tma a tak, když jsme urazili po kolejích pořádníků z cesty, natrhali jsme hromadu suché trávy, udělali z ní několik výchů a posypali je střelným prachem. Vystřelil jsem na věchec slámy a když chytla, mával jsem jim jako pochodní. Za okamžik i s dalším a dával jsem vlaku znamení, aby zastavil. Strojvůdce asi znamení spozorovala hned, protože skoro v zápětí se ozvala parní píštěla a hned potom zaskřípěly brzdy a strhnutím kol se vlak přehnal kolem nás. Uskočili jsme a hnali se za lokomotivou, která už zastavovala. Rychle jsme přes čelní reflektor přehodili pokrývku.
4: Zhasněte světla! Musíte zůstat ve tmě! Tam vpředu číhají indiáni, ponkové. Chtějí vlak vykolejit a přepadnou.
0: Nastala vřava a z vagónů vylézali muži se zbraněmi. Pak si všimli Vinnetua a chtěli se na něj vrhnout.
4: To je můj přítel, lidi! Je to Vinnetu, náčelník Apačů!
8: Vinnetu? Co říkáte? Vinnetu je tady?
0: Z hloučku se prodíral obrovitý chlap. Byl to učiněný kolos a jeho oděv, na rozdíl od ostatních, prozrazoval prérijního lovce.
8: Poznává Vinnetu svého starého přítele?
9: Jak by mohl Vinnetu zapomenout na Old Firehanda, slavného bílého lovce, přestože ho neviděl už mnoho jar?
8: Rád věřím, Vinnetu. Se mnou je to stejné.
0: Old Firehand. Ohnivá ruka. Tak tohle byl ten věhlasný lovec a bojovník, o kterém koluje u všech táborových ohňů tolik neuvěřitelných historek.
8: Vy jste, Vinnetu, přítel? Dobrá, jeho přítel je i můj. Tady je ruka.
0: Pocítil jsem stisk tlapy ne lidské, ale snad medvědí.
9: Ano, je to můj nejdražší přítel. Vypili jsme spolu krev bratrství.
8: Krev bratrství? Moment, nejste vy snad... Ano, určitě.
9: Old Shatterhand.
0: Cestující byli přesvědčeni, že se jim podaří indiány odrazit. Vždyť je povedou tři nejslavnější mužové západu.
8: S těmi lumpy žádné caviky. Postřílíme je a hotovo.
10: Jsou to přece lidé.
8: Ale chovají se jako bestie. Slyšel jsem o vás a proto vím, že jste schovývavý i klotrum, ale já ne. Možná, že kdybyste zažil to, co já, tak byste i vy jednal stejně. A protože tu zběř vede a podněcuje stonásobný sprostý vrak Paranoch, tím hůř pro všechny. Mám si totiž vyřídit jeden účet i s ním osobně.
9: Vinnetu rovněž a ten účet je psaný krví.
0: I jindy tak mírný Vinnetu hořil záští. Musel k tomu mít jistě pádný důvod. Co to bylo za tajemství? Ale nebyl čas na dlouhé přemýšlení. Vydali jsme se na cestu k překážce na trati. Nejdřív pomalu vlakem, potom už pěšky. Povedlo se nám připlížit se k číhajícím ponkům.
8: Střílejte na koně, aby nám rudoši neunikli!
0: Boj byl prudký a nemilosrdný. Ale protože muži z vlaku, když vystříleli své revolvery, raději vzali do zaječích. Bojovali jsme s ponky vlastně jenom my tři. Vinnetua už jsem v boji znal, ale Old Firehand to byl zážitek. Nebyl už žádný mladík, ale stál pevně s nohama široce rozkročenýma, obrovitý a vzpřímený a jeho tomahavk dopadal na hlavy nepřátel s drtivou silou. A pak spatřil jsem bílého náčelníka ponků. Ale nejen já.
9: Paranoch. A tabaský pes prchá před náčelníkem Apačů, ale neuteče. Země otevře ústa a napije se krve zrádce, který zahubil horskou růži.
0: Vinnetu odhodil tomahavk, vytrhl z opasku nůž a skočil bílému náčelníkovi po hrdle. Ale nestačil bodnout. Jeho výkřik slyšel Old Firehand, setřásl dva či tři útočící ponky, rozrazil houf nepřátel a skočil Vinnetuovi do rány.
8: Tim Fintej, zadrž Vinnetu, ten lotr patří mě!
0: Paranoch okamžitě poznal hlas Old Firehanda a úlekem strnul, když slyšel své pravé jméno. Pak měm však hrůza vyburcovala všechny síly. Vytrhl se Vinnetuovi a řítil se úžasnou, nevídanou rychlostí pryč.

0: człowiecze. No tak spamatujte se.
1: Co? Co je?
0: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
1: Tak vyprávějte. A zvonění, zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
0: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
1: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Ρίμπανο!
1: Δυνατού!
0: Ρίμπανο!
1: Příteli, Ρίμπανα je šťastna, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ρίμπανα je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ρίμπανο.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávěl jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Oldšetrhandovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
4: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějším, na straně pravdy a spravedlnosti.
0: Paranoch. A tabaský pes sprchá před náčelníkem Apačů, ale neuteče. Země otevře ústa a napije se krve zrádce, který zahubil horskou růži.
3: Vinetu odhodil tomahawk, vytrhl z opasku nůž a skočil bílému náčelníkovi po hrdle. Ale nestačil bodnout. Jeho výkřik slyšel Old Firehand, setřásl dva či tři útočící ponky, rozrazil houf nepřátel a skočil Vinetuovi do rány.
5: Tim Fintej, zadrž Vinetu, ten lotr patří mě!
3: Paranoch okamžitě poznal hlas Old Firehanda a úlekem strnul, když slyšel své pravé jméno. Pak měm však hrůza vyburcovala všechny síly. Vytrhl se Vinetuovi a řítil se úžasnou, nevídanou rychlostí pryč.

0: oba ho samozřejmě začali taky hned pronásledovat, ale bylo jasné, že má před nimi velký náskok. Za to já jsem měl výhodu, že jsem si Paranohovi mohl nadběhnout.
1: Old Firehand už nemusí dál běžet. Můj bílý bratr Old Shatterhand chytí tu atabaskou ropuchu. Jeho nohy jsou rychlé jako bouře a nikdo mu neunikne.
0: Jenže Paranoch se pomalu už dostával z volné prérie mezi roztroušená křoviska a jakmile by nás dělila zelená houština, mohl by se mi v ní ztratit. Nasadil jsem k finiši a vytasil nůž. V tom však Paranoch z nenadání uskočil do strany. Chtěl zřejmě, abych kolem něj plnou rychlostí proběhl a on mě pak mohl ze zadu napadnout. Jenže já jsem ten trik znal. A tak jsem ve stejném okamžiku udělal totéž. Tím pádem jsme se v největší prudkosti srazili a on se doslova nabodl na můj nůž. Padl na zem a už nevstal. Nebyl to první nepřítel, kterého jsem na divokém západě musel zabít. Ale přesto jsem se nemohl ubránit tísnivému pocitu. Zasloužil si sice smrt, ale přece jen... Z těch nemilých úvah mě vytrhl až Vinnetou.
1: Můj bratr Old Shatterhand je rychlý jako šíp a jeho nůž nikdy nemine cíl.
2: Ale já vlastně... Kde zůstal Old Firehand?
1: Je silný jako medvěd, ale jeho rychlost tíží léta. Ozdobí se můj bratr skalpem bílého náčelníka?
2: Víš přece, že nikdy nic takového nedělám.
1: Tak si ho tedy vezme, Vinnetou.
0: Tak nenávistný hlas jsem z jeho úst ještě nikdy neslyšel. Třemi zručnými řezy oddělil trofej z lebky padlého nepřítele. Jak hořce musel Vinnetou, jindy tak lidský a mírný, nenávidět tohoto Tima Finteje, čili Paranoha. Vycítil jsem, že dělá tímhle činem tečku za nějakou tíživou kapitolou své minulosti. Ostatně mi to potvrdila slova, která si přitom pro sebe pronesl.
1: Horská růže je pomstěna.

0: Nedovedl jsem si to všechno srovnat v hlavě a musel jsem počkat ještě nějakou dobu, než jsem se dozvěděl tajemství, které Vinnetou střežil i přede mnou. Najednou se na obzoru objevilo několik indiánů vedoucích koně. Hledali své druhy rozprášené při odraženém přepadení vlaku. Skryli jsme se. Ponkové přirozeně neočekávali, že najdou tak daleko od bojiště mrtvého. A proto vykřikli, když před sebou spatřili nehybné lidské tělo. A jakmile poznali, kdo to je a že byl skalpován, vyrazili vzteklý řev.
1: Teď ke koni!
0: To byl přesně okamžik, na který jsme čekali. Ponkové totiž ve zlosti pustili koně z ruky i z dohledu. V mžiku jsme se na ně vyšvihli a tryskem se hnali za našimi k vlaku. Ujeli jsme však kus a zaslechli jsme z dálky volání.
1: Old Firehand, musí to být on. Prchající ponkové přece nebudou k sobě přivolávat nepřítele.
2: Musíme k němu. Zaběhl asi někam špatným směrem.
1: Kam míří můj bratr? Volání znělo od severu, Charlie.
2: Ne, z východu, poslouchej.
1: Old Shatterhand se mýlí.
2: Dobrá, nebudeme se dohadovat. Vinnetou ať jde k severu, já pověžím na východ.
1: Souhlasím, kdo najde Old Firehanda, dá znamení.
0: A pač musel být ze setkání s Timem Fintejem, čili Paranohem, pořádně rozrušený, protože se, ačkoliv jindy tak bystrý, opravdu mýlil. Za chvilku jsem se o tom přesvědčil. Zahledl jsem zraněného Old Firehanda, jak se z posledních sil brání třem ponkům.
2: Vydržte, už jsem u vás.
0: Namířil jsem ještě v jízdě a jeden nepřítel padl. Druhého jsem přemohl tomávkem a třetí se dal na útěk.
3: Díky bohu, přišel jste v nejvyšší čas.
2: Jste zraněný? Doufám, že nejtěžce.
3: Na to neumřu. Ti chlapi se na mě nemohli jinak dostat, tak sekali tomávky po nohách. Vzali mě do sténa.
2: Ale to znamená velkou ztrátu krve. Dovolíte, abych se na to podíval?
3: Jestli dovolím, jistě rád.
0: Spolu s Vinnetouem, který se brzy objevil, jsme ho ošetřili a vysadili na jednoho koně. Sami jsme si vylezli na druhého a vraceli se k místu přepadení. Koleje už byly vyklizené a trať průjezdná. Vlak se konec konců musel řídit jízdním řádem a dohnat zpoždění. Stačili jsme mu jen zamávat.

0: Old Fireheadovým zraněním se ovšem měnila situace. Bylo jasné, že týden či dva budeme muset zůstat v klidu a čekat, až se náš přítel zotaví natolik, aby byl schopen delší jízdy. Myslel jsem, že se v těch dnech klidu aspoň něco dozvím z tajemství, které obestíralo zabitého bílého náčelníka. Ale Vinnetou ani Old Firehand se o něm už ani slůvkem nezmínili. A mě se nechtělo vyzvídat. Netušil jsem však, že k tomuhle tajemství brzy přibude další. Bylo to na cestě do hor, k doupěti, jak Old Firehand nazýval obydlí své lovecké tlupy, k němuž jsme mířili. Blížila se noc a my vychutnávali po dlouhé jízdě chvíle zaslouženého odpočinku. Seděl jsem u ohně s obrovitým starým lovcem, jehož rány se už hojily, a Vinnetou se právě chystal na hlídku. Mlčky se zvedl, vzal svou stříbrnou pušku a lehkým pokynem ruky se s námi rozloučil.
1: Nechce můj bratr radši zůstat u ohně? Těmihle končinami nevedou stezky rudých mužů. Jsme v bezpečí i bez hlídek.
2: Apačovo oko zůstává vždycky otevřené. Vinnetou nevěří noci, protože noc je žena.
0: Vinnetou odešel a já přemýšlel o jeho slovech.
3: Víte, náš přítel nemá ženy zrovna v lásce.
1: Myslíte? Třeba se mýlíte.
3: Nevím, ale vypadá to tak.
1: Vypadá, ale právě jenom vypadá. A přesto byla kdysi jedna žena, kterou velmi miloval a o níž by se rval s celým světem.
4: Rybano!
5: Vinnetou!
4: Rybano!
5: Příteli, Rybana je šťastný, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
4: A Vinnetou je šťastný, že vidí horskou růži.
1: To bylo dávno a od té doby pro něj žádná jiná neexistuje.
3: Proč si ji neodvedl do Puebla na Rio Pecos? Nemilovala ho?
1: Zpočátku ano, ale pak začala mít ráda někoho jiného.
3: Aha, ale na to se přece Indiáni většinou neohlížejí.
1: Jenže ten druhý byl Vinnetův přítel. Ale nechme už minulost spát, bude to tak lepší.
3: Nechtěl jsem vyzvídat, rozhodně ne.
1: Já vím, příteli, v životě je...
0: Najednou se zarazil. Sáhl jsem totiž po větvi, abych trochu přiživil oheň, když tu se v záři plamenů zableskl Harryho prsten, který jsem měl ještě stále navlečený na malíčku. Old Firehand mě chytil za ruku.
1: Odkud to máte?
3: Co myslíte?
1: Ten prsten.
3: Ten... To je památka na jednu z nejstrašnějších chvil, které jsem zažil.
1: Půjčil byste mi ho, abych se na něj podíval? Ale vždyť, poslyšte, jak jste k němu přišel?
0: Dávno jsem už neviděl u staršího vyrovnaného člověka takové vzrušení, jaké se teď zmocnilo Old Firehanda.
1: Kdo vám ho dal? Mluvte!
3: Ten kroužek mám od jednoho chlapce z New Venanga.
1: Z New Venanga? Vy jste byl u Forstra? A viděl jste Harryho? A to, co jste prvé říkal, nejstrašnější chvíle. Co s tím má Harry společného? Co se vám stalo?
3: Nestalo se nám nic, díky mému statečnému hatátitlovi. Jinak se mohlo stát moc. Mohli jsme se upéct na škvarky.
1: Počkejte, mluvím vážně. Musím vědět, jak jste k tomu prstenu přišel. Mám na něj totiž právo, věřte, svaté právo. Větší než kdokoliv jiný na světě.
3: Jen klid, rád vám všechno vysvětlím.
1: Dobrá, tak už mluvte. A pamatujte si, že mít ten prsten někdo jiný, byl by to pro něj rozsudek smrti. Chápejte, já potřebuju vědět, co se stalo. Tak už mluvte.
0: Hořel netrpělivostí. Dokonce mě chytil za rameno a tiskl mě, jako by ze mě chtěl tu historii vymáčknout. Měl jsem sice na jazyku stovku otázek, ale ovládl jsem se a vyprávěl mu o setkání s tím chlapcem a o tom, co se stalo při požáru. Tvář Old Firehanda prozrazovala, s jakým napětím sleduje mé vyprávění.
1: Dobré nebe, to bylo strašlivé.
3: Vy Harryho dobře znáte?
1: Znám, opravdu znám.
3: Chtěl bych se o něm dozvědět něco víc, je to šikovný hoch.
1: Ano, je šikovný, to jste řekl správně. Má otcovu školu. Umí poslat kulku na správné místo v nepříteli mezi dvě žebra.
3: A kde žije ten jeho otec?
1: Kde žije? Každou chvíli někde jinde. Ale chlap je to pořádný, věřte mi. Dobře se známe. Třeba vám ho jednou představím.
3: To bych docela rád.
1: Prsten jsem vám vrátil? No, já půjdu vystřídat Vinetu a nahlíce. Dobrou noc.
3: Nezapomeňte mě vzbudit, až na mě přijde řada.
1: Jen se pořádně prospěte. Vezmu to za vás. Už jste pro mě udělal víc než dost.
0: Už mi to bylo jasné. Harry byl určitě syn Old Firehanda. Ta slova, už jste pro mě udělal dost, to rozčilení, když jsem mluvil o požáru, a konečně ty podivné poznámky o Harryho otci. Opravdu to muselo být tak. I když to taky bylo to jediné, v čem jsem začínal mít jasno. Pokud jde o Vinetuovu velikou a jedinou lásku, o paranoha a o nevyřízené účty mezi Old Firehandem, Vinetuem a Bílým náčelníkem, tápal jsem v mlhách jako předtím a vyzvídat jsem nechtěl. Měl jsem však jakési hrozivé tušení.

0: Ale už brzy se mělo všechno vyjasnit. Už druhý den jsme totiž dojeli ke skalní pevnosti, k doupěti, jak jí Old Firehand i ostatní lovci kožešin říkali, a tam mě čekalo překvapení. Ve vzdálenější části údolí, které obklopovaly skalní srázy, takže opravdu působilo jako pevnost, se procházel o samotě někdo, s kým jsem se nedávno poznal.
1: Harry, je to možné? Jsi to ty?
2: Jak vidíte, je to možné. Jsem to já. Ale já bych se mohl ptát taky a asi s větším oprávněním. Co tady dělá takový zbabělec jako vy? Kdo vám vůbec dovolil vstoupit do našeho údolí? Dám vás odsud vypráskat, vy mizerní žháři!
3: Halo, člověče. No tak vzpamatujte se.
0: Co? Co je?
3: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
4: Tak vyprávějte.
0: A zvonění, zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
3: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Hone, vyprávějte dál.
0: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Chef Peters v New Yorku. Sláva. Teprve, když jsem dostal vaši pozvánku, uvědomil jsem si, jak čas kvapí.
1: Prosinec. Čas odpočinku těla zbědovaného, čas odění těla hávem mluvím. A propos, říkáte na můj šaket, pane O. Henry?
0: O takovém si nechávám občas zdát.
1: Jednou vám to drásání perem po papíře nadělí překvapení. Co říkáte téhle značce?
0: Ukažte. Francouzské extra suché. Ale pro boha, čefe, v tom se přece vyznáte lépe než já, ne?
1: Tak tedy? Nuži?
0: Ach, ti Francouzi.
1: To ano. Ale v cenách za víno se Frantici taky vyznají.
0: Máte pravdu, čefe.
1: No tak, prosím, pane O. Henry.
0: Jeffe, o vás se traduje, že jste zapleten do tolika projektů na dolování peněz, jako je v Charlestonu receptů na vaření rýže.
1: Přesto mám v kuchařce ještě pár receptů za sobě.
0: Tak tedy, ať nikdy nedojdu.
1: Tak.
0: Poslyšte, Jeffe. Už dlouho kroužím kolem jedné otázky.
1: No jsem s ním.
0: Chci se zeptat na Andyho Tuckera.
1: Andy je v New Orleansu jako každou zimu. New York nesnáší. Říká, že kultura a civilizace se tomuto molochu vyhýbají na stohon.
0: Vím, o tom jste už vyprávěl. Ale já se chtěl zeptat, jak jste se vy dva vůbec dali dohromady?
1: Jo, Andy, no to už je dávno. Tenkrát jsem jel v mastičkách, vodičkách a prášcích proti všem nemocem, co jich jen je. Jo, Andy. To jsem vpadl z rovinka do Fisher Hill, takový prťavý díry, na nohou mokasiny, jelenicový kvádro s třásněm a dlouhý vlasy. Byl jsem tehda slavnej wow, indiánský medicinman, který měl úžasný artikl. Křísící hořkou. Jo.
0: No to je prýma chytlavý balení.
1: Chytlavý jistě, ale žádnej podvod vážený. Měl jsem 48 uncových lahviček, ve kterých bylo za $2 tekutýho výtažku chininový kůry a za 10 centů anilinu. No, a večer jsem se na ulici vyhoupl na najatouka.
2: Jsem tady, občané, jako chápe! Jsem tady jenom kvůli vám a pro vás!
3: Ukaž se, pořádně!
2: Jasně, že ukážu, ale především vám ukážu, co pro vás mám!
3: No takovej tu bylo, jo! Počkej, Neko!
2: Všichni mi říkali...
3: Co?
2: Doktore Wongu, jeď do Fisher Hillu, tam tě potřebujou! Tam potřebujou pravýho, nefalšovanýho indiánskýho medicinmana!
3: Jo, jasně! Tak to furkem do hlavy!
4: Skápni, ty furt taky něco máš!
2: Přátelé, máte krásný město, krásný! Ale má jednu chybu. Je moc nízko položený. A to znamená, co přátelé?
3: Je prostě nízko položený.
2: Správně. A to znamená nízký tlak. A nízký tlak znamená dusno a malarickou horečku. Která vás všechny položí jak trávu při senosečku. A na takovou horečku však platí jenom jedno.
3: Řádskej hlt kořalky!
2: Houbeles! Jedině pravej, hypotetický, akvahydrátovej, hexametrovej, posilující lék!
3: No jaké?
2: Hořká, křísící voda!
3: Jsem s ní!
2: Přátelé, koštuje 50 centáků za láhev.
3: Tolik?
5: 50.
3: Já to risknu!
2: No prosím, tady první, ano. Vlastnímu bráchovi bych neprodal za dolar, ale pro vás, přátelé, pro vás je to za pouhý $0.5.
3: Já jsem s ní.
2: Na každýho se dostane, přátelé, na každýho. Přátelé, hořká, Hořká je vyrobená z života dárných bylin.
3: Beru 4 kusy!
2: Ale vem 5 a máš slevu.
3: Jo, já mám 5.
2: Z života dárných bylin, co čirou náhodou objevila ta kvava. Krásná žena náčelníka v Oktavu.
4: Ale neklačte, teď jsem tu já.
2: No,
4: dobře,
2: ano, když přátelé sbírala kořínky na obložení mísy s vařeným psem pro slavnost díku vzdání.
4: A jednu hořkou pro sama.
2: Same přistupíš, tak tady same a 50 na dřevo, jo?
5: Na slovíčko, doktore.
2: Ale, pěkný večír, komisaři.
3: Ne to vás ne, mám velkou familii.
5: Stopněte to, doktore.
2: Cože?
5: Máte snad městskou licenci na prodej této nezákonné trestí z bílí, kterou pochlebně nazýváte lékem?
2: Nemám, komisaři, nemám.
5: No.
2: Nevěděl jsem, že tu máte město. Hned zítra dojdu za starostou a dám si ji vystavit.
5: Ale do té doby vám však musím zavřít prodej.
2: Komisaři, jinak by to nešlo. Co takhle koupit něco dětskám, co?
5: Milej zlatej, mě si koupit nemůžete.
2: Komisaři, tady vemte.
5: Cože?
2: Vemte $5.
5: Holi, $5? Ne, zavřít musíte. Ale prodám vám radu.
2: Tak dobrá, co mám dělat? Přátelé! Přátelé, je konec, bohužel. Ale zítra večer zase tady. A pamatujte, hořká křísící je pro všechny.
1: Jsem jedno velký ucho, komisař.
5: Doktor Hoskins, jediný zdejší lékař, je starostův švagr.
1: Ach jo.
5: A ti dva nedovolí, aby se ve městě usadila nějaká konkurence.
2: Žádná konkurence, komisaři. Mám licenci na podobný obchod s medikamenty.
5: Stejně nemáte žádný vyhlídky.
0: A co Andy, Jeffe?
1: Hned se k tomu dostanu, pane O'Henry. Druhý den jsem šel za starostou, ale na radnici mi řekli, že se ještě neukázal. V poledne zrovna tak, na večer stav nezměněn. Město bylo nažavený na hořkou, já zas na město, ale komisař mě mrčil. A zrovna jsem si v hlavě sumíroval nějakou flignu, jak na to, když do hotelového fotelu po mé levici zapadl mladík s modrou kravatou a jemným hlasem se ptá, kolik je hodin.
2: Hodin? Hodin je zrovna na večeři. A ty jsi... Jasně, to ty jsi zamořil jižní státy balíčkama velkých amorových soubrav. Byl tam...
0: Zásnubní prsten s čilským diamantem, mačka...
2: Na brambory a lohevička sirupu, no. Starý lesák proti kašli. Viděl jsem tě při práci a... Jmenuješ se Andy Tucker.
0: Sedí. Chvíli jsem tě nemohl kres ten indiánskej vohoz poznat, Jeffy, jak to tady vypadá.
2: Záleží, co jim chceš prodat.
0: Vypadl jsem právě z vlaku a mám jen tu krásnou kravatu.
2: Hezká.
0: Chtěl bych zdejší rodáky připravit o pár šupů lidovou sbírkou na výstavbu nový bitevní lodi se jménem... Kde to vlastně jsme?
2: V Arkansasu.
0: No tak řekněme, chlouba Arkansasu.
2: Dobrý, moc dobrý. Ale bez starostova papíru si tady ani nekrkneš. Pojď, zvuť na gáblík, panáka a řeč o zdejším podnebí.

0: Ano, pan lékař. Šéfe, haló.
1: Voláte na mě?
0: Šéfe, prosím jich. Jdou se mnou, starosta Banks je na tom moc vošklivě.
1: Nejsem lékař, sežente si nějakýho doktora.
0: Šéfe, doktor Hoskins odjel 20 mil z města za nemocnejma a starosta Banks je náramně chabrus a posílá, že pane, hnedky kalupem jít.
1: Není to mailka?
0: Ne, ne, určitě vy, vlasy a třásně. Tak pojďme a spěchem.

0: Dej pryč ten čaj.
1: Ano, ano, strýčku.
0: No, už je tady.
2: A starosta Banks. Tak co pak, pane starosto?
0: Doktore, já jsem strašně nemocný, buďte blíž, no. No
2: prosím, prosím, jsem tady, ano.
0: Tohle je má poslední hodina. A tohle je můj synovec, pan Bydle.
1: Bydle.
2: Těší mě, ano.
0: Snažně vás, prosím. Už mě to zase bere.
2: Ale pane starosto, já nejsem řádným diplomovaným pomazaným doktorem. Já se na vás jenom přišel podívat, jako váš blížní, jestli tady ovšem budu co platný, že jo?
0: Já jsem vám hluboce zavázán. Tak dělejte něco.
2: No tak ukažte mi játra. Totiž, co to povídám. Jazyk samozřejmě, ano, jazyk. No, pane, jo. Jak pak dlouho už to trvá?
0: Zle se mi udělalo včera v noci.
2: Pane Fidle, vytáhněte prosím trochu žaluzie.
1: Bydle.
2: Dobře. No.
1: Strýčku Jamesy, nechceš raději šunku se sýrem?
0: Dej pokoj.
2: No, tak pane starosto, teď se hezky posadíme, tak a pěkně zhluboka budeme dýchat, tak. Ano? Ano, dobře, moc dobře. Teďka zmírnit maličko. Tak. Já slyším, pane starosto, že máte těžký záchvat superinflanace klaviatury harpsichornu.
0: Pane bože, no nemůžete to něčím zavázat, namazat nebo tak?
2: Ani tak, či onak, jak si.
0: No přece neodejdete a nenecháte mě umřít na tu... Na tu supernitu, paternitu klávesnice.
1: Pouhá lidskost, doktore Hotpr, by vám měla zabránit opustit trpícího.
2: Doktor Vouhův jeden kočí. Pane starosto, zbývá jediná naděje. Drogy jako moje křísící hořká vám nepomůžou, ale byla by tu jedna vyšší droga. Vlastně síla.
0: A to je co?
2: Vědecká demonstrace. Triumf ducha nad hmotou. Víra, že není ani bolest, ani nemoc.
0: Jo?
2: Jo. Jmenuje se to psychotechnická demonstrace.
0: A není ta perforace, doktore, zavádějící? Nejste socialista, že ne?
2: Mluvím o velký doktríně psychického podvědomího léčení. Mluvím o velkým osobním magnetismu.
1: Vy ho ovládáte, doktore Honky Tonky?
0: Bydle.
2: Vougu, šmidle. Chromý mluví a slepý zří, když na ně vstáhnu ruku.
0: Ujmete se mýho případu.
2: Ale pane starosto, poslyšte, já z toho mám vždycky akorát nepříjemnosti s lékařskýma spolkama. No dobře, já vám teda život zachráním, ale vy mi jako starosta garantujete, že nedojde k nesnázím.
0: Souhlasím, ale už se dejte do práce, protože...
2: Můj honorář bude 300 dolarů.
0: Jo, můj život za to stojí.
2: Tak dobře, tak začneme.
0: Ano.
2: Pane starosto?
0: Ano?
2: Teď přestaňte myslet na bolest. Na nemoc. Na svý ubohý tělíčko. Nemáte ani srdce, ani klíční kost, ani brňavku, ani mozek, ani nic jiného. Je vám teploučko. A cítíte, jak vás opouští bolest, kterou jste neměl. Řekněte, míli blise.
0: Na mou duši je mi fajn, jen tady cítím jakési nadouvání.
2: Hlasitě vydechněte. Výborně. Inflamace zmizela. Pozorujete, pane, tyhle zázrak moderní duchovní vědy?
0: Už je mi výborně.
2: Pane starosto.
0: Chci doutník, trepky a kuře.
2: Ne, pane starosto, nezlobte se, jen zůstaňte ještě chvilku v posteli. A teď, když nemoc byla zažehnána a bolest se ukázala býti klamem, odejme se radostnějším věcem. Třeba honoráři 300 dolarů. Jen žádný šek, prosím.
0: Mám peníze v hotovosti. Synovče?
1: Ano, strýčku, Jamesy.
0: Tudle šmátní podpolštář a dej doktorovi honorář.
2: Děkuji. Děkuji vám jménem vyšší síly. A poroučím se.
0: Ještě momentíček.
2: Ano.
0: Poručíku, konejte svou povinnost.
3: Jste zatčen, doktore Huahua alias Petersy. Pro provozování lékařské praxe bez oprávnění.
2: Cože, co to? Kdo jste?
0: Já vám povím, kdo to je. Je to detektiv státní lékařské společnosti. Sleduje vás už 5 státy a včera v noci jsme spolu zosnovali plán, jak vás lapit.
4: Dofelčaroval jste. Sakru.
0: Cože to mám za nemoc? No nevadí. Rozhodně to není měknutí mozku.
2: Detektiv.
3: Správně. Zatknu vás a předvedu.
2: To bych teda chtěl vidět.
5: Nasaďte mu nohu.
4: Rychle, už ho sakra. Kouše potvora.
5: Ruku, ne vaši děho.
3: Tak. A ty druhou? No. Indiánské náramky to sice nejsou, ale milí doktore, pásnou vám jako ulitý. Kam zdal prachy?
2: Tady, poručíku.
3: Aha. Starosto, dosvědčují, že to jsou ty též bankovky, které jsme spolu poznamenali. Bude jich použito jako doličného materiálu při soudním přelíčení. Tak, zde na ně máte potvrzenku.
0: Výborně, poručíku. Doktore Vouhů, proč nedemonstrujete? Což pak nedovedete svými zuby odzátkovat magnetismus pout?
2: Starosto, brzy přijde čas, kdy uvěříte, že osobní magnetismus má úspěch. Vždy a všude. Pojďte, poručíku.
3: Ano, už toho bylo dost. Má úcta, pane starosto.

0: Tady bychom už mohli někoho potkat, Andy.
1: Ano, Jeffe.
0: Tak mi ty pouta sundej, Andy.
1: To snad. Takže on a vy?
0: Přesně tak, pane O'Henry. Andy a já jsme toho dne založili společnost s ročením neomezeným a s kapitálovým vkladem 300 nových tuhých bankovek.
1: Takže ta vaše společnost existuje a prosperuje?
0: Zcela bez potíží, jak dobře víte.
1: Už celých dlouhých 12 let.
0: Tak. A teď, milý pane O'Henry, si dáme prima večeři.
2: Pane vrchní!

Jan Pelc a bude hůř. Pro všechny posluchače namluvil Janošík. Část první. Děti rodičů.

Olin dostal strašnou chuť na Redko. Nespokojeně zavrtěl zadkem na zadní sedačce drábiše a pokusil se vyhlídnout přes hustou mlhu ven. Jeho pohyb vytočil fotříka k novým litáním. Tu školu jsi vybral sám, tak jsi tam mohl taky vydržet. Nebyla tak těžká a nakonec v prváku si byl v horní polovičce třídy. Uběhnou 3 měsíce a ty jsi samá pětka. A ještě ty vlasy, rifle a drzost. Co si myslíš, že seš? Pán si představoval, že si nechá na růst dlouhý vlasy, vezme si roztrhaný kalhoty a svět si sedne na zadek. Až přijedeme domů, tak ti ty kalhoty hodím do kamen a půjdem spolu k holiči. Nechám tě ostříhat, jako jsem já. Spokojeně si prohrábil svého ježečka, který by vyhovoval i vojenským potřebám. Konečně se mlha protrhala a auto sjelo do Žadce. Ještě kousek a doma už nějak veme kliku, aby si mohl dát na zahradě Redko. Už jsem mluvil s Penclem, s ředitelem našeho podnikového učiliště. Vezme tě rovnou do třeťáku, abys nestratil zbytečně rok, ale s podmínkou, že to všechno doženeš. A to si piš, že to doženeš. Z učiliště domů a tam budeš pokračovat. Až do 18 máme na tebe právo a do 18 budeš poslouchat, ať se ti to líbí nebo ne. Pak si můžeš jít kam chceš, nikdo tě držet nebude, ale ten rok a půl bude tvrdá vojna. Měl jsi šanci vystudovat, něčím se stát, ale když nechceš, tak se o to musíme postarat my. Před 2 roky jsme jeli přesně touhle cestou, ale v opačném směru. Poprvé do Bolky. Trabant nespokojeně řval pod nákladem 2 kufrů, které mě matka vnutila sebou. Byl jsem nejšťastnější kluk pod sluncem. Inter a domů jezdit jen jednou za měsíc. To bude Havaj. Konec těm denním kázáním, co smím a co nemůžu. Věčnému dovolování, kdy a dokolika můžu ven. Konec. Je mi 15 pryč, tak co se ještě do mě serou? Teď už je všechno jenom moje věc. Jenže Inter mě dal za pár dní novou facku a moje sny o svobodě nakopal do prdele. Vycházky je na příděl, podle prospěchu a budování čistoty pokojů. Ještě tak ušly soboty a neděle, kdy v Intru skoro nikdo nebyl a dalo se chodit ven, do kolika člověk chtěl. Zpátky se lezlo okýnkem na hajzlu ošetřovny. Ale kam jít, když v tom obludném městě jsem nikoho neznal a pivo mi tehdy taky ještě nenalili. Celý prvák jsem se snažil si namluvit, že to bude lepší, ale po prázdninách, z kterých jsem musel měsíc strávit na povinný praxi, na strašným zapráskaným statku, mě všechno vzalo chuť. Druhák jsem prolez jedině pomocí častých a vydatných fotříkových návštěv. Z Intru se stalo peklo. Vesničtí synci, s nimiž jsem bydlel, se už viděli na postu mechanizátorů, techniků v družstvech, kterým vládnou jejich fotříci. Jediná zábava byly praxe, jezdili jsme na ně po 3 ze 3 dní vždycky na týden. Vycházelo to tak 1 za 1,5 měsíce. Sice jsme házeli hnůj za kravínem, ale večer se dalo jít do hospody nebo si koupit flašku burčáku a nadrat se. Jezdil bych furt, ale nešlo to. Ke konci roku jsem se seznámil s Honzou a začala ta vytoužená Havaj. Chodil o ročák vejš. Před rokem ho vedeli ze stejné školy v Budějovicích, ale vlivný tatínek na ministerstvu zařídil naši školu. Kašlal na všechno. Díky tatínkovi a učitelům, posraným po prověrkách po 68. měl o maturitu postaráno, i kdyby to mělo být na slovači, jak říkal. Konečně začaly ty věsněný hospody a na ty jsme měli jednoduchou fintu. Honza jako šťastný majitel 18 let si dal pivo, já limonádu a pili jsme napůl z jednoho korbelu. Poprvé jsem se ožral tak, že jsem nedošel na Inter a spad v parku na hubu. Byla z toho první důdka, zvednutý prst s výhruškou vylití z Intru. Pak další a další opice, ale už mezi jich možností. Zbalili jsme 2 pinglice, teda spíš Honza je zbalil. Ta moje byla starší o 20 let. Škola se vybarvila do růžova a prospěch mi k překvapení mýmu a hlavně učitelů stoupnul. Fotřík si mnul ruce a vysvětloval si to svýma pedagogickýma návštěvama, při kterých mi hrozil, že mě přerazí, když neprolezu.

0: V sobotu a neděli jsme s Honzou vyráželi na disky a koncerty v okolí. Slyšel jsem poprvé hrát Plastiky a nechal si růst háro, nosil orvaný džíny a věřil, že k těm lidem, co se mnou dřepí v lavicích, nepatřím a patřit nebudu. Na jedné disce v Josefově dole jsme zbalili dvě polky a potom kapelu. Ředitel a fotřík za oknem kožního flusali na sklo tuny nadávek. Seš hamba školy! Řval ten vůl a mě se chtělo smát. Tenhle průser smrděl už těžce vylitím, ale v den, kdy kvůli nám měla zasedat školní rada, se před školou objevila nablejskaná 603. Livrejovaný šofér otevřel dveře, z nich vylez napucovaný panák Honzu fotr. Chvíli strávil v ředitelně a zase odfrčel. O kapele už jsme na škole neslyšeli ani slovo. Druhák jsem prolez a ve třeťáku se přišel rozloučit Honza. Opravdu jel maturitu udělat na slovač. Vydiveně jsem se ho ptal, jestli umí psát slovensky, aby mohl dělat písemky. Vysmál se mi. Až přijde maturita, hodím se marot, napíše to za mě asi ředitel nebo jiný přiblblej poskok. Nejhorší je, že budu muset ještě na vysokou, ale snad tam bude prdel. Honza odjel a Inter se ponořil do posraný šedi. Nuda a zase nuda. Synci z Grůtů kroutili nade mnou hlavu a považovali mě za podivný zvíře, který ve třeťáku na mechárně nepozná krávu od bejka. Petr, můj spolubydlící, si rval vlasy. Ty seš blbej, o zemědělství toho ví víc moje pětiletá ségra než ty za 3 roky. Ale tvoje chyba. Víš, jaká je to krása, když takhle v 5 ráno, když se začne rozednívat, vylezej z baráku a ponoří se do ozimu vonících rosou. Měl vždycky přitom zamžený oči. Psal básně. Sral mě jako všichni ostatní, stejně jako moje budoucnost ukrav. Vymyslel jsem si plán. Přestanu se učit, nechám se vyhodit a půjdu do Prahy na metro. Těch 8 hodin vždycky nějak přeflákám a pak vyrazím do hospůdek na Malý Straně, na koncertích do Nerudovky, o kterých tolik básnil Honza. Večer pak s Buchtou, která bude mít kozy jako vozy, do vinárničky, kde budeme umlsávat slaný mandle a znuděně poslouchat sračky populární hudby. Byly to krásné představy. Vydržel jsem s nima ležet na posteli celý dny. První část se podařila. Jsem vylitej. Metro a Praha jsou zatím v nedohlednu. Šel bych dělat na metro. Odhodlal jsem se konečně. V Drábiši rodina mi jmění zmlkl hrůzou i motor. Fotřík reflexem zastavil pár centiáků od osamělé hrušky. Co jsi to říkal? Zeptal se do vyděšeného ticha. Já ti dám Prahu. Měl jsi možnost, když se ti doma nelíbí bydlet na internátě, ale teď to vezmu do rukou já. Rok a půl, utěšoval se. Rok a půl budeš mít dvojnu, že jsi to neviděl. Do smrti na to nezapomeneš, to si piš. A vyčítej to jen sobě. Mlha zase zhoustla. Bylo vidět sotva čumák auta. Před námi se objevilo rozplizlý červený světlo. Co tady dělají koleje? Zeptal se fotřík mlčící matky v roli navigátora. Nevím, možná, že jedeme špatně. Špatně? Jak to, že špatně? Přece koukáš na cestu a na cedule, ne? U okýnka se zastavila postava ve světle zelené uniformě. Tuda nět! Tuda nět! Překladej! Řval na mě fotřík vyděšeně. Říká, že tady není cesta, že je tady vojenský prostor. Doupov! Za vojáčkem se objevil důstojník. Ten už se s námi tolik nesral. Vytáhl fotříka ven, vzal mu doklady a dlouze nadával. Konečně po půl hodině nám dovolili zmizet. Naladička v autě by se dala krájet. Tak to se ti povedlo, to teda jo. Jestli napíšou do práce něco špatného, tak nedostanu ten flek mistra. Nedostanu! Mlátil fotřík svou zrůdně velkou klapou do volantu. A všechno kvůli tobě! Zbylých 30 kilometrů jsem byl zavalen tunami výhrůžek, ke kterým se připojila i matka, aby vyklouzla ze špatné navigace. Konečně jsme zastavili před barákem. Běž si vybalit věci a potom spát. Hodiny nad našimi hlavami ukazují 7. Nazdar, bráško. Zdraví mě v mým pokoji nohatý okatý stvoření Hanka, jinak moje ségra. Tenhle pokoj máme od teďka společnej, tak to přikázala hlava rodiny. Spát budeme nahoře každý ve svým pokoji, naši budou usínat dole. Káže se šaškovskou pózou. Ještě, že je tady. Jedinej člen rodiny, ke kterýmu něco cítím. Proč ta reorganizace, to nevíš, co? Ale jasně, že vím, poslouchala jsem včera za dveřma, říká s přehledem. Aby měli jasno, kdy chodí spát. A pak taky kvůli tomu, že v přízemí se dá kdykoliv otevřít okno a odejít třeba o půlnoci. Zmlkne a otevírá nějaký sešit. Anko, běž na chvíli do kuchyně. Jistě, tati. Říká pokorně a jedním okem na mě mrkne. Tak tady se budete s Hankou učit. Spát budeš v naší bejvalý ložnici. Teď mi dej ještě tu spořitelní knížku, kterou máš od babičky. V 18 dostaneš, jestli ty úspory nepoužiju na tvoji výchovu. Budeš potřebovat slušný oblečení. Ty hadry, co máš na sobě, mi zítra dáš. Dávám mu spořitelní knížku, na kterou jsem tolik spoléhal. Těch 5 táců by bylo do začátku dobrých. Takhle mi zbývá stovák, o kterým díky bohu neví. Fajn, bere si bočanovou zelenou knížku. A teď se uč, hlavně matiku a geometrii, a taky ruštinu, budeš to potřebovat. Sedím nad sešity, který zakrývají brávo s obrázkem spousty háratech otrhaných lidí s kopretinami v rukou. Pod ním je napsáno Děti květin, hippies. Ráno mě fotřík budí v 5 a já s ním capu do té posrané fabriky, kde bych měl makat a nadávám Petrovi a jeho na hlavu padlým básničkám o ozimech nadspaných ranní mlhou. Až do 8 musím čučet na dílně, kde sedí 10 starých udřených ženských u podivných strojů a cpou do nich kroužky. 1, 2, 3. 10 000 za směnu. Šílený. 1, 2, 10 000 za 8 hodin za 1500 korun. Den co den, 170 hodin za měsíc. Fotřík se kolem nich důležitě prochází v čistých montérkách s papírem v ruce. Chce mi ukázat, jak pěkný je být pánem. Konečně stojím před novým řídou. Ano, soudruhu řediteli, jistě, nedostatky, které budeme mít v praxi, dožene doma. Na to dohlédnu sám. Jak jistě víte, dlouho jsem dělal zámečníka, tak to s ním proberu. Ano, jistě, jistě. Div se neplazí po zemi. Řídě mě vede do třídy. Jakýsi učitel mě představuje a z lavic syká několik kámošů. No, spíš známých. Z 9. Usazuje mě do první lavice. Máme matematiku. Kde jste byli vy? U kvadratických rovnic. V geometrii 2. rok deskriptiva. Říkám mu na půl huby a k sobě. Tady nezůstaneš díl, než bude nezbytně nutný. Tak to si napíšeme malou písemku. My jsme udělení a násobení větších čísel. Třída si nasraně povzdechne. Důvodem jsem já, tedy můj fotr, ale jak jim to vysvětlit? Příklady vymlátím na logáru za 5 minut a padám ze třídy. Oddechnu si. Před třídou si zapaluju cigáru. Vedlejší dveře se pohnou a vysouká se buchta s velkým obrazem, na kterým je průřez s soustruhem. Ahoj, tady nekuř. Když tě chytnou, strhnou ti 10% z platu. Chodí se hulit na hajzl. Dohuluju na hajzlu a o přestávce se nechávám oťukávat třídou. 2. hodina je zase matika. Blbeček v brýlích přináší už opravený písemky. Oli ne, máte to za 5, říká s potěšením. Já chtěl výsledky na 4 desetinná čísla a vy už na 3. máte chybu. Pěním. Jasně, že mám chybu. Na logaritmickém pravítku se už pro normální potřebu tisíciny zaukrolujou, jak asi nevíte. Usměje se. Ano, vím, ale já chtěl 4 desetiny a tak máte za 5. Jinak třída dopadla dobře. Budete mít co dohánět. Říká furt s tím úsměvem buzeranta. Nemusíte dohánět vy. Ženu to hned na fest. Pokud vím, až do prověrek byl na vašem místě profesor matiky a vy na dílně frézař. Využívám znalostí z jedné přestávky u cigára na hajzlu. To si zodpovíte! Řve jak tur a táhne mě znovu k řediteli. Fotřík to nějak srovnal, tak dřepím další hodiny ve třídě. Ale jedno vím. Už na něj před bránou ve 3, jak chtěl, čekat nebudu. Škola končí a my fasujeme spoustu úkolů na příště. Od zítřka začíná praxe a škola je jen jednou za týden. Fabrika houká 3 hodiny, padla a fotřík se žene za bránu zbytečně. Sedím v nejhorší putice, kterou tohle město má. Jmenuje se U Boučků a čepuje tady jednoruký pingl zvaný Packa. Limonádu, objednávám si. Když mi dotlačí, říkám si o pivo. To by není 18, viď? Zavrtím hlavou. Já ti ho dám, ale budu to psát jako limošku. Ale když přijdou fízlové, strč to od sebe a tvrď, že piješ limošku. Ucucám mám pivko a je mi fajn. Tady mě snad fotřík nevyšťourá. Asi za půl hodinky se hospoda plní. Chtěl bych být neviditelný. Chlapi, co se sem narvali, jsou povětšině pokérovaný, zasraný modří až po hubu. Co čumíš? Říká mi jeden, co má na levý tváři vykérovanýho pavouka. Ty seš novej. Pojď sem a povídej. Má příjemný hlas a já vrtím ocasem, abych se mohl někomu vykecat. Pokérovaný řvou smíchy. Ty seš ale úl, huláká jeden od naproti. Tak proč se na to nevysedeš a nevemeš kliku? Nestačí mu odpovědět. Ve dveřích stojí fotřík. A domů! Zařve na celou hospodu. Pavouček vedle mě se postaví do svých 2 metrů. Tak pomalu, mladej. Fotříkovi sklapne. Kluk půjde domů, až se mu bude chtít. A ty vypadni a nezacláněj. A kdybys chtěl volat fízly, tak pije limošku a já bych ti to potom vysvětlil. Vypadni! Zařve a fotřík fialovej vsteky mizí. Celá parta pokérovaných modráků z toho má děsnou prdel. Já ne. A rum, který někdo objednal, mi hořkne na patře. Za záclonou se prochází fotříkův ksicht. Je mi jasný, jak to dopadne. Vymlouvám se a posraně pádím za ním. Začínám po dobrým. Vysvětluje, prosí, ukazuje. Ukazuje, jak skončím, jak to myslí se mnou dobře a že jsem blbec. Čekal jsem to podstatně horší, s fackama, že by měl strach z těch modráků. Doma si zouvám boty a neprozřetelně se obracím zády. Dostávám ze zadu přes celou hubu. Obrovský plácačky do mě tlučou, jak do koberce před Vánocema. Ty hajzle! Hází mě přes chodbu až do kuchyně. Poštvat na mě kriminálníky, to by se ti hodilo, ale ty budeš doma a poslouchat. Další facka mě posadila do kolen. Pánovi se to nelíbí, tak zavedeme ještě horší režim a uvidíme. Rozmákl se a já spíš podvědomě sebral ze stolu nůž na chleba. Pražci a máš to v břiše. Ustoupil o krok a odhadoval, jestli to myslí vážně. Oline, řekne ode dveří Hanka. Otáčím hlavu a dostávám hák. Ležím na zemi a řvu bolestí. Fotřík na mě kličí a bije. Rány se slily v jednu nekonečnou bolest a v rozhodnutí, že při nejbližší příležitosti do něj tu kudlu vrazím hodně hluboko. Kriminál se dá přežít, říká mi tam s tím pavoukem. Konečně nás Hanka roztrhává a fotřík si rovná záda. Těžce vstávám a jsem samá krev. Fotřík se natočil a já to beru na jeho vyžraný pupek. Hekne, ale k zemi nejde. Dostávám další sérii ran, tentokrát už pěstí. Hřuvo bolestí a hrůzou, že mě zabije. Nebráním se už. Konečně je šluz a já čekám za dveřma, ještě plnej krve na Hanku. Otvírá dveře a dostává facáka. Odlítla až do chodby, ale nezařve na fotra, jen se zašklebila. Dobře i tak, neměla zařvat a já bych to fotrovi do břicha zabot. Rád. Druhý den mě táhne zase v 5 do práce. Nastupuju týdenní praxi. Ten den přečkám a ve 3 zase vezmu roha, říkám si, ale vím, že kecám. Vím, že by mě něco zlomil a že před ním seru strachem. Jdu do své první práce a jsem samej moncl. Jakýsi strejda v rádiovce mě přivádí na dílnu. To je novej učedník, Jardo, dostal si ho ty? Tak se na něj mrkni a pak skočte na ten fazóňák, ženský už čekají, blbne tam spojka. Jarda, mladý kluk mi nabízí packu. U mě se nepřetrhneš, ale vyžaduju precizní prácičku. Věc byl na praxi před námi. Nikde. Jediná praxe bylo kydání hnoje v Choťošově. Protočí panenky. No vážně, uklidňuju ho. Před pár dny mě vylili z průmky. Ty jsi nikdy nedělal zámečničinu? Zeptá se vyjeveně. Takže ti ty monsli už včera nadělal nějaký parťák, když jsi mu někde přiskří prsty, ne? Ne, to bylo kvůli holce, machruju. Jarda už neposlouchá. Hele, parťák! Řve na celou dílnu. On nemá o ničem ani páru, já ho nechci. Už ho vidím na lisek, jak mi stříhá pazory. Připadám si jako novodobý otrok na trhu a stydím se, jak poblitá pana. Parťák si volá Jardu k sobě a něco mu dlouze vysvětluje. Nakonec Jarda vrátí, ale nadšenej není. Tak já tě beru, čoude. Když tě k ničemu nepustím, tak to snad přežiju. A ty by ses za to mohl přimluvit u fotříka. Už 2 roky čekám na osmičku a furt na mě serou. Je mi jasný, že mu nepíchnu, i kdyby chtěl. Až do svačiny mě tahá Jarda po dílně a ukazuje, jak lachtana v cirkuse. Všichni kroutí hlavou a přejou mu upřímnou soustrast. Pak mě posílá do bufíku pro sváču, což je na hodinu. Fronta až před halu. Hřval bych hlady. Fotřík mi sebral všechny zbylý prachy ze včerejška a na sváču nemyslel. Kupuju posledních 5 koleček šunkáče a řada za mnou vztekle zavrčí. Jarda naopak hučí nadšením. Čoude, koukám, že si budem rozumět. Šunkáč jsem naposledy sehnal před měsícem, to je žrádlo. Já tě taky potěším. Ten fazol nějak už je v kupě. Máme padla, jestli si zase něco neposere. Do dílny vpadla mladá buchta. Ty seš Olin? Tady ti táta posílá sváču. Strká mi umaštěný balíček. Ruce se mi kroutí do kapes. Nechci. Nemám hlad. Vraťte mu to, prosím vás. Buchta pokrčí rameny a odhání Jardu, který jde po prdeli. No tak, Soničko, bývala si povolnější, když se makala u nás. Nahoře tě pěkně zkazili. Jak se to vezme? Říká už ve dveřích a hází mi dlouhej, mnohoslibný úsměv. Čoude? Žasnu. Říká Jarda už zavřeným dveřím. Je to šikovná holka. Začínala u fazouňáků a už se prokurvila až nahoru. Ale ten úsměv. Má šanci, čoude. Jo, má to někdo štěstí, narodit se správnému fotrovi. Po sváče vyndává Jarda z ponku kříž na rylý volant. Hele, čoude, potřeboval bych to vyleštit. Tady máš jemnej smirk a pěkně pomalu to vem tady odsaď. Chce to dostat se i na ty nejhlubší kazy. Fabrika nám krachuje a nikdy nemůžu sehnat kvalitní antikoro. Já jdu mezi tím udělat ještě něco na halu. Leštím jako blázen, bezvýsledně. Je to zasraná věc. Dílna se naplnila chlapy. Mají za mě prdel. Zkouším je neposlouchat. Konečně siréna. Ještě musím zamít z dílnu a pak do šaten. Stydím se mezi lidma zasranýma od oleje. Jsem čistej, jako když jsem ráno dorazil. Ve frontě se člověk nezajebe. Na bráně už čeká fotřík, který ho všichni úctivě zdravějí. Jdeme mlčky celou cestu, jak 2 berani. Doma fasuju oběd a pak mě žene do dílny. Stašky vytahuje hrubě autogenem vypálenou kostku železa a upíná mi ji do svěráku. Z tohohle vypiluješ kostku 5x5 na setinky. Pak ji zaškrábeš, vysvětlím ti jak, a do prostředka vyvrtáš díru, kterou vysoustružíš na kalibr. Tady máš pilníky. Tenhle velký se jmenuje Macek, tohle je trojúhelníkovej, plochej, tady je sada jehlovejch. Úhelník je na ponku. Dej bacha na úhly, chci to mít přesně 90. Macek hladí plochu z první strany a zbejvají mu 2 cm, který musí dokola ohladit. Galeje. Piluju a představuju si, jak vypilovávám dlouhý zabiják, kterým ho nakrmím. Přichází za mnou ségra a nese mi balík z partiček. Promiň ten včerejček. Ale přece jenom je to fotr a já měla strach, že ho zabiješ. Hladím je po vlasech a uvažuju, kam si půjdu zahulit. Přesně v 8 přichází fotr přeměřit první hranu. Moc se mu nelíbí. Levá strana je o 2 desetiny hozená. Pak večeře. Nabručená matka, který jsem zkazil rodinnou pohodu, mi hází do talíře 2 užmoulený karbanátky. V půl mi je odnesen talíř a mám se od 10 věnovat učení. Budu vyzkoušen. Dělička neboli dělící přístroj se skládá z těchto částí. Pod sešity se objeví znova Bravo a děti s kopretinami v ruce na mě posměšně mávají. Počkejte, až dorazí první výplata. Přijdu mezi vás, slibuju jim. Další dny se točí na kolotoči. V práci mi Jarda uvěřil, že mu neujedu prsty a bere mě i na složitější opravy. Řvu hrůzou, ono se mi to docela líbí. Brána, fotr, dílna a odporná kostka. Večer se šity. Jediná světlá výjimka mimo Jardu jsou Haničiny z partičky, který mi kupuje ze svého kapesního, a děti květin, který brzo, už zítra, navštívím. Ráno se vzbouzím dřív než fotr a musím se držet postranic postele, abych neřval radostí. Bude vejplata. S Jardou děláme kameny na automatu, jednu z prvních prací, který jsem schopen dělat sám. Čumím sám na sebe, na svoje ruce, který přesně, bez zbytečného pohybu, vyměňují bronzový šlajsny. Jarda žasne. Bude vejplata, vole! Říká mu v nadšení. Cukne to s ním. Až do teďka se mu vykal. No dobře, Čoude, budeme si tykat, ale proč tak šílíš, když ti fotr stejně všechny prachy zbalí? Promiň, ale Sonička kvákala. A ty denně vrácený svačiny taky mluví za sebe. Slovo Sonička mi voní. Dneska v 8 s ním mám rande. Hele, Jardo, dá se dostat z fabriky, abych nemusel přes bránu? Vole, nejradši bych se na tebe vysral. Tu osmičku bych chtěl, ale fotr se pravidelně informuje a volá mi. Ale nejsem zas tak starý a mezi náma tvůj fotr je pěkná kariéra. V 68. tady jménem dělnictva vítal Smrkovskýho a co dneska? Seru na něj, ale neber to doslova, ta osmička by bodla. Vem to kolem kotelny, tam je střižený plot a dá se přejít. Na vejplatu je děsná fronta, ale dočkávám se. 800 hřeje v kapse. Plot u kotelny je fakt prostřihlej. Prolízám a saju svobodu. Přes pole a paneláky běžím k boučkům. Tam budu do 8 nejbezpečnější. Fotr bude mít strach vlíst mezi ty lidi. Pavouček mě vítá řevem. Sedni si, mladej! Tak jak jsi minule dopad? A proč si od té doby nepřišel? Víš, já mám rád lidi, kteří se umějí postavit na zadní. Život je sračka, mladej. Jak se jmenuješ? Já jsem Josef. Olin, koktám nesměle. Tohle jsou kachny. Představuje dál dvě k nerozeznání si podobný dvojčata. Letadlo z Adaně, Bobin a pár dalších jmen. Všechna stačím zapomenout dřív, než mi dojdou. A jak to, že tě fotr ještě neostříhal? Ptá se Josef. Nevím, od té rvačky už o tom nemluvil. Asi mu došlo, že vlasy je jediná věc, za kterou bych se s ním rval až do konce. Klidně bych holiči přerazil ruku. Kasám se. Vole, na vlasy se vyser. Ty nejsou podstatný. Stejně ti jeba se ostříhají. Člověk, aby byl silnej, nesmí mít nic hmotného, na čem by visel. Když něco takového máš, jsi zranitelný. Děláš ústupky. Když máš jen sám sebe, svoje touhy, nezlomí tě žádný fízl, žádná basa, žádný fotr. To si zapíš za plachty. A pak heslo dvě. Bude hůř. Vždycky si to řekni, až ti bude nejblbějc.
1: Píčo, ty seš dneska nějaký moudrej, nezdá se ti?
0: Ozve se jedno z dvojčat. Josef se usměje a sune mi tykadlo. Oči nábožně vyhlížejí k Josefovi. To je chlap, kterýho jsem potřeboval potkat už před 100 lety, když jsem se narodil. Packo, ještě dvě. Mává Josef rukou, na který je vytetovaná rukavice z prsteny, jak to nosí biskupové ve filmech.
1: Valí se to na hašiš,
0: huláká jedna z nerozeznatelných kachen. Otáčím hlavu a ve dveřích stojí kluk, který svým úsměvem odhaluje úžasnému publiku sadu neuvěřitelně prožraných zubů. Je ve špinavý roztrhaný košili s velkýma květama, džínsy jsou záplatovaný leukoplastí.
1: Nazdár, čuráci!
0: Sundává z ramene kytaru a sedá si k nám. Další 3-4 lidi, co přišli s ním, nevnímám. Vpijím se do něj. Tak tohle je můj ideál. Tohle by měl jednou být můj život. Haš si labužnicky kopne první tykadlo na ex a zapíjí ho velkým rumem. Pak tahá kytaru na klín a já poprvé slyším. Sotva jsem se narodil, na bludnej kořen šláp. Do školy moc nechodil, přesto je ze mě chlap. Hou, hou, máma do mě řezala, táta na mě řval. Chce se mi řvát taky a chytám až zase poslední sloku. Sedím si na pavlači, mám pivo, to mi stačí. A připadá mi k pláči, že žeru žrádlo psům. Mohl jsem být dávno ženatej, blbej, tlustej, baňatej. S nějakou trajdou copatou a za její lásku platit celou výplatou. Jak to říkal Josef? Bude hůř. Vstávám a vlastně nerad platím z výplaty z prvních prachů, který jsem si vymakal, svoje pivka a hašovi toho největšího ruma, který ho placka má. Pak jdu na náměstí a v Sámošce, co už zavírá, kupuju flašku ruského šampaňského a láhev slovenského džinu. Zvoním u dveří Soničiny garzonky a strašně se těším. Mám životní cíl. Krást žrádlo psům a mít krásnou Soničku, kterou ještě přemluvím, aby šla krást se mnou. Jediný mínus na paletě dnešního dne je mých 17 let. Chtěl bych být starý, strašně starý, mít aspoň 30. Sonička otvírá a s přenádherným úsměvem, který rámuje červený minišetičky, mě táhne dovnitř. Stůl je zastavený bandou flašek, oříšků a svíčků. Zuj se, dává mi ráno pod pás. Strašně mi totiž smrdí nohy. Sedám si daleko od ní a ty proklatý chůdy si cpu pod prdel. Po třech skleničkách se svět barví do růžova. Tančím se Soničkou a pak ji pokládám na valandu. Je vláčná a voní po levanduli. Trhám z ní kalhoty a zle do ní vrážím. Ne na schvál, jsem strašně narvaný. Vykřikne a já cítím teplo, který mě malátně zaplavuje.
1: Ještě, pojď hloubš, ještě, šeptá mi do ucha.
0: Jsem ochotnej se kvůli ní roztrhat, uštvat k smrti. Ležíme na posteli, kouříme tvrdý spartičky a pijeme k tomu moje šampaňský přímo z láhve.
1: Oline, miluješ mě?
0: Objímám ji, tisknu se jak rozmazlená kočka. Jemně mě odstrčí.
1: Já tebe taky, víš, ale to, jak vyvádíš, se mi vůbec nelíbí. Tvůj táta je výborný chlap, vážně, věř tomu. On to s tebou myslí dobře a chce, aby ses měl v životě fajn. A ty na to kašleš. Moc mi o tom v práci vypráví, je z toho smutný, že si nerozumíte, že jste se minuli. Oline,
0: chytá mě za ruku a příjemný teplo se vrací.
1: Oline, zkus ho pochopit, každý člověk musí v něčem ustoupit, aby něco získal. Mám takový plán, poslouchej. Chci tě, miluju tě, ale když budeš takhle vyvádět, tak to skončí. Já nechci milovat chlapa, který utíká do hospody jako dneska ty. Já chci milovat spolehlivýho, pracovitýho chlapa. Chápeš mě? A ty takový chlap můžeš být? Budeš.
0: Tiskne mi ruku.
1: Když budeš takhle pokračovat, otec dostane strach a pošle tě do polepšovny a už se neuvidíme.
0: Já nedovedu čekat. Ztratíme se navzájem. Přece by šlo domluvit se s otcem, pomož jemu a on pomůže tobě. Je to hodnej chlap.
1: Oline, udělej to kvůli mně. Jdi za ním a řekni mu, že už budeš sekat latinu, že se budeš učit, dělat, pomáhat doma a věř tomu, že on ti dovolí jednou za týden jít na večerní představení do kina a místo něho přijdeš ke mně. A já se budu strašně těšit, celý týden vzpomínat.
0: Ubíjí mě dalšími přívaly slov. Miluju ji. Strašně ji miluju. Ano, udělám, řeknu, omluvím, naučím. A budeme spolu. Za rok, už pak furt a na venkovní svět se vyserem. Spolu.
1: Olinku.
0: Strhává mě na sebe a velká řeka mě objímá, tahá do proudu, odnáší do země sexu, do země zapomnění.
1: Ještě hloubš. Pojď, ne, neutíkej mi.
0: Do svíčkovýho pokoje zavoní další náklad z partiček.
1: Olinku, myslel si to vážně, co jsi mi před chvílí slíbil?
0: Tisknu se k ní a prosím hubu, aby nevyslovovala tu profláklou větu. Jasně, pro tebe všechno.
1: Tak jdi domů a začni dneska, Olinku. Prosím tě.
0: Chce se mi brečet, když se soukám do trenek, ale udělám to. Za velkou lásku se musí trpět. Trpět až na dno a tam se teprve ponoříme do vln tý jediný a pravý lásky. Vybavují se mi všechny ty slavné větičky a po zádech mě běhají překrásné jiskřičky mrazu.
1: Ještě dlouho ji tisknu ve dveřích a tenhle pocit prožívám s opojnou touhou až domů. Potřík řepí jako každodenně u televize a nevěnuje mi pozornost. Matka něco zabručí o jídle v troubě. Žvejkám studený špagety a sním. V pokoji dám Hance Hubana a sedám si nad sešity. Bravo s ošklivýma špinavýma lidma spadlo na zem. Položil jsem na něj bosou nohu a cítím, jak studí. Hanka si poklepala na čelo a prohlásila něco o úplně blbým bráchovi. Pohladil jsem jí za to ruku. Co ta kravka může vědět o lásce? Dny se slily v týdny, týdny v měsíc. Pro boha, tohle byl měsíc? Natíráme s fotříkem plot, každej klečí z jedné strany, v ruce štětku jak neuznaný malíři, oko za okem postupujeme k nedohlednímu konci. Stejně to bylo tím, že Spartičce chyběl migás. To bys čuměl, jak by s nima zametla. Rozčiluje se Rembrandt na druhé straně plotu. Bane, Petrán je pan fotbalista, proti němu neměli šanci ani s migasem. Oponuju a myslím na Soničino tělo, na drzí vyjevený kozičky pod mojí rukou. Dneska jdu zase do kina. Kina jménem láska. Bleskově žvejkám večeři. Fotřík oblídne hodinky. Tak už jdi. A co to vlastně dávaj? Funéze, plácnu od boku. Tak to je fajn, zítra půjdu taky. Matka pokrčí rameny. Do kina zásadně nechodí. Sonička už čeká. S úsměvem.

0: Práce se změnila v přenádhernou věc objevování a nacházení. Převodovky a spojky mi připomínaly lidský hlavy a já se měním v geniálního chirurga, jehož ruce jim vracejí zdraví. Nádherný pocit. Pocit silný jako láska, jako sonička. Žiju. Odpoledne už nemusím na fotříka čekat. Máme tolik rozdělaný práce na baráku, že každá minuta je nad zlato. Existuje nepsané pravidlo, že kdo přijde domů první, rozředí barvu, vypláchne štětce a začne. Dneska to budu já. Fotřík má nějakou schůzi, budu holt muset zmáknout ku sám. Před brankou narážím na Josefa, Kachny a Haše. Táhnou z hospody na nádraží do hospody k Boučkům. Hele, Volin, nechává si záležet na tom V Josef. Tak už ses před fotříkem posral, už papáš kašičku. Ale hovno, machruju a mrzí mě, že jeho kecičky slyší i Haš, furt mě něčím přitahuje. Začíná mi studit bosá noha. Jdu s nimi, aby si nemysleli, že jsem posranec a baba. Konec konců, když jednou přijdu o hodinku později, nic se nestane. A před Hašem si nezadám. Sajeme tykadlo a já si uvědomuju tu strašně podmanivou sílu hospody. Je děsná. Člověk, který si sedne, má chuť zůstat už na furt. Ale láska k soničce je silnější. Fakt, říkám si polohlasem na hajzlu. Ještě jedno, poslední a půjdu. Stejně už tady dřepím dvě zbytečné hodiny. Další pivo mi dělá maličkej, ale roztomilej mrak na mozku. Tak povídej. Nakloní se nade mne potetovaná Josefova tvář. Uvolnil péro a já mu bleju svoji lásku na zlatý talíř důvěry. Vypráví mu o každém soniččině pohybu řas, obočí, vzdychu, slovu. O každý vteřině, která byla prožitá až na dno. Ovšem. Slova nestačí, pomáhám si rukama, nohama, celým tělem a přece spousta chvil zůstává nezdělitelná. Cítím, jak mě chápe, jak závidí. Je to geniální člověk. Skončil jsem a Josef zařval smíchy. Cítil jsem něco jako meč při harakiri v břiše. Ty vole, ty Voline, ty kundo z ryby. Vždyť oni si s tebou hrajou. Ta holka kdysi chodila k Boučkům každý den a přeřísí každý, kdo si o to řek. Pak se rozhodla vydělat si prachy jinak a šla do fabriky. Přes kundu se dostala až k tvým fotrovi.
1: Ty svině, ty kriminálníku zasranej, ona je úplně jiný člověk. My se vezmeme hned, jak mi bude 18, už jsme si byli vybírat nábytek. Ty si ji pleteš, vole, slyšíš? Pleteš.
0: Hospoda zmlkla a doticha promluvil Haš. Josef, to fakt není ona. Já ji znám, je to slušná a pěkná holka. Josef pokrčil rameny a já měl chuť dát Hašovi hubana. Platím, prchám a zaříkám se, že už jsem nikdy nepáchnu. Příští dny se peru sám se sebou. Josefova slova mě přece jen nahlodala. Ne, řvu do svých pochyb, to nemůže být pravda, vždyť to Haš sám říkal. Ne, ne, nespím, mlátím sebou jak můra pod žárovkou. V práci málem ujíždím Jardovi prsty na fazoňácích. Ne, to není pravda. Na každýho chlapa čubím se s žiravou žádlivostí. Svět se změnil na postel plnou střepu. Fotřík zmizel na další schůzi. Zbalil jsem si kapesní zrcátko a strojek na vlasy. V garáži jsem opřel zrcátko o pong a strojkem vzal do vlasů. Poslední věc, která soničce vadila. Poslední věc, které jsem se do dneška nedovedl zříct. Pomalu jsem zajížděl mezi dlouhý prameny a silně je zkracoval. Něco se ve mně bouřilo, ale touha dát soničce všechno to potlačovalo. Pozítří mi bude 17 a už dneska jí nabídnu, že se zasnoubíme a přesně od pozítří za rok se vememe. Dneska. Poprvé poruším pevný dny pozvání. O toto bude větší překvapení. Větší radost. Zásnuby, prstýnek, krátký vlasy. Láska. Konečně mám jakous takou fazonku. Není to sice nejhezčí, ale sonička to dodělá. Vybíhám z garáže, rvu na sebe bundu a proklínám pomalý nohy. Dneska je pro mě nejkrásnější den mýho života. V květinářství kupuju velkou kytku za týdenní kapesný, ať to má grády. Před slunečním domem se zarazím a těžce vydechuju. Přeci žádat o zásnuby nemůžu klasicky, teda projít dveřma. Naše láska přeci taky není obyčejná, ale úžasná. Pomalu se soukám po hromosvodu do druhého patra. Pode mnou se vytvořil hlouček lidí. Myslí si, podle řečí, že jsem zapomněl klíč. Konečně parapet okna. Nohy se mi klepou jak po pátým pivu. Volnou rukou jsem se za něj zachytil a druhou s kytkou se opatrně zapřel. Povytáhl jsem se. Měl jsem vymyšlený přesný plán. Hodím dovnitř kytku, spustím se, zbytek skočím, bleskově vyběhnu nahoru a zazvoním. Madame Soničko, můžu vás požádat o zasnoubení? Miluju vás. A ona se tomu začne smát svou přenádhernou pusou bez šatiček. Přitáhl jsem se poslední milimetr a rozmáchl rukou s kytkou. Spokojíku, mě líbily vysoko zvyžené Soniččiny nohy, Fotříkova tvář v rozkoši a hlavně jeho holá, chlupatá, nahá prdel.
2: Pojď hloubš, pojď, neutíkej mi.
0: Dopadl jsem na záda na trávník. Několik lidí vykřiklo. Schody jsem bral po pěti. Tělo necítil. Nebylo. Zvoním jako šílenec a bolest, podivná, krutá, skurvená bolest nepovoluje. Dlouho je v bytě ticho a já běhám po chodbice jak medvěd v kleci. Konečně se dveře otevírají a na mě se zubějí Soničtiny oči.
2: Ahoj, Oline. Měl jsi přece přijít až pozítří.
0: Odstrkuji a vbíhám do pokoje, ve kterým trůní na mý válendě fotřík s nedbale ušmulanou kravatou. Nazdár, co tady děláš?
1: Ty svině!
0: Nemůžu popadnout dech.
2: Oline, co blázníš? Otec jsem přišel dodělat nějaké papíry z podniku, které už jsme nestihli.
1: Já to viděl!
0: Do očí se mi rvou slzy. Přesně vždycky, když je tam nechci.
1: Já koukal oknem!
0: Všichni tři se nahrneme k oknu a čumíme na zelený trávník, na kterým leží kytice rudých růží.
1: Vy kurvy!
0: Dodává mi to odvahy. Fotříkova pěst mě posouvá přes celý pokoj. Na jazyku cítím krev.
1: Kurvy! Kurvy!
0: Táhni! Řve fotr. Zvedám zbytečný tělo a vláčím ho po městě. Konečně Boučkovi. Házím rozbitou hubu vedle Josefa. Prolídne si mě, pokyne hlavou a mizí. Piju rum jako vodu. Ostatní na mě mluví a haš hraje. Na tvých střevech oběsím tvou mámu. Sežere ji velká černá myš a z tvých očí udělám si pomazánku. Rozumíš? Rozumíš? Rozumím ti, haši. Rozumím. Josef se vrací a kůži na levý ruce má strženou. Už je to dobrý, neboj. Dej si ještě ruma. Obklopila mě tma. Probouzím se na nějakým gauči v neznámé místnosti. Z protější bílý stěny se na mě usměje fotrův chlupatej zadek. Skloním hlavu z postele a bleju. Je v tom trochu úlevy. Ale jen trochu. Vole, až ti to půjde, skoč na záchod. Ozve se z vedlejší místnosti. Stud Blade před někým je silnější než žaludek. Cpu si to z huby zpátky do břicha. Šavle pode mnou odporně páchne rumem. V vedlejší místnosti se mi představuje neznámý obličej. Ahoj, já jsem špinavý Petr. Dej si loka, bude ti líp. Otřesu se nad lahví steplalýho piva. Ach jo, s tebou bude ještě práce, vole. Lokni si, uvidíš, jak ti to prospěje. Sedám si vedle něj na manželskou postel a dávám si loka. Opravdu chutná. Se zvrácenou hlavou, s hrdlem v hrdle si prohlížím pokoj. Takovej bordel jsem ještě neviděl. Po zemi se válí nesčíslně bot a zasraný holínky, kanistry od nafty, tisíce vajglů, flašek, zátek od piva, pucvole. Kromě postele a skříně v rohu to není nic. Už je ti líp. Kejvu hlavou. Prdel se objevila na stropě. V poslední chvilce otevírám dekl hajzlu. Petr už na mě čeká s další flaškou.
2: Neboj, to přejde. Všechno přejde. Hovno přejde. Nic nepřejde. Já ji miloval, chápeš? Miloval! Slabikuju. Usměje se. Víš, co takových kurev je? A co jich ještě potkáš? Ohnal jsem se pěstí. Petr uhnul a otevřenou dlaní mě pleskl přes ksicht. Pomalu, mladej. Dej si ještě cigáro a napij se. Něco ti povím. Když mě bylo 18, oženil jsem se. Bydeli jsme ve strašný díře nahoře v horách. Jezdil jsem tam u statků s hovnocucem. Jednou, když byla příšerná průtrž mračen, na moji starou přišlo rodění. Někam jsem se nemohl dovolat a bylo to furt horší. A řvala bolestí. Naložil jsem ji do hovnocucu a jel. Nebylo vidět na krok. Ze začátku jsem jel krokem, ale ona ječela víc a víc, tak jsem přidával. V jedné zatáčce jsem se dotknul brzdy, chytil smyk a letěl ze stráně do lesa. Probral jsem se a kolem byl naprostý klid. Auto leželo na boku. Vylez jsem a zešílel. Moje stará ležela pod tím autem. Přesně jí leželo na tom břichu. Moc si toho nepamatuju, jen to, že jsem vypustil cisternu hoven a 2 hodiny hrabal holýma rukama skálu. Pak mě našli. Přejeli fízlové a jeden mi řekl, ať neblbnu, že to nemá cenu, že takhle krásnou mrtvou už dlouho neviděl. Dal jsem mu pěstí. Zbyli mě a pak mi dali dejchnout. Měl jsem 2 piva a dostal i s tou ránou 3 roky. Za začátku jsem myslel, že nepřežiju. 2x jsem se věšel, ale vždycky mě stačili odříznout. Tak to pomalu přešlo, no a dneska ti o tom už můžu i vyprávět. Otočil jsem se. Petr sál tykadlo s popelavě bílou držkou. Je mi líp. Prdel na zdi není už tak zřetelná. Petr vstal z postele a soukal se do starých zasraných montérek. Nečum! Uklid vedle tu šavli, seberem flašky, střelíme je a půjdem k Packovi najednou. Stejně už těch 10 minut, co otevřel, čumí z okna, kde jsem. V hospodě jsou kromě Packy ještě 2 dětkové, kteří se tlačí u kamen. Dostáváme pivo a každý si nad ním dřepíme. Mlčíme. Připadá mi to jako svatyně buddhistů při rozjímání. Hlavu mám jak škopek. Po dalším pivu prdel ještě víc zesvětlila. Bude hůř, říkal Josef. Před polednem doráží Haš s malým klukem. Ahoj, to je kuře, ukazuje na něj. Packo, pivo, to je hrozný, tady je to horší než u kapitalistů, rozkřikuje se. Pro našince není práce a podporu nikde nedaj, kurvy, fuj, odflusne si. A kde jsi tu práci hledal? Ptá se ho Packa. No nikde, ale kdybych ji hledal, stejně bych ji nenašel. A vůbec, víš ty, co je to práce? Sračka na zotročení lidstva. Člověk se nenarodil, aby makal. Člověk se narodil proto, aby žil. A co pak já můžu žít s prací? Jsem snad vůl? Stačí, že volu je už nějaká miliarda. Od toho já dávám ruce pryč. Musí se přece najít člověk, který by nás spasil. Když prozatím žádnej není, spasím se sám. Haš se zhluboka napil piva. Ty vole, představ si, že by nikdo nemakal. To bys neměl ani to pivo. Já vím, chtěl jsi říct, že bys mi ho ani nedones. Ale na to já seru. Můžu si čepovat sám, když ti to vadí. Ale k hlavnímu problému. Když miliarda zhovadila, tak nemá právo mě nutit, abych makal. Když chtěj, ať si dřou, mě nepřekážej, ale ať se na mě vyserou a nehrozej nějakou příživou. Ty jejich posraný zákon je jenom závist, že nejsem takový vůl jako oni. Já chci žít, ožírat se, ale nikdy nemakat. Ne, ne, to bych se musel stydět před svojí mámou, že mě porodila nadarmo. Automaty na práci si můžou vymyslet, ale rodit jen kvůli tomu. Vím ještě jedno, dělnická třído. Packa točí tykadlo a brumlá si něco o volech. Do hospody přichází rozesmátej Josef s nějakým klukem. Nekecej, vole, špína, už tě pustili. No to je snad sen, špíno. Vrhá se Haš mlaďasovi kolem krku. Tak co, už je líp? Ptá se Josef. O moc. No, žáno ráno mi dali hadry a řekli, že můžu jít. Moc jsem se nebránil, ty 3 roky pasťáku by mohly stačit, Žánu. Packo, dej pivko 18letýmu chlapovi. Mele ten podivný člověk špína. Představuju si, že by mě strčili na 3 roky do pasťáku. Zahynul bych. Podíval jsem se na Petrovu tvář. Hovno bych zahynul. Přišel bych a strašně bych se ožral. Jako špína. Už chrápe na stole. Já si taky ducnu. Je pomalu večer. Probouzím se do strašného řevu. Špína stojí na stole a dělá striptýz. Hadry lítají mezi lidi a Háš mu k tomu hraje s prostou barovou melodii. Objeví se špínová prdel a já jdu zase blejt. Je chlupatá. Ve dveřích slyším ještě špínu řev. A takhle na vás seru, soudruzi! Na zdi visí tu berácký chrchel, ještě se tam teplej obrací. Řvu s Hašem do světa. Dneska se mi změnil svět a já se vydal na správnou cestu. Na těžkou cestu za smyslem života ve světě bez kreténů, bez práce, bez lásky. Špína se samozřejmě taky nastěhoval Petrovi. Bydlí tam i Haš a kuře. Stáváme se kvartýrem snů. Mám štěstí, zůstává mi kanape. Zbytek se tlačí k Petrovi do manželský postele nebo na zem. Bordelu podstatně přibylo, ale vzhledem k tomu, že tam přebejváme jenom v noci, to nikomu nevadí. Horší je, že vyschlej hajzl nepředstavitelně páchne. Kurva svět. Už 3 dny ukusuju z krajice novýho života. 3 dny nejím, protože není co. Sedíme na postelích a hrůzou ani nemluvíme. Petr se šel podívat do práce, jestli tam nemá nějaký starý nedoplatek. Jestli nic nepřinese, jsme mázlí. Kuře navrhuje, že lepší než zůstat střízlivý, bude praštit někoho do hlavy a vzít mu prkenici. To se mi moc nezamlouvá. Jít sedět takhle brzo. Na schodech zadupe Petr. Všichni nadskočíme. Nic mi nedali, říká s protáhlým ksichtem. Padám zpátky na gauč a Haš sirve vlasy.
1: Ty kurvy, ty svině, oni nás snad nechají chcípnout.
2: No, nechaj, a v rozpuku mládí. Přizvukuje Petr a z kapsy tahá 3 zmuchlané stovky.
1: Jsme jak uragán. Za strašného řevu ho nosíme na zádech po cimře a pak po schodech, po ulici až k Packovi. Zachránce. Osvoboditel.
2: Petr z toho takovou radost nemá. Musel jim slíbit, že zase začne makat. Aspoň 14 dní to budu muset vydržet. Kolem 3. se ve výčepu objevuje Jarda. Čoude? Ale moc mu to přes pisk nejde. Potřeboval bych s tebou mluvit. Jedna z kachen se zvedá, aby mu zválcovala ksicht. Držím ho zpátky a jdu pokecat. Víš, čoude? Jde o to, že parťák slíbil, že když zítra dojdeš do rachoty, nebude ti psát zetky. Jinak to bude muset hlásit na podnik a do školy. Jestli ti můžu radit, přijď. Nemusí to být žádná slast nechat se zavřít. A co fotr oxiduje? Jo, ptá se každý den, jestli seš v práci, ale jinak nic. Víš, byla to chyba s tou Soničkou. Měl jsem ti to říct, co je zač, ale já myslel, že si chceš prcnout a to je všechno. Je to normální kurva a ohnulík domov. To už je za náma, přerušuju ho. Dáš si pivko? Ne, já mám moc háklivou starou, ta by šílela. Nakonec si ale přece jen jedno dává. Je to v prdeli, čoude. Je to v prdeli, čoude. Je mi skoro 40. Všechno mě sere. Když máš rodinu, stojí to za hovno. Víš, kde já byl naposled v hospodě? Ani se neptej. Život je sračka, která nemá obdoby. Ráno vstaneš, jdeš do práce, strhanej dojdeš domů, zazubíš se na starou, vynadáš dětem, zalehneš do postele, ve středu hupsneš na tu ženskou vedle sebe, ale jen z nudy, protože už dopředu znáš každý její vzdech a heknutí. A usneš dřív, než se vrátí z koupelny. A ráno znova. Den co den, týden co týden. Rok co rok. A pak ti je 40 a ty se bojíš obrátit, aby s hrůzou neskočil z okna. Ještě 2. A tak na to sereš. Necháváš se buzerovat od starý. V práci i ve frontě na banány, kam tě vyštvala. Sračka, čoude. Ještě dvě. Další a další, jak roky v životě.
0: Jardovi svítí v oči a hází zamalovaný pohledy na buchtu, která dorazila. Dneska bych nechtěl být u něj doma, ani náhodou. Asi udělá jednodenní palácovou revoluci, starý rozbije hubu a zítra už bude schánět v květinářství tu největší kytku, kterou mají, a platit jí bude z pracně ulitých fondů. No paráda. Buchta si přisedla k Jardovi v přetuše prachu a má recht. Potřebuje léčit a žádný doktor není zadarmo. Vracím se ke klukům, abych nezacláněl, ale ona za chvilku přijde za náma.
2: Posral se, holoubek, a Pelá šel domů. Prej máš zítra dorazit do práce.
0: To byl nějaký vůl, ne? Krčím rameny a leju do sebe další korbel. Konečně dorazil Josef, který se 3 dny neukázal. Vede si mladionkou buchtičku. Je kudrnatá jak beran. Zajímalo by mě, jestli má taky kudrnatou kundu. Hezká představa. A pak, že ten svět stojí za hovno.
1: Nataša.
0: Představuje ji a sedá si vedle mě.
1: Tak jak to jde?
0: Vypravuju mu o Jardovi. Mám nebo nemám?
1: Ale jo, je makat. Ale já bych tě potřeboval už zítra. Je ten Jarda spolehlivý?
0: No, myslím, že jo, odhaduju.
1: Pojď do kumbálu.
0: Sedáme si na sudy a Josef máčí v půl litru vody ruďasa.
1: Chodíte taky na kalící pece?
0: Jo, to taky. Zrovna já s Jardou.
1: To je fajn. Já ti spálím ruku a ty to zítra nahlásíš jako pracovní úraz a Jarda ti bude svědčit. Neboj, to nebude bolet.
0: Směje se mýmu protáhlýmu ksichtu.
1: Ani to neucejtíš. Hlavně zítra si musíš dát pozor, aby si toho nikdo nevšiml dřív, než bude třeba.
0: Namočí mi hřbet ruky a pomalu tře mokrým ruďasem.
1: Ta Nataše utekla z pasťáku, jinak i z Prahy. Je jí 15 a pojede s náma. Bude veget a nebudeme to muset schánět někde jinde.
0: A kam vlastně pojedeme? Říkám do slabého pálení.
1: To se dozví zítra, ale nebo.

Já jsem. A teď plav a dej bacha, ať si toho nikdo nevšimne dřív, ať je z toho pracovní úraz, platěj to líp. Daří se mi propašovat ruku až na dílnu. Jarda má opičí oči, ale celkem se usmívá. Kolika si vysolil za kytku? Partička starých chlapů z automatu se baví na téma, jak to mládí roste pro šibenici. Kam dorostli oni, blbečkové? Konečně přichází parťák a rozděluje práci. Fasujeme s Jardou dvě spojky a revizní prohlídku kalírny. Mám štěstí. Parťák si mě tahá do svý kukaně na kobereček. Nutím se ho neposlouchat, abych v zápalu řeči nezamával spálenou rukou. V hlavě mi zůstávají jen útržky. Plákač, nevděčník, budeme hlásit na učiliště, poslední šance. Beru Jardovu basu a metu to na kalírnu. Počkej, čoude, tu až nakonec. Ale dobíhá mě až u pecí. Vysvětluju, o co jde. Chvíli se kroutí a pak mávne rezignovaně rukou. Čoude, já se s tebe poseru. Stará se chtěla včera rozvíst, dneska ty. Běžte všichni do prdele. Ukáž, to muselo přeci bolet. Vysvětluju mu princip a postup. Kurva, čoude, serem na to. Která roura to byla? Vybírám si tu nejrozpálenější a Jarda ukazuje na malej ventilek pod ní. To je proplachování. Zkoušel si, jestli funguje, a dotknu se si, jo? Pak všechno běží jak na divadle. Házím si do ksichtu šklep a Jarda mě táhne k doktorovi. Všechno klape. Už za hodinu pádím z fabriky do civilu s novou bandáží na pazouře s protokolem o pracovním úrazu v kapse. V hospodě na nádraží čeká Josef s Natašou. S chutí saju tykadlo. Jsme v půlce, když přibíhá Jarda. Čoude, ty vole, ty mě zničíš úplně. Tvůj fotr běhá podílně a děsně se vyptává, jestli už to neměl dřív, než jsi došel do práce. Chtěla bych to popřel, jako tvůj úraz, že prej je to stoprocentně udělaný na schvál, abys nemusel makat. Josef mu nabízí místo, ale Jarda šílí. Utek jsem dírou, za chvíli musím zpátky. Nakonec ho bere Josef v pultu na tykadlo. Taky máš rodiče takový svině? Někdy mě napadá, proč nás teda rodili, když je tolik sereme. Nikdo se neprosil. Řeší to Nataša. Mě šoupli do pastáku ve 14, když jsem vlítla do jináče a zapomněla s kým. Blbci. A přitom se matka kurví s kdekým a nikam jí nestrčej. Vrací se Josef bez Jardy. Musíme vypadnout, fotr tě jistě začne hledat a já nemám náladu znovu mu válcovat tlamu. Každý mu strká jeden celý do baru. Co tam? Krčí rameny. Uvidíme. Ve varech sajeme prvního Karla už na nádraží. Pingl se chvíli cuká, ale pak bez kecu nalejvá. Prej mi není 18. Vůl. Je mi aspoň 110. Pak pokračujeme do nezbytné kotvy, kde má Josef desítky kámošů. Tady se mě už nikdo na mých milion let netá. Josef se někde fláká a já s Natašou kácíme jedno po druhým. Začínám na ní mít děsnou chuť. Co by tomu řekl Josef, kdybych ji přefik? Konečně se Josef vrací. Hele, je tady jeden chlapík, který fotí pornoseriály pro Západ a platí jak vsteklej. Potřebovali bychom balík na večer. Vím o tajný herně, kde se dá hrát, ale musí být základ. Nafotili byste to s ním. A nemůžu, mě by poznali podle kérování. Je to celkem jedno, ale Nataša se štafuje. Josef mě posílá k vedlejšímu stolu. Sedí tam somráci jako my. Oj, já jsem Marabu. Tebe jsem tady ještě neviděl. Zastav se někdy, bude prdel. Pojedem na veget. Bydlet je kde? Nezapomeň. Josef mě už táhá zpátky. Nataša to bere. Já jdu pro Petra. Mizí a Nataša si prstem čmára v mokrých proužcích od půl litru. Josef si přivádí svýho Péťu. Je to starý, oplzlej, hrbatej maník, který navíc šilhá. Ahoj, tak půjdem? Vede nás za roh do celkem přepichovýho bytu. Zatáh rolety a různýma žárovkama nasvítil Valendu. Hele, bude to seriál, klasický seriál. Když mluví, tak do okruhu jednoho metru lítají sliny.

0: Ty přijdeš na návštěvu, ukazuje Nataše. Ty pustíš magič a začneš jí nalejvat. Pak budete tancovat, rozepneš jí džíny, pak jí povalíš a začnete souložit. Zepředu, zezadu, z boku a tak. No, to bude všechno. Začátek jde dobře. Šklibíme se na sebe, tancujem, svlíkám je. Opravdu jsem dostal chuť. Začínáme zepředu, ale než stačíme změnit pozici, jsem hotový. Ty seš vůl, to jsi měl vydržet celý focení a nejen chvilku. Krčím rameny a Nataše se chce brečet. Počkejte, dám vám prášek. Je to sice pro bejky, ale vy to snesete. Polikáme pilule a za chvíli se na sebe vrháme jak správní nadrženci. Klacek máme ze železa. To je paráda. Bereme to ze všech světových stran a Nataša řve rozkoší. Když jsem na boku, dostávám pecku do hlavy. Kreatura, strašná, oplzlá postava stojí dva kroky od nás a honí si péro. Je mi jasný, že v tom foťáku není film. Osprchovali jsme se a s 5 kilem běžíme za Josefem. Cpeme do sebe narychlo večeři a pak jdeme všichni 3 na druhý konec města. Hele, Oline, budeš sedět za mnou. O nic jiného nejde, než aby si zpamatoval, po který kartě jde eso. Když bude mět přijít, ťukneš do mě. Hraje se v oko. Já se budu pamatovat zbytek a ty, Natašo, krále. Ty jsou důležitý. Když budu mít, nebo radši tak, když do jednoho z vás ťuknu, tak ten si přisadí na mě. Jedno kdy, třeba i na 7. Jasný? A nečumte na sebe, jak nadržený blbci. Jasný? V přepíchovým bytě je už asi 10 lidí. Asi tak půl na půl ženský a chlapy. Pijeme pár sklenek dohovoru o ničem. Všichni už jsou narvaný zasednout. Nakonec si 5 chlápků i s Josefem sedá za stůl. První runda. List je pajka. Banku 1000 jako základ. Vyhrál Maník, který vypadá na dobře fungujícího kuchaře. Prohráváme kilo a v dalších hrách ještě 200. Josef tahá 9 a po ní kluka. Mělo by jí to eso. Kopnu do něj. Byl poslední u rozdávání, první na fajruntu. Jde o bank. Eso je doma. Bankéř otáčí 2 7, zahazuje je a tahá 10 a 9. Bereme a já si utírám pod čela. Josef bere bank a Nataša mi jede po noze. Seď! Chytá mě Josef za ruku. Kurva, seď! Nebo tě vykleštím. Zkouším si zapamatovat karty, ale je to makačka. Bank vylez pomalu na 10 000 a lis stoupá z pajsky na kilo. Půjde do tuhýho. Řezníkovi se potí zátylek a jeho paní řeznice vypadá na brzký infarkt. Chlapík po Josefově levici s tenkým knírkem a ksichtem podvodníka z amerických filmů si sliní rty. Nový list, nový karty. Na Josefovi je i přes modrý ksicht vidět, jak mu úlevou povolili svaly. Hází na stůl nový balíček ještě v celofánu. Všichni kontrolují balení. Jsou spokojení. Josef trhá celofán a na stůl padá jako list na podzim kontrolní lístek. Hra se rozjela a vytočila. Jdu do kolen, stovky se sypou až k nám na klín. Josef je za bankem naprostej suverén. Mám strach, aby si frejrek neulízku z pisku. Znovu se olíznul a ťukl do stolu o půl banku. Josef ho pečlivě spočítal. 13 000. A frajer prskl na stůl 6,5 a Josef přistrčil půlku. Přihodil mu list a sobě taky. Cuklo to ve mně. Jak mohl vědět, že už frér nepotřebuje? Zná karty. To je nesmysl. Od nových uplynulo moc málo času. Americký podvodník otočil královský oko a stáhnul půlčana. Josef si oddech. Já taky. Ale musí hrát nějakou levotu, jinak to není možný. Bank se nám znovu plní a Josefa už nezajímá, co si pamatujem. Jede najisto. Další kolo jde řezník na 5 hadrů, ale prosírá. Malá domů, hlásí Josef. Tolik prachů snad nevydělám za život. Nepřišla. Frajerek to tluče o bank. Josef počítá bank a loktem přitom posune vrše karet. Chci mu to říct a libuju si, že myšlenky jsou rychlejší než slova. Pustil prachy, jednou rukou vzal pakl a vrchní karty zajeli do spod. Byla to snad setina vteřiny. Všichni to sežrali. Jede se o 12 táců. Americký si musí ještě tác půjčit. Pak horní list podkládá pod první a povytahuje. Cukne to s ním. Čekl královský. Chce ještě list? Josef mu ho sune a usmívá se na mě. Frajer rozhodil karty a vyskočil ze židle jako na péru.
1: Ty karty jsou cinklí, naval prachy!
0: Ostatní se stahují zpátky, jsou to přece jen slušní lidi.
2: Kecáš. Viděl jsi stejně jako všichni, že byli úplně noví. Koupil jsem je dneska.
0: Frajer má stěnovou barvu.
1: Vrať prachy!
0: Z kapsy vytáh solidní nůž.
1: Kurva, naval prachy, modrá opice, nebo tě nakrmím!
0: Josef mě lehce klepl do zadku. S podivnou intuicí jsem se nadzvedl. Josef čapl mou židli a naběhl s ní proti kudle. Pravačkou se trefil na bradu, frajírek přelít pokoj, dopad na záda a Josef mu dopnul koženým podpatkem do sevřený pěsti s nožem. Zařval. Špička druhý boty ho uspala. Josef mu sebral z ruky čůro a zasedl zpátky za stůl.
2: Tak malá domu, ne?
0: Řezník zakroutil hlavu.
1: To je dobrý, už nehraju.
0: I ostatní, který celou dobu jen přicmrdávali, se balejí. Josef si cpe chomáče stovek do kapes, co vypadne, berem mi s Natašou. Padáme ve chvíli, kdy se frajírek těžce sbírá. Na rozloučenou sundám ze stolu ještě dvě flašky vodky, které byly pročumily. Před barákem nás Josef táhne do parčíku. Za chvíli po nás se vypotácí náš kamarád, nacpe se do budky a někam zoufale volá. Piju vodku a tulím se k Nataše.
3: A kam teď?
0: Ptá se celkem rozumně Nataša.
2: Znám tady jednu babu, která pronajímá patro vily i s chlastem za 5 kil. Skurvuj to za 1000. Berem, ne?
0: Jdeme za Josefem do luxusní čtvrti nad Klonádou.
2: A vezmem si to i s tou kurvou, ne? Ať se nám Nataša moc neutáhá.
0: Nataša protáhla ksicht.
2: Tak tady je to. Na tu kurvičku nám baba vytáhne katalog a můžem si vybrat.
0: Ze tmy se vylouplo 5 stínů.
1: Tak rychle. Naval prachy a můžeš padat, jestli máte tak dobrou náladu.
0: Někdo rozsvítil baterku.
1: Svině svět. Jednou nahoře, ale častěji z dole. Kurva, to je Josef.
0: Ozvalo se ze skupinky.
1: Tak to plaťte třeba 1000, já jdu od toho. Promiň, Josef.
0: Největší gorila ze skupinky se protáhla kolem nás a zmizela v průchodu.
2: Tak 4. Jdem na to, pánové.
0: Říká Josef a vytahuje z kapsy prstýnky.
2: Ale varuju. Neznám bráchu.
0: Do druhé ruky se rovná pásek se širokou sponou.
2: Tak jdem na to, ať nezdržujem.
0: Skupinka se nerozhodně rozestoupila. Takovýho bouráka nečekali. A já jsem strašně pyšnej, že Josef je kámoš, i když nás třeba skatujou. Do strachu, který mě prostoupil, si říkám, takovej jednou musíš bejt, takovej a žádnej jiný. Kecám. Nemám na to. Fotříků v pásek, později facky a pěstí mě zlomily. Dovedl bych vůbec někoho praštit, jak se patří? Nikdy. Posranec. Hecuju se do nálady. Ruka na flašce se nepříjemně potí. Dokážu ji vůbec udržet?
1: Prašť!
0: Postoupil jsem o krok, oči vytřeštěný, flašku v ruce. Ustoupili o krok. Opijím se tím.
2: Tak kurva sráči, jdeme, už mě serete. Pojďte, ať ty vaše skurvený ksichty poznají, kdo je Josef z Valdic.
0: Najednou stojíme před dveřma sami. Kroky na ulici utichly už před chvílí. Oplzlá baba nás vítá.
3: To jsem ráda, pane Josef, že nebyl skandál. Nepotřebuju to, už jsem stará ženská. Budete pít martiny jako vždycky?
2: Ne, šampaňský a pořádný.
0: Baba se uklání až k zemi.
3: A slečny si budete přát?
2: Natašo, jdi nahoru.
0: Je nerada leze do schodů.
3: Tak který?
0: Otevírá babizna album. Josef mi velkodušně dává přednost. Vybírám si buclatou blondku s modrýma očima. Baba si odkašle.
3: Víte, naše zákaznice jsou slušné dámy a tato má teď doma manžela. Račte se podívat dál.
0: Vybírám si sympatickou černou lásku. Babice znovu zakašle, ale nic neřekla. Josef si vybral typickou maminu od plotny. Stařena vyšpulila bezubí dásně.
3: Jistě, pánové, do hodiny jsou tady. Ne, jak dlouho je tady chcete?
2: Uvidíme. Asi 2 dny.
0: Rozvalujeme se v kožených klubovkách u flašky studeného šampaňského a posloucháme Natašiny nadávky z koupelny.
3: Svině, svině, kurvy si musíte pozvat. Nedám vám, i kdybych si ji měla zašít.
0: Josef, pak byly ty karty cinklí?
2: Usměje se. No jasně, celý ten čas, co jste byli vydělávat prachy, jsem si brousil prsty o cihlu. Ty karty mi připravil jeden kámoš, Cigoš. V levém rohu nahoře jsou nepatrně škráblí. Eso jednou, 10x, 2x a tak dál, ale jen nepatrně. Jen těžko to dokázat. Jak nemáš odřenou kůži na poštářcích, hovno poznáš. Pak se dá hrát.
0: Konečně doráží objednaný kámošky. Je na čase. Za takový balík, co jsme za ně vyplázli, bych přiletěl. Vypadají sice o něco hůř než na fotkách, ty Josefově bych mohl dělat syna, ale pod příkrovem šampáně se to ztratí. Aspoň doufám. Lejeme do sebe ty bublinky, flašku za 300 a holky, matky, si odložili pro velký horko. Přichází Nataša. Jen na sklenku, jak už ve dveřích hlásí, ale moje černovláska se k ní vine, líbá ji, obdivuje, pomalu svlíká ten zbytečný župan a pak se s ní miluje. S vytřeštěnýma očima zírám na dvě ženský obklopený mrakem lásky, štěstí a prožívám každý vzdech, každý pohyb, každý polibek rozjetý stehna. Saju to do sebe a cítím, jak mě to přerůstá, jak mě to uchvacuje do obrovský dlaně a táhne oknem ven, daleko za tenhle posraný svět plný fotrů. Saju a propadám se do krásna, proti kterému jsem bezmocný. Rozbíhám se a narážím hlavou do zdi, znova a znova, až mi krev přeteče přes obočí a holky mě přijmou mezi sebe. Dlouhými polibky a skleničkami šampáně mě omijou a vysajou moje já až do morku kostí. Utekl nějaký čas? Seru vám na něj. A taky na ten váš krásný svět? Pozdní máj, Lenin maják, Lenin zvon a já prcám. Dívejte, zírejte, kundá ocas. Pozdějc, jak mi předpovídá Josef, basa. Basa, a já ji beru. A vy se jděte oběsit, i to lano půjdu uplíct. Motor, spojka, převodovka, unášecí hlava, čelisti, lano. Vy tady, já ve Valdicích. Běžte do prdele. Běž do prdele, živote. Já už skončil. Navěky s tebou. Sex a alkohol. Sex a děti, který tečou mě a Nataše po nohou. Nebuďte mě, nebo si vpálím kuli do hlavy, upletu pro vás. Motor, spojka, převodovka. Ještě láhev. Probouzím se a v hlavě mi duní 10 pekel. Chytil mě kašel. Velu sebou po gauči a zkouším marně chytit dech. Plíce hodili stávku.
2: No tak, zvedá mě Josef. Před konce, snad to bude lepší.
0: Kašel konečně trochu povoluje.
3: Moje hlava, moje hlava.
0: Ozve se spod deky vedle mě a vylejzá Nataša. Na nahým těle má obtisklý varhánky od prostěradla. Převaluju ji na sebe, chci se milovat. Josef nás rozhazuje.
2: Padáme. Když zůstaneme ještě chvíli, tak si napočítá další den a to je zbytečný, ne?
0: Nejsem o tom tak přesvědčený, ale oblíkám se. Nataša má přitom smutný oči.
2: Tak teď skočíme do budvarky.
0: Rozkazuje Josef.
2: Mám nějaký kšefty, počkejte tam na mě. Kolik vám zbylo prachu? Potřebuji jich co nejvíc.
0: Tahám z kapsy 200. Nataša asi stejně.
2: Moc toho není, ale půjde to.
0: A Josef, jak to uděláme s účtem? Nemám ani vindru.
2: Vole, rozčiluje se Josef. Když jsem řekl, že počkáte, až přijdu, tak počkáte, až přijdu, jasný?
0: Kývám hlavou a stydím se, že jsem Josefovi nevěřil. Josef je kámoš a nikdy by mě nenechal ve štychu. Sedáme si. Zkouším na pinglovi vyloudit pivo. Sere na mě. Cucáme Coca-Colu a žaludek si hraje na rozcvičku. Přidávám ke kule držkovku a je o něco líp.
3: Oli, ne, když nás chytnou, napíšeš mi?
0: Přisvědčuju. Říká mi, že nás nemůžou lapnout, tady nás hledat nebudou, že je to moc slušná knajpa a tak. Nataša se usmívá a krutí hlavou.
3: Ne, Oli, ne, seš hodnej, ale na tohle já mám čuch. Slib mi, že mi budeš psát, prosím tě. Možná, že se ti to bude zdát blbý, ale já tě mám ráda, víš? Mám a moc.
0: Hladí mě po ruce.
3: Mám tě moc ráda, Olinku, víš? Slib mi ty dopisy, prosím tě.
0: No jasně, že ti budu psát. Bojím se říct slovo rád. Každý dopis, plácám.
3: Kdybys věděl, jak se tam bojím.
0: Uší zase tečou slzy.
3: Jako útěkářku mě ostříhají do hola, holky mi rozbijou hubu, protože se kvůli mě zpřísní režim. Bude to peklo, tak prosím tě piš, ať mám aspoň chviličky pěkný nad tvými dopisy, Olinku.
0: Hladí mi do vlasů a líbám na mokrou tvář a dochází mi, že za ty dny se mi vlastně ani jednou nepolíbil. Jsou věci, na které člověk nemá čas. Našpulila bradu.
3: Nedělej to, nebo budu řvát ještě víc. Vždy já jsem naposledy dostala upřímnou pusu, takovou hezkou a něžnou jako teď od tebe, jako malá holka. Když mi byly 3 nebo 4 od starší ségry a už tehdy jsem strašně řvala. To je můj nejhezčí zážitek z dětství.
0: Přišel Josef. Oline, potřebuji, abys šel na chvíli se mnou ven něco zařídit. Ty, Natašo, počkej ještě chvíli. A pak vypademe všichni tři. Kousek od Budvarky chytáme autobus do Rybář. Celou cestu si opakuju a znova poslouchám Natašina slova, který mi řekla už dozad ve dveřích.
3: Oline, prosím tě, piš.
0: Prostě holka, která sejčkuje. Těším se, až se vrátíme a já ji před putikou olíbám jako cucavej bonbon. Miluju ji. Miluju. Miluju. Josef se nasoukal do telefonní budky a slyším, jak někam hlásí.
2: V Budvarce sedí holka, která utekla z pasťáku. Třetí stůl zleva od dveří.
0: Sluchátko klaplo. Nemůžu se nadechnout. Svět se kácí, padá pod obrovským karate udání.
3: Josefe, ty svině!
0: Vší sůlou ho napálím pěstí. Propadl sklem dveří. Druhý ráně uhnul a mě projela ruka bočním sklem. Chytil mě pod krkem a přitlačil na malou zítku u budky.
2: Ty vole zasranej, to chtěla ona sama, už neměla sílu dál utíkat. V noci nespala hrůzou, co bude, až ji chytí. Zamilovala se do tebe a měla hrůzu z každý další minuty, že zrovna v tu chvíli, kdy ti to řekne, jí seberou. Nemohla už dál, chápeš? Nemohla.
3: Lžeš, ty lžeš, potřeboval ses jí zbavit a teď mi plácáš pohádky. Kecáš, svině, a tvý kecičky o valdický cti si strč do prdele. Kdybych ti překážel já, udáš mě?
2: Táhni, ty zmetku.
0: Odstrčil mě.
2: A varuju tě. Valdice si neber do huby.
0: Běžím městem jak o život. Musím to stihnout, policajti jsou líní. Chvíli jim to potrvá. Vezmu Natašu, odjedeme do Chebu a snad se nám podaří projít na západ. Tam budeme spolu žít a milovat se. Začnu třeba i makat, pro ní všechno. Před Budvarkou je vymeteno. Kam šla ta holka, co tady seděla? Tam se pingla. Běž radši pryč, sebrali jí fízlové. Svět je prašivej a hnusnej. Celou cestu vlakem z Varů do Kostrdle žmoulám v ruce roztřesenou krabičku od cigár, na který je drobunkým písmem vyrytá adresa. Napíšu. Neboj, napíšu. Před stanicí pouštím do větru. Mizí pod koly. Jako život, jako můj dopis. Ještě celý ubrečený lezu do nádražní putiky.
3: A Volin,
0: vítá mě Špína.
3: Ty teda máš cit. U Boučku je sanitární den a proto na protest pijem tuhle břečku.
0: Pingl mi silne tykadlo. Já na něj nemám. Obracím se ke stolu.
3: A jedno, pij, já to cálnu.
0: Slibuje jedna z kachen.
3: Hledají tě už 2 dny fízlové. U Boučků byly aspoň 3krát, bacha na to.
0: Varuje mě kuře ale ostatní tomu nevěnují pozornost. Je to příliš běžná záležitost. K pivu si pro jistotu dávám limošku. Dobrý den, kontrola občanských průkazů. Tahám červenou psí knížku a vím, že je čas, abych jel a platil. Vy jste Olin? Souhlasím. Tak půjdete s námi. Říká mladej fízl, snad jen o pár let starší než já. Špína balí ze stolu cigára a cpem je do kapsy. Nějakej zkušenej, kvituje to fízl. To víte, žáno, život naučí a poučí. Na fízlárně mě strkají do dveří s cedulkou náčelníka. Všechno je bílý, neosobní, sterilní. Tak ty si Volin, já se jmenuji Petráň. Již nemám rád v rajonu nový přírůstky a takový jako ty už teprv ne. Víš ty vůbec, kam ses dostal? Vytahuje ze stolu nějaký spisy. Kachny dohromady odsedíno 7 let. U Josefa to znáš. Špína za kriminální delikty 3 roky dětského domova nebo pasťáku, jak tomu říkáte. Kuře rok. Špinavej Petr, mám pokračovat? Hašiš 5 let. Kupec 8. Ovalda 5. Tohle tě čeká, jestli se na ně nevykašleš. Má to cenu? Týden si užívat, roky sedět? To si asi myslí, že ti je 17 a převrátí svět? Houby převrátíš. Svět převrátí tebe. Jdeš s klackem na mamuta, to si uvědom. Tvůj otec tě může kdykoliv zašlápnout a poslat do opatrování. Co vlastně chceš? Já bych byl šťastný, kdyby mi býval otec mohl dát packu, když jsem byl mladý, ale on nemohl. Poslali ho do plynu, v Osvětimi. Byl komunista. A ty, který žiješ v blahobytu s rozežranou držkou, si vyskakuješ. Neser mě! Zařval. Ještě jednou o tobě uslyším a zmaluju ti prdel, že se týden neposadíš a stěžovat si potom můžeš, kde chceš. Plav domů, omluv se rodičům a v podniku sekej latinu. Jednou mi přijdeš ještě poděkovat. Když budeš mít problémy, zastav se kdykoliv u mě. Tady máš moje číslo domů, když tady nebudu. Běž a styď se. Vždyť už máš být chlap. Víš co? Já stejně končím, tak tě hodím domů autem. Mám to při cestě. A proč jste mě vlastně hledali, když jsem přece nemocnej? Tam se úplně zbytečně. Tvůj otec podal pátračku. Cestou domů se snažím vybavit si Natašinu adresu. Marně. Potřik má kamennou tvář, když mě přebírá, jak balík na nádraží. Ano, jistě, děkuji, děkuji. Zaklapli dveře a já byl připraven vrátit i tu sebemenší facku. Ale Fotřík nic neriskoval. Jediný člen rodiny, který se mnou mluví, je Hanka. Sice šeptem a na fofr, ale přece. Oline, já s tebou nesmím mluvit, ale jsi fantastický bráška. Až mi bude 18, uteču taky. Uteču s tebou, jo? Tady máš spartičky. Jdu si zakouřit před barák. Z okna se vykloní Fotřík. Tady se nekouří. Plav zpátky. Odplivnu si tím směrem, zapaluju druhou a myslím na Natašu. Ani neslyším jeho kroky. První rána mě položí do záhonu kopretin. Další ránu a kopance už moc necítím. Sedím v pokoji s hlavou zvrácenou dozadu. Fotra zabít. Dokončit kruh. Kruh smrti a narození. Jen se kasám. Stejně až zastavím krev, nebudu mít odvahu jít a vrazit mu nůž mezi žebra. Mám tak akorát na to zabít ho ve svých představách. Konečně se krev zastavila a já lezu do vany, kterou jsem si nechal od Hanky napustit. Lezu do teplý, čistý vody a onanoval bych. Ale péro beznadějně plave po hladině. Natašu, chci tě. Dveře bouchly a v koupelně stojí Fotřík. Z pračky bere džínsy a háže na ní nějaký šílený tesily. A ode dneška slušně, je ti to jasný? Vyskakuju za ním, ale nahota, stud mě tlačí zpátky do vany. Zabiju tě, ty svině! Zmůžu se jít na výkřik do zavřených dveří. Bleskově se suším ručníkem, ale přesto příliš pomalu. Slyším bouchnutí kamen a představuju si džínsy, který jsem si koupil za 3 našetřené stováky a 5 angličáků ze sbírky, jak hoří mezi uhlím. Jen v trenkách běžím za Fotrem, ale ten už přivírá a drží dvířka kamen. A budeš chodit slušně oblečený, usměje se. Dělám, že procházím do našeho pokoje a když míjím jeho ucho, napaluju ho do něj. Jen hekne. Další pecka mu kéruje ksicht. Heká, snaží se trefit, ale já jsem nahoře. Znovu a znovu ho kéruju za Natašu, za sebe, za Hanku, za posraný život. Levá, pravá, levá. Matka mi dala jednu zezadu sběračkou a já teď zase lížu dlaždičkovou podlahu, na kterou jsem jako poslušný syn vozil desítky koleček betonu. Další dny je hotová hrůza. Musím ležet jako nemocnej, učit se, odpovídat na otázky z technologie a v duchu řvát touhou po Nataše. Dny se vlečou a já konečně můžu stáhnout obvaz a vyrazit do práce. Jarda se drží za hlavu a šeptá Base svýmu vercajku v hrůze. Už je tady zas. Dny se slily v jeden nekončící pruh sračky. Děsí mě představa, že bych jí měl jít celý den. Přemýšlím o sebevraždě, kudy chodím. Už nemám ani sílu vzít roha. Poprat se, nechat si rozbít držku. Jedině dát si mašli, kopnout do židle a vypadnout na furt. Chodím a přemýšlím, onanuju se tou představou, ale jako ve všem, je to asi všechno, co svedu. Kurva svět. Mlátím kolem sebe klíči a Jarda se pro jistotu zdekoval. Pozvolna se náš tak změnil. Z učedníka v pána. Seru na práci, na učňák. Seru na všechno a na všechny. Sere mě jít do šatny a navlíci tesil, který mi fotr laskavě zaplatil z mojí knížky. Přijít domů, sednout si do kouta a čumět do blba, přemýšlet o smrti, která jak na potvoru nechce přijít. Ne. A dost! Řvu na starou babičku, brigádnici, která ve jménu krásného stáří stojí u fazolňáku a cpe do něj za 8 hodin 10 000 kroužků. Babičce se takhle nelíbím. Nevypadám na to, že bych jí dal dneska tu spojku dokupy. Norma nečeká, prostoje se moc neplatí.
4: Pane zámečník.
0: Maličký, vrázčitý, s ponami ubitý ručičce svírá zmačkanou 10 korun.
4: Nešlo by to udělat ještě dneska?
0: Odstrkávám Jirku s pětkou a lezu hluboko do vlastní kůže. Peru se s tou obludou, která smrdí větým olejem a emulzí, do kterých se na odpoledních čije, aby se ušetřil čas. Cpuji do držky novou spojku, kterou nechce, vzpírá se jak jankovitej kuň a já se nedivím. Dělat 10 000 pohybů furt dokola stejně není žádná slast. Ani pro tu mašinu. Jen lidem, jak je vidět, to celkem svědčí. Konečně je spojka v břiše a babička na plný kule honí Normu. Děkuje až za chodu mašiny. Kroužek,
4: děkuju.
0: Kroužek,
4: mladej.
0: Kroužek,
4: pane.
0: Kroužek,
4: ušetřil.
0: Kroužek,
4: jisté.
0: Kroužek,
4: my.
0: Kroužek,
4: čas.
0: Kroužek. Máte pravdu, paní. Čas se musí využívat. Zamkl jsem Jardovi Basu s vercajkem a v montérkách, zasranej od voleje, vyšlápnu k vrátnici. Přes město k Boučku je to 15 minut. Šílená štreka. Ale stojí to za to. Přechod z pekla do ráje za takový pakatel se hned tak někomu nepodaří. V ráji sedí Haš na stole, drnká nějakou ospalou melodii, pod zadkem má paklý karet. Špinavý Petr s kuřetem chrápou a špína vykládá do prázdna svý rozumy. U stolu pod pípou starému řezáčovi skapává slina. Sedám si vedle špíny a nechávám si přinést korbel. Ty smakál! Drží si špína nos, jako by si vedle něho sedl posranej.
5: No, makal, ale už nebudu, neboj. Nikdy.
0: A povídá mu o svém světě, jak se nad ním otřásám hnusem. Špína se chytá za hlavu, za ruce, za nohy, mlátí se pěstí do čela. Skončil jsem a on odhodil masku do bráka.
5: Ty vole, jestli takhle myslíš, jestli takhle prožíváš, vyser se na všechny a na všechno a klidně sedí do toho pasťáku sednout. Klidně jdi do basy. Ber se jak ďábel, ale neponižuj se. Nikdy. Slyšíš, ty čuráku? Ty seš normální uřvaná baba, která neví, co chce. Která neví, jak dál, jak si vyrovnat svědomí s těma debilama a přitom si to nerozházet ani na jedné straně. Běž do prdele. Vlastně do toho pasťáku, ať máš jasno. Seš normální hajzl z lepší rodiny a sereš se tam, kam nepatříš. Něco tam a něco tady, to by se ti líbilo, že jo? Ale uvědom si, že žádná střední cesta není a že ji nevymyslíš. Strašně dlouho jsem v pasťáku zkoumal, proč mají jiný děti rodiče a já ne. Tvoje starosti jsem měl v 10, dneska mám jasno. Šoupli mě tam, protože zavřeli matku a fotr byl neznámý. Od mých 5 let nám vychovatele říkali, že jsme kriminálníci a tak to beru. Budou mě zavírat, dobře, to je daný, ale já si ty dny venku budu žít, krásně a plně. Místo dovolený, basu. A to je krásný, ne? Když si uvědomíš, že se pohybuješ ve světě čuráku, co si za celý život neukradli ani den. Vždycky žili tak, jak se má. Proti ním i s tou basou budu král. Žít a přežít platilo v době kamenný, dneska platí žít a užít. Basa není konec života, ale je nutný zlo za krásný dny třeba tady v hospodě. Není to krása? Když nechci, nepohnu ani palcem u nohy. Čas a spěch neexistují. Jsem jen já, kolem kterýho se to točí. Chápeš? Packo, ještě 2. A 3 rumy, 1 pro Haše. Pauza. Dneska si udělal první krok, vyslal ses na ně. Jestli vydržíš ještě 2-3 další, neposedeš se před fotrem, budeš náš. Svobodnej. Pij, vole, ať máš sílu. Bude hůř. Obracím do sebe Rumíka a s ním celý minulý život. Není a nikdy nebyl. Kolem 3. se špeluňka pěkně plní. Na každé otevření dveří bych nejraději vyskočil a připravil se na průser, ale před špínou hraju machra. Jaký dveře, jaký svět. Místo fotra leze k nám Josef. Dělám, že ho nevidím. Už toho snad bylo dost.
6: Ahoj, Oline. Nedělej nasranýho. Ona to fakt chtěla a nevěděla, jak dál. To měla pravdu a ty to teprve poznáš.
5: Proč se dneska všichni rozhodli nacpat mě do basy? Bojím se jí. Strašně se jí bojím. Já tam nechci, nejradši bych řval. Ale pohled na šedivý prázdný chodníky za oknem mi zacpává hubu.
7: Svítalo, když Hadžit se posadil do okovu a začali ho spouštět. Připadalo mu, že sjíždí věčnost. Když konečně okov narazil na dno, neviděl si ani na špičku nosu. Tápal kolem sebe, až nahmatal, že studna se zužuje v chodbu, ve které jsou schody. Sestupoval po nich a najednou narazil na zamčenou mříž. Hledal po kapsách křesadlo a vidí, že mu kapsa světelkuje. To kýtka slabě září jako fosfor. Chce si posvítit na mříž tou kýtkou, ale sotva ji přiblížil, zámek cvakl a mříž se rozletěla do kořán a všech 7 dalších mříží, na které narazil. Konečně vyšel do zahrady plné květů a sluneční záře. Květiny, křoviny, štěpy, dokonce popínavé dřeviny, kus co kus dokonalý exponát. A v této přírodě bez kazu stojí alabastrový zámek. A před branou hlídá drach. Tedy nebyl to ledajaký drach, jako třeba potkal Brunsvík anebo princ Bajaja. Tenhle drach byl 27hlavý. A byl albín. Byl albín. Bílý a všechny oči červené. Fuj, tajb. Velice vzácný exemplář. Z každé mordy mu mohl šlehat plamen 20 loktů dlouhý a v různých barvách. Ale v této chvíli nechrlil z žádné mordy nic. Klímal. On klímal. Hlavy, které spaly, pouštěly nosem kouř. Některé tak mlaskali a zívali. A přitom jim v koutkách se škvařily jedovaté sliny. A bublali, jako to bublává v sopkách v těch malých jícnech. Jedna hlava bděla. Měla mohutný knír. Měla oči přišikmělé. Vypadala jako dobrák. Ale slídivě pozorovala a bylo vidět a bylo cítit, že je to hlava prohnaná a zlá. Vyhrnula horní pisk, ukázala dračí zuby a zoučila jako hrom. Hadžit čas uskočil. A nepřestal uskakovat, protože 26 dračích palic za ukrutného rámusu šlehalo po Hažidovi plamenou salvu za salvou, zelená tráva začala doutnat, puch jako z nafty a najednou celá hora zloby se počala zvedat na 140 párech nohou s ocilovými drápy a dala se do pohybu směrem za Hadžidem. Ten popadl žlutou nožku a zvedl ji vysoko nad hlavu a drak zabrzdil. Nohy mu zalezly do dračího mechanismu, hora děsu se snižovala, až si bezradně dřepla. Hlavy sklopily oči a jedna po druhé se počaly vtahovat do kupy rosolovité hmoty, ve kterou se drak rozpadl. No a Hadžid to obešel a vešel do alabastrového paláce. Už jsme se zmínili přece, že Hadžid byl ze tří chlapíků ten nejsolidnější. Ale zapomněli jsme dodat, že se vyznal v pohádkách. Proto mu bylo jasno, že v alabastrových palácích bývá vězněna anebo také konzervována princezna. Taková princezna bývá z největší pravděpodobnosti v komnatě 12. Nebyl tu již překvapen, když v prvním poschodí byla chodba a v té chodbě 12 dveří do 12 komnat. Nezdržoval se a rozběhl se rovnou ke 12. dveřím. Otevřeli a rychle vešel. V pokoji bylo plno štětek. Plno nádob s barvami, štafle, uprostřed pokoje nábytek přikrytý plachtou. Malovali. To by mohla být léčka, řekl si. A pak na chodbě ho napadlo, že tu počítají dveře asi obráceně a rozběhl se k těm dveřím, které považoval původně za první. Zatajil dech a poslouchal. Jako když v dálce se valí lavina. A teď zas. Chrápe tam chlap, napadlo ho. Má bas? A nebo je nastydlý? A nebo oboje? Pomalu otevřel dveře a nahlédl. Leží tam nesmírný chlap, skoro obr. Leží na koberci, zeleném jako tráva, má jednu nohu. Hlavou spočívá na klíně dívky. Ta dívka je černovlasá. Má snědou tvář, ze které hledí na svět veliké levantinské oči. Veliké a černé. Ústa nemá malá. Spodní red o jeden karát těžší, než bys očekával. A zívá. A za bělostným chrupem růžové patro a růžový jazyk. Vlasy padají do čela, po straně z nich kouká malý boltec růžový a v něm je šedá perla. A ta krásná hlava sedí na vznosně prodlouženém hrdle takovém, jaké v Řecku dávali sochaři kariatidám. Hadžid hladí očima slečniny dlouhé paže a vidí, že slečna hladí a výská odpornou, žlutou, obří palici, která je spočívá na klině. Pojď dál a zavři za sebou, povídá ta slečna persky. Hadžid ji poslechl a povídá arabsky, nerozumím persky. Nejvyšší čas, Arabe, pokračovala arabsky. Zítra už by bylo pozdě, sedni si tady dle na polštář. Hluboký a sametový hlas, jednonohý obr na zeleném koberci, žlutý jako nestvůrná pampeliška v trávě, průhledné roucho s výstřihem hlubokým až do roklin balkánských, to všechno pro Hadžida byl šok. Takový šok, že si připomněl dobré vychování. Uklonil se po arabsku, hluboce se uklonil, a usedl na kulatý kožený polštář, jaký si obyčejně turisté nosívají z Kahýry. Jak se jmenuješ, zeptala se ho. Hadžid Abdul Hasan ben Kabar Harun Kafan ibn ben Hadžib Faruk al-Mosadek. O, krásná. Končil předepsanou velikánskou úklonou v sedě. Příliš dlouhé jméno pro mou krátkou paměť, pravila. Budu ti říkat Háďo. Hači ti dal znamení, aby mluvila tiše. A bez obav, usmála se. Ten se neprovudí. Den co den, celé tři dlouhé roky, musí mu chovat palici na klíně a 3 hodiny se ani nehnou. Číst nemůžu. Nic nemůžu. O, nikdo neví, co to je za otrav. Den co den, i ve svátek. To Allah na tebe seslal trest. O, dive divu, vynech o krásku a vynech o divi divu, háďo. Můj otec to na mě upletl. Žádnej Allah by si to nevymyslil. Můj otec je perský šach, Abu Bekir, jestli ti to něco říká. Já jsem jeho jediná dcera a máta. A proč tě trestá tvůj otec? Ale netrestá. To tak vyšlo. Prohrával válku a došli mu piastry a tadyhle ten chlap, kouzelník, Krix Krax se jmenuje. No tak měl vojsko, měl peníze, neměl co na práci, tak tátovi nabídl, že mu pomůže vyhrát válku, když mu dá za ženu dceru, která se mu narodí. No táta souhlasila a on tu válku vyhrál. Všechno bylo v pořádku, ale najednou maminka byla samodruhá. Tatínek ji vláčel od mešity k mešitě a musela se modlit, aby to byl kluk. A tadyhle ten, co ho chovám, tatínko mi zatajil, že je původně kouzelník, tedy čaroděj. Zkrátka dobře, on to nějak všechno zarafičil a narafičil, že mamince se narodila holka, tedy já. A jen jsem se narodila, tak mi dal do vínko klubko s jehličkami. A to klubko ti ušije šaty, jaké potřebuješ, v momentě. Ale aby šilo, tak musíš tomu klubku něco říct. Něco, co ještě nikdy nikoho nenapadlo. A mně se to ještě nikdy nepovedlo. Vždycky mě napadne něco, co už, no něco napadnutýho, no. A proto tady taky lítám půl nahá, protože v celé té alabastrové barabizně není co na sebe, ani župan. Nejhorší na tom je, že to kouzelné klubičko působí a zapříčinuje, že se do nikoho neumím zamilovat. A jako by toho nebylo dost, tak jistá Papiliona, maminčina kolegyně z tatínkova harému, křesťanka, mi darovala tadyhle ten křesťanský amulet, co mám na krku. A ten křesťanský amulet působí, že se všem mužským nekřesťansky líbím. No o tom, co ti tady povídám, to jsem se dozvěděla až teprve, když mi bylo 16. O lásce a o věcech kolem lásky. No tak, to mi řekly kamarádky a vychovatelky. To už vím dávno. No a potom se dívka zamyslila. A jako školačka najednou povídá, Háďo, já bych chtěla umět mít ráda. Víš, podle toho, co jsem o lásce slyšela, s láskou je skoro všecko hezký a bez lásky skoro nic. V jejich očích, jako ve 2 zrcadlech, Hadžit viděl sám sebe, jak vstává z polštáře, jak jde k ní a jak povídá, jsi pěkná, Amát. Ty jsi taky pěkný, Háďo. A proto si tady pěkně sedni a poslouchej dál. Když si Krix Krax pro mě přišel, no předvedla jsem hysterický záchvat, dal práci. Ale podařilo se mě před svědky vyrazit z něho slib, že 6x6 měsíců se mě manželsky ani nedotkne. A dále, že nebude žádným kouzlem bránit, kdyby se někdo chtěl pokusit mě vysvobodit. Ovšem on si zase vymínil, že mě může vysvobodit jenom ten, kdo jeho připraví o některý út. Nic nespecifikoval. Ovšem musela se mu ještě povolit, že každému takovému potenciálnímu vysvoboditeli on smí strpčovat pobyt. No a usadil mě tady v zámku, který zařídil jako nejlepší hotel. Probíhaly tady festivaly komediantů ze všech zemí. Krasobruslaři, zápasníci, dirigenti, no, tady si kdekdo. Co něco znamenal, podával dveře. Boháči sem jezdili, i podvodníci, pochopitelně. No, bylo tady veselo. Můj amuletek dělal divy. Všichni se do mě zamilovali a všichni mě chtěli vysvobodit. V tom momentě obr zamlaskal a zachrochtal. Haha, naše mrně se za chvíli probudí, pravila dívka. Háďo, já ho nenávidím. I to jeho jméno nenávidím. Krix, krax. To je jako krém na boty, jako čistící prostředek. Kde jsem přestala? Že tě chtěli vysvobodit, ale nevysvobodili. On jim směl znepříjemňovat život. No a to teda dělal perfektně. Jednou netekla teplá voda. Jindy zase netekla studená a z kohoutku, kde byla studená, tekla vařící a tam, co měla být vařící, tekla studená. Lidi se nám opařili, pivo bylo teplý, bez pěny. V noci se začaly rojit štěnice, velký jako půl piastry. Do toho prasklo hlavní potrubí, v pokojích začalo tštít ze stropu, no a k večeru se nám zbláznil kuchař a skočil do kotle držkový polívky. A než uhasili ohniště, úplně se rozvařil. No a Krix Krax zvýšil ceny a zmenšil porce. No to pochopitelně, všecko to odjelo, je po turismu a je to tak, jak on to chtěl, nikdo sem nepáchne. A zbyla nahoře u studny než malá filiálka, docela pěkná chata. A on, tadyhle ten chlap, v podobě žlutého trpaslíka, tam odhání, jakmile se někdo vyskytne, mé osvoboditele. Ty jsi první a poslední, Háďo, který se za ním odvážil do studny. Dnes vyprší lhůta 6x6 měsíců. Zítra má být svatba. A já se zabiju. Kdybych tě ovšem odtud neodvedl. Ano, kdybys mě ovšem odtud neodvedl. Tu náhle bez hlesu jako zlý vlčák Krix Krax se mocným skokem vymrštil ze zeleného koberce. Chtěl se Hadžidovi zakousnout do vazu. Ale zapomněl, že má o nohu méně. Za nelidského klení sebou praštil na zem. Hadžid blesku rychle vyjmul kýtičku a bacil jí obra po zadech. Krix Krax si oběma pařáty chránil hlavu, vroval, nadával a prosil jediným dekem: vrať mě nohu, prase, dej mě nohu, chrapoune, nebij mě, budu hodnej dobytku. Hadžid mu navrhl, že vymění nohu za Amátu. Nikdy! Háďo, ponoukala princezna Amáta. Háďo, to bys prodělal. S tím stehnem seš jeho pán. A když mu ještě vytrhneš 3 stříbrné vlasy za levým uchem, všechna jeho kouzelná moc přejde na tebe. Je to ropucha a kráká nesmysle, poznamenal obr s honusem. Stáhl se do kouta komnaty, vytrhl si nehec palce u zbylé nohy, že ano? A žlutou krví kolem sebe udělal kruh. Uvnitř kruhu se počaly zhmotňovat figury, které dobře znají kuřáci opia ze svých snů. Kolem obra vyrůstaly hlavy jako houby. Z otevřených tlam kušen a mord, po jazycích jako po tobogánech sjížděly spirochety palidy velikosti dobře krmených kapounů. Než ale měli čas patřičně napadnout Hadžida, žluté stehínko je proměnilo v průhledné ságové nudličky. A podobně to dopadalo se stafilokoky, streptokoky a s jinými hnisavci, kteří 200 000x zvětšení připomínali abstraktní skulptury z kovu, jak se teďka hodně dělají. Obr propadl zoufalství. Když to Amáta se náramně bavila. Háďo, stehno je zázrak. A ty vlasy mu vytrhni, pobíhala v průsvitné minikošilce. Vystupovala na křesla i na stůl, aby lépe viděla, a zřejmě jí vůbec nevadilo, že proti oknu je na ní pohled téměř tak krásný jako na Hradčana. Hadžid by byl nejraději všeho nechal, aby mohl vychutnat a pak velebit tu panorámu. Jenže Krix Krax, když byl promarnil všechny druhy příšer, vykouzlil pod sebou sloup, který s ním rostl do výše, až byl z Hadžidova dosahu. Včasné mávnutí stehínkem však způsobilo, že sloup se začal snižovat. Krix Krax zesílil zlou vůli a sloup rostl. Hadžid přidal na mávnutí, Krix Krax sjel dolů, ale opět zesílil svou zlou vůli a jel vejš. A tak jezdil nahoru a dolů, až splynul v rozmazaný žlutý sloup. No a máta se svíděla smichy. Tančila radosti. Mini košilka kolem nino. Až mezi náma to připomínalo Degasovu tanečnici, jestli znáte ty krásné obrázky. Ovšem bez trikotu. Háďo, cvrkni ho, abys na něj dosáhnul. Udělej z něj trpaslíka jako do zahrádky. Hadžit provedl. Bušil obra do hlavy, až mu dosáhl za ucho a vytrhl 3 stříbrné vlasy. I z hrstí pačesů ovšem a všecko to skryl v kapse. Kriks kráks, teďka vlastně už kriks kráksek, zašeptal do žlutých slzí. Máš mou nohu. Máš mou nohu, mou moc, mou snoubenku. I můj obdiv. Mou lásku však nikdy. Ale my nějak spolu vyjdeme, když nebudeš zlobit. Porouče já splním. A zatím tady seď, až bude třeba, já tě zavolám. A to už Amáta tlačila Hadžida ze dveří. Na chodbě mu křikla do ucha. A pryč! Hadžid odstoupil o krok. Dobře si ji prohlédl, snad o chvilinku díl, než bylo nutně třeba. A pak řekl uvážlivě, no v tomhle přece nikam nemůžeš jít. Nesluší mi to! Naslušení toho moc na sobě nemáš. V normálním světě tam nahoře bývá někdy oblačno, proměnlivo. A mohla by ses nastydnout. Nedělej země, neandrtála, háďo. Jenže v téhle alabastrové barabizně záměrně nic není. Ani niť, ani kalhotky, na tož cestovní kostým. A kde máš to klubíčko, co všechno ušije? Vrátili se pro klubíčko do komnaty. Mužátko spalo a máta vylovila klubíčko z prázdné vázy a potom mužátkem zatřásla. Vymrštilo se do stoje spatného, ale hned sebou pláclo. Neb, jak víme, s jednou patou stoje spatného nelze docíliti. A máta mu pošeptala. Já jsem tě zbudila, abys věděla, že můžeš klidně spát. A mušátko opět usnulo. Hadži si na chodbě klubíčko prohlížel. A co se vlastně má říct, aby šilo? No cokoliv tě napadne. Ale nesmělo to nikoho před tebou napadnout. Mně se to nikdy ovšem nepodařilo. Na ostrově Hokkaido koká, v lese Hokkaido, pronesl Hadžid bez výstrahy. Klubíčko se mu vymklo z rukou, počalo rejdit po zemi, odmotávat se a jehličky se jenom blízkaly. Něco od hlavy až do paty a s kapucou, by tě objednal Hadžid. Netrvalo ani vteřinu a objednaný hábit ležel složený před Amátou a stočené klubíčko v Hadžidově dlani. Jestli myslíš, že si tohle oblíknu, tak si se zbláznil. Hadžid se uklonil, pozdravil alahoj a odcházel. Běžela za ním, vrať mě aspoň to klubko. A proč a nač? Povídá klidně. Ani nevíš, jak ho nastartovat. Šít ti nemůže. A nebo chceš, aby ti odpíralo schopnost se zamilovat? Ty děláš vždycky jenom paniku. A zmizela v beztvárném burnusu. Hadžid ji pozoroval, jak se obléchá a rozhodl se v duchu, že až to klubíčko nebude potřebovat, že je zahodí a nejlíp asi do moře anebo do sopky. Kam jdem, zeptal se Amáty. Nejdřív pryč a pak kam ty budeš chtít. Tak jdem. A ani se po ní neohledl, protože věděl, že za láskou se dá jít až na konec světa.

Jmenuji se Šimon Hart. Tady v ozdravovně mě znají jako pana Gejdna. Co na tom záleží? Můj osud skončil v okamžiku, kdy můj přítel a učitel Thomas Roch, těžko to vyslovit, Thomas Roch přišel o rozum. Jestliže kdy bylo na tomto světě co skvělého a mocného, pak to byl rozum Thomase Rocha. Právě tento rozum uvedl ze světa snů do světa skutečnosti bleskomet, zázračnou zbraň, schopnou zničit v okruhu 10 000 čtverečních metrů jakoukoliv loď nebo pevnost. Byl to skutečný vynález skázy. Smutným žertem osudu se stalo, že první, co podlehlo skáze, byl rozum tvůrce vynálezu, mého učitele a přítele Thomase Rocha. 15 měsíců jsem už s ním strávil v útulku pro duševně nemocné v Róli, hlavním městě Severní Karolíny. Změnil jsem povolání i jméno. Jakožto pan Gayden jsem se zde o něho staral jako ošetřovatel a snažil se prodlužovat záblok

0: Hrabě D'Artigas, pane... Pane...
1: Gaydon. Jmenuji se Gaydon.
0: Gaydon? Velice mě těší, pane. Vy jste zde ředitelem, nebo jste správcem tohoto úctyhodného ústavu?
1: Pan hrabě mi ráčí lichotit. Pracuji zde jako pouhý ošetřovatel.
0: Pak jistě znáte osobně všechny pacienty.
1: Dá se tak říci, hrabě.
0: Co byste mi mohl povědět o muži jménem Thomas Roch?
1: Thomas Roch? Ten zde není.
0: Skutečně?
1: Ne, není tu nikdo toho jména, nikdy jsem takové jméno neslyšel.
0: Pomohu vaší paměti, jde o francouzského učence, chemika. Před časem vyvolal veliký rozruch svým vynálezem výbušniny neobyčejné ničivé síly.
1: Možná. Ano, máte pravdu, rozpomínám se. V novinách se co si psalo.
0: Připomenu vám, pane Gaydne, co se psalo. Thomas Roch nabídl svůj vynález francouzské vládě.
1: Byl to Francouz, že?
0: Je to Francouz, Gaydne. Francouzská vláda ostatně podle svého zvyku se zachovala pošetile.
1: Skutečně?
0: Odmítla Rochu v blesko metod koupit. Vynález se stal na rozcestí. Má snad tu strašlivou zbraň nabídnout někomu jinému? Nebo ji navždy pohřbít v archivu své laboratoře?
1: Věru, těžká volba.
0: Přetěžká, Gaydne, přetěžká. Není divu, že jí Rochův přecitlivělý mozek nesnesl. Ubohý vynálezce zešivel. Takový je osud některých géniů.
1: Co se stalo s vynálezem?
0: Vy nevíte?
1: Netuším, hrabě D'Artigasy.
0: Thomas Roch měl asistenta, Šimona Harta. Tento muž zničil všechny zápisky o profesorově vynálezu a nešťastníka nechal dopravit do ústavu pro duševně choré. Vy neznáte muže toho jména?
1: Nikdy jsem o něm neslyšel.
0: Takové tvrzení jsem z vašich úst už zaslechl, Gaydne, a přece jste se v zápětí rozpomněl. Ten muž, ten asistent Hart, je asi čtyřicátník, tedy ve vašem věku. Ve tváři má inteligenci, rozhodnost, postavou zápasník a přece je vynikající chemik a technik, vyškolený samotným profesorem Rochem.
1: Závidění hodné.
0: Odpovídá vašemu popisu, pane Gaydne.
1: Je mnoho čtyřicátníků energického vzhledu. Nyní mě omluvte, hrabě, musím se věnovat nemocným.
0: Jak myslíte?
1: Zbohem, hrabě.
0: Kdybyste snad změnil názor, zde je moje navštívenka.
1: Hrabě D'Artigas na palubě Guelety Abbey kotvící u New Bernu v Pemplico Soundu.
0: Zapamatujte si ty údaje, milý Šimone.
1: Jak, prosím?
0: Promiňte, zmýlil jsem se, pane Gaydne.
1: Hrabě D'Artigas. Znal jsem dobře to jméno. Pohyboval jsem se dost dlouho v kruzích zbrojního průmyslu, abych narazil na stopy této neobyčejné osobnosti. Vysokého rodu, nízkých cílů. Tak by se dal charakterizovat. Neobyčejně inteligentní, přičemž jeho rozum byl násoben důvtipem inženýra Serké, jeho pravé ruky. Vyprávělo se o nich ledacos, například o jejich spojení s námořními lupiči. Snad dokonce se samotným Ker Karajem. Měli však vždycky dost důvtipu a prostředků, aby unikli ze všech léček policie a špionážních služeb pěti velmocí. Nyní byl hrabě D'Artigas zde. A Serké bez pochyby číhal v pozadí. Věděl jsem, že není času na zbyt. O úmyslech těch dvou jsem nemohl pochybovat. Šlo jim o mého učitele a o vynález zkázy.

0: Pane profesore! Pane profesore! Probuďte se, prosím! Dávka uklidňujících prostředků byla příliš silná. Ztrácíme drahocené hodiny.
1: Jsi zde, Šimone?

0: Probudil jste se, profesore, konečně! A poznáváte mne!
1: Kde to jsem?
0: Byl jste nemocný, ale to už je za vámi, zaplať Bůh, pane profesore. Musíme okamžitě odejít.
1: V tuto noční dobu venku je nečas. Přece si nepřeješ, abych se nachladil.
0: Přeji vám jen to dobré, profesore. Proto musíme odejít.
1: Jsem vědec a můj mozek je navyklý myslet logicky. Udej mi rozumný důvod a půjdu.
2: Bylo to těžké rozhodnutí. Profesor procitl ze svého šílenství a já věděl, že zmínka o vynálezu ho uvrhne zpátky do propasti. Jenže jak jinak ho přimět, aby se spolu se mnou vypravil do noční prýskanice.
0: Hrozí nám nebezpečí, profesore.
1: Nebezpečí? Kdo by mi chtěl ublížit prostému učenci, profesorovi chemie? Hoď by mě chtěli připravit o plášť, který mám na sobě?
0: Plášť máte chatrný, za to obsah vašeho mozku vydá za všechny poklady světa.
1: Poklady světa? Poklady mocných? Poklady francouzské vlády.
0: Pane profesore.
1: Můj vynález je poklad, který ochrání poklady.
0: Vzpamatujte se.
1: Poklad za poklady.
0: Jediným slůvkem jsem ho rozrušil.
1: Poklady.
0: Dostanete všechny poklady světa. Ale nejdřív se musíme dostat odsud.
3: Harte, to se vám pravděpodobně nepodaří.
0: Vy zde, hrabě D'Artigasy? Návštěvy nejsou ve 2 hodiny v noci povoleny. Musím to oznámit.
3: Sát! Ani hnout. Nespouštějte ho z očí, Sergej. Je to nebezpečný člověk.
4: Spolehněte se, hrabě. Spoušť mého koltu je velmi jemná.
1: Poklady! Chtěj mi vzít mé poklady.
0: Mějte slitování s nešťastníkem. Což pak nevidíte, jak ho váš nevhodný příchod rozrušil.
3: Mlčte! Profesore Rochu, jmenuji se hrabě D'Artigas. Nepřišel jsem vám poklady vzít, naopak. Nabízím vám poklady celého světa.
1: Poklady?
3: 100násobek toho, co vám upřela pošetilá francouzská vláda.
1: Moje poklady. Mám právo na poklady, že, hrabě?
3: Dozajista, profesore, budete mít poklady. Budete mít skvělé podmínky pro práci.
4: Hrabě, co uděláme s tímhle chlapem?
3: S panem Kejdnem. Nepotřebujeme ho.
4: Dobrá.
3: Odveďte ho stranou, Serge. Pohled na popravu by asi nepřispěl k duševní rovnováze, pane profesore.
0: Nepřibližujte se ke mně! Chovejte se rozumně!
4: Ne jako ten...
0: Dejte pryč ten revolver!
1: Šimone, vám jejich nabídka nepřipadá rozumná?
0: Co to povídáte, profesore?
3: Tak přece jen Šimon Hart, žádný pan Gayden. Prostý ošetřovatel z útulku pro duševně choré.
4: Hart nebo Gayden, střele mého revolveru je to jedno. Hrabě.
3: To bez pochyby ano, Serge. Nicméně, domnívám se, že profesorovi Rochovi není jedno, kdo o něho pečuje. Poslyšte, Harte, uzavřeme dohodu.
0: Já s vámi? Nikdy.
3: Neptám se vás, oznamuji vám. Nechám vás prozatím žít a vy se budete starat o profesora Rocha. Chápete? Přeji si, aby žil a pracoval v těch nejlepších podmínkách.
0: Ovšem, že chápu. Aby pro vás vyrobil vynález zkázy.
4: Hrabě, odvažuji se namítnout. Já sám jsem inženýr a chemik a mohu Harta přinejmenším nahradit.
3: Jako chemik možná. Jako ošetřovatel duševně nevyrovnané osoby... Nikterak. Jdeme!

0: Co jiného mi zbývalo? Srké mi mířil 45 mezi lopatky. Profesor Roch se choval jako malé dítě. D'Artigasova zmínka o nejlepších podmínkách k práci mu uvízla v paměti. Stále se k ní vracel ve svých promluvách, nekonečných jako písnička kolovrátku. V těch strašných minutách, kdy jsme byli přepadeni a kdy nás Serke pod hrozbou zbraně odváděl, jsem přišel na jediný prostředek, na jediný úskok, který mohl znamenat záchranu.
1: Oceňuji, Harte, že jste se choval rozumně. Rozednívá se, vítr je příznivý. Lodníci už brzy vytáhnou kotvy mé kvelety epi. Serke?
2: Ano, pane hrabě?
1: Jak se daří, profesor?
2: Usnul, pane. Před usnutím stále říkal skvělé podmínky k práci.
1: Výborně. Dejte rozkaz k vyplutí.
2: Ano, pane.
3: Únos se vám nepodaří.
1: Jak si můžete být tak jist?
3: Pobřežní stráž Spojených států má ve svých službách schopné muže.
1: Myslíte, že budou podezírat luxusní jachtu bohatého hraběte? Jste pošetilý, Harte. Tento svět si příliš váží šlechtických titulů a okázalého bohatství.
2: Pane hrabě?
1: Vy jste ještě neodešel? Dal jsem přece rozkaz k vyplutí.
2: Buďte tak laskav, rád bych, ale aby to Harte neslyšel.
1: Stalo se něco, inženýre Serke?
2: Chová se tak sebevědomě. Jako by měl trumfové eso v rukávu.
1: Myslíte?
2: Jsem si téměř jist. V tuto chvíli začnou v sanatoriu profesora postrádat.
1: To jistě, o důvod víc, abychom odpluli co nejdřív.
2: Co když budou chtít prohledat loď?
1: Opakuji, nikdo se neodváží prohledat loď. Hraběte D'Artigase, moje styky s americkou vládou jsou dostatečně známé.
2: Co když Hart zanechal stopu, která k nám povede?
1: Stopu, jakou stopu? Při přepadení jsme ho měli na očích. Nevzpomínám si, že by usedl ke stolu a napsal dopis.
2: Nemusel to být dopis.
1: Cože? No ovšem. Máte pravdu, Serke, oceňuji vaši bystrost. Inženýre Harte.
3: Prosím.
1: Při našem prvním rozhovoru jsem vám dal navštívenku.
3: Nepamatuju.
1: Připomenu vám kousek tuhého papíru se zlatým okrajem, hrabě D'Artigas na palubě Gvelety Abbey kotvící u New Bernu v Pemplico Soundu. To tam bylo napsáno.
3: Ano, jistě.
1: Kde je ta navštívenka?
3: Pravděpodobně jsem jí hodil do odpadku.
2: Slyšíte, hrabě? V přístavní pevnosti vystřelili. Vyplouvá lodice přístavní stráže.
1: Míří rovnou k nám. Tohle vám nezapomenu, inženýre.
3: Nečekám od vás vděčnost. Nyní nabízím dohodu já vám. Postarejte se, aby se profesor v klidu a bezpečí vrátil do sanatoria a já se budu u soudu snažit vám škodit co nejméně, hrabě.
2: Lodice se blíží. Dám hned vytáhnout kotvy. V krátké době se dostaneme do mezinárodních vod.
1: Je pozdě.
3: Taky si myslím.
2: Naše kveleta je rychlejší než ta jejich bárka.
1: To jistě. Nicméně se obávám, že náboje jejich děl jsou ještě rychlejší. Serke?
2: Co poručíte, hrabě?
1: Nezbývá, než volit variantu zkáza.
3: Nedělejte nic neuváženého. Chcete nás zabít? Mrtvol se nezbavíte.
2: Nežvaňte. Přistupte, Harte. Zavážu vám oči.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Chcete nás zahnat do kouta? Nezáleží vám na profesorově zdraví?
3: Dobrá. Zavažte mi oči. Muži z pobřežní stráže tu budou během 5 minut.
2: To nám bohatě stačí, inženýre.
0: Serke mi zavázal oči a spoutal mi ruce na zádech. Jeho muži se mne zmocnili. Mohl jsem se pouze dohadovat, že mne vedou do podpalubí. Pod nohama mi duněly železné schody. Pak jsem slyšel profesorův hlas. Můj ubohý učitel byl na nejvyšší míru rozrušen. A pak se ozval i D'Artigas. Znovu opakoval chlácholivá slova, poklady, skvělé pracovní podmínky. To profesora uklidnilo. Vedli nás stále níže, po strmých schodech. Cítil jsem kolem sebe stísněný prostor, neviděl jsem zhola nic. Pouta mi vázala ruce. K dovršení všeho mi Serke převázal ústa pevným páskem, abych nemohl křičet. Z mluvy profesora Rocha jsem poznal, že nešťastník usíná. Zřejmě mu dali silný uspávací prostředek. A tam, v naprosté tmě, jsem průduchem ve stěně naslouchal tomu, co se dělo nade mnou.
4: 4 muži napříč, 4 na záď, ostatní do podpalubí.
5: Co nejdůrazněji protestuji, poručíku Navone.
6: Mám rozkaz prohledat co nejdůkladněji vaši loď. Včera jste navštívil profesora Rocha a jeho osobního ošetřovatele.
5: Jistě. Netušil jsem však, že návštěva nemocných se posuzuje ve Spojených státech jako trestný čin.
6: Ano, pokud je předehrou únosu.
5: Jak se opovažujete?
6: Máme jisté stopy, hrabě.
5: Dobrá, poslušte si. Hledejte, jak dlouho chcete. Berte však na vědomí, že si na vaše svévolné jednání a zpupné chování budu stěžovat na nejvyšších místech.
6: Klidně si stěžujte.
5: Nože, poručíku Davone, vidím, že vaši muži se vracejí s prázdnou. Prohledali jste celou loď, od přídě po záď a výsledek?
6: Připouštím, že došlo k přehmatu.
5: K přehmatu? Tomu říkáte přehmat? Spíš bych mluvil o piráctví.
6: Omlouvám se.
5: Vážený pane poručíku, satisfakci mi dá až Bílý dům ve Washingtonu. Ano, až tak vysoko svoji stížnost budu adresovat. Doufám, že opustíte moje plavidlo co nejdříve.
6: Ještě jednou se omlouvám. Naše důvody však byly vážné. Na místě únosu se nalezla vaše navštívenka.
5: Předpokládal jsem, že Spojené státy ctí soukromí slušných občanů jako svátost. Vy se chováte jako lupič, poručíku Davone, jako nějaký Kerkaraje.
6: Ale vaše navštívenka.
5: Navštívenka. Kdybyste měl přepadnout každého, kdo vlastní moji navštívenku, musel byste vyvolat mobilizaci ozbrojených sil.
7: Šimone, Harte, proč je zde taková tma? Mám strach, budu moci pracovat.
0: Také jsem se bál. Pochopil jsem, co se stalo. Loď hraběte D'Artigase byla zvlášť upravena pro podobné účely. Pod jejím kýlem, jak jsem se domníval, byla skrytá prostora. Právě tam nás tajnými dveřmi Serke zavlekl a v ní jsme přečkali prohlídku oddílu poručíka Davona. Jak jsem předpokládal, zřízenci sanatoria brzy ráno objevili naše zmizení a v profesorově ložnici nalezli navštívenku hraběte D'Artigase, kterou jsem tam při přepadení odhodil. Tato část mého plánu tedy vyšla. Jenže jsem nemohl předpokládat, že D'Artigas je připraven a že je schopen všeho.
5: Jak se vám líbila plavba, inženýre Harte?
0: Proto jste mě nechal přivést do své kajuty.
5: Máte pravdu, proto ne. Jsme v Bermudském souostroví. Příjemné místo pro odpočinek i činorodou práci, nemyslíte?
0: Rád cestuji, hrabě D'Artigase. Musí však být splněny dvě podmínky. Cestuji kam chci a s lidmi, kterých si mohu vážit.
5: Vy si mě nevážíte.
0: Obdivuji se vašemu důvtipu.
5: A přece já dovedu ocenit to, co podcenila ku příkladu francouzská vláda.
0: Vynález profesora Rocha.
5: Přesně tak. Profesor jí nabídl svůj bleskomet. Díky jeho vynálezu se mohla Francie stát vedoucí mocností na celém světě. Německá hrozba mohla by být k smíchu. Výstřely bleskometu by mohly likvidovat celé armádní sbory. Poprvé v dějinách mohla Francie vydechnout bez obav před teutonskou mocí.
0: Domnívám se.
5: Taková jsou fakta, inženýre. Francouzská vláda profesora odmítla, vysmála se mu a profesor zešílel. Tak se zachovali lidé, kterých vy si patrně vážíte.
0: Uvažoval jste o jiné možnosti?
5: Jakou máte na mysli?
0: Třeba francouzská vláda uvažovala jinak. Jakmile by profesorův vynález opustil práh laboratoř?
5: Dostal by se do francouzského arzenálu.
0: Myslíte, že by tam zůstal dlouho? Že by německá výzvědná služba profesorovo tajemství neodhalila? A po Německu Anglie, Spojené státy, Rusko, Japonsko.
5: Nelze to vyloučit.
0: To je jisté, hrabě.
8: Během krátké doby by všechny mocnosti světa měly ve svých zbrojnicích Rochovy bleskomety. Příští válka by nepočítala mrtvé na 100 000, ale na miliony, na desítky milionů.
5: Nepochybně.
8: Znám profesora dobře, D'Artigasi. Vím, že toto je pravý důvod, proč ho opustil rozum. Jako kdyby jeho vnitřní já, dobrá bytost uvnitř jeho sama, odvrhla rozum jako přítěž. Víte, co ho připravilo o rozum?
5: Zklamání?
8: Ne, svědomí.
5: Svědomí? Neznám.
8: V tom vás poznávám, hrabě.
5: Něco vám povím, inženýre. Vaše úvaha o počínání světových mocností je správná.
8: Jsem rád, že to uznáváte.
5: Kdyby mocnosti měly rochu v vynález zkázy ve svých zbrojnicích, porvali by se a svět by zahynul v křečích.
8: Pokračujte.
5: Proto nabízím světu jinou variantu.
8: Jsem na ní zvědavý.
5: Rochův vynález zkázy budu mít ve zbrojnici jenom já sám. Chápete? Nikdo jiný. A mohu vám zaručit, že žádný německý nebo japonský špek se k němu nedostane.
8: Šílíte? Vy sám sníte o světovládě?
5: To není sen, inženýre. Víte dobře, že v klidu své kajuty obnovil profesor Roch práci na výpočtech. Svět potřebuje jediného vládce. Mocného a současně dost moudrého, aby udržel mocnosti na uzdě. Nebojte se, nebudou se mezi sebou rvát, budou neposlouchat. A na světě zavládne mír. Díky mně. Díky hrůze z mé moci.
8: Jste šílenec, hrabě.
5: Jsem génius, inženýre.
2: Pane hrabě?
5: Poslouchám, Serge.
2: Backup je na dohled.
0: Backup. To bylo poprvé, kdy jsem to prokleté jméno uslyšel. Byl znám jen důkladným znalcům zeměpisu. Jeden z nejmenších ostrůvků Bermudského souostroví, ležícího asi 1000 kilometrů od Severní Karolíny. Skládá se asi z 200 ostrovů a ostrůvků. Hlavní ostrovy se jmenují Svatý David, Somerset, Hamilton a Svatý Jiří. I největší z ostrovů je pouze 20 kilometrů dlouhý a asi 4 kilometry široký. Backup je spíš skalisko, vyskytující se jen na nejpodrobnějších námořních mapách. Má divný tvar, vypadá jako převrácený šálek, z jehož dna stoupá sloup kouře. Jeho vrcholek, převrácené dno šálku, chcete-li, se zvedá asi 100 metrů nad hladinu moře, a jeho pravidelně příkré boky vypadají právě tak holé, jako spodní část ostrůvku, o kterou se rozstřikuje příboj. Námořníci, kteří se k němu plaví od západu, ho rozeznávají ještě podle jiné zvláštnosti danému přírodou. Podle vyklenuté skály s otvorem jako bránou. Ta tvoří jakoby ucho onoho šálku. Proto jméno Backup, převrácený šálek, se k němu přes

0: Nuže, jak se vám líbí Back Cup? Váš nový domov a pracoviště?
1: Nehostinné místo. Nevidím jediný domek, jedinou chýši. Holé skály obydlené mořskými ptáky. Kde chcete, aby pro vás profesor postavil zbraň na ovládnutí světa? Ve hnízdě nějakého racka?
0: Ve hnízdě? I tak se to dá říci, inženýre.
2: Pane hrabě?
0: Tak co, Serke? Připravil jste všechno k přistání?
2: Vyskytly se komplikace.
0: V skutku?
2: Řekl bych 5 komplikací. Pan hrabě udělá lépe, když se přesvědčí sám.
0: Podejte mi dalekohled.
2: Severním směrem, hrabě.
0: 5 obrněných lodí. To jsou křižníky, Serke.
2: Ano, křižníky 5 velmocí. Anglický vede, vedle něho francouzský, americký, německý a ruský tvoří zadní voj této mnohonárodní flotily.
1: Zdá se, že jste je neošálil svým trikem v přístavu.
2: Je jeho vina, hrabě, to hard je nasadil na naši stopu, já ho...
0: Zastrčte ten revolver, Serke.
1: Opakuji svoji původní nabídku. Vzdejte se, hrabě, a já budu u soudu hovořit o polehčujících okolnostech. Jde mi jenom o to, aby se profesor Roch dostal v pořádku domů.
0: Mlčte, harte, nebo vám nechám nasadit roubík. Serke.
2: Vaším službám, milosti.
0: Nařizuji kurz přímo na útesy. Opakujte.
2: Kurz přímo na útesy.
0: Nejvyšší rychlosti.
2: Ano, nejvyšší rychlosti.
0: A ještě něco. Pusťte Rocha na palubu.
2: Stane se, pane.
1: To je varovný výstřel. Dívejte se na signální vlajky. Vyzývají nás. Vyzývají vás, hrabě.
0: K čertu s nimi. Měl jsem rád svůj kveletu a přísahám, že mi její zkázu 100násobně zaplatí.
1: Šílíte? A co naše životy? Když už nemyslíte na profesora, myslete na sebe. Jak vám mohou zaplatit, když budete mrtev spolu s námi?
2: Kurs, skalnatý útes, všechny plachty napnout, teď!
1: Rychlost roste. Skály se blíží. Profesore!
3: Zdálo se mi o smrti. Šimone, kde to jsme?
1: Na palubě lodi smrti.
3: Ta krása. Ta krása. A jaký svěží vzduch.
1: Řídíme se na skaliska.
3: Miluji plavbu.
1: Hrabě, co tak pozorujete dalekohledem? Vy věříte, že ty křižníky zmizí?
0: Jsou již velmi blízko. Vidím námořní důstojníky na můstku vedoucího křižníku. Zamávejte jim, profesore.
3: Ahoj! Ahoj! Skvělá plavba.
0: Spatřili vás, výborně. Signální vlajky na stěžni. Propusťte profesora Rocha znamenitě. A teď všichni do podpaluby.
1: Zbláznil jste se? Myslíte, že v podpalubí se zachráníte? Že vaše tajná skrýž pod kýlem lodi vás uchrání před ztroskotáním?
0: Jste hlupá, Garte. Pohyb! Pohyb!

0: Jsou zde všichni lodníci?
1: Ano, pane.
2: Hrabě, už musíme být blízko skaliska. Ale snad je ještě čas. Pusťte mě na palubu. Sám otočím kormidlem.
0: Mečte, hlupáku. Serke.
1: Ano, hrabě.
0: Uzavřete poklop.
1: Uzavřít poklop.
2: Vidím, že poklop je vodotěsný. Jenže po nárazu se roztříštíme i s lodí. Zbývá už jen pár vteřin.
0: Uvolněte závěsy.
1: Uvolnit závěsy.
2: Co to? Podlaha se propadá pod nohama. Houpáme se.
3: Šimne, co se děje?
2: Nevím, profesore. Snad jsme už narazili, jenže neslyším žádný třesk.
0: Brzy se dočkáte. Kormidlo a střed vlevo.
1: Kormidlo a střed vlevo.
2: Jaké kormidlo?
0: Ptáte se, jaké kormidlo? Kormidlo ponorky zkáza.
2: Ponorky zkáza. Jsme uvnitř ponorky?
0: Nevěříte? Serke, pustte Harta k periskopu.
1: Nejraději bych ho přenechal dravým rybám. Tak pojďte, Harte, když si to pan hrabě přeje.
2: Křižníky jsou docela blízko. Spouštějí záchranné čluny. A všude trosky. Trosky!
0: Jsou to trosky mé Eby. Serke má pravdu, je hodně dravých ryb v těchto vodách. Dost na to, aby se postarali o těla utonulých. To je kapitánu těch křižníků dobře známo.
2: Bídáku! Nastražil jste falešné ztroskotání!
0: Proč ta silná slova? Říká se tomu zametání stop. Serke?
1: Ano, pane?
0: Zaměřte do tunelu.
2: Překvapení nemají konce?
0: Neznám slovo konec. Uznávám jen cíle, inženýre Harte. A můj cíl je jasný. Vláda nad světem.
2: A vede k němu cesta tunelem.
3: Proč je tu najednou taková tma, Šimone? Za okny bylo před chvilkou modro. Nyní je tam černě. Mám strach, Šimone. Je kolem nás tma? Nebo zlo?
2: Uklidněte se, profesore. Bez pochyby vplouváme do nějaké skalní štěrbiny.
1: Opatrně, kormidelníku. Lehce vlevo.
2: Hrabě!
0: Mlčte! Kormidelník potřebuje naprosté soustředění. Teprve teď jsme ve skutečném nebezpečí.
1: Rovně. Stále rovně. Zmírnit rychlost. Hloubkové kormidlo, o 2 stupně dolů. Dobře? Stále vpřed!
3: Kašrtu!
1: Zavadili jsme o skálu.
0: Proražený plášť?
1: Nezdá se. Stále vpřed!
2: Neměli bychom...
0: Vpřed!
3: Tma za okrouhlými okny řídne.
2: Zdá se, že jsme na konci podmořského tunelu.
1: Jsme z tunelu venku. Vynořit!

0: Čerstvý vzduch.
1: Mně připadá pořádně zatuchlý.
2: Neřečněte, ale jste ven.
0: Bojím se, zůstanu tady.
2: Hoď sebou, starochu.
0: Tak přece jen to bylo zlo, a ne pouhá tma. Šimone, ochraň mě!
3: Myslím, Harte, že je potřeba vaší pomoci.
0: Pojďte proklet!
1: Dobrá, nezbývá mi nic jiného. Profesore.
0: Šimone!
1: Jste mezi přáteli. Není tu žádné zlo.
0: Chvíle mi se mi zdá, že to tak není, Šimone.
1: Jsem zde s vámi. Neopustím vás. Nikomu nedovolím, aby vám ublížil.
0: Jste ke mně tak dobrý.
1: Tady dole nemůžeme zůstat. Jsme v ponorném člunu.
0: Zachráníme se. A já budu pracovat. Rozumíte, Šimone? Můj vynález zkází zničí všechno zlo. I ponorné čluny. Zničí křižníky, zničí torpedoborce, zničí ponorky, zničí celý svět. Zlý svět, který mě nechce pochopit.
1: Nezoufejte. Já vás chápu. I svět vás chápe. Máte hodně práce před sebou.
0: Myslíte, že někdo o moji práci stojí?
1: Ano. Někdo o vaší práci velmi stojí.
0: To musí být nějaký ušlechtilý člověk. Dobrá.

0: A tak se stalo, že díky své lži, která mě nikdy nepřestane pálit v srdci, jsem uvedl profesora Rocha do nového světa. Do království zla, uvnitř skalisk ostrova Backcapu.
1: Vítejte, profesore Rochu.
2: Obrovská jeskyně. Na břehu domy.
1: Továrna.
2: Dýmající komín.
0: Odtud vychází kouř, viditelný už zdaleka nad Backcapem.
1: Vítejte i vy, pane Harte.
3: Pan Hrabě nedělá dobře. Šimon Hart je náš největší nepřítel.
0: Lichotíte mi, Serge. To jsou snad vaše první slova, která mi udělala skutečnou radost.
1: Milý Serge, máte nepochybně pravdu. Ovšem, i já mám radost, když mohu donutit svého největšího nepřítele, aby pracoval v můj prospěch.
3: Při první příležitosti nás zradí.
1: Žádnou nedostane, leda, že by se naučil létat jako pták. Tak, jak se vám tu líbí, profesore?
4: Zde budu mít klid na práci. Šimone, že mě neopustíte?
0: Ne. Zůstanu s vámi, profesore.
4: Kdy mohu začít?
1: Už velmi brzy. Připravili jsme se na váš příchod. Vidíte ty tovární budovy? Uvnitř jsou laboratoře a výrobní provozy. Vše, co se zrodí ve vaší geniální hlavě, budou obratní dělníci okamžitě uskutečňovat.
4: Šimone, slyšíš to, co říká tento šlechetný muž? On jediný nepochopil. I ty sám si říkal, že jsem pozbyl rozumu.
1: Vy, je to vůbec možné, profesore?
0: Profesore, já... Ne, to nemá smysl. Hrabě, musím přiznat, že v životě jsem nepotkal takového bídáka, jako jste vy.
1: Jak vidím, můj Backcap udělal velký dojem na vašeho chráněnce a zřejmě i na vás.
0: Ano, tajemství Backcapu je skutečně ohromující. Udělal jste chybu, že jste mi je prozradil.
1: Rád vám prozrazuji svoje největší tajemství, Šimone Harte. Tady je moje tajná základna. A tady profesor Roch dovede ke konečnému cíli svoje výzkumy. A vy mu v tom budete pomáhat.
0: Jako v pekelné jeskyni má vzniknout vynález skázy. Tohle místo je prokleté. Zde nemůže nic vzniknout, jen zaniknout. Varuji vás, hrabě D'Artigasy.
1: D'Artigasy. Dobrá, inženýre Harte, máte vědět všechno. Nebudete mít příležitost mé tajemství prozradit. Jen pro vnější svět jsem hrabě D'Artigas. Pro svět hlupáků a důvěřivců, kteří teď marně pátrají po mé mrtvole ve vodách kolem ostrůvku. Skutečnost je jiná, inženýre. Mé pravé jméno je Kerkaraje. A mé pravé poslání stát se pánem světa a prostředek k dosažení cílů je vynález skázy.

tom, k čemu došlo v uplynulých dnech a týdnech, mne naplnilo zoufalstvím. Já, Šimon Hart, asistent a přítel věhlasného vynálezce Thomase Rocha, jsem nedokázal zabránit nejhoršímu. Profesor Roch je znám veřejnosti jako původce vynálezu skázy, bleskometu nevídané síly, schopného měnit rozsáhlá území v poušť, města v sutiny, obrněné lodě v beztvaré koule ocelových slitin. Profesor Roch zešílel. A já se o něho staral v ústavu pro duševně choré v Severní Karolíně. Bláhově jsem se domníval, že můj nešťastný svěřenec unikl nežádoucí pozornosti. Mýlil jsem se. Mezinárodní zločinec Ker Karaje, vystupující pod úctyhodným jménem hrabě D'Artigas a jeho stvůra inženýr Serke, jedné červnové noci unesli profesora Rocha i mne. Chtěli profesora donutit, aby jim vyrobil vynález skázy, výbušninu, která jim měla pomoci ovládnout svět. Po dobrodružné plavbě na palubě plachetnice Eba jsme byli donuceni přestoupit do ponorky a na její palubě jsme se podmořským tunelem dostali až do zločincova nedobytného útočiště. Byl jim ostrůvek v Bermudském souostroví, rybáři zvaný Back Cup, po našem převrácený šálek, podle zvláštního tvaru skalního útvaru. Ze dna šálku vycházel dnem i nocí dým. Rybáři se domnívali, že jakási sopka se probudila k životu. Ve skutečnosti to byl dým z pirátových továren, ve kterých se pracovalo na uskutečnění Rochových plánů. Na uskutečnění vynálezu skázy.

0: Pane profesore! Pane profesore, jste v pořádku?
1: Skvěle. Znamenitý výsledek. Počkat. Kdo jste, člověče?
0: Ubohý profesor Roch. Jeho mysl je upřena výhradně na technický problém, jinak je zastřena šílenstvím. Profesor mě nepoznává.
1: Vy jste špech francouzské vlády! Stráže! Pomoc!
2: Co se děje, profesore?
1: Okamžitě dejte zastřelit tohoto muže. Je to francouzský vyzvědač.
2: Ani nevíte, jak rád bych vám vyhověl, profesore. No tak, špione, pochodem vchod!

0: Tak, co říkáte výsledku pokusu, inženýre?
1: Děsí mě a plní znechucením.
0: Máme rozdílné gusto. Já z něho mám radost. Fulgulátor se má k světu.
1: Fulgulátor. Co je to za slovo?
0: Vymyslel je hrabě d'Artigas. Rozhodně zní lépe než vynález zkázy. Nemyslíte?
1: Výbušnina, jejíž kapka je silnější než bedna dynamitu. To je vynález zkázy, Serké.
0: Nemá smysl se dohadovat o slovíčkách. Vynález zkázy nebo fulgulátor, genius nebo šílenec. Výsledek je stejný.
1: Zkáza světa.
0: Ne, vláda nad světem. Když budete rozumný, můžete se na ní podílet.
1: Jako sluha piráta Kerkaraje? Děkuji, nechci.
0: Jako místo držící nějaké državy. Evropu a Ameriku si vyhražuje hrabě pro sebe. Mně se líbí Afrika. Kmání jsou i jiná místa na světě.
2: Už zdaleka slyším, že profesorův pokus byl úspěšný. Blahopřeji, inženýre Harte. Spolupracujete lépe, než jsem čekal.
1: Nepodaří se vám udělat ze mě spoluviníka d'Artigasy.
2: Mně? Stáváte se jim i proti své vůli. Bez vaší součinnosti by fulgulátor nemohl nikdy vzniknout.
0: Myslím, pane hrabě, že už bych mohl Šimona Harta snadno nahradit. Dejte rozkaz a Hart nás přestane obtěžovat.
2: Nesmysl, Serke. Profesor Roch má veškeré chemické vzorce ve své hlavě. A klíč k jeho mozku je v rukou Šimona Harta. Je to tak, inženýre?
1: Jednoho dne se profesorův rozum zhroutí docela a vaše plány budou v troskách.
2: To by ovšem byl den vaší smrti.
1: Raději zemřu sám, než abych viděl umírat celý svět.
2: Ano, bude umírat a já se pak postarám o jeho znovuzrození. Pod mou vládou!

Prožíval jsem ty dny ve stavu úplného duševního rozpolcení. Má oddanost profesorovi byla naprostá. Nemohl jsem však nevidět, k čemu jeho usilovná práce vede. Nebyl schopen posuzovat důsledky svého jednání. Výroba fulgulátoru, této ďábelské výbušniny i jeho nosiče bleskometu byla pro něho pouhý technický problém. Bylo mu jedno, komu bude sloužit. Cítil k pirátovi Kerkarajovi, zvanému hrabě D'Artigas, dokonce vděčnost. Já měl za úkol pro něho vytvářet pracovní podmínky. Nic víc, nic méně. Poslední rozhovor s D'Artigasem mi vnukl zoufalý nápad. Řeč šla o smrti. Tehdy mě poprvé napadlo, že svět může zachránit pouze moje a profesorova smrt. Rozhodl jsem se, že z D'Artigasova skalního hnízda vede jen jedna cesta ven. Cesta na onen svět.

0: kde jste byl tak dlouho? Šimone!
1: Vy mne poznáváte, profesore?
0: Nemluvte hlouposti, samozřejmě, že vás poznávám.
1: Včera jste na mne zavolal inženýra Serka, v domnění, že jsem francouzský špion.
0: A Francie, ta zrádná země, odmítla mne i můj vynález. Něco vám ukážu, pojďte, pojďte, pohleďte. Účinnost fulgulátoru lze ještě zdvojnásobit zvýšením teploty při destilaci třetí složky. Postavte se k tomuto přístroji a až teplota stoupne na 83 stupně, zapněte spínač.
1: Neudělám to.
0: Jakže? Vy mi chcete kazit práci? Všechno se tak skvěle daří.
1: Naposledy vás zapřísahám. Hrabě d'Artigas je zločinec, pirát, mezinárodně hledaný lupič. Ve vodách kolem Backcupu křižují válečné lodě.
0: Vím, mezi nimi i francouzský křižník.
1: Jak to víte?
0: Ten dobrý muž Serké mi to řekl.
1: Dobrý muž? Na jeho rukou je krev?
0: Nikdo ke mně nebyl tak dobrý a přívětivý jako ušlechtilý hrabě d'Artigas a ctihodný inženýr Serké. Odejděte! Už vás nechci vidět, Harte! Kdo vás platí? Francie? Německo? Nepochopili mě. Jenom ušlechtilý hrabě d'Artigas, nikdo jiný. Nikdo jiný.
2: Znovu se propadá do propasti svého šílenství.
0: Ušlechtilý.
2: Těžko říct si, kdy je šílenější. Jestli ve chvilkách, kdy jen opakuje nesmyslná slova, nebo kdy usilovně pracuje na vynálezu zkázy. Musím. Musím šílenství učinit přítrž.
0: Zničím.
2: I za cenu života.
0: Zničím.
1: Profesore, beru do ruky baňku s fulgulátorem. Je mi jedno, že nechápete, co říkám.
0: Zničit! Smrt! Smrt!
1: Pustím baňku na zem a seznámíme se s tou dámou oba. Ubohý profesore, s Bohem!
3: Stát!
1: Dejte to sem! Puste to, bídáku! Hlupáku!
3: Co se to tu děje?
0: Se dobrý hrabě, přepadli mě francouzští špioni!
1: Ten zrádce to tu chtěl vyhodit do povětří! Sebe, Rocha i nás všechny!
4: Je to pravda, Harte?
1: Buďte proklet, d'Artigasi! Ano, je to pravda.
5: Teď už mi snad dovolíte, abych mu zakroutil krkem, hrabě!
4: Odveďte ho, Serke.
5: Zabiju ho tady! Profesor Roch nic nevnímá!
4: Odveďte ho! Možná, že ho budeme ještě potřebovat.
5: K čemu? Fulgulátor je hotov! Je ho úplná baňka!
4: Baňka! To stačí na křižníky, které kolem nás krouží. My však potřebujeme plné barely fulgulátoru, abychom dobili Ameriku, Evropu, Ázii
5: a Afriku. Chci být místo držící v Africe.
1: Skončíte v nejtemnější žalářní kopce, Serke.
4: Nenechte se vyprovokovat, Serke. Tak snadno ze života neuniknete, Harte. Ještě musíte odvést hodně práce. Pryč s ním!
2: Serke mě předal svým pochopům a ti mě vyvedli z Rochovy laboratoře. Na malé lodici mě převezli přes ústřední jezírko vnitru ostrova na druhý břeh, kde stála nuzná chýše. Lůžko jak pro odsouzence k smrti, zásoba nejnutnějších potravin a vody. Tak jsem zde měl přežívat do chvíle, kdy se jim bude zdát, že mě už nepotřebují. Jeden den se podobal druhému, přestal jsem je počítat. Až jednoho rána...
0: Hrabě!
1: Jakže? Serke a d'Artigas na obhlídce po břehu jezera.
5: Podle mých výpočtů je nejslabší stěna právě v těchto místech.
4: Kde, Serke?
5: Tady, kde stojím.
4: Jak je silná?
5: 25 metrů.
4: Práce pro četu kopáčů na půl roku.
5: Pomocí Rochova fulgulátoru. Na to stačí týden.
4: Výborně. Bude to skvělá ověřovací zkouška.
1: Tunel. Ti dva uvažují o proražení tunelu. To by mohla být příležitost k útěku.
5: Jen abychom ho stačili prorazit včas.
4: Prorazíme. Umístíme Rochu v bleskomet na pobřeží a zbavíme se té protivné flotily křižníků.
5: Jejich manévry se mi nelíbí. Proč dosud neodpluli?
4: Tupé vojenské mozky.
5: Nepodceňoval bych je, hrabě. Řekl bych, že něco tuší. Vidí kouř z našich komínů?
4: Domnívají se, že to je sopka.
5: Kéž byste měl pravdu.
4: Nechte toho síčkování. Shromážděte muže a dejte se okamžitě do díla. Slibte nejvyšší ceny za urychlení práce. Tuhle skálu prorazí Rochův fulgulátor a moje vůle.
2: Ještě téhož dne bylo proraženo prvních několik metrů tunelu. Fulgulátor byl účinnější, než původní výpočty ukazovaly. Hornina se pod jeho výbuchy drolila jako přeschlý perník. 24 hodin denně pokračovaly práce. Zdálo se, že fulgulátoru profesora Rocha ani vůli hraběte D'Artigase se nedokáže nic postavit. Zmocňovalo se mě to nejčernější zoufalství. Nevěděl jsem, že zde přece jenom mám jakéhosi spojence. Byla jim únava a s ní spojená neopatrnost.
5: Zpropadeně!
4: Co se stalo?
5: Nechal jsem zdvojnásobit nálož a tlaková vlna převrhla lodici na jezeře i s lidmi.
4: K čertu s lidmi! Chci výsledky, Sarka!
5: Bez lidí jich nedosáhneme, potřebujeme každou paži!
4: Tak nasaďte potapěče!
5: Jak poroučíte, pane? Hej, Gastone! Huberte! Popadněte potápičské masky a dejte se do pátrání! Pospěšte! Snad ještě někoho vylovíte!
2: Z okna své chatrče jsem pozoroval postup záchranných prací. S dýchacími přístroji na obličejích se dva potápěči vrhali do vln. Ne proto, aby zachránili druhy, ale proto, aby hrabě D'Artigase nepřišel o cenné paže, nutné k hloubení proklatého tunelu. Všechno úsilí však bylo zbytečné.
5: Nechte toho! Je to marné! Vraťte se ke své práci! Ty masky nechte ležet! Nezdržujte se!
2: Muži odkládají potápěcké masky na skalnatý břeh. Odcházejí k ústí tunelu. Toto je příležitost, na kterou jsem čekal tak dlouho. Musím opatrně. Opatrně. Nikdo mne nespozoroval. Natáhl jsem si na hlavu potápěckou masku, na záda připevnil nádrže s kyslíkem a v nestřeženém okamžiku vklouzl do vody. Tušil jsem, kterým směrem se vydat, abych se dostal k ústí skalní průrovy spojující vnitřní jezírko s mořem. Nekonečné minuty to trvalo, než jsem ústí nalezl. Podařilo se. Rozsvítil jsem vodotěsnou svítilnu. Její záře vytvářela na rozeklaných stěnách příšerné stíny. Ve studené vodě mi rychle ubývaly síly. Snažil jsem se nevnímat vlastní slabost. Jestliže D'Artigase má vůli, musím prokázat dvojnásobnou. To jsem si opakoval znovu a znovu. Stálo se mi, že se průrva zužuje, že skály se ke mně přibližují, že to nejsou kamenné výstupky, nýbrž zuby neznámých příšer, jež se hotoví mě pozřít. Další se objevila kdesi v temnotách přede mnou. Měla jen jediné oko, jasné, oslepující. Upíralo se na mne s nemilosrdnou přímostí. Snažil jsem se mu vyhnout. Sledovalo každé moje hnutí. Ztratil jsem ponětí o směru. Přestala mi být zima. Zmocňoval se mě spánek. Spánek. Spánek.

0: Výborně.
1: Kdo jste?
0: Žijete, inženýre.
1: Nedotýkejte se mě, nebo raději mne zabijte. Už nemohu dál.
2: Jsem poručík Davon z britského námořnictva, důstojník lodi Standard, která operuje v Bermudském souostroví.
1: Jakže? Jsem na Standardu?
2: Ne, inženýre. Jste na palubě podmořského člunu Svert, který se už několik týdnů zkouší na Svatém Jiří.
1: Snad šílím. Choroba profesora Rocha se přenesla i na můj mozek.
2: Moji muži vás objevili v poslední chvíli. V nádrži už nezbývala ani unce vzduchu. Kdybychom se opozdili o 5 minut, sloužil byste za potravu dravým rybám.
1: Nemám tedy vidiny?
2: Rozhodně ne. Jsme námořníci jejího veličenstva a plníme tajný úkol.
1: Už si vzpomínám na váš hlas. Vy jste prohledával Dartigasovu loď Eba.
2: Ano. Hrabě Dartigas nám nepodal stížnost a já byl z trestu přeložen na ponorku Svert. K té nejnebezpečnější službě.
1: Hodláte proniknout tunelem do nitra Backcupu?
2: Přesně tak. Naše podmorská loď prozkoumala trosky ztroskotané Eby. V jejím dně jsme objevili zbytky vodotěsného průlezu.
1: Ten spojoval nitro Eby s podmorským člunem.
2: Přesně k takovému závěru došli naši odborníci. To bylo vysvětlení, proč se nenašly žádné tělesné pozůstatky profesora Rocha, vaše, ani posádky Eby. Po několika denním pátrání jsme našli i ústí podmorského tunelu. Ovšem, na mém osudu to nic nezměnilo. Stížnost byla podána.
1: Kam nevezete poručíku Davone?
2: Na svobodu, na palubu Standardu. V několika minutách opustíme tunel a budete mezi svými.

0: Naposledy jsem stál před osudovým rozcestím, kdy jsem se rozhodoval, zda zabít profesora Rocha a sebe či nikoli. Davon a jeho muži mi nabízeli to nejdůležitější, co člověk může získat. Svobodu. Jenže já věděl, že piráti hraběte D'Artigas se usilovně hloubí tunel, jímž dopraví bleskomet na pobřeží. Jistě jim už zbývá odpálit jen několik posledních náloží fulgulátoru a cesta pro první bojové nasazení vynálezu zkázy bude volná. To jsem nemohl připustit.
1: Poručíku!
2: Slyším! Prosím, inženýre Harte.
1: Prosím vás, obraťte stroj.
2: Nechápu smysl vaší prosby.
1: Hrabě D'Artigas chystá úder proti flotile. Zbývá už jen posledních několik hodin, než se mu podaří umístit Rochu v bleskomet do ústí skalního tunelu.
2: Jste vyčerpaný, inženýre, musíte si odpočinout. Na palubě standardu se zotavíte. Vyspíte se, napijete horké čokolády. Je ve vás tak málo sil, že byste bez opory neušel ani 100 kroků.
1: Vaši flotilu dělí odskázy, ne 100 kroků, možná ani 10.
2: Chemici jejího veličenstva jsou toho názoru, že Rochův vynález není zralý k praktickému použití. Můžete být klidný. I francouzští chemici jsou stejného názoru.
1: Čertu s nimi!
2: Jen klid, inženýre! Chápu, jak vám je, nicméně jste na palubě vojenské lodi. Měl byste se mírnit.
1: Já sám jsem chemik.
2: Jste ubožák, kterého jsme zachránili před jistou smrtí a neví, o čem mluví.
1: Jsem muž, který viděl účinek fulgulátoru na vlastní oči.
2: Můžete o tom vyprávět inženýrům, až se dostaneme na standard. Vyhledněte průzorem. Vidíte? Před námi už je denní světlo. Od standardu nás dělí 2 míle. Co to bylo?
1: To promluvil profesor Roch.
2: Jakže?
1: Fulgulátor. To byl nejsilnější výbuch, jaký jsem slyšel. Patrně to byla poslední nálož. Otřes jistě uvolnil horninu a prorazil průchod skalní stěnou. Teď pirátům zbývá jen dopravit bleskomet ven. Je to otázka času, poručíku. Kerkara je bude jednat a já zatím budu vašim expertům vysvětlovat, že fulgulátor není žádná báchorka, že je to skutečný vynález zkázy.
2: Ten výbuch. Nikdy jsem nezažil nic silnějšího.
1: Zažijete. Až střely z bleskometu dopadnou na standard a ostatní lodě. Pak bude pozdě.
2: Co navrhujete?
1: Okamžitou akci. Uvnitř backupu teď jistě vládne zmatek. Nikdo se nebude starat o ostrahu. Všichni budou pomáhat při dopravě bleskometu. Pronikneme dovnitř, zmocníme se profesora Rocha a překazíme D'Artigasovi jeho plány.
2: Přesvědčil jste mě, Harte. Okamžitě otočím kormidlo.
1: Musíme postupovat opatrně. Není vyloučeno, že piráti pátrají po mém tělu.
2: Ujišťoval jste mě, že mají jiné starosti.
1: Ztrácíte odvahu, poručíku?
2: Na to též jsem se chtěl zeptat já.
1: Milý poručíku, jsme oba ve zvláštní situaci. Tady, v podmořském tunelu, jsme v dosahu vynálezu zkázy stejně, jako bychom byli venku na širém moři na palubě vašeho křižníku. Jenže tady teď máme šanci zločinu zabránit. Proto musíme chránit svoje životy.
2: Chápu. Nyní se znovu dostáváme do míst, kde jsem vás vylovil z vody, Harte.
1: Odhaduji, že jsme v polovině tunelu. Postupujte zvolna. Zhasněte reflektor.
2: Tam, vpředu!
1: Ano, to je reflektor pirátské ponorky.
2: Zvolna klesnu na dno.
1: Vidíte, jak reflektor pátrá pod ně? Měl jsem pravdu. Piráti nebudou hledat.
2: Čím je vyzbrojena pirátská ponorka? Má nějaká torpéda?
1: Netuším. Buď jak buď, žádná torpéda jsem v přístavišti vnitřního jezera neviděl.
2: Máme tedy šanci se s nimi utkat.
1: Utkat? Řeknu vám, poručíku. Omlouvám se, že jsem vás podezíral z nedostatku odvahy.
2: Takže? Vyrazme!
1: Řítíme se na ně se zasnutými reflektory. To umocní chvíli překvapení.
2: Zahlédli nás. Jejich

0: máme výhodu, že oni jsou před naší špičkou. Obrat by je zdržel.
1: Vidíte? Vpředu se jasní. Vyjíždíme z průrby do vnitřního jezírka Backcupu. Tam budeme mít šanci.
0: Harte! Vidíte? Torpédo zprava!
1: Musíme okamžitě opustit loď!
0: Jako námořní důstojník jejího veličenstva!
1: Nejste veličenstvu nic platný jako mrtvý, poručíku!

0: jste v pořádku. Žádné zranění. A břeh už je na blízku.
1: Jen několik sáhů.
2: Blahopřeji, Serke.
0: Přicházejí nějací lidé.
2: Lest se podařila.
3: Vlákali jsme je do laguny a zasáhli torpédem. Nyní nezbývá, než najít těla.
1: O to stojím ze všeho nejméně.
2: To počká, Serke. Tunel ve skále je proražen. Nyní musíme umístit dělo do jeho ústí.
3: Nepřál bych si, aby se ti ničemové potulovali po backcapu.
2: Teď už nám nemohou škodit. Věci došly příliš daleko. Nepřátelská flotila se blíží k backcapu. Nyní je to kdo z koho. V krátkém čase se rozhodne.

0: S poručíkem Davonem jsme se zachránili na rozeklaných skaliscích vnitřního jezera Backcupu. Serke uposlechl Dartigasova rozkazu a plně se věnoval přesunu Rochova bleskometu skalním tunelem. I posádka ponorky se zúčastnila prací. Měli jsme skvělou příležitost k útěku. Jenže nás vedla jiná myšlenka. Musíme najít profesora Rocha.
1: Ale kde ho máme hledat? Podívejte, v profesorově laboratoři se svítí.
2: Nebohý profesor, myslíte, že vás pozná?
1: Má svoje světlé chvilky. Uvidíme, vejděte první.
3: Teplota 96,3. Tlak 15 atmosfér.
1: Profesore!
3: Co? Cože? To jste vy, Šimone?
2: Skvělé, poznal vás.
3: Jsem moc rád, že vás opět vidím. Musím se vám svěřit se svými obavami.
1: Prosím, pane profesore, jsem vám k službám.
3: Můj dobrodinec, hrabě Dartigas, mi říkal, že se zde potulují nebezpeční lidé, schopní zhatit moji práci.
1: Ach tak.
3: Myslíte, že by někdo byl schopen tak hrozné ničemnosti?
1: Pane profesore, uvědomujete si, co jste vyrobil?
3: No přece fulgulátor, nejsilnější výbušninu všech dob. Vidíte tyto střely? Každá z nich je schopna proměnit ostrov o rozloze Backcupu na prach.
1: I s lidmi. Střelami se nestřílí do ostrovu, profesore. Jejich cílem jsou především lidé.
3: Ovšem, máte pravdu. Byl byste tak laskav a ustoupil stranou. Musím naplnit poslední náboj fulgulátorem.
2: Nemá to smysl, Harte. Ten muž nechápe, co dělá. Musíme jednat.
3: Šimone.
1: Prosím, pane profesore.
3: A kdo je ten mladý muž v modrém stejnokroji se zlatými knoflíky?
1: To je váš přítel.
3: Přítel? Tak proč se na mě tak zvláštně dívá? Jako by mě chtěl zabít. Pohleďte, on má u opasku pouzdro s pistolí. Otevírá je, pistoli vytahuje, míří na mě. Dokážete mi to vysvětlit, Šimone?
1: Ve jménu lidstva, pane profesore.
4: Tak tady jste, inženýre Šimone Harte. A jsem rád, že vás opět vidím, poručíku Davone.
1: Buďte proklet!
5: Vaši zbraně, poručíku.
3: Co má toto znamenat, hrabě?
4: To jsou ti bídáci, o kterých jsem mluvil.
3: Můj přítel Šimon Har...
4: Vás zradil.
3: Nechce se mi tomu uvěřit.
5: Nestrácejme čas. Moji muži sestavují díly bleskometu. Čekáme už jenom na náboje a na přesné zaměření.
3: Zde jsou náboje připravené k plnění úkolu. Bude to velmi...

0: svatý den pro lidstvo. Ukáže se, že jsem měl pravdu, že moje výpočty byly správné.
1: Za potvrzení správnosti zaplatí nevinní lidé životem.
0: Matematika, fyzika, chemie, to jsou vznešená božstva, Šimone. Pouhý život nemá vedle nich žádný význam.
2: To rád slyším, profesore, tak se mi to líbí. Jdeme!
3: Ztrácel jsem poslední naději. Ani tak zkušený voják jako poručík Davon nedokázal vystřelit na bezbraného šíleného starce. A tak zlo nabilo vrchu. Sergejovi pomocníci naložili náboje na vozíky a tunelem je vyvezli k dělu. Inženýr navrhoval naši okamžitou popravu. To byl osudový okamžik.
4: Nemůžeme ty muže nechat naživu.
2: Máte pravdu, Sergej, nechte je odvést a zastřelte je.
3: Sbohem, pane profesore.
0: Kam jdete, Šimone?
2: Věnujme se naší práci, profesore. Bude třeba, abyste nám pomohl se zaměřením bleskometu. Moji lidé ho už nastavili, ale nedokáží...
0: Kam jste odvedli Šimona?
2: Je unavený, pomáhal nám celou noc, potřebuje se vyspat.
0: Šimon je můj přítel a jeho přítel je také můj přítel.
2: Profesore, ještě před chvilkou jste ho nazýval bídákem.
0: Je to můj přítel a přítel přítele je přítel.
4: Hrabě, on zase začíná šílet. Jenomže my ho potřebujeme.
2: Zpropadená situace, kdyby to bylo možné, já bych toho starocha...
0: Přítel! Je to přítel! Všichni jsou moji nepřátelé. A nejhorší je Francie. Ta Francie, kterou jsem vždycky miloval.
2: Tak ho přiveďte, toho jeho přítele.
4: A co poručík Davon?
2: Potřebuju, aby staroch byl klidný a aby spolupracoval. Co na tom záleží? Zabijeme je potom. Všechny.

0: Myslel jsem, že nadešla moje poslední hodina. Poručík Davon kráčel vedle mne, bledý v obličeji, vzpřímený. Bylo na něm vidět, že nelituje ani tak svého života, jakože se nám nezdařilo vykonat to, co jsme si přece vzali. Pětice pirátů s puškami nás doprovodila až na břeh vnitřního jezera Backcapu. Namířili a pak...
1: Nestřílet! Zatím ne. Máte smykla štěstí, Harte. A vy taky, Davone. Uvidíte, jak vaši krajané umírají v mukách. Pojďte. Profesor vás chce mít kolem sebe.
2: Peklu patříte vy, Serke.
1: Nechte toho. Mne nevyprovokujete. Prohrál jste všechno, Harte. Jste obyčejný babral. Proti hraběti D'Artigasovi neznamenáte nic. Jste nula. Nula.
0: Serke se mě snažil duševně zdeptat. Jenže já byl tak na dně, že jsem se hlouběji dostat nemohl. Naděje nezbývala žádná. A jestli jsem v tu chvíli něčeho litoval, pak toho, že Serke popravu přerušil. V jeho doprovodu jsme prošli tunelem až na pobřeží. Tam, na velikém balvanu, stál podivný přístroj. Znal jsem ho v modelech a nákresech. Viděl jsem i jeho díly. Ale teprve teď jsem ho spatřil dohotovený. Rochův bleskomet. Vynález zkázy.

0: Můžete být klidný, profesore, zde vám přivádím vašeho asistenta.
1: Chvála Bohu, dobrý muži. Chvála Bohu. Už jsem měl starost, že jste se mi zase někam zatoulal. Jste neposedný, Šimone. Stokrát jsem vám říkal, že věda vyžaduje plné soustředění.
2: Měli bychom pokračovat v práci, profesore.
1: K vědecké práci patří i trpělivost, mladý muži.
2: Hrabě, já se neovládnu, já mu zakroutím krkem.
0: Klid! Nuže, jsme opět všichni jako jedna veliká rodina. Přistupme k práci.
1: Jsem tak rozrušený. Napadá mě...
2: Ano? Ano? Přemýšlejte.
1: Napadá mě...
2: Co vás napadá, profesore?
1: Je správné, co dělám, Šimone? Řekněte mi, je to správné? Vidím oheň, vidím roztrhaná lidská těla.
0: Profesore, jsou správné vaše výpočty?
1: Co jste to řekl?
0: Inženýr Serke se domnívá, že správné nejsou. Že jste se zmýlil.
1: Nesmysl.
0: Že cesty vašeho uvažování jsou klamné.
1: Serke je hlupák.
0: To tvrdíte vy. Serke říká něco jiného. Že jste pošetilec. A vědecký nedouk.
1: Nedouk. Jen pohledněte. Co vidíte?
0: Pouhý kovový podstavec. Náboje připevněné na lafetách. Jenomže to pořád nic neznamená. Ještě jsme se nepřesvědčili, že ta věc... Není jenom bezcenný kus kovu.
2: Nenechte se vyprovokovat, profesore.
3: Chtějí vás donutit udělat něco, co vám samotnému se příčí.
1: Já vám všem ukážu, co dovede můj vynález.
3: Co teď, Harte? Profesor vystupuje po schůdcích k zaměřovači. Bere do rukou páky. Jak tomu zabránit?
4: A já toho muže chránil. Já mu pomáhal. Bože, odpusť mi.
0: Bůh vám snad odpustí, Harte, ale já ne. Ostatně od této chvíle mocnější než Bůh jsem já.

0: Byly to nesnesitelné vteřiny. Thomas Roch zaměřoval bleskomet s pečlivostí botanika, zaostřujícího okulár svého mikroskopu. Ruka se mu ani nezachvěla. Mlčel. Všichni jsme mlčeli. Dívali jsme se na mohutné obrysy křižníků pěti států, které se blížily k ostrůvku. Signalizační vlajky na stožárech vyzývali D'Artigase, aby se vzdal. Nikdo z těch mužů na velitelských můstcích netušil, že se na ně optikou zaměřovače dívá smrt v podobě rozcuchaného, šedovlasého starce. Najednou bylo vidět, že profesor strnul. Napřímil se a něco šeptal. Dal bych za to všechny poklady světa, o nichž profesor Roch v záchvatech šílenství mluvil, abych slyšel slova, jež mu plynula sertu.
1: Vlajka. Vidím francouzskou vlajku. Vidím vlajku své vlasti. Francie. Moje ruka je na spoušti bleskometu. Je to páka smrti. Mám přinést své vlasti. Smrt.
2: Thomasi Rochu, křižníky jsou na dostřel. Palte!
1: Nikdy! Na francouzskou vlajku! Já nikdy nevystřelím!
3: Já vám nařizuji!
1: Nevystřelím!
3: Serke, zmocněte se ho! Bleskomet je zaměřen, stačí jen stisknout páku!
1: Nikdy!
3: To může udělat každý, už profesora nepotřebujeme!
2: Správné rozhodnutí, hrabě! Rochu, okamžitě sestupte! Ne! Nesahejte na závislá boje! Ne!
4: Davone, pryč odsud!
3: Kryjte se, Harte!

Z ostrůvku Back Cup zbyla jen hromada balvanů. Vše bylo zničeno. Skalní stěny zavalily někdejší rochovu laboratoř. Námořníci, kteří se za krátkou dobu po výbuchu na troskách ostrůvku vylodili, nalezli tělo Thomase Rocha. Nešťastný vědec byl mrtev. Ker Karaje, alias hrabě D'Artigas a jeho pomocník Serke, stejně jako ostatní pomahači, našli smrt a zároveň hrob pod troskami skal. Námořníci nalezli mne i mého přítele poručíka Davona. Skryti za útesem, unikli jsme ničivé smršti. A když nás oba předvedli před kapitána křižníku Tonant, oné francouzské lodi, na niž Thomas Roch zaměřil svůj bleskomet, kapitán se nás zeptal: pánové, co se na ostrově přihodilo? Než abych mu dal vysvětlení, jemuž by neuvěřil, rozhodl jsem se mlčet. Teprve teď, po řadě let, jsem se rozhodl vydat svoje svědectví.

V režii Josefa Červinky účinkují Jiří Ornest, Pavel Soukup, Milan Neděla, Josef Sommer, Zdeněk Řehoř, Oldřich Wiesner, Otakar Brousek starší, Růžena Merunková, Jana Štěpánková, Petr Štěpánek, Daniela Kolářová a Růžena Lisenková.

0: když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomoh jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku, hotov pln zbožných myšlenek sehnout a vyrazit na kenterberskou pouť. Tu noc se sešel v onom hostinci větší houf lidí v pestré směsici. A jež to byli všichni poutníci, tak Canterbury bylo cílem všech. Dost bylo stájí, světnic na nocleh a tak jsme měli všechno pohodlí. A po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Teď dovolte mi o to, prosím vás, abych vám připomenul ten svůj špás. Každý z vás během cesty, dámy, páni, má vyprávět, by zkrátil putování dvě povídky, a to oběma směry na cestě tam i zpátky z Canterbury, o příhodách, jež udály se kdysi. A příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten povečeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu.
0: My souhlasili a každý chválu pěl, když lodník svou povídku pověděl, též mlynář vylíčil svou drsnou historii a ve smíchu mi rádi vyslechli. Šafáře v ní tak trochu urazil, leč ten mu včera pěkně oplatil. Mlynář i šafář a jak mnohý jiný mluvili všichni rádi zprostěči. Pouť naše zbožná pěkně pospolu ubíhá svorně, zvlášť večer u stolu. A dneska s vypravěči poměří se ta dobrá žena z Bás. Je soukenice, přejemných šátků měla velký výběr. Chci přísahat, že plných 10 liber jich na hlavě vždy měla na neděli. Punčochy její šarlatem se skvěly napjaty těsně, boty z jemné kůže a zánovní. Tvář smělá jako růže. Na hlavě klobouk jak štít přeširoký, plášť chránil v jízdě její mocné boky, klusala na svém oři polehoučku a měla pěkně upravenou roušku a blýskala si břity od ostruh. Dovedla smát se, kde kdo byl jí druh. Na lásku znala každý lék a trik. Vždyť k tomu měla odedávna cvik.
2: Hospodo, nalej.
1: Tu je, prosím, pěkně.
3: Je též.
4: A paní, ať svůj příběh řekne.
1: Hlaste se, komu ještě nalít zbývá.
4: Mně jde.
2: Než začneme vína, lokči piva.
5: Tak, paní z Bás, dál rozvíjte svou vědu, jak včera začala jste bez ohledu, ať poučí se naše chasa mladá.
6: Když tedy chcete, panstvo, velmi ráda, tak tedy půjdu dál v té historii. Jakože ráda pivo, víno piji, vám řeknu, jak plno manželství je běd. Neboť já, páni, od 12 let, dík za to pánu bohu, už jsem šla s manželem pětkrát od vrat kostela. Tak často vdána byla jsem já už. A každý z mých byl celkem řádný muž. Uměla jsem je po svém vždycky vésti, že jako hňupy topili se v štěstí. Byla jsem k ním dost ostrá v pravdě vzato. Však poslyšte teď, jak jsem navlékla to, a chytré ženy pochopí mě celé. Co chceme dostat, vynutíme směle, jako my lhát a k přísahám tak mít se. Muž nedokáže ani z polovice. Chytračka zná už, v čem je její síla. Namluví muži, že je vrána bílá, za svědky berou z vlastní svoje služky. A já jsem takhle vystrčila růžky. Zač stojíš, drž grešle. Víš, jak je žena sousedova zas dneska vyfintěná? Každý jí seká pocty knížecí a já tu v hadrech trčím za pecí. A co pak pořád děláš u souseda? Má pěknou ženu. To ti láska nedá. Co s děvečkou si stuhle šuškal asi? Nemravo starý, nech si ty své špásy. Já s přítelem jen promluvit si v žertu. Hnedka bys řádil jako bada čertu. A mravno zkázal bys mi, vem tě děs. Jaká to bída, jindy spustíš zas, že na krku ti visí chudá žena. Mít peníze však, být tak urozená, to zase fňukal bys ji za zády, ta její pícha a ty nálady. A být tak hezká, řekneš uličníku, že s každým kuplířem se slezem v žiku, že musí jistě být nestyda, když každý mužský rád ji uhlídá. Když bude ošklivá zas, budeš lkát, že každého chce lapit dotenat. Řekneš, jak mohl k šardě vyzlnout, kterou by nikdo nechtěl obejmout. A kdo ví, co vymyslíš si zítra. Spíš řekni, proč tak pečlivě a schytra přede mnou skrýváš klíče od pokladny. Což pak já? Na ně nemám nárok žádný.
1: Dost prosím, přestaňte už, milá paní, kéž to má žena neví, smilování.
5: Vždyť každý ženáč potvrdit ti může, že žena každá zžírá svého muže. Pro celý život Bůh jim štědře vdych, slzy a lest a chutě do pletich.
3: Saď se, ta tvoje tohle všechno zná.
5: A jistě má i tebe za blázna. Tak už to chodí, milí přátelé. Jen pokračujte, paní, veselé.
6: Tak smím se chlubit, že vždy při závěru jsem zvládla muže ve všem. V každém směru, lstí nebo mocí, nebo nevrlostí, jindy za zřádným rozpoutáním zlosti. Zvlášť odnesli to vždycky v posteli. Krom výčitek, nic ze mě neměli. Byť ve vsteku muž zuřivost měl lvovu, nemohl se dostat k poslednímu slovu a pokaždé spíš ustoupil mi radši, než vidět ženu, jak se pořád mračí. A já pak řekla, když se stišil měkna, tak vilíček můj, ovčička je pěkná, pojď mužičku můj, pojď a dám ti pusu, ale buď příště hodný bez rámusu. A třeba, že nic neměl na svědomí, byl rád, když dostal pardon. O to šlo mi.
5: Mám nalít vám.
6: Snad ale na půl vodu, ať mám ještě dost sil teď po úvodu.
5: Tak to byl teprve úvod k historii.
3: To se nám, paní, před závěrem spí.
7: No, paní, spustte, tak se nejlíp stane.
6: Proč ne? Však nejdřív trochu hudby, pane.

0: Za dávných časů, za Artuše krále, o kterém Briti mnoho mluví chvále, království víl prý bylo v této zemi. Královna skřídků s podanými všemi, v zelených lukách často tančila si, jak měli za to před dávnými časy. Století jsou to celá už. Dnes lidi už nikdy nikde elfy neuvidí. Dnes pro modlitby, zbožnost, jak se patří, těch kazatelů a všech svatých bratří, co všudy vniknou do měst, do vesnice, světnicím, síním, sýpkám žehnajíce a vlezou do hradů, chlévů i věží. Nějakou vílu nalezl bys stěží. Král Artuš čítal mezi nejmladší své rytíře i toho mládence, jenž jel si jednou z lovu při řece a náhoda v tom v cestu přivedla mu překrásnou dívenku a zcela samu. Nic se jí neptal, nedbal na obranu a mocí zbavil panenství tu panu. A lidé proto křiku nadělali.
1: Už tolik žalob došlo ke mně, tvému králi, že máš být souzen dle starého práva. Useknuta by měla být ti hlava, tak zákona zní přísná litera. Však královna a paní kdekterá osmilování lkají neustále. Nuž, měj si život darem s rukou krále. Ať královna, co zmane si teď dělá, ať zachrání tě, či snad zhubí zcela.
2: Díky vám vzdávám horoucími slovy, můj králi. Milost dal jste rytířovi a nyní já smím rozhodnout ti zas. Rytíři, dosud v sásce je tvůj vaz a napůl mrtev, napůl živ si teď. Budeš smět žít, když dáš mi odpověď. Po jaké věci ženy nejvíc touží? Pozor, ať kat si krk tvůj nezaslouží. A jestli neznáš odpovědi vhodné, dávám ti lhůtu do roka a do dne, aby si snašel, zda by ti kdo řekl, jak rozlousknout ten tvrdý oříšek. Dáš mi však slovo dřív, než odjet smíš, že osobně se zase dostavíš.
3: Má královno, jsem zkrušen touto ranou. Ale co dělat, což mám na vybranou? Jsem rozhodnut hned vyrazit a jet a po roce vám přinést odpověď.
0: A jel. Každý kout hleděl vymésti, kde jen se mohl nadít ve štěstí a vypátrat, co ženy nejrač mají. Leč neobjevil nikde v žádném kraji ani dva lidi stejné záliby, co objasnění stejné dali by. Ten řekl, že zlato nejvíc ženy blaží, ten zas, že čest, ten pokráse, že paží, ten šaty řekl, ten rozkoš v posteli a vdát se zas, když ztratí manželi a ženám srdce v proudu lichotek nejspíše měkne, jak zas jiný řekl, a že vám nelžu, trefil blízko k cíli, vždyť lichotky nás vždycky ochočily a na pozornost, na lichotnou péči, se chytne ryba malá jako větší. Teď říkali, že máme nejradši vše dělat tak, jak se nám uráčí. Když nevytýká nám muž naše vady, leč jedná s uznáním dle naší rady. Byť naše srdce spoustu hříchů tají, ať za moudré a ctné nás pokládají. Tež říkali, že žena radost mívá, když lidé myslí, že je spolehlivá, že v předsevzetí stojí vytrvale a svěřené, že nevyzradí dále. To však je pravda zcela na ruby. My nedržíme jazyk za zuby. Když rytíř onen, o němž mluvím hlavně, zřel, že mu nikdo neporadí správně s tím, po čem nejvíc touží všechny ženy, byl chudák v srdci všecek zaražený. Trvání lhůty zrovna skončilo mu. Den nadešel i musel zpátky domů. A jak tak jede v duši temné stíny, náhodou zajel v lese do tišiny, kde náhle spatřil zástup tanečnic. Dva tucty dívek nebo ještě víc. Tu dostal nápad uvidět je zblízka v naději, tam, že poučení získá. Dřív ale, než se dostat mohl k cíli, ty tanečnice se mu vytratily. Stvoření živé neviděl kolhnout se. Jen starou bábu sedět na palouce, tak šrednou, že nelze myslet víc. A tahle bába povstala mu vstříc. Teď bude děj tak trochu romantický, zas hochu sáhni do strun.
4: Jako vždycky?
0: Dík. A bába řekla.
5: Odtud nevyjdeš. Řekni mi ale pravdu, co tu chceš? Snad by se našel proti tomu lék. Vždyť moudrost sebou přináší můj věk.
3: Matičko drahá.
5: Proč ten vzdych?
3: Smrt čeká mne, když nenalezl bych to, po čem ženy touží nejžhavěj. Když prozradíš, vše, oč si řekneš, měj.
5: No, dobře. Stvrť mi tedy rukou dáním, že uděláš mi, co bude mým přáním, pokavať bude splnění v tvé moci, a zvíš to ještě před příchodem noci.
3: Platí, matičko, na to máš můj slib.
5: Pak, mladý muži, tvrdím bez pochyb, že nezemřeš. Jsem zcela přesvědčena, že shodně se mnou smýšlí každá žena. Té nejpyšnější z nich se třeba ptej, co závojem si halí obličej, a moje slova žádná nepopřeti. Nač dlouho mluvit, teď už můžem jeti. Jen větičku ti pošeptám, můj brachu, jež hned tě zbaví veškerého strachu.
0: S královnou v čele čekal tribunál. Fanfárou rytíř vybídnut byl dál.
3: Má královno, má paní, hlásím chutě, dostál jsem slibu ve sjednané lhůtě a k odpovědi jsem již přichystaný.
2: Hleďte, mé dámy vznešené a pany, i vdovy moudré přítomné zde v síni, náš smělý rytíř odpoví nám nyní, po čemže nejvíc pozemšťanky touží.
3: Paní, já vůbec neocit se v louži a mohu pevně hlas svůj pozvednout. Mou odpověď nechť vyslechne váš soud.
2: Mluv.
3: Královno má, ženy nejraději ze všeho vždycky mužům poroučejí. A ovládnout vždy každá žena chce, ať manžela či svého milence. To chcete nejvíc. Je-li vám to vhod, připravte si mě třeba o život.
2: A žádná ze všech panen, žen a vdov nemůže popřít pravdu těch tvých slov. Čeká tě nyní milost zasloužená.
6: Paní, mám prosbu.
2: Co chce ta stará žena?
6: Než skončí soud, mě učiň poprávu. To ode mne měl rytíř průpravu a přislíbil mi za to rukou dáním, že splním všechno, co bude mým přáním, když nezbrání mu žádná síla vyšší. Rytíři žádám, celý soud to slyší, aby si vzal mne hnedka za svou choť. Víš dobře mě, že vděčíš za život, že tahle pravda zapírat se nedá.
1: Je pravda to?
3: Ach, běda, králi, běda. Já nepopírám učiněný slib. Matičko drahá, vyber si však líp. Mě nech. A vem si všechno moje zlato.
6: To radši peklo. Co bych měla za to? Třeba jsem stará, ošklivá a chudá. Mnou nehnula by všechna zlatá ruda v útrobách země, abych ustoupila a nebyla tvá ženuška a milá.
4: Má milá, nikdy, to spíš zatracený. O, věda, že muž mého postavení tak podlým kouskem zneuctěn být moh.
1: Nic na plat, rytíři, ač si ještě hoch. Ty povinen si oženit se s ní a sdílet též i lože svatební.
0: Mladík se soužil, hlavu plnou vzdychu, dal se s ní odat ráno, zcela v tichu, a přes den dřepěl doma jako sova. Tak strašná byla žena rytířova. A co pak vnitru zakoušel, můj bože, když s ní měl večer prvně sdílet lože.
5: To u dvora se takhle svatba slaví. Je každý rytíř zde tak upejpavý? Jsem přece tvoje manželka a milá. Já jsem ti přece život zachránila. Řekni mi, muži, nač ty drahoty? Dělá to s ženou každý jako ty? Jen blázen si tak hloupě počíná. V čem je má vina? Co je příčina? Budu-li moci, hned to napravím.
4: Napravím, naprav, nevím ale čím. Jak pak bys mohla napravit tu škodu? Jsi ke všemu z tak ubohého rodu, k té ošklivosti, k tomu svému stáří. Tak není div, že špatně se mi daří. Vyrví mi srdce, bože můj, já brzy.
5: Tak tedy, muži, to tě nejvíc mrzí.
4: A právě, ano. Což je třeba více?
5: To, pane můj, dá snadno napravit se. Budu-li chtít dřív, než tři noci minou. To ale musíš ke mně spustit jinou. Co však tu říkáš o šlechtickém rodu, který byl zděděn z předky po původu a který, myslíš, dělá šlechtice, neplatí víc než kdákot slepice. Nic nemohou nám odkázat i předci, než mění, jež je pomíjivou věcí. A kdo jen proto šlechtictvím se pyšní, že slavný dům byl místem jeho zrodu, že z šlechetného starého je rodu, aniž sám skutkem následovat chce své šlechetné a vzácné předchůdce, je nicka. Byť měl titul bůh vějaký a sprostý čin nás mění ve sprostáky. Šlechtictví není jenom předků jméno, jež jejich ctností bylo vyzdviženo. To je ti cizí. Pravda je jen jedna, že šlechtic ten je, šlechetně kdo jedná. A proto muži shrnují v té věci. Třeba, že hrubí byli snad mý předci, Bůh přece může ve své milosti, jak doufám, přát mi život ve ctnosti. Kdo chudě žije při pokojném díle, je bohatý, byť byl i bez košile. Chudoba navíc, brýle jsou v jich skle. Rozeznat můžeš pravé přátele.
3: Já vím, že chudoba i dobročiní. Umění mnohých bývá průvodkyní. Moudrosti též je dobrou učitelkou. Měj se mnou, ženo, trpělivost velkou.
5: To, že jsem stará, uráží tvé city? I když snad nejsou žádné autority, jež o tom píší, vždyť vy sami, páni, jste zavedli to starců uctívání. Jestli ti stářím ošklivostí vadím, tak parohy ti aspoň nenasadím. Škaredá bába, na tom je snad dost, uchová nejlíp svoji nevinnost.
3: Já chápu tě, tak nech mě na pokoji a netrap mě už pro netečnost moji.
5: Když vím však teď, co máš mi za chyby, hned ukojím tvé světské záliby. Vyber si tedy z těhle věcí dvou. Chceš mě mít radši starou, ošklivou, až do smrti však pokornou a věrnou, že nezažiješ se mnou chvilku černou? A nebo mám být mladá, s pěknou lící, aby ses musel svého klidu zříci pro srážky s těmi, kteří ve tvém domě a snad i jinde se běhnou se pro mě? Tak jen si vyber, co bys si spřál spíš?
3: Láska, to je můj kříž. Co říci mám jen na to tvoje ptání? Má drahá ženo, lásko má a paní, tvé moudré vládě podřídím se rád. Rozhodni sama, jak se to má stát. Oběma, aby nám to bylo ke cti. Mně je to jedno, jak si ty chceš vésti. Nejlepší bude jistě taky pro mě.
5: To znamená, že mám teď vládu v domě? Že mohu jednat po svém ve všem všude?
3: Baženo moje, nejlepší tak bude.
5: Tak dej mi pusu. Už je po boji. Hle, dívka se. A budu obojí hezká i věrná, totiž býti mohu. A ať se zblázním, tak se modlím k Bohu, tak odaná a věrná nebudu-li, jak lze jen ženě při nejlepší vůli. A nejsem-li teď kráska k pohledání, nejsem-li pohleď, nejkrásnější paní na celém světě, kde jen slunce svítí, pak, jestli chceš, mi můžeš zkrátit žití. No, neboj se a pohleď, stojím v slově?
3: Ach, paní, co to zřím, ty opravdově si omládla, já patřím na tvou krásu. O, nech se obejmou ti kolem pasu, ať cítím, jak mi v srdci blaho vzrůstá. Já na tisíckrát zulíbám ti ústa.
0: A ona byla ráda svolna k všemu, co libost v lásce působilo jemu. A tak si žili, dokud neskonali v té rozkoši. A nám dej, nebes králi, manželi mírné, mladé, čerstvé v loži a přežití je, dejš nám přízeň boží. A také prosím, ať Bůh život zkrátí tomu, kdo nechce ženu poslouchati. Na mrzuté dětky, nadrž grešle, ať brzy ránu moravou svou sešle. A to je konec. Jste-li přející? Prosím, lok vína.
7: A chvály, kytici.
8: Bylo to výborné. No, jak se zdá, paní si vtipem s nikým nezadá.
7: Dva pánové, kdo z vás to svede líp? Povídka měla skvělý švih i vtip.
9: Mnohé jste, paní, dobře pověděla, i když jste mužům více stranit měla.
3: Vy záslužného dotkla jste se tu a učeného navíc tématu.
0: Můj dík, studente, za muziku mějte a nemračte se. Jen se usmívejte, vždyť zítra bude vaše vyprávění.
3: Já si moc netroufám, má vzácná paní.
7: To bylo námi takhle ujednáno a basta. Řekli jste všichni ano.
10: Už jsem vám říkal, podbřeznový prach, když duben vniká v šumných přeprškách, a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí. Když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světa kout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury. A milý houf náš cestou našel čas, jak k vyprávění navrátit se zas.
11: Vyvedla žebráka na mizinu. Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní, co veselá iniciálka obličej páně Vojtíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý jako nedělní pečinka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když už mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily a jako hustá smetana se skvěly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho, začali pod okrouhlou pleší na skráních a byli už přešedli, ne více stříbrny, nýbrž již až lehínce zas do žluta, ale byli jako hedváb a vláli tak hebce kolem hlavy. Vůbec se mně pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně, celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím, ale žebrákem musel být dle toho, jak byl po Malé Straně znám, již dlouho a podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho. Vypadal jako buk. Jak byl té doby star, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůžkem svým po svatojánském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt, tak tlustý, že šedivý jeho frak byl pořád napuknutý a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jitrnic vypocujících sádlo, račte odpustit. Lesklá přílba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí a když se rozběhl za nějakým tovarišem, který bez ostyku a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musel pan Šimr přilbu honem vzít do hrsti. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vyjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy pomáhej pán Bůh a pan Šimr salutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry, vytáhl zakožené poutko s vrchní dno z ní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil, už jsou oni taky asi hezky starý. Kolik pak mají? usmíval se pan Vojtíšek, bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal? Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku a tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému zcela mu podřízenému člověku arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně, vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne šátek na krku byl vždy pořádně uvázán, na kabátě byla sice někde záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou Malou Stranou. Měl všude přístup a jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu hned ochotně svůj trojník. Trojník, půl dobráku, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu, pak si zašel k svatému Mikuláši na půl dvanáctou. Zde u kostela nežebral nikdy, ba on dřepících zde žebraček ani si nevšimnul. A pak si zašel někam se najíst, věděl, kde po řadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co svolného a klidného v celém jeho bytí a konání. Jen hostinský v našem domě pan Hercel mu nedal nikdy trojníku. Pan Hercel byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ach, ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme. A nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku.

Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu co ochranu proti sálajícímu slunci a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo. Bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tím též směrem. Té říkali baba milionová. Jiné žebračky slibovali, že pán Bůh darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. Ona šla hned do milionů a milionů. Proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla, a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Přistoupila až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, zašpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr, podotkla. Já nemám slunce ráda, když na mě svítí a musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci, teď byly zavřeny, teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se otevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám, ano, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobří lidé. Pan Vojtíšek nic. Copak se tak upřeně na mě díváte? Ptala se Milionová po chvilce. Copak je na mě? Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub. Ten zub, vzdychla a pak dodala, to víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdo mě přáli a kdo se mnou to upřímně mínili, všichni. Jen jeden ještě zbyl. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebračiným, ale bylo to ošklivé. Sešpičatila ústa, celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtu, jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě u vás zdálo, já myslím, že pán Bůh tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku. Nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. No vidíte, já bych se k vám přistěhovala. Kus pefin mám. Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Rač utrejch! Vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si Milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě. Snad usnula.

Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou. A koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo často v rozpacích a za chvilku zas si slyšel, pan Vojtíšek. Brzy jsem zvěděl všeho. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl tam za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů a po tak dlouho. Nastala rozhořčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, stydili se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhaly. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přec příliš upřímná. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu. Nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve dvakrát 24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzjinačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo, nebo jsme chudi, měli jsme jen hrách, to není pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali, domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem opřen o kamennou veřej. Mimovolně v nevysvětlitelném strachu jakémsi jsem vyběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěží viděl jsem blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena na žloutlé vlasy z cuchány. Pochválen buď pán Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla, tváře jeho byly bledy, oko jakoby dřímotou potaženo. To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně, budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě. Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem. Vždyť jsem, zavzlikal, já byl po celý život tak poctivý. Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupila také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvíhá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila jej na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z Prahu. Pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek díval se němně na ní. Zaplať pán Bůh, zašeptal konečně a pak dodal. Ale teď nemůžu nic polknout. Víc pan Vojtíšek na malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu, neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křižovnickém plácku u podloubíčka Klementinského, zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůldne zašli si na Staré Město podívat se na výlohy ryneckých kněhkupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi, hlava byla vždy svěšena k prsům. V rukou držel růženec, nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více jako před nedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek.
Mám. Nemám to říci. Ale proč bych to neřekl? Že jsem si netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své mění, šajnový groš, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu.

0: Venku ještě šero. Okno samý tlustý, květnatý led, v němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašil vozík a zaštěkali psi. Doskoč mě pro dva žejdlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kuslojové svíčky svítil tiše v čtyřhrané skleněné lucerně.
1: Cože, pan Vojtíšek?
0: Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úředně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný.
1: Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půlnoci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý a dali jsme ho do umrlčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty. Ani košile neměl.

0: Karel Jaromír Erben, Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly. I přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali. I zželelo se matce milých dítek, duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. Poznali dítky matičku po dechu, poznali ji a plesali. A prostý kvítek, v něm majíc útěchu, mateří douškou nazvali. Mateří douško, vlasti naší milé, vy prosté naše pověsti, natrhal jsem tě na dávné mohyle. Komu mám tebe přinesti? Ve skrovnou já tě kytici zavážu, ozdobně stužkou ovinu. Do šírých zemí cestu ti ukážu, kde příbuznou máš rodinu. Snad, že se najde dcera mateřina, již mile dech tvůj zavoní. Snad, že i najdeš některého syna, jenž k tobě srdce nakloní.
1: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si luku a začni na housle hrát. A záhy záhady půlku

0: Pane Holmesi, máte tu návštěvu?
1: Nemám čas, paní Hudsonová. Nevidíte, že studují včelí orientační tance?
0: Ale to je doktor Watson, pane Holmesi.
1: Oh, to je ovšem něco jiného. Jen pojďte, příteli, jste samozřejmě vždy vítán.
2: Dobrý den, Holmesi.
1: Buďte zdrá, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
1: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
1: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ni ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
1: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
1: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
1: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
1: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
1: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
1: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
1: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné, všichni to o něm vědí.
1: To je špatné.
2: Ano, inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
1: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
1: Našel se ten kámen?
2: Ne.
1: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
1: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
1: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano. A mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: Dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohl byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
3: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
4: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
3: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
4: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 17:30. Pak jsem...
3: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
4: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
3: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
4: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
3: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
4: A nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
3: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
3: Říkejte mu, obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
3: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
3: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci?
3: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
3: Jenže 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
4: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
3: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo. Samozřejmě v mezích zákona.
1: Nenamítal byste ničeho, kdybych přivedl jednoho svého přítele?
2: Snad ne toho Stevensona.
1: Právě toho, Watsone.
3: Kdo je to?
1: Znalec hmyzu. Přesně řečeno specialista na mouchy.
3: Pro pána, k čemu nám bude dobrý? Mouchy přece v tomhle případě nehrají naprosto žádnou roli. Smrt byla způsobena tupým předmětem a...
1: Mám jakési tušení. Sám vám to ovšem nemohu dost dobře ani vysvětlit, natož pak doložit. Mohu tedy přivést doktora Stevensona? Náhodou je zde nedaleko na studijním pobytu a jistě mi neodmítne pomoc.
3: Ale jistě, jen ho přiveďte.
2: Víte, inspektore? On je to externí odborný poradce Scotland Yardu.
3: Jo, tak.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
5: Těší mě, pane kolego.
6: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
5: Ne, jsem entomolog.
6: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
6: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
3: Nezlobte se, doktore, ale...
6: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
5: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
6: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
5: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
6: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
5: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
6: To bych prosil.
5: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím Kaliforidy, Sarkofagidy a muscidy.
6: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
5: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
6: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
5: Určil jste ji poněkud nepřesně.
6: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
5: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
6: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
5: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
6: No dovolte, co vy si...
5: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
3: Ono totiž...
5: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
3: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
5: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
5: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
2: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
5: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
6: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
4: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl...
1: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
4: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
4: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
3: Ano, to máme ověřeno.
4: Takže to tedy...
1: Jste volný, Gardner.
3: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám. Nicméně, lze to opravdu považovat za pádný důkaz pro porotu, to vaše určení vajíček, doktore Stevens, ne?
5: Jsem specialista a soudní znalec, inspektore. Kromě toho důkaz nebude spočívat jen na mém prohlášení. Snad jste si všiml, že jsem nalezená vajíčka uložil do krabiček a před vámi zapečetil.
3: Jistě, jistě. Snad máte v Londýně lepší mikroskop.
5: Ne, o to nejde. Z vajíček dochováme v laboratorních podmínkách dospělý hmyz a ten pak předložíme soudu i s popisem a vyobrazením onoho hmyzu. Každý se bude moci přesvědčit, že jsem se v určení nezmýlil. Stačí, inspektore?
3: Bohatě. A děkuji vám. I vám, pane Holmesi. A vy, Gardner, jste skutečně volný.
4: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto, jak se to řekne to?
1: Dilema. Gardnere. Tak. Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.
7: Paní Trumberiová si dává hádat. Paní Trumberiová vchází do svého bytu a nalezá tam přítelkyni, která na ní čeká.
8: Ach, drahoušku, promiň, jsem tak vyčerpaná. Máry, prosím vás, dejte dveře zase na řetízek. Doufám, Marto, že jsem tě nenechala dlouho čekat. Asi 20 minut, ach, to je hamba. Ale zažila jsem právě něco tak vzrušujícího, jsem z toho celá bez sebe. Já ti to musím hned všechno povědět, ale počkej chvilku, než zazvoním na Máry, aby nám namíchala koktejly. Dáš si taky, víc. Máry, udělejte nám 2 koktejly. Ne, radši 4, nebo ne. Máry, udělejte jich 6. Ano, Marto, drahoušku, já se prostě potřebuju napít, jsem z toho prostě celá pryč. Zrovna jsem si byla dát hádat, ne, nemyslím hádat z ruky nebo z karet, mám na mysli, že jsem si dala číst z horoskopu. Musíš mi prominout, že jsem tak bez dechu, ale ne, nejsem opravdu bez dechu, to dělá jen to rozčílení. Drahá Marto, já ti to musím povědět, nemůžu ti to prostě nepovědět a nechat si to pro sebe. Marto, já budu unesená, ano, unesená, teď, každou chvíli. Přímo odsud. Máry, jsou ty dveře na řetízek, neotvírejte nikomu. Ach, tak. Zaplať pámbu za ten koktejl, promiň, že to vypiju naraz. Tak, už je to lepší. Člověka to hned uklidní, nemyslíš? Já si nejspíš vezmu ještě jeden. Ano, má drahá. Čekám, že budu unesená každým okamžikem.
7: jestli mi tenhle osud předpověděla paní Brownová, ale ne, proboha, ne. Já nebyla u staré paní Brownové ani u nikoho tohohle druhu. Ona je ovšem docela dobrá, paní Brownová, chodila se k ní často. Je to taková milá babka. Byla jsem u ní minulou zimu jistě skoro každý týden, jenže ona mi nikdy nic neřekne. A to, co řekne, je takové ordinérní, co pak to nevíš. Prorokovala mi, že Henry bude žít do 90, no tak to je docela v pořádku, že jo? Já doufám, že se toho dožije samozřejmě. Henry jako manžel docela ujde, ale do 90, no. A člověk si konečně neplatí za to, aby poslouchal takové hlouposti. No jistě, prorokovala mi, že pojedeme o Velikonocích na Bermudy, jenže to nebylo žádné pořádné věštění. To stálo stejně v novinách, že jo? Ale tenhle hádač, to je něco docela jiného. To není jenom hádač. Je to jogínský věštec. To je naprosto jiná věc. Jmenuje se Yahibahi a je Pars. Víš, co to je? No, to znamená něco jako Ind, jenže to je něco vyššího. No, víš, jak se všichni Indové dělí na kasty. Když jsi v té nejnižší kastě, musíš se živit odpadky a nesmíš s nikým mluvit. No a pak je tam ještě spousta prostředních kast, ti musí být vegetariáni a uctívat krávy. No chápej, já vím o Indii všechno, poněvadž jsme byli s Henrym na cestě kolem světa a stavěli jsme se na celý den v Bombeji. Na palubě s námi byl jeden čínský gentleman, nějaký pan Ohu. Ten byl docela v pořádku, studoval 4 měsíce na Harvardu a ten nám pověděl všechno o indickém náboženství a proč tak dalece předčí křesťanství. Proto teda vím o těch kastách, no. A kasta pana Yahibahiho je nejvyšší ze všech kast. Její příslušníci vůbec nejedí a vůbec nemluví. Jenom kontemplují. Oh, díky, díky, Mario, jo, postavte je sem vedle ostatních, tak. Ah, tenhle snad není moc silný. Huh? Ah, bože, tak tohle jsem potřebovala. Jak říkám, věřila bys tomu, že pan Yahibahi, než přišel sem do Ameriky, seděl celý měsíc na vršku nějakého sloupu, měl na sobě jenom takovou, jak tomu říkají, bederní roušku a jenom meditoval. Představ si ty mouchy, no. A když přišel sem, nevím prostě před jak dlouhou dobou, a začal sestavovat ty horoskopy, tak se tomu říká, Marto, ten ti měl takové báječné výsledky. Představ si, že předpověděl paní Newmové, že se nad ní vznáší něco temného a ještě ten měsíc jí utekl její šofér. A paní Tulpasové řekl, že jejího nejmladšího syna, toho na univerzitě, čeká něco osudného a představ si, vážně čekalo. Vyloučili ho na konci semestru. Pro opilství, no. Ten je báječný a ještě něco má drahá. On nechce vůbec peníze, pohrdá jimi. To je první věc, kterou se o Yahibahim dovíš. Můžeš mu je nabídnout, když chceš, prostě ze zdvořilosti, ale on je klidně odmítne. Peníze jsou pro něho pouhá špína. To víš, nemá žádná vydání. Kontemplace ho nic nestojí, no. Takže je hrozně těžké vůbec se k němu dostat. Drahá Marto, já musela čekat Bůh ví jak dlouho, abys rozuměla. Nemohla jsem si dát hádat, jenomže tak se tomu neříká. U něho je to zažít zjevení. Nemohla jsem tedy zažít zjevení, dokud jsem k tomu nebyla připravena. To je součást jeho metody. No, musela jsem se na to připravovat kontemplací. Musela jsem tam poslat $10, ale ne panu Yahibahi mu ovšem, jeho asistentovi. A potom týden kontemplovat. Napřed to bylo příšerně těžké, ale já nemyslím těch $10. To bylo lehké, ale to kontemplování, víš, to nesmíš myslet vůbec na nic. Ze začátku jsem musela pořád myslet na to, co všechno si mám koupit, jestli Máry vykoupala Astorka a že musím zatelefonovat Henrymu, aby si nezapomněl dát proplatit šek a co si mám odpoledne vzít na sebe. No víš, prostě na ty běžné pracovní povinnosti, při kterých je člověk celý den v jednom kole. Ale docela dobře jsem se to myšlení na nic naučila a koncem týdne jsem dostala myšlené poselství. Představ si to, myšlené poselství přišlo poštou, abych zase poslala $10 a pokračovala v kontemplování. Tak se poznala, že jsem na správné cestě. No, a když jsem takhle kontemplovala 4 neděle, tak mi dovolili, abych se stala novickou, to znamená osobou, která právě začíná být jogínem. No, jenže potom to trvá ještě celé roky. A pak jsem šla poprvé za samotným panem Jahim Bahim do takového zvláštního bytu, tak zvenčí ani ne. Na pohled to byl obyčejný malý byteček v jedné postranní uličce. Ale mám na mysli, že jakmile se dostala dovnitř, po všech těch schodech, co vedly nahoru a do předpokoje, kde se čekalo, tam visely záclony se symboly hadů a indických božstev. No to ti bylo úplně mysteriózní. A ten člověk, co mě přijal, ne sám pan Jahi Bahi ovšem, ale jeho asistent, ten nejzvláštnější človíček, jmenuje se Rambam, takový kulatý mužík, já myslím, že byl Bengálec. Ten si skřížil ruce na břiše, poklonil se hrozně hluboko a řekl: Isis vás ochraňuj, má drahá. To na mě udělalo ohromný dojem. Zeptala jsem se ho, jestli se můžu setkat s panem Jahi Bahim, ale pan Rambam zavrtěl hlavou a řekl, že ne, že pan Jahi právě medituje a nesmí být vyrušován. Položila jsem $10 na malý postranní stoleček, naprosto nevtíravě, abych ho snad neurazila, ale pan Bam nad tím prostě mávl rukou s takovým tím vlídným úsměvem a pokrčením ramenem a vysvětlil mi, že peníze v životě pana Jahiho nehrají vůbec žádnou roli. Pak znovu mávl rukou a věřila bys tomu. Ta $10 byla pryč. Drahušku, on ji prostě deastralizoval. Bez nejmenší pochybnosti. Viděla jsem to na vlastní oči. Jednu chvíli byla tam a v příští chvíli

tu, když jsem ho takhle nutila, aby deastralizoval $10 každý den. A tak jsem tam příští den nepoložila žádné peníze. A možná ten šok, no. Drahušku, ono je to všecko tak subtilní, víš. Možná právě ten šok vytrhl pana Jahyho z jeho meditování. Zkrátka slyšela jsem, jak něco zavolal na pana Bama, patrně indicky, a pan Bam řekl, že pan Jahy mě přijme. Pan Jahy Bahy tedy vyšel z posad těch záclon, takový zvláštní člověk, tak vysoký. A přece jenom neopravdu vysoký. Já myslím, že to dělalo to jeho dlouhé roucho, celé vzorkované posvátnými hady a ještěrkami, a ty jeho oči, drahoušku. Tak hluboké oči, jako tůňky melasy. Pak vzal moji dlaň mezi své dlaně a řekl: Osiris, vás provázej. Potom mě posadil do křesla a zadíval se mi do očí a dlouho mě držel za ruku a pak řekl: Vy máte duši? A znovu se na mě zadíval a řekl: Vznášejí se nad vámi stíny temnoty. A já se ho zeptala, co to má znamenat. Ale on jenom zavrtěl hlavou a v té chvíli byl pryč. Prostě jsem přivřela oči a on zmizel. Možná, že zašel za tu záclonu. No. Prostě, drahoušku, věřila bys tomu. A zvoní telefon. Mári! Podívejte se, kdo to volá a řekněte, že nemůžu k telefonu. Prostě věřila bys tomu. Chodila jsem tam potom pořád. Cože? Co říkáte, Máry? Chce se mnou mluvit někdo z večerníku? No řekněte, že nejsem doma. Chodila jsem tam tedy, jak říkám, potom pořád a pan Jahy řekl, že sestaví můj horoskop, aby mi z něho vyčetl, co mě čeká, jenže se k tomu nikdy nedostal až dneska. No. Bože můj, jsem z toho celá roztřesená. To je tak temné, tak děsivé. Ale já ti napřed musím povědět tohle. Pokaždé, když jsem šla k panu Jahymu, pan Bam mi řekl, že musím na svůj horoskop čekat ještě týden či dva, ale jestli prý chci, byl přitom hrozně laskavý, tak vyvolá pár duchů a budu moci promluvit s nimi. No, bylo to báječné. Vyvolal ducha Napoleonova, takže já jsem mluvila přímo s Napoleonem. Za záclonou. Právě tak snadno, jako mluvím s tebou. No, zeptala jsem se ho, jestli se mu na svaté Heleně stýskalo. A on řekl, ano. Pak jsem se ho ptala, jestli námořní bitva u Trafalgaru přispěla nejvíc k jeho porážce. A on řekl, že ano, že tenkrát neměl dost kavalérie. Taky jsem mluvila s duchem Benjamina Franklina, jenže ten se zdál trošku nudný. No, poškodil se mu možná po smrti mozek, no, ale přesto řekl, že je tam všechno krásné a jasné, tam tedy, kde právě je. No, ale s těmi duchy bylo něco divného, má drahá. Někteří z nich ti mi kladli, no, záhadné otázky. Napoleon se mě zeptal, jestli mám extra klíč ke svému bytu. Já jsem mu řekla, že ano. A on řekl, že by jej mohl potřebovat. Abych jej laskavě nechala u pana Jahyho. Tak jsem to udělala. No jenomže já nechci, aby se Napoleon chodil a mohl se sem dostat v noci. Řekla jsem panu Jahymu, že si dám na dveře přidělat extra zámek a představ si, drahoušku, duch Johanky z Arku při příští seanci mě varoval, abych to nedělala. Řekla mi, že je to bez toho zámku v pořádku. A samozřejmě, když si to ona myslí, že je to v pořádku, tak je to v pořádku i pro mě, že jo? No, jenom doufám,

že když pan Jahy dá ten klíč Napoleonovi, tak mi dá o tom taky vědět. No, a konečně se mi podařilo dostat od pana Jahyho to zjevení. To bylo předevčírem. Napřed mluvil o Henry. Nechtěl mi povědět, co se mu má stát, ale je to něco strašného. Říkal, že to nad ním visí a každou chvíli to může spadnout a že písek v Henryho přesýpacích hodinách už dosypává. Henry prý musí okamžitě odjet z města a nebrat si sebou nic cenného. Všechny cennosti má prý nechat tady, v bytě. Osiris prý na ně bude dávat pozor. Telefonovala jsem Henrymu hned, jak jsem se potom dostala domů. Byl v golfovém klubu. A já mu řekla: Henry, pan Jahy, ten párský mák, říká, že nad tebou něco visí. A on mi odpověděl: neříkej, podařilo se mi teď udělat pár skutečně dobrých úderů při golfu. A já ho ještě varovala: pan Jahy říká, že písek v tvých hodinách už dosypává. A Henry se zachechtal: jo, před hodinou jsem v písku ztratil jeden míček. Já ho prosila: Henry, musíš se dát pod ochranu Osirise. A on mi odsekl: co je v nepořádku s policií? Víš, jak Henry dokáže být protivný, jak dokáže mluvit ironicky. Ale když se pak vrátil domů, pověděla se mu to všechno a tentokrát mě poslouchal. Zvlášť o tom, že Napoleon má náš klíč. Já myslím, že žárlil. Ale já mu to vymluvila: Henry, Napoleon je jenom duch a stejně Napoleon nebyl muž toho druhu. No, to bylo včera. A dneska jsem šla k panu Jahymu zase a on mě přijal, nemeditoval a vyložil mi můj horoskop. Řekl, že ztratím Henryho. No, tak to už jsem tušila. Potom dodal: já se ti zrovna třesu při tom pomyšlení. Máry, jsou ty dveře zamčené, podívejte se na ně. Řekl mi zkrátka, že jsem každou chvíli v nebezpečí, že budu unesená. Ano, unesená. A únosci za mne budou chtít výkupné. No, představ si to. Já jsem se zeptala, kolik budou chtít. A on řekl, že se to pokusí zjistit a zadíval se do křišťálové koule, celé tmavé a lesklé. Díval se do ní tak upřeně a zamumlal, že tam vidí nějaké číslice, jenže se dají těžko přečíst. A pak se mě zeptal, kolik bych zaplatila. Já řekla, že to bude záležet na Henrym, a pan Jahy pokýval hlavou a řekl, že mu ty číslice připadají jako 100 000. Poznamenala jsem, že jsem ráda, že to není víc. On se do té koule zadíval znovu a prohlásil, že to podle jeho názoru bude 150 000. Zeptala jsem se pana Jahyho, co si mám počít. A on řekl, že napřed se musím dát pod ochranu té Isis a Osirise. Mám prý zabalit všechno, co mám cenného a nechat to tady s tajným znamením Osirise. No, mi ukázal, jak se to znamení dělá. Aby to Osiris zdřežil. Mám to znamení udělat na všem ceném, jako na špercích, ale na ničem jiném. A Osiris na to dá pozor a kdybych se rozhodla pro výkupné, ať je tu nechám, zřetelně označené slovem výkupné. No. A potom prý mám okamžitě odjet z města a nebrat si nic sebou. Víš, vysvětlil mi, že podle učení jógy platí ochrana jenom pro slabé. Takže tady musím nechat dokonce i všechny svoje peníze. Až na nějakou maličkost na pár dní. No, on mi vlastně řekl, abych vybrala všechny hotové peníze ze svého konta, označila je Osirisovým znamením a nechala je tady. No, řekl, že Osiris bude... Je tam někdo za dveřmi? Ne, nesudávejte ten zetísek, proboha, nikoho sem nepouštějte, Máry! Cože? Co říkáte, nějaký mladík z večerníku
kvůli nějakému senzačnímu zatčení, ale já nevím nic o žádném senzačním zatčení. Nepouštějte ho dál, Máry. Ale proboha, senzační zatčení? Znamená to snad, že moje únosy už dopadly? No není ten Osiris báječný, představ si to. Takhle předpovědět, co chtěli udělat, dřív než k tomu došlo. No zaplať pámbu. No tak už zase zvoní telefon, Máry. A můj manžel, ano, ano, ovšem, já to vezmu. Haló? Henry, co se stalo? Slyšel jsi o tom, co říkáš? Moji dva darebáci zatčeni. Moji dva? No proč říkáš moji dva? Pan Jahybahy a pan Rambam, ale Henry, to nejsou přece darebáci, to jsou Parsové. Pan Ram je Bengálec a je jeden z nejspirituálnějších lidí. Henry, jaké jsem kdy poznala, už jen slyšet ho mluvit člověka povznáší. Čemu se směješ? Že jsem ho měla slyšet mluvit dneska? Co ti myslíš? Říká, že není žádný Bengálec, že je jenom nabarvený a pan Jahy, že je Irčan? Co je na tom k smíchu? Cože ten Rambam řekl? Že řekl to? Henry, opakuj mi to. Opakuj mi to. Rambam řekl, že málem dostali tu starou krůtu. Ty myslel mě? Mně starou krůtu? No doufám, že to dostane on, ten lotr špinavá, mrňavá. Co říkáš? Že dostane 5 let? No tak to tedy doufám. Ale snad ne, chudák pan Jahy, ten je tak oduševnělý. Jo, tak on se smál taky. Cože stará koza? Doufám, že dostane 10.

Poutník si všímá lidí. V Anglii bych chtěl být krávou nebo dítětem. I se však mužem dospělým a zarostlým díval jsem se na lidi této země. Nuže, není pravda, že Angličané nosí šmahem kostkované šaty, lulku nebo licousy. Co se toho posledního týče, jediným pravým Angličanem je doktor Bouček v Praze. Každý Angličan nosí gumák nebo deštník, placatou čepici a v ruce noviny. Je-li to Angličanka, nosí gumák nebo tenisovou raketu. Příroda má tu sklon k neobyčejné huňatosti, obrůstání, kosmatosti, vlnatosti, ježatosti a všeho druhu chlupu. Tak například angličtí koně mají celé trsy a třapce chlupů na nohou a angličtí psi nejsou nic jiného než směšné balíky čupřin. Jen anglický trávník a anglický gentleman se denně holí. Co je to anglický gentleman, nedá se stručně říci. Museli byste znát přinejmenším anglického číšníka z klubu nebo pokladníka na nádraží, nebo dokonce strážníka. Gentleman, to je odměřená sloučenina mlčení, ochoty, důstojnosti, sportu, novin a počestnosti. 2 hodiny vás dožírá váš protějšek ve vlaku tím, že vás neuzná za hodna pohledu, najednou vstane a podá vám váš kufřík, na který jaksi nemůžete dosáhnout. Tady si lidé vždy dovedou navzájem pomoci. Ale nikdy si nemají co říci. Ledaže je to o počasí. Proto asi Angličané vynašli všechny hry, protože se při hrách nemluví. Jejich zamlklost je taková, že ani nenadávají veřejně na vládu, na vlak nebo na daně. Je to celkem neveselý a uzavřený lid. Místo hospod, kde se sedí, pije a povídá, vynašli bary, kde se stojí, pije a mlčí. Hovornější lidé se dávají na politiku, jako Lloyd Gearch, nebo na spisovatelství. Anglická kniha musí mít totiž aspoň 400 stránek. Snad se to stalo ze samé zamlklosti, že Angličané polikají půlku každého slova a tu druhou půlku jaksi zmáčknou. A je těžko se s nimi srozumět. Denně jsem jezdil do stanice Landbrook Grove. Přijde konduktér a já povídám Landbrook Grove. Landbrook Grove. Zaraduje se konduktér a dá mi lístek do Landbrook Grove. Jakživ se tomu nenaučím. Ale poznáte-li je blíže, jsou velmi milí a jemní. Nikdy nemluví mnoho, protože nikdy nemluví sami o sobě. Baví se jako děti, ale s nejvážnější juchtovou tváří. Mají spoustu vžilé etikety, ale přitom jsou nenucení jako štěňata. Jsou tvrdí jako skřemene, neschopní přizpůsobit se, konzervativní, loajální, trochu plaší a vždy nezdílní. Nedovedou vyjít ze své kůže, ale je to kůže solidní a v každém ohledu výtečná. Nemůžeš s nimi mluvit, aby tě nepozvali na oběd nebo na večeři. Jsou pohostinní jako svatý Julián, ale nikdy nedovedou překročit distanci od člověka k člověku. Je ti někdy úzko, jak se cítíš osamělý ve středu těchto vlídných a ochotných lidí. Ale kdybys byl malý chlapeček, věděl bys, že jim můžeš důvěřovat víc než sám sobě a byl bys tu volný a ctěný jako nikde na světě. Strážník by nafoukl tváře, aby tě rozesmál, starý pán by si s tebou hrál v koulení a bělovlasá lady by odložila 400-stránkový román, aby se na tebe pěkně podívala sivýma a dosud mladýma očima. Nakonec vyzradím hrozné věci. Například anglická neděle je strašlivá. Lidé říkají, že neděle je proto, aby se mohlo jet do přírody. Není to pravda.
lidé jedou do přírody, aby se v divoké panice zachránili před anglickou nedělí. V sobotu přepadne každého Brita temný put někam uprchnout, tak jako zvěř v temném pudu prchá před blížícím se zemětřesením. Kdo nemohl uniknout, uchýlí se aspoň do kostela, aby v modlitbách a zpěvu přečkal den hrůzy. Den, kdy se nevaří, nejezdí, nekouká a nemyslí. Nevím, pro jaké nevýslovné viny odsoudil Hospodin Anglii k týdennímu trestu neděle. Anglická kuchyně je dvojího druhu. Dobrého a prostředního. Dobrá anglická kuchyně je prostě francouzská kuchyně. Prostřední kuchyně v prostředním hotelu pro prostředního Angličana vysvětluje do velké míry anglickou zasmušilost a zamlklost. Nikdo nemůže zářit a trilkovat žvíkaje pressed beef, potřený ďábelskou hořčicí. Nikdo se nemůže nahlas radovat, odlepuje si od zubů třesoucí se puding z tapioky. Člověk hrozně zvážní, dostane-li lososa politého růžovou škrobovinou a má-li k snídani, k obědu i k večeři něco, co zaživa je rybou a v melancholickém stavu poživatelnosti se jmenuje fried soul. Vydělal-li si třikrát denně žaludek černou čajovou jirchou a napil-li se zasmušilého teplého piva, požil-li univerzálních omáček, konzervované zeleniny, kastardu a matnu, nože vyčerpal snad všechny tělesné požitky průměrného Angličana a počíná chápat jeho uzavřenost, vážnost a přísné mravy. Proti tomu topinky, opékaný sýr a pečený špek jsou jistě dědictví veselé staré Anglie. Jsem přesvědčen, že starý Shakespeare se neproléval čajovým tříslem a starý Dickens se netěšil ze života nad hovězí konzervou. Pokud se týče starého Johna Knoxe, nejsem si tím tak jist. Anglické kuchyni schází nějaká lehkost a květnatost, radost ze života, melodičnost a hříšné rozkošnictví. Řekl bych, že to schází také anglickému životu. Anglická ulice není rozkošnická. Obyčejný a průměrný život není prosypán veselými hluky, pachy a podívanými. Obyčejný den nejskří pěknými náhodami, úsměvy, poupaty událostí. Nemůžeš se sdružit s ulicí, lidmi a hlasy. Nic na tebe nemrkne přátelsky a sdílně. Milenci se milují v parcích těžce, zahryznutě a beze slova. Pijáci pijí v barech každý pro sebe. Průměrný člověk jede domů a čte noviny, nekoukaje napravo ani nalevo. Doma má krb, zahrádku a nedotknutelné soukromí rodiny. Mimo to pěstuje sport a víkend. Víc jsem o jeho životě nemohl zjistit. Kontinent je hlučnější, méně ukázněný, špinavější, vzteklejší, prohnanější, vášnivější, družnější, zamilovanější, poživačný, bujný, hrubý, hovorný, nevázaný a jaksi míň dokonalý. Prosím vás, dejte mně jízdní lístek rovnou na kontinent.

Na lodi. Člověk na břehu by chtěl být na lodi, jež odjíždí. Člověk na lodi by chtěl být na břehu, který je v dálce. Když jsem byl v Anglii, pořád jsem myslel na to, co krásného je doma. Až budu doma, budu snad myslet na to, co je v Anglii vyššího a lepšího než kde jinde. Viděl jsem velikost a moc, bohatství, blahobyt a vyspělost nevyrovnatelnou. Nikdy mi nebylo smutno, že jsme malý a nehotový kousek světa. Být malý, neurovnaný a nedodělaný je dobré a statečné poslání. Jsou veliké a nádherné transatlantiky se třemi komíny, první třídou, koupelnami a leštěnou mosazí, a jsou malé čadící parníčky, jež hrkotají po velikém moři. Je to, lidi, docela pěkná kuráž být takovým malým a nepohodlným vehiklem. A neříkejte, že jsou u nás malé poměry. Vesmír kolem nás je, chvála Bohu, stejně veliký jako vesmír kolem britského impéria. Malý parníček toho tolik nepojme jako taková velká loď. Ale haha, pane, může doplout stejně daleko nebo někam jinam. Záleží na mužstvu. Ještě mi všecko hučí v hlavě. Chvíli je to, jako když člověk vyjde z veliké továrny a je ohlušen tím tichem venku. A chvíli zase, jako by ještě zvonily všechny pobožné zvony Anglie. Ale už se mi do toho míchají česká slova, která budu za maličko slyšet. Jsme malý národ. A proto mi každý bude připadat, jako bych ho osobně znal. První, koho uvidím, bude obtloustlý a hlasitý člověk s viržinkou, člověk projevující nějakou nespokojenost, cholerický, podrážděný, hovorný a se srdcem na talíři. I pozdrav Bůh, jako bychom se znali. Ta nízká proužka na obzoru, to je už Holandsko, se svými větrníky, alejemi a černobílými kravkami. Rovná a pěkná země. Lidová, srdečná a pohodlná. Anglický bílý břeh zatím zmizel. Škoda. Zapomněl jsem se rozloučit. Ale až budu doma, budu si přemýlat všechno, co jsem viděl. A ať bude o čemkoliv řeč, o výchově dětí nebo o dopravnictví, o literatuře nebo o úctě člověka k člověku, o koních nebo o lenoškách, o tom, jací lidé jsou nebo jací by měli být, začnu znalecky povídat, to v Anglii. Ale nikdo mne už nebude poslouchat.

0: přišel Lord Darlington, prosím.
1: Dobrý den, Lady Vindermírová.
2: Vítám vás, Lorde Darlingtone. Ani vám nepodám ruku, mám jí mokrou od těch růží, že jsou nádherné, vidíte.
1: Výstavní růže. A ten vějíř. Mohu se na něj podívat?
2: Prosím. Pěkný, že? Manžel dal na něj vyrýt mu její jméno. Dárek k narozeninám. Jestli pak víte, že mám dneska narozeniny?
1: Ne, vážně?
2: Ano. Ode dneška jsem plnoletá. Vlastně je to významný den v mém životě, nemyslíte?
1: Kdybych to byl tušil, Lady Vindermírová, posypal bych růžemi celý chodník před vaším domem. Růže jsou pro vás jako stvořené.
2: Lorde Darlington, včera jste mě na ministerstvu zahraničí zlobil celý večer a už zase začínáte.
1: Já, Lady Vindermírová? Musíte mi vysvětlit, co jsem provedl.
2: Však vy dobře víte. Celý večer jste mi skládal pracné poklony.
1: Skládat hudbu neumím, tak skládám aspoň poklony. Přece byste po mně nechtěla, abych vám složil uhlí.
2: Myslím to naprosto vážně. Nesmějte se. Nemám poklony ráda a nechápu, proč si muži myslí, Bůh ví, jak ženu potěší, když jí napovídají hromadu hloupostí.
1: Ale já to myslel doopravdy.
2: Doufám, že ne, Lorde Darlington. Víte, že vás mám ráda, ale kdybych si musela myslet, že jste jako většina ostatních mužů, rázem by mě to přešlo. Ale vy jste lepší. Jenom někdy se mi zdá, že se děláte horším.
1: Každý máme nějakou slabost, Lady Vindermírová.
2: A proč si zakládáte zrovna na téhle?
1: Když dneska tolik lidí předstírá, že jsou lepší, je známkou jemnosti a skromnosti předstírat opak. A je tu ještě jedna věc. Když děláte, že jste hodný, berou vás lidi smrtelně vážně. Když děláte, že jste zlý, neberou vás vážně vůbec.
2: Vy nechcete, aby vás lidi brali vážně, Lorde Darlington?
1: Rozhodně ne. Ale rád bych, abyste mě brala vážně vy, Lady Vindermírová. Právě vy.
2: Proč zrovna já?
1: Protože si myslím, že bychom mohli být přáteli. Jednou byste mohla přítele potřebovat.
2: Co tím myslíte?
1: Každý občas potřebuje přítele.
2: Já myslím, že už přátelé jsme, Lorde Darlington. A přáteli zůstaneme. Jenom nesmíte...
1: Co nesmím?
2: Nesmíte to zkazit a vykládat mi výstřední hlouposti. Vy si zřejmě o mě myslíte, že jsem puritánka. Vlastně máte kus pravdy, mám puritánskou výchovu a jsem za ní vděčná. Maminka mi umřela ještě, když jsem byla dítě. Žila jsem u tatínkovy starší sestry, Lady Julie. Držela mě zkrátka, ale naučila mě, nač se v dnešním světě zapomíná, že mezi špatností a slušností je rozdíl. Žádné kompromisy nepřipouštěla. Ani já je nepřipouštím.
1: Drahá Lady Vindermírová...
2: Díváte se na mne, jako bych zaspala dobu. Připouštím, nerada bych byla na její výši.
1: To je podle vás tak špatná?
2: Jistě. Dneska lidi se životem spekulují, ale to nejde. Život je posvátný závazek. Jeho ideálem je láska. A očišťuje se sebeobětováním.
1: Nic horšího než sebeobětování už ani být nemůže.
2: To neříkejte.
1: Takže si nemyslíte, pochopitelně uvádím pomyslný příklad, že když jsou dva lidi spolu, řekněme tak dva roky, a manžel z ničeho nic naváže intimní styky se ženou více než pochybného charakteru, když ji pravidelně navštěvuje, chodí s ní na obědy a pravděpodobně ji vydržuje, že manželka nemá hledat útěchu jinde?
2: Hledat útěchu jinde?
1: Ano. Já myslím, že na to má právo.
2: Protože je manžel ničema, má být manželka také ničemná.
1: Ničema je hrozné slovo, Lady Vindermírová.
2: Hrozné je takové chování, Lorde Darlington.
1: Víte, já mám pocit, že slušní lidé natropí ve světě spousty škody. Je absurdní dělit lidi na ty slušné a na ty špatné. Lidé jsou buď okouzlující, anebo nudní. Já straním těm okouzlujícím a vy, Lady Vindermírová, k ním rozhodně patříte.
2: Lorde Darlington.
1: A řeknu vám, že jste na moderní způsob života moc přísná. Vážně si myslíte, že žena, která se, jak se říká, jednou prohřešila, nemá právo na odpuštění?
2: Myslím, že nikdy.
1: A co muž? Myslíte, že platí stejné zákony pro muže jako pro ženy?
2: Rozhodně ano.
1: A já si myslím, že život je příliš složitý, než aby se vtěsnal do tak pevných pravidel.
2: Kdyby ta pevná pravidla platila, byl by život mnohem jednodušší.
1: Žádné výjimky nepřipouštíte?

0: Vévodkyně z Berwicku a lady Agáta Carlislová.
1: Markéto, to jsem ráda, že vás zase jednou vidím. S Agátou se přece znáte, ne? A dobrý den, Lorde Darling. S dcerou vás neseznámím, jste hrozně zkažený.
2: Ale to neříkejte, vévodkyně. Jako zkažený člověk jsem selhal na celé čáře. Někteří lidé dokonce prohlašují, že jsem jakživ nic špatného neprovedl. Do očí si mi to ovšem říct netroufnou.
1: Příšerný člověk, že? Agáto, to je Lord Darling, nevěř mu ani slovo. Agáta se moc těší na váš dnešní ples, Markéto.
3: Ale jaký pak ples, vévodkyně? Jen malý taneční večírek k mým narozeninám.
2: Velice malý a velice vybraný, vévodkyně.
1: Ovšem, že vybraný. To je o vašem domě známo, Markétko. Je to jeden z mála domů, kam mohu vzít dceru a nemusím se chvět o manžela. Já nevím, kam to spějem. Co za příšerné lidi všude potkáváte.
3: Spolehněte se, vévodkyně. Já ve svém domě žádné vykřičené osoby nestrpím.
2: Ale to neříkejte, Lady Vindermírová, to byste nikdy nemohla pozvat mě.
1: O muže nejde, jde o nás ženy, my jsme slušné, tedy aspoň některé, ale necháváme se vyloženě zatlačovat do kouta. Naši muži by pomalu zapomněli, že vůbec existujeme, kdybychom jim čas od času nevynadali.
2: Víte, vévodkyně, co je na té společenské hře zvané manželství? Mimochodem, nějak nám ta hra vychází z módy. Víte, co je na ní zvláštního? Ženy drží všechny trumfy? A přitom vždycky ztratí poslední štych.
1: Poslední štych? A to má být manžel, Lorde Darling, ne?
2: Vlastně by to bylo docela přiléhavé pojmenování pro moderního manžela.
1: Milý Lorde Darlington, vy jste ale dokonalý spustlík.
3: Lorde Darlington bere všecko na lehkou váhu.
2: To neříkejte, Lady Vindermírová.
3: Tak proč mluvíte o životě tak lehkovážně?
2: Poněvadž si myslím, že je příliš důležitý, než aby se o něm hovořilo jenom vážně.
1: Lorde Darlington, prosím, berte ohled na mou omezenou chápavost a vysvětlete mi, co tím myslíte.
2: Radši ne, vévodkyně. Dneska, když vám lidi porozumí, rázem vás prokouknu. Takže, Lady Vindermírová, prozatím se poroučím. Mohu večer přijít? Dovolte mi to. Prosím.
3: Jistě, ale nesmíte hostům vykládat takové hlouposti.
2: Večer nashledanou.
1: Kouzelný nemrava, mám ho hrozně ráda. Vám to ale sluší? U koho šijete? Ale teď vám musím říct, jak je mi vás líto, Markétko. Agáto?
4: Ano, mami?
1: Vidíš to album na stole, běž si ho prohlídnout.
4: Ano, mami.
1: Holčička zlatá, zbožňuje fotografie švýcarských Alp. Ale mě je vás opravdu líto, Markétko.
3: Proč, vévodkyně?
1: Přece kvůli té děsné ženské. Taky se skvěle obléká, ale tím hůř. Dává to hrozný příklad. August, znáte přece mého neblaze proslulého bratra. Ten je do ní celý pryč, což je vyloženě skandální, protože ta ženská nepatří do slušné společnosti. Která žena nemá za sebou nějakou tu minulost, ale ona jich má prý nejmín 12. A jednu za druhou.
3: O kom to mluvíte, vévodkyně?
1: O paní Erlinové?
3: O paní Erlinové? Jakže vás jsem o ní neslyšela?
1: Chudinko. Agáto?
4: Ano, mami.
1: Běž se podívat na terasu, jak zapadá sluníčko.
4: Ano, mami.
1: Dělenka moje, západy slunce jsou její vášeň.
3: Ale oč jde, vévodkyně? Proč mi vykládáte o té ženské?
1: Vážně netušíte? Všechny nás to hrozně trápí, to vás ujišťuji. Zrovna včera večer u Lady Jansonové, znáte ji přece, každý říkal, koho by napadlo, že zrovna Windermere se takhle spustí.
3: Můj manžel? Co má s takovou ženskou společného můj manžel?
1: Vidíte? Taky se ptám, je u ní pečený vařený, kolikrát se zdrží celé hodiny a když je u ní on, není ona pro někoho doma. Ne, že by ji navštěvovalo mnoho dam, to ne, ale hromadu přátel má mezi prostopášnými mužskými. Třeba můj bratr, vzpomínáte si, To je jeden z nich a to vrhá na chudáka Vindermíra ještě horší světlo. Vzhlíželi jsme k němu jako ke vzornému manželovi, ale tohle mu už nikdo neodpáže. A nejhorší na tom je, že ta ženská, jak se mi doneslo, musí z někoho vyždímat spoustu peněz, protože když přišla do Londýna, je to půl roku neměla nic, co by stálo za řeč, ale teď má ten fantastický dům v Noble čtvrti a každé odpoledne se projíždí v parku kočárem. A to všecko od té doby, co se zná s chudákem Vindermírem.
3: Tomu já nevěřím.
1: Jenže je to pravda, drahoušku. Celý Londýn vám to potvrdí. Tak jsem si řekla, že k vám zajdu a poradím vám, abyste Vindermíra odvezla někam do lázní, aby přišel na jiné myšlenky.
3: Ale vévodkyně...
1: Něco vám řeknu, moje milá... Kolikrát já už musela předstírat, že jsem na smrt nemocná a pít odporné minerálky, jen abych dostala Berwicka z města. On je totiž příšerně chytlavý. Ačkoliv musím přiznat, že velké sumy peněz nikdy nikomu nerozdával. Na to on je příliš zásadový.
3: Ale vévodkyně, to není možné. Vždyť jsme spolu sotva 2 roky a našemu dítěti je 6 měsíců.
1: Vidíte? Ta pusinka zlatá. Jak se má náš miláček? Je to chlapec nebo holčička? A ne, já už si vzpomínám. Kluk, je to kluk, no samozřejmě kluk. Omlouvám se na 100 000krát. Kluci hrozně zlobí, ten můj kluk nemá vůbec žádnou morálku. Nevěřila byste, v kolik se mi vrací domů. A je to 5 měsíců, co v Oxfordu promoval. Já nevím, co je tam vlastně učí.
3: To jsou všichni muži špatní.
1: Ale jistě, zlatíčko, všichni do jednoho, bez výjimky. A nikdy z toho nevyrostou, zestárnou, ale nikdy nezmoudří.
3: My jsme se s Arturem brali z lásky.
1: Ano, tak to vždycky začíná. Kdyby mi byl Berwick pořád tak surově nevyhrožoval, že spáchá sebevraždu, nikdy jsem si ho nevzala. A než se rok sešel s rokem, honil se za každou sukní, nehledě na barvu fazonu ani na materiál. Vlastně ještě než skončily líbánky, už jsem ho přistihla, jak dělá oči na mou panskou, takové hezké a slušné děvče to bylo. Vyhodila jsem ji na hodinu. Ani doporučení jsem jí na cestu nedala. Ne, vzpomínám si, že jsem ji poslala k sestře. Chudák se George, je šíleně krátkozraký, tak jsem si řekla, že holka tam žádnou škodu nenadělá. Ale už musím, dítě drahé, jít, jsme pozvaní na večeři. Ale hlavně si tu Vindermírovu drobnou pobloudilost neberte moc k srdci. Prostě ho odveste do ciziny a on se vám zase vrátí.
3: Že se mi vrátí.
1: Jistě, miláčku. Tyhle špatné ženské nám sice manželi berou, ale oni se nám vždycky vrátí, i když lehce poškozeni. A nedělejte scény, muži je nenávidí.
3: Jste sice laskavá, vévodkyně, že jste přišla a všecko mi to pěkně vyložila. Ale já nevěřím, že mě manžel podvádí.
1: A dítě moje, taky jsem byla taková. Teď vím, že každý muž je netvor. Jediné, co se dá dělat, je dobře tu zběs živit. Dobrá kuchařka dělá zázraky a vy přece takovou máte. Ale plakat nebudete, vidíte.
3: Nebojte se, vévodkyně. Já nikdy nepláču.
1: Dobře, to je moc dobře. Pro ošklivé ženy je pláč útočiště, ale pro půvabné pohroma. Agáto?
4: Ano, mami?
1: Pojď a hezky se rozluč s Lady Vindermírovou a poděkuji jí za milé přijetí. Vidíte, málem bych vám zapomněla poděkovat, že jste na večer pozvala pana Hopra. Kolem těch bohatých Australanů se dneska všichni točí. Jeho otec si nadělal jmění prodejem jakési potravy v plechovkách, které jistě velice chutné, no asi té, co služebnictvo zásadně odmítá jíst. Ale jeho syn je celkem zajímavý mladík. Mám pocit, že ho přitahuje Agátina ducha plnost. No to se ví, strašně by nás mrzelo, kdybychom ji měli ztratit, ale já myslím, že matka, která se s dcerou neloučí během každé společenské sezóny, nemá kouska citu v těle. Večer se uvidíme. Pojď, Agáto.
3: Strašné.
5: Už vím, co Lord Darlington myslel tím případem dvou lidí. To jsou teprve 2 roky svoji. Ale to přeci nemůže být pravda. Říkal něco, že té ženě platí obrovské sumy. To by se dalo zjistit. Vím, kde má Arthur Šekovou knížku. Tady v zásuvce. Já to zjistím. Ne. To musí být strašný omyl. Hloupá pomluva. Přece mě miluje, miluje mě. Ale proč bych se nepodívala? Jsem jeho žena, mám právo se podívat. Já to věděla. Hloupý výmysl od A do Z. Tady je další. Tajna. Zalepená. Paní Erlinové, 600 liber. Paní Erlinové, 700 liber. Paní Erlinové, 400 liber. Takže je to pravda? Je to pravda?
6: Tak co, Markéto, vějíř už došel?
7: Markéto, ty jsi rozlepila mou Šekovou knížku. Na to nemáš právo.
3: Co je na tom špatného? Že jsem tě odhalila, co?
7: Že špehuješ svého manžela.
3: Já tě nešpehovala. Ještě před půl hodinou jsem neměla o existenci té ženské potuchy. Až se nade mnou jistý člověk slitoval a prozradil mi, co už ví celý Londýn. Jak denně docházíš na Curzon Street. Jak ses do té vykřičené ženské zbláznil. Jak za ně utrácíš šílené sumy.
6: Markéto, takhle o paní Erlinové nemluv. Nemáš zdání, jak jí křivdíš.
3: Vidím, že nedáš dopustit na její čest. Škoda, že na mne ohledy nebereš.
6: Snad si nemyslíš, že...
3: Myslím si, že utrácíš peníze podivným způsobem. Ale nenamlouvej si, že mi vadí ty peníze. Pro mne za mne si rozházejí třeba celé naše jméno.
6: Markétko.
3: Mě vadí, že ty, který jsi mě miloval, který jsi mě naučil, abych tě milovala, přeběhneš od lásky darované k lásce koupené. Markétko. To je na tom hrozné. A přitom tu hanbu cítím jenom já. Ty necítíš nic. Já si připadám poskvrněná, celá od špíny. Neumíš si představit, jak odporný se mi teď zdá poslední půl rok. Každý tvůj polibek mi teď připadá jídášský.
6: Takhle nemluv, Markéto, v životě jsem nemiloval nikoho jiného než tebe.
3: Tak co je to za ženskou? Proč si jí najal dům?
6: Žádný dům jsem jí nenajal.
3: Dal si jí na něj peníze, což je to tež.
6: Markéto, jak jsem paní Erlinovou...
3: A jestli pak existuje nějaký pan Erlin?
6: Manžel jí už dávno zemřel, je sama.
3: Žádné příbuzné nemá?
6: Ne.
3: Nepřipadá ti to zvlášť?
6: Markéto, chtěl jsem ti říct, že... A prosím tě, abys mě poslouchala. Že tak, jak jsem paní Erlinovou poznal, chová se slušně. Jestliže snad před lety...
3: Prosím tě, nestojím o pikantní detaily jejího životopisu.
6: Žádné pikantní detaily ti vypravovat nehodlám. Byly časy, kdy paní Erlinová měla muže, který ji miloval. A lidé si ji vážili. Pochází z dobré rodiny, měla společenské postavení. A přišla o všechno. Všecko to sama zahodila, jestli chceš. Tím je to ještě trpčí. Neštěstí člověk může snést. Neštěstí přichází zvenčí a je dílem náhody. Ale trpět za vlastní chyby, v tom je teprve hořkost života. Vždyť je to už 20 let. Už nebyla děvče a ještě nebyla žena. A nebyla tenkrát ani tak dlouho vdaná jako ty.
3: Mne ta dáma nezajímá. A nelíbí se mi, že mluvíš o ní a o mně jedním dechem. Není to zrovna tak.
6: Markéto, ty bys tu ženu mohla zachránit. Chce se vrátit do společnosti a ráda by, aby si pomohla.
3: Já?
6: Ano, ty.
3: Ta má ale drzost.
6: Markéto. Markétko. Chtěl jsem tě požádat o velkou laskavost. A žádám tě o ní stejně přesto, že jsi objevila, co jsi nikdy vědět neměla. Že jsem paní Erlinové vyplatil značné peníze. Rád bych, aby si poslala pozvánku na dnešní večírek.
3: Ty jsi zešílel.
6: Prosím tě o to. Navštívila už několik lidí. Připouštím, že ne zrovna takové, které bys vyhledávala ty, jenže to je jí málo. Chce, aby si ji přijala ty.
3: To má být pro ní triumf, co?
6: Ne, ne, ví, že jsi slušná žena. A že když se jednou objeví tady, otevře si šanci na šťastnější a jistější existenci. Dále se k tobě hlásit nebude.
7: Pomůžeš ženě, která se chce vrátit?
3: Ne. Když se žena dá upřímně na pokání, nikdy se nechce vrátit do společnosti, která je zničila nebo byla svědkem jejího neštěstí.
7: Snažně tě prosím.
3: Jdu se převléknout k večeři. A nechci už o tom dneska ani slyšet.
7: Nechci se s tebou hádat, ale trvám na tom, abys paní Erlinovou na dnešek pozvala.
3: Ani mě nenapadne.
7: Takže ty odmítáš.
3: Zásadně.
7: Markéto, prosím tě, udělej mi to kvůli, je to její poslední šance.
3: Co mě je do toho?
7: A jak kruté jsou ty slušné ženské.
3: Jak slabí jsou ti zkažení.
7: Markéto, nikdo z nás mužů nemusí být dost dobrý pro ženy, které si berem. To je svatá pravda, ale snad si nemyslíš, že bych někdy... Ne, to je obludná představa.
3: A proč bys zrovna ty musel být jiný? Říká se, že v celém Londýně není jediný manžel, který by se na nějakém tom hanebném poměru nevyžíval.
7: Já k ním nepatřím.
3: Já si tím jista nejsem.
7: V hloubi duše ano. Takže nestav mezi nás přehrady. Bez tak jsme se už za těch posledních pár minut hodně odcizili. Posaď se a napiš jí pozvánku.
3: Za nic na světě.
7: Tak to udělám já.
3: Ty tu ženskou pozveš.
7: Pozvu. Parker.
0: Ano, vaše lordstvo.
7: Pošlete tenhle lístek paní Erlinové, Curzon Street 84A. Odpověď nečekám.
3: Arthur, jestli sem ta ženská přijde, veřejně ji urazím.
7: To neříkej, Marke.
3: Myslím to vážně.
7: Holčičko, jestli to uděláš, nenajde se v Londýně žena, která by tě nelitovala.
3: Nenajde se slušná žena, která by mi netleskala. Dneska jsem od tebe dostala tady ten vějíř. Jestli ta ženská přestoupí můj práh, uhodím ji tím vějířem do tváře.
7: Markéto, to bys neudělala.
3: Ty mě neznáš.
0: Ano, milostivá.
3: Dejte si dneska záležet, Parker, ať vyslovujete jména hostí hezky zřetelně. Kolikrát ji oddrmolíte tak, že je přeslechnu. Dneska zvlášť chci slyšet jména zcela jasně, abych se nespletla. Rozumíte, Parker?
0: Jistě, milostivá.
3: Můžete jít. Arture, jestli sem ta ženská přijde, já tě varuju.
7: Ty nás zničíš, Markéto.
3: Nás? Od této chvíle mám jen svůj vlastní život. Ale jestli se chceš vyhnout skandálu, okamžitě té ženské napiš, že já si zakazuju, aby sem chodila.
7: To neudělám, to ani nemůžu. Ona musí přijít.
3: V tom případě se zachovám, jak jsem řekla. Nedal jsi mi na vybranou.
7: Markéto, Markéto! Pane na nebi, co mám dělat? Netroufnu si jí říct, kdo ta žena vlastně je. Umřela by Jan Bůh.

0: Lady Statfieldová, Sir James Royston, pan Guy Berkeley.
1: Dobrý večer, Lady Statfieldová. Nejspíš jsme tu na posledním plesu sezóny, že?
2: Nejspíš ano, pane Dumby, ale byla to rozkošná sezóna, vidíte.
1: Rozkošná, rozkošná. Dobrý večer, vévodkyně. Zřejmě jsme tu na posledním plesu sezóny, že?
3: Nejspíš ano, pane Dumby, ale byla to nudná sezóna, co?
1: Příšerně nudná, příšerně nudná.
2: Dobrý večer, pane Dumby. Zřejmě jsme tu na posledním plesu sezóny, že?
1: Ani bych neřekl. Nejmín 12 ještě neminou.
0: Pan Rafford, Lady Jedbergová a slečna Grahamová. Pan Hopper.
4: Ruku líbám, Lady Windermírová. Ruku líbám, vévodkyně.
2: Milý pane Hopper, to jste hodný, že jdete tak brzy. Všichni víme, jaká je po vás v Londýně schánka.
4: Město tu máte parádní, jen co je pravda. A lidi tak nějak srdečnější než v Sydney.
2: My si totiž uvědomujeme vaši cenu, pane Hopper. Víte, pane Hopper, my s Agátou se o Austrálii velice zajímáme. Těch klokánků, co vám tam poskakuje, vidíte? Musí to být rozkošná země. Agáta ji našla na mapě. Má takový zvláštní tvar jako veliký balík. Ale je to mladá země, že?
4: To jako nebyla udělaná současně s ostatníma?
2: O, máte postřeh, pane Hopper. Zcela originální postřeh, nezdržuju vás.
4: Ne, akorát bych si rád zatancoval se slečnou Agátou.
2: Doufám, že nemá všechny tance zadané. Máš ještě nějaký tanec volný, Agáto?
5: Ano, mami.
2: Hned ten příští?
5: Ano, mami.
4: Smím prosit?
5: Ano, prosím.
6: Markéto, musím s tebou mluvit.
2: Později, Arthur.
0: Lord Augustus Lortry.
7: Dobrý večer, Lady Windermírová.
3: Sire James, doprovodil byste mě do tanečního sálu? S bratrem Augustem jsme už večeřeli, takže jsem si ho pro dnešek užila až dost.
7: Windermíre, chlapče, tebe zrovna hledám.
6: Já ti jsem celý ustaraný. Já vím, vidět to na mě není. Chci se tě zeptat, co je to za ženskou? Odkud se vzala? Jak to, že nemá žádný příbuzenstvo? S příbuzenstvem je otrava, ale maloplatný. Přidaj člověku na vážnosti.
8: Zřejmě máš na mysli paní Erlinovou. Znám ji všeho všudy půl roku, Auguste.
6: No jo, ale hodně jste se od té doby vídali.
8: Ano, hodně jsme se vídali. Ale jenom vídali.
6: Kruci. Ženský na ní mají šíleně spadeno. Dneska jsem večeřel s Arabelou. To směl slyšet, co ta o ní navykládala. Nit na ní nenechala suchou. Helice, chlapče zlatá, já zkrátka nevím, jak na ní. Jako bych s ní byl ženatej, podle toho, jak se mnou jedná. Jako bych byl vzduch a jak je mazaná. Na všecko má nějaký vysvětlení. I na tebe.
8: Mé přátelství s paní Erlinovou žádné vysvětlení nepotřebuje.
6: Jistě, jistě, jistě. Podívej, chlapče zlatá, co myslíš? Dostane se do té prašivé společnosti, jak se tomu říká? Nebudem přece chodit kolem horký kaše, ne? Představil bys jí svý ženě?
8: Paní Erlinová sem dnes večer přijde.
6: Tvoje žena ji pozvala?
8: Paní Erlinová dostala pozvánku.
6: Tak to je s ní všecko v pořádku, ale proč mi to, chlapče zlatá, neřekl dřív? Ušetřil bys mě fůry starostí a trapných nedorozumění.
0: Pan Cecil Graham.
9: Dobrý večer, Arture.
10: Proč se mě nezeptáš, jak se mám? Mám rád, když se mě lidi ptají, jak se mám. Je to projevem širokého zájmu o mé zdraví. Řeknu ti, dneska večer se cítím všelijak. Večeřil jsem u rodičů. Čím to, že s rodinou je vždycky tak příšerná nuda. Servus Gusto. Slyšel jsem, že se zase hodláš ženit. To tě ta společenská hra ještě neomrzela?
11: Tvoje žerty jsou strašně omšelí, chlapče zlatá, strašně omšelí.
10: Mimochodem, Gustíku, pokolikátý už? Byl jsi dvakrát ženatý a jednou rozvedený, nebo dvakrát rozvedený a jednou ženatý? Já bych řekl, že dvakrát rozvedený a jednou ženatý. To mi připadá pravděpodobnější.
11: Já mám slabou paměť. Vážně si to nepamatuju.
12: Lord Lorde Vindermíre, měla bych na vás takový zvláštní dotaz.
8: Promiňte, Lady Plimdaleová, ale já si musím promluvit se ženou.
12: Oh, vy máte nápady. Pro manžela je krajně nebezpečné věnovat se na veřejnosti vlastní manželce. Lidé si řeknou, že jí bije, když jsou sami. Dneska jsou lidi strašně podezíraví, když se setkají s něčím, co se tváří jako šťastné manželství. Vylíčím vám to, až se bude podávat občerstvení.
0: Pan Arthur Bowden schodí. Lord a Lady Paisleyovi. Lord Darlington.
8: Markéto, musím s tebou mluvit.
13: Podržte mi laskavě ten vějíř, Lorde Darlington.
8: Markéto, to, co jsi mi řekla odpoledne, to jsi ovšem nemyslela vážně.
13: Ta ženská sem dnes večer nevkročí.
8: Paní Erlinová je na cestě sem. A jestli se jí nějak dotkneš nebo jí dokonce urazíš, budeme z toho mít jen ostudu a trápení. Hlavně mi věř, Markéto. Žena musí svému manželovi věřit.
13: V Londýně je plno žen, které věří svým manželům. A poznají se snadno. Vypadají velice nešťastně. Nechci být jednou z nich.
8: Markéto.
13: Vrátil byste mi můj vějíř, Lorde Darlington? Užitečná věcička takový vějíř, že?
14: Dnes večer budu potřebovat přítele, Lorde Darlington. Ani jsem netušila, že to přijde tak brzy.
15: Lady Vindermírová. Věděl jsem, že to jednou přijde. Ale proč zrovna dnes večer?
8: Řeknu jí to. Musím jí to říct. Byla by to hrůza, kdyby vyvolala scénu. Markéto! Markéto!
0: Paní Erlinová!
15: Upadl vám vějíř, Lady Vindermírová.
12: Jak se pořád máte, Lorde Vindermíre? Máte roztomilou paní. Mimochodem, musíte se mi dneska večer plně věnovat. Ženské mi tu nahánějí hrůzu. Musíte mi některé představit. Může zvládnout sama. Dobrý večer, Lorde Auguste. Poslední dobou mě nějak zanedbáváte. Od včerejška jsem vás neviděla.
15: Ale paní Erlinová, dovolte, já vám to vysvětlím.
12: Milý Lorde Auguste, vy přeci nic vysvětlovat nedokážete. A v tom právě je váš půvab.
15: Konečně vám na mě připadá něco půvabného, paní Erlinová.
16: Lady Vindermírová, nějak jste zbledla. Není vám mdlo. Pojďte na terasu.
13: Ano. Pošlete mi plášť, Parkere.
12: Máte nádherně osvětlenou terasu, Lady Vindermírová. Připomíná mi terasu prince Dory v Římě. Dobrý večer, pane Grahame. To je jistě vaše tetička Lady Jedbergová, že nás seznámíte.
10: Ale samozřejmě, když si to přejete. Tetičko Karolíno, dovol, abych ti představil paní Erlinovou.
12: Velice mě těší, že vás poznávám, Lady Jedbergová. Jsme s vaším synovcem. Dobří přátelé, strašně mě zajímá jeho politická kariéra. Určitě to dotáhne daleko. Uvažuje jako konzervativec, ale mluví jako radikál. A to je dneska velice důležité. A taky je skvělý řečník. Všichni ovšem víme, po kom ty vlastnosti má. Zrovna včera mi Lord Ellendale v parku vykládal, že pan Graham je téměř tak duchaplný jako jeho tetinka.
17: Jste laskavá, že mi tak lichotíte.
15: Cecile, ty jsi představil paní Erlinovou Lady Jedbergové?
10: Musel jsem, Dumby. Ta ženská každého přinutí, aby skákal, jak ona píská. No, jak to dělá, je ubohá.
15: Jen se modlím, aby se nezačala bavit se mnou.
12: Říkáte ve čtvrtek, Lady Jedbergová?
17: Ano, ve čtvrtek, paní Erlinová.
12: Přijdu, velice ráda. Na tyhle velebné vdovy musí být člověk zvlášť zdvořilý, Arture. Je to nuda, ale když oni si na to potrpí.
17: Pane Dumby, kdo je ta elegantní žena, která se právě baví s Lordem Vindermírem?
15: Ta? Nemám zdání, Lady Plimdaleová. Vypadá jako luxusní vydání nemravného francouzského románu, zvláště upravené pro anglický trh.
12: Takže ta paní, co stojí s chudinkou Dumby, je Lady Plimdaleová. Prý na něho strašně žárlí. Víte co? První tanec věnuji vám, Vindermíre. Lord Augustus bude žárlivosti bez sebe. Lorde Auguste, Lord Windermere trvá na tom, že první bude se mnou tančit on. A protože je tu doma, nemohu mu to dost dobře odepřít. Vy víte, že s vámi bych tančila mnohem raději.
16: Kdybych si to aspoň mohl myslet, paní Erlinová.
12: Víte to až moc dobře. Dovedu si představit ženu, která by s vámi s rozkoší protančila celý život.
16: Díky, díky vám. Jste nejkouzelnější ze všech žen.
12: Pan Dumby, jak se pořád máte? Mrzí mě, že jsem už třikrát nebyla doma, když jste se stavoval. Přijďte v pátek, poobědváme spolu.
16: Velice rád.
17: Vy jste ale ohava. Už vám neuvěřím ani slovo. Proč jste mi říkal, že ji neznáte? Na žádný oběd k ní nepůjdete, rozumíte?
1: Drahá Lauro, ani by mě nenapadlo.
17: Ještě jste mi neřekl, jak se jmenuje. Kdo je to?
1: Jistá paní Erlinová.
17: Ta ženská.
1: Ano, tak jí říkají.
17: Ale to je zajímavé, neobyčejně zajímavé. Musím si ji pořádně prohlédnout. Slyšela jsem o ní otřesné věci. Prý ruinuje chudáka Windermíra. A Lady Windermírová, co si tak potrpí na slušnost, ji pozve. To je mimořádně zábavné. Takovou pitomost může vyvést jen naprosto slušná

0: Mám pocit, že všechny ženské se mi tu pošklebují. Čím jsem si to zasloužila? Co jsem mu provedla? Svěřila jsem mu celý svůj život. On ho vzal a zneužil.
1: Jestli vás trochu znám, tak vím, že nedokážete žít s člověkem, který s vámi takhle zachází. Co by to ostatně bylo za život? Měl byste pocit, že vám v jednom kuse lže? Měl byste pocit, že každý jeho pohled, každé jeho slovo, každý jeho dotek, každý projev jeho citu jsou falešné?
0: Máte pravdu, ale co teď? Řekl jste, že chcete být mým přítelem, Lorde Darlingtone. Poraďte mi, co mám dělat. Teď ukažte, že jste přítel.
1: Mezi mužem a ženou není přátelství možné. Vášeň, nenávist, láska, obdiv, to všechno je možné. Jenom přátelství ne... Já vás miluji.
0: Ne, ne.
1: Ano, miluji. Znamenáte pro mne víc než cokoliv na světě. Co vám dává váš muž? Nic. Všechno, co má, dáváte ničemné ženské a ještě ji vnutil do vaší společnosti, do vašeho domova, aby vás před všemi ponížil. Já vám nabízím svůj život.
0: Lorde Darlington.
1: Svůj život, celý svůj život. Vemte si ho a naložte s ním, jak chcete. Miluji vás. Miluji vás tak, jak jsem nikdy nikoho nemiloval. Miluji vás od chvíle, kdy jsem se s vámi prvně setkal. Miluji vás slepě, oddaně, šíleně. Odejděte z tohoto domu ještě dnes. Nebudu vám nalhávat, že nezáleží na tom, co tomu řeknou lidé, že společenské mínění nic neznamená, ale jsou chvíle, kdy si člověk musí vybrat, jestli bude žít vlastním životem naplno a bez výhrad, anebo živořit jakousi falešnou, mělkou, potupnou existencí, kterou mu svět při svém pokrytectví vnutí. Vaše chvíle přišla teď. Vyberte si, lásko moje, vyberte!
0: Nemám odvahu.
1: Ale ne, máte odvahu. Čeká vás půl roku trápení, možná dokonce hanby, ale až místo jeho jména ponesete moje, všecko bude zase v pořádku. Odejděte z tohohle domu se vztyčenou hlavou, s úsměvem na rtech a s odvahou v očích. Celý Londýn bude vědět, proč jste to udělala. A kdo vám to bude mít za zlé? Nikdo. A když, co na tom? Že se to nemá? Co se vlastně nemá? Aby muž opustil manželku kvůli nějaké bezectné ženské, to se nemá. Aby žena zůstala s mužem, který ji hanobí, to se nemá. Řekla jste, že nepřipouštíte žádné kompromisy. Takže neudělejte žádný kompromis teď. Buďte statečná.
0: Nespěchejte na mne. Co když se manžel ke mně vrátí, musím si to promyslet.
1: Tak ho vezmete na milost? Spletl jsem se ve vás, jste stejná jako všechny ostatní. Máte pravdu, není ve vás špetka odvahy.
0: Prosím vás, dejte mi čas na rozmyšlenou. Teď vám odpovědět nemohu.
1: Musí to být teď, nebo nikdy.
0: Tak tedy nikdy.
1: Vy mě ničíte.
0: Já už zničená jsem.
1: Zítra odjedu z Anglie. Dnes vás vidím naposled. Ani vy mě už víckrát neuvidíte. Naše životy se setkaly. Naše duše se dotkly jenom na okamžik. Víckrát se už setkat? Víckrát se už dotknout nesmějí. S Bohem, Markétu.
0: Jsem na světě sama. Strašně sama.

0: Tak to zrovna jsem si tu se pěkně popovídala s paní Erlinovou. Hrozně mě mrzí, co jsem vám o ní odpoledne napovídala. Musí to být velice slušná žena, když jste ji pozvala vy. Je taky velice atraktivní a na život se dívá moc rozumně. Řekla mi, že zásadně neschvaluje, když se lidé žení a vdávají víckrát než jednou, takže už vůbec nemám o chudáka Augusta strach. Nechápu, proč ji lidé pomlouvají, ale kde je Agáta? Aha, tady jsou. Pane Hopre, já se na vás zlobím, moc se na vás zlobím. Vy jste odvedl Agátu na terasu a ona je chudinka tak choulostivá.
1: Šíleně mě to mrzí, paní vévodkyně. Šli jsme jenom na chvilinku a nějak jsme se zapovídali.
0: A jistě o vaši milonke Austrálii, že?
1: Správně.
0: Agáto, miláčku.
2: Ano, mami.
0: Jestli pak se pan Hopre definitivně...
2: Ano.

0: A jak jsi mu odpověděla, milé dítě?
1: Ano, mami.
0: Zlatíčko moje, ty vždycky najdeš to pravé slovo. Pane Hopre, Jamesy, Agáta se mi už se vším svěřila.
2: Takže si můžu Agátu odvést do Austrálie, paní vévodkyně?
0: Do Austrálie? Nemluvte mi o té ordinérní zemi.
2: Ale slečna Agáta řekla, že by tam se mnou jela ráda.
0: Řekla jsi to, Agáto?
1: Ano, mami.
0: Agáto, co ty vždycky nažvaníš za nesmysly? Já myslím, že centrum Londýna vám bude svědčit líp. Žije tam sice taky spousta ordinérních lidí, ale aspoň tam neposkakují ti příšerní klokani. O tom si ostatně promluvíme zítra. Dobrou noc, Markéto. Stará historie, že? Láska. Láska na první pohled sice ne, ale láska na závěr sezóny, což mě blaží mnohem víc.
3: Dobrou noc, vévodkyně.
4: Drahá Markéto, to je ale krásná žena, co s ní tančil váš manžel. Já bych na vašem místě byla žárlivostí bez sebe. Je to vaše dobrá přítelkyně?
1: Ne.
4: Vážně? Dobrou noc, drahoušku.
1: Jsem smrtelně.
5: Ten Hopr má ale manýry.
6: Hopr? Hopra vychovala příroda. A to je nejhorší škola, jakou znám.
5: Musím říct, že Lady Windermírová je rozumná ženská. Lec, která jiná by nepřenesla přes srdce, kdyby ji měla paní Erlinová navštívit.
6: A Windermír si uvědomuje, že nic nedělá tak nevinný dojem jako neomalenost.
4: Dobrou noc, Lady Windermírová. Ta paní Erlinová je neobyčejně zajímavá dáma. Přijde k nám ve čtvrtek na oběd. Nechcete přijít taky?
7: Bohužel nemám čas, Lady Jackbergová.
4: To mě mrzí. Pojďte, slečno Grahamová.
8: Byl to rozkošný ples, jako za starých časů. A vidím, že hlupáků v lepší společnosti neubylo. To jsem ráda, že je všecko při starém. Kromě Markéty ovšem. Z ní je docela hezká žena. Když jsem ji viděla naposled, to už je 20 let. Vypadala v dupačkách děsně. Ovšem ta vévodkyně. Ale jde Agáta. To je drahoušek. Zbožňuju tyhle typy. Víte, Windermíre, když už se mám s vévodkyní sešvagřit.
9: Vážně?
8: Ale jistě. Augustus má přijít zítra ve 12. Chtěl mě požádat o ruku už dneska večer. A vlastně požádal. On mě vlastně žádá o ruku pořád. Strašný zlozvyk. Já mu ovšem řekla, že mu odpovím až zítra. Samozřejmě, kladně. A troufnu si říct, že mu budu skvělou ženou, jak znám jiné manželky. Lord Augustus má řadu dobrých vlastností. Naštěstí je má všechny na povrchu, tam, kde mají dobré vlastnosti být. Vy mi ovšem musíte pomoct.
9: No snad nemám Lorda Augusta postrčit.
8: Ale ne, na to stačím sama. Poskytnete mi slušnou apanáž.
9: Tak to jste mi chtěla dneska říct?
8: Ano.
9: O tom tady mluvit nebudu.
8: Tak si o tom promluvíme na terase. I obchodní věci se mají projednávat v pěkném prostředí, že, Windermíre?
9: Nepočkalo by to do zítřka?
8: Nepočkalo. Já totiž zítra řeknu lordu Augustovi své sladké ano. A soudím, že by bylo vhodné, kdybych mu mohla říct, že mám... Co mu mám vlastně říct? Že mám příjem nějaké 2000 liber ročně, které mi odkázal třetí bratranec? Nebo druhý manžel? Nebo jiný vzdálený příbuzný? Získala bych tím na přitažlivosti, nemyslíte? Ale vážně. Co byste řekl takovým 2000 liber? Nebo radši 2,5? Co je navíc, to se v dnešním světě počítá. Nemyslíte, Windermíre, že svět je neobyčejně zábavný? Já bych řekla, že je k popukání. Tady už zůstat nemohu. Muž, který mě miluje, mi nabídl svůj život a já ho odmítla. Teď se mu nabídnu já, půjdu za ním. Věřím, že jsem se rozhodla správně. On porušil manželský slib. Já jen jeho pouto.
7: Lady Wintermírová je v tanečním sále?
10: Madame právě odešla.
7: Odešla?
10: Ano, prosím. Právě odešla z domu.
7: Z domu?
10: Ano, prosím. Madame mi řekla, že nechala pro pána na stole dopis.
7: Dopis pro lorda Wintermíra?
10: Ano, prosím.
7: Děkuji vám. Odešla z domu a nechala dopis manželovi. Ne, to není možné. Takhle se přeci životní tragédie neopakují. Strašné. Stejná slova, jako jsem před 20 lety napsala jejímu otci. A jak krutě jsem na to doplatila. Ne, ten trest, ten opravdový trest, ten přišel až dnes večer. Ten přichází teď.
9: Paní Erlinová, rozloučila jste se s mou ženou?
7: Ano.
9: Kde je?
7: Byla hrozně unavená. Šla si lehnout. Říkala, že jí bolí hlava.
9: A zajdu za ní, promiňte.
7: Ne, není to nic vážného. A v jídelně jsou ještě hosté. Prosím vás, abyste ji u nich omluvil. A nikdo ji nemá rušit. Měla jsem vám to vyřídit.
9: Něco vám upadlo.
7: Ano.
9: Dopis.
7: Děkuji, ten je můj.
9: Ale to je písmo mé ženy.
7: No ano, dala mi jednu adresu. Mohl byste mi zavolat kočár?
9: Jistě.
7: Co teď? Probouzí se ve mně cit, jaký jsem dosud nepoznala. Dcera nesmí opakovat matčin osud, to by bylo hrozné. Ale jak ji mám zachránit? Jak zachráním svoje dítě? Jediná chvíle a má zničený celý život. Já to vím nejlíp. Musím dostat Wintermíra z domu, to je první věc. Ale jak? Nějak to musím zařídit.
11: Drahá paní Erlinová, já už to napětí nevydržím. Nemohla byste mi odpovědět hned?
7: Poslouchejte mě, lorde Auguste, teď se seberete. A odvedete lorda Wintermíra do klubu a zdržíte ho tam co nejdéle, rozumíte?
11: Ale vy jste říkala, že si nepřejete, abych ponocoval.
7: Uděláte, co vám říkám.
11: Co za to dostanu?
7: Co za to dostanete? Aha, to se zeptejte zítra. Ale dneska nespustíte Wintermíra z očí, nebo vám to nikdy neodpustím. Víckrát už na vás nepromluvím a nechci s vámi nic mít. Pamatujte, že musíte Wintermíra zdržet v klubu a nesmíte ho pustit domů.
11: Teda, to dělá, jako bych byl už jediný.

pýcha. Ono uvažovat o píše není tak jednoduché, protože pých je mnoho a každá je trochu jiná. Někdy se ani nedá počítat mezi hříchy, to třeba když je člověk pyšný na to, jak se mu práce povedla. To je pýcha celkem pochopitelná, skoro by se dalo říct, že zdravá. I když byly doby, kdy na dobře odvedenou práci lidé pyšní nebyli, protože se to rozumělo samo sebou. Pochopitelná je taky pýcha, která se přihodí chudým chlapcům, které potká štěstí a dosáhnou majetku. Jejich pýcha je tak trochu dojemná, protože postižen se začne chovat tak, jako by nabité mění bylo stokrát větší, než vlastně je. A to je svým způsobem legrace. Kromě běžných pých jsou však pýchy ve své podstatě složitější, budiž mi dovoleno, abych se uchýlil k podobenství. V Sarojanově knize Lidská komedie mě dojímalo, kolik pochopení mají hlavní postavy pro své okolí. Nikdo se jim vlastně nejeví špatným, dokonce o vyloženě zlých lidech se tam říká, že oni vlastně nevědí, že jsou zlí, a tak jsou tím pádem nevinní a je třeba je mít stejně v lásce jako dobráky. Když jsem četl tyhle řádky, počal mi před očima defilovat dlouhý seznam jmén, vesměs lidí, kteří chovali vůči blížním zášť. Myslel jsem na ně a říkal jsem si, že právě oni by měli tyhle řádky číst. A najednou jsem si uvědomil, že moje jméno v tom seznamu jaksi nebylo. A podívejme se na to. Přistihl jsem se, jak se podvědomně cítím být lepší, než jsou ti ostatní. Přál jsem jim tu lekci sarojanovského humanismu, místo abych děkoval pro zřetelnosti, že ta lekce potkala mě. Myslel jsem na ostatní a sám na sebe jsem skromně zapomněl. A téhle skromnosti se říká pýcha. Tomuhle podvědomému pocitu nadřazenosti, pocitu ničím nepodloženému a ničím neodůvodněnému, se jinak říct nedá. To je ta jedna ze složitých pých, která dokáže v lidských vztazích napáchat pěkný brajgl.

0: Různé formy vlády vznikaly mezi lidmi náhodně. Lidé na počátku světa, když jich bylo ještě málo, žili rozptýlení jako divá zvěř. Když se jejich pokolení začalo rozmnožovat, spojili se do větších celků. Aby se mohli lépe bránit, zhlíželi s úctou na silnějšího a statečnějšího a nakonec ho učinili hlavou svého společenství a zavázali se mu poslušností. Odtud pramení poznání dobra a zla, šlechetnosti a podlosti. Viděli, že ten, kdo ublížil svému dobrodinci, vyvolal na jedné straně nenávist a na druhé straně soucit. Sami trestali nevděčné a uctívali vděčné. Uvědomovali si totiž, že je mohou postihnout stejné projevy nevole, proto se rozhodli bránit tomuto zlu. Zavedli tedy zákony a ustanovili tresty pro ty, kteří budou protizákonně jednat. Tam je původ pojmu spravedlnost. Následkem toho bylo, že při volbě vladaře později nevolili nejsilnějšího, ale nejmoudřejšího a nejspravedlivějšího. Později, když vladaři nastupovali ne na základě volby, ale podle dědičného práva, začali se odklánět od zvyklostí svých předků. S opovržením nahlíželi na statečné činy i na ctnost a mysleli si, že vladaři nemají na starosti nic jiného, než předhánět se v nádheře, bezuznosti a samolibosti. Proto vladař upadl do nenávisti a z nenávisti se rodí strach. Vladař se odhodlal k útoku, ze kterého vyšel jako tyran. To byl počátek skázy, vzpoury a spiknutí proti vladaři. V čele takových spiknutí stáli muži, kteří vynikali nad ostatní velkodušností, šlechetností, bohatstvím, urozeností a nemohli už snášet opovržení hodný život vladaře. Lid pak následoval mocné a vážené, ozbrojil se proti vladaři a když ho přemohl, slíbil poslušnost svým osvoboditelům. Protože jméno vladaře nebylo v oblibě, volili si vládu lidu ze svých řad. Pamatovali na předchozí tyranii, na začátku jednali podle zákonů, které si sami dali, spravovali a udržovali veřejné i soukromé jmění s největší starostlivostí. Když tato správa přešla na jejich syny, kteří nepoznali vrtkavost štěstí a nikdy neokusili nezhody, nechtěli se uspokojit s občanskou rovností, propadli lakomství, přepjaté ctižádosti a neřesti. Tímto způsobem života dosáhli toho, že se z aristokracie stala oligarchie, která neměla žádný zájem o blaho státu a netrvalo dlouho a stihl je stejný osud jako tyrany. Dav, který už měl dost takové vlády, byl ochotný sloužit každému, kdo chtěl jakýmkoliv způsobem vládu porazit. Brzy se objevil muž, který vládu s pomocí davu vyjenal. Po pádu oligarchie už nechtěl zakládat monarchii, protože vzpomínky na vladaře a příkoří byly ještě čerstvé. Proto se rozhodli pro demokracii, kde už nemá moc hrstka vladařů ani jednotlivec. Protože každá vládní forma na počátku vzbuzuje jistou úctu, udržela se nějaký čas i tato vláda lidu. Ale ne dlouho a nepřežila generaci, která ji zavedla. V brzku zavládla bezuznost, nedisciplinovanost a živelnost. Lid nerespektoval své zástupce ani úřady. Každý si žil po svém a lidé si navzájem způsobovali tisíce příkoří. Když byla nouze největší, poslechli radu moudrého a pokojného muže i vlastní touhu zbavit se anarchie a vrátili se zpátky k monarchii. Od monarchie potom postupovali stejně a z těch, že samých příčin znovu k anarchii. To je kruh, ve kterém se otáčí dějiny všech států. Ale ty mě neposloucháš, chlapče. Tebe nezajímá, co napsal Niccolo Machiavelli o vladařství?
1: Slíbil jste mi příběh o Fieskovi, dědečku.
0: Ano, já vím. A právě proto jsem ti přečetl jako na úvod tuto stránku z Moudré knihy. To, abys pochopil, že dějiny jsou jeden veliký koloběh, který se nikdy nezastaví. Že Fiesko byl jen jeden z velkých mužů a janovské spiknutí jen jedno z velkých spiknutí.
1: Tak už začněte, dědečku. Začněte o spiknutí v Janově.
0: Bylo to v polovině 16. století a Janov byl nejenom velký italský přístav, ale především bohatá a mocná republika. Vládl tam tehdy rod Doriů a dože Andrea byl už starý muž. Za svého nástupce na místo janovského vévody určil jediného svého potomka, zhýralého a samolibého synovce Gianettina.
2: Bravo, bravo! Víno do krku krásně klouže, naše tanečnice se jen vznášejí. Ať někdo z vás jde do ulic a rozhlásí po Janově, že Gianettino, tedy princ Doria, má dnes znamenitou náladu. Hej, mouřenine, pojď sem.
3: Znáš Fieska?
4: Kdo by ho neznal, pane?
3: Sedí tamhle u nohou vaší krásné sestry Julie a zdá se, že se baví.
5: Dost. Fiesko, dost. Mlčte už.
6: Vím, božská Julie, že bych k vám měl pociťovat jenom úctu. Rozum mi velí, abych poklekl před dcerou Dorieva rodu jako podaný. Ale mé srdce zbožňuje krásnou Julii.
5: To je veliká lež, Fiesko, a značně pokulhává. Váš jazyk mě sice zbožňuje, ale vaše srdce bije pro tu druhou.
6: Ne.
5: Vaši ženu Leonoru. Jen se podívejte, jak nenávistnými pohledy mě sleduje.
6: Nejenom vás. Především mne. Co chcete od žárlivosti? Něhu a úsměv? Ale Julie...
5: Před mýma očima. S koketou vyhlášenou po celém městě. Veřejně. Před celou janovskou šlechtou. Když Fiesko byl ještě Fiesko, vcházel do pomerančového háje, kde jsme se my dívky procházeli. A zdálo se, jako by se celý urozený Janov pohupoval na jeho mladých ramenech. Jak jsme ho hltali pohledy. Jak závistně jsme je počítali jedna druhé. A pak to strašlivé štěstí smět ho nazvat svým. Můj, že je největší muž Janova. Ano, můj. Když jsem stála před oltářem po Fieskově boku, můj vlastní hlas mi našeptávala. Tento tvůj Fiesko osvobodí Janov od jeho tyranie. A teď sedí v jejich hanebné společnosti. Společnosti prostopášníků a nestoudných děvek. Lahodí jejich uším pokleslými žerty. Tohle je teď Fiesko. To nestratil jen Janov svého hrdinu. To i já jsem ztratila, manžel.
7: Nechce dnešní noc promění v slavnost bohů a nech ti radost naplní svým kouzlem. Ať podlaha mých pokojů nasákne kyperským nektarem. Ať hudba vyburcuje noc z jejího olověného spánku. Ať tisíce planoucích světel překryje svým jasem jitřní slunce. Ať všude zavládne rozkoš a bakchický tanec probudí mrtvé. To si dnes přeje hrabě Fiesku.
4: dostaneš úkol, mouřením.
3: Jsem vám k službám, princi Dorio.
4: Chci hlavu Fieska. Oh,
3: nejoblíbenějšího muže Janova? Pardon, samozřejmě až po vás, urozený Gianettino.
4: Ano, právě toho a právě proto. Jeho pověst je nebezpečná. On sám je nebezpečný. A já si nehodlám strpčovat život obavami. Chci jeho hlavu.
3: Budete ji mít.
4: Bodni, jak se patří.
3: Nebudete si mít na čas stěžovat. A kolik za ní?
4: 100 sechínů.
3: Fí, lehká jako pírko.
4: Říkal jsi něco?
3: Hned počinu musím vzít nohy na ramena a rovnou do Benátek.
4: Tu máš tedy svou odměnu předem. Nejpozději do 3 dnů, ať je po něm.
3: Samozřejmě.
7: Princi!
4: Ano?
7: Princi, nyní mě k vám váže dvojí pouto. Gianettino mi vládne jako svému podanému. A vaše sestra Julie je paní nad mým srdcem.
4: Od té doby, co se oddáváte pouze radovánkám, Fiesco, veřejný život ve vás mnoho ztratil.
7: Za to Fiesco nestratil nic. Žít znamená snít. Je snad možné snít lépe na trůně, vystaven bouřím a nepokojům, než na ňadrech dychtící ženy. Ať si Gianettino Doria vládne Janovu. Fiesco se bude oddávat lásce.
4: Je ráno, čas kvapí. Děkujeme za pohoštění, byl jsem spokojen.
7: Víc si nemohu přát.
4: S Bohem, Fiesco.
7: Naschledanou, Gianettino.
0: Kam si to klesl, Fiesco? Kde je ten muž, který tak zduše nenáviděl tyranství? Vzpomínám na dobu, kdyby se tě zmocnila zuřivost při pouhém pohledu na korunu. A teď, škoda slov, padlý syn republiky.
7: Nejzběsilejší republikán Verina. Jsi nenapravitelný podivín. Ať si Doria strčí Janov do kapsy a začachruje ho tuniským pirátům, co je nám potom? My budeme pít kyperské a líbat hezká děvčata.
0: To je hanba, Fiesco. Hanba.
1: Ten pán má pravdu, dědečku. Vždyť Fiesco není žádný hrdina.
0: Není, ale bude. Za chvíli.
1: Mouřenin ho zabije?
0: Hrdinové nejsou jenom mrtví. Samozřejmě, že nezabije. A víš proč? Protože Mouřenin má prodejnou duši.
1: Komu ji prodává?
0: Tomu, kdo víc zaplatí. A Gianettino zaplatil málo. Udělal chybu.
8: Hrabě Fiesco.
7: Kdo jsi?
8: Mouřenin. Otrok republiky.
7: Co chceš?
8: Pane, jsem poctivý člověk.
7: Ptám se tě, co tu hledáš.
8: Vidíte tuhle dýku?
7: Nejsem slepý.
8: Mějte se na pozoru před Doriou. Vyhýbejte se mu.
7: Ale... A dál?
8: Vaše jméno je na prvním místě mezi kandidáty na onen svět.
7: Kdo tě najal? Mluv. Tak slyšíš, bude to?
8: Princ Doria. Za pouhých 100 cechínů.
7: Styď se, janovský korunní princi. Tady máš chlape 1000. A vyřiď svému pánovi, že jako vrah, jak hnusný skrblík.
8: Jste příliš laskav. Tyhle peníze jsem si nezasloužil.
7: Abys mi dobře rozuměl. Tebou mi dokazuje nebe, že jsem předurčen k velkému cíli.
8: Za čestné jednání chci platit stejně. Jestliže na tomto poloostrově, podle vašeho názoru, nosí někdo hlavu zbytečně, rozkažte a já mu ji uříznu. Zadarmo.
7: Jak zdvořilý padouch. Chce se mi odvděčit krky druhých.
8: My si nenecháme nic darovat. Našinec má taky v těle čest.
7: Čest hrdlořezu.
8: Je pevnější než ta, kterou se chlubí vaši počestní lidé. Ti přísahají na pána Boha často křivě. zatímco my své přísahy ďáblu dodržujeme přesně. Dejte mi úkol, pane. Vyzkoušejte si mě a uvidíte, že nebudete litovat.
0: Velkorysost se vždycky chlapče vyplácí, to si pamatuj. A nejenom pokud jde o peníze. Dokázat dávat a dokázat odpouštět patří k velkým uměním života.
1: A jak to, dědečku, že se Mouřenin Fieska nebál? Že se mu nebál prozradit pravdu?
0: Byl chytrej, správně Fieska odhadl. Stejně tak jako Fiesko jeho. Jeden potřeboval druhého. Fiesko platil a Mouřenin mu sloužil do roztrhání těla.
7: Jaké nové zprávy mi neseš, Mouřenine? Co se povídá o Doriovi a nynější vládě?
8: Stačí jen vyslovit jméno Doria a hned se každý otřese, jako kdyby na něj sáhla smrt. Janetina lidé nenávidí jako mor.
7: A co se povídá o mém veselém životě?
8: Lidé se nemohou smířit s tím, že člověk tak nadaný a schopný, kterému stačí jen kývnout, aby mu padli k nohám všichni, no zkrátka, že velký muž Janova kašle na úpadek svého města. Hodně lidí toho lituje, ještě více se jich posmívá, většina vás odsuzuje a všichni obvinují stát, že vás ztratil.
7: A o mém románku s hraběnkou Julií?
8: Že jste blázen.
7: Skvěle. Tady máš cechín za ty novinky. A pamatuj si, komu si lidé smějí, toho se nebojí. Bláznovství je často nejlepší maska moudrosti.
8: Díky, pane. A vy vězte, že po celém Janově je dusno jako před bouřkou. Lidé dávají hlavy dohromady, srocují se, nespokojenost visí nad republikou jako těžký mrak. Stačí, aby zafoukal vítr a přijdou blesky a kroupy.
1: Co je to za křik, dědečku?
0: To bouří Janov.
1: Už začal spiknutí.
0: Ale kdepak. Moc pospícháš. To jen Janetino Doria udělal další chybný krok. Ze vzpupnosti. Aby dokázal svou moc, hlupák.
1: A co udělal?
0: Urazil senátory. Pobouřil lid. A víš čím? Představ si, že na druhý nejvýznamnější úřad ve státě do funkce prokurátora svévolně, bez ohledu na tradice a přání ostatních, zvolil svého poskoka, ničemu a pitomce Lomelína. Hanba mu.
9: Hanba! Hanba Čalepínovi! Fuj, Čalepíno!
7: Hanba mu. Fiesko, odpusťte našemu hněvu, že vstupujeme neohlášení, ale tady Verina...
10: Potupil mě! Na smrt mě potupil! Vévodův synovec před tváří celého senátu. Práva národa jsou v troskách, zákony zhanobeny. Republikánské svobodě byla zasazena smrtelná rána. Mé osobě byla uražena celá šlechta. Celá šlechta se musí se mnou podílet na pomstě.
9: Pryč, Alepíno! Pryč se strýcemi, synovcem! Stát musí mít jinou vládu!
7: Ale jakou, Janované?
10: Promluvte, Fiesko. Chceme vás poslouchat.
0: Víš, co je to bajka, chlapče?
1: Bajka je drobný literární útvar, ve kterém se zvířata chovají jako lidé.
0: Správně. Tak, teď si poslechni bajku, kterou hrabě Fiesko vyprávěl svým Janovanům. Poslouchej ji pořádně, je poučná.
11: Zvíši zvířat. Vypukla občanská válka. Jedna strana bojovala proti druhé. Až se trůnu zmocnil řeznický pes. Ten vládl říši psovsky. Štěkal, kousal, ohlodával kosti svých podaných. Lid reptal. Ti nejodvážnější se spolčili a krále Hafana zardousili! Potom se sešel s ním, aby rozřešil velkou otázku. Jaký způsob vlády je nejšťastnější? Janované, jak byste rozhodli vy?
0: Lid to vyhrál. Vláda byla demokratická. Každý občan hlasoval, rozhodovala většina. Jednoho dne však člověk vyhlásil novopečenému svobodnému státu válku. Sešel se s ním kůň, lev, tygr, medvěd a zařvali do zbraně. Pak přišla řada na ostatní. Ovce, zajíc, osel, jelen, celá říše hmyzu, všechny ty spousty ptáků a ryb, co mají z člověka strach, ti všichni kvíleli mír. Zbabělých bylo víc než statečných, hlupáků víc než moudrých. Rozhodla většina. Říše zvířat složila zbraně a člověk zpustošil jejich krajinu. A tak byl tento státní systém zavržen.
11: A k čemu byste se přiklonili teď, Janované?
9: K výběru!
11: Tento názor byl přijat. Státní záležitosti byly rozděleny do několika komor. Vlci měli na starosti finance. Lišky jim dělali tajemníky. Holoubci měli na starosti hrdelní soudy. Osel byl říšským vyslancem. A výsledek? Koho nerozsápal vlk, toho napálila liška. Kdo unikl lišce, toho umořil osel svou pitovostí. Zvířata se vzbouřila a zvolala všechna najednou. Zvolme si monarchu, který má drápy a mozek a jeden žaludek. A všichni složili hold jedinému vládci. Ano, moji Janované, jedinému. Ale byl to lev.
9: Bravo! To Janov potřebuje!
11: Nechci o něm slyšet. Jděte domů, Janované. A myslete na lva.
1: Tím myslel sebe, že jo, dědečku?
0: Nechtěj znát na všechno odpověď. Muži jsou od toho, aby jednali mlčky. A Fiesko začal jednat.
12: Mouřenine.
8: Ano, pane.
12: Svážeme tě.
8: Proč?
12: Teď se připrav na to, že vytroubím do světa tvůj pokus o mé úkladné zavraždění a že tě odevzdám v poutech příslušnému úřadu.
8: Ale pane, to je proti naší dohodě.
12: Ničeho se neboj. Bude to jen komedie.
8: Ach tak.
12: V tomto okamžiku je nadevše důležité, aby vešel ve známost Janetinův úklad o můj život. Na mučidlech přiznáš, co po tobě chtěl. Já si pak vyžádám, abych tě za všechno směl potrestat sám. Před zraky celé republiky ti udělím milost. Platí?
8: Když zaplatíte, tak platí.
1: Já se bojím, dědečku.
0: A o koho se bojíš?
1: No přece o Mouřenína.

0: Mysleli jste, že lev spí, když neřve? Mysleli jste si, že jen vy jediní cítíte okovy, kterými je Janov spoután? Že jen vy je toužíte zlomit? Ještě dřív, než jste vy uslyšeli z dálky jejich hřinčení, Fiesko je již rozbil. Všechno je připraveno. Zde jsou vojáci z Parmy. Zde francouzské penízky. Zde 4 galéry od papeže. Co tedy ještě zbývá, abychom vyhnali tyrana z jeho hnízda? Co byste tu vy ještě chtěli dodat, republikáni? Vy umíte tyrany líp proklínat, než s nimi po zásluze zatočit. Co tomu říkáš, šlechetný Verino?
1: Můj duch se sklání před tvým, Fiesko. Má kolena se však před tebou neskloní. Jsem už starý.
0: Celý Janov byl pohoršen nad Fieskovou změkčilostí. Celý Janov proklínal záletného ničemu Fieska. Moje prostopášnost oklamala lstivého despotu, moje bláznovství zakrylo před vaší všetečností mé plány. V plenkách zhýralostí leželo zavinuto dílo spiknutí. Všechny stroje jsou nachystány. Mohu napadnout město z pevniny i z moře. Republika dozrála k převratu. Pojďte za mnou, Janované. Ukážu vám plán.
1: Dojdu vás, přátelé.
0: Není vám dobře, Verino?
1: Ne, všechno je v pořádku. Chci být ten chvíli sám. Příliš vzrušení na příliš starého muže. Sám. Ano, sám. Konečně sám. Myšlenka černá jak noc. Strašná a děsivá, jak těžké břímě spočívá na této hrudi. Odvahu. Verino, musíš to dokázat vyslovit. Vyřknout. Do stěn. Ty nepromluví. Fiesko. Fiesko. Fiesko musí zemřít. Děkuji ti, Bože. Dokázal jsem to. Zemřít mou rukou. Jsou skutky, které se vymykají lidskému soudu, které může soudit jen Bůh. A tak je tomu v tomto případě. Vím, co mě to bude stát a vím, že to musím vykonat. Strpí snad muž, jehož úsměv dovede strhnout celou Itálii vedle sebe v Janově člověka sobě rovného. Je jisté, že Fiesko svrhne tyrana Doriu. A ještě jistější je, že Fiesko bude pro Janov tyranem daleko nebezpečnějším.
2: Jen ať si řvou po svobodě jako lvice po mláděti, já, Gianettino, trvám na svém. Zákony Janova diktuji já a neustoupím ani opíť. Jen ať se celá republika bouří. Vystoupím jako Nero na návrší a odtamtud se budu dívat na ten komický požár a budu se smát. Smát? Ano, smát.
3: Občan Fiesko, vévoda Fiesko, jsem nejmocnějším člověkem Janově. Mně náleží srdce občanů. Mohu vodit na provázku po libosti sem a tam tu mocnou republiku. Poslouchat. Vládnout. Strašlivá závratná propast. Stát nahoře, na té vznešené výši a zhlížet s úsměvem dolů na to bezbřehé lidské hemžení, kde kolo slepé bohyně Štěstěny se valí posmívajíce lidským osudům. Vodit tam hluboko dole na šňůrce zákon. Krotit nespoutané vášně lidu jako bujné, ržající koně libovolným trnutím uzdy. Srážet píchu vazalů v prach jediným dechnutím. Jaká to představa časnoucího ducha nad hranice smrtelnosti. Jediný okamžik, který prožije člověk na trůně, poskytne naráz všechny slasti lidského života. Naši blaženost neurčuje délka života ani počet let, které prožijeme. Ani mnohost požitků, nýbrž jeho velikost. Rozložte hrom do jednotlivých základních tónů a můžete pak s nimi uspávat děti. Ale spojte tyto tóny v jediný, okamžitý zvuk a jeho velkolepá síla zatřese věčným nebem. Jsem rozhodnut.

0: Ještě se bojíš o Mouřenína?
1: Trochu jsem na něj zapomněl.
0: Vidíš, jak rychle se zapomíná na bezvýznamné lidi? Jména slavných si pamatujeme, ti ostatní jako by nebyli.
1: Dědečku, dodržel Fiesko svůj slib?
0: Muži jako Fiesko vždy dodrží své sliby.
1: Mouřenín promluvil.
0: Gianettino byl usvědčen.
1: A Fiesko Mouřenína zachránil.
0: Ano, osvobodil svého vraha a stal se tím hrdinou. Hrdinou a miláčkem celého Janova. Rafinovaný plán se podařil.
1: Hurá, ať žije Fiesko.
0: Ať žije Janov.
1: Co jste to říkal, dědečku?
0: Jen mě tak napadlo, o koho se budeš bát teď.
1: No přece o Fieska.
0: Vidíš? A já o Janov.
1: Ale Janov přece Fiesko zachrání.
0: V tuto chvíli v to věří všichni Janované. Až na jednoho.
1: Kdo je to?
0: Starý, moudrý hrabě Verina.
1: Ten, co chce Fieska zabít?
0: Chce? Ne, chlapče. Špatně si poslouchal. On nechce. On musí.
1: A kdo je vlastně ten Verina?
0: Vzácný muž. Muž, který myslel na Janov víc než na sebe. Muž, pro kterého blaho státu mělo větší cenu než jeho vlastní štěstí. Takových mužů je málo. Moc málo.
1: Proč?
0: Protože něco takového dokázat je to nejtěžší v životě.
1: A proč pak jste najednou tak zesmutněl, dědečku?
0: Na to jednou přijdeš sám. Ale kde jsme to skončili?
1: Fiesko je rozhodnut.
0: A pozor, přichází Fieskova žena, krásná Leonora.
2: Přišla jsem, pane, obtěžovat vás bezvýznamnou prosbou. Abyste se mnou ztratil několik okamžiků. 7 měsíců jsem se oddávala bláhovému snu, že jsem vaší ženou. Sen se rozplynul. Bolí mě z toho hlava. Budu si muset znovu připomenout všechno štěstí nevinného dětství, abych vyléčila duši z toho tak živého přeludu. Dovolíte mi proto, abych se vrátila ke své matce?
3: Co to má znamenat?
2: Mé srdce je taková slabá, křehká věc. S tou musíte mít soucit. I nejletnější vzpomínky na ten sen by mohly uškodit mé choré fantazii. Proto také vracím poslední zbylé zástavy lásky jejich právoplatnému majiteli. Zde prosím je vše, co jsem od vás kdy dostala.
3: Leonora.
2: Nezasloužila jsem si být vaší ženou. Ale když už jsem se jí stala, zasloužila bych si trochu úcty. Jak teď syčí pomlouvačné jazyky. Jak mě okukují janovské slečinky, prstem si na mě ukazují. Na ulicích se mi posmívají.
3: Proboha, co je to za výstup?
2: Obětována záletnici. No, jen se na mě podívejte. Rozdrásat srdce slabé ženy. Je to snad důstojné silného muže.
3: Moje Leonoro. Blázinku. Tak už dost.
2: Řekl jsi blázinku. Měla bych tě nenávidět. Zatím se hladově vrám na trobečky tvé něj.
3: Leonoro, splň mi malou nepatrnou prosbu. Dej mi 2 dny. Mám plán. A potřebuji na jeho uskutečnění 2 dny. Neptej se mě na nic a neodsuzuj mě. Dokud Janov nezestárne o 2 dny.

0: Přečtěte si tenhle dopis, pane. Podařilo se mi ho zachytit u Tomášské brány v poslední chvíli.
1: Janetinův vlastnoruční podpis.
0: Ano, ten kousek papíru má cenu zlata, ale já se spokojím i se stříbrem.
1: Chytej, máš ho mít. Ten Lotr se chystá zabít mě a 9 dalších senátorů.
0: Ano, a to prosím zítra v den volby dožete.
1: Rychle, mouřenine. Svolej ostatní, musíme získat náskok.
0: Počkejte, pane, to není všechno. 2000 vašich mužů jsem poschovával v klášterech.
1: Výborně. Do této chvíle jsem ten obrovský balvan postrkoval sám. Bez pomoci. A teď, těsně před cílem, že bys mě zahanbil ty, největší dareba.
0: A to prosím ještě nevíte, že tady mám pro vás lístek od hraběnky Julie. A tady ty prášky, že mi dala, abych každý den namíchal jeden vaší ženě do čokolády.
1: Co to říkáš? Zešílel jsi?
0: Mám je dát vypít vaší ženě v čokoládě. Tak to nařídila Dona Julie.
1: Je možné, aby se v duši ženy zrodil tak ďábelský plán. Slib, že o tom budeš mlčet.
0: Mlčet mohu, zaplatila mi předem.
1: Teď zvoláš všechny členy spiknutí.
0: Ten rozkaz jsem předpokládal a trochu jsem vás předešel. Slyšíte kroky? To jsou oni.
1: Buď vítán každý, kdo smýšlí jako včera. Posaďte se.
2: Nerad sedím, když myslím na převrat.
3: Vyzval si nás, abychom přemýšleli, jak zavraždit tyrana. Ptej se.
1: Nejprve jednu otázku. Kdo má padnout?
2: Tyrani.
1: A kdo je větší tyran? Ten, kdo chce svrhnout svobodu, nebo ten, kdo má moc? Co myslíš, Verino?
3: Prvního nenávidím, druhého se bojím. Ať padne Andrea Doria.
2: Ten mírný, laskavý stařec.
1: Strašná je laskavost toho starce. Ve srovnání s ní je Janetinova vzpupnost směšná. Ano, ať padne Andrea Doria. Je tedy zlomena hůl nad strýcem i nad synovcem. Je rozhodnuto kdo? Zbývá jak? Mluv, Verino.
3: Čestné srdce musí mít i čestné čelo. Meč v ruce je znakem hrdiny. Můj návrh je, abychom vydali veřejnou výzvu k povstání, abychom vybídli janovské vlastence k boji a pomstě.
2: Ozbrojenou mocí si tak vynutíme přízeň štěstěny. To je čestný návrh a já se k němu připojuji.
1: Já také. Tedy povstání. A to ještě dnes v noci. Mouřenine, všechny, co jsou napsáni na této listině, pozveš, aby přišli dnes v noci sem. Já jim pak oznámím právě včas, že napsání prince Janetina měli být zítra o hlavu kratší. Uvidíme, co to s nimi udělá. Až to vyřídíš, nebudu tě už déle v Janově zdržovat. Tohle bude tvá poslední práce. Tady jsou peníze. A zbohem.
4: Ne, to je přece chyba. Řekněte něco, dědečku, rychle.
5: Chyba, kterou vidí každé malé dítě, jenom ne Fiesko. Ten už je zaslepen svou příští slávou. A je pozdě chtít ho zadržet.
0: Jo, tak zbohem. Podívejme. Bojí se, že bych mohl lecos vyžvanit, až bude vévodou. Počkat, milý hrabě. Takhle se s mouřeninem nejedná. A s tím vévodstvím si to ještě rozmyslíme. Teď je Doriova hlava v mojí moci. Když ho nebudu varovat, je po něm. Když půjdu a udám Fieskovo spiknutí, zachráním janovskému vévodovi život i vévodství. A on se mi nemůže odměnit ničím menším, než že mi nacpe tenhle klobouk zlatem. Tak tedy s Bohem, hrabě Fiesko.
4: Já se bojím, dědečku.
5: Čeho zas?
4: Dnešní noci.
6: Chystá se bouřka, milá sestro, zavři si okna.
7: Janetino, neviděl jsi Fieska?
6: Bohužel. A moc mě to mrzí. Kam jdeš, Julie?
7: Za ním.
6: Nikam nechoď, bude bouřka.
7: Já se bouřky nebojím.
8: Vzkázal jste pro mě, pane?
6: Lomelino, na zítřek je všechno připraveno.
8: Všechno? Fiesco bude zítra ráno nalezen na svém lůžku mrtev a dalších 9 senátorů. Jak jste si přál?
6: Musíš zadržet Julii. Nechci, aby se nám připletla do cesty. Až bude po všem, pak jí to vysvětlím. Naštěstí jí vládne cti žádost a ta bude naší spojenkyní.
9: Zařenčení zbraní, Fiesco. Rozlehá se to po celém paláci.
10: Blíží se bouřka.
11: Leonoro, běž spát. Zítra tě probudím jako vévodkyni.
9: Nevěř těm zbouřencům, Fiesco. Chytří, kteří tě podněcují, se tě bojí. A hloupí, co tě zbožňují, ti nepomohou.
11: Největší neštěstí je v malomyslnosti. Velikost si žádá oběti.
9: Velikost? Ach, bože. Jak budu nešťastná, když to dopadne špatně. A ještě nešťastnější, když se to podaří. Fiesco bude ztracen, když se nestane vévodou. A když já obejmu vévodu, ztratím manžela.
11: Co tu říkáš, Leonoro?
9: Srdce člověka je příliš těsné pro dva všemohoucí bohy. Láska má slzy a dovede slzy chápat. Vládychtivost má pohled z oceli, v tom se nikdy nezaperlí cit. Láska se spokojuje jen s jedním dobrem a nestojí o celý ostatní svět. Vládychtivost hladoví, i když se zmocní všeho kolem sebe. Vládychtivost rozbíjí svět a mění jej v žalář řinčící okovy. Zatímco láska dokáže i na poušti vykouzlit ráj.
11: Přestaň, Leonoro.

0: Jsme tady, Fiesko.
1: Buďte vítáni, přezácní hosté. Hotovo?
0: Všechno je v pořádku.
1: A u vás?
2: Naprostý klid.
1: Dovolil jsem si vás pozvat, Janované, abych vám sdělil svůj názor. Chceme-li zachránit Janov, nesmíme ztrácet čas. Za jakým účelem, podle vašeho mínění, kotví v našem přístavu 20 galér? Jaký smysl mají spojenecké smlouvy, které Doriové uzavřeli? Jaké poslání mají cizí spojenecké síly, které vtáhly do srdce Janova? Teď už pouhým reptáním a kletbami nic nezmůžeme. Chceme-li vše zachránit, musíme se všeho odvážit. Zakořeněná choroba vyžaduje smělé léčení. Vyzývám každého z vás, abyste hájili věc Janova proti jeho utlačovatelům. Jsem připraven vás vést.
3: Za svobodu Janova.
0: Ať žije Janov.
3: Ať žije Fiesko.
4: Rychle, otevřete!
1: Co se děje?
4: Utečte. Zachraň se, kdo můžeš. Jsme prozrazeni.
1: Cože?
4: Mouřenín, ten zrádce, měl slyšení u vévody a jeho první slovo bylo spiknutí. Fieskovo spiknutí.
1: Kdo je tam?
5: Posel od vévody.
1: Co si přejete?
5: Přináším vám od vévody přání dobrého večera a přivádím vám v poutech vašeho mouřenína. Vedl potupné řeči. A tady vévoda posílá list.
1: Že děkuji. Vyřiď vévodovi mé poručení.
0: Co je v tom listě?
1: Je po nebezpečí. Ale i po spiknutí.
0: Jak to? Jsou snad Doriové mrtví?
1: Ví Bůh, že jsem byl připraven na veškerou vojenskou moc republiky, ale na to ale ne. Tomu čelit nedokážu. Ten slabý stařec poráží třemi řádky mé 2000 mužů ve zbrani. Je konec, přátelé.
0: Dejte mi ten list, Fiesko.
3: Čtěte, Verino.
0: Zdá se, hrabě Fiesko, že máte stejný osud jako já. Splácejí nevděkem vaše dobrodiní. Tento mouřenín mě varuje před jakýmsi spiknutím. Posílám vám ho tímto naspět spoutaného a budu dnes v noci spát nestřežen. Váš Andrea Doria, vévoda Janovský.
1: Aby mě Doria přemohl velkomyslností? To ne, to nikdy. Půjdu k němu a všechno mu přiznám.
0: Zešílel jsi, Fiesko? Je snad to, co jsme připravili, nějaké darebáctví? Co pak tu nejde o vlast? Nebo se snad chtěl pomstít Andreovi a ne tyranovi? Stůj, nebo tě zatknu jako velezrádce.
3: Rozmyslel jste si snad, co je vaší povinností.
4: A co jste nám slíbil?
0: Je ti přednější ješitnost.
6: Přišla hraběnka Juli a dožaduje se vaší přítomnosti.
1: Máte pravdu, přátelé. Odpusťte mi tu chvilku slabosti. Řekněte hraběnce Julii, že hned přijdu.
3: Ne,
1: počkejte. Zamkněte za ní všechny dveře. Od této chvíle je mou zajatkyní. Než bude rozhodnut osud republiky. Nechte ji čekat bez vysvětlení. Však se dočká. Až zítra už jako vévoda jí sdělím, jakou komedii jsem s ní sehrál. A nechám vévodkyni Leonoru, aby rozhodla o jejím osudu.
7: Přiznej si, Fiesko, o povážlivý klam. To není nouze tvé vlasti. Není to slitování nad trpícími spoluobčany. To vlády chtivost ozbrojila tvoj paži. To po purpuru napřahuješ chtivou ruku. Chceš svrhnout tyrana jen proto, aby upráznil místo ještě mocnějšímu. Tobě.
8: S kým to mluvíte, dědečku?
7: Se svými myšlenkami, chlapče.
1: Ještě je čas. Ještě mohu obrátit. Na můj pokyn

0: armáda vzbouřenců zbraně. A vzedmuté vlny vzpoury se opět vrátí do břehu zákona. Všude je klid. Janov spí ve sladkém, bezstarostném pokoji. Netuší bouři, ke které nad ním hromadím těžká černá mračina. Ještě mohu obrátit. Leonoro, kde jsi? Proč jsem tě jen poslal spát?
1: Jménu Boha a naše spravedlivé věci!
2: A je to tady. Teď už to nikdo nezastaví.
3: Vidíte to světlo, dědečku?
2: Dej mi ruku a pojď, chlapče.
3: Ne, já tu chci zůstat. Podívejte.
2: Rychle.
1: Charentino je mrtvé!
4: Tyranio mrtvé!
5: To máš na pravendačně!
4: Janov je svobodný!
6: Kdybys jako vévoda chtěl spočinout na mých prsou, kdybych se ti já chtěla vrhnout do náruče, najednou by se ti zdálo, že slyšíš za dveřmi plíživé kroky vraha a strach by tě hnal z jedné místnosti do druhé. Podezíravost, která všechno zveličuje, by nakonec rozrušila i klid našeho domova. A kdybych ti já, Leonora, jednou přinesla osvěžující nápoj, vyrazil bys mi pohár z ruky. A v projevu něžné lásky viděl bys úklad, chystající ti jet.
7: Janované, podejte mi znaky vévodské moci a rozezvučte své nástroje, ať hudba a veselí korunují dnešní noc. Přistihli jsme mouřenína, jak chtěl hodit hořící doutnák do chrámu svatého Lorenza.
8: Když jsi mě zradil a vévoda Doria mi tě poslal v poutech, pustil jsem tě. Tvá zrada se týkala jen mě. Ale za žhářství je oprátka. Odveďte ho a povězte proti kostelu.
9: To se mi moc nezamlouvá. Nedalo by se něco usmlouvat.
8: Vykonejte rozkaz.
6: Fiesko, hraješ vysokou hru. Kdyby připadlo bilion výher na jedinou prohru, mohl bys být tak opovážlivý, aby se spustil do hry v kostky se samotným Bohem? Ne, můj choti. Když leží na stole všechno, je každé vržení kostek rouhání. Vidím, jak můj manžel klesá zasažen smrtelnými ranami. Vidím, jak mi němí nosiči přinášejí tvoji rozbodanou mrtvolu. O můj choť. Neukazuj se Janovanům. Nedej se od nich zbožňovat.
1: Nový janovský vévoda!
9: Jsem tu ještě já, Fiesko. Za tu krátkou dobu, co jsme se neviděli, stal jsem se vévodou. A co by vévoda? Objímám tě, příteli Verino, stejně horoucně jako dřív.
2: Tím hůř, Fiesko, že já musím na tvou vřelost odpovědět chladem. Pohled na tento tvůj nový majestát padá mezi mne a tebe jako ostrý nůž. Fieskovi odedávna náleželo celé moje srdce. Teď si dobil Janov a já beru naspět své vlastnictví.
9: Verina, šlape po mém přátelství.
2: Pryč s přátelstvím. Říkám ti přece, že už tě nemám rád. Přísahám ti, že tě nenávidím. Nenávidím tě jako lstivého ďábelského hada, který zavinil první prohřešek proti stvoření světa a pro něhož svět už šesté tisíciletí krvácí. Nemluvím k tobě, Fiesko, jako poddaný k pánovi, ani jako přítel k příteli. Mluvím k tobě jako člověk k člověku. Provinil ses proti Bohu, že ses ke svému zlotřilému činu dal dovést cnosti a že si janovské vlastence snížil na pochopí svého lupičství. Velké provinění se odměřuje na dvojitých zlatých váhách lidských hříchů, ale ty si pokoušel nebe. Nad tebou vyřkne Ortel poslední soud.
9: Zapomínáš, s kým mluvíš? Že tamhle jsou připraveny strašlivé prostředky mé panovnické moci? Že se tu shromáždil celý Janov, aby vložil do mých rukou právo nad životem a smrtí?
2: jediná minuta může rozhodnout o osudu celého světa a pro Janov, že by už nebylo záchrany. Ale ještě jednou mě obejmi, Fiesko, než nás ta strašlivá propast rozdělí na věky. Ano, cítím tvé srdce a vím, že naše obě teď bijí jediným tepem. Fiesko, zůstane po tobě v mém srdci prázdnota, kterou celé lidské pokolení nedokáže vyplnit.
0: Buď mým přítelem.
2: Neber na sebe ten ohavný purpur a budu jím. Jsem voják, nevím, co je to plachat. To jsou mé první slzy, Fiesko. Neber si ten purpur.
0: Ne, to nedráždí mě.
2: I kdybych nepoklekal před smrtelníkem, i kdyby mi za to nabízeli všechny koruny světa, Fiesko, poprvé v životě poklekám. Fiesko, neber si ten purpur.
7: Úžasneš, Verino. Jak znamenitě mi bude slušet.
2: Bude! Ale na marách.
6: Fiesko.
2: No.
6: Fiesko.
2: Byl to můj nejdražší přítel. Můj bratr. Největší muž své doby. Ale nade všechno je mi moje vlast. Jeho krev, ať padne na mou hlavu, Janované. Suďte mě jako vraha. Zde na zemi je má přestracena, ale před tváří věčnosti jsem zvítězil.

0: chlapče, ty spíš? Byl to těžký den, viď?
1: A jak to dopadlo, dědečku?
0: Spravedlivě. A víš, co to znamená? Dřív, než skutečně usneš, přečtu ti ještě kousek z té moudré knihy. Dobře poslouchej. Různé formy vlády vznikaly mezi lidmi náhodně. Lidé na počátku světa, když jich bylo ještě málo, žili rozptýlení jako divá zvěř. Když se jejich pokolení začalo rozmnožovat, spojili se do větších celků. Aby se mohli lépe bránit, zhlíželi s úctou na silnějšího a statečnějšího a nakonec ho učinili hlavou svého společenství a zavázali se mu poslušností. Odtamtud pramení poznání dobra a zla, šlechetnosti a podlosti. Viděli, že ten, kdo ublížil svému dobrodinci, vyvolal na jedné straně nenávist a na druhé straně soucit. Sami trestali nevděčné a uctívali vděčné. Uvědomovali si totiž, že je mohou postihnout stejné projevy nevole, proto se rozhodli bránit tomuto zlu. Zavedli tedy zákony a ustanovili tresty pro ty, kteří budou protizákonně jednat. A tady je původ pojmu spravedlnost.
2: Společně jsme, přátelé, poslouchali hru Lucie Bělohradské a Jana Uhryna Spiknutí. Hru na motivy Schillerova dramatu Fiesko přeložil Walter Feldstein, hudbu složil a řídil Lubor Šonka, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Radim Vašinka, Ondra Dudek, Miloslav Mejzlík, Pavel Rýmský, Karel Hřmánek, Ilja Prachař, Jiří Švarc, Otakar Brousek, Petr Oliva, Dana Batulková, Jitka Sedláčková a další. Technická spolupráce, zvuk Jan Neskusil, záznam a střih Jana Fischerová, hudební a zvuková spolupráce Petr Šplíchal, asistentka režie Lída Čáslavská. Příběh natočil v roce 1991 režisér Jan Uhryn.
3: Dej své čelo políbit. Teď, kdy musím odejít, slyš, co toužím vyslovit. Nemýlíš se, každý den prožil jsem v sen pohřížen. Když naděje odlétla v nočních tmách či za světla, snil-li jsem či žil svůj klam, je snad proto míň ta tam? Vše, co je či zdá se jen, není víc než ve snu sen. Stojím kolem bouře řve, na břehu jejíž příboje rve, v dlani svírám zajatá zrnka písku ze zlata. Hrst. Však ztratí se jak stín mezi prsty do hlubin a já slzím. Slzím s ním. Bože, což je nelze mít, pevně je uchopit. Bože, což v zlých příbojích neuchráním jedno z nich. Vše, co je, či zdá se jen, v skutku je než ve snu sen.
4: Říkala mu Milost pane.
5: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
4: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů, ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
5: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
5: Blažena, 35letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. V Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč? Divívala se Švadlena. Já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně. To je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni mužti jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štircnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za Otilou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
4: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
5: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
4: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní, ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mě není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala, Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeně ti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic? Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá... Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
5: Lidové noviny 23. 1938.

0: Prosím, posaďte se, Marie.
1: Děkuji.
0: Lorandová nebo Loránová?
1: Lorandová.
0: Já jsem Kern. Doktor Kern. Dáte si trochu kávy, Marie?
1: Ráda. Jak jste se o mě dozvěděl?
0: Jak? Potřebuji asistentku a vy jste medička, že?
1: Právě jsem dostudovala.
0: Já vím. Mohu vám nabídnout dvojnásobek toho, co byste dostala v nemocnici. Výplata bude jednou týdně. K tomu denně, snídaně, oběd. Mám však jednu podmínku.
1: A to?
0: Umíte mlčet?
1: Mlčet?
0: Všechny ženy jsou upovídané. Vy jste navíc hezká žena.
1: Děkuji.
0: A u těch to bývá ještě horší.
1: Ale jak to souvisí s mou prací?
0: Velice. Musíte ovšem, co tady uvidíte a uslyšíte, mlčet jako ryba. Jakékoliv porušení zákazu by pro vás mělo krajně nepříjemné důsledky.
1: Mohu souhlasit, pokud moje práce nebude...
0: V rozporu se zákonem? Můžete být naprosto klidná. Ostatně veškerou odpovědnost nesu já. Nervy máte v pořádku?
1: Myslím, že ano.
0: Dobře, zkusím to s vámi. Přece si nenechám utéct tak hezkou asistentku. Pojďte, ukážu vám vaše pracoviště.
1: To je strašné. Lidská hlava.
0: Ano, ovšem.
1: Je živá. Dívá se a mrká jako živá.
0: Proč myslíte, že bych ji tu jinak měl?
1: Řekněte mi, doktore, to je hlava...
0: Profesora Dovela? Ano. Hlava mého váženého zesnulého kolegy, kterou jsem vrátil k životu. Bohužel prozatím jsem dokázal vzkřísit jenom hlavu.
1: Jak jste mohl udělat něco takového?
0: Profesor Dovel trpěl nevyléčitelnou chorobou. Celý život zasvětil vědě. Proč by vědě nemohla prokázat službu i jeho smrt?
1: Kdyby věděl, co se s ním chystáte provést.
0: Co je na tom špatného? Dosud se lidé smrti báli. Což pak z mrtvých vstání není odvěkým snem lidstva?
1: Osobně bych dala přednost smrti.
0: Pravdou je, že oživlému to působí jisté potíže. Profesorovi by bylo například nepříjemné vystoupit na veřejnosti v této, řekněme, neúplné podobě. Proto také pokus tajíme.
1: Řekl jste tajíme?
0: Ano, já a profesor. Je to jeho přání.
1: A jak vám profesor Dovel, totiž jeho hlava, sdělila toto přání? Může snad mluvit?
0: Slyší. Chápe a odpovídá mimikou tváře. Přijímáte tedy můj návrh?
1: To, co jsem viděla, poněkud mění okolnosti, ale... Přijímám.
0: Výborně. Ovšem pamatujte si. Mlčet a zase mlčet.
2: No tak, Arture, vzpamatuj se. Podívej, kolik je tady krásných holek. Co pak tě nezajímá?
3: Armande, se mnou dneska nic nebude. Pořád myslím na svého otce. Jak to, že mi nepřišla ani zpráva o jeho úmrtí?
2: Třeba na tebe nesehnali spojení.
3: A to se mi nezdá. Sice jsme se nerozešli v nejlepším. Otec byl proti mýmu studiu v Londýně, jestli si pamatuješ, ale občas jsem mu napsal, takže...
2: Mám nápad. Spalíme se a poletíme.
3: Do Paříže.
2: Jasně. Přece nenechám nejlepšího kamaráda ve štychu. A vyřídíme hned dvě věci najednou. Za prvé zjistíme, jak to bylo s tvým otcem. A konečně ti představím Angeliku. Uvidíš, že nás přivede na jiný myšlenky.

0: Ještě uklidím zkumavky a už se budu věnovat vám, profesore. Člověk si celý den ani nemá s kým popovídat, nakonec začnu trpět samomluvou. Tak, jdeme na to. Přičísnu vám vlasy. Sakra.
1: Konečně.
0: Co to bylo?
1: To jsem já, Marie.
0: Profesore Dovele, vy můžete mluvit?
1: Ano. Stačí otočit zpátky kohoutkem ventilu, na který vám spadly nástroje, a budu zase němý.
0: O tom se Kern nezmínil.
1: Neřekl vám spoustu dalších věcí.
0: Můžu se na něco zeptat, profesore?
1: Pokud budu mít sílu, ptejte se.
0: Je pravda, že jste zemřel na nevyléčitelnou chorobu a své tělo věnoval na vědecké účely?
1: Ten se mě na nic neptal. Pracovali jsme spolu na oživování orgánů. U zvířat se nám to celkem dařilo. Ale nikdy bych nesouhlasil s pokusy na lidech. Asi jsem podcenil jeho schopnosti.
0: Jak jsem Kerna poznala, nerad se o úspěch s někým dělí.
1: Je ambiciózní, to ano, ale... Už dlouho jsem zápasil s astmatem. Tenkrát jsem měl zvlášť silný záchvat. Kern byl u toho. Dal mi adrenalinovou injekci. Možná, že dávka byla příliš velká. Možná se už astma nedalo porazit.
0: A potom?
1: Asfixie. Nedostatečnost dýchání. Krátká agonie a smrt, která pro mě znamenala jen ztrátu vědomí.
0: To je strašné. Třeba vás mohl zachránit, kdyby...
1: V medicíně žádné, kdyby neplatí, Marie.
0: Povězte mi, profesore, na čem pracuje Kern, když tu nejsem?
1: Pokračujeme ve vědecké práci.
0: Společně.
1: Přispívá mě radami, pochopitelně.
0: Víte, že všechny objevy uveřejňuje pod svým jménem?
1: Tušil jsem to.
0: Ale to je skandál.
1: Tiše. Kde jsem Kern? Rychle zavřete kohout se vzduchem.
2: Všechno v pořádku, Marie?
0: Samozřejmě.
2: Nevypadáte dobře?
0: To nic. Jen bych si potřebovala trochu odpočinout a nadýchat se čerstvého vzduchu.
2: Tak na to teď zapomeňte. Podívejte, co jsem získal.
0: Mrtvola. K čemu nám bude?
2: Je na čase zveřejnit náš objev. Potřebuji ještě jednu hlavu, kterou předvedu vědecké společnosti. Profesora pochopitelně ukázat nemohu.
0: Kde jste vzal tuhle?
2: Zabila ji zbloudělá střela při hádce nějakých opilců. Byla na místě mrtva. Přímo do srdce. Vidíte? Kdyby člověk chtěl, tak se netrefí.
0: A co profesor Dovel? Zůstane tu?
2: Ne. Odvezte ho do vedlejší místnosti a rychle připravte nástroje.

0: Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Za pár minut přistaneme v Paříži.
1: Tak jsem zvědav, co se tady za naší nepřítomnosti změnilo. Vítej zpátky ve vlasti.
2: Díky. Armande. Sice jsem si návrat představoval jinak, ale budiš.
1: Hlavou vzhůru, příteli. Kam vyrazíme nejdřív?
2: No, asi se někde ubytujeme, ne? Nebo chceš běhat po Paříži s tou hroznou bagáží?
1: Máš pravdu, ještě by nám ty kufry překážely v rozletu. Tušíš, kde otec pracoval?
2: Bohužel ne. Vždycky svou laboratoř tajil a krom toho nemluvil jsem s ním několik let.
1: No nic, však si nějak poradíme.

0: Tak, hotovo. No tak, Marie, oživte ji. Otevřete všechny ventily.
1: I tenhle?
0: Vždyť je tam jen stlačený vzduch. No tak, nebojte se. U profesorovy hlavy však vzdušní ventil neotvírejte. Má porušené hlasivky a prostě vám to jednou provždy zakazují. Tak tedy, tam tadada, začněte.
1: Krevní oběh obnoven. Zřítelnice zprůzračnily. Oční víčka se pohnula.
0: Žije.
1: Ano.
0: Žije. Zesil teplotu vzduchu.
2: Kde to jsem?
0: V nemocnici, má drahá.
2: V nemocnici?
0: Ano, stala jste se obětí zločinu.
2: Ne. Kde mám nohy? Ruce, tělo. Moje tělo. Moje ubohý tělo.
1: Tiše.
2: Co jste to se mnou udělali? Zachraňte mě úplně, nebo mě radši zapte.
1: Klid.
2: Krucinál, bez těla žít nemůžu.
1: Uklidněte se, prosím.
2: Kdo jste?
1: Jmenuji se Marie a tohle je doktor Kern.
2: Si myslíte, že jste mi vrátili život? Jsem hloupá ženská. Ale je mi jasný, že hlava bez těla žít nemůže. Co jste udělali? Zázrak nebo nějaký potvůr?
0: Ani jedno, je to úspěch vědy. A můj.
2: Když ta vaše věda dokáže takovýhle věci, musí umět i jiný. Dejte mi zpátky moje tělo.
0: To bohužel nejde.
2: Proč?
0: Je natolik poničené, že to nepřichází v úvahu.
2: Ženská bez těla. To je horší než mužský bez hlavy.
0: Zkusíme pro vás něco udělat. Jak se jmenujete?
2: Viktorie. Slečna Viktorie.
0: Jak příznačné jméno pro můj plán. Ovšem, s tou slečnou zastávajících okolností asi nic neuděláme.
2: Ráda bych se na sebe podívala.
1: Jste si tím opravdu jistá?
0: Zrcátko, Maria.
1: No, tak prosím.
2: Ježišmarja, to je hrozný. Můžu vás poprosit, abyste mi upravila vlasy?
1: Jistě.
2: Sama jaksi nemám čím.
0: Jak se cítíte, Viktorie?
2: Bídně, doktore. Nejhorší na tom je, že mě těsně bolí tělo, který nemá. Musíte mi sehnat jiný.
3: Říkáte, Marie, že se mu podařilo uživit další hlavu.
1: A co víc, hlava slečny Viktorie si přeje nové tělo a Kern se jí ho podle všeho chystá dát.
3: Blázen jeden. Strašně riskuje.
1: Prosím vás, profesore, přestaňte mu v těch šílenostech pomáhat.
3: To je těžké. Jednou už jsem spolupráci odmítl. Nedovedete si představit, co jsem potom zkusil.
1: Co vám provedl?
3: Přišel večer ke mně s elektrickým přístrojem. Přiložil elektrody k mým spánkům. A ještě než pustil proud, řekl...
0: Drahý kolego, víte dobře, že jste zcela v mých rukou. Oba jsme vědeční pracovníci a můžeme se domluvit. Vím, že se vám nežije lehce, ale potřebuji vás a vy nejste schopen přede mnou utéci. Není lepší skoncovat celou záležitost s mírem?
3: Nesouhlasně jsem pohnul obočím. Ne.
0: Působíte mi velikou lítost. Nechcete cigaretu? Vím, že z ní nemůžete mít ten pravý požitek, ale přesto...
3: Vydal spoustra dvě cigarety. Jednu si zapálil a druhou strčil do úst mě. S odporem jsem ji vyplivl.
0: Ale, pane kolego, nutíte mě k násilí.
3: A zapnul proud. Jakoby mi pronikal do mozku nebo zes.
0: Jak se cítíte? Bolí vás hlava? Třeba byste ji chtěl zbavit té bolesti. Stačí k tomu jen, že ne, to je mi líto. V tom případě budu muset prout zesílit.
3: Měl jsem pocit, že se mi hlava vznítí. Byla to nesnesitelná muka. Kern kouřil, pouštěl mi dým do obličeje a opékal mou hlavu v pomalém ohni. Teprve tehdy jsem si plně uvědomil, že jsem definitivně připraven i o to poslední lidské východisko. Vzít sám sobě život.
1: Takže jste nakonec souhlasil.
3: Ta bolest už se nedala vydržet. Dal jsem mu znamení a on vše skončil. Od té doby opět spolupracujeme.
1: Chová se hůř než nějaká stvůra.
4: Marie, buďte tak laskavá a poškrábejte mě na nose.
1: Jistě.
4: Trochu víš.
1: Tak?
4: O, děkuju.
1: Prosím.
4: Tahle bezmoc je příšerná.
0: Dobrý den, milé dámy. Jak se vede?
4: Poslyšte, doktore, takhle to dál nejde. Musíte mi přidělat nějaký tělo.
0: Už se na tom pracuje, slečna.
4: Ale já nechci ledajaký tělo. Mělo by být krásně tvarovaný. S dlouhýma nohama, abych zas mohla udivovat svým tancem.
0: Promiňte, Viktorie, ale my si tady s Marií potřebujeme o něčem promluvit a nechci, aby nás někdo rušil. Tak, ještě vatu do uši.
1: Co to má znamenat, doktore?
0: Nic, jen klid. Posaďte se.
1: Proč?
0: Tak sakra, sedněte si! Mluvila jste s profesorem? Otevřela jste vzdušní ventil u jeho hlavy?
1: Ne, já...
0: Nezatěžujte si svědomí hříchem. Mluvila jste s hlavou profesora Dovela. Vím to! Nezapírejte! Zajímá mě, o čem?
1: O všem.
0: Myslel jsem si to. A co chcete dělat? Předat podle vás krvelačného netvora Kerna soudu? Očernit jeho jméno? Dovel vás o to žádal?
1: Ne. Ujišťuji vás, že profesor vůbec nemyslí na pomstu. Dokonce mě od toho zrazoval.
0: Výborně. Takže jste mě chtěla udat a nebýt hlavy profesora Dovela, už bych možná seděl v žaláři. Nemůže-li dobro zvítězit, nech ti alespoň zlo potrestáno. Tak končí všechny mravoličné romány, které jste četla.
1: Budete se jednou smažit v pekle.
0: Račte vědět, vy naivní stvoření, že svět není jen černý nebo bílý. A teď mě dobře poslouchejte. Víte, že vás oba mohu doslova obrátit v prach a popel. Živá duše se o tom nedozví.
1: Ano, uvědomuji si, čeho jste schopen.
0: To je dobře. Věřte, že nestačíte cokoliv podniknout, budete svědkem definitivní Dovelovy smrti. Připravím jeho hlavu o život a jen tak náhodou mi například spadne do chemického roztoku. Jděte si pak vykřikovat do celého světa, že jste u mě viděla živou hlavu profesora Dovela. Nikdo vám to neuvěří. Je vám to jasné?
1: Ano.
0: Tak jdeme.
1: Kam? Nechte mě!
0: Kdo ví, třeba i vy náhodou někam spadnete.
1: Přijďte mě, doktore! Profesora nesmíte zabít. Neudám vás. Přísahám, že vás neudám.
5: Armande, jsem ti vděčný, že jsi jel do Paříže se mnou. Sám bych se tu po tolika letech asi ztratil.
6: Co bych pro kamaráda neudělal? Číšníku, ještě láhev šampaňského.
5: Nemyslíš, že už to trochu přeháníme? Už jsme prolezli nejmín 20 barů a hospod, ale kde otec pracoval, jsme nezjistili.
6: Podívej, Arture, teď už nám profesor Dovel neuteče.
5: Armande.
6: Promiň. A vůbec, tohle je ten bar, o kterém jsem ti vyprávěl v Londýně. Tady zpívá má dávná láska Angelika Gajola.
7: Tak prosím, tady je ta lahvinka.
5: Díky, to je dobrý.
7: O, služebníček, pánové.
6: Počkej, číšníku. Vystupuje dneska Angelika?
7: Vy asi nejste zdejší.
6: Nedávno jsme přijeli na pár dní z Londýna.
7: Angelika už není.
6: Jak není?
7: Stala se obětí železničního neštěstí, tedy asi.
6: Asi? Jak tomu mám rozumět?
7: Podle svědků jela ve vlaku, který měl nehodu, ale její tělo se nenašlo. Co bude s tím vínem? Promiňte, pánové, mám práci.
6: Pane bože, Angeliko.
5: Znal jsi dobře, Armande?
6: Moje první láska byla úžasná. Dodnes vidím před sebou její obličej, postavu. A na ten hlas, Arture, na ten se nedá zapomenout.
1: Kde jste vzal další tělo?
6: O to se nestarejte a pospěšte si, Marie. Musíme vše zvládnout co nejrychleji. Chyťte ji za nohy.
1: Chudák holka, je ještě hodně mladá.
6: Byla. Otočte teď stolek s hlavou slečny Viktorie a otevřte vzduchový ventil. Dobrý den, Viktorie. Konečně jsem vám opatřil tělo. Líbí se vám?
4: Takový jsem ani sama neměla. A má tetování na rameni, to mají mužský rádi.
6: Můžeme tedy začít?
4: Moment. Komu patřilo?
6: Je to důležité?
4: Jistě.
6: Podle dokladů, které měla u sebe, je to nějaká Angelika Gajová. Spokojená?
4: Já nevím. Bojím se. Nemyslela jsem, že je to tak příšerný.
6: Nemusíte mít strach. Všechno proběhne v naprostém pořádku.
4: Já si to ještě rozmyslím.
6: Marie, zavřete vzduchový ventil a do výživného roztoku ji přidejte hedonal.
1: Nemůžeme provést operaci proti její vůli.
6: Teď není čas na dohadování. Uvidíte, že nám ještě poděkuje.
4: Co to děláte?
1: Ničeho se nebojte, Viktorie.
4: Ale ještě nejsem rozhodnutá. To přece nesmí.
6: Už jste 10 hodin na nohou. Odpočiňte si, Maria.
1: To je v pořádku, ještě mohu pracovat.
6: Od této chvíle přestává být Viktorie jen hlavou bez těla.
1: Myslíte, že jsme se nedopustili žádné chyby?
6: Ani profesor Dovel by to neudělal líp.
1: Zbývá přimět srdce, aby tlouklo. Dýchá.
6: Několik dní musí ležet úplně nehybně.
1: Až promluvíte, nelekněte se, museli jsme vám vyměnit hlasivky.
6: Tak jak se vede našemu novorozenci?
1: Hýbá se. Palec na levé noze se pohnul.
6: Výborně. Odstraňte poslední vrstvu obvazu. Vítejte zpátky, slečno Viktorie.
1: Skutečně mám otevřít vzduchový ventil?
6: Jistě, Marie. Chci vědět, co na můj výtvor řekne věrhlasný profesor Dovel. Dobrý den, profesore.
3: I vám, Kerne. Stalo se něco?
6: No tak, Marie, povězte profesorovi, jaké překvapení jsme připravili.
1: Doktorovi se podařila unikátní operace. Hlava slečny Viktorie, o které jsem vám vyprávěla, má tělo.
3: Cože?
6: Mohu vám ji předvést, profesore?
3: Samozřejmě.
6: Viktorie, pojďte dovnitř.
8: Nevím, čím to je. Některý pohyby mi jdou lehce, ale s některýma si nevím rady.
6: Co jí říkáte, kolego?
3: Nezbývá mi, než vám pogratulovat, Kerne.
8: Podívejte se na ty nohy, Marie. A ta bezva postava. Znamínko na rameni je rozkošný, že?
1: Teď ne. Tady nejste na přehlídce, slečno Viktorie.
8: Tak, pardon.
3: Jak probíhala operace?
6: Nad očekávání hladce. Ani jsem tomu nemohl uvěřit.
3: A současný stav?
6: Bezproblémový.
1: Až na drobnou ranku na chodidle.
6: Ale to je jen maličkost.
3: Nesmíte nic podcenit. Mohlo by dojít k otravě krve.
0: Vím, co mám dělat, nechte si svý rady, profesore.
8: Takže mě pustíte domů? Cítím se báječně.
1: Viktorie, mohlo by se vám přitížit.
8: V takovém případě za váma přijdu.
0: Ne. O tom, co s vámi bude dál, rozhodnu já. Jste úspěch vědy, Viktorie. Můj úspěch. Nezapomínejte, co byste byla beze mne.
8: A do háje.
0: Marie, doprovoďte slečnu do jejího pokoje.
8: Co byste byla beze mě? Co si o sobě myslí, protiva? Nejsem žádná otrokyně. Tady by se člověk nudou ukousal. Mám ráda život. Večírky. Světla. Hudbu. Kytky. Šampáno.
1: Slečno Viktorie, otevřete. Nedělejte hlouposti a otevřete.
0: Ustupte. Sakra, je pryč. To je vaše vina, Marie. Měla jste se o ně postarat.
1: Ujišťuji vás, že s útěkem slečny Viktorie nemám nic společného.
0: Nevěřím vám. Nikomu nevěřím.
8: To snad není možný. Ty jsi živá, Viktorie. My už jsme tě dávno obrečeli.
9: Taky mě pokládali za mrtvou. A dokonce mě odvezli do márnice. Ahoj, Martičko.
8: Ahoj.
9: Naštěstí tam sloužil jeden snaživej studentík. Když mě prohlížel, vzal mě za ruku a nahmatal slabý puls. V tu ránu jsem byla v nemocnici a teď jsem tady.
8: Seš nějaká štíhlejší?
9: To víš, holka, zhubla jsem. Ráno vývar, poledne vývar, k večeři pro změnu zase vývar. Už máš po vystoupení?
8: Jo.
9: Tak pojď, sednem si tadyhle k pianu a já ti všechno povím. Zdrála jsem z nemocnice.
8: Co tě to napadlo, prosím tě?
9: Měla jsem strach, že se ve vývaru utopím. Jo, a taky se bojím, že mě budou hledat. Potřebovala bych přečkat pár dní u tebe.
8: To se ví, ale něco za něco.
9: Peníze nemám.
8: Tak jsem to nemyslela. Zaspíváš mi naši oblíbenou, jo?
9: Myslíš, že to ještě svedu?
8: Určitě.
10: I'm a bit unstable, she said, with a Cheshire

0: like an onion girl.
1: Teda, Viktorie, ty máš po té nehodě hlas jako slavík. Můžeš se tím zpíváním klidně živit.
2: Myslíš? Tak dojdi, prosím tě, pro něco k pití, ať ten hlas ještě vyladíme.
1: Už se řítím, jako obvykle?
2: Přesně tak.
3: Angeliko, je to možný. Už jsem si myslel, že tě nikdy neuvidím.
2: Prosím, jmenuji se Viktorie.
3: Promiňte, asi jsem se spletl. Ale ten váš hlas? Ta postava?
2: Měl byste se jít vyspat, mladý pane.
3: Promiňte, ještě jednou se omlouvám. Ale stejně mi připomínáte Angeliku.
1: Vidím, že písnička zapůsobila. Hned máš nápadníka.
2: Ale ne. Jen si mě s někým splet.

0: a u klavíru vidím sedět a brebentit dvě holky. V tom jedna z nich začala zpívat a já najednou slyšel hlas Angeliky.
1: Něco se ti zdálo.
0: Arture, byl to její hlas. Poznal bych ho mezi tisíci.
1: Vzpamatuj se, je to náhodná podobnost.
0: Ne! V obličeji jí sice podobná není, ale ta postava...
1: Víš co, Armande, dej si studenou sprchu a jdi si lehnout.
0: Ty si myslíš, že jsem cvok, viď? Ale vyslechni mě dokonce.
1: Dobře, ať má dušička pokoj.
0: Dělal jsem kresby a skici Angeliky tolikrát, že znám do detailu její tělo. Představ si, že té dotyčné se v jednu chvíli svezl šál a ona měla na rameni úplně stejné tetování jako Angelika.
1: To není možné, vždyť přece...
0: Zemřela! A já teď potkal oživlou mrtvolu. Jen si vzpomeň, jak jsi mi vyprávěl o pokusech tvého otce. Co ti tenkrát řekl?
1: No, že není daleko doba, kdy bude možné vzkřísit člověka. Ale otec je mrtvý, Armande.
0: Je to tak jistý.
1: Nesnaž se mi namluvit, že otec svou smrt jen předstíral.
0: To nevím.
1: Co chceš dělat?
0: Vyhledám tu ženskou znova.
2: Stalo se něco, o čem bych měla vědět, doktore?
3: Mám pro vás dvě zprávy. Bohužel vám nemohu dát vybrat, kterou chcete slyšet první, protože obě jsou špatné.
2: Neodvážil jste se vztáhnout ruku na profesora Dovela, že ne?
3: I když bych si k tomu jistě našel důvod, tak ne.
2: O jaké zprávy tedy jde?
3: Najal jsem nejlepší soukromé detektivy, aby vypátrali uprchlou slečnu Viktorii. Bohužel, jako by se po ní slehla zem.
2: To není zase tak špatná zpráva. Asi jí nic nechybí, jinak by se určitě vrátila sama. A ta druhá?
3: Věřte mi, Marie, dělám to nerad. Ale nemám na vybranou. Zajistil jsem vám místo u doktora Ravinota.
2: Na psychiatrické klinice. O tomhle oboru vůbec nic nevím.
3: Ne, jako lékařce. Jako pacientce.
2: To ne, to nemůžete.
3: Bude tam o vás výborně postaráno, to vám slibuji. Ravino je můj dobrý přítel.
4: Slečno, haló, slečno.
5: A, to jste vy. Říkala jsem vám, že jste si mě s někým splet.
4: Já vím, ale přesto... Nastupte si. Vidím, že kulháte, odvezu vás domů.
5: Ne, díky, ráda se projdu.
4: Přeci od vás nedostanu koše.
5: Vždyť jste se mi ani nepředstavil.
4: Promiňte, budoucí malíř Armand Laré, toho času student. Mohla byste nastydnout a přijít o ten nádherný hlas?
5: Když jinak nedáte.
4: Kam to bude?
5: Bydlím v ulici Dymén.
4: Nebude vám vadit, když pustím muziku?
5: Naopak. Od jistý doby hudbu zbožňuji.
4: To je náhoda. Jestli si dobře pamatuju, zpívala jste tuhle písničku, když jsme se viděli poprvé. Nepřidáte se.
5: Zkusit to můžu.

0: To je zvláštní.
1: Stalo se něco?
0: Jako bych slyšel hlas jedné dobré známé. Minule jsem to přičítal alkoholu, ale dnes jsem se v tom ujistil. Zemřela chudák při železničním neštěstí a k všeobecnému údivu nebylo její tělo nalezeno. Vaše postava mi až příliš připomíná její.
1: Některý lidi si bejvají podobný.
0: Podobný ano. Ale že by měli i totožné tetování a na stejném místě?
1: Zastavte. Je mi zle, potřebuju na vzduch.
0: Víte, Viktorie, asi jsem se do vás zamiloval.
1: Nesahejte na mě. Ne, ne, na krk, ne!
2: Co je to za hulváta? Sakra, copak si neumíte otevřít?
3: Umíme, ale nemáme čím.
2: Armande, zbláznil ses? Koho to sem neseš?
3: To je Viktorie. Už jsem ti o ní vyprávěl. Pomoz mi s ní do koupelny.
2: Co jsi proved?
3: Nic. Jen jsem řekl, co si myslím.
2: Tak.
3: Nakonec jsem jí poodhalil šál. Podívej.
2: Jizva kolem celého krku.
3: A pak omdlela.

0: Slečno. Slečno, no tak probuďte se.
1: Kde? Kde to jsem?
0: To teď není důležité.
1: A kdo je tohle?
0: Tohle to je Artur, můj kamarád.
2: Nebojte se, nechceme vám ublížit.
0: Ale musíte nám říct pravdu.
1: Já za nic nemůžu. Zabili mě. A potom jsem obživla. Vlastně já ne, jenom moje hlava. Teprve pak mi přidělali tělo. Bylo to hrozný. Doktor Kern.
2: Kern? To jméno už jsem slyšel.
1: A taky slečna Marie. A pak ještě ta hlava.
0: Hlava? Jaká hlava?
1: Hlava profesora Dovela.
2: Pane bože. Ubohý otec.
3: Už jdu, už běžím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý, co si budou přát?
2: Mohl bych mluvit se slečnou Marií?
3: A kdo jste?
2: Jsem její přítel ze studií. Náhodou jedu kolem a...
3: Budu vás muset zklamat, ale slečna není doma.
2: Mohu na ní počkat?
3: To byste se načekal. Má paní je zavřena v ústav.
2: V ústavu? V jakém ústavu?
3: Pojďte dál. Doktor Kern, u kterého ona pracuje, vzkazuje, že to je kousek od Paříže.
2: Kern, ten mizera.
3: Vám taky něco provedl. Má hodná paní kvůli němu zešílila. Když nastoupila u Kerna, začal jí zlobit nerv. Slečna přicházela domů bleda, neměla chuť k jídlu, nemohla spát.
2: A nezmínila se někdy o své práci?
3: Vůbec o ní nemluvila. Ale v noci vykrikovala se spaní, že prý jí honí Kern a pronásleduje nějaký profesor, teda jenom jeho hlava. Pak už nechodila domů vůbec. Poslala dopis, že prý má moc práce. No a potom Kern vzkázal, že se slečna zbláznila.
2: Víc už nevíte?
3: Nikomu to neřeknete?
2: Umím mlčet jako hrob.
3: Kern dál posílá mojí paní gáži, abych přej nestrádala. Za to já musím mlčet.
2: Tak už o tom s nikým nemluvte. A já se postarám, aby se vám paní brzo vrátila.
0: No, to je dost, že se taky ukážeš, Arture.
2: Snad cestu beze mě nenudil. Sehnal jsem důležitý informace.
0: Já mám taky jednu.
2: Jsem s ní.
0: Stalo se neštěstí.
2: Prosím tě, co nás dva může ještě potkat?
0: Viktorie utekla. Stěžovala si na veliké bolesti v noze. Ta noha jí úplně natekla a zmodrala. Chtěl jsem zavolat doktora, ale řekla, že je to zbytečné. Poslala mě do lékárny pro mastičku a když jsem se před chvílí vrátil, našel jsem na stolku jenom tenhle lístek.
2: Odpusťte, Armande, ale nic jiného mi nezbývá. Vracím se ke Kernovi, snad mě postaví na nohy, nehledejte mě.
0: Nemůžu ji tam nechat. Musíme najít Kernův dům.
2: K tomu potřebujeme Marii. A já vím, kde je.
1: Odpusťte, doktore. Asi jsem od vás neměla utíct.
4: Sama jste se potrestala, Viktorie.
1: Já radši si sednu. Strašně mě bolí noha.
4: Tak jste rozkákala.
1: Nemohla by mi to ošetřit slečna Marie?
4: Není tady. Ukažte.
1: Au, to bolí.
4: Ta noha se mi vůbec nelíbí. Máte horečku?
1: Jo, od včerejška. A je mi zlé.
4: Vidíte, kam vede neposlušnost?
1: Co bude s tou nohou, doktore?
4: Obávám se, že vám ji budu muset uříznout.
1: Cože? Uříznout? Udělat ze mě mrzáka?
4: Ovšem, to je ta lepší varianta.
1: A Ta horší? Ne. Ne, to nesmíte, doktore. Vzít mi tělo, to nedovolím.

0: Lidé mohou být šťastní jenom tehdy, když nic, ale vůbec nic netuší.
1: Přestaň tady poletovat jako havran, nebo půjdeš na samotku. Tak jak se vedeme, pacientce?
2: Děkuji, daří se mi dobře, doktore Ravinote.
1: Musíte uznat, Marie, že všechny ty řeči o psychiatrických léčebnách jsou pouhé pomluvy.
2: Možná, nevím.
1: Necítíte se osaměle?
2: Jsem od Kerna na samotu zvyklá.
1: Dobře, nebudu vás zdržovat. Naschledanou, Marie.
2: S Bohem.
0: Na procházce?
2: Co jiného se tady dá dělat?
0: Znám vás. Jste Marie Lorandová.
2: Odkud mě...
0: Služka mi ukázala vaši fotografii.
2: To není možné. Víte, koho mi připomínáte?
0: Tiše. Ošetřovatelé mají uši jako radary.
2: Kdo tady jste?
0: Jsem Arthur Dovell, syn profesora Dovella.
2: Myslela jsem si to.
0: Nejsem šílený, jen se za něj vydávám.
2: Proč jste se nechal zavřít?
0: Abych vás odtud dostal pryč.
3: Viktorie, probuďte se! Proboha, Viktorie, co jste to provedla?
4: Nechtěla být zase jen hlavou bez těla, Kerne.
3: Mlčte, profesore!
4: Je to náš život. Nemáte nálu.
5: Stalo se něco, Rabinote?
6: Myslím, že nám pěkně teče do bot. Ta tvoje asistentka zmizela.
5: Zmizela? Kdy?
6: Dneska v noci. Nechal jsem se napálit jedním chlapíkem. Vydával se za nemocného. Utekali s ní.
5: Počkej, klid. Musíme zachovat klid.
6: Na tvém místě bych tak pohodě nebyl.
5: Proč?
6: Protože ten člověk, se kterým utekla, se jmenuje Arthur Dovell.
5: Profesorův syn.

0: Víte, že vám ta uniforma sluší, Armande?
1: Díky, ale nevěřili byste, jaký je problém sehnat v Paříži policejní stejnokroj.
2: Moc mu nelichoďte, Marie, aby nespichl. Dnešní úspěch závisí především na něm. Vás zná Kern dokonale a můj obličej mu jistě dopodrobna popsal doktor Ravino.
1: Neměj strach, sám nejlíp víš, jak mi na Viktorii záleží.
0: Vidíte tu lampu? Tam zastavte. Nerozmyslel jste si to, Arture. Opravdu chcete vidět otce v tomhle stavu?
2: Nejel jsem z Londýna takovou dálku, abych teď couvnul.
0: Chápu. Pamatujete si, co máte dělat?
1: Jasně. Hlavně mě uvnitř nenechávejte dlouho samotného.
2: Neboj.
0: Tak zlomte vás. Pojďte, Arture, tamhle se schováme.
1: Policie, otevřete. Otevřete, doktore Kerne.
3: Stalo se něco, strážníku?
1: Nerad ruším, ale přišlo na vás udání.
3: Na mě?
1: Jenom si zběžně proběhnu interiér. Rutinní záležitost, musíte mě pochopit.
3: Jistě, jistě. Jste tady sám?
1: Na takovou maličkost přece nepotřebujeme zásahovku.
3: Tak pojďte dál.
4: Můžete mi prozradit, z čeho jsem obviněn?
1: Z takové hlouposti. Z vraždy profesora Dovela.
4: Cože?
1: Ano. Dokonce prý tu máte i hlavu vašeho bývalého kolegy.
4: Ale to je přece nesmysl. Snad byste nevěřil takovým báchorkám.
1: Jistě, nejsem přece blázen. Ale jednou přišlo udání, tak ho musím prošetřit. Ukažte mi, prosím, všechny místnosti.
3: Dobře, pojďte za mnou.
2: Zapomněl zamknout.
0: Tak na co čekáme? Jdeme.
1: Jinou místnost už v domě nemáte?
4: Co si o mě myslíte, strážníku? Ukázal jsem vám všechny.
1: Lžete!
4: Prosím!
1: Říká vám něco jméno Viktorie.
4: Viktorie? Žádnou neznám.
0: Ale Kerne!
4: Kde se tu berete, Marie? To je vloupání. Strážníku, konejte svoji povinnost!
2: Žádný strážník neexistuje.
4: Kdo jste?
2: Arthur Dovel. Tohle je Armand, můj přítel.
1: A taky přítel slečny Viktorie.
0: A vy nás k ní teď dovedete, doktore. Pokud mě neklame paměť, za tou skříní bývaly dveře.
4: Nechal jsem ji zazdít.
0: Přece si nebudeme hrát na schovávanou. Pánové, odsuňte tu skříň.
4: Takhle odplácíte mou dobrotu, Marie. Ale tohle vám neprojde.
0: Myslíte?
1: Hotovo. Jsou zamčené.
0: Prosím, klíče, Kerne.
4: Doktore Kerne. Pane doktore Kerne. Kde se ve vás bere ta arogance, ten pocit vítězství? Chováte si, jako by vám tu všechno patřilo!
2: Ty klíče!
4: Tady. Ale už vám stejně nejsou nic platné.
1: Stůjte! Stůjte! Přeci ho nenecháme utéct.
0: Nebojte se, jenom si zaleze k těm svým zkumavkám. Rychle, Arture, odemkněte. Profesore Dovele, jste to vy? Co s vámi ten darebák provedl?
5: Nepatrný zákrok. Pod kůži stříkl parafín. Takže mi v téhle skořápce zůstal jen můj mozek. Bohužel i ten už vypovídá službu.
0: Mohu vám nějak pomoct?
5: Je pozdě. Umírám. Přesto moje hlava vydržela víc, než jsem předpokládal. Kdo to s vámi přišel?
0: To je...
5: Arture. Synku.
2: Tatínku, co to s tebou udělal?
5: Tak přece jsme se ještě setkali.
2: Táto...
0: Profesore, je tu s námi ještě přítel slečny Viktorie. Nevíte, co je s ní?
5: Když se vrátila, chtěl jí doktor připravit o znovu nabité tělo. Měla otravu krve.
0: Z té malé ranky na patě.
5: V medicíně se nesmí nic podcenit. Tentokrát bylo na záchranu pozdě a ona nechtěla být znovu jen hlavou bez těla. Ukončila své trápení sama.
2: Pane Bože, to ne.
5: Arture, pojď.
2: Otče.
0: Je mi líto, blíží se konec.
2: Tolik jste se toho od Kerna naučila, pokuste se ho zachránit, prosím vás.
0: Nemůžu, Arture, nechci být jako Kern. Ale nebuďte smutný. Váš otec si dlouho přál zamířit na místo, ze kterého už se jednou nedobrovolně vrátil.
1: A já tam teď pošlu toho grázla, až se mi dostane do rukou.
2: Co to bylo?
0: Myslím, že Kern vyřešil vše po svém. Říkala jsem, že to byl vlastně slaboch.
6: Rád vás zase vidím, pánové. Ta dáma...
2: Slečna, číšníku.
1: Tedy zatím.

0: Dovolte, abych se představil. Doktor Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. Ovšem, nemýlíte se, slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Několik desítek let jsem zaznamenával kriminální kauzy, které Sherlock rozřešil. Dnes vám připomenu případ, který se stal asi před 7 lety. Moment, podívám se do svých zápisků. Bydlel jsem tehdy ještě stále v Baker Street. Ano, ano, bylo to na začátku 90. let. O hospodyně přinesla telegram, Holmesi.
1: Děkuji. Otevřete to, Watsone, prosím vás.
0: Holmes lehával tenkrát celý den na pohovce v naprosté nečinnosti a bylo mu zatěžko i vstávat. A v téhle pozici hrál třeba hodinu. Neměli jsme v tu dobu nic na práci a já jsem ze zkušenosti věděl, jak je nebezpečné nechávat neobyčejně aktivní mozek mého přítele bez materiálu, kterým by se mohl zabývat. V poslední době jsem ho postupně zbavil závislosti na narkotikách. V období depresivního klidu se ovšem lehce mohlo stát, že drogy znovu zaútočí. Doufal jsem, že v telegramu bude nějaká zpráva, která on se povzbudí.
1: Tak čtěte.
0: Telegram byl podán na Strandu v 10:30. Text zní, prosím, očekávejte mě dnes, hrozné neštěstí, zmizel hráč, zítra nepostradatelný. Podpis Overton.
1: Hráč? Jaký hráč?
0: Konečně k nám přijde nějaký klient. Měl byste vstát a vzít si něco pořádného na sebe.
2: Hluboká poklona, pánové. Pan Sherlock Holmes?
3: Prosím.
2: Jmenuji se Overton. Cyril Overton, Trinity College, Cambridge. Kapitán, jestli vám to něco říká. Kapitán, dost o mě píšou v novinách.
3: Kapitán, tedy nejspíše ve sportovních rubrikách.
2: Ano.
3: Patrně. Coach.
4: Coach?
2: Ano, ano.
4: Ano. Dobře, to je doktor Watson, můj přítel.
2: Těší mě. Pane Holmesi, stalo se něco strašného. Pane Holmesi.
4: Račte se posadit. Vidím, že jste značně rozrušený. Ano, čekám, ano. Že mi povíte, o co jde.
2: Ano. Já od včerejška nespím, chápete? Godfrey Staunton. Určitě jste o něm slyšel. Je to opora našeho mužstva, chápete? Prostě pilíř. Já bych na mou duši obětoval dva jiné kluky, jen kdyby hrál Godfrey. On totiž, chápete, Godfrey dokáže mužstvo podržet. On dovede myslet. Jeho přihrávky vešly do dějin. Máme sice Mauze náhradníka, ale ten trénuje jako zadák.
4: Zadáky.
2: Jako zadák, chápete?
4: Aha.
2: A vždycky se tlačí rovnou do roje.
4: Do roje.
2: No tedy do chumlu, místo aby čekal jako tři čtvrtka.
4: Nemluvte prosím tak rychle, já vám nerozumím vůbec, nevím, o čem mluvíte.
2: Prostě, prosím, můžete klidně říci, že Stevenson je rychlejší, ale ani ten se přece Godfreyovi nevyrovná. Stevenson ten neumí vykopnout míč z ruky, natož dropem. A jen proto, že rychle běhá do rugbyové reprezentace, ho zařadit nelze, chápete?
0: Promiňte, pane Overtone, ale měl byste být stručnější. Dělám pro pana Holmese poznámky. A zatím známe jen základní fakt, že hráč rugby Godfrey Staunton je opora mužstva.
2: Správně. A když nám Godfrey ho nenajdete, Oxford nás rozdrtí. My vyhoříme. Fiasko si Cambridge nezaslouží.
4: Moment. Podívám se do kartotéky. Mám tady Artura Stontna, to je rutinová dělatel. Pak Henrika Stontna.
0: Ale ten už nežije, pokud vím.
4: Správně, Watson. Tomu jsem pomohl na šibenici, ale Godfreyho tu nemám, o něm jsem nikdy neslyšel.
2: Vy? Takový proslulý detektiv? Je to vůbec možné?
4: Je, moje působení zatím do amatérského sportu nezasahuje, ale to neznamená, že vás rád nevyslechnu.
2: Fajn, tak
4: pomalu, klidně a přesně nám vyprávějte, jakou pomoc potřebujete.
2: No, já...
0: A uklidněte se. Já trochu rugby rozumím. Když bude třeba, pravidla panu Holmesovi vysvětlím.
2: Ale o pravidla tady vůbec nejde.
0: Pane Overtone, klid.
2: Dobře, pane Holmesi. Zítra máme nastoupit proti Oxfordu. Já jsem kapitán.
4: Tedy coach.
2: Ano, kapitán mužstva Cambridgeské univerzity a Godfrey Staunton je můj nejlepší hráč. Chápete?
4: Chápu. Dál.
2: Včera jsme přijeli do Londýna a ubytovali se v hotelu. O 10:00 šli kluci spát. Dohlídnul jsem, aby všecko klapalo, aby prostě byli v kondici. Dneska ráno se ukázalo, že Godfrey zmizel. V jeho posteli nikdo nespal. Věci nikdo nevybalil. Vrátník říká, že před 10:30 přinesl nějaký zarostlý chlap pro Godfreyho dopis a čekal v hale na odpověď. Vrátný dopis doručil a Godfrey se hned sebral, utíkal za tím pousatým člověkem do haly a hned na ulici a pryč.
4: Nenechal žádný vzkaz?
2: Vůbec nic. Chápejte, Godfrey byl sportovec tělem i duší. Nikdy nevynechal trénink a nikdy, povídám, nikdy by nepřiváděl svého kapitána, tedy kouče, do takového maléru. Ne, já mám pocit, že odešel navždy, že se mu něco stalo, že ho ten chlap někam prostě zavlíknul a že Godfreyho už nikdy nespatříme. Modlím se, abych se zmejlil. Největší zápas v sezóně, bez Stontna. Chápíte, to snad nepřežiju.
4: Má nepřátelé.
2: Nevím, je to únos nebo spiknutí. Já vážím 224 libry a on měl o 4 libry víc. Na něj si nikdo jen tak nepřišel, v tom je má jediná naděje.
4: A proč o něm mluvíte v minulém čase? Já doufám, že ty 224 libry ještě má.
3: 228, Holmes.
2: Telegrafoval jsem do Cambridge. Nikdo tam nic neví. Nikdo ho neviděl. Pak jsem poslal telegram lordu Mount Jamesovi s dotazem, jestli není u něj Godfrey na návštěvě.
4: Počkejte, počkejte. Proč zrovna lordovi Mount Jamesovi?
2: Godfrey je sirotek. A lord je prostě jeho nejbližší příbuzný. Myslím, že strýc.
4: Vida, to se mi začíná líbit. Lord Mount James patří k největším milionářům v Anglii. Mám pravdu, Watsone?
3: Ano, ještě loni byl v první desítce.
2: Godfrey po něm snad bude dědit. Zatím ale nedostal ani šiling, protože lord je příšerný lakomec a tvrdí, že mládež se má držet zkrátka. Už mu táhne na 80. A má takovou pakostnici, že mu tágo musí nakřídovat buď jeho partner nebo sluha. To je prostě všecko, co o něm vím.
4: Odpověděl vám na telegram?
2: Ne.
4: Myslíte, že je pravděpodobné, že Staunton jel za strýcem?
2: Kdepak, ten by za ním nešel, i kdyby už neměl ani na večeři. Godfrey má charakter. Fakt ovšem je, že poslední dobou nebyl nějak ve své kůži, jako by měl nějaké starosti.
4: Je třeba zjistit, kdo byl ten bousatý muž, který přinesl do hotelu dopis.
2: Prosím vás, na kolenou, pane Holmesi, udělejte všechno, aby se Godfrey našel. Jinak je mužstvo Cambridge naprosto v háji. Já si zoufám.
4: Doktore, podívejte se laskavě do pracovního deníku, jak vypadáme s termíny.
3: Poslední týdny jeden klient za druhým. Pan Holmes má sotva čas na pár hodin spánku na pohovce.
2: Pane doktore Watsone, smilujte se. Snad by se našel aspoň den nebo dva.
3: Na něco by tu bylo. Holmesi, zítra máte po 2 měsících první volný den. Obětoval byste ho pro slavné cambridgeské rugby.
2: No. Smilujte se.
4: Co mám s vámi dělat? Podívám se na to. Ovšem důrazně vám doporučuji, abyste se na nastávající utkání připravil tak, jako by ten mladý muž neexistoval.
2: Pane Bože.
4: Je pravděpodobné, že jeho zmizení má složité příčiny a že se jeho návrat do zítřka nevyřeší. Pokusíme se.
2: Díky. Účet podejte kdykoliv, pane Holmesi. Já vám prostě věřím.
4: Nejdřív si chci promluvit s vrátným hotelu. Budu rád, když nám otevřete Stountonův v pokoji. Tam bychom si s ním mohli v klidu pohovořit. Až si vyřídíte svoje povinnosti, pane Ortne, najdete nás v tom pokoji a uvidíme, co dál.
2: Díky, díky, díky, pánové.
3: Kterou brašnu bereme sebou? Číslo 1?
4: Pro jistotu číslo 3.
5: Tak tohle je pokoj, kde byl ubytován pan Staunton.
4: Vy jste měl, pane vrátný, denní službu, že ano?
5: Ano, pane.
4: A jak se vám zdal ten člověk, co s ním pan Staunton odešel?
5: Nic moc. Obyčejný chlápek. Ani lepší pán, ani chudák. Asi 50 let, šedivé vousy. A zřejmě byl hrozně rozčilený, protože se mu třásla ruka, když mi ten dopis předával. Hned jsem ho odevzdal a pan Staunton utíkal pak s tím člověkem pryč.
4: Utíkali?
5: Velice spěchali.
4: Poslyšte, pane Vrátný, myslíte, že v tomhle pokoji je všecko jako obvykle? Nezměnilo se tady něco?
5: Byl jsem tady naposledy na večír, když jsem doručoval telegram. Nic se tu nezměnilo.
4: Telegram?
5: Asi v 6 hodin.
4: A byl jste tady, když ten telegram otevíral?
5: Byl. On říkal, ať počkám, že napíše odpověď a požádal mě, abych ji donesl na poštu.
4: A napsal?
5: Jo, napsal. Vzal si telegrafní blanket tamhle z té dopisní mapy. My jsme Nobel Hotel, pane, u nás má host všecko k dispozici. Ale nakonec povídá, můžete jít, odnesu si to na poštu sám.
4: Psal tuškou?
5: Ne, pane, tušky tady nemáme. Psal perem a inkoustem, tím, co je na psacím stolku vedle papíru.
4: Děkuji vám. Můžete jít. My se tu ještě zdržíme.
5: Kdybyste něco potřeboval, klaním se, pánové.
6: Mám zamknout?
4: Není třeba.
6: Na pijáku budou možná otisky, vidíte. Mám vyndat lupu?
4: A zrcátko. Moc toho nebude. Mládenec spěchal a všechno rozmazal. A počkejte, ne, zrcátko není zapotřebí. Papír blanketu je tak tenký, že se text vyryl na další prázdný blanket. Podívám se lupou.
6: Je to čitelné?
4: Špatně. Čtu jen konec. Stůjte při nás a tady slovo pro Boha.
6: To je všecko?
4: Uniklo nám nejmín 6 slov.
6: Žádal někoho o pomoc.
4: Stůjte při nás. To znamená, že se nebezpečí týká ještě někoho jiného. Možná, že toho nervózního vousatého muže, který si pro něj přišel.
6: Ale kdo je ten třetí, u kterého hledali pomoc a proč?
4: Zjistíme, komu telegram posílali.
6: Originál cizího telegramu nám bez úředního příkazu na poště neukážou.
4: Záleží na tom, kdo bude u přepážky. Jestli mladá dívka,
6: která podlehne vašemu mužnému kouzlu.
4: No, nebo starý ouzada, který nás vyhodí.
7: Vstupte! Pánové, detektivové jsou skutečně ještě tady.
6: Kdo račte být?
8: To je prosím Lord Mount James, Goodfreeho Street.
7: Nezdá se vám, pane Overtne, že jste vyvinul příliš velkou iniciativu, kdo ty pány bude platit?
8: Dovolte, lorde, abych vám představil pana Sherlocka Holmesa a doktora Watsona.
4: Velice nás těší.
7: Mě tež.
8: Pánové, shodou okolností jsem prostě potkal pana Mount Jamese právě před hotelem. O záhadném zmizení Goodfreeho nic neví, že ano?
7: No samozřejmě. Goodfree u mě nebyl a není. Na váš telegram jsem přijel prvním autobusem a aby bylo jasné, pane Overtne, žádné detektivy a žádné pátrání platit nebudu.
8: Co když se mu něco stalo, chápete?
7: Ode mě nečekejte ani peny. Nikdy jsem peníze nerozhazoval. A nebudu s tím začínat ani teď. Na peníze ode mě si počká, až umřu.
4: Ujišťuji vás, pane, že vám účet posílat nebudeme. Smím se jenom zeptat, jestli vy sám nemáte nějakou teorii, která by zmizení mladého muže vysvětlila?
7: To tedy nemám. A odmítám jakoukoliv odpovědnost za jeho pošetilosti.
4: Pokud je mi známo, Staunton je chudý člověk. Jestliže byl například unesen, pak se to určitě nestalo kvůli jeho majetku. Mladíka mohla eventuálně unést tlupa zlodějů, aby vyzvěděla o vašem domě, o vašem trezoru i o vašich zvyklostech určité informace, které by mohla využít při vloupách.
7: Lupiči, máte pravdu. Dneska potkáte kriminálníky všude, třeba teď někde hocha mučí a vydírají. Ale Goodfrey má charakter. Nic ho nedonutí, aby starého strýce zradil. No možná, že ani neví, kde co mám. Pane detektive, asi máte pravdu. Po Goodfreym se musí pátrat. A pokud jde o peníze, já bych klidně snad 5 nebo nebo 10 librami přispěl.
8: Nemusíte se namáhat, pane, účet zaplatíme my.
4: Máte nějaké nepřátele, pane Mount Jamesy? Víte o někom, kdo by vás chtěl nějak poškodit?
7: Já nikam nechodím. O nikom nevím. A těch pár kousků stříbra, co mám doma, dám ještě dneska do banky. Takže jestli mě už nepotřebujete.
4: Nenapadá vás něco, co by nám mohlo pomoci při pátrání?
7: Nic, pane detektive, nic. A jestli mě už nepotřebujete, tak bych... Já totiž spěch.
4: Samozřejmě.
3: Těšilo nás. Pan Strýc má strach, že zmešká autobus.
8: Milionář.
4: Teď je třeba na poště zjistit, komu Stonton adresoval telegram.
8: Já ale, pánové, musím na hřiště.
4: Buďte bez obav, my vám tam dáme zprávu.
9: Přejete si?
4: Promiňte, že vás obtěžuji, madam.
9: Stručně, prosím vás.
4: Mám totiž jeden problém, s kterým si nevím rady a je mi líto, že vás obtěžuji.
9: K věci, mladý pane, k věci.
4: Mladý pane, no, už nejsem tak mladý, madam, ale... Nože, pravděpodobně jsem udělal chybu a chci vás poprosit o určitou benevolenci. Nevím, jestli mi můžete pomoci, když doufám, že máte určitou zkušenost v poštovní službě.
9: Dozvím se něco konečně. Nejsme tady na dlouhé rozprávky, mladíku.
4: Ano, včera jsem odeslal telegram a marně čekám na odpověď. Napadlo mě, že jsem se možná zapomněl podepsat a potřeboval bych vědět, jestli tomu tak opravdu je. Vím, že poštovní služba není jednoduchá, že moje žádost vyžaduje značnou kvalifikaci ve složité telegrafní službě. Já opravdu nevím.
9: Máte pravdu. V naší agendě se například žádná nová slečinka hned tak nevyzná. No podívejte, jakou kupu lejster tady má.
4: Ano, madam, snad budu mít u vás štěstí.
9: V kolik hodin jste dával ten telegram?
4: Včera, krátce po 6.
9: Aha.
4: Jste velice laskavá. Poslední slovo textu bylo pro Boha.
9: Pro Boha. Je to tenhle blanket?
4: Skutečně. Vám se to podařilo, no to je úžasné. Adresát je správně, ano. Ano, doktor Armstrong, ale... Údaje odesílatele jsou neúplné.
9: Roztržitost při úředním jednání se nikdy nevyplácí, mladý. Tedy pane.
4: Děkuji mnohokrát.
3: Nemyslíte, doufám, vážně, že mladíka odnesli proto, aby získali informace o jeho strýci?
4: Ten motiv jsem si vymyslel proto, abych popíchnul toho nesympatického starocha. Uvažuji takhle. Proč zmizel před důležitým zápasem hráč, o kterém trenér...
3: Kapitán
4: tvrdí, že jedině na něm závisí úspěch mužstva. Při amatérském sportu se obvykle nesází, ale je možné, že se někomu vyplatí vyřadit důležitého hráče.
3: Podvodníci při dostizích zneškodňují závodní koně. To je známý trik a jak to souvisí s telegramem? Ještě jste mi neráčil povědět, proč jedeme do Cambridge.
4: Protože jste se mě neráčil zeptat.
3: Aha.
4: Adresátem telegramu byl doktor Leslie Armstrong, lékař. Navštívíme ho a doufám, že vaše vizitka přispěje k tomu, aby nás nenechal před ordinací dlouho čekat.
10: Mám bohužel velmi málo času, pánové. Musím ještě dnes dopsat jakési pojednání. Jestli se chystáte na nějaký delší rozhovor, musíte prominout.
4: Rozhodně vás nebudeme dlouho obtěžovat, pane doktore.
10: Doktora Watsona neznám, ale o vašem jménu a povolání, pane Holmesi, jsem už slyšel.
4: Ano.
10: Přiznávám, že se mi nelíbí.
3: V tom se ztotožňujete se všemi zločinci v téhle zemi, pane kolego.
10: Vypadá to tak. Pokud ovšem detektiv pracuje na odhalení zločinu, je to docela v pořádku. I když policie je k tomu vybavena líp. Nelíbí se mi, že soukromí detektivové strkají nos například do intimních záležitostí manželství a vytahují na světlo věci, o kterých se na veřejnosti nemluví.
4: Novináře mívá v patách především policie. Soukromý detektiv naopak tajemství zachovává. Nechci vás zdržovat, pane doktore. Přišel jsem se zeptat na pana Godfreyho Stontna.
10: Co vás zajímá?
4: Především, jestli toho mladíka znáte.
10: Je to můj přítel.
4: Je vám známo, že zmizel?
10: Co? Zmizel?
4: Včera večer odešel z hotelu a už se neozval.
6: Dovolím si pana Holmese doplnit. Zítra se hraje důležitý zápas v rugby. Tým Cambridge Stontna přímo existenčně potřebuje. Je to prý velmi poctivý a odpovědný člověk, který by pro nic za nic vítězství svého klubu ohrozit nechtěl. Všecko nasvědčuje tomu, že nezmizel dobrovolně.
10: To je mi líto.
4: Nevíte, kam se mohl ztratit?
10: Ne.
4: Od včerejška jste ho neviděl?
10: Ne, neviděl.
4: Můžete nám povědět, jaký byl jeho celkový zdravotní stav?
10: Je naprosto zdravý.
4: A nevíte o tom, že by byl někdy nemocný?
10: Nikdy nemocný nebyl.
4: Pak mi vysvětlete tenhle vámi podepsaný účet. Na 13 guineí, které pan Stonton zaplatil, jak vidíte, doktorovi Leslie Armstrongovi z Cambridge, tedy vám. Vzal jsem si tento klad z papíru, které měl pan Stonton v hotelu.
10: Nevím, proč bych vám měl cokoliv vysvětlovat.
6: Můžete se spolehnout na naše slovo, kolego. Vaše sdělení nebude zveřejněno.
10: Nic nevím.
4: Dostal jste od pana Stontna včera nebo dnes nějakou zprávu?
10: Ne, nedostal.
4: No včera ve 6:45 vám pan Stonton odeslal z Londýna velmi naléhavý telegram. Telegram, který zřejmě souvisí s jeho zmizením. A vy jste ho ještě nedostal. To je opravdu trestuhodné. Zajdu na poštu a budu si tam stěžovat.
10: Žádám vás, abyste odešel z mého domu, pane Holmesi. A vy také, doktore. Můžete oznámit svému zaměstnavateli lordu Mount Jamesovi, že si nepřeju mít cokoliv společného s jeho agenty.
6: Ale no tak, pane,
10: už kolem... ani slovo nedovolím, odejděte! Mám vás dát vyhodit?
4: Je to osobnost. Báječně se s ním konverzuje.
6: Mě do smíchu nebylo. Co chcete podniknout teď?
4: Teď nás může zachránit jedině co? Hospoda. A zrovna jsme ztroskotali před jejími vraty. Stačí přejít ulici. Tam budeme mít doktorův dům pod dohledem. Máme kabelu číslo 3, vidíte?
6: Chcete se ubytovat?
4: Ovšem. Kdybyste tam najmul pokoj z okny na ulici a koupil něco k večeři, stačil bych zatím prošetřit několik maličkostí. Jestli v kabele chybí trepky, kupte je.
6: Kabela je kompletní, od nočního prádla až k převlekům.
4: Bohužel musíme počítat s tím, příteli, že útraty v hostinci budete platit sám. Mám sotva pár drobných a jdu si najmout bicykl.
6: Bicykl?
4: Kočár a koně jako ten doktor Armstrong nemám.

0: Tak tohle mi chybělo. Dýmka.
1: Že byste až do večera jezdil s Dýmkou na bicyklu, to jsem ještě neviděl.
2: Máte pravdu. Celé odpoledne jsem neměl chvíli klidu, ale věděl jsem, že nesklamete a že večeře bude báječná. Měl jste vůbec čas dívat se z okna, co dělá náš pan doktor?
1: Pokud jsem viděl, přišli k němu sotva 3 nebo 4 pacienti. O 7:30 v kočáře odejel.
2: To vím. Ještě jsem vám nepověděl, že jsem ho sledoval.
1: Na bicyklu?
2: Ovšem. Udržoval jsem za kočárem odstup asi 100 kroků. Na silnici za městem kočár zastavil, doktor se rychle vrátil až ke mně a velice ironicky mě upozornil, že silnice je bohužel dost úzká a že zastavil proto, abych je mohl předjet. Nebyl hrubý, zachoval formu a tak jsem předjel. Samozřejmě, že jsem se pak na příhodném místě ukryl v křoví, abych viděl, až kočár pojede kolem. Už se neobjevil.
1: Jak to?
2: Zřejmě odbočil na některou vedlejší cestu. Nechce, aby ho někdo sledoval. Nemám evidentní důvod spojovat doktorovi cesty se zmizením Stontna a přesto si myslím, že on ví, kde ten mladík je.
1: Jak to vypadá? Zápas Oxford-Cambridge bude bez Stontna dramatický.
2: Poslal jsem Ortonovi telegram, aby mi sdělil určitou informaci. Zná obyvatele tady v Cambridge líp než já a předpokládám, že nám jeho informace sledování doktora usnadní. Odpověď čekám ráno.
1: Měl jsem obavy, že plánujete nějaký noční výlet.
2: Určitě ne. Můžete klidně spát.
1: Už jste vzhůru? Nesu vám snídaní. Hospodský mi předal pro vás dopis a telegram. To bude ten, co čekáte.
2: Dopis? Od koho? S úctou doktor Leslie Armstrong. Čtěte, Watsone, já se zatím budu věnovat topinkám a čaji.
1: Pane, jestli toužíte po projížďce dlouhé 25 mil, klidně mě sledujte i dnes. Špehováním panu Stontnovi nijak neprospějete a doporučuji vám, abyste se vrátil do Londýna a oznámil svému chlebodárci, že jste zadaný úkol nesplnil. Zbytečně se zde zdržujete. Co tomu říkáte? Špehováním panu Stontnovi nijak neprospějete. Zajímavé.
2: Souboj s tím pánem mě začíná zajímat čím dál tím víc.
1: A telegram?
2: Ukažte. Je od Overtona, ovšem. Zeptejte se na Pompeyho u Jeremyho Dix na Trinity College.
1: Tomu nerozumím. Pompey?
2: No, tak se jmenuje jeden náš pomocník.
1: Budeme mít asistenta? Pozor! Pozor! Slyším, že naproti předům přijel kočár pro doktora. Opravdu nechcete, abych ho dneska sledoval na bicyklu já?
2: Ne, to by bylo příliš nápadné. Myslím si, že vás dnes vůbec nebudu potřebovat. Projdu se po okolí, navštívím pár hostinců, to jsou takové ty agentury místních zpráv, a vy se zatím zabavte, jak umíte. Nezapomeňte koupit poslední vydání večerníku, ať se dozvíme výsledek toho slavného rugbyového zápasu.
1: Co když se Stonton včas vrátil?
2: Sotva. Ticho a leň. To je kamarád Watson, víš? Dá nám něco k večeři. Je to kamarád. No tak, klid, klid.
1: Kde jste ho sebral?
2: Dovolte, abych vám představil Pompeyho. Uši nemá docela v normě, váží o něco víc, než se sluší, ale je to nejlepší stopař v Cambridge. Overton mi ho přece doporučil telegramem.
1: To je Beagle nebo Foxhound?
2: No tak... Těžko říct, něco mezi. Majitel nám ho půjčil na zítřek. Pejsánek není moc rychlý, ale na dva netrénované pány středního věku poběží asi moc rychle.
1: Kam pro boha?
2: Postav, leň. Hodný pejsek, hodný. Tak. Co je nového, Watsone? Hospodský dole říkal, že mužstvo rugby se bude vracet tajně v noci, nejspíš proto, že prohráli.
1: Je to tak. Oxford vyhrál rozdílem 2 trojek.
2: A to je moc nebo málo?
1: Přečtu vám závěr reportáže ve večerníku. Porážku Cambridge lze přičíst na vrub neúčasti vynikajícího internacionála Stontona, který byl na hřišti citelně postrádán. Malá kombinační vynalézavost předních hráčů, mužstvo ochromila a tak dále.
2: Takže starosti kapitána Overtona byly oprávněné. Co se dá dělat? Ovocné, máme v lékárničce injekční stříkačky?
1: Ano, ale...
2: Podejte mi je, prosím vás, potřebují dvě.
1: Myslel jsem, že... Ne, Holmesi, rozmyslete si to. Nějaký nezdar a dočasně menší příjmy přece...
2: Obě velké, ano, v nich spočívá náš úspěch.
1: Už jednou jste se z toho dostal. Hráč rugby za vaše zdraví přece nestojí. Droga je prevít, to dobře víte.
2: Ale ne, milý Watsone. Nemějte starost. Rozhodně ne. Víte, co uděláme? Do těch stříkaček brzo ráno natáhneme roztok anýzu a tajně postříkáme zadní kola doktorova kočáru.
1: Anýzu?
2: Majitel říká, že pompy mu náramně voní. Lež pěkně? Tak. Lež hodný pejsek.

0: pomalu, Pompi, pomalu.
1: Ach, to zvíře mě zničí.
0: Perfektní stopař. Všimněte si, že má nos ke stopě kočáru přímo nalepený.
1: Poslyšte, tamhle vidím jakési stavení. Neodpočineme si tam.
0: Pomalu, Pompi, pomalu. Ten bude vůni Anýzu sledovat. Třeba až do Londýna.
1: Doufám, že ne.
0: Tímhle směrem žádná vesnice není. Pompi nás vede zřejmě k tomu stavení.
1: Myslíte, že se v té chalupě něco děje?
0: Máte snad jiné vysvětlení, proč tam doktor jezdí a proč je na mě tak alergický? Co je, Pompi?
1: Aha, ztratil stopu.
0: Hledej, hledej, hledej.
1: Aha, chce vás stáhnout zpátky. Aha. To znamená, že na tomhle místě kočár obracel.
0: Držte psa, vocne. Zkusím se dostat do toho stavení sám.
1: Slyším kočár. Co když je to doktor? A znova sem jede.
0: Schovejte se, nebo ho zadržte. A čekejte tady.
2: Otevřete. Otevřete, prosím. Je tam někdo?
3: Pojďte dál. Pojďte. Posílá vás pan doktor Armstrong. Vidíte? On mi říkal, že před týdnem objednal konzultanta.
4: Jsem rád, že vás vidím, pane Stontne.
3: Ale už je pozdě. Pojďte se na ní podívat. Tady leží. Je krásná, vidíte? Už je pozdě. Umřela. Pane Bože, Marie, umřela. Přišel jste pozdě, ještě včera večer se na mě smála.
4: Je mi to líto, pane Stontne.
3: Byl jsem u ní. Víte, držel jsem ji za ruku. Už nedýchá,
4: buď dostatečný.
5: Nerad bych vás insultoval nad mrtvou dívkou, pane Holmesi. Račte ven, tam si to vyřídíme. Máte radost, že se vám podařilo, co jste chtěl? Budete mít interview v novinách? Popularita nade vše, co?
4: Obávám se, že vám nerozumím, pane doktore. Předem vám tady před panem Stontnem říkám, že mě nenajal Lord Mount James a moje sympatie mu rozhodně nepatří. Když je někdo nezvěstný, je mou povinností zjistit, co se mu přihodilo. Pakliže mě o to požádá například kouč rugbyového mužstva. Pokud, jak předpokládám, se tu nedělo nic nezákonného, můžete se na mou diskrétnost spolehnout. Tím to pro mě končí.
5: Pojďte ven. Godfrey, dej s Bohem Marii, už jí nepomůžeme. Musíme odjet.
3: Já vím. Já vím.
5: Proč je doktor Watson tady na dvoře s tím psem?
4: Stopovali jsme vás.
5: Byl jsem tu ráno, když ta dívenka zemřela. Teď jsem se pro Godfreyho vrátil. Už chápu, pane Holmesi, že jste neměl v úmyslu nic špatného. Omluvte laskavě moje nezdvořilé chování.
4: Ta dívka byla nemocná?
5: Bohužel, rychlé jsou chotiny. Godfrey má dědit po starém lordovi, který si vzal do hlavy, že synovec se musí oženit jen se šlechtičnou, jinak že ho vydědí. No a Godfrey se tajně oženil s dcerou své bytné a sňatek před strýcem pochopitelně tajil. Bydleli v tomhle venkovském stavení a myslím, že byli šťastní, dokud ovšem jeho Marie byla zdravá. Ošetřoval jsem ji, oba byli moji přátelé.
4: Proč Godfrey odjel do Londýna na ten zápas a pak ještě týden po záhadném telegramu zmizel?
5: Chtěl hrát, i když věděl, že se Marie přitížilo. Chtěl jsem ho před zápasem povzbudit telegramem a on mi také telegraficky odpověděl. Prosil mě, abych pro jeho ženu udělal všecko, co je v mých silách. Jenomže Marie byla už bez vědomí. Dal jsem zprávu jejímu otci a ten velice nerozvážně Godfreyho v hotelu vyhledal. Výsledkem bylo, že Godfrey sem okamžitě přijel a napůl šílený klečel u jejího lůžka až do rána, kdy smrt její trápení ukončila.
0: Vyřiďte prosím panu Stontnovi náš hluboký soucit a ujištění, že se pravý důvod zmizení důležitého hráče nikdo, ani kapitán Overton, nedozví. Dovolte, abych se s vámi rozloučil.
5: Děkuji vám, pane Holmesi.
0: Pompin, jdeme.
1: Co řeknete Overtonovi?
0: Zprávu podáte vy, doktore. Zmizení předního hráče rugby zavinila prudká angína.
1: Finanční stránka nestála za řeč, ale ten případ nám přinesl štěstí. Všiml jste si, že najednou nemáte o klienty nouzy?
0: Jste romantik, Watson. Moje neobyčejné duševní schopnosti mě prosazují automaticky. Já nepotřebuji náhodné štěstí.
1: A přece štěstí bylo v tom, Holmesi, že hráč zmizel ve chvíli, kdy jste už málem znovu sahal po kokainu. Zaměstnal jste svůj mozek a ten už nebezpečnou podporu nepotřeboval.
0: To je snad pravda. Ovšem, prolistoval jsem vaše zápisky, Watson, a četl vaši povídku. A upřímně řečeno, nemohu vám k ní pogratulovat. Odhalování zločinu je věda a ta bezpodmínečně vyžaduje rozumový přístup, zbavený veškerých emocí. Vy jste se pokusil pátrání romanticky přibarvit, což dopadlo stejně neblaze, jako kdybyste vpašoval milostný příběh do Euklidovy geometrické poučky.
1: Ten případ ale romantický byl, nemohl jsem přece zamlčovat fakta.
0: Některá fakta byste měl potlačit, nebo aspoň je vykládejte se smyslem pro přiměřené proporce. Hlavní je přece úloha mého intelektu a mé intuice. Jediná stopa, která v tomhle případě stála za pozornost...
1: Byl ten telegram.
0: No, to byla rutina. Ale ten pes, příteli, ten pes, ten můj nápad. A přes noc jsem musel nastudovat rukojeť psovoda, 200 strátek.
1: Pardon, Holmesi, to jsem nevěděl. Musím se od vás pořád učit.
0: Nic si z toho nedělejte. Takový člověk jako já je na světě jen jeden. Napsal jsem pár monografických prací. Prostudujte si je. Začněte třeba mou poslední prací o rozdílnosti popelů z různých druhů tabáku.
1: Omlouvám se, milý Holmesi. Ujišťuji vás, že příště budu psát hlavně o různých popelech tabáku.
6: Když jsem se před lety odstěhoval od Marcely, sehnal jsem si pronájem takového malého kutlochu 1 plus WC a jinak nic, ale to není až tak podstatný. Podstatný je, že jsem nevěděl, co s knížkama. Marcela mi velkoryse nabídla, abych, než tu svou situaci nějak vyřeším, nechal věci tak, jak jsou, to znamená, že všechny moje knížky zůstaly deponované v jejím velkém bytě. Musím uznat, že v tomhle se vůči mně Marcela zachovala skoro jako kámoška. Na tom, že jsou a budou moje a že se o ně nebudeme dělit, jsme se dohodli taky bez problémů, jelikož Rostia si zase chtěl časem vzít svoje knihy k ní. Je to ostatně téměř totožná knihovna, prohlásila jednou znalecky Marcela, což jsem radši ani nekomentoval. I když jsem mohl samozřejmě utrousit jednu nebo dvě jízlivé poznámky o tom, že o jeho literárním vkusu se dá jistě s úspěchem pochybovat. Stejně jako o tom, že Rostiova knihovna je téměř totožná s tou mojí. Už co do počtu svazků, to byl zcela nehorázej nesmysl. A to vůbec nemluvím o kvalitě. No nic, nebudem se hádat. Myslel jsem si tenkrát a myslím si to i dnes. No a pak za mnou přišel Evžen se svou nabídkou, že mi za symbolickou cenu pronajme v domě, který zdědil a v kterým si ponechal sám pro sebe jen půdní byt jako ateliér, 2 přízemní pokoje bytu se samostatným vchodem. Ten byt měl vchod přímo z ulice. Něco, o čem jsem snil prakticky celý život. Evžene, říkám mu fascinovaně a zírám na tu krásu. Tady já budu mít antikvariát.
7: Jasně,
6: Mručí na to Evžen, ale mručí spokojeně. V té menší místnosti budu bydlet a v téhle s oknem přímo na chodník budu mít krám. A víš co? To okno bych trochu zvětšil a udělal z něj výlohu, šlo by to? A Evžen říká, že samo sebou, že šlo, proč by nešlo? A já byl tenkrát šťastný jak malý dítě, protože jsem cítil, že po letech dělám něco, co mě baví. Celý jsem si to vymaloval a zařídil regálama a teprve potom jsem tam s Evženovou pomocí převez od Marcely všechny své knihy, což představovalo celkem 5 větších knihoven. Já jsem sice povoláním knihovník, ale ono, jak se říká, že kovářova kobyla chodí bosa, tak přesně tohle platí i o mně a zřejmě nebudu tak daleko od pravdy, když řeknu, že na světě asi není žádnej jiný knihovník, který by měl v knížkách takovej bordel jako já. Já to všechno utřídím, slibuju Evženovi, když to společně rveme v krabicích od banánů Chiquita. Abych měl aspoň základní přehled o tom, kde co mám. Evžen jen pokyvuje hlavou, jakože to jsem to fakt dobře promyslel, a povídá, ať dávám hlavně pozor, kam šlapu. Ale asi dost dobře nechápe, proč mu to slibuju, když jeho věc to přece není.

0: aniž by zvedl oči od cesty před sebou.
1: A nebudou ti chybět?
0: Jak chybět? Divím se.
1: No já myslím, to, že jsi celý život někde vyčmuchával po antikvariátech a teď tě chceš sám prodávat v antikvariátu.
0: Zlatý fond nikdy nedám z ruky, říkám mu. Všechny vzácný tisky si pochopitelně nechám.
1: Víš ty co?
0: Říká Evžen moudře.
1: Uvidíš.
0: Jasně, uvidíme, odpovídám a tím uvidíme. Vyjadřuju to, že celý tenhle podnik považuji za víceméně společný dílo a že ho z toho nemíním žádným způsobem vylučovat. Týdny se pak přehrabuju v těch bednách Čikita, řadím knížky do regálů a říkám si, jen ne žádná sentimentalita, to by byl tvůj konec. Knížka je jen knížka a konec konců je to zboží a já nejsem žádný sisel, ale ve své podstatě osvětový pracovník, který musí tu a tam přinést pro blaho jiných nějakou tu oběť a co bych si vlastně s takovou spoustou knih počal. A pak si při pohledu na ty regály před sebou vzpomenu na Herodota, podle kterého se Xerxes rozplakal, když mu při pohledu na svý vojska došlo, že za 100 let nebude ani jeden z jeho mužů naživu. Dům, kde mi Evžen poskytl azyl, je klasický činžák ze 30. let, teda z doby, kdy se ještě stavělo poctivě a z cihel, takže o ostatních nájemnících skoro nevím, ale hlavní důvod, proč o nich skoro nic nevím, spočívá prostě v tom, že mám ten svůj vlastní vchod. A kromě toho mezi mým vchodem a jejich vchodem, kterýmu se říká hlavní, je ještě Evženova garáž, v který stojí jeho škodovka. Když jsem zařizoval svůj krám a prakticky všechno jsem natřel po vzoru koniáše na bílo, napadlo mě natřít balakrylem i vrata té garáže. Jednak proto, že mi zbyla spousta barvy a jednak proto, že to ty vrata podle mě dost potřebovaly. Chtěl jsem tím Evžena překvapit a samozřejmě, že i potěšit, ale podařilo se mi jen to první.
1: Pro boha.
0: Volá a civí na to.
1: Bílá.
0: Omítka kolem je došeda, říkám. Tak proč ne bílá? A kromě toho mě zbyla bílá. Kdyby mě nezbyla, tak se teď nedohadujeme o tom, proč bílá.
1: Nehodí se to.
0: Mumlá si Evžen a divoce koulí očima. Hele, vzdychnu si a to hodně nahlas. Já jsem nečekal, že tě po tomhle mým výkonu napadne mě oslepit jako mistra Hanuše, abych už nikdy nebyl schopnej něčeho podobně geniálního. Ale myslel jsem si, že mi aspoň poděkuješ.
1: No dobře.
0: Pronáší Evžen a prohlíží si vrata s rukama za zády.
1: Ale příště se mě aspoň zeptej, takhle to tady strašně svítí. Vypadá to jako pozvánka pro všechny grázy z okolí. Chybí tam už jenom RSVP.
0: Já ti nerozumím, Evžene.
1: To se píše na pozvánky, abys dal vědět, jestli přijdeš.
0: Já vím, co je to RSVP. To je rezervé silvu ple. Ale nechápu ten tvůj nevděk. Vždyť jsem do háje jen natřel blbý vrata. Odvedl jsem jistou práci a zabralo mi to celý odpoledne, protože jsou to 2 nátěry.
1: No, dobře.
0: Mlaskne nakonec Evžen.
1: Můžem to brát jako našepsovaný plátno. Finální provedení nech ale Arnošte na mě.
0: Už jsem říkal, že Evžen je svým způsobem vřele ošklivý člověk? Jestli jo, tak na to vřele klidně zapomeňte. Vracím se do krámu a mumlám si věci jako za dobrotu na žebrotu. A jsem z toho všeho mírně otrávený, ale pak si zas říkám, jestli nemá Evžen pravdu, jelikož je to, na rozdíl ode mě, přece jenom výtvarník. A jakožto výtvarník měl o těch svých vratech jistě určitou představu a já nemám žádný právo mu do toho s elánem agilního blbečka nějak zasahovat. A nakonec docházím k tomu, že bych se mu vlastně měl omluvit. Ale v tom přichází Evžen, usmívá se na mě od ucha k uchu a kejvá na mě prstem se slovy:
1: pojď se něco číhnout.
0: Tak já teda jdu a venku vidím, jak tam mezi tím, co jsem trucoval v krámě, namaloval na ty vrata černou linkou krychly. A když mu říkám, že tohle je dobrý fór, tak mě přátelsky plácá dozad a říká mi, že mám pravdu.

0: a že všechno záleží jen a jen na úhlu pohledu. A už je zase vřele ošklivej. A tak zavíráme krám a jdeme do ticha. Sedíme s Evženem v tichu a já mu říkám, sundáváš tu svou bundu model M65 vzor regiment aspoň na noc? Na spaní? Překvapeně se narovná, chvíli na mě podezíravě civí a pak se zeptá,
1: ty o tom víš?
0: O čem jako? Nechápu. Pozoruje mě pár vteřin, pak popadne oběma rukama sedadlo svý židle a poskočí s ní prudce směrem ke mně.
1: O tomhle?
0: Sáhne pod bundu a něco povytáhne ven. Co je to? Ptám se.
1: Parabellum. Přesná kopie Valtra.
0: Zírám.
1: P08. Už chápeš, vole?
0: Nechápu.
1: Podpažní pouzdro, vole. Nosím podpažní pouzdro.
0: Jaký model?
1: Dědo hajzlu.
0: Odfrkne si a pak dodá.
1: Takže už chápeš.
0: Odsouvá si židli, ale tentokrát pomalu a se značným rachotem. To je pravá pistole? Žasnu.
1: Plynová, vole.
0: Zvedá Evžen oči v sloup nad mou nechápavostí a já teď na mou duši nevím, jak si tohle vyložit. Jako, ne, stříkací ty blbečku. Nebo, samozřejmě, že plynová, kde bych asi tak vzal pravou. Takže radši mlčím a říkám si, že se ho na to zeptám někdy pozdějic. Sedíme, upijeme pivo, ale za chvíli už mi to zas nedá a tak říkám, myslíš, že je to moudrý? Evžen se jen nosově uchychtne a zavrtí hlavou.
1: Moudrý, vole, moudrý, nevím, ale nutný to je, to si píš v dnešní době.
0: A na koho ji vlastně máš?
1: Na vyšinutý jedince. A taky na ty, co se ptají?
0: Zasměje se pobaveně Evžen. Já ti nevím. Vzdychnu a podrbu se přitom na temeni. Fakt ti nevím, Evžene.
1: Co zas nevíš?
0: Vyjede na mě nabroušeně. Hergot, neříkej zas. Jaký pak zas? Bráním se, protože jestli mě něco dokáže fakt spolehlivě vytočit, tak jsou to takovýhle malý, rafinovaný jedůvky, stejně jako je tohleto jeho zas.
1: Taky bys u sebe měl něco nosit.
0: Uklidňuje to Evžen tím, že dělá, že nic neslyšel. Mlčím.
1: Aspoň pepřovej sprej, jeden bych tě mohl přenechat.
0: Říká a kouká na mě pomalu jako krejčí, který si v duchu měří klienta už při jeho vítání ve dveřích salonu. Pokrčím rameny. Evžen sáhne do kapsy.
1: No?
0: Tlačí mě pod stolem čím si do nohy.
1: Jen si to hrgot.
0: Zašmátrám pod stolem, kde mi vloží do ruky nějaký váleček. Rychle to schovávám do kapsy, jako bych od něj právě převzal zásilku heroinu, ale pak mi to nedá a tak to zase rychle vytáhnu a zvědavě si to prohlížím. Vypadá to jako malej deodorant proti klíšťatům, říkám.
1: Taky žije.
0: Uchychtne se Evžen. A nemůže mi to v kapse vybouchnout nebo nějak uniknout? Ptám se.
1: Vyloučeno.
0: Vrtí prudce hlavou. A co se s tím jako dělá?
1: Namíříš do ksichtu a...
0: Dává mi Evžen krátký školení a drží v prázdný ruce imaginární tubus.
1: A je po vtákách.
0: Uchechtne se.
1: A frajer, co by ho pak jeho advokát hájil tím, že se s ním rodiče v mládí málo mazlili, je nahranej.

0: co říkáte tomu, že podle našich zpráv nepříští do vzduchu jen voda, ale dokonce pára?
1: Nesmysl.
2: Pánové, dovolte, abych citoval slova, která řekl v 18. století zakladatel živočišné a botanické systematiky, slavný švédský přírodovědec Carl Linné. Příroda nikdy nevytváří nesmysly.
1: No co, když to vůbec není produkt přírody?
0: Vy si, generále, myslíte, že to je jen naše fantazie? Každý zná jméno slavného anglického loďaře Ginarda. Tento podnikavý muž založil roku 1840 poštovní službu mezi Liverpoolem a Halifaxem. Za 13 let solidní práce měla Ginardova společnost v kapse výhradní právo na dopravu pošty a nejrychlejší a nejprostornější lodi, jaké kdy brázdily oceány. Případ katastrofy nejlepší z nich, Scotty, je notoricky známý. Tomu také říkáte fantazie, generále?
1: Prosím, prosím, zůstaňme u Scotty. Naše výzvědná služba zjistila, že 2,5 metru pod čarou ponoru vnízela díra zcela pravidelná, a to ve tvaru rovnorameného trojúhelníka. Narazil do ní předmět špičatý a ostrý jako kord. Díky tomu, že Scotty měla podpalubí rozdělené vodotěsnými přepážkami do 7 samostatných komor, se nepotopila a my jsme měli možnost získat důležité podrobnosti. Ocelový lodní plát byl proražen hladce, jako průbojníkem.
0: No a? Vlastně jen potvrzujete, že ten netvor existuje, že tedy není výplodem naší fantazie.
1: Výplodem vaší fantazie je, že je to příšera, velryba.
0: Sám připouštíte, že to je. Tak co je to?
1: Podle nás vojáku, zbraň, moderní, velmi účinná. Zbraň, pánové.
0: No ale vy vojáci prostě nemyslíte na nic jiného než bum, bum.
2: Pánové, vaše duchaplnosti nesmí zvítězit nad vědou.
1: Jste vědec, doktore, docent?
2: Prosím.
1: Podejte tedy nějaké jiné, lepší vysvětlení. Na vrub vaší příšery se už dnes přičítá ztráta 200 lodí.
2: Ano, ano, ale toto číslo není vůbec přesné. Je to pouze součet lodí, o kterých nejsou zprávy. Chybí ovšem důkaz o způsobu ztroskotání. Jistě mi dáte, generále, za pravdu, že kdyby to byla loď, tedy zbraň, jak říkáte, musel by to být vynález století. Jemuž by nutně museli předcházet rozsáhlé a nákladné přípravy. Vždyť se potápí na dlouhou dobu. Svítí, pluje mnohem rychleji než nejdokonalejší lodě světa.
1: A má ničivou zbraň.
0: Docent má pravdu. Takový projekt žádná vláda neudrží v tajnosti, to byste měl, generále, vědět. Ostatně přímořské státy vydali prohlášení.
1: To mohou vypravovat leda, holubu.
2: Prosím, vycházejte ze skutečnosti, kterou zatím pokládáme za okrajovou. Jde totiž o bytost, která se převážně pohybuje pod vodou.
1: Tedy ponorka.
2: Naopak, generále, my jsme se dosud z pochopitelných příčin velmi málo zabývali životem na mořském dnu, v obrovských hloubkách.
1: A proč?
0: Na to bych vám, generále, dokázal odpovědět i já, přestože jsem jen obyčejný novinář. Zkuste poslat vaše špiony, řekněme, kilometr pod hladinu. Tlak vody z nich vymáčkne duši.
1: A protože tam nikdo nemůže, protože nikdo nedokáže, co tam je a co tam naopak není, bydlí tam i vaše příšera a můžeme o ní fantazírovat dál.
2: Profesor Pařížského přírodovědeckého muzea, pan Aronnax, vyjádřil velmi exaktně výsledek svého bádání. Prosím, dovolte mi, abych odcitoval klíčová místa jeho vědecké práce. Největší hloubky oceánu dosud vůbec neznáme.
1: Začíná vývoj.
0: No tak, generále.
2: Co se tam v propastných hloubkách děje? Které bytosti žijí a mohou žít 22 až 27 kilometrů hluboko pod hladinou? Jaké orgány mají tato zvířata? Chová-li příroda v oboru ichtyologie ještě nějaká tajemství, pak můžeme klidně připustit existenci ryb nebo kýtovců dosud neznámých rodů a druhů v hloubkách, kam žádné sondy nemohou proniknout. Proč by jeden z těchto živočichů nebo nějaká malá skupina nemohli z nějakého důvodu vyplavat k hladině? Mám tím na mysli jakéhosi narvala obrovského. Obyčejný narval dosahuje často délky 18 metrů. Prosím, zpětinásobte nebo dokonce zdesetinásobte uvedený rozměr, proč ne? Dejte tomu kýtovci sílu úměrnou jeho velikosti, zvětšete jeho údernou zbraň a dostanete žádané zvíře. Bude mít sílu i nástroj potřebný k proražení lodního trupu. Narval je opravdu ozbrojen mečem ze slonoviny, jakýmsi kopím. Tento největší zub je tvrdý jako ocel. Muzeum pařížské lékařské fakulty má narvalý zub 2 metry 25 cm dlouhý a u kořene 48 cm široký. A co je důležité, byl vytažen z trupu ztroskotané lodi. Tolik citát. Představme si teď zvíře, tedy i zub 10x mohutnější. Připustíme, že dokáže plavat rychlostí 40 km v hodině, znásobme jeho hmotu čtvercem rychlosti a dostaneme náraz, který mohl způsobit zkoumanou katastrofu.
0: Vidíte, generále? Vidíte? Fantazie nedegraduje vědeckou práci. Patří k ní.
1: Moment, moment, moment. Kde vyšla tato stať?
2: V New York Heraldu.
1: Čert ví, co tím Američané sledují. A kdože to napsal?
2: Profesor Aronnax z Paříže.

0: Dědečku, ten profesor Aronnax, kdo to byl?
1: Kdo to byl? Já přece.
0: Nepovídej, já myslel vždycky, že se jmenuješ...
1: Ale na tom nezáleží. Mám vyprávět dál?
0: To víš, že jo.
1: Ale nebude to vyprávění jenom na chvilku.
0: Tím líp.
1: Možná, že si budu muset odpočinout. A ty taky. Vyprávění přerušit, víš?
0: Nevadí.
1: No a třeba se budeš chvíle mi strašně bát?
0: Dobrý.

0: Ach jo.
1: Co by dělalo podmořské zvíře v naší řece?
2: No, vytvořila se panika. Lidé si začali strašně vymýšlet a aby čelili strachu, tak si pomáhali legrací.
1: Ty si to všechno pamatuješ, dědečku?
2: No, já byl dokonce přitom.
1: Při čem?
2: Jistá velmoc, no, nebudu jí jmenovat, zahájila přípravy k výpravě, která měla za úkol Narvala najít, pronásledovat, zadržet, zabít, zkrátka přitáhnout na pevninu. Byla získána nejrychlejší, nejodolnější, nejpevnější a největší loď. Obrněná válečná fregata Abraham Lincoln s nejstatečnějším velitelem kapitánem Farragutem. Byly otevřeny nejmodernější zbrojnice s nejúčinnějšími zbraněmi. Hledali se ti nejlepší námořníci.
1: A dědečkové taky nejlepší. A to jsi byl ty?
2: A já jsem to kdy nebyl žádný dědeček. A jsem byl mladý profesor pařížského přírodovědeckého muzea.
1: Ale musel jsi být třída, když tě pozvali. Ale já už tě nebudu rušit.
2: No, přípravy to byly v skutku velkolepé. A víš, co bylo zajímavé?
1: Co?
2: Zdálo se, že se Narval dozvěděl o chystaném tažení. Vždyť se o něm tolik hovořilo, dokonce i kabelem, který je uložen na dně moře. Šprýmaři říkali, že asi zachytil, co se na něj chystá. Narval se na dlouhou dobu úplně odmlčel.
1: No dobře, ale já pořád nevím, jak ses k tomu dostal.
2: Jednoduše. 3 hodiny předtím, než Abraham Lincoln opustil přístavní hráz, mi přišel telegram tohoto znění. Pan Aronax a tak dále.
1: Já vím, profesor a tak dále.
2: No samozřejmě a tak dále. Pane profesore...
1: To už jsi říkal.
2: No to byla adresa. Teď přišlo oslovení.
1: Aha.
2: Chcete-li se osobně připojit k výpravě Abrahama Lincolna, naše vláda to uvítá. Poplujete ovšem na vlastní nebezpečí. Kapitán Farragut má pro vás připravenou kabinu. Podepsán tajemník ministerstva námořnictví.
1: A ty si poplul?
2: No, ano. Ale nebylo to tak jednoduché.
1: Kapitán snad neměl připravenou kabinu?
2: Ale měl, ale já měl sluhu.
1: Dědečku, co je to sluha?
2: Sluha. Jak bych ti to řekl? Takový profesor neumí všechno sám. No a tak mu pomáhá za peníze.
1: Sluha.
2: Správně, no. Když to víš, tak proč se na to ptáš? Ty, zavolal jsem si ho.
3: Konseji?
4: Pan profesor si přeje?
3: Poplujeme vstříc smrti.
4: Jak poroučí pan profesor?
3: Připrav tedy nejdůležitější věci pro dlouhou plavbu.
4: I psací potřeby poroučí pan profesor?
3: Samozřejmě.
1: Stihli jste to?
2: Jo, minutu před vyplutím.
3: Tak jsme zde. Jmenuji se profesor Aronax. Toto je, prosím, můj sluha Konseji.
5: Kapitán Farragut, těší mě.
3: Těší mě.
5: Vlastně netěší. Kam vás uložím, hochu? Přijdete si na poslední chvíli místo 1, 2?
3: Ale já jsem byl k cestě pozván před 2 hodinami, prosím, ano. Hlašte si přečíst tento list.
5: No jo, zase ministerstvo. Jako obyčejně vyřídili všechno pozdě. No, ty... Návrh na vaše pozvání u nich ležel nejméně 14 dní.
3: Ale já,
5: ale
3: prosím...
5: nechme toho, jsem osobně velmi rád, že jste neodmítl a poplujete s námi. Seznámím vašeho sluhu s Netlandem, budou spolu sdílet kabinu, hned vedle vaší.
3: A kdo je, prosím, Netland?
5: Harbunář, ale ten nejlepší na světě, samozřejmě.
2: Tady nám bude dobře, řekl jsem Konsejovi, když jsme oba obešli loď. A co myslíš, že odpověděl?
1: Jak poroučí pan profesor?
2: Správně, ale dodal...
4: Jako raku poustevníčkovi v ulitě Surmovky. Hmm.

0: Nebo plavčí.
1: Chci ho vidět, jak leží zabitý zde na palubě, aby moře bylo opět bezpečné a čisté.

0: Měli jsme všechny tehdy známé druhy zbraní, od osnitých šípů do krátkých pušek s rozšiřujícím se ústím hlavně, po výbušné střely do loveckých pušek, na přídi stálo dokonce dělo s neobyčejně silnou hlavní a malou ráží. Tato zbraň vystřelovala kuželovité 4-kilogramové střely na vzdálenost, a teď dávej pozor, 16 kilometrů.
1: A co ten harpunář?
0: Král harpunářů. Ned Lindovi bylo asi 40 let, měřil přes 180 cm, moc toho nenamluvil, ale uměl být i velice prudký a ve sporech prchlivý. Měl strašnou sílu a ostrý pohled. Hned si ho člověk musel všimnout. No, vydal sám za celou posádku.
1: Tolik toho snědl?
0: Měl jen jedinou chybu. Nevěřil v existenci zvířete, které jsme pronásledovali.
1: Tak proč se s vámi vydal na ten lov?
0: Proč? Bylo to jeho povolání.
2: Jak to, Nede, že nejste přesvědčen o existenci kytovce, kterého pronásledujeme? Máte k tomu důvody?
3: Snad mám, pane profesore.
2: Myslím si, že právě vy, Nede, jako perfektní znalec velkých mořských savců, jste snad nejlépe schopen přijmout domněnku o obrovském kytovci.
3: V tom se právě mýlíte, pane profesore. Harpunoval jsem ve svém životě už tolik kytovců, že vím přesně, jak jsou vyzbrojeni. Skutečně. Nemohou ani ocasem, ani zubem prorazit lodní plát.
2: Ale jsou přece známy případy, že narvalý zub pronikl přídí.
3: Ale dřevěnou, profesore. Snad nějaká velká chobotnice.
2: Nede, chobotnice je měkýš. A už samo jméno naznačuje malou pevnost jejího těla. Nepatří mezi obratlovce, nemůže tudíž lodím ublížit. Smělé kousky chobotnice patří do říše pohádek a bajek.
3: Patří tam i váš narva.
2: Mýlíte se. Mýlíte, několik čísel vám to snadno dokáže.
3: S čísly si můžete dělat, co chcete.
2: No, tak možná v obchodě, ale ve vědě ne. Představte si tlak jedné atmosféry jako tlak vodního sloupce 10 metrů vysokého. Jestliže se potopíte, Nede, pak na vaše tělo bude tlačit tolik atmosfér, kolikrát je nad vámi 10 metrů vody. Víte, kolik čtverečních centimetrů má povrch vašeho těla?
3: Ne.
2: Asi 17 tisíc. A představte si tlak jedné atmosféry jako tlak zhruba 1 kilogramu na centimetr čtvereční. Čili na souši nesete v kterýkoliv okamžik váhu 17 768 kilogramů.
3: Asi jsem tomu přivykl.
2: Správně. Jenomže v hloubce 100 metrů je tento tlak 10x větší. V hloubce 1 kilometru 100x a v hloubce 10 kilometrů 1000x větší, tedy zhruba 17,5 milionu kilogramů. Tlak by vás rozmáčkl jako hydraulický lis.
3: Hrome.
2: A jestli v té hloubce žijí nějací živočichové, představte si, jak pevné musí mít kostry, aby odolali tomu strašlivému tlaku.
3: Ocelové.
2: A když se taková hmota dá do pohybu jako rychlovlak, chápete?
3: No, možná.
2: Podle mého názoru a podle všech už vyvozených důkazů patří to zvíře mezi obratlovce do třídy savců a do řádu kytovců. Zbývá rozřešit, do jaké čeledi patří. Zda mezi delfínovcovité, vorvaňovcovité, narvalovité, delfínovité nebo svinuchovité. A k jakému druhu? No to zjistíme, až ho budeme pitvat.
3: Jenomže dřív ho musíme najít, chytit a zabít, pane profesore.
2: Správně.
4: Jestli nebude mít kapitán nic proti tomu, procvičím si trochu svaly. Vidíte tu velrybu?
5: Tam.
6: Docela rád bych vás viděl na vlastní oči při práci, Nede.
4: Máte možnost, kapitáne.
1: Trefil.
0: Přímo do srdce.
7: Senzace. Nejlepší kapitán, skvělý vědec a král harpunářů na jedné palubě. Zdar výpravě ve jménu civilizace.
8: Je správně, že Abraham Lincoln provede trestnou expedici proti temným silám uchvatitelů moří. I kdyby na splnění úkolu jeho síly nestačily, kdyby loď ztroskotala, nevadí. Pošleme další lodě. Nakonec Zvítězíme!
5: Podle mého názoru nejde o vítězství, ale o nové poznatky důležité k pochopení nesmírně složitého života pod hladinou oceánu. Každý objev bývá vykupován obětmi. Věřme, že už jich bylo dost, že daň je splacena. Že Abraham Lincoln odhalí záhadu, která trápí lidstvo, která zdánlivě nemá logiku, ale která zcela určitě zapadá do účelnosti světa. Připijím nazdar statečným mužům!
9: Kdyby byl pan profesor tak laskav a netřeštil tolik oči, viděl by asi líp.
1: Ty jsi chtěl dědečku jako první uvidět netvora, viď?
0: Pluli jsme už několik týdnů a pořád nic. Posádka byla rozmístěná v lanovi a pozorovala obzor. Důstojníci s nočními dalekohledy prohledávali houstnoucí tmu. Černý oceán občas zajiskřil v měsíčních paprscích, které pronikly mezerami mezi mraky.
2: I ty máš, Konseji, příležitost strčit do kapsy $2000.
8: A já se ptám, důrazně žádám o vysvětlení, proč je výprava Abrahama Lincolna stále ještě neúspěšná. Spoléhali jsme na kapitána Farraguta a já se nebojím říci, že zklamal. Místo pyšné zprávy o pokoření zákeřného útočníka, 2 měsíce mlčení. Naprostého mlčení.
5: Je sice pravda, generále, že se loď s netvorem doposud nestřetla, ale nemůžeme pominout, že se netvor vůbec neobjevil. Nestala se jediná námořní katastrofa.
7: Což by dávalo za pravdu generálovi, že zatím vším není přírodní úkaz, nýbrž, že zatím vězí lidé. To ticho je skutečně zarážející. Ale ta nečinnost nás stojí obrovské peníze.
5: Pánové, my zde sedíme a hovoříme, zatímco statečná posádka Abrahama Lincolna brázdí oceány světa a je už 3. měsíc bojové pohotovosti. Pomalu už nebude kousek moře, který by nebyl důkladně prozkoumaný.
10: Všichni sem! Hledaný netvor je po větru šikmo před námi!
1: To je dost.
0: Seběhla se celá posádka. Plavčíci, topiči, inženýři, námořníci, důstojníci, jo, zkrátka všichni.
9: Podívejte, světelku je.
2: Správně. Mohlo by to být skula zvrtavý, skula z Dactylus, což je mořský mlž z řádu listožábrý. Po případě malpa nálevkovitá, fusiformis, mořský strumatec z řádu pásosvalí.
9: Ale nemohla by to také být nějaká elektrická lampa?
2: Nemohla!
9: A ta?
2: Kde by se vzal takový zdroj energie?
0: Mlž může světelkovat, ale my jsme viděli plné světlo. Zdroj světla byl dokonce tak velký, že prosvěcoval mořskou vodu.
8: Zastavte stroje! Kopujeme setrvačností!
0: Osvětlená část moře měla tvar obrovského oválu. V jeho středu se žhavý zdroj zhušťoval. Po chvíli se ovál začal zvětšovat a svít slábl.
11: Potápí se!
4: Kapitáne, buď plujeme velikou rychlostí, nebo nám jde světlo naproti.
8: Kormidlo! Po větru! Stroje! Zpětný chod!
0: Námořníci se vrhli ke kormidlu a inženýři ke strojům. Abraham Lincoln otočkou doleva obsal půl kruh.
8: Kormidla přímo!
0: Fregata se chtěla od světelného zdroje vzdálit. Manévr se sice podařil, ale světlo se naopak přibližovalo. Jestliže jsme pluli 25 km za hodinu a zdroj světla se k nám přibližoval stejnou rychlostí, pak to znamenalo, že se zvíře muselo pohybovat rychlostí přesně dvojnásobnou.
1: 50 km v hodině? Tomu říkáš rychlost?
0: No tenkrát to skutečně byla rychlost. Přestalo být zřejmé, kdo koho vlastně pronásleduje. Zdálo se, že srážka je neodvratná.
2: Kapitáne, proč prcháme? Proč neútočíme?
6: Pane profesore, každý rozumíme svému. Nevím si, jak strašným zvířetem mám co dělat. A proto neohrozím fregatu a vaše životy nějakou neopatrností. Počkáme do rána. Pak si s netvorem vyměníme úlohy.
2: A už víme, o jaké zvíře jde?
6: Obrovský narval a na to narval elektrický.
0: Nebylo pochyb, že nás netvor nejen zpozoroval, ale že se dokonce rozhodl utkat se s námi. Dokázal neuvěřitelné kousky. Pojednou se zastavil a pak se vydal opačným směrem.
1: To se vám ulevilo, že jo?
0: No, jen nakrátko. Pak se k nám přibližoval z boku.
1: A hodně se přiblížil?
0: Právě že ne. Jenom v jednom okamžiku se k nám přiblížil takřka na dostřel harpuny a pak zase zmizel. Zaslo totiž světlo, ale objevilo se na druhé straně.
1: To vás podeplul?
0: Pravděpodobně. O půlnoci zhaslo světlo na dlouhou dobu. Tma naháněla hrůzu i statečným mužům. Nejdřív je těsilo světlo a teď zase, že nic nevidí. Přitom nebezpečí bylo stále přítomné. Napadlo mě, že zvíře může mít něco společného s paúhořem elektrickým nebo s parejnokem elektrickým. Pojednou prořízl vzduch ohlušující pískot, podobný zvuku prudce tryskajícího vodního sloupce.
6: Nede, slyšel jste někdy zvát velryby?
3: Často, pane kapitáne, ale ještě nikdy jsem nedostal $2000 za jejich objevy.
6: Máte právo na svou odměnu. Ale teď mi řekněte, zda stejné zvuky nevydávají velryby, když vystřikují vodu nozdrami.
3: Jsou to stejné zvuky, pane kapitáne, ale tenhle zvuk je nesrovnatelně silnější. Už není pochyb. Je to skutečně kýtovec a jestli dovolíte, tak si s ním ráno promluvím.
6: Bude-li mít náladu vás poslouchat, nebe?
3: Jestli se k němu dostanu na 4 délky harpuny, to nutím o tom.
6: To bych vám musel dát velrybářský člun s posádkou a to je velké riziko.
3: Zajisté, pane kapitáne. I pro mě.
0: Ke druhé hodině raní se opět světelný zdroj rozzářil a to asi 9 kilometrů od Abrahama Lincolna. Přes tuto vzdálenost, přes hukot větru a moře, jsme zřetelně slyšeli strašné údery ocasem a prudké oddychování. Zdálo se, že obrovský narval při vynoření na hladinu vdechuje vzduch do plic stejně prudce, jako válce ohromného parního stroje nasávají páru. Připravili jsme se k zápasu. Nikdo neměl pomyšlení na spánek. Nabili jsme zbraně.
6: Netvor je za levým bokem!
0: Podívali jsme se udaným směrem. Ve vzdálenosti 2,5 kilometru se vynořilo asi metr nad hladinu dlouhé tmavé tělo. Prudce se zmítající ocas vytvořil veliký vír. Fregata se zvolna blížila ke kytovci. Měl jsem možnost si ho pořádně prohlédnout. Zprávy, které jsem o něm získal, byly trochu přehnané. Odhadl jsem jeho délku jen na 75 metrů.
2: Co mu říkáš, Konsej?
9: Jak pan profesor poroučí, zvíře skutečně patří do podkmene obratlovců, do třídy savců, do řádu kytovců, do podřádu ozubených, do čeledi narvalovitých, do rodu...
2: Správně. Tady jsme zatím v koncích.
6: Máte dostatečný tlak?
11: Ano, kapitáne!
6: Přiložte ještě a plnou parou vpřed!
0: Abraham Lincoln zamířil přímo ke zvířeti. To si nechal loď přiblížit asi na 150 metrů a pak pohrdajíc s ponořením dalo se zvolna na úst.
3: Nede, ještě stále chcete člun? Co bych s ním dělal? Zvíře se dá chytit teprve, až se mu zatře. Přidejte páru, jestli můžete.
0: Abraham Lincoln už uháněl rychlostí 24 kilometrů a ne se přiblížit k narvalovi o jediný metr.
6: Dosáhli jsme už nejvyššího tlaku!
11: Ano, kapitáne!
6: Jsou záklopky zatíženy!
11: Na 6,5 atmosféry!
6: Zatížit
12: Na 10 atmosfér!
2: Náš Američan se svou lodí nemazlí. Pravděpodobně brzy vylétneme do vzduchu.
9: Jak je panu profesor vidíte?
12: Rychloměr!
11: 35 kilometrů, kapitáne!
12: Siložte ještě víc!
4: Výborně. Doháníme ho.
1: Konečně.
0: Ale ve chvíli, kdy se Ned Land už chystal k harpunování, rozjel se kytovec rychlostí nejméně 50 kilometrů. Stále ještě nebyl znaven.
8: To zvíře je skutečně rychlejší než Abraham Lincoln.
12: Obsluha k prvnímu dělu. Nabít! Namířit! Pal! Je to obratnější k dělu. $500 tomu, kdo zvíře zasáhne.
0: Statečný Konsej se nedal dlouho pobízet. Zamířil a...
1: Zásah!
0: Zásah to byl, jenomže nepřímý. Náboj sklouzl po oblém povrchu a zmizel 4 kilometry dál v moři.
8: Prokládě, ten mizera je obložen 15-centimetrovými ocelovými pláty. Budu tě neřáde pronásledovat, dokud má loď nevylétne do vzduchu. Výborně!
0: Ke cti Abrahama Lincolna je třeba říct, že bojoval s neúnavnou úporností až do noci. Tma a konec boje.
8: Zmizel.
0: Narval se pouze nehýbal. A my jsme tušili, že je proklatě blízko nás pod hladinou.
7: Co když se potopil a odplaval buchvíkám?
8: No, nesmysl, unavil se, usnul. Nede, už se někdy harpunoval spící velrybu.
4: Aby ne, ale musím ji vidět.
0: Ned Land zaujal s harpunou v ruce místo pod čelním stěžněm. Pojednou naše oči navyklé tmě oslnila prudká záře. Bylo to hrozné leknutí, nervy se napěly k prasknutí. Ned Land se levou rukou držel kosatky a pravou svíral harpunu. S ledovým klidem čekal na vhodný okamžik. A ten přišel, když jsme byli od netmora vzdáleni asi 6 metrů. Jeho paže se prudce rozmáchla a strašlivá harpuna vylétla. Zdálo se, že narazila na tvrdou hmotu. Zář zhasla a na palubu fregaty vyrazili 2 vodní sloupy, jako příval prolety o přítěk zádi. Zpřetrhali ráhnová lana, strhli z paluby všechno, co pevně nedrželo.
1: A co ty, dědečku?
0: Srazilo mě to do moře. Zraněn jsem nebyl, ale naději na přežití jsem měl jen malou. Ani nevím, jak dlouho jsem byl v bezvědomí.
8: Byli jsme poraženi, pánové.
5: Čest památce významného znalce mořských hlubin, profesora Aronaxe.

0: Byl jsem stržen do hloubky asi 6 metrů, ale nestratil jsem hlavu. Prudkými pohyby jsem se zase dostal nad hladinu.
1: Myslím, že pan profesor udělá dobře, když s pomocí Abrahama Lincolna nebude počítat. Vzdaluje se.
2: Conseil. Ty jsi tady?
1: Když se pan profesor neudržel na palubě, usoudil jsem, že je třeba pana profesora následovat.
2: Těžko se mi plave.
1: Dovoluji si upozornit pana profesora, že chceme-li se zachránit, budeme asi muset plavat velmi dlouho.
2: Co chceš dělat?
1: Plavat. Jestli pan profesor dovolí, zbavím ho šatu, překáže mu při plavání.
0: Aniž čekal na můj souhlas, rozřízl mi nožem šaty po celé délce. Plavalo se mi sice trochu lépe, ale nevěřil jsem, že jsem schopen se zachránit.
2: Kam chceš plavat?
1: Nevím.
2: Jediná naše záchrana je člun z Abrahama Lincolna. Kdyby alespoň byla na blízku nějaká troska, aby se člověk mohl o ní opřít a na chvíli si vydechnout.
1: Jestli je panu profesorovi libo, může se opřít o mě.
0: Tak jsme přežili noc. Když svítalo, viděl jsem Abrahama Lincolna už jen jako malou tečku na obzoru. Opouštěli nás síly. Zkoušeli jsme volat o pomoc, ale věděli jsme, že je to zbytečné. Zavřeli jsme oči a čekali na smrt.
3: To bys tu nebyl, dědečku.
0: Správně. Čirou náhodou se k nám připojil Ned Land. Také ho to smetlo z paluby. Ale podařilo se mu přistát na našem narvalovi. Zvíře usnulo po boji tak, že z něj vykukoval jen takový malý ostrůvek.
4: Můžu vás pozvat k malému odpočinku? A také vám předvedu, proč to zvíře moje harpuna nemohla probodnout. Žádný krunýř pravěkých zvířat, žádné atmosféry, jak jste říkal. Dobře snítované ocelové pláty.
0: Stáli jsme skutečně na kovové plošině. Byl jsem poražen. Nejen jako účastník neúspěšné operace, ale především jako vědec. Má teorie o narvalovi se zhroutila jako domeček z karet.
3: Tak co jsi dělal?
0: Pokusil jsem se vyjít z daného stavu věci.
5: Aha. Jestli je to stroj, musí mít svůj mechanismus a posádku, která jej řídí.
4: Ovšem, jestli se posádka probudí a ponoří své plavidlo, jsme definitivně ztraceni. Tisíc ďáblů, lidi, otevřete přece! Jestli jste lidi!
0: Z vody se vynořilo 8 zakuklených postav. Uchopili nás způsobem, který jsme ani nestačili zaznamenat, a kam si nás strčili. Pochopili jsme, že jsme sice pod hladinou, ale mohli jsme dýchat. Jenom ta strašná tma. Osahávali jsme kovové stěny. Na podlaze bylo asi líko. Žádná stopa po oknech a dveřích. Asi po půl hodině nás najednou oslnilo prudké světlo. Chvíli trvalo, než jsme se probrali z oslnění a zjistili jsme, že jsme v úplně prázdné ocelové kajutě a že u stropu svítí lampa. Ned Land stál s nožem v ruce v bojové pohotovosti. Světlo mělo zřejmě avizovat návštěvu věznitelů.
6: Schovej ten nůž, Nede, aby si třeba nemysleli, že jsme přišli vykrást banku.
0: Vešli 2 muži. Malý, sukovitý svalon. Kdyby promluvil, byl by to jistě příval slov hýřící nad sázkami. ale mlčel, podobně jako ten druhý. Ten nosil hlavní znaky své povahy napsané na čele. Sebedůvěru dokazovala hlava posazená ušlechtile na oblouku ramení línie, černé oči, hledící s chladnou jistotou. Klid vyplýval i z jeho bledé pleti a o odvaze svědčil jeho dlouhý, hluboký dech.
3: A jak byl starý?
0: Těžko říct, 35, 50, nevím. Měl nádherné zuby a takové oduševnilé ruce. Zvláštní člověk. Oba neznámí měli na hlavě barety z kožešiny z mořské vidry a na nohou námořnické boty z tulení kůže. Oděni byli do šatů ze zvláštní tkaniny.
7: Utili utí, eňuňu, ňu.
8: Iškucu.
6: Já jsem z toho jelen. Co je to za řeč?
8: Nezabývám se sice studiem jazyku, ale něco už jsem v životě slyšel. Jejich domluva mi vůbec nic nepřipomíná.
6: Pan profesor by měl nějak promluvit.
8: Jmenuji se Aronnax a jsem profesorem Pařížského muzea. Toto jsou mý přátelé. Ned Land a Conseil, se kterými jsem ztroskotal.
6: Co anglicky?
8: My name is Aronnax and I am professor of the Parisian Museum. These are my friends. Ned Land and Conseil.
6: Nerozumím.
4: Rome.
8: Je m'appelle Aronnax. Je suis professeur de musée de Paris. Voilà mes amis Ned Land et Conseil.
6: Ani tohle?
8: Ich heiße Aronnax.
4: Palvaně.
8: Und ich bin professor des Pariser Museum. Das sind meine Freunde. Ned Land und Conseil.
6: Nic.
4: Divná banda.
6: Neslyší nebo nerozumí. Nebo rozumět nechtějí.
7: Krýkaši.
8: Šu.
0: Oba odešli, aniž se pokusili s námi promluvit. Světlo nám nechali. A tak jsme se pomalu smiřovali s osudem. Bylo nesporné, že v suché kabině je nám lépe než na otevřeném moři. Ale najednou jsme si uvědomili, že jsme skoro 24 hodin nejedli. Je, hlad nám jako na povel sevřel útroby. A v tom okamžiku vešel muž, zřejmě lodní sluha, a nesl plnou náruč oděvů. Haleny, kalhoty, kabáty, zotovené, zase z té látky jejíž původ jsem nemohl poznat a ze které měli všichni obleky. Snažili jsme se mu vysvětlit, že máme hlad, ale připadal nám jako, že je hluchý a němý. Odešel a my jsme se oblékli. Pak se vrátil, přinesl stůl a tři židle a pomalu pečlivě začal prostírat pro tři osoby.
4: To jsou změny. Oni nás pohostí na stříbře.
8: Za takovou tabuli by se nemuseli stydět ani v Hotel de Paris.
6: Jestli pan profesor dovolí, pokládám se tak trochu za znalce jídel a vaření vůbec, ale to, co nám tu předkládají, voní a chutná skvěle. Přitom pořád nevím, co to je.
8: No, je dokonce těžké rozhodnout, jsou-li jídla původu rostlinného nebo živočišného.
4: To je mi jedno, protože mám hlad jako vlk. Dobrou chuť, pánové.
6: Dobrou chuť.
8: Dobrou.
0: Co se stolních příborů týče, byly nejen stříbrné, ale i velmi krásné. A každý kus byl označen písmenem N. Po jídle jsme jako na povel všichni tři okamžitě usnuli. Jak dlouho jsme spali, ani nevím. Probudil jsem se první. Těžko se mi dýchalo. Uvědomil jsem si, že je naše kabina pochopitelně vzduchotěsná, že jsme asi spotřebovali všechen kyslík. Jestli pak víš, z kolika litrů vzduchu spotřebuje člověk kyslík za hodinu?
3: Nevím.
0: Ze 100 litrů. A vydýchaný vzduch je pak nasycen téměř stejným množstvím kysličníku uhličitého. Zásoba čerstvého vzduchu byla zřejmě u konce.
3: A co ostatní?
0: Ještě spali. Když už se mi zdálo, že se udusíme, že musíme něco udělat, abychom se neudusili, ucítil jsem závan nádherného čerstvého morského vzduchu. A současně se ozval zvuk, který už jsme znali.
3: Jako když se obrovská velryba nadechuje.
0: Správně. Jestli to způsobil osvěžující nádech nebo hluk, nevím. Ale i moji dva přátelé se probudili. Včera jsme se ještě strachovali o holé životy a dnes jsme už začali myslet na svobodu.
9: Myslím, že už známe část nějakého velikého tajemství. Jestli má posádka zájem na jeho zachování, pokládám naše životy za velmi ohrožené. Těžko nás vrátí do normálního světa.
6: Třeba nás zařadí do své posádky. Když pan profesor dovolí, tím bychom byli zachráněni.
9: Až do chvíle, kdy se nějaká lepší fregata, než byl Abraham Lincoln, zmocní tohoto lupického hnízda.
6: Musíme čekat a zase jenom čekat. Protože nic jiného dělat ani nemůžeme.
9: Naopak, pane profesore, musíme jednat.
6: A co chcete dělat? Nede.
9: Musíme uprchnout.
6: Z pozemského vězení je to nesnadné, ale z podmořského naprosto vyloučené.
9: Tak se tedy zmocníme lodi.
6: Možná, že máte pravdu, stateční muži. Ale k tomu potřebujeme velmi dlouhou a důkladnou přípravu. Taková ponorka je velmi složitý mechanismus. A my o něm zatím vůbec nic nevíme.
1: Jestli pan profesor...
6: Slibte mi, že nepodniknete nic, dokud se my tři nedohodneme, že přišel ten správný okamžik.
1: Slibuji.
9: Slibuji.
10: Pánové, je na čase, abych s vámi promluvil v jazyce, kterému porozumíte. Vím, kdo jste. Profesor Aronnax, jeho sluha Conseil a harpunář Ned Land. Okolnosti vás přivedly k muži, který se rozešel s lidmi.
6: Dovoluji si upozornit, že jsme přišli na palubu vaší lodi nedobrovolně.
10: Nedobrovolně? Abraham Lincoln mě pronásleduje všemi oceány. Nedobrovolně? Na jeho palubu jste také přišli nedobrovolně? Vaše střely zasáhly trup mé lodi nedobrovolně. A Mr. Land mě snad také harpunoval nedobrovolně?
6: Snažili jsme se objasnit jev. Jehož tajemství znáte jedině vy. Vězte, že Abraham Lincoln vás pronásledoval v přesvědčení, že jde o netvora, o hrozné zvíře.
10: Pane Aronnaxi, odvážil byste se tvrdit, že by vaše fregata neostřelovala ponorku tak, jako střílela na mořského netvora? Chápete tedy, že mám právo nakládat s vámi jako s nepřítelem. Mohl bych vás vrátit na plošinu, která vám byla dočasným útočištěm, a ponořit se.
6: Ale to jako civilizovaný člověk udělat nesmíte.
10: Nejsem to, čemu vy říkáte civilizovaný člověk. Neuznávám vaše zákony a žádám vás, abyste ve vlastním zájmu o nich přede mnou nikdy nemluvil.
11: Pane, udělejte to, co jste řekl, a vysaďte nás. Možná, že přijdeme o život, ale získáme svobodu.
10: Mé zájmy jsou čirou náhodou. V souladu s jakýmsi lidským soucitem. Proto jsem se rozhodl, že zůstanete na palubě. Postačí vaše slovo, že se mi podřídíte.
6: Rád bych vám položil otázku.
10: Prosím.
6: Budeme potom volní?
10: Můžete volně chodit, kam budete chtít. Můžete pozorovat všechno, co budete chtít. Je možné, že vám to výjimečně zakážu. Jinými slovy, budete mít stejnou svobodu, jakou mají moji společníci.
6: Jakže? Máme se navždy zříci shledání s vlastí? S přáteli, s rodinami?
10: Vzdát se pozemského jha, které lidé pokládají za svobodu, není tak bolestné, jak si myslíte.
11: Nikdy neslíbím, že neuteču.
10: Takový slib od vás ani nežádám.
6: Zneužíváte proti nám svého postavení.
10: Vy si myslíte, že vás mám poslat zpátky na zem, která mě už nesmí znát? Nikdy nechráním vás, ale sebe.
6: Jestli vám dobře rozumím, máme si vybrat mezi vězením a smrtí.
10: Ano.
6: A jak vás
9: máme oslovovat?
10: Kapitán Nemo. Vy a vaši společníci jsou cestujícími na Nautilu. Redu!
12: Medu!
10: Kassandra Sitelin Kuboto! Tento muž odvede mistra Lenda a vašeho sluhu do jejich kajuty, kde posnídají. Vás prosím, abyste mě následoval, pane profesore.
0: Vstoupili jsme do jídelny vyzdobené s přísným vkusem, dubové skříně vykládané ebenovými ornamenty, v příhradách porcelán a sklo nepředstavitelné ceny. Uprostřed místnosti byl bohatě prostřený stůl.
9: Všechny tyto pokrmy jsou produkty moře?
10: Ano, pane profesore. Řízky jsou z mořské želvy. A zde jsou játra z delfína, která by nezasvěcený pokládal za vepřová.
9: Ano.
10: Ochutnejte všechna ta jídla. Tady je konzervovaný sumíš, kterého by i malajec pokládal za nejlepší jídlo na světě. Tady je krém z vemene kytovců a cukru, který nám dávají velké chalouhy ze severního moře. Zavazenina je z mořských sazanek. Chutná jako nejlepší ovoce.
3: To si dědečku všechno jedl?
0: Kapitán Nemo byl zřejmě labužník a já jsem měl hlad.
3: A nebylo ti špatně?
0: Naopak, moc mě chutnalo.
10: Látka, kterou máte na sobě, je utkána z hedvábných vláken zvláštních lastur. Obarvena je purpurem starých Římanů, lobeným fialovým barvivem, které získávám z plže nazvaného Zej a žijícího ve Středozemním moři.
9: Ano.
10: Až si prohlédnete svou kabinu, najdete tam i voňavky, které jsou vyrobeny destilací mořských rostlin. Vaše lůžko je vysláno nejměkčí mořskou travou. Psát budete perem z velrybí kostice, váš inkoust je tekutina vyměšovaná sépiemi nebo olijeněmi. Všechno je z moře. A všechno mu jenom rád.

0: iluzji. Ale v hloubce jejich moc končí. A tam já jsem svobodný.
1: Víš, že měl Nautilus i svou knihovnu?
2: To je přeci normální.
1: No, hádej, kolik měla svazku. Ale hádej hodně.
2: 1000.
1: 12 000 knih, 12. Od Homéra po Viktora Iga, od Rableze po George Sandovou. Knihy o matematice, balistice, hydrografii, meteorologii, zeměpise, geologii. Nechybělo v ní prostě nic. Nic. Podle knihovny můžeme posuzovat i jejího majitele. Kapitán Nemo musel mít velmi vřelý vztah ke vzdělanosti a kultuře.
2: On všechny knížky přečetl?
1: Většinu ano. A další měl pro případ, že se bude chtít něco dozvědět, aby po nich sáhl. Chtěl je mít po ruce.
2: To měl tolik času?
1: Člověk má tolik času, kolik chce. Sám si určuje, čemu kdy dá přednost.

0: Na Nautilu bylo i nevelké, za to velmi bohaté muzeum. Bylo umístěno v salonu, ze kterého bylo možné oknem pozorovat mořské dno. Uprostřed nádherný perletí vykládaný stolek, po stěnách obrazy slavných malířů, oči mi přecházely nad ojedinělými přírodovědnými sbírkami a exponáty hlavně z mořského dna. Před čelní stěnou stály velké varhany, na které kapitán Nemo hrával. Vzpomněl jsem si na hudbu, kterou jsem slyšel, když jsem se zachraňoval na plošině ponorky.
1: Prohlížíte si mé lastury, pane profesore?
0: Ano.
1: Ano. Mohou přírodovědce opravdu zajímat. Pro mě jsou však ještě cennější, protože jsem je všechny sebral vlastníma rukama. Ani jediné moře neuniklo mému průzkumu. Co vás ještě zajímá, profesore?
2: Nechci odhalovat tajemství, která jsou jen vaše, ale snažím se představit si obrovskou sílu a složitost Nautilu. Jeho schopnost splnit všechny vaše nároky. Přiznám se, že hořím zvědavostí.
1: Pojďte do mé kabiny.
2: Děkuji.
0: Byla zařízena velmi prostě, ale účelně. Lůžko, noční stolek, psací stůl.
1: Tady jsou přístroje, které potřebují k řízení Nautilu. Ukazují mi polohu a přesný směr oceánu. Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr, bouřkový tlakoměr, buzola, sextant, chronometr, denní a noční dalekohledy.
2: To jsou na lodích dost běžné přístroje, ale co tento manometr?
1: Měří tlak vody a hloubku.
2: Ano, ale jsou tu ještě další přístroje, které neznám.
1: Můj vynález souvisí s energií, na které je založen princip Nautilu a která zde vykonává všechnu práci.
2: Já nenaléhám, pane kapitáne, ale jak docílujete tak úžasné rychlosti vašeho plavidla?
1: To mi právě umožňuje moje energie. Získávám tolik síly, kolik právě potřebuji. Zdroj energie neomezuje mé záměry.
2: Něco jako elektřina?
1: Snad. Ale mnohem, mnohem účinnější.
2: Ale kde berete surovinu? Je jistě zapotřebí mnoho.
1: V moři. Ale to se vám už, myslím, řekl.
2: Úžasné.

Poznal jsem celou příď ponorky od středu lodi k čelní ostruze. Jídelna 5 metrů dlouhá, oddělená od knihovny vodotěsnou přepážkou. Dále 10

0: metrový salon, opět oddělený od kapitánovy kajuty vodotěsnou přepážkou. Kapitánova kajuta měřila také 5 metrů a pak přišla místnost, kterou jsem obýval já. Dál už byla jen nádrž na vzduch, sahající až do špičky lodi. Šel jsem s kapitánem do středu lodi. Tam jsem uviděl mezi 2 vodotěsnými přepážkami jakousi šachtu. K její horní části vedl žebřík.
1: Kam?
2: Vede do člunu.
1: Vy máte také člun?
2: Samozřejmě. Lehké, nepotopitelné plavidlo, kterého používám k rybářským výjížďkám.
1: Ale když chcete nasednout, musíte nejprve s nautilem vyplout na hladinu.
2: Ne. Člun přiléhá k nautilu otvorem na otvor. Oba otvory jsou vodotěsně spojeny. Vede k ním tento žebřík. Jakmile přestoupím do člunu, uzavřuje a odpoutám se. Když uvolním svorníky, člun je lehčí než voda, vyletí na hladinu. Tam otevřu palubní kryt, vstyčím stěžeň, vytáhnu plachtu, nebo zasadím vesla a projíždím se.
1: Ano, ale co návrat?
2: Nevracím se. Nautilus si pro mě přijíždí.
1: Ale jak se dozví, kdy a kam?
2: Když se mi zlíbí, tak si ho zavolám. Jsem s ním nepřetržitě ve spojení.
0: Když jsme minuli schodiště na palubu, viděl jsem v zasklené asi 2metrové kabině Konseje a Neda Lenda, jak spokojeně jedí. Asi jim nevadilo, že jsou všem na očích. Pak přišla 3metrová kuchyň. Z každé strany prostorná spižírna. Kuchyň byla čistá, i sem byla zřejmě zavedena energie z centrálního zdroje. Vedle kuchyně koupelna, kohoutky s teplou a studenou vodou a za kuchyní dlouhá kajuta posádky. Dveře však byly zavřeny. Nezjistil jsem, kolik lidí tu vlastně je. A tak jsme se ocitli v oddělení, kam kapitán Nemo umístil hnací stroje. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Jediné, co jsem poznal, byl náhon lodního šroubu. Co je zdrojem energie? Jakým způsobem se převádí v sílu? Kapitán Nemo se zřejmě kochal mým údivem.
2: Potřebujete odborný výklad?
1: Je to přece vaše tajemství.
2: Už jste mohl pochopit, že tuto ponorku nikdy živ neopustíte.
0: Musel jsem hodně potlačit svou zvědavost, ale nesměl jsem připustit, aby si se mnou kapitán hrál jako kočka s myší.
1: Právě proto mi taková informace k ničemu není.
0: Bylo vidět, že by se Nemo strašně rád pochlubil svým patentem odborníkovi, za kterého mě pokládal. Tím spíš jsem předstíral nezájem. Vrátili jsme se do salonu, kde mi kapitán nabídl doutník. Neopomněl připomenout, že je to také produkt moře. No a po zásluze se mu ho pochválil.
2: Nautilus má 2 trupy, spojené železnými svorníky tvaru písmene T. Mezi nimi je komorový systém, naprosto bezpečný jak proti tlaku, tak proti nárazu. Proto se mohu potopit do jakékoliv hloubky a nemusím se bát žádného úderu.
1: Dobře, ale jakým způsobem se potápíte?
2: V přední části Nautilu jsou nádrže. Když je naplním vodou, Nautilus se potápí.
1: Možná, že se zvětší ponor, ale do velkých hloubek se tak nedostanete.
2: Promiňte, že jsem zapomněl, že hovořím světcem. Máte pravdu. Loď se ponoří jenom natolik, že se dotýká hladiny.
1: Tak jak ji zatížíte, abyste se potopil?
2: Vodu stlačím a získám tím větší váhu. Pak stačí využít náhonu energie a loď do hloubek prostě nasměrovat.
1: A kde je umístěn obrovský zdroj světla, který nás uváděl do úžasu?
2: Je to reflektor, který slouží kormidelníkovi k lepší orientaci.
1: Jakže? On vidí ven?
2: Samozřejmě, má 2 okna.
1: Ale sklo nemůže vydržet takový tlak.
2: Je to křišťálové sklo, choulostivé na náraz, ale má pevnost v tlaku.
1: Dokonale. Opravdu dokonale. Vy jste inženýr?
2: Studoval jsem v Londýně, Paříži, New Yorku.
1: A jak jste mohl postavit loď v úplné tajnosti?
2: Každou její část jsem objednal jinde a pod jiným určením.
1: Ale vyrobené části musely být někde spojovány.
2: Zřídil jsem si dílny na pustém ostrovku daleko v oceánu. Tam a moji dělníci, mý stateční přátelé, které jsem vychoval a zoučil, dokončili se mnou stavbu Nautilu. Když jsme byli hotovi, zničili jsme všechny stopy a odpluli.
1: Promiňte, že se na to ptám, ale co vás ta loď stála?
2: 1 tuna, 1125 franků. Nautilus váží 1500 tun, to znamená s uměleckými díly a dalšími vzácnými předměty, tak 5 milionů franků.
1: To jste tak bohatý?
2: Kdybych chtěl, mohl bych zaplatit 18 miliard francouzského státního dluhu.
1: Pane kapitáne, naše setkání představuje nejen tragédii, ale i štěstí mého života. Dovolte, abych vám podal ruku s upřímným blahopřáním.
2: Tato kapitola vašeho života není zajisté první, ale za to však byl zajisté poslední.
1: Moje ruka...
2: Omluvte mě, teď odcházím. Salon je vám samozřejmě k dispozici.
3: On ti nepodal ruku?
0: Ne, nikdy.
3: A proč, dědečku?
0: Zvláštní člověk.
3: Ale jinak si s tebou přece hezky povídal.
0: Nautilus byl jeho dítě, jeho chlouba. Dělalo mu dobře nejen, že se ho lidé báli, že jim naháněl hrůzu, ale také, že se konečně může předvést někomu na technické úrovni, rozumíš?
3: No dobře, ale co tvoji přátelé? Už jsi s nimi nemluvil? Pořád jedli?
0: Navštívili mě v salonu.
4: To je nádhera, jestli pan profesor dovolí.
1: Konsej? Podívej. Podívej se na ty sbírky.
4: Kmen měkýši, třída plži, podtřída předožábří, řád křebenožábří, čeleď zavinutcovití, rod zavinutec, druh zavinutec madagaskarský.
5: Profesore, už víte, kolik lidí tvoří posádku?
1: Nikoho jsem doposud neviděl.
5: Co pak je taky elektrická? Na knoflík?
1: Podívej. Podívej, ta vyhlídka křišťálovým sklem na mořské dno.
5: 20, 50, 100 mužů?
1: Nede. Tato loď je po všech stránkách mistrovské dílo. A já nelituji, že jsem se dostal na její

0: Po celé 2 hodiny jsme s Nedem a Konsejem pozorovali nádherné podmořské ryby. Při hrách a skocích spolu soupeřili v kráse, lesku a rychlosti. A já mezi nimi poznával zeleného piskouna a parmice s dvojitým černým pruhem, bílého hlaváče s kulatým ocasem a s fialovými skvrnami na hřbetě, japonskou makrelu, obdivuhodnou rybu s modrým tělem a stříbrnou hlavou a mnoho jiných.
1: Co říkáš tomuhle divadlu, Nede?
2: Málem se mi tu taky začalo líbit.
0: Pak se před oknem uzavřela ocelová okenice a byl konec. Snad si nepřál kapitán Nemo, aby nám pohádková vyhlídka zevšedněla. Zapsal jsem do deníku svá pozorování.
3: Psal jsi na mořský papír mořskou kosticí a mořským ingoustem?
0: Přestal jsem vnímat rozdíly mezi psacími potřebami, na které jsem byl zvyklý, a těmi, které mi poskytl kapitán Nemo. K večeru jsem se šel podívat do kormidelníkovy kabiny. Kapitánův zástupce si mě nevšímal. Studoval palubní systémy a pak ohlásil do přístroje, který ho spojoval s kapitánem.
4: Neutron respawn, Gorný vrch.
3: Co říkal?
0: To nevím.
3: Tak jak si to můžeš pamatovat?
0: Ale můžu pamatovat. Mohl si všimnout, že pouze s námi mluvil kapitán Nemo normální řečí. Členové posádky, zřejmě různých národností, mluvili zvláštním jazykem, který jsem nikdy předtím neslyšel a který mi taky nic nepřipomínal, ale který všichni dokonale ovládali.
3: A ty bys mi nic nemohl v její řeči říct?
0: Ne. No, leda, co jsem si zapamatoval, jako třeba kormidelníkovo hlášení. Slyšel jsem to mnohokrát.
3: No, tak vidíš.
0: No, jenomže nevím, co to znamená.
3: To já bych se jejich řeč určitě naučil. My se taky někdy s klukama bavíme a nikdo nám nerozumí.
0: Když myslíš?
1: Jestli pan profesor dovolí, mám mu předat dopis od kapitána.
5: Děkuji. Podívejme se, 5 dní ho nevidím. Zřejmě nestojí o moji společnost a teď mi dokonce píše. A jakým ozdobným písmem? Panu profesoru Aronaxovi na palubě Nautilu 16. listopadu ráno. Kapitán Nemo si dovoluje pozvat pana profesora Aronaxe na lov, který se bude konat zítra ráno v kapitánových lesích na ostrově Crespo. Kapitán doufá, že pozvanému nic nezabrání v účasti na lovu a velmi rád uvidí, připojili se k panu profesorovi i jeho přátelé. Velitel Nautilu, kapitán Nemo.
6: Samozřejmě, že půjdeme. Jít na lov znamená jít se zbraní. Až budu mít zbraň v ruce, žádná síla mě neudrží.
0: Nemohli jsme se dočkat rána. Myšlenka na jedinečnou příležitost k útěku nám nedala spát.
1: Dovolte mi otázku, kapitáne.
7: Vyslovte ji, pane. Budu-li vám moci odpovědět, odpovím vám.
1: Jak je možné, že vy, který jste přerušil veškeré spojení se zemí, máte lesy na ostrově Crespo?
7: Pane profesore, mé lesy nepotřebují sluneční světlo ani teplo. Nežijí v nich lvi, tygři, ani levharti, ani jiní čtvernožci. Však uvidíte.
1: V každém případě se rádi projdem po pevné zemi.
7: Ale moje lesy nejsou pozemské. Nýbrž podmořské.
8: Proklatě.
3: To vás kapitán Nemo převez. Co vy na to?
1: Jak se panu profesorovi líbí.
0: V kabině viselo asi tucet skafandrů čekajících na ty, kdo se chtějí projít po mořském dně. Ke každému oděvu patřila i bomba na stlačený vzduch, takže byl poutník zcela volný v pohybu. Jeden z mužů posádky mi podal pušku. Měla zvláštní tvar, lišila se od obyčejné, že měla větší a dutou pažbu, která sloužila za automatický zásobník nábojů.
7: Mé pušky nevystřelují obyčejné střely.
3: Jasně, střelný prach nesmí zvlhnout.
7: Používám skleněných baněk, které vynalezl Rakušan Lennybrock. Mám jich dostatečnou zásobu. Baňky jsou obaleny ocelovým pláštěm a jsou zatížené páleným olovem. Jsou to vlastně malé lajdenské láhve nabité elektřinou o vysokém napětí. Ve vodě, která je mnohem hustší než vzduch, stačí malý náraz a zasažené zvíře klesá mrtvé.
3: Dobře, ale co ten náboj vystřelí? Pero?
0: stlačený vzduch.
3: Takže vzduchovka.
0: Dá se to tak říct. Skafandry měly olověné podrážky. A víš proč?
3: Abyste nevyplavali na hladinu.
0: Nemohli jsme se hýbat. Pomocníci to zřejmě předvídali, tak nás nastrkali do malé komory vedle kabiny. Potom nás obklopila úplná tma. Kolem nás to začalo syčet a pociťovali jsme chlad. Voda z moře naplnila komoru a pak se otevřely druhé dveře komory a my vyšli ven. Přestali jsme vnímat váhu oděvu, protože předměty byly lehčí o váhu vody, kterou vytlačovali.
3: Archimédův zákon.
0: Správně. Hlava se mi klepala jako jádro ve skořápce. Šli jsme asi hodinu a půl kouzelnou zahradou a sešli jsme do hloubky asi 100 metrů, když se kapitán Nemo zastavil a ukázal před sebe prstem. A víš, co řekl?
3: Toto je ostrov Crespo, totiž, pane profesore.
0: No, možná, že tohle řekl, ale přes skafandr neprošla ani hláska.
3: Tak si ze mě nedělej legraci.
0: Já si nedělám legraci. Podmořská květena je mnohem bohatší než kdekoliv na suché zemi. Těžko jsem rozeznával obě organické říše. Pokládal jsem rostliny za živočichy a živočichy za rostliny.
3: To tě mohl pokousat strom a rybu si mohl vytrhnout i z kořeny.
0: No, tak dá se to tak říct. Kolem nás se to hemžilo úžasným množstvím láčkovců, měkýšů, členovců a ryb. Málem mě napadl obrovský pavouk.
3: A ty jsi mu utekl?
0: Ne, kapitán Nemo ho zabil. A pak jsme jako zázrakem vyvázli ze smrtelného nebezpečí. Řítili se na nás žraloci.
3: A přemohli jste je?
0: Ne. Přikrčili jsme se. Jsou naštěstí skoro slepí. Návrat z báječného výletu byl zase přes komoru. Dveře se zavřely, čerpadla vysála vodu a my vstoupili do kabiny.
3: A co úlovek?
0: Ani se nepamatuji. Ale podívaná, to byla nezapomenutelná.

0: Přiznám se ti, že mě procházka mořským dnem řádně unavila. Spal jsem, jako když mě do vody hodí. Ale stačila noc vydatného spánku a byl jsem jako rybička. Vystoupil jsem na plošinu, kde už bylo asi 20 námořníků. Ještě nikdy jsem jich na Nautilu neviděl tolik pohromadě. Byli očividně různých národností, mnoho mezi sebou nenamluvili. A když, tak jsem jim stejně nerozuměl.
1: Měli přece svou vlastní řeč.
0: Správně, správně, ale o to usilovněji pracovali. Vyprazňovali sítě, ve kterých se za noc nashromáždilo dobře 5 metráků ryb.
1: Měl bych si představit, jak táhnou síť 2 lodě, ale jedna...
0: No tak představ si takovou velkou kapsu.
1: Jako pytel?
0: Jako pytel, třeba.
1: A jak se udrží otevřený otvor?
0: No, jednoduše. Část, asi třetina, je upevněna na trámci, který samozřejmě plave. A v dalších 2/3 je provlečen řetěz. Ten je těžký, klesá ke dnu a tím otvor nepřetržitě rozevírá.
1: Pak se může docela dobře stát, že v sítích nejsou jenom ryby, ale všechno, co se sítím připletlo do cesty.
0: No to přece vůbec nevadí. Prohlížel jsem si mořské ďasy. Mají takové směšné pohyby, říká se jim komedianti. Vlnité ostence lemované červenými třásněmi. Měsíčníky, jejich šiet působí nesmírně rychle. Několik olivových mihulí, zelené tresky, různé druhy hlaváčů a také pár velkých ryb, metrového lodivoda s vystouplou hlavou, několik druhů makrel, modře a stříbřitě páskovaných a 3 nádherné tuňáky, které před sítí nezachránila ani jejich pověstná rychlost. A nad tím vším stál jako u vytržení široce rozkročený kapitán Nemo.
2: Nežije, pane profesore, oceán skutečným životem? Nemá své hněvy a své lásky? Podívejte, jak se probouzí slunečním laskáním. Jak je zajímavé sledovat hru jeho organismu. Má svůj tepy, své křeče jako živočich. Každé moře je jiné, všiml jste si? A počkejte, až připlujeme na pól.
1: Vás chtěl dopravit až na pol.
0: Byl posedlý touhou dokázat nám i nemožné.
1: Takovou dálku ponorkou.
3: 20 000 mil

0: Milá Sally, důvěrnice a utěšitelko bolavých srdcí, poraď mi, jak vyzrát na naši mámu, ale ne, aby si smyslela, že ji nemám ráda, to ne. Celá naše početná rodina uznává její kvality. Když ale ona mi do všeho mluví
1: a... Darino!
0: Ano, maminko?
1: Co tak to tam povídáš?
0: Ale jen takový nenásilný úvod, víš, trochu všeobecností o rodinných interakcích.
1: O čem?
0: No, o mezilidských vztazích a tak.
1: No to je nějaký divný, ne?
0: Proč?
1: No mezilidské, a jaké jiné by mohly být?
0: Ale to se teď tak přece říká.
1: Jenom aby, ať si neutrhneš ostudu.
0: Slyšeli jste jí? Jedná se mnou, jako kdyby mi bylo 15. Setře mě při každé příležitosti a hned je se vším hotová. Ach jo, pochopitelně žádný dopis do mladého světa nepošlu. A dokonce ho ani nenapíšu. Snad, kdyby mi bylo tak o 5 let méně, nebo aspoň o 4, ale v mém věku. Konec komandování. Bude mi 23 a tak tohle já právě nedokážu. A jsem v takové kritické situaci, potřebovala bych nějak diplomaticky zpracovat mámu a vůbec poradit. Víte, jedné osobě z naší rodiny se podařilo mámu fantasticky převést a že se nám tvrdě bránila. To vám byl souboj. Celá série partií, ve kterých máma dostávala jeden mat za druhým. Někdy po několika tazích ještě si ani nestačila uvědomit, že se hra rozjela. Ukázalo se, že naše máma má své slabiny. Což vlastně znamená, že kdybych přišla na správné zahájení, chce to pečlivé studium všech kombinací a tahů onoho slavného utkání. Rekonstrukce bude celkem snadná, šachovou literaturu na to nepotřebuju. A stačí mi můj deník. Já vám ty partie přehraju a budu si představovat, že je se mnou sleduje množina Salin, tedy vy, milí posluchači. Třeba společně na něco přijdeme. Tak. Začalo to v minulém roce, myslím, že koncem května. Hned to najdu. Listopad, srpen, červen, květen, tak v květnu to nebylo. V květnu jsem k nám poprvé přivedla Vencu a taky naposled, jen si ho máma změřila.
1: Darino, nemluvíš nějak moc dlouho?
0: Maminko, ten úvod by měl být nepřerušovaný.
1: No já jen, abys nevykládala nějaký nesmysly. A vůbec ty jsi naivka, jsi schopna o naší rodině vykecat všechno možný.
0: Neboj se, já si dám pozor. Muselo to být začátkem června. 2., 3. pořád o ní ani slovo. 6. A tady to je. No bodejť, 7. června. K datu jsem si připsala pátek a před to černý. A ještě jsem to podtrhla. Černě. Pátek je pro nás černý den. V pátek se matka hádá v samoobsluze, v rybárně, v masně i v zelenině. Píše do knih stížností. V pátek prohlašuje, že v sobotu a v neděli na nic nesáhne, že nebude vařit pro tolik dospělých lidí, ale půjde na procházku na Vyšehrad. My zůstáváme klidní. Už tam nebyla několik let. Tak, v pátek večer to začalo. Od této chvíle napněte prosím pozornost. Přichází otec. Potichoučku odemyká. Nějak podezřele pomalu.
1: Jo, ještě něco, Darino.
0: No, prosím. Co zas?
1: O tatínkovi mluv s úctou. Víš, jak si ho všichni váží.
0: Spolehni se. Tak teď nevím. Neměla bych ten tátův příchod vynechat? A už je pozdě. Otec právě vchází do předsíně. Všimněte si, prosím, jak bude mít nasládlý hlas.
2: Kde pak je maminka?
0: Hádej, jdeš pozdě.
2: Měl jsem schůzi.
0: Táhne z tebe.
2: Jen 2 piva. Kde jsou ostatní?
0: Po téhle otázce musím vždycky podávat přehled situace. Alan se rýpe ve stereu.
2: Jeňa?
0: Chrní, společensky unavený, koupili mu obraz.
2: Výborně, za kolik?
0: Nevím.
2: A další?
0: Michal tu byl schotí i s malým.
2: A dopadlo to jak?
0: Michal před chvílí volal. Už prý nikdy nepřijdou. Máma sjela Anči, že kazí kluka, snad jí dokonce řekla, že je trtlo.
2: Takže Anči...
0: Jo, zase brečí.
2: Je kapánek přecitlivěla. Nějak si na sebe s maminkou ještě nezvykli. A co to Mášek? Hlásil se ráno?
0: Hlásil, že mu nesplachuje záchod.
2: A spravil mu to Alan?
0: Předpokládám, že ano.
2: Výborně. Celkem všechno vlatí. Jo, a co Radva?
0: Zavřená na záchodě, okousala kuře. Vezmeš si kousek z kaší?
2: Okamžitě jí pusťte. Kočka je hladová, protože jí nikdo nic nedá, kromě mne. Mňau, no pojď, pojď, Radvičko, pojď. Spapáme to spolu. Je to dobrý. Dala si do toho kary?
0: To vařila máma.
2: A kde je vlastně maminka? Už šla do Hajan?
0: Sedí na vaně. Sedí.
2: Já se těšil na idylický večer.
0: Tatínku, Radva se ti hrabe v talíři, jedeš po tvoro.
2: Ale nech jeď to dožere. No, tak. A já bych zahájil pátrání. Tak ty jsi přišla v kolik?
0: V 9:30.
2: Nějak pozdě.
0: Jenomže já měla opravdu schůzi, máma o ní věděla.
2: Nerýpej. A maminka v tu dobu?
0: Už byla v koupelně.
2: A Jeňa přišel v kolik?
0: To nevím, přede mnou.
2: Tak je to on. Jdeme.
0: Teď šlo o to projít nehlučně z kuchyně před síní, pak halou kolem koupelny a do pokoje ke klukům. To byste museli vidět. Konečně slyšíte to. Takhle chodí táta po špičkách. Teď stojí u dveří koupelny a přešlapuje.
2: Pouští vodu.
0: No a vždycky přece pouští vodu, nechce, aby jsme slyšeli, že brečí.
2: Nebrečí.
0: To je hysterický smích.
2: A jak to poznáš?
1: Bože, to je život, no tohle to je nějaký život, to je přece strašný život. Všechno tady leží jenom na mě, dospělí lidi, a všechno tady leží jenom na mě.
2: Ale maminko, Teresko.
0: Nech jí, tati.
1: Maminko, pořád jenom mami tohle. Ani vidět vás nechci nikoho. Já vás nechci ani slyšet nikoho.
0: Tak pojď, tati.
2: Sakra, Alane, stiš to. Rušíš noční klid.
0: V jednom kuse s tím něco provádí a nikoho k tomu nepustí.
3: Tak si to zmákni sama, lisko. A po druhý po mně nechtějte, abych něco spravoval. Jdu spát a nebudit. Ráno vstávám v 5.
2: V sobotu? Jendo, Jeníku, slyšíš?
4: Neslyším.
0: A cítíš něco?
4: Jo.
2: No, v kolik jsi přišel?
3: Nemá cenu ho štípat, je tvrdý.
0: Musí to být kvůli němu.
3: Co?
0: Že máma sedí na vaně.
3: To je s tvýma dedukcema. Seděla už, když přišel domů, ani ho neviděla.
2: Darinku, ale to znamená, že... No, že jsme v konci.
3: To jste, Sherlockové, na špatný stopě.
2: No, jak aby jsme to vzdali a šli si lehnout. Co říkáš, Dary?
0: Ty jsi ale bezcitný, táto. Přece víš, že to bude chtít probrat.
2: Ještě dnes?
0: Vždycky to tak je, ne. To je přece vzorec, jako bys to neznal. Teď to má v sobě, rozumíš? Chce nám to říct, ale nemůže sama začít. Ergo začít musíme. My, ona se musí zdráhat. My musíme.
2: Já nic nemusím.
0: Musíš. Probíhá takzvaný mechanismus...
2: Tyhle blbosti máš od těch psychologů, co? Jdu spát.
0: Táto, neopovaž se. Prosím tě, Alane, prober se. Jak je tam dlouho?
3: Od 17:30.
0: Kolik jsi přišel domů?
3: Ve 17:45.
0: Tak si v tom ty.
3: To teda ne. Abys věděla, o mě nejde. Já v ničem nejedu.
0: Tak ty teda ne. Michal s rodinou to taky nejsou. Ti to byli odpoledne a ona sedí od 17:30. Ty jsi přišel... Hele, odkud jsi přišel?
3: Přihořívá, slečno Marplová.
0: Nech si to.
3: No co? Rostomilá, inteligentní stařenka, frustrovaná stará pana, která strká...
0: Pitomče! Přiznávám se, ztratila jsem sebeovládání, vrzla jsem mu jednu.
3: Au! Tati!
2: Děti. Maminka čeká.
3: Tak ať mě nebije.
4: Kdo tě bije, brácho? Ukaž mi, vám dám přes držku. Au! Teda, Darino, máš štěstí, že jsi ženská.
0: Stydím se za to, ale i Jeňovi jsem jednu vrzla. Ale pokud jste některá vyrůstala se čtyřmi bratry, navíc jako nejmladší člen rodiny, tak určitě pochopíte, že jsem se musela naučit bojovat o své místo na slunci už jako batole. Těžko se však najde mezi váma taková nešťastná holka jako já, která se musela od malička prát s klukama a...
3: A teď se pere o ně.
4: A když nějaký ho klofne, tak ho máma stejně vypere.
0: Jste nemožní. Oba jednáte se mnou jako s pitomečkem všichni. Styděla bych se k nám někoho pozvat, děláte mi jen ostudu.
2: No tak děvčátko.
4: Nebreč, huso.
3: Nevyšiluj, Darino.
0: Chtěla jsem... Myslela jsem,
4: jo, to,
0: vy byste mi měli pomoct a ne to nechávat na mě. Máma je tam už skoro 4 hodiny.
4: Bačke, pouští vodu?
0: Pouští.
4: Pomožte mi, strčím hlavu do dřezu.
0: Ale nesmíš nastříkat v kuchyni.
4: No, veďte mě.
0: Tak jsme ho vedli. Tedy skoro nesli. Z klukovského pokoje přes halu kolem koupelny přes předsín do kuchyně.
4: Pusť mi tu vodu na hlavu. Studenou, vole!
0: Musím to utřít.
4: Nech to. Jde se.
0: Šlo se. Z kuchyně přes předsín do haly před koupelnu. Jéňa šel po svých.
5: Maminko, Terinko.
0: Mami, není ti tam zima?
6: Ale ne, teďko mi došlo. Ty musíš vědět, oč jde.
0: Tati, pochop. Vzorec. Stejně jí musíme umožnit, aby to řekla sama.
5: Ach, tak maminko, co nám chceš říct sama?
0: Tati, prosím tě, nech toho. Mami, co říkáš, že bychom zítra uvařili sami a ty bys měla...
1: To bych prosila. Zítra jdu na Vyšehrad. A v neděli...
5: Taky na Vyšehrad, že, maminko?
1: Ne, navštívím snachu Anči. Potěším se s vnoučkem.
6: Aby je někdo varoval.
3: Není třeba, k tomu nedojde. Mami! Já bych třeba zítra vymaloval koupelnu a teď bych...
1: To jsem udělat už dávno. A kolikrát jsem ti říkala, aby si převlíkal častěji ponožky. V životě si tě žádná nevezme s takovýma ponožkama. Slyšíš, Alane?
3: Slyším. A co bys řekla tomu, že by...
1: Dneška si nečistíš pravidelně zuby. Slyšíš?
3: Jo, slyším. Co bys řekla tomu, že by Jéňa zítra vypral?
4: Já, no dovol, proč já
1: se... Dávno si máte prát sami. Co já si těch vašich plínek naprala, těch vašich kašiček navařila, těch ponožek, co... A vůbec, jak k tomu přijdu, abych měla na krku tohohle bohéma, pomalu 40?
4: Bude mi 31.
1: Měl se zdržet manželky.
0: Mami, nebuď nespravedlivá.
3: Jeňo, za to nemůže, že se mu zdejchla s jiným.
1: Kdyby za něco stál...
4: Zdejchla se s horším. Prodal se v obraz.
1: Za kolik? O děcko se nestaráš, co z něho bude u takový mámy?
4: Ty jsi přitáhla. Pořád jak si spolu rozumíte.
1: Popila, než se spustila. Za kolik jsi říkal?
4: 4 táci.
1: Ale skoro 3 mi dlužíš. A máš platit alimenty. Takže není co oslavovat. A co ty, Darino?
0: Co já?
1: Co jsi vybrala za brýle? Ten tvůj účes. Pak se divíš, že si tě pořádný kluk nevšimne.
3: Mami, nebuď nespravedlivá.
4: Ona za to nemůže, že na ní nikdo neletí.
0: Vy blbouni, co kecáte?
4: Neježiš, jsem to myslel dobře.
0: Já vůbec neječím. Jak to, že nikdo? A co Rýša?
3: Ten Trouba.
0: A Bobo.
4: Žena.
0: Vždyť je rozvedenej. A co Venca?
3: O půl hlavy menší než ty. Trpaj zlý.
0: No, tebe snad nějaká chce, ukaž mi.
1: Nevstekej se, Darino. Kluci mají pravdu. Ani jeden z nich mi nesedí.
0: No. Mně vlastně taky ne.
5: No tak, tak vidíš, Dary, jak maminka správně... No, oni děti, Teresko, časem poznají.
1: Co poznají?
5: No, že to jako s nima myslíš... Já, maminko, už je pozdě. Že bys konečně vylezla a řekla nám...
0: Tiše. Mami, mami. A spravil Alan Tominovi ten záchod?
1: To snad už víte, ne? Já přece dobře vím, že všechno víte. Že vám všechno řekl.
0: Ale já nic nevím, fakt, mami.
5: Alespoň já, maminko, nemám nejmenší tušení a mám úplně čistý svědomí.
1: A proč máš nasládlej hlas?
4: Já fakt nic nevím. A co na sebe vím, to ty víš taky.
0: Mami, že je něco s Tomášem? Co provedl? Zase se s nějakou zapletl?
1: Ten darebák. Co ten se mě už natrápil. Od 15 let jeden průšvih za druhým.
5: Ale maminko...
1: Jaký pak ale? To jste už zapomněli, co dělal v 9?
4: Že byl párkrát za školou.
1: A co učení? Jak by to bylo dopadlo, kdybych s ním denně nešprtala?
5: Ale učňovský zkoušky si zvládla perfektně, Teresko. To se musí uznat.
1: To já vím taky. Ale potom ta strašná parta, co jsem se ho jednu dobu natáhla z hospody u Horymíra. A vy jste mě v tom nechali.
4: Mami, přehání.
1: A co ty maléry v práci?
2: Ale nic strašného se přece...
1: Jo, vám je to málo. A pak si ještě rošťák vydupe, že bude žít sám. Co jen nás stálo sehnat mu tu cimru, slušněji zařídit.
3: To je fakt, nadřel jsem se tam jako mezek.
0: Všichni jsme pomáhali, ne?
1: To jste teda pomáhali tomu pravýmu. A já Husa jsem doufala, že se naučí jednat samostatně, zodpovědně. Ale první, co udělal, když měl střechu nad hlavou, bylo co?
0: Nastěhoval si tam Blanku.
1: Jo, údajnýho sirotka. Vykradla mu půl kvartíru. A druhý, co udělal, bylo co?
0: Nastěhoval si tam tu
4: děvku,
1: která si tam za jeho zádama tahala chlapy.
5: Aha, takže teďka je tam někdo třetí, že, maminko?
1: Jo, je tam třetí. Ale kdo? Kdo?
4: Pro Krista pána mami, to snad ne. Teplouš přece Tomáš není.
1: Ale nemluv a řekni všechno. A zítra sprav tu baterii. Nepouštěla jsem vodu, ale kohoutek teče. Mluv, chlapče, mluv a začni od začátku.
3: Tak jo. Tak ráno...
5: Maminko, že bychom si udělali kafe. He?
1: Ne, počkej, ty se hned probereš tak i bez toho kafe.
3: Pusť mě ke slovu. Ráno volal Tomáš.
0: No to už víme, že mu nesplachuje záchod. A co dál?
3: A pak mi řekl...
4: No tak co?
3: Pak mi řekl, že...
0: Tohle rozhodně musíte slyšet v autentickém podání, tedy přímo od Tomáše.
7: Čeče, já mám holku.
3: Zas?
7: Ale vole, tohle je ta pravá dělo, fakt vole, dělo. S tou, když někam jdu, hele, tak každej řekne...
3: Co?
7: No co? No dělo, až ji uvidíš, stuhneš.
4: A stuhnul jsi?
3: Skoro.
0: Tak mluv.
4: Jaká je?
0: Kolik je jí?
4: No jak vypadá?
0: Je hezká.
3: Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky.
4: A jo, černý je krásný,
0: co
4: že?
0: Co to meleš?
4: No, četl jsem to v jedné knize.
0: On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment. Černý je krásný. Černoška?
3: Ale to ne. Dost tmavá, ale...
4: Jo tak, cikánka. No a co má bej?
1: To se ptáš mě?
3: No fakt, mami. O co jde?
2: Co tě Teresko tak vzalo?
1: Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit?
4: No leta na to má, ne?
0: Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluje zbytečně.
1: To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě.
4: Bytě, ten barák patří OPBA.
3: Mami, vždy ti neznáš, třeba...
4: Přece ti nevadí, že...
1: Konec všemu je konec. Sama, nepochopená.
0: Abyste chápali, máma v mládí hrávala s ochotníkama, proto snad ten trochu výraznější slovník.
1: Jestli si ji vezme do smrti, nevytáhnu paty z domu.
4: A kam bys najednou měla chodit?
0: Mami. Nejsi ty rasistka.
2: Opravdu, Terinko, taková čtenářka Hemingway a Faulknera, víš přece, jak o tom píšou.
1: Vím, ale černošku si žádný z nich nevzal.
3: Jo, zapomněl jsem vlastně říct, že jí Tomin přivede v neděli na oběd.
1: Ne.
3: Ano.
1: Nepřivede. Do tohohle domu s ní nevkročí a když, tak přes mou mrtvolu. Tady, slyšíte to, tady, pojďte, tady u těchhle těch dveří si lehnu. A ať mě překročí.
0: Mami, stojíš radvě na ocase.
1: Ta kočka musí z domu. No, a hned...
2: Ne, maminko, ne. Pojď, Radvinko, pojď na mě. Když půjde Radva, tak já jdu s ní. Opravdu, styď se.
1: Já se stydím, ale jsou takový rodiny, v kterých by se tohle nikdy nemohlo stát. No, třeba u Kyselku. A ti se porád jenom vytahujou, jak jsou bez předsudku. Nebo u Vilinských. A to všechno proto, že je vás tolik. V tak velký rodině je pořád zmatek. No, když ale táta neměl rozum.
2: Mami, fuj.
0: A pak přišla noc, o níž jsem si poznamenala. Taková zvláštní noc. Všichni jsme střídavě usínali a probouzeli se. Do naší kuchyně svítil měsíc a pozoroval nás, jak se tu scházíme. Někdy dva, pak zase tři, pak si tu meditoval někdo jen tak sám pro sebe jako já. Zasněla jsem se při mihotavé záři hvězd. Otevřeným oknem vplouvala do kuchyně vůně rozkvetlých. Tady je taková lirická pasáž, tu vynechám. Stejně bydlíme u dálnice a nic tu neroste. Máma od rána gruntovala. Alan jel na brigádu, Jeňa a já jsme vařili. Švagrová Anči byla na telefonu radila. Pekli jsme králíka. Trochu jsme ho připálili, ale máma to snad ani nepoznala.
1: Děti, dojali jste mě. Po dlouhý době mě nějaký jídlo chutnalo. Musíte vařit častěji.
0: Zesmutněli jsme. Pak jsme se pohádali, kdo bude mít nádobí. Vyřešila to máma. Poručila mi, abych je umyla a sama se vrhla na okna. Potom popis uklízení také přeskočím. Ha, 9. června, neděle. Za 10:50 začala máma prostírat.
1: Myslíš, že mám dát i nože a vidličky?
0: Mami.
1: Většina lidí z baráku je na chalupě, třeba ji ani nikdo nezahlídne.
8: Tak, mami.
1: A táto, to víno schovej, dejte chladit kofoli.
5: Ale maminko...
1: Alane! Alane, vem to, slyšíš?
8: Slyším. Haló? Mami, volá Tomáš.
1: Jak to? Odkud?
8: Odkud voláš? Z budky. Cože? Co blbneš? Mami, asi nepřijdou.
1: No, sláva. Tak to zvládl chlapec. Už se jí zbavil, děti. Ale ne, dej mi to. Tominku, tak honem povídej, jak jsi to dokázal. Co? Že se urazila? Ona? A na koho? A proč? Tomáši, dejchni na mě.
0: Jej, vždyť vy neslyšíte Tomáše, to musím napravit.
7: Ani pivo. Nepozvali jste Martinu.
1: Jakou Martinu? Kdo je to?
7: No, její holka.
1: Holka?
7: No, děcko.
1: Děcko? Slyšíte? Ona ještě ke všemu má... Ale to si přece Alanovi neřekl.
7: Jak jsem to mohl říct, když jsem to ještě nevěděl? Nejsem jasnovidec.
0: Složila se. Táto, tak dělej něco.
5: Tak ukaž. Tomine.
7: Co je?
5: Měli byste pohnout. Maminka už prostřela a já mám hlad. Tak ahoj.
1: Ne. Jedna to ještě, ale dvě ne.
9: Kam jdeš?
1: Před dveře lehnu si tady, ať tu třeba umřu. Radvox!
0: Zamažeš si šaty. Tak ať.
8: Mami, uhni kousek, to bude Michal s rodinou.
10: Co tam vázne?
8: A tak neulákej, hned to bude. No jo.
10: Puste mě.
8: No tak.
11: Babi, my se jdeme s mojí mámou podívat na tu Boženu. Je moc opálená.
12: Co je to tu za blázinec?
5: Maminko, pošoupni se kousek.
1: Michale, já tady ležím, protože...
12: Teď neležíš.
11: Je, babičko, ty musíš klečet. Mámo, honem pojď, babička klečí.
5: Zavřete tomu klukovi pusu.
10: Dušane, zavři klapačku.
12: Tak co to znamená, mámo?
1: Michale, synu, na kolenou tě prosím, vždyť ty je znáš. Jsi s nima pořád ve styku, vidíš do nich. Postav se za mě.
11: Dědo, co provedla babička?
8: Budeš tiše.
11: Proč?
12: Proto. V tom se mnou, mami, nepočítej a vstáň. A nebuď hysterická. Alan mě informoval. A ber na vědomí, že nepřicházím jako syn, ale ve funkci.
8: Cože?
0: To byste museli znát našeho Michala, úřednický pedant, ale pro svoje ovečky by se strhal. Mluv na mámu s citem.
12: A moji klienti nemají cit? Je mou povinností kurátora hájit jejich zájmy. Tak, Božena Demeterová, mimochodem patří do mého rajonu. Pochází z cikánské etnické skupiny, věk...
11: Cikán mívá černé oči, chodí nocí zlou...
0: Propáda, krále, Dušane, neopovaž se tohle říkat před tetou Boženou, nebo tě dám kleč... Promiňte.
1: Teta Božena, co to na mě osud ušil?
12: Má 24 let, jedno dítě za svobodná, druhé...
1: Kriste, pane, kolik jich má?
12: Druhé na cestě s Tomášem. O dceru se stará, do práce chodí řádně, nemá záznam v rejstříku trestu.
5: No, tak co ti vlastně vadí?
8: No vidíš, mami.
0: Co ti vadí?
1: Co mi vadí? Co mi vlastně vadí?
11: Volej Kolínka, viď, babi?
1: Dušanku, ty moje zlatíčko. Anči, Aničko, mami, a co tomu říkáte? Taková tragédie.
0: Promiňte, ale vy strašně dramatizujete.
1: Kdo dramatizuje? Ke komu mluvíš?
0: No přece k vám.
1: A jak to mám poznat? Poslechni. Za celý ty léta se nebyla schopna najít způsob, jak mě oslovovat.
0: Michale, už zase.
12: Matko, nenapadej mou ženu.
11: Babi, máma už je přece velká. Křičí se jenom na malý lid.
1: Já nikdy na nikoho nekřičím, Dušánku. Nechci po tvé matce, aby mi říkala maminko, jak by mi říkat měla, kdyby byla pořádná snacha. Ale oslovovat osobu, s níž mluvíme, patří k základním pravidlům slušnosti. Ještě chybí, aby mi říkala paní.
11: Babi, schovej mě, za dveřma je cikám.
0: A, Tome, jdete k nám, že? No, jen dál. Oběd proběhl normálně. Obě používali příbory. Po moučníku při kávě to začalo. Na mámě bylo vidět, že soustřeďuje všechny síly k zahajovacímu gambitu. V tu dobu jí asi došlo, že první partii prohrála, aniž její protivnice vyrazila z toho svého D8. Druhou chtěla vyhrát za každou cenu. Už po její první větě bylo zřejmé, že se pokusí opoziční hru.
1: Víte, slečno, nebo paní?
13: Božena.
1: Aha. No, tak Božka, jsem sice zásadně proti potratům, ovšem...
0: Božena na ní vrhla pohled, tedy doslova vrhla. Jenomže to byste museli vidět její oči. Dvě černé propasti a z toho zase jako dvě benátská zrcadla a ještě jako světla semaforů. Dávali příkazy, vystřelovali je. Tomáš dostává zelenou.
14: Já jsem taky hnedka říkal Božence, že ty budeš proti, že Božko?
1: Aha... No, když snad ne vždycky, ovšem tedy někdy to...
0: Boženin pohled se zabodl do matčiných očí, ale máma do toho tvrdě šlape na červenou.
1: V některých případech přece jen
0: Božka
1: to...
0: opět vysílá signál doprava, kde sedí Tomáš.
14: A právě proto Boženka prohlásila, že necháme rozhodnout tebe.
0: Mama se nevzdává.
1: No, to je od ní sice pěkný, ale mohli jste mi taky třeba nic neříkat a udělat to.
13: Co?
1: No,
13: co jsme měli udělat?
0: Co jsi měla na mysli, mami?
15: To měli dát toho fakana pryč.
1: Moje zásady mi nedovolují, abych něco takového navrhovala, ale...
0: Další signál Tomášovi.
14: A taky Boženka rozhodla, že kdyby z toho kluka odmítla přijmout do rodiny.
1: Kluk? Jakýho kluka zase?
14: No přece toho mýho. Tak ona se prej o něho postará sama, jako o Martinu, a ani bych se nemusel ženit.
1: Klacku jeden, nestydíš se, vlastní dítě by... By si, vlastní dítě bys to, no, táto, prosím tě, řekni něco.
2: No co, já bych řekl, jak se tak koukám, že, no, že by svatba měla být co nejdřív. No a co, kdybychom oficiálně oslavili zástupy? Co říkáš, maminko? Darino, podej skleničky.
0: Chudák máma, v tu chvíli mě jí bylo líto. Situace se stávala přehlednou, na výhru to opět nevypadalo. Že by alespoň remíza.
1: Takže všechno jako obvykle leží na mě.
0: Poté se rozprostřela po Boženině tváři jakási zvláštní odevzdanost. Z jejich očí už nešlehaly blesky, naopak ohnivé temné propasti zastřela clona těžkých víček. Tady jsem ujela nějak do kýče. 3 centimetrové řasy pravé se zakmitaly a pak se pokojně položily na snědé líce.
14: Viděla jsi, mami, Boženka souhlasí.
1: Tak dobře. Vypracuje se plán, rozdělí úkoly, udělá rozpočet. Alane, tušku a papír.
0: Opět zakmitání řas a opět clona.
14: Boženka souhlasí, mami.
1: Tak předně, Tomáš. Zaprvé kytka. Táto, ty máš známého usadu Alesu.
0: Světelný signálek. Jen takové zajiskření.
14: Boženka chce orchideje.
1: Dále prstínky. No můžete si na ten den půjčit naše, teda ode mě a od táty, mě stejně nenosíme. Šaty Tomáš má a vy, Božka, vy musíte mít něco decentního. Anči, půjčíš jí svůj šedivý kostým a tu halenku od...
0: Ajejejejeje. Světelná raketa, další úplný ohňostroj.
14: Víš, mami, Boženka by chtěla...
1: Tak dost, a... Tome, nevysvětluj. Tomu jsem taky rozuměla. Chce bílý šaty a závoj 3metrový nebo 4metrový. A věneček ne? O, konečně to by nám mohla vypůjčit Kabelková na Barandově, dělá tam šatnářku.
0: Exploze, šlehající plameny.
1: Kam jde? Božka? O, Tome, ne, co to znamená?
14: To se Boženka urazila.
1: Zase.
12: Byla zbeztaktní. Pravá ukázka, jak ještě stále některým občanům chybí citlivější přístup.
15: Tak mám to odšpuntovat, nebo ne?
0: Mami, uvaží, že Božena musí mít komplex, protože na tu svatbu sama nemá a je nucena to o tebe přijmout. A mezi aktem darování a aktem přijímání vzniká rozpor, který může překlenout
15: jen... Tak já nalývám, jo.
1: A pro mě to znamená co, Darino?
0: Že když někomu něco dáváš, nemůžeš to takhle inzerovat. Dávej tak, aby obdarovaný mohl mít pocit, že bere jen proto, aby ti udělal radost.
1: No dobře. Ale na to se budu muset teprve přeladit.
2: Tak maminko, na zasnoubení tvýho nejmladšího syna pozvedněme číše a zapějme.
1: Tomine, synáčku,
16: Ty už mě taky opouštíš. Tak si připijeme, děti.
0: Tome, ty darebo, co tu trčíš, polož sklenku a utíkej pro snoubenku.
4: Tak vidíš, Darino, sedím desiať sukeň mala a preca sa nevydala.
17: Darino, ty věříš, že má jen jednu sukni, koukni se na nějaké oháknutá.
0: Boženko, víte, co si myslím?
17: Nevím.
0: Že asi těžko vám ty šaty někdo tak brzo ušije.
17: Já mám kamarádku Krejčovou a není drahá. Ale my už musíme jít. Jdeme na fotbal. Tome, Martino, zvedejte se. Za všechno vám, mladá paní, moc děkujeme.
0: Co? A to říkáte mně?
17: Pardon, já jsem tak zvyklá z kšeftu. Když budete něco potřebovat.
14: Božena je v zelenině, jako vedoucí prodejny.
0: Ale to... A kolik máte pod sebou prodavačů, Boženko?
14: Božka to zastane všecko sama, tak se mějte. Jdeme na bohemku.
0: Abych nezapomněla, Božka, a kde byste chtěli mít tu svatbu?
17: No přece na Vyšehradě.
0: Mat.
11: Co jsi říkala, Darino?
0: Že babička dostala mat a buď tiše. Na Vyšehradě. Slyšíš, Anči? To tebe nenapadlo. Tak my se tam přece vypravíme, táto.
11: Darino, a kdo dal babičce mat?
0: Teta Božena, tady máš žvíkačku a strcí do pusy. Pak mám v deníku tuhle poznámku. Poté se Ančí naklonila k Michalovi a špitla. Když jsem se já tehdy zmínila o Vyšehradě, tak se jí to zdálo daleko.
17: Jo, paní, ještě jsem vám chtěla říct tohle. Tomáš měl v bytě hrozný binec. Povaloval se tam nějaký kámoš s děsnou cuchtlí. No tak jsem je vyfackovala a byt jsem dala do pořádku. On se Tomáš musí naučit po sobě uklízet a taky doma něco dělat, že Tome?
14: Božena říká, že vůbec nejsem takovej lempl, jaký ho ze mě pořád děláte.
17: Opravdu není. Tak, naschle. A kdybyste holky potřebovali na mou svatbu něco spíchnout, tak mi řekněte zavčas.
0: Co se řehníte? No slyšíte? Tak co je vám k smíchu?
11: Darino, já ti něco pošeptám. Babi má mat, kde je mat? Mat je u baby.
0: Budeš tiše.
11: Když já jsem tu žvíkačku sněd, dáš mi novou.
0: Tak přestaňte, zbete na celý dům. Jestli to slyší, bude si myslet, ještě se urazí. Ne, tak vážně. Ne, vážně. Co na ní říkáte?
17: No, černá dáma.
0: Tak, abyste poznali můj názor. A hlavně ty, Anči. A Darina taky. Holka má sexepílu, že by mohla dát pěti takovým, jako jste vy, a ještě by ho měla dost. No co ty na to, Jeňu?
4: Já? Proč zase já? Ale ne, řekni něco.
8: Dělo.

0: A byla svatba. Ani ne za měsíc. Sjeli se tety a strejci a bratranci a sestřenice z Olomouce, z Jihlavy, z Valašska i ze Slovácka. Ti poslední s několika demižonky. Naši. Z Boženiny strany se nedostavil nikdo, neměli jsme odvahu ptát se jí, máli jaké příbuzné. Se svatebními dary byla matka spokojená. Žádná věc se nevyskytla třikrát. Matka v pozvánkách prozřetelně naznačila, co ještě mladí potřebují do domácnosti. Božena vypadala senzačně. Tomáš se natřásal jako holub.
1: Jeňo, vole, víš, co si všichni myslej? Že si beru italskou filmovou hvězdu.
0: Došlo k jistému kompromisu. Božena ustoupila od věnečku.
2: No jo, máte pravdu. On by mi nikdo nevěřil, že jsem ještě nepřišla o poctivost, když je tu Martina.
0: Bylo na ní vidět, že se s těžkým srdcem vzdává části svého snu. Máma ustoupila stran prstýnků.
3: Na nový zlatý prstýnky táto nemáme. Obětujeme ty naše, nechám je předělat.
0: Byla to pěkná svatba. Všechno, jak má být, nic zvláštního se nepřihodilo, takže bych klidně mohla přejít k další události. Moment. Přece jen se něco odehrálo, co stojí za zmínku. Zábava byla v plném proudu. V jednom pokoji se shromáždila starší garda z Moravy.

hale obsluhoval Alan svoje stereo? Když kolem půlnoci někdo zazvonil, máma mě poslala otevřít, ale za dveřmi další hudební produkce.

0: Mami, pojď sem, já nevím, jestli mám otevřít.
1: No jistě, pěkně hrají. To budou asi od Tomina z práce.
2: Ujcus, kde se tu bere?
3: Božka, šarovi, vyhradě, sarsal.
0: Pro pána táto, tak schovej něco.
4: Ale co?
0: No, nevím, všechno.
3: Boženka, tady ti stará posílá něco do vejbavy.
5: Páni, no. To je koš.
0: Kdo ví, co v něm je?
2: Představuju vám svýho strejdu.
3: Julius Demeter, primáš, ruklý vám, losplně, ruklý vám.
2: A tohle je Lájoš.
6: Lájoš Mirga, paninko.
4: Božka, božka, mry piráni, savi tusa.

0: пакеров, такай сома за пандломе. Чашов чормандине ябучка ява подминечне. Акурат чез месяцу, а не видно.
1: Преч хавори манна диняна не коруна. За оловеровске рехасле любненца. Чам да втуке, пой!
2: Božka je úplná, Carmen. Výborně to hrajou.
1: Řekla jsem mu svoje. O Martinu se nestaral. Válel se s babama. A kvůli alimentu mu honili po celé republice.
0: Božka, čaje, sumanca kerdžal. Miro, žero diliňarđal. Devla, devla, so te kerel. Či te dživel, či te merel. Holka, holka, co jsi to se mnou provedla? Oblbla z mi hlavu. Bože, bože, co mám dělat? Mám žít nebo si udělat smrt?
1: Jaj, jo, v peske kerla me riben, te tut poražinel, kaske. Hoda penezi mange, me tuke te pačav, lubarina. Preteskněl, sičák.
0: Pal světoz mám chala, odělala mi srdce mrcha, au! Jednu mi vrazila.
3: No to jsme si všimli, a co ty na to?
0: Co, že ji podřežu, bestii? Jaj, murdera vtud, au, druhou, třetí.
1: Bešmandar, nodža, imarža, ať mi nechodí na oči.
0: Kamaráde, viděl jsi tři přesuvu.
3: No, počítal jsi dobře, ale neber si to tak, to splaskne. Hele, neseděl bys...
0: Za tebe, co jsi provedl a kolik ti dali?
3: Ne, myslím jako model, namaluju tě.
0: No, kolik za to chceš?
3: No, cestou se domluvíme, pojď, vyprovodím tě.
0: Kirveske na džava, piráni.
1: A pir pamande, ara, dža, dža, imar.
0: Ojlo mange parila. A neměl bys zaplatit ty mě, kamaráde? Udělám ti cenu, tak kolik?
1: Jaj, ta tu salas, Miro Pirano. Strejdo, proč si ho přived?
4: Nezlob se, Božka, chtěl ti zaspívat, cestou se namazl, Boženka, no tak. Tahle holka mnou s paní byla ostrá, už jako malý prtě je po tátovi, ona se narodila až po jeho smrti, jako osla. Aj, aj, aj, aj. Provodli mýho bráchu na svatbě Tonky Balášový. Ta ti si brala bílýho. To mám tenkrát...
5: Cože? Bože, bože no. Táto, kluci, schovejte nože.
4: Hej, paninko, klid, já už jdu. Božka, nepřihrávaj s mými svíčkou na cestu, no tak. Jseš hodná holka. No, na rozloučenou, na rozloučenou.

0: Stalo se, v životě nevzpamatuju.
1: Co je v tom koši?
2: Je, mami. Podívej, krásná dětská výbavička, tohle je rozkošný. Jo, takový mrňavoučký džíny.
0: No jo, to je pěkný, pěkný věci. A jen jestli to všechno někde... Ne to...

0: Ale Boženko, vždyť máš nás. A podívej, kolik nás je.
1: To vidím. Hodně.
2: Božka, ale jak si Lajošovi střelila a bez zmíření, ty si prostě máš.
1: Já vím. Hele, už to polož, měl si dost. Tak běž napřed, běž. My se nenápadně vytratíme. Alan nás odveze. Chtěla jsem vám říct, že moc vám všem děkuju.
0: Boženko, taky jsem něco chtěla. Tomáš není žádná výhra, ale buďte na něho hodná. Je to ještě takový kluk.
1: Nebojte se, paní, já už si s ním poradím. Tomáš je docela hodný, jen trochu rozmazlený. Jemu by bývalo prospělo, kdyby...

0: zůstal v děcáku, jako já.
1: Už jsme tě dovedli domů Ostalaša.
2: Já nevím, jestli všichni, kdo si píšou deník, mají tak trapné pocity, když si své zápisky po čase čtou. Myslím hlavně na místa, kde píšu sama o sobě a tak. To si teda připadám úplně pitomá. Třeba tady. Zápis z 8. srpna. Při obědě jsem seděla u stolu s Vencou a s Lídou. Venca se zeptal, nepojedeš se mnou v neděli na Mácháč, půjčil jsem si surfing. Když jsem řekla, že bych snad mohla, zatvářil se udiveně a řekl, já se ptal Lídy. Mizera. Udělal to na schvál, má na mě vztek. Než jsem stačila udělat poznámku na jeho šilhání. Fuj. Ještě teď mě hamba fackuje. Trapas nad trapas a nic než trapas. Raději se vrátím k naší černé dámě a přeskočím k její nejkrásnější partii.
3: Tomášku, no tak, aspoň kousek kapra musíš něco sníst.
4: Nebo zeslábneš.
5: Nemám chuť.
6: Jo, jo, bere ho to, kluka. Mně to taky tenkrát pěkně sebralo.
7: Jo, jo, sebrali tě na záchytku.
3: Ticho, děti, co jsem vám říkala, abyste tyhle věci nevytahovali.
4: A Tomáš by měl zavolat do porodnice.
5: To jo, a nečekat, že to někdo udělá za něho.
7: Jako vždycky všechno.
3: Vy jste necitelní. Ale nevím to, já nachystám zmrzlinu.
7: Halo, jak to, že voláš? No to vím, že z porodnice. Tome, prosím tě, pojď si to vzít.
5: Nemůžu, je mi zlé.
7: Sakra, tak ženský, vemte tu některá.
8: Halo, je boženo, cože? Tomáš, zacpal si uši. Ale stiš to, neslyším vlastního slova. Mami, volá Božka. Prý musí hned zpátky do postele. Nepovídej, tak už je to na světě. Je ti špatně rozumět, víš? No, už je to lepší. 3,20 kg, 51 cm. A jak se bude jmenovat, jak? Výborně, vyřídím, spolehni se, gratulujeme. A moc necourej, co? Domů, neopovaž se, ty 3 dny to vydržíš. Tak, papa. Tome, vešel jsi do stavu otcovského.
5: Jo? A jak to?
6: Vidíš, brácho, ani to nebolelo. Pojď, svaknem si.
3: Nalačný žaludek nesmí. 3,20, 51. No, nic moc, ale ujde to. Tak vidíš, Anči, Boženka nám dala kluka pod stromeček.
8: Však Dušánek se taky narodil v prosinci.
3: Ale ne 24. jako tenhle chlapeček.
8: Víš, mami, ale on to není kluk.
3: Cože? Jak to?
9: Teta Božena nemá chlapečka jako moje máma, Darino.
8: Ne, teta Božena nemá chlapečka.
3: No Tomáši, už se asi nedá nic dělat, viď?
5: A nevadí, když to mám za sebou, jeňo, cvaknem si po.
8: Víte, jak se jmenuje? Hádejte.
3: Co já vím, jistě Iveta, nebo Romana, aha, nebo Monika.
8: A kde pak? Má krásné jméno po babičce Terezie.
3: No ne, no, ta Boženka. No vidíš, Anči, to tebe nenapadlo.
9: Ale babičko, máma mi přece nemůže říkat Teresko, když mám cvrnkáčka.
3: To máš pravdu, Dušánku, pojď, půjdeme ke stromečku, táto, zapal svíčky a podíváme se na další dárky, děti.
0: To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer. Listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. Než dopadl na zem, přiletěl jak blázen. Tady se mi to rýmuje. Vítr. Hvizdem větru znovu ožil zvadlý list a táta vchází do dveří.
2: Nějak rázně.
4: Dobrý večer, děti, kde pak je kdo?
2: Ahoj, tati.
4: Nic mimořádného, doufám.
2: Jako obvykle jdeš pozdě.
4: Darino, nedělej ze mě alkoholika. Už ti to řekla i maminka, že nás zkresluješ. Jdu z občanského výboru. Obejdeš zítra všechny partaje, ať nezapomenou na výzdobu. Náš dům, ať se stkví. Bude jí hlášení.
2: Jeňa v Aťasu tvoří. Odpoledne jsem ho kontrolovala.
4: Dobře. Alan?
2: Stále stejná situace. Ráno si bral čisté ponožky, čistí si zuby dvakrát denně, přišel mu dopis, adresa psaná ženskou rukou.
4: A víš, co mu píše?
2: Tati.
4: No nic. Já vím, že ty bys něco takového neudělala. To až potom, maminka. Co Michal?
9: Táta utek.
4: Pro pána, kam? Anči, co se stalo?
2: Dušík to popletl. Michal honí po vlasti klienty, 3 12-leté kluky. Sebrali v Samci čokoládu a odjeli někam na Slovensko.
4: Ano, doufám, že se vrátí, Michal. A co to máš?
2: Kontrolovala jsem, dostane odměnu, v práci si ho chválí.
4: Výborně. A Božena? Ještě pořád chce jít do zaměstnání?
2: No jistě, v pondělí nastupuje a Terku chce dát do jeslí, ale to máma...
4: Nespolkne a bude rambajs. Terka nemá ještě ani rok. Kdo nám zbývá? Kde je Radva?
2: Zavřená na záchodě, okousala...
4: Pustí?
2: Ale okousala...
4: Povídám, pustí! Zapomněl jsem na někoho?
2: Na mámu.
4: No, tak vidíš. No. Tak co pak je s maminkou?
2: Předně, obrovský rambajs, řekla nám to správcová.
4: A proč?
2: Kvůli černé dámě. Prý se k tomu seběhl skoro celý dům.
4: A Boženka se urazila.
2: To se dá předpokládat, ne?
4: Ale neinzultovala jí snad maminka.
2: Podrobnosti jsem nestačila zjistit, možné je všechno.
4: Pro pána, kde je teď?
2: Mama? Sedí. No, na vaně, co smyslel?
4: A je. No, tak jdeme, ale po špičkách.
2: Jdeme. Z kuchyně do předsíně přes halu ke koupelně. To dupání. To už víte, že dělá táta, když jde po špičkách.
4: Pouští vodu.
2: Vždycky přece pouští vodu.
4: Maminko, Teresko, už jsem doma.
10: Achy, já ubohá, stará, sedřená ženská. Všechno od jak živa leží vždycky na mě, co já už se těch plínek naprala, těch kašiček navařila, těch pokakaných zadečků naumývala.
4: Je nějaká divná.
9: Babi má v koupelně mata.
2: Co to pleská?
4: Jakýho mata?
9: No mata, co jí ho dala teta Božena.
4: Maminko, Terezie, co tam děláš?
11: Co bych dělala? Koupu Teresku.
4: Ne.
11: A zítra přivezete od Tomáše kočárek. Pojedu s Terinkou na Vyšehrad.
4: Ne.
11: A Dušánka vezmu sebou, potřebuje tvrdší výchovu.
2: Ne.
11: Vezmu i tu chudinku Martinu a rozhodla jsem se. Jeňa se o dceru bude soudit, Maruška musí být taky u nás.
9: A Mata si nenecháš, babičko?
11: Nechám, to víš, že nechám. Tady ti posílá žvíkačku a zavře pusu.
9: Ale babičko, já nemůžu se zavřenou pusou mluvit.
2: Tak na dnešní partii se vznáší otazník. Prohrála jí máma nebo vyhrála?
11: Darino, ty mi budeš s těma dětskama pomáhat. Svoje nemáš, tak co?
2: Tak co? Slyšeli jste to? Ona mě snad úplně odepsala. Proč bych nemohla mít svoje děti? Proč bych se nemohla vdát? Ale já jí možná převezu. Ona taky všechno neví. Například to, že mi Pepa říkal, jak jsem ohromně prohlídla. Nechala jsem si totiž udělat trvalou afro. A brýle na ven nenosím. Božka mi sehnala šaty, takový romantický model. Pepa mě teď denně vyprovází. Bavíme se o všem možném. Uvažuji o tom, že bych ho pozvala k nám, ale bojím se trapasu. A nejsem si jista, jestli o to stojí. Včera mě s ní máma zahlídla, stáli jsme na rohu.
11: Darino, vypila Terka kaši, už měla jít dávno spát.
2: Vypila 200! Je zvláštní, že se o něm dosud nezmínila.
11: Darino! Co to bylo včera za dlouhána?
2: Už je to tady. Kolega z práce.
11: Kolik měří, prosím tě, nejmín 2 metry.
2: Jenom 196 centimetrů.
11: Ale to je stejně moc, nevleze by se k nám. A podívej se, proč Terina řve, má dudlí. Tyhle dlouháni nemají žádný sex appeal, samá ruka, samá noha.
2: Náhodou má.
11: Tak proč řve?
2: Pro mě teda Pepa sex appeal má. Jenomže ona to neuzná. A když si umíní, tak s ní nikdo nehne. A já nemám tu drzost jako Tomáš. A nejsem Božka. Já to na ní sehrát neumím.
11: Darino, už toho pleskání nech. Stejně si nás zostudila a každý, kdo nás zná, nás v tom pozná. Zaspívej něco Terce, aby usnula. Je prý na to zvyklá.
2: Pojď, cikánečko. Strejda Alan šel na rande, takže ti tetička může pustit ukolébavku.
0: Vy zatím, moji trpěliví posluchači, přemýšlejte. A když na něco přijdete, tak mi brnkněte, ale ne nějaký fór, jako natřít Pepu sa zema. Pepa je blondiák. A jej malá, a jej a neteskní.

0: Haló?
1: Tady Mladý svět. U telefonu Sally.
0: Je, Sally. To si hodná, že voláš.
1: Co mi zbývá? Tisíce posluchačů napětě očekává, co vám poradím, ne? Poslechněte, Darino, vy studujete psychologii.
0: Ale to já jenom tak. Čtu si pana doktora Plzáka a doktora Pondělíčka a paní doktorku Siřišťovou
1: a... A jo, tak to chápu. Zase jedna amatérka.
0: A co se ti... Promiňte, a co se vám nezdá?
1: Podívejte se, děvče, vylíčila jste celkem výstižně vaše rodinné interakce. Správně jste charakterizovala svou matku jako extrovertně dominantní typ, který se sice snaží režírovat ostatní, ale manipuluje sám sebe. Jak to, že jste z toho nevyvodila žádný návod k vlastnímu jednání?
0: Jaký?
1: Stačí přece, abyste přivedla Pepu k vám.
0: Ale on se k tomu moc nemá. Jak ho mám přilákat?
1: To je trdlo. Pozvete ho na kafe a naznačíte, že jste sama doma.
0: Ale když on kafe nepije.
1: Tak řekněte, že mu chcete něco ukázat. Třeba sbírku kaktusů.
0: A když si dá říct?
1: Pak už necháte všechno na matce. Musím končit. Mám tu telefonát.
0: Zkusím to. A hned zítra. Vezmu si ty šaty od Božky. Pepa sbírá pivní tácky, řeknu mu...
2: No tak, Darino, proč to nebereš? Vařím terce čaj.
0: Haló? Tady byt...
3: Bulín.
0: Je, Pepo, to jsi ty.
3: No, to jsem já.
0: To jsem ráda, že tě slyším.
3: No, já jsem taky rád, že tě slyším. Darino, musím ti něco říct.
0: Jen mluv, Pepo.
3: Víš, já tě mám rád, ale...
0: Pepo, miláčku, já tě mám taky ráda.
3: Tak vidíš, to jsem rád.
0: Já jsem taky moc ráda, že jsi mi to konečně řekl.
3: No jo, ale já jsem chtěl říct něco jiného. Darino, nezlob se, ale já k vám nepřijdu. Tohle bych nezvládl.
0: Proč? O co ti jde, Pepo? Ty se spolekal vlastního citu?
3: To ne, ale tvé rodiny. Nezlob se, ale já jsem člověk poklidnej. A padla na mě hrůza, když jsem vás poslouchal.
0: Pepo, Pepo, počkej. Pepo, táta má sbírku pivních tácků.
3: Taky nějaký z ciziny?
0: No.
3: Ne, nejde to. Fakt. Já prostě na tohle já nejsem.
0: Haló? Haló?
4: Proč jen jsem všechno o nás vypleskala?
5: Co je? No, Darino, co brečíš? No tak co se stalo?
4: Pepa.
5: Jaký Pepa?
4: Ten Dlouhán.
5: No, co je s ním?
4: Volal, že ho k nám nikdy nedostanu. Má mě rád, ale on se nás polekal.
5: Cože? Nás? A to si dovolil říct?
4: Jo.
5: Ty jsi ho k nám zvala?
4: No.
5: A on řekl, že nepřijde?
4: No.
5: Tak to bych se na to podívala. Dej sem číslo jeho telefonu. A hned můžeš udělat poslední zápis do svého dívčího deníku.
4: Mami! Mami!
0: A je to. Je to vůbec možné? Všechno, co je, je možné. Konec citátu. Vyhrála jsem. Svatba bude.
5: Máte po ruce tušku a papír, Pepo? Jo, tak si pište. Za prvé kytka. Náš táta má známého u sadu a lesů.
0: Pepa přichází s obrovskou kyticí orchidej.
5: Ale prstýnky, jestli nemáte na zlatý, budou stačit pozlacený.
0: Dušánek a Martina mi nesou závod.
5: Svatba samozřejmě na Vyšehradě. Hostina pro změnu může být v salonku u Horymíra.
0: A Pepovi to tak sluší.
6: Slečno Darino Nečasová, berete si zde přítomného Josefa Bulína dobrovolně za manžela?
0: Ano.
6: Pane Josefe Bulíne, berete si zde přítomnou Darinu Nečasovou dobrovolně za manželku?
0: Pepo, pěkně zřetelně.
7: Ano.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale Milost pane, nechte si to, Milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný Milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste Milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla Milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla Milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, Milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37-letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč? Divívala se Švadlena. Já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muští jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje, mělo by se to trochu povolit, v boku by potřebovala ubrat, na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24. 1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
3: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Já ho, mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

0: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
1: Lamlíjová, prosím.
0: Paní Lamlíjová.
1: Jak to myslíte, pane?
0: Na panu Kolejovi přece.
1: Byl jako jindy, pane.
0: A jaký byl jindy?
1: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
0: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
1: Ráda, pane.
0: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
2: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
0: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu J. Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedias Coley.
2: Vy jste ho znal?
0: Nikoliv.
2: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
0: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
5: Prosím, odložte si.
3: Tak. Děkujeme. Inspektore, vy zde?
0: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
4: Jakže? Místo zločinu?
3: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
0: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
3: Vražda?
0: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
1: Váš čaj, pane inspektore.
0: Díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu J. Hollisterovou?
1: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
0: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
1: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
0: Tak? A proč?
1: Promiňte, že neodpovím, pane.
0: Holmesi.
3: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
0: S kým?
3: Je to autor té známky na obálce dopisu.
4: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
3: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
0: Až na penzi, milý Holmesi.
3: Škoda.
4: Ani o filozofii?
0: Taky na penzi.
4: Rovněž škoda.
0: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
3: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
0: No, jak dlouho?
3: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
0: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
3: Budete možná překvapen.
0: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
3: Myslíte?
0: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie, můžeme vstoupit?
6: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
0: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně J. Hollisterové.
6: To jsem já?
0: Vy?
6: Ano. Jsem J. Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
0: Snad jste o tom ale mluvili.
6: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
4: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
6: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
3: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, viďte.
6: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
0: Kdy jste ho viděla naposledy?
6: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
0: Zahradě?
6: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
0: Dnes u vás nebyl?
6: Ne.
3: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
6: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
0: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
6: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
3: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohl něco velmi zvláštního?
4: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
3: Na obálku nalepil známku.
6: A co je zvláštního na nalepení známky?
3: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
0: Což se také stalo.
6: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
3: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
6: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
0: Zajisté.
6: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
3: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
0: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
3: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
0: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
3: Něco? Nebo někdo?
6: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
3: Kam pak, slečno Hollisterová?
6: Promiňte, ty moje nervy.
3: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
7: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
6: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
3: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
6: Je to můj nevlastní bratr.
0: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
3: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
0: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct Parker?
6: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
3: Kdy?
6: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
3: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
8: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
3: To právě ne.
4: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
0: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
6: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
8: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
6: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
3: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
6: Ty mizero, ty vrahu!
8: Zmije, zákeřná zmije.
6: Chtěl jsi moje peníze.
8: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
6: Mizero, ty dareváku!
3: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
0: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
1: Jistě, pane vrchní inspektore.
3: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
0: Z okna? A v noci?
3: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
0: Ne, to nevím.
3: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
0: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
3: Z obálky dopisu pana Coleyho.
4: Ale to není známka, inspektore.
0: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
3: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
4: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
0: Conium maculatum memento Socrates.
4: Ano.
0: Co to znamená, pánové?
4: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
3: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
4: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
0: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
1: Váš čaj, pánové.
0: Přála jste si, paní Lamliová?
1: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
3: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
0: A Sokratovi.
4: To jest známce Donalda Evense.

Nevím, zda je správné, abych vám vyprávil tento příběh, řekl Raymond West, protože vám nemohu podat jeho rozluštění. Ale fakta jsou tak zajímavá a tak zvláštní, že bych vám ho rád předložil k diskusi a snad společně dojdeme k nějakému logickému závěru. Odehrálo se to před 2 roky, když jsem jel na svatodušní svátky do Cornwallu k muži jménem John Newman. S Newmanem jsem se seznámil několik týdnů předtím a zjistil jsem, že je to nanejvýš zajímavý společník. Inteligentní chlapík s velkou dávkou romantičnosti, finančně nezávislý. Pronajmutí Orlího hnízda bylo výsledkem jeho romantického koníčka. Byl znalcem alžbětinské doby a popsal mi velmi živým a plastickým způsobem porážku španělské armády. Zdá se, že nějaká loď náležející armádě, která měla obsahovat obrovský poklad zlata odněkud z pobřeží Panamy, ztroskotala na pobřeží Cornwallu na pověstných a zrádných hadích skalách. Jak mi Newman řekl, několik let se konaly pokusy vytáhnout loď a získat poklad. Utvořila se obchodní společnost, která se pak položila a Newman mohl koupit práva na celou tu věc za babku. Projevoval v tom směru veliké nadšení. Podle něho to byla otázka nejnovější moderní techniky. Zlato tam bylo a on neměl žádné pochybnosti, že se dá získat. Musím říct, že jsem se nakazil jeho nadšením. Slova španělské zlato vzrušují chlapce i dospělé muže. Kromě toho jsem v té době pracoval na jednom románě, jehož děj se zčásti odehrával v 16. století. A tak jsem měl vyhlídku, že získám od svého hostitele cenný místní kolorit. V pátek ráno jsem vyjel z Paddingtonu v nejlepší náladě a těšil se na svůj výlet. Kupé bylo prázdné až na jednoho muže sedícího v protějším rohu. Byl to vysoký chlapík, vypadající na vojáka, a nemohl jsem se zbavit dojmu, že jsem ho už někde viděl. Lámal jsem si chvíli marně hlavu a nakonec jsem na to přišel. Můj spolucestující byl inspektor Bedwars a setkal jsem se s ním, když jsem psal sérii článků o případu Eversonova zmizení. Přihlásil jsem se k němu a brzy jsme si příjemně povídali. Když jsem mu řekl, že jedu do Polperenu, poznamenal, že je to podivná náhoda, protože tam má sám také namířeno. Nechtěl jsem se zdát zvědavý, a tak jsem se ho nezeptal, co ho tam vede. Místo toho jsem mu vykládal, proč to místo zajímá mě, a zmínil jsem se o ztroskotané španělské galioně. K mému překvapení, inspektor o tom všechno věděl. To bude asi loď Juan Fernandez, řekl. Váš přítel nebude první, kdo v ní pohřbí své peníze při hledání zlata. To jsou romantické nápady. A pravděpodobně není na té historii ani trochu pravdy, řekl jsem. Žádná loď tam nikdy nestroskotala. Ale ano, loď se tam opravdu potopila, řekl inspektor. A s ní ještě další. Byl byste překvapen, kdybyste věděl, kolik je na tomto pobřeží vraků. Kvůli tomu tam vlastně jedu. Před půl rokem tam ztroskotal Otranto. Pamatuji se, že jsem o tom četl, řekl jsem. Nikdo, myslím, nepřišel o život. Nikdo nepřišel o život, odpověděl inspektor, ale přišlo se o něco jiného. Není to obecně známo, ale Otranto vezl náklad zlata. Ale, zeptal jsem se s velkým zájmem. Nasadili jsme samozřejmě potápěče na záchranné práce, ale zlato zmizelo, pane Veste. Zmizelo? Zvolal jsem, hledě užasle na něho. Jak mohlo zmizet? To je záhada, řekl inspektor. Skály roztrhly bok lodi v místě, kde byla pancéřová komora. Potápěči se tak mohli snadno dostat dovnitř, ale pancéřová komora byla prázdná. Otázka zní, bylo zlato ukradeno před ztroskotáním nebo po něm? A bylo vůbec v pancéřové komoře? A já tam teď jedu, abych to vyšetřil. Našel jsem Newmana, jak na mě čeká na nádraží. Omluvil se, že nemá sebou vůz, byl v opravě. Místo toho přijel s nákladákem ze statku, který náležel také k jeho majetku. Vyhoupl jsem se k němu a opatrně jsme zahýbali úzkými uličkami rybářské vesnice. Jeli jsme po příkrém svahu nahoru, pak kousek točitou polní cestou a zabočili k bráně Orlího hnízda zdobené žulovými sloupy. Bylo to pěkné sídlo, leželo vysoko na útesech a mělo
krásný výhled na moře. Pěkně vás vítám v Orlím hnízdě a u znaku Zlaté galiony, řekl Newman. A ukázal nad přední dveře, kde visela dokonalá reprodukce španělské galiony s napjatými plachtami. Můj první večer byl velmi příjemný a poučný. Hostitel mi ukázal staré rukopisy týkající se Juana Fernandese. Rozvinul přede mnou mapy moře a ukázal mi na nich místo vyznačené tečkovanými čarami a předložil mi nákresy potápěckého přístroje, který pro mě zůstal naprostou záhadou. Pověděl jsem mu o svém setkání s inspektorem Beckworthem. Jevil o ně velký zájem. Tady kolem pobřeží jsou podezřelí lidé, řekl přemýšlivě. Mají v krvi podloudnictví a plenění lodí. Když na jejich pobřeží ztroskotá loď, nedovedou se ubránit, aby na ní nepohlíželi jako na právoplatnou kořist určenou pro jejich kapsy. Je to jeden chlapík, kterého bych vám rád ukázal. Je to zajímavý typ ze starých dob. Druhý den bylo jasné, zářivé ráno. Newman mě zavedl do Polperenu a tam mi představil svého potápěče, muže jménem Higgins. Newman s ním projednal nějaké zcela technické věci a pak jsme šli ke třem kotvám. Korbel piva rozvázal chlapíkovi trochu jazyk. Přijel jsem nějaký detektiv z Londýna, zavrčel. Říkají, že ta loď, co se tu potopila loni v listopadu, vezla obrovský náklad zlata. No, nebyla první, co šla ke dnu a nebude taky poslední. Baže, baže, přizvukoval hostinský od tří kotev. To je svatá pravda, co tu říkáte, Bill Higginsi. To si myslím, pane Kelvine, odpověděl Higgins. Pohlédl jsem trochu zvědavě na hostinského. Byl to pozoruhodný chlapík, tmavovlasý a snědý, s neobyčejně širokými rameny. Oči byly podlité krví a měl zvláštní, kradmý způsob, jak se vyhnout pohledu. Nechceme, aby na tomhle pobřeží cizáci strkali nos do našich věcí, řekl trochu sveřepě. Víte, Newmane, že mi to připadalo jako hrozba, řekl jsem, když jsme kráčeli do kopce směrem k domovu. Přítel se zasmál. Nesmysl, já těm lidem tady nedělám nic zlého. Potřásl jsem pochybovačně hlavou. Kelvin měl v sobě něco zlověstného a necivilizovaného. Cítil jsem, že jeho mysl se asi ubírá podivnými neznámými cestami. Od té chvíle, myslím, začal můj nepokoj. Nedovedu skrývat své city a Newman si všiml změny na mě. Co je to s vámi, Veste? Jste dnes ráno u zlíček nervů? Nevím, doznal jsem, ale mám hrozný pocit, jako by se mělo stát něco zlého. To je tím počasím. Ano, možná. Toho večera můj neklid vzrostl. Venku hučela a sténala bouře. Kolem 10:00 se uklidnila. Newman se podíval z okna. Vyjasňuje se, řekl. Nedivil bych se, kdyby za půl hodiny nastala krásná noc. V tom případě se půjdu projít. Zívl jsem. Jsem hrozně ospalý, řekl jsem. Málo jsem na dnešek spál, půjdu dnes asi brzy na kutě. Což jsem také udělal. Předešlou noc jsem spal málo, dnes jsem spal těžce, ale můj spánek nebyl klidný. Když jsem se vzbudil, ukazovali ručičky na hodinách 8:00. Hlava mě ošklivě bolela a dosud mě tížily hrozné noční sny. Ten dojem byl tak silný, že když jsem šel k oknu a vytáhl roletu, ucouvl jsem zpátky do pokoje, jak mě zaplavil nový pocit hrůzy. Neboť první, co jsem uviděl, nebo co jsem si myslel, že vidím, byl muž kopající hrob. Minutu nebo dvě mi trvalo, než jsem se sebral. Pak jsem si uvědomil, že ten hrobník je Newmanův zahradník a že hrob je určen pro tři růžové keře, které ležely na drnu a čekaly, až budou pevně zasazeny do země. Zahradník se podíval nahoru, uviděl mě a dotkl se klobouku. Dobrý tropané, máme to dneska pěkné ráno. Asi ano, řekl jsem pochybovačně, neboť jsem dosud nebyl schopen setřást ze sebe dnešní skleslost. Sešel jsem dolů na snídaní, hvízdaje si nějakou melodii.
Služebné u Newmana nebydleli v domě. Dvě sestry středních let, bydlící vedle ve statku, přicházely každý den a starali se o jeho prosté potřeby. Když jsem vešel do pokoje, jedna právě stavěla na stůl konvici s kávou. Dobré jitro, Elizabeth, řekl jsem. Pan Newman ještě nepřišel? Šel ven asi velmi časně, pane, odpověděla. Nebyl tady v domě, kdy jsme přišli. Můj nepokoj se okamžitě vrátil. Včera a předevčírem ráno přišel Newman k snídani trochu pozdě. Nemyslel jsem, že by měl ve zvyku brzy vstávat. Hnán před tuchou běžel jsem do jeho ložnice. Byla prázdná a navíc v posteli zřejmě nespal. Krátká prohlídka pokoje mi ukázala další dvě věci. Jestli šel Newman na procházku, musel jít ve večerních šatech, neboť ty chyběly. Byl jsem si

0: zmužněla. Připadá mi to, jako by v tom bylo nějaké darebáctví, řekl. V těchto místech je pár chlapíků s hodně širokým svědomím. Viděl jste Kelvina, hostinského o tří kotev? Řekl jsem, že ano. Věděl jste, že byl před 4 roky ve vězení za násilné přepadení? To mě nepřekvapuje, řekl jsem. Jak se zdá, lidé tady jsou toho názoru, že Newman příliš rád strká nos do věcí, které se ho netýkají. Doufám, že se mu nic zlého nestalo. V pátrání se pokračovalo se zdvojenou silou. Teprve pozdě odpoledne bylo naše úsilí odměněno. Objevili jsme Newmana v hlubokém příkopu na jeho pozemku. Nohy a ruce měl pevně svázané provazem, ústa měl ucpaná šátkem, aby nemohl křičet. Byl hrozně vyčerpaný a měl velké bolesti. Třeli jsme mu zápěstí a kotníky a když si dlouze loknul z ploché láhve whisky, byl schopen vyprávět, co se mu přihodilo. Když se počasí vyjasnilo, vyšel si kolem 11. na procházku. Cesta ho vedla kousek kolem útesů podél místa obecně známého jako Pašerácká zátoka, neboť tu bylo mnoho jeskyní. Tam si všiml, že nějací muži vynášejí něco z malého člunu a sešel dolů, aby se podíval, co se děje. Zdálo se, že to má velkou váhu a muži to odnášeli do jedné z nejvzdálenějších jeskyní. Newman neměl sice opravdové podezření, že je něco v nepořádku, ale přesto byl udiven. Dostal se k ním docela blízko, aniž byl zpozorován. Náhle se ozval poplašný výkřik a okamžitě se do něho pustili 2 mohutní námořníci, až upadl do bezvědomí. Když zase přišel k sobě, shledal, že leží v nějakém motorovém vozidle, které s velkým otřásáním mířilo, pokud mohl uhodnout, po cestě vedoucí od pobřeží k vesnici. K jeho velkému překvapení nákladák zabočil k bráně jeho vlastního domu. Tam si muži mezi sebou něco šeptali a pak ho konečně vytáhli ven a hodili do příkopu v místě, kde bylo dost hluboko, aby ho nebylo možno hned najít. Pak jel nákladní vůz dál a, jak si Newman myslel, vyjel jinou branou, která je asi 1/4 míle blíž k vesnici. Nemohl nijak popsat své útočníky, leda, že to byli námořníci a podle řeči Cornwallci. Inspektora Beckwallse to velmi zajímalo. Věřte tomu, že poklad byl ukryt tam, zvolal. Nějak ho z vraku zachránili a ukryli ho někde v opuštěné jeskyni. Rychle odešel, aby zahájil pátrání. Objevil zřejmý důkaz, že to bylo schováno zlato, jak se myslelo, ale znovu bylo odneseno a nenašla se žádná stopa, která by ukazovala k novému ukrytu. Jedna tu však přece byla a inspektor sám mi ji druhý den ukázal. Po téhle cestě jezdí velmi málo motorových vozidel, řekl. A na jednom nebo na dvou místech máme velmi jasné otisky pneumatik. Je tu částečný hluboký otisk jedné pneumatiky velmi určitý. Ukazuje směrem k bráně, tu a tam je slabý otisk. Z něho se dá usoudit, že vůz vyjel druhou branou, takže není velkých pochybností o tom, že sledujeme správný vůz. Proč asi vyjeli druhou branou? Zdá se mi zcela jasné, že nákladák přijel z vesnice. A tam není mnoho lidí, kteří vlastní nákladní auto. Tak 2, na nejvýš 3. Kelvin, hostinský od 3 kotev, má 1. Co bylo Kelvinovým původním povoláním? Zeptal se Newman. To je zvláštní, že se mě na to ptáte, pane Newmane. Zamlada býval Kelvin potápěčem. Pohlédli jsme s Newmanem na sebe. Hádanka do sebe zapadala kousek po kousku. Nepoznal jste v některém z těch mužů na břehu Kelvina? Zeptal se inspektor. Newman zavrtěl hlavou. Obávám se, že nic takového nemohu říct, pravil s politováním. Neměl jsem opravdu čas něco vidět. Inspektor mi velmi laskavě dovolil, abych ho doprovodil ke 3 kotvám. Garáž byla v postranní ulici. Velká vrata byla zavřená, ale když jsme šli postranní uličkou, nalezli jsme malé dveře, které vedly také do garáže. Velmi krátká prohlídka pneumatik inspektorovi stačila. Máme ho, hrome, zvolal. Tady na levém zadním kole je přesně stejný vzorek. Z toho se, pane Kelvine, těžko vykroutíte, kdybyste byl sebechytřejší. Raymond West se odmlčel.
1: No a? Řekla Joyce. Zatím tu nevidím žádný problém. Leda, že zlato nikdy nenašli.
0: Zlato